0: U lesního požáru v Českém Švýcarsku platí nejvyšší požární stupeň. Ráno znovu vzlétnou vrtulníky z bambivaky. Spojené státy podle amerických médií v Německu letos nerozmístí střely středního doletu. Fotbalisté Slávie na úvod ligové nadstavby vyhráli v Liberci a za týden můžou slavit titul. Dnes bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Policie vyzývá lidi, aby se nepřibližovali do oblasti požáru v Českém Švýcarsku. U obce Jetřichovice je na ploše asi 1 čtvereční kilometru několik ohnisek. Zasahuje tam přes 60 hasičských jednotek a ráno znovu zlétnou taky speciální vrtulníky z bambivaky. Na místě platí nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu. Hasičům v nepřístupném terénu pomáhají taky drony, říká mluvčí zprávy rezervace Tomáš Salov.
2: Tady té lokalitě žádná nádrž není, není ani topograficky umístitelná, ale je tam blízko zdroj hasební vody a to je říčka Chřebská Kamenice.
0: Na pomoc proto vyrazily taky velkokapacitní cisterny z jiných krajů a samonosná nádrž s objemem 54 tisíc litrů. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský bude vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO, oznámil to premiér Andrej Babiš v televizi Nova. Od jmenování Landovského si slibuje naplnění cílů, tedy vydávat na obranu minimálně 2% HDP.
3: My uděláme všechno, protože jsme to splnili. Pan Landovský bude pode mnou a bude to řešit na všechny ty rezorty. A máme ten program. I vojenské nemocnice a pokud někdo to kritizuje, tak vlastně neví, o čem mluví.
0: Babiš už dřív uvedl, že letos Česko nesplní hranici 2% HDP na obranu. Podle něj ale cíl doteď nenaplnila žádná česká vláda. To odmítají zástupci předchozího kabinetu. Podle bývalého premiéra Petra Fialy z ODS loni země vydala na obranu přes 2% HDP. Spojené státy letos zřejmě nerozmístí v Německu střely středního až dlouhého doletu. O zjevném obratu Bílého domu píší americká média, například deník Wall Street Journal. Na rozmístění raketových systémů se dohodli před 2 lety tehdejší lídři obou zemí Joe Biden a Olaf Scholz.
4: Podle dohody měly Spojené státy letos rozmístit v Německu například střely s plochou dráhou letu Tomahawk nebo nadzvukové střely Dark Eagle. Oba systémy mají dolet přes 2000 kilometrů a jsou tedy schopné potenciálně zasáhnout například Moskvu. Berlín podle německého analytika Nico Langa nečekal, že by americký prezident Donald Trump dohodu dodržel. Změna postoje je ale podle Langa závažnější než třeba ohlášené stažení 5000 amerických vojáků z Německa, protože v Evropě zatím nejsou srovnatelné raketové systémy. Severoatlantická aliance uvedla, že se snaží zjistit detaily částečného odchodu amerických vojsk z Německa. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Při rekonstrukci náměstí Svobody ve Znojmě archeologové odkryli zbytky středověkého opevnění města. Kromě klenby kamenného mostu v systému městských bran narazili i na pozůstatky ukotvení padacího mostu. Ten je neobvyklý umístěním pantů uprostřed mostu na místo na jeho okraji, popisuje nezávislá místostarostka Znojma Bohumila Beranová.
5: Takže byl vlastně jak houpačka. Tenhle jedinečný nález, který jsme opatrně výmuli a uložili do Jihomoravského muzea, bude postupně ošetřen a pak se vystaví.
0: Fotbalisté Slávie zvítězili na úvod nadstavbové skupiny o titul Šancelize v Liberci 2-1. Obhájit trofej můžou Pražané už příští týden, pokud porazí Spartu. Utkání na severu Čech rozhodl z přímého kopu hostující obránce David Jurásek, který se v nejvyšší české soutěži trefil po téměř 4 letech.
6: Většinou ty góly spíš připravu nebo ty situace, takže bych neřekl, že jsem úplně zabiják do vápna a jsem za to rád, že to padlo teďka, že to bylo po takové době, tak to je dobrý zjištění. Hned vlastně, jak jsem si uvědomil, že je ten přímák, tak jsem věděl, že budu kopat a že to dám doprava a naštěstí to dopadlo podle představ, i když to nebylo za mě koplý úplně ideálně.
0: Dukla Praha v nadstavbové skupině o záchranu prohrála 1-2 ve Zlíně a klesla na poslední místo o skóre za ostravský Baník, který uhrál bezbrankovou remízu s Mladou Boleslaví. V play-off o umístění Olomouc zvítězila na Bohemians 3-1 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2.
7: V Uzavírky na Pražském okruhu a také na silnici 6 na Lounsku. Na dálnicích plynulý provoz. Na Pražském okruhu směr D1 od sjezdu na Plzeň v noci opravují vozovku. Mezi kilometry 23 až 21 je zavřený pravý pruh. Opravy omezují i sjezd z plzeňské dálnice na okruh směr dálnice D1. Dole je stopka. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů vás zpomalí a i teď chvíli zdrží omezení u Petrohradu. Kvůli opravám mostu se v místě jede kyvadlově. Ve Starém městě u Uherského Hradiště budou ještě dnes neprůjezdné některé ulice Velehradská, Huštěnovská a Tovární. A poblíž na dálnici D55 jsou úplné uzavírky na exitu 47 Staré město. Obousměrně na Zlín i Bzenec. Omezení jsou kvůli motocyklovým závodům, skončí večer. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: V Rusku slábne podpora Putinovi i válce na Ukrajině.
9: Severoatlantická aliance není připravena na válku s Ruskem.
8: Orbánův pád bude mít dalekosáhlé důsledky.
9: Jaká je situace ve Venezuele po zatčení Madura?
8: Německá armáda má novou vojenskou strategii.
9: Taková jsou témata následujícího pořadu.
8: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
9: Od mikrofonu vás vítají
8: Tereza Žižková
9: a Lukáš Matoška.
1: Svět ve 20 minutách.
8: Ruská společnost je stále víc nespokojená s Vladimirem Putinem. Státní ruské středisko pro výzkum veřejného mínění minulý pátek uvedlo, že prezidentova popularita klesla na 65,6% a je nejnižší od začátku války. Jen od počátku roku se snížila o víc než 12% bodů, píše americký deník Washington Post.
9: Putinova oblíbenost dosahovala svého času až 88%. Současné průzkumy naznačují stále větší únavu z války, která trvá už pátý rok, a i z toho, že jednání o jejím ukončení se v podstatě zastavila, protože Trumpova vláda se soustřeďuje na Irán. Hospodářské sankce mají stále větší dopad na ruskou ekonomiku i peněženky občanů. Nelibost vyvolává taky snaha vlády omezovat přístup k internetu, údajně kvůli obavám o bezpečnost.
8: Putinova vláda je v posledních týdnech i terčem nezvykle ostré kritiky členů ruské finanční elity kvůli přístupu k ekonomice, která se v prvních dvou měsících roku propadla o necelá 2%. Přísnější mezinárodní sankce a vysoké úrokové sazby, které mají bojovat proti inflaci, však brzdí investice.
9: Nesplacené obchodní pohledávky v lednu dosáhly rekordní výše 109 miliard dolarů, uvedl federální statistický úřad Rosstat. Počet firem, které vládě nezaplatili daně, stoupl na skoro 440 tisíc. Na dubnovém ekonomickém fóru v Moskvě kritizovali vládu snad všichni podnikatelé i ekonomové.
8: Ekonom Ruské akademie věd Robert Nigmatulin na fóru prohlásil, že Rusko zaostává i za Čínou a že inflace výrazně předstihla hospodářský růst. Dokonce i v nejchudších regionech Číny jsou příjmy vyšší než v našich nejchudších regionech, upozornil expert. Dodal, že růst HDP od roku 2015 činí asi 1,5% ročně, ale spotřebitelské ceny stouply o 77%.
9: Ještě kritičtější byl minulý týden dlouholetý předseda ruské komunistické strany Gennadij Zjuganov v projevu v parlamentu. Jestli se problémy nevyřeší, hospodářský krach je podle něj nevyhnutelný. Do podzimu tu budeme mít to, co se stalo v roce 1917, dodal s odkazem na bolševickou revoluci.
8: Inflaci vyhnaly do závratné výšky sankce a vysoké výdaje na armádu. Centrální banka tak musela zvýšit úrokové sazby nad 20%, aby ekonomiku zbrzdila. Ekonomové však stále častěji varují před recesí. Ruský ministr pro hospodářský rozvoj Maxim Rešetnikov minulý týden uvedl, že Rusko z velké části vyčerpalo své rezervy. Putin veřejně přiznal, že hospodářství má potíže a vyzval centrální banku a svou vládu, aby zpomalení růstu vysvětlili.
9: Ruské ekonomice, která je závislá na příjmech z ropy, se přechodně ulevilo díky prudkému růstu cen černého zlata, který vyvolala americko-izraelská válka proti Íránu. Podle ekonomu ale Rusko svůj rozpočet vyrovná, jen když bude období vysokých cen trvat déle. Rusko bylo navíc v dubnu nuceno snížit těžbu ropy až o 400 tisíc barelů denně kvůli sílícím útokům ukrajinských dronů na ruské přístavy a rafinérie.
8: Občané musí omezovat základní výdaje a mají omezený přístup k internetu. Rozladěnost je tak patrná ve všech společenských vrstvách. Nespokojenost je velmi silná, upozorňuje analytička Eurazijského střediska Carnegieho nadace v Berlíně Tatiana Stanovaja. Podle ní jsou příčinou vleklá válka, finanční problémy i to, že mládež má omezený přístup k sociálním sítím.
9: Problémy jsou všude, kam se člověk podívá a nedokážeme říct, kam to povede, přiznává politoložka. Lidé si dnes dokonce dovolují i větší míru kritiky, ale úřady zřejmě zareagují dalšími represemi, domnívá se Stanovaja. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by režim ztrácel kontrolu.
8: Trumpovo zdánlivě rozmarné rozhodnutí zahájit válku proti Íránu znamenalo pro některé Rusy určité ospravedlnění Putinovy války proti Ukrajině a mohlo by Kreml přimět k tomu, aby se ve snaze dosáhnout svých vojenských cílů ještě víc zatvrdil a například dobil Doněck. Pocity Rusů shrnul 19-letý student Igor.
9: Já i moji známí pociťujeme naprostou beznaděj. Všichni chtějí z Ruska odejít, ale většina tu možnost nemá. Nikdo nechce svazovat svou budoucnost s touto zemí. Život tady je těžký, drahý a bezútěšný, cituje studenta Washington Post.
8: Přestože se Severoatlantická aliance nezapojila do americko-izraelské války proti Íránu, tento konflikt odhalil slabiny její obrany, které by ji v případě ruského útoku postavily do obtížné situace. Evropští vojenští představitelé varují, že Moskva by mohla být do roku 2029 schopná zaútočit na některého člena NATO a zdůrazňují, že aliance musí být politicky soudržná a ve stavu bojové připravenosti. Evropská odnož zpravodajského serveru Politico přináší názory několika diplomatů, někdejších i současných představitelů NATO a odborníků na obranu.
9: Válka v Íránu odhalila nedostatek munice v zemích Severoatlantické aliance. Spojené státy spotřebovaly zhruba polovinu svých zásob důležitých protiletadlových raket Patriot a Francie už v prvních dvou týdnech války varovala, že se tenčí zásoby raket Aster a Mika. Na hrozící nedostatek střel upozornili i firmy Rheinmetall a MBDA.
8: Moskva vyrábí až 7 tisíc útočných dronů na jedno použití měsíčně a spojencům NATO by tak došly drahé protiletadlové střely do několika týdnů, varoval politolog Justin Bronk z britského Royal United Services Institute. Podle něj je proto třeba vyrábět levnější protiletadlové střely. Tento problém bude řešit i červencový summit NATO.
9: Druhým problémem aliance je horší postavení ve vzdušném prostoru. Schopnost Teheránu vypálit na státy v Perském zálivu přes 5000 raket a dronů i v době amerického bombardování Íránu ukázala, že možnost donutit nějakou zemi ke kapitulaci pouze leteckým bombardováním je značně omezená. Upozornil na to Peter Vezeman ze Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru.
8: Podle analytika Bronka musí na to hledat jiná kreativní řešení, aby Rusko odradilo. Jednou z možností je investovat do přesných balistických raket krátkého doletu, které dokážou zasáhnout i továrny na výrobu dronů a vojenské objekty v hloubi Ruska. Navrhuje i nákup amerických pokročilých antiradarových střel s doletem až 300 kilometrů.
9: Třetím problémem aliance je nedostatečně vybavené námořnictvo. Evropské armády investují do námořních sil aliance málo. Typickou ukázkou byla nedávno Británie. Nasazení torpédoborce Dragon do Středozemního moře trvalo 3 týdny a když konečně dorazil do cíle, byl kvůli technickým potížím odeslán zpět do přístavu.
8: Velitel britského námořnictva Gwyn Jenkins nedávno přiznal, že jeho námořní síly nejsou na válku připraveny a lépe na tom nejsou ani britští spojenci. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že provozuschopná je jen necelá polovina kanadské flotily.
9: V každém konfliktu s Ruskem bude přitom námořnictvo nezbytné, ať už při honech na ponorky nebo při zneškodňování plavidel s řízenými střelami dlouhého doletu. NATO musí taky zlepšit kvalitu doků k údržbě lodí, vyřešit nedostatek personálu a investovat do flexibilních plavidel, která lze přizpůsobit různým misím, zdůraznil námořní bezpečnostní odborník Siddharth Kaushal z Royal United Services Institute.
8: Válka proti Íránu také prohloubila rozkol uvnitř aliance. Evropa odmítla vojensky podpořit Donalda Trumpa a Washington uvažuje o odvetných opatřeních. Trump na to kritizuje jako bezzubé uskupení. Podle bývalého tajemníka aliance Anderse Rasmussena by na to mělo svou podporu otevření Hormuzského průlivu jasně podmínit americkým závazkem vůči alianci.
9: Důležitá je i spolupráce s Ukrajinou. Brzy po zahájení války proti Iránu Kyjev vyslal své odborníky na bezpilotní letouny na pomoc zemím na Blízkém východě, které Teherán sužoval svými drony. Nakonec Ukrajinci podepsali se zeměmi Perského zálivu obranná partnerství. NATO rozšířilo spolupráci s Ukrajinou o zřízení společného výcvikového a výzkumného centra v Polsku, vojenské návštěvy v Kyjevě nebo o nový průmyslový program získávání inovativních technologií z Ukrajiny. Podle oslovených odborníků by aliance měla rovněž rozšířit pás obrany proti dronům u ruských hranic a posílit průmyslovou spolupráci s Ukrajinou. Cituje vojenské experty Politico.
1: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Volební porážka maďarského premiéra Viktora Orbána bude mít kromě jiného dopad i na geopolitiku a vojenskou strategii Evropy. Jak Orbánův pád změní dynamiku Severoatlantické aliance, budoucnost Ukrajiny i vztahy Spojených států s Evropskou unií, rozebírá komentátor agentury Bloomberg, bývalý americký námořní generál James Stavridis.
9: Poprvé jsem se s Orbánem setkal v roce 2010, kdy byl premiérem zvolen podruhé, píše admirál. Působil charismaticky a chytře, mluvil slušně anglicky a zdálo se, že má dobře promyšlené názory. Probírali jsme misi Severoatlantické aliance v Afghánistánu, kde mělo Maďarsko přes 600 vojáků, z nichž většina se podílela na výcviku afgánských národních bezpečnostních sil. Orbán v podstatě podporoval, ale měl pochybnosti o několika jiných misích NATO, počínaje Balkánem a konče bojem proti pirátství u břehu Somálska. Když rok na to vypukla válka v Libii, Maďarsko se odmítlo zúčastnit a v následujícím desetiletí se Orbán stal pro alianci velkým problémem, popisuje Stavridis.
8: Nejhorší však bylo, že se Orbán zblížil s Putinem, uzavřel s Ruskem kontroverzní dohody o energetických dodávkách a podporoval nejrůznější ruské postoje, které byly v rozporu s cíly NATO. A protože Severoatlantická aliance vyžaduje jednohlasnou podporu v důležitých otázkách, dokázal déle než rok zdržovat začlenění Švédska a Finska. Dělal, co mohl, aby narušil evropskou podporu Ukrajině. Byl považován za Putinova nejdůležitějšího spojence v Evropě a trojského koně v alianci.
9: Orbánova porážka přinesla Západu tři geopolitické a vojenské výhody. Tou nejzjevnější je, že Maďarsko už nebude brzdit evropskou pomoc Ukrajině. Určité občasné potíže sice může působit slovenský premiér Robert Fico, ale nejzarputilejší odpůrce stanovisek Evropské unie a Severoatlantické aliance zmizel. Do Kyjeva teď může přímo proudit vojenská, finanční a humanitární pomoc. Je to důležitější než kdy dřív, protože Spojené státy v podstatě zastavily veškerou pomoc Kyjevu. NATO bude taky mít volnější ruku při poskytování výcviku, zpravodajských informací, technologií a logistické podpory Ukrajincům. Pro Moskvu je to velmi špatná zpráva.
8: Druhým strategickým aspektem návratu Maďarska na západ je jeho geografická poloha. Země leží v srdci střední Evropy a má hranice se 7 státy, včetně Ukrajiny. Je to národ na křižovatce, který dokáže vytvářet strategické i logistické překážky. Už za Rakousko-Uherska v 19. a 20. století Maďaři využívali své zeměpisné polohy k rozvoji obchodu.
9: To, že se Maďarsko pravděpodobně odvrátí od Moskvy, se odrazí nejen v otázce Ukrajiny, ale i na jeho hranicích se Srbskem, kudy se Putin snaží rozšířit ruský vliv na Balkán. V západním Maďarsku se taky nachází letecká základna Papa, kde sídlí mnohonárodnostní síly NATO pro strategickou leteckou přepravu a flotila transportních letadel C-17.
8: Po Orbánově odchodu se navíc může rychle zmodernizovat maďarská armáda a hladce se začlenit do NATO. Nyní má jen asi 30 tisíc vojáků, ale Budapešť investuje do moderní výzbroje, včetně nových německých tanků Leopard 2A7 a švédských Gripenů JAS 39. Zatím jen tak plní starý cíl NATO, aby nakládá na obranu jen 2% HDP, ale nastupující premiér Peter Maďar slibuje, že tento podíl do roku 2034 zvýší na 5%. K Konec Orbánovi dlouhé politické kariéry je zkrátka po všech stránkách skvělá zpráva. Alespoň pro Severoatlantickou alianci, zdůrazňuje admirál James Stavridis v článku pro agenturu Bloomberg.
9: Nálada ve Venezuele po lednovém zatčení autoritářského prezidenta Nicolase Madura americkými silami by se dala nazvat křehkým optimismem. Skoro nikdo tehdy nečekal, co se stalo potom. Moci se chopila Madurova dlouholetá viceprezidentka Delcy Rodriguezová, která se rychle zblížila s Donaldem Trumpem, píše britský deník Times.
8: Neměla příliš na výběr. Trump tehdy prohlásil, že jestli viceprezidentka nebude dělat správné věci, zaplatí velmi vysokou cenu. Dnes už americký prezident tyto výhrušky nepronáší a naopak ji chválí. Spojené státy v dubnu zrušily americké sankce proti Rodriguezové, která do té doby ve Venezuele vřele přivítala několik amerických delegací. Zdá se, že se smířila s tím, že Washington dohlíží na venezuelský ropný průmysl i na vývoz ropy a rozděluje výnosy.
9: Vláda Rodriguezové oficiálně podporuje Madurův návrat, ale jeho jméno už na prezidentčiných zasedáních nezaznívá. Poprvé po 7 letech mají být obnoveny přímé lety ze Spojených států do Caracasu. Tento politický obrat je šokující. Posledních 25 let totiž byla Venezuela za vlády Madura a jeho předchůdce Iga Cháveze rétorickým centrem boje proti americkému imperialismu. Rodriguezová však už v únoru nazvala Trumpa partnerem a přítelem Venezuely.
8: Jeden nejmenovaný venezuelský podnikatel označil počínání prezidentky za strategii, jak přežít. Podle něj je dnes Venezuela v podstatě americkým protektorátem. Je to podivná situace, ale přesto se zlepšuje, cituje jeho slova britský deník. Toto zlepšování však zatím marně hledají miliony obyčejných Venezuelanů. Nejvíc si stěžují na státní platy a důchody, které považují za almužnu. Je to výsledek mnoha let špatného hospodaření, které ještě zhoršily americké sankce a pád venezuelské měny za vlády Cháveze i Madura.
9: Státní důchod činí v přepočtu na českou měnu necelých 5 korun měsíčně a je tak nízký, že ho vláda přestala vyplácet. Nahradila ho dočasnou dávkou ve výši asi 1500 korun měsíčně, ale ani to nestačí. Podle Venezuelské federace učitelů potřebuje rodina k přežití zhruba 14 600 korun měsíčně. Jedinou základní potřebou, která v zemi s největšími zásobami ropy na světě zůstává relativně levná, je benzín. Stojí necelou korunu za litr, ale je téměř nedostupný a řidiči na něj čekají ve frontách i několik dní.
8: Mezinárodní měnový fond odhaduje, že míra inflace ve Venezuele dosáhla v březnu 682%, což je nejvyšší hodnota na světě. Venezuelští důchodci přežívají jen díky penězům od příbuzných v zahraničí. Většina z nich tam nějaké má, protože od nástupu Madura k moci v roce 2013 opustilo zemi 8 milionů lidí. Celá čtvrtina obyvatelstva, většinou v produktivním věku. V posledních týdnech sílí protesty důchodců, přestože demonstrace jsou ve Venezuele stále považovány za nebezpečné.
9: Spojené státy připravily pro Venezuelu plán stabilizace, oživení a přechodu. Cílem je zabránit chaosu zachováním existujících mocenských struktur. Později má následovat oživení ekonomiky a nakonec obnova demokracie. Zatím jsou však všechny důležité instituce, od soudu až po volební komisi, pod kontrolou režimu. Nebyl stanoven žádný harmonogram dokončení celého procesu, což vyvolává obavy, že by závěrečná fáze, kterou je demokracie, nemusela nastat.
8: Vláda Delcy Rodriguezové prokázala, že naslouchá americkým požadavkům, i když ve skutečnosti se chová postaru. Příkladem je zákon o amnestii, který prezidentka schválila v únoru. Dočkal se velké pochvaly jako součást národního usmíření, k jakému došlo v Jižní Africe po skončení apartheidu nebo ve Španělsku po pádu Frankova režimu. Podle vládních údajů vyšlo na svobodu přes 8 tisíc lidí, ale venezuelská lidskoprávní skupina Foro Penal zdůrazňuje, že ve věznicích je ještě nejméně 470 politických vězňů.
9: Tento chaotický proces sleduje z ciziny i Maria Corina Machadová, vůdkyně opozice a nositelka Nobelovy ceny míru. Ve volbách v roce 2024 nesměla kandidovat a tak vyzvala své příznivce, aby podpořili jejího zástupce Edmunda Gonzálese, který drtivě zvítězil. V prosinci téhož roku uprchla z Venezuely na motorovém člunu a odjela do Osla převzít Nobelovu cenu, což je rozhodnutí, kterého možná bude ještě litovat.
8: Machadová v lednu předala cenu Trumpovi jako ocenění jeho jedinečného nasazení pro svobodu Venezuelanů. Americký prezident ji označil za velmi milou ženu. ale nikdy jí nevyjádřil tak vřelou podporu jako Rodriguezové.
9: Machadová dál pobývá v Evropě a v Madridu shromáždila obrovský dav převážně venezuelských exulantů. Minulý týden prohlásila, že očekává návrat do Venezuely ještě před koncem roku a vyzvala Washington, aby urychlil plán voleb. Čím déle to bude trvat, tím větší je riziko občanských nepokojů. Cituji představitelku venezuelské opozice britské Timesy.
8: Bundeswehr, německá armáda, přijala vůbec poprvé ve svých dějinách vojenskou strategii, která má připravit zemi na budoucí hrozby. Velké části tohoto dokumentu jsou však přísně tajné. Důvodem přijetí strategie je stále nebezpečnější mezinárodní situace. Plán definuje budoucí zaměření německých ozbrojených sil a analyzuje, jak může Bundeswehr čelit potenciálním hrozbám, píše server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
9: Málo kdy v dějinách byla vojenská strategie tak nezbytná jako v současnosti, uvedl ministr obrany Boris Pistorius, když ji představoval. Podle něj je svět od zahájení ruské války proti Ukrajině nepředvídatelnější a nebezpečnější a mezinárodní právní řád se ocitl pod obrovským tlakem. Podle nové vojenské strategie představuje Rusko pro Německo a transatlantickou bezpečnost největší a nejnaléhavější hrozbu v dohledné budoucnosti, protože se připravuje k útoku na členské státy Severoatlantické aliance.
8: Strategie analyzuje, jak by měl Bundeswehr reagovat na možné válečné scénáře, například na ruský útok na území členských zemí NATO, ale detaily jsou tajné. Vojenská strategie potvrzuje stanovený cíl výrazně rozšířit německou armádu tak, aby do poloviny 30. let tohoto století měla k dispozici 460 tisíc vojáků, včetně 200 tisíc záložníků. Bundeswehr se má proměnit v nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Obranou připravenost má nejrychleji zvyšovat do roku 2029.
9: Tyto změny reagují na rostoucí požadavky, které Severoatlantická aliance klade na své členy. Největším problémem je získat dostatečný počet vojáků, připustil Pistorius už v listopadu. Díky intenzivnímu náboru se početní stav Bundeswehru zvyšuje, ale pomalu. Ministr si očividně hodně slibuje od nového plánu vojenské služby, který byl představený začátkem letošního roku. Armáda chce získat víc dobrovolných vojáků pomocí pobídek i povinných opatření, včetně prohlídek mladých mužů.
8: Jestli se toto úsilí nenaplní, mohlo by Německo obnovit povinnou vojnu, kterou zrušilo v roce 2011. Zatím to však v plánu není, ujistil veřejnost státní tajemník pro obranu Nils Hilmer. Pistorius předložil i několik dalších souvisejících dokumentů, takzvaný profil schopností, který nastiňuje nezbytné vlastnosti příslušníků armády, tedy to, co je třeba nejen k obraně země, ale i k odstrašení a obraně Severoatlantické aliance.
9: Strategie záložníků má zase zajistit, aby Německo do roku 2033 disponovalo přibližně 200 000 rezervisty, kteří budou fungovat jako spojovací článek mezi armádou a občanskou společností. Budou se zabývat hlavně vnitřní bezpečností a logistikou. Podrobnosti jsou i v tomto případě z velké části důvěrné.
8: Plán modernizace a zjednodušení byrokracie má potom vyřešit problém nadměrného papírování. V současné době se vojáci musí potýkat s množstvím detailních předpisů a administrativy. Ministerstvo obrany předpisy přezkoumalo a chce situaci napravit pomocí přibližně 150 opatření a bezmála 600 konkrétních kroků k jejich realizaci. Všechny vnitřní předpisy budou mít stanovené datum platnosti, oznámil Pistorius. Kdyby po takovém datu už nebyly považovány za nezbytné, budou automaticky zrušeny.
9: Žádné dokumenty Bundeswehru nebudou mít stanoveny pevné cíle na konkrétní počet let, ale budou se průběžně upravovat podle vývoje strategické situace. Díky této nové strategii bude německá armáda pružnější než dřív a v jistém smyslu bude nově i uvažovat. Chceme se odpoutat od tradičního způsobu myšlení v izolovaných útvarech, uvedl Pistorius.
8: Německá opoziční socialistická strana Levice označila novou vojenskou strategii za logickou a nezbytnou, když přihlédneme k reálné hrozbě, kterou představují agresivní kroky Ruska. Podle ní však není nutné, aby se Německo snažilo stát významnou vojenskou velmocí, uzavírá Deutsche Welle.
1: Svět ve 20 minutách.
9: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
8: Tereza Žižková
9: a Lukáš Matoška.
1: Poslouchejte Plus, když potřebujete.
10: Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko celou noc bojují s lesním požárem. Ten se rozšířil na ploše asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě zasahuje 64 jednotek z několika krajů a vyhlášený je nejvyšší stupeň požárního poplachu. Hasiči na jednom z úseků vytvořili obranný vál, aby se požár nedostal za cestu. Přes den s hašením pomáhali taky policejní a armádní vrtulníky z bambivaky. Ty se ale večer museli kvůli tmě stáhnout. Pokračovat budou zase ráno po rozednění. Rakouská policie dopadla muže, kterého podezírá z otrávení dětské výživy společnosti HIP. Zeleninové příkrmy s jedem na krysy se v dubnu dostaly do Česka, Rakouska a na Slovensko. 5 ze 6 balení kriminalisté našli, po posledním pátrají v Rakousku. Podle policie je podezřelému muži 39 let, vyšetřovatelé ho zadrželi v sobotu ráno. Další podrobnosti s ohledem na trvající vyšetřování zatím nezveřejňují. Norský Nobelův výbor vyzval Írán, aby propustil k léčbě vězněnou nositelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadiovou. Podle výboru je její život v ohrožení. Agentura AP už dřív informovala o tom, že zdravotní stav 53-leté bojovnice za lidská práva se výrazně zhoršil. Údajně dvakrát upadla do bezvědomí a prodělala vážnou srdeční příhodu. Policie Mohammadiovou zadržela loni v prosinci poté, co na pietní akci kritizovala iránský režim. Český hydrometeorologický ústav o víkendu upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat po celém Česku. Vlhko a mírné teploty klíšťatům vyhovují. Lidé by si měli dávat pozor nejen ve vysoké trávě a v lesích, ale i při vycházkách v městských parcích. Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. Naposledy se jim to povedlo před 12 lety. V souboji o třetí místo výběr trenéra Jana Tomajka porazil Lotyšsko 4-1. Zlaté medaile mají Švédové, kteří vyhráli nad domácím Slovenskem 4-2. Méně se dařilo seniorské reprezentaci. Ta prohrála v Českých Budějovicích v přípravě na mistrovství světa se Švédskem 2-4.
7: Dálnice volné a uzavírka na D1 v Ostravě. Na dálnicích teď podle kamer dobrá viditelnost a hlavně plynulý provoz. Déle se nezdržíte ani v omezení na D1 v Ostravě. Kvůli opravám nerovnosti je mezi sjezdy do Poruby a do centra obousměrně průjezdný jen jeden pruh kilometry 355 až 360. A kvůli opravám jsou v úseku i úplné uzavírky. Nedá se najet na exit 357 Mariánské hory směr Brno a úplně zavřený je exit 357 směr Polsko. Sjezd i nájezd využít můžete. Vedlejší exit 361 centrum. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Evropský odklon od appeasementu, čili podlézt, ale narovnat se. Narůstající napětí kolem sněmu sudetských Němců v Brně, anebo je odchod Emirátů z OPECu počátkem konce dlouholetému globálně vlivnému sdružení producentů ropy, tak zní vybrané titulky komentářů sobotního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
11: Termín appeasement, neboli v politologické terminologii strategické ustupování agresivnímu chování s cílem předejít čemusi daleko horšímu, známe bohužel velmi dobře z konce 30. let minulého století, kdy se tak v domnění, že odvrátí válku s hitlerovským Německem, zachovali vůči tehdejšímu Československu spojenci Francie a Británie. I dnes se hovoří o appeasementu, i když se to České republiky zatím přímo netýká. Na místě je ale to připomínat a více už Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
12: Když byl německý kancléř Friedrich Merz nedávno obviněn Amnesty International, že se podvoluje moci silných států, jako je USA nebo Izrael, a málo brání univerzální hodnoty, na níž stojí poválečný systém, znělo to až přehnaně ostře. Zvlášť když v kritice zaznělo slovo appeasement, které se hrálo tak neblahou roli před vypuknutím druhé světové války. Appeasement, tedy strategické ustupování agresivnímu chování, jehož cílem je předejít ještě něčemu daleko horšímu, se na konci 30. let minulého století stalo osudným Československu, které přišlo o Sudety, ale nakonec i celé Evropě, jež se propadla do běsnění největší války v historii. Záchrana míru appeasementem se nepovedla, zůstala pachuť nespravedlnosti a civilizační zrady. V Německu, které bylo tehdy agresorem, zní výčitka politiky ústupků dvojnásob nepříjemně. Vždyť celé poválečné Německo vyrostlo jako stát, do jehož základů byl zabudován odpor vůči všemu zlu, jemuž se ustupovat nemá. A to jednoduše proto, aby se už nikdy neopakovalo civilizační kataklizma, jež Němci zavinili. Generální tajemnice Amnesty International Agnes Kalemárdová se na appeasement evropských politiků stěžovala už na ekonomickém fóru v Davosu. Tehdy použila pojem rezistence, odpor vůči porušování pravidel, na nichž poválečný svět stál. Evropa by se podle ní měla více stavět na odpor vůči samolibým útočníkům, kterým jsou mezinárodní dohody ukradené, protože vlastní sílu a zájmy považují za legitimní důvody k jakékoliv akci. Už tehdy to byla střela do vlastních řad. Centrem kritiky totiž nebylo jen Rusko, ale i země hlásící se k západní civilizaci, tedy Izrael a Spojené státy. Na odpor jejich akcím, které mají mít preventivní obranný charakter, ale s mezinárodními dohodami si hlavu nelámou, se Evropané staví spíše výběrově a nenápadně až tiše. To platí i o Mercovi, jehož pozice je v případě Izraele zatížena tradičním německým postojem obrany existence židovského státu, z níž stojí i padá dnešní německý stát. Těžko tedy čekat přímočařejší kritiku, než jaké se kancléř dopustil. Merz ale od počátku kličkuje i ve vztahu k americké solitární aktivitě, včetně útoku na Írán. Nejprve údery podpořil, když ale zjistil, že útok má své rezervy a nemá jasný plán, začal Američany kritizovat. Nepostavil se přímo na odpor, ale odsoudil absenci jakéhokoliv mírového plánu a fakticky se vysmál americkému vyjednávání s Íránem, v němž se největší mocnost světa nechává ponižovat. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Donald Trump se v Mercovi zklamal a přišel s výhruškou stažení části amerických vojáků z Německa. Merz je už několikátý evropský politik, který si za upřímné vyjádření kritického názoru vůči Trumpově postupu vysloužil ráznou odplatu. Mezi v úvozovkách potrestané, kteří amerického prezidenta zklamali, patří už i dříve tak blízká italská premiérka Meloniová. I ona nejprve volila taktiku raději vyjít Trumpovi vstříc a vyhnout se konfliktům. Válka v Iránu, s níž většina Italů nesouhlasí, vše změnila. Kritiku přátel Trump neodpouští. Napětí mezi západními spojenci a Trumpem tak neustále zesiluje. Celé to připomíná Zimmermanovskou strategii podlézt, ale narovnat se. Narovnávání evropského sebevědomí po počátečním podlézání narcisnímu lídrovi MAGA hnutí teď bude asi dost bolet. I Merz, Meloniová, ale i francouzský prezident Macron jsou nicméně přesvědčeni, že americké odtažení od Evropy nebude tak rázné. Jak řekl německý ministr zahraničí, americké základny v Německu nezajišťují jen německou, ale i americkou bezpečnost. Amerika je potřebuje stejně jako Německo. Společný zájem tu pořád existuje, i když se americký prezident cítí evropským nezájmem o jeho válku v Iránu osobně uražen. Ustupování silným se, jak ukazuje jednání evropských politiků s Trumpem, nakonec nikdy nevyplatí. Sebevědomí sluší i těm, kteří jsou na první pohled mnohem slabší. Kancléř Merz je zatím osvědčoval v řečnických vystoupeních. Teď ho bude muset předvést i v konkrétním jednání. Tato jistě nepříjemná evropská zkušenost může být poučná i pro Česko. Vždyť českému ministru zahraničí přímo radí lidé, kteří politiku appeasementu prosazují jako momentálně nejvýhodnější politický postup. Podlézat Čechům vždycky šlo. Měli bychom se ale umět i narovnat. Spolu s ostatními Evropany nám to půjde lépe. Kdy jindy, než teď.
11: Tak uvažuje komentátor týdeníku Euro Petr Fischer. blížícím se květnovým sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně narůstá agresivita odpůrců akce, včetně anonymních vyhrůžek násilí vůči organizátorům festivalu Meeting Brno, kteří sudetské Němce pozvali. No a toto je pohled publicisty Jiřího Leštiny.
13: Jsou to desítky mailů denně. Ve chvíli, kdy se na sítích objevilo i moje bydliště, začala jsem mít strach o rodinu. Je to intenzivní a nepříjemné, popisuje situaci výkonná ředitelka festivalu Veronika Smyslová pro Seznam zprávy. Z čeho pramení tohle zlověstné vzepětí, jehož nejzávažnější projevy teď nesmí podcenit policejní vyšetřovatelé? Jde o to, že festival Meeting Brno, který má být završením dlouhého a bolestného úsilí o smíření mezi Čechy a sudetskými Němci, se odehraje v době, kdy běžnou součástí politiky se stalo vyvolávání vzteku, frustrace a nenávisti ve společnosti. Což o to, zkazky, že sudetským Němcům i nadále jde o zrušení Benešových dekretů a znovu nabití majetku, jsme slýchat nepřestali. Poprvé, to ale teď zaznívá z nejvyšších kruhů vládní moci, od extrémní pravice reprezentované ve vládní koalici SPD a jejími menšími spojenci. Z vůdců těchto uskupení přitom vyzařuje jakési arrogantní umanutí. Teď přece vládneme my, tak co nám tedy mají co rejdit posltovi sudeťáci? Bezbřehost pokrytectví Tomia Okamury či Jindřicha Reichla spočívá v tom, že zrovna tihle politici udržují vřelé vztahy s německou nepokrytě extremistickou stranou AfD, která volá po zrušení Benešových dekretů a takzvané nápravě historických křivd. Což byl ovšem důvod, proč se posltův sudetoněmecký Landsmannschaft už před lety od AfD odstřihl a zakázal jí vstup na sudetoněmecké dny. Pokud bychom tedy hleděli na hodnověrnost postojů, pak ji nenajdeme u Okamury a spol, ale daleko spíš u Bernda Posselta, který už před 15 lety prosadil vyškrtnutí požadavků na vracení majetku ze stanov svého krajanského sdružení. Jak ale nakonec sudetoněmecké dny v Čechách ovlivní skutečnost, že proběhnou za jiné vládní konstelace, než za jaké občanské sdružení Meeting Brno pozvalo sudetské Němce do moravské metropole? Mohly by slavnosti smíření, na které se chystá bavorský premiér Söder nebo německý ministr vnitra Dobrindt, skončit mezinárodní ostudou? Rozhodující bude postoj dominantního vládního hnutí ANO, jež až dosud zachovalo zdrženlivost. Když byl premiér Babiš v únoru na státní návštěvě u bavarského ministerského předsedy, nechal se slyšet, že Česko bere chystaný sjezd jako občanskou iniciativu a akce proto pro českou vládu zatím není tématem. Důvodem k ostražitosti přitom zůstává právě ono babišovské zatím. Raději totiž nedomýšlet důsledky, pokud by premiér dospěl k tomu, že i květnový sudetoněmecký sraz může být příležitostí k přetahování voličů SPD do tábora hnutí ANO už před podzimními volbami do komunálních zastupitelstev a senátu.
11: Tolik Jiří Leština. Už zazněla v názorech a argumentech reflexe úmyslu Spojených arabských emirátů vystoupit z organizace zemí vyvážejících ropu, známé pod zkratkou OPEC, světového ropného kartelu, který mnohokrát zamával cenami energií. Jde o začátek zániku, protože odejdou také další členové. A co by to mohlo znamenat? Dnes jde o pohled komentátora Lidových novin Marka Hudemy.
14: Po 66 letech se tak konečně potvrzuje stará ekonomická poučka, že kartely, tedy sdružení výrobců spojených za účelem zvyšování cen, jsou nestabilní a časem se rozpadají. OPEC se zdál být dlouhou dobu výjimkou. Sice o něj v minulosti odpadly některé země, ale stále měl schopnost manipulovat světovou cenu ropy. Odchod Spojených arabských emirátů, třetího největšího producenta ropy v rámci kartelu, to ale mění. V rámci OPEC prostě bude jejich kapacita chybět. Proč Emiráty odcházejí? Z několika důvodů. Jednak už nechtějí snášet vůdcovství Saúdské Arábie v kartelu. Jednak se jim nelíbí spolupráce OPECu s Ruskem. Se Saúdy se vládcové Emirátů neshodnou ohledně budoucnosti Jemenu i cen ropy. Rusko je zase spojencem Iránu, což Emirátům dost vadí, protože Teherán na ně tvrdě zaútočil. Tvrději než na Saúdskou Arábii. Navíc se ukázalo, že větší schopnost ovlivnit cenu ropy než OPEC má Irán, který uzavřel Hormuzský průliv. OPEC je tak najednou mimo. Právě válka USA s Iránem byla tou poslední kapkou, kterou pohár trpělivosti Emirátů s kartelem

0: se starému kontinentu něco dobrého.
1: Říká komentátor Lidových novin Marek Hudema.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Následují příspěvky vysílané během zvolna končícího týdne, které možná některým posluchačům mohly uniknout. A nejprve má slovo ekonomická specialistka serveru Newstream Tereza Zavadilová o pravděpodobném praní špinavého prádla mezi dvěma technologickými giganty.
3: Bude to mela, jako kdyby Hindenburg narazil na palubu Titaniku. Bude to šílené a nechutné. Takhle expresivně jeden z právníků popsal, co očekává od nadcházejícího soudního sporu dvou populárních otců umělé inteligence, Elona Muska a Sama Altmana. Soud jde řešit Muskovu žalobu na OpenAI, která se podle něj zpronevěřila svému původnímu neziskovému poslání. Ke stolci dorazily stovky dokumentů, z nichž je jasné, že se bude na veřejnosti prát pořádně špinavé prádlo, ikon ze Silicon Valley. Podstata sporu je následující. Altman s Muskem založili OpenAI v roce 2015 a Musk byl největším sponzorem této organizace. Šéf Tesly tvrdí, že Altman se chtěl obohatit na jeho úkol a zradil původní myšlenku, že OpenAI měla přinést pokrok v umělé inteligenci otevřeně a všem. Altman kontruje, že Musk se snaží jen poškodit konkurenční firmu, protože si sám poté, co z OpenAI odešel, založil vlastní firmu na umělou inteligenci xAI. Musk prý jen lituje vlastního odchodu z OpenAI a ze žárlivosti tuto firmu dlouhodobě obtěžuje a šikanuje. Navíc byly doby, kdy sám chtěl OpenAI převést pod Teslu. Soudní dokumenty odhalují spoustu pikantérií. Sam Altman například tvrdí, že s Muskem o OpenAI vyjednávali na festivalu Burning Man v roce 2017, jenže Musk si to pořádně nepamatuje, protože měl údajně v sobě koňskou dávku drogy ketamin. Altman také obvinil Muska, že měl jako svou tajnou spojku v OpenAI svou milenku Shimon Zelisovou, se kterou má nyní 4 děti a která byla několik let ve vedení této organizace. Jako důkaz jsou předloženy textové zprávy mezi partnery, ve kterých Musk v době svého odchodu z OpenAI žádá přítelkyni, aby se tam chovala přátelsky, ale sbírala informace a pomohla mu přetáhnout klíčové lidi do Tesly. Jen na okraj Milenka Zelisová měla Muska v telefonu uloženého pod přezdívkou Schrödingerova kočka. A další detaily asi budou následovat. Soud zatím rozhodl tak, že pro další projednávání není důležité, zda Musk bral drogy, ale jeho vztah se Zelisovou v případu relevantní je. Z dokumentů, které zveřejnil například Washington Post, vyplývají nejen pikantnosti, ale v celku zásadní zprávy o tom, jak to chodí mezi lidmi, co skrze technologie nyní ovládají svět. Například korespondence mezi Markem Zuckerbergem a Muskem. Ti dva se na veřejnosti hádali a dokonce se vyzývali ke rvačce. Ovšem z textových zpráv plyne, že Zuckerberg loni chválil Muska za práci ve vládě, v jeho agentuře na vyhazování lidí douš a nabízel mu jakoukoliv pomoc. Musk se ptal na pomoc v nájezdu na OpenAI a oba miliardáři si slíbili, že to proberou osobně. V 10 let staré korespondenci, kdy OpenAI řešila, zda se spolehnout na výpočetní výkon od Microsoftu nebo Amazonu, Musk označil majitele Amazonu Jeffa Bezose za troubu. Musk požaduje po OpenAI a také Microsoftu, který je ve firmě podílníkem, náhradu škody 134 miliard dolarů, odvolání Altmana a dalších lidí z vedení OpenAI a zrušení komerční části firmy. Proces Musk versus Altman vede kalifornská soudkyně. Má trvat asi 4 týdny a radit bude 9členná porota. Svědčit bude řada známých lidí. Pro Muska s Altmanem to letos nebude jediné předstoupení na veřejný pranýř. Musk převedl svou XAI pod firmu SpaceX, která se letos chystá na obří vstup na burzu a na ten se připravuje i OpenAI, takže obě firmy letos bude soudit americký lid i investoři.
1: Říká ekonomická komentátorka serveru Newstream Tereza Zavadilová. Jak je dobré míti Národní rozpočtovou radu?

0: I v těchto dnech myslí Petr Holub, který je komentátorem serveru Seznam zprávy. Jeho příspěvek zazněl v Názorech a argumentech poprvé v pondělí 27. dubna.
1: Tuzemská vláda se rozhodla změnit zákon o rozpočtových pravidlech a některé související zákony. Činí tak poněkud podloudným způsobem, protože klíčové změny načetla až v polovině dubna při druhém čtení ve sněmovně ministryně financí Alena Schillerová. V prvním květnovém týdnu se má ve sněmovně definitivně rozhodnout. Ekonomická i novinářská veřejnost po přečtení vládních návrhů nesouhlasně mručela, ovšem nikdo si toho nevšiml do chvíle, než v různých médiích vystoupil šéf rozpočtové rady Mojmír Hampl a s celou autoritou svého úřadu upozornil, že vláda chystá krok, který vejde do dějin. Uvolnila si totiž prostor pro takřka neomezené zvyšování výdajů státního rozpočtu a tím i jeho schodku. V něčem následuje a rozšiřuje postup předchozí vlády Petra Fialy, který, nutno říci, že po souhlasu od Evropské komise, obešel rozpočtová pravidla, když nechtěl do deficitu započíst výdaje na armádu překračující 2% hrubého domácího produktu a zároveň do schodku nezapočetl půjčku na výstavbu nových reaktorů v Dukovanech. Také Babišovi lidé si chtějí půjčovat na armádu i jádro, jenom o něco víc než jejich předchůdci. Zároveň ovšem do schodku nechtějí počítat navýšení dotace pro státní fond dopravní infrastruktury až 100 miliard korun ročně. Případně mohou bez ohledu na schodek zvýšit výdaje rozpočtu o 200 miliard, pokud se zhorší bezpečnostní situace a k dispozici jsou ještě další nástroje, jak pravidla obejít úplně. Předseda rozpočtové rady upozornil, že se tímto krokem opouští historická tradice, podle níž Česko vždy sledovalo úspornější cestu než většina Evropy. Díky tomu se země nikdy nepropadla do nezvladatelných dluhů. Teď se podle předsedy Hampla stává reálnou vyhlídka, že se propadneme do stejných dluhů, s jakými si neví rady Francouzi, Belgičané nebo Italové. Jejich státy dluží víc, než za rok vyprodukuje příslušná národní ekonomika. Potíže se splácením logicky vedou k vynuceným rozpočtovým škrtům, které v mnoha případech končí výtržnostmi na pouličních demonstracích. Nemusí to být tak dlouhá cesta. Čechům stačí, že se během pár let se státním dluhem dostanou na 70% ročního ekonomického výkonu jako Maďaři. Ti stejně jako Češi nepatří do eurozóny, navíc ztratili důvěru mezinárodních investorů a dnes ročně odvádějí na úrocích částku, která by v Česku odpovídala 450 miliardám korun. Vzhledem k výkonu ekonomiky splácejí Maďaři vůbec nejvíc v Evropě. Také argumenty o užitečných investicích do obrany, energetiky a dálnic mohou být jen úhybným manévrem pro ty, kdo se neodvažují reformovat nákladný sociálně-zdravotnický sektor, což logicky vede k větší útratě na úkor ostatních položek veřejných financí. Předseda Hampl tedy veřejnost upozornil, co se právě chystá a co dosud veřejně činní lidé spíše přehlíželi. Ovšem velký význam to nemá, dalo by se namítnout. Vládní většina stejně novelu k rozpočtovým zákonům odhlasuje a v příštích letech si bude utrácet, jak se jí zlíbí. Bez ohledu na ty, kdo budou její dluhy později splácet. Tato námitka je věcně správná, přehlíží však jeden důležitý rozměr celého případu. Nikdy není zbytečné, když zástupce významné státní instituce upozorní na to, že se děje něco nepatřičného, třeba že vláda podniká kroky, které jsou v rozporu s jednou z nejlepších českých tradic. I když se vláda Andreje Babiše podle dobré rady nezachová, vzniká tak přinejmenším nárok, se kterým se bude muset vypořádat její nástupkyně.
0: Tolik názor Petra Holuba ze Seznam zprávy. Debata o hodnotové anebo pragmatické zahraniční politice je nesmírně podnětná a vede k nejvýš nutné reakci na současný nebezpečný svět. Není samozřejmě řeč přímo o diskuzi české, ale o inspirativním uvažování a jednání například finského prezidenta Alexandra Stuba nebo kanadského premiéra Marka Carneyho. Více už šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
2: Současnou situaci popsal nedávno Stab jako svět neřádu. V němž se nástroje moci stále často využívají jako nástroje války. Za účinnou strategii pro střední a menší státy považuje realismus založený na hodnotách. Kanaďan Carney v projevu na ekonomickém fóru v Davosu, kde citoval také Václava Havla, řekl něco podobného. Už se nemůžeme spoléhat jen na sílu svých hodnot, ale také na hodnotu své síly. Konec citátu. Finský prezident, který byl i ministrem zahraničí a premiérem, vysvětlil svůj koncept aktuálně v knize trojúhelník moci vyvažování nového světového řádu. Vychází z finských zkušeností za studené války a drží rovnováhu mezi naivním idealismem a cynickým realismem. Diplomacie musí být zásadová, ale nemoralizující, pragmatická, ale nikoli amorální. Stab píše o důstojné zahraniční politice a připomíná, že svět stále méně snáší moralizování a přesvědčivé je vést příkladem, nikoli kázání. Finsko má vynikající státní správu, společenský konsenzus v zásadních tématech, vloni vydalo na obranu takřka 3% HDP. S Finskem se samozřejmě počítá v Evropské unii a NATO, ale také v užších ekonomických a obranných uskupeních zemí, které postupují rychleji. Česko stojí v koutě nebo se nabízí jen jako černý pasažér, který nic neinvestuje do společných zájmů, což je problém v klidných časech a v těchto krizových je to červená karta. Mark Carney pro Kanadu jako střední mocnost rovněž volí kombinaci zásad a pragmatičnosti. Zásadoví jsme v oddanosti základním hodnotám, jimiž jsou svrchovanost a územní celistvost, zákaz použití síly s výjimkou případů, kdy je to v souladu s chartou OSN, a dodržování lidských práv. Pragmatičtí v uvědomění, že ne všichni partneři sdílejí naše hodnoty. Konec citátu. Carney nemluvil do větru. Kanada uzavřela na začátku roku, vystavena nevýbíravému tlaku Donalda Trumpa na připojení k USA a americkým clům, dílčí dohodu s Čínou a začala pracovat na strategickém vylepšení vztahu v minulosti pošramocených. Trumpa to rozzuřilo, ale Kanadě se nerozklepala kolena. Česko jako nezajímavý člen Evropské unie a země v NATO uhýbající před dohodnutými závazky se ocitá v jiné kategorii, než je právě Finsko, ale i Polsko, Dánsko, Norsko nebo Nizozemí, což ohrožuje přímo jeho existenci, protože ve světě nyní vyjednávají velmoci nad hlavami menších států. Upozorňuje v knize prezident, jehož Finsko není malé, i díky stavovým dobrým vztahům s Donaldem Trumpem, které mají jinou kvalitu než podlézání na dálku v českém podání a je především spolehlivé a odhodlané. Carney vidí výhodu Kanady v tom, že si včas uvědomila, co se ve světě děje. Za to v Česku se zahraniční politika smrskla na hloupé války o to, kdo jakým letadlem kam poletí či nepoletí. Nerozumí ani hodnotám, ani pragmatismu v dnešním světě na hraně zlomu. A tak dopadne přesně podle starých Athéňanů. Silní si dělají, co mohou, a slabí strpí, co musí.
0: Repríza pondělního komentáře šéfredaktora deníku Právo Petra Šoboty uzavřela sobotní Názory a argumenty. A ze studia Českého rozhlasu Pluse, také za redakční kolegy a ostatně i autory, loučí a krásný zbytek konečně už snad jarního víkendu přeje Ondřej Konrád.
3: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
4: Ernst Mach patřil k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky. Narodil se v jihomoravských Chrlicích v roce 1838. Po maturitě se vydal na univerzitní studia do Vídně, kde vystudoval matematiku a fyziku. Doktorát získal poměrně brzy, už ve 22 letech. V Čechách a na Moravě pak působil celých 28 let.
5: V té době také vytvořil to nejpodstatnější ze svého rozsáhlého vědeckého díla. Proslul hlavně jako ostrý kritik Isaaca Newtona. Jeho jméno také nese několik veličin z oblasti aerodynamiky, například Machův kužel.
4: Nejznámější veličinou spojenou s Ernstem Machem je ovšem bezesporu takzvané Machovo číslo. Udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. S jeho využitím se nejčastěji setkáme v letectví.
5: Už jako světoznámý vědec odešel Mach přednášet na Vídeňskou univerzitu. Zemřel v 78 letech v malém městečku Haar, kam se uchýlil s manželkou na sklonku života. Jeho objevy patří mezi nadčasové. Připomíná je i čestná medaile Ernsta Macha, kterou uděluje domácím a zahraničním fyzikům Akademie věd České republiky.
3: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: českém Švýcarsku hoří les, hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Americký prezident je k nejnovějšímu mírovému návrhu Íránu skeptický, chce ho ale prostudovat. Fotbalisté Baníku Ostrava vstoupili do ligové skupiny o udržení remízou s Mladou Boleslaví. Dnes bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: U lesního požáru v českém Švýcarsku zasahuje 64 hasičských jednotek. Platí tam zvláštní stupeň požárního poplachu. Na místo přijeli pomoct i hasiči ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. Do setmění ze vzduchu zasahovali taky policejní a armádní vrtulníky z Bambivaky. Znovu vzlétnou zase ráno. Požár má několik ohnisek na ploše asi 100 hektarů. Policie kvůli tomu uzavřela jednu silnici, říká policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
7: Policisté poskytují součinnost, zajišťují bezpečnost a koordinují pohyb osob a uzavření komunikací. Silnice mezi obcemi Jetřichovice a Rynartice je uzavřena. Žádáme veřejnost, aby se nepřibližovala k místu zásahu, nevstupovala do lesa ani na přístupové cesty, nelétala v oblasti s drony a dbala pokynů zasahujících složek.
6: Uchazeči o studium na středních školách by v budoucnu měli psát jednotné přijímací testy předtím, než si podají přihlášky. Změnu v přijímacím řízení plánuje ministerstvo školství od roku 2029. Testy by se taky měly psát na základních školách místo středních, jako je tomu doteď. Ministerstvo si od toho slibuje zpřehlednění celého procesu a taky menší stres pro děti, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
8: Vzhledem k tomu, že se budeme snažit do toho terénu dostat několik velkých úprav, jako je změna obsahu vzdělávání, parametrizace a profesionalizace asistentu pedagoga, tedy rušení těch neefektivních prvků inkluze, ale i její lepší nastavení, tak si myslím, že ten reálný termín je spíš jaro 2029.
6: Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se bude zabývat nejnovějším iránským návrhem na ukončení války. Na sociální síti Truth Social ale dodal, že si neumí představit, že bude plán přijatelný. Napsal, že Teherán ještě nezaplatil dostatečně vysokou cenu za to, co podle Trumpa udělal světu za posledních 47 let. Předchozí iránský návrh Trump tento týden odmítl. Mezi Spojenými státy, Izraelem a Iránem teď platí třídenní příměří. Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové se včera po srážce dvou vozítek na horské dráze lehce zranilo 9 lidí. Zdravotníci ošetřili 8 dětských pacientů a jednoho dospělého. Děti pak převezli na další vyšetření do Královéhradecké fakultní nemocnice. Příčinu nehody vyšetřuje policie, doplňuje mluvčí Karolína Macháčková.
9: Došlo ke kolizi dvou souprav, při níž jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce.
6: Fotbalisté Baníku Ostrava remizovali v prvním kole nadstavbové skupiny o záchranu v šancelize doma s Mladou Boleslaví 0-0. Ostravané naposledy sestoupili z nejvyšší soutěže před 10 lety a poprvé v klubové historii je vede čtvrtý trenér během jedné sezóny. Svůj první zápas na lavičce Baníku hodnotí Josef Dvorník.
10: V kabině samozřejmě zklamání je z toho, že to není za 3 body, ale já jsem říkal, musíme si to zasloužit tou pracovitostí a to, co jsem viděl v týdnu v tréninku, tak neúplně všechno se přeneslo a hlavně ta lehkost a po zisku ta nabídka a spoluhráčů na to, aby jsme měli více řešení do ofenzivy.
6: Dál ve skupině o udržení Zlín porazil Duklu Praha 2-1, ve skupině o titul Slavia zvítězila v Liberci 2-1, v play-off o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2.
11: Omezení na dálnici D8 u sjezdu na Doksany a nehoda na Mělnicku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí porouchané auto. Za sjezdem na Doksany na kilometru 36,5 na mostě nebo poblíž mostu přes Ohři. Dopravu nezdržuje. Na silnici 273 trase Mělník Mšeno. Nehoda bez dalších podrobností. Pomaleji projíždějte před Nebuželi poblíž železniční stanice. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je od sjezdu na Plzeň noční uzavírka. Mezi kilometry 23 až 21 průjezdný jen levý pruh. Kolona se tam netvoří. Počítejte s tím, že opravy omezují i sjezd z plzeňské dálnice na okruh směr D1. Dole je stopka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: V dnešním magazínu Mezi námi se dozvíme, čím se zabývá a jaké problémy řeší nová zastupitelka vietnamské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny Van Antranová. Popovídáme si s Ruskou Kseniou Rožájevovou, spoluzakladatelkou a majitelkou firmy, která se věnuje čištění obuvy. A na závěr si poslechneme rozhovor s velmi populární chorvatskou spisovatelkou Rozy Kugli. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
3: Mezi námi.
9: Van Antranová je současnou zástupkyní vietnamské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny. Ve své profesní dráze působí jako interkulturní pracovnice na úřadu městské části Praha 11, soudní tlumočnice a zároveň se věnuje sociální práci s vietnamskou komunitou. Možnost věnovat se jí naplno jí přitom dává především silné rodinné zázemí a podpora blízkých. Více se dozvíte v příspěvku našeho redaktora Thang Xuan Goa.
12: Mě by zajímalo, jak jste se k té práci zástupkyně vietnamské menšiny dostala.
13: Já jsem vždycky tu funkci vnímala tak, že tam má sedět někdo, kdo je velice zkušený, starší generace, někdo prostě, kdo má už za sebou kariéru, rodinu a má na to opravdu hodně, hodně prostoru i životní zkušenosti. Takže se tohle ke mně dostalo jako velká jako náhoda. Když jsme začali s panem Uyenem hledat potenciálního zástupce, mluvili jsme s dalšími kandidáty, tak mě pan Uyen přesvědčil, proč ne? Jak jsem se pořád bála, co když to nezvládnu, co když něco nebudu vědět, tak strach z toho, že to nezvládnu, prostě začalo se zmenšovat a strach z toho, že tam bude někdo, kdo tomu nebude rozumět, kdo nebude opravdu hájit naše zájmy, byla ještě větší, tak jsem do toho šla.
12: Mě by zajímalo, jestli když jste nastupovala do téhleté pozice, jestli jste přicházela s nějakým tématem, který byste chtěla změnit, vyřešit, případně vylepšit pro vietnamskou menšinu nebo diasporu v Čechách.
13: Když jsem vlastně nastoupila do této funkci, tak jsem chtěla ovlivnit, jak nejvíc to jde v oblasti vzdělávání děti, protože tohle téma je téma, které řeším už dlouhodobě a vidím, že pokud se některé zákony nezmění, je tam velký propas v tom očekávání rodičů, očekávání od školy a některé cíle jsou teda nesplnitelné, protože vlastně každý národ má své myšlení, žijete v rodině, která na vás působí, chcete si zachovat své kořeny a to si myslím, že jde nejvíce přes jazyk. Když neumíte jazyk, tak vlastně ta země vám bude pořád velice, velice vzdálená, jak zachovat, jak pěstovat kulturu a vietnamštinu těch dětech, vytvářet podmínky, aby ty kurzy vietnamštiny byly dostupné nejen pro děti v Praze, aby to mohlo být i v rámci kroužku ve škole, jako cizí jazyk, ale vlastně je to mateština pro naše vietnamské děti.
12: Mě by zajímalo, jaká je vlastně náplň zástupce vietnamské menšiny v Čechách.
13: Je to role, kde vlastně zprostředkujete informace jak zpátky do naše komunity, tak i vlastně informace z komunity vládě. Je to vlastně role poradní, je to hlas menšiny, která vlastně by měla hájit zájmy všech skupin a má možnost mluvit se všemi skupinami. Abych to popsala detailněji, třeba poslední půl roku, co dělám. Když se ke mně dostanou informace z vlády, tak ty posílám dál do všech skupin vietnamských. Snažím se ty zprávy a informace překládat do vietnamštiny, protože vím, že ne ve všech spolku je někdo, kdo umí dobře česky, aby těm informacím rozuměl.
12: Mě by zajímalo, jak je ten postup, jak to probíhá.
13: Já vlastně čekám, jaké informace ke mně přijdou. A když někdo Mi napíše, že cítí nějakou nespravedlnost vůči vietnamské menšině nebo zažívá nedůstojné zacházení, tak moje práce je sbírat tyto témata a navrhnout to jako bod jednání ve vládě. Když se navrhne bod, tak se o tom hlasuje, jestli o tom bodě budeme jednat. Když to téma otevřeme, tak většinou je pak zjistíme, že je potřeba přivolat dalšího odborníka. Například, když jsme řešili téma, proč se tak dlouho čeká na občanství. Když podáte žádost, proč ten proces trvá tak dlouho, tak jsme si pozvali zástupce z ministerstva vnitra a oni nám vysvětlili, proč. Pak je tam prostor si říct, jak my to můžeme zlepšit a jak oni by to mohli urychlit.
12: Co si myslíte, že je za důvod, že těch témat tolik nepřichází ze strany vietnamské diaspory v Čechách?
13: Je tam asi více důvodů. Jeden z důvodů, co mě napadá, je láska vlastně k té vlasti. Jako jak já se moc cítím identitou českého občana a jak chci být moc občansky jako aktivní. Nebo jestli chci být vůbec občansky aktivní, je jedno téma. Druhý téma si myslím, že je tady rozdíl v tom chápání té roli mojí, protože dostávám dotazy ohledně dotací, kdy je možnost požádat o nějakou dotaci, jaké ministerstvo to poskytuje, jaké jsou podmínky. Myslím si, že na tohle téma už se i zajímá vietnamská menšina. Ale když posílám jiné informace, jiné dotazy, tak vlastně té zpětné vazby je skoro nulová. Takže si myslím, že možná je to tím, že nejsme tady tak dlouho jako jiné národnostní menšiny, kteří řeší témata, které už je provází desítky let, tak si myslím, že ten čas ještě jako přijde.
12: Jak dlouho už v té funkci působíte?
13: Já jsem v té funkci krátce rok vlastně.
12: Co jste za tu dobu řešila?
13: Za ten rok se ke mně dostaly témata, například jsme řešili mezi náboženský hřbitov, řešili jsme téma vzdělávání dětí, řešíme tak a myslím si, že to bude práce na další rok, jak přepisovat vietnamská jména do matriky, když ten člověk dostane české občanství, aby všechny jména byly zachována. Pak se ke mně dostalo i potřebu vietnamských skupin důchodců, kteří by chtěli mít nějaké místo, kde by se mohli scházet. To je taky jako komunitní centrum nebo místo pro starší generace Vietnamců, kteří, i když tady žijou už 40 let, ale pořád se nedokážou nebo neorientují v tom systému, protože je tam pořád jazyková bariéra, takže kde by dostávali základní informace o tom, jak funguje systém, jak funguje zdravotní péče, jak se můžou požádat o důchod.
12: Mě by zajímalo, jak jsou na tom Vietnamci s občanskou angažovaností v Čechách.
13: Já si myslím, že se to hodně liší v těch generacích, ale vlastně je tady jeden spolek, který je velice aktivní, jmenuje se Van Lang a snaží se ty informace sdílet s dalšími zájemci, kteří vlastně se o to zajímá, mají pravidelné setkání, takže já si myslím, že není to tak jako špatné. Ale ono si myslím, že nikdy není dost. Já si myslím, že mlčení není dobře. Ve vietnamské kultuře a v české kultuře je vlastně odlišné vnímání to mlčení. Protože mlčení z českého prostředí je vlastně souhlas, ale mlčení z hlediska vietnamské kultury souhlas vůbec nemusí být. Takže vlastně může vést ke nedorozumění. Vlastně tam ještě napadá, že bych moc ráda chtěla oslovit vlastně mladí Vietnamce, kteří se zajímají vlastně o politiku, o dění ve státě, aby byli aktivní, protože moc bych si přála, aby vlastně ke mně chodili více těch témat. Chtěla bych říct, že jsem jako velice otevřená té komunikaci, že budu velice ráda, pokud ke mně budou chodit témata, které by chtěly vietnamské spolky řešit, protože si myslím, že to je jediná cesta, jak vlastně můžeme věci měnit a posouvat k lepšímu. Ať se nebojí, ať si prostě pamatují, že v té radě mají svého zástupce, která za ně bude bojovat.
9: Uzavírá Van An Tranová, která je zástupkyní vietnamské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny.
14: Už 5 let v Praze působí společnost Sneaker Corner, která se zabývá čištěním obuvy a doplňku. Spoluzakladatelka a majitelka firmy je Ksenia Rožájevová, která přijela z Ruska před 13 lety. Naši redaktorku Olgu Vasinkevič na začátku rozhovoru zajímalo, jak se Ksenia vůbec dostala k nápadu založit takový podnik.
15: Bylo to docela náhodně, stalo to, že jsem měla prostě starší pár Converse, kterému jsem měla takový nějaký city, koupil mě to před 10 lety táta, prostě už se tento model nevyráběl a tak. Chtělo se to nějak obnovit a v tuto dobu ještě neexistovaly žádné podobné podniky, neměla jsem jakoby možnost někam to dát, odnést a tak. Tak proto jsem se rozhodla, že zkusím to vzít doma, v koupelně sama. Já pamatuju, že celá vanna byla špinavá, jak jsem ty boty čistila. Pak jsem objednala nějaké barvy, prostě něco. Zkoušela jsem to udělat všema různýma způsoby. Koukala jsem na ty videa na YouTube a tak dál. Překvapil mě ten výsledek, protože to dopadlo hodně líp, než jsem se mohla představit. Napadlo mě to, že možná bych lidi potřebovali podobnou službu a nějakým takovým stylem to začalo. No.
16: A jak byste popsala vaši celovou skupinu? Jsou tam Češi, cizinci nebo třeba i ruskomluvící?
15: Já bych řekla, že je to tak nějak 50 na 50. Momentálně určitě na začátku to bylo, že víc k nám chodili nějaké expaty a cizinci, protože podle mě Češi nebyli zvyklí tak pečovat o obuvi, ale momentálně už je vidět ten rozvoj, lidi začali zajímat se modou. Taky je to důležitá věc zmínit, že hodně lidí myslí už na tu sustainable, na tu ekologii a tak a nechtějí vyhazovat ty boty, protože je to opravdu docela velký vliv na tu našu ekologii.
16: No a předpokládám, že není to úplně levná záležitost, že každý prostě může k vám přijít a nechat si boty vyčistit, než bude doma v koupelně s tím nějak parat.
15: To určitě bych řekla, že ne, ale opravdu záleží. Jestli jste už rozhodli investovat do nějaký kvalitnější obovy, stojí to minimálně, tak to se určitě vyplatí jednou za rok třeba je vyčistit. Na druhou stranu chápu, jsou lidi, kteří to můžou dělat doma a je to úplně v pořádku, když to nezničí, když se prostě přečtou nějaký články opravdu, jak to má dělat. V žádném případě nečistit sodou anebo nedávat to do pračky třeba, jak se to docela hodně lidi dělají.
16: Věnujete se jenom čištění tenisek nebo i dalších bot?
15: Určitě se zabýváme všemi druhy obuvi, včetně klasických kozaček, třeba zimních UGGček. Děláme celkovou péči o veškeré druhy obuvi a teď jsme začali i s tím, že děláme renovace kabelek, třeba čištění a renovace kabelek.
16: Bylo to pro vás těžké jako pro cizinku tady otevřít svůj vlastní business a West Home?
15: Nemám s tím porovnat. Nikdy jsem nedělala podnikání ve své zemi, takže nemůžu říct na rovinu. Určitě byly tam nějaké věci, které by mě usnadnily život, kdybych tady měla někoho, kdo by mohl mě s tím pomoct, třeba vysvětlit, zajít se mnou k právníkovi a tak. Jinak určitě jsou tu nějaké věci. Samozřejmě je to i moment nějaký xenofobie, třeba stalo se nám párkrát, že prostě když se lidi dozvěděli, že majitelka je ruská, byli lidi, kteří odmítli ty služby jenom z toho důvodu. S tím se bohužel nedá nic udělat.
16: Když se zeptám, jak pozorujete třeba vkusy Čechů v obuvi? Dá se najít něco zvláštního? A jakou převážně obuv přinesou Češi, jestli se to liší od toho, co přinesou jiný lidi, cizinci třeba?
15: V poslední době bych řekla, že ten rozdíl už není tak velký. V podstatě Češi začali zabývat tou modou a určitě nosit nějaké fashion značky, prostě něco i dražšího a tak, ale ve většině případů je to nějaký mass market, bych řekla.
16: A vyplatí čistit mass market?
15: Jsou různé druhy toho mass marketu. I ten mass market může být opravdu kvalitný a může být i docela drahý, což znamená, že to se může vyplatit.
16: Co dobrého a zajímavého přináší vám být majitelkou?
15: No, to bych určitě řekla, že není to čistá obuv pro mě, protože na to vždycky není čas. Takže kovářova kobyla chodí bosa, jak se říká. Je to určitě nějaký rozvoj v sebevědomí a tak. Já jsem ráda, že můžu podpořit zaměstnanci. V podstatě máme teď 6 lidí zaměstnané a je to vždycky dobrý vývoj pro něj a taky. Za těch 5 let, co provozuje tuto pobočku, koupila jsem se pro sebe asi jenom jeden nový pár bot. A to je jenom kvůli tomu, že už vím, jak to funguje. Kupuju jenom třeba použitý boty na Vintedu třeba nebo na Facebooku, protože vím, jak se to dá renovovat. Jednou jsem si koupila boty, které stály 15 000. za 900 korun, jenom kvůli tomu, že páni je vyprala v pračce a barva z toho semíše migrovala na tu latku. Což určitě v domácím prostředí to se nedá vyčistit vůbec. Já jsem je koupila za 900 korun, nechala jsem se vyčistit, prostě přešít nějaké elementy a takhle jsem se ušetřila, no. Od té doby nekupuju novou obuv vůbec.
16: Mohla byste si vzpomenout na nejdražší pár obuvi, co k vám zákazníci přinesli na čištění?
15: No to se určitě nikdy nezapomenu, protože to byl pár Nike Jordan Red October, což teďko v resailu stojí něco jako 1,5 milionu českých korun. Pamatuju si to, protože čištění toho páru bylo opravdu náročné, protože jelikož je ten pár velmi vintage, se říká, odpadaly tam kousičky prostě toho ozdobení, co tam jsou, takže museli jsme opravdu jemnými krtačky to vyčistit a pak ještě napravit to ozdobení.
16: Když člověk slyší čištění obuvi, on si představí, že člověk sedí s krtačkem a prostě vyčistí to, namaže, nevím, černou barvou a je to. Je to komplikovaný proces a kolik vlastně času vezme zhruba vyčistit jeden pár?
15: Potřebujeme hodně investic, hodně vzdělání na tohle z toho, aby jsme i ten úroveň, na kterém jsme momentálně pracujeme, je docela náročný. Třeba zaškolit jednoho zaměstnancu potřebuje minimálně 3 měsíce na to, aby byl jistý v tom, co dělá a mohl vyčistit skoro každý pár. A i v tom případě bych neřekla, že dověrujeme prostě každý pár tím nováčkom. Je to velmi náročná práce z toho důvodu, že musíš vyznat v té chemii, v těch materiálech a tak dále. Jako čistíme třeba i horkou párou, musíš vědět, jak odstranit zápachy. A co se týče času, je to opravdu docela liší. Někde se to může stát, že stihneme to vyčistit celkově za 20-30 minut a někde to může zabrat i několik dnů a týdnů, protože musíš ten proces třeba zopakovat a tak.
14: Říká Ksenia Rožájevová, spoluzakladatelka a majitelka firmy, která se zabývá čištěním obuvi a doplňku.
3: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
14: Jedna z nejčtenějších chorvatských spisovatelek, Rozi Kugli, nedávno představila svou literární tvorbu v Praze. Akci organizovala česko-chorvatská společnost. Tato rodačka ze Záhřebu, původní profesí právnička, začala psát v době, kdy procházela těžkým životním obdobím. Doposud napsala kolem 30 románů různých žánrů, v nichž se často věnuje tabuizovaným tématům. Velká část její tvorby však patří do literatury pro děti a mládež. Redaktorka Lidia Stevanovič se Rozi Kugli v úvodu zeptala na okamžik, kdy se rozhodla opustit právo a začít psát.
17: Nikada ne by počala písat, da se nisam našla u toj.
18: Nikdy by mě nenapadlo začít psát, kdybych se neocitla v dramatické životní situaci. Nemohla jsem vůbec spát a tak jsem začala psát, abych se z toho vypsala. Pointou toho všeho je, že po každém neúspěchu je potřeba sebrat sílu a nevzdávat se. Právě toto poselství se prolíná všemi mými knihami, zejména těmi pro mladé lidi.
19: Zajímalo mě, co je vedlo k tomu psát především pro dospělé.
18: Psaní pro mládež mě vedly čistě praktické důvody, mám totiž děti. Během jejich dospívání jsem narazila na mnoho témat, která by podle mě bylo dobré zpracovat. Tak vznikla série o chorvatských sportovcích. Chtěla jsem na jejich velkých úspěších, které ale byly vykoupeny mnoha pády, dětem ukázat, že neúspěch je nedílnou součástí cesty k vítězství. Se sportovci jsem si osobně povídala a bylo zajímavé, že všichni opakovali to též. Formovali mě právě neúspěchy. Když to slyšíte z úst slavných a uznávaných osobností, získá ta myšlenka úplně jinou váhu.
17: Onda sve ovo još ima dodatno i smysl.
19: Jak svými knihami zaujala mladé lidi? Vzhledem k tomu, že se knihy v dnešní době čtou čím dál méně.
18: Mladí lidé chtějí číst literaturu, která je oslovuje a která řeší jejich skutečné problémy. Vždy jsem měla na paměti knihu, která kdysi hodně pomohla mě. My děti ze stanice Zoo. Sadím se, že nikoho, kdo ji četl, by nenapadlo experimentovat s drogami. Ani nedokážu popsat, jak mě potěšilo, když mladí čtenáři označili mou knihu Neřekla jsem vám to za chorvatskou verzi tohoto kultovního díla. Inspirovala mě k ní tragická událost. Náš mladý soused zemřel přímo ve vestibulu domu poblíž školy. Řekla jsem si tehdy, že pokud tato kniha donutí k zamyšlení alespoň jedno jediné dítě, má to smysl. To je pro mě ta největší odměna.
17: Jsem už puno toho napravila, to je moja největší nagrada.
19: Zkušenosti se těžko přenášejí na ostatní. Jak motivuje děti, aby se čtením knih vyvarovali životní chyb?
17: Já uvěk kážem.
18: Mládeži vždycky říkám, učte se z chyb hrdinů filmů a románů a ne z vlastních. Není náhoda, že se o knihách mluví jako o nejlepších přátelích, i když třeba dnes nejsou tolik v módě. Možná jsem vyrůstala v době, kdy si lidi víc vážili knih a přistupovali k nim s respektem, ale v sílu slova věřím i dnes. Mám totiž jasné důkazy o tom, jak moc dokážou knihy lidem a hlavně dětem pomoci v životě.
17: Pomogla određenim ljudima, djeci pogotovo.
19: Jak vybírat témata svých románů? Byla moji další otázka pro záhřebskou spisovatelku Rosi Kugli.
17: Jsou to téme, koje u chrvatskoj književnosti...
18: Píšu o tématech, kterým se chorvatská literatura dříve vyhýbala. Lidé mají bohužel tendenci před obtížnými otázkami utíkat. Stále tvrdím, že žijeme v pokrytecké společnosti, předstíráme, že je vše v pořádku, ale o tabuizovaných věcech je potřeba mluvit, aby tabuizovanými přestali být. Hned po knize o drogách a alkoholu přišla další. V době, kdy jsem se rozhodovala, co dál, byla média plná otřesných scén násilí mezi mladistvými. Bylo to vůbec poprvé, co se něco takového objevilo přímo v televizi. Povoláním jsem právnička a své začátky jsem strávila na oddělení pro mladistvé. Viděla jsem tam velmi vážné případy a mnoho zničených dětských osudů. I tato moje kniha, stejně jako ty ostatní, vychází ze skutečných událostí.
17: Temel u stvarnom životu.
19: Roman Dva modré pruhy se zabývá těhotenstvím dospívajících. Jak se s tímto tématem vypořádala?
18: Než začnu psát o citlivém tématu, setkám se s mladými lidmi, abych jim naslouchala, jak uvažují a čím žijí. Bylo pro mě šokující zjištění, že i dnes ve 21. století plném internetu a umělé inteligence děti stále vědí příliš málo a mají o světě velmi zkreslené představy. Díky divadelnímu představení i následným diskuzím se ukázalo, jak moc jim tento druh osvěty pomáhá. Později jsem psala o palčivém problému sociálních sítí a ve své poslední knize o nebezpečných formách manipulace. Myslím, že s manipulátorem se v životě setká každý a můžete být sebechytřejší. Oni jsou vždy o krok napřed. V knize jsem se snažila popsat, jakým způsobem se člověku vloudí do života. Nejsou to žádná monstra s maskou. Naopak, bývají velmi okouzlující a proto je tak těžké je odhalit.
19: Chorvatská autorka Rosi Kugli píše i knihy pro dospělé a některá z témat zahrnují tabuizovaná témata, jako je domácí násilí. Zda kniha pomohla ženám v takových situacích, zajímalo mě.
18: Ano, a nesmírně pro mě znamená, že jsem těmto ženám dodala sílu vymanit se z neuspokojivých vztahů, které byly ve skutečnosti krutým týráním. Možná k tomu přispěl i můj vlastní životní příběh, o kterém se nebojím v médiích mluvit. Právě vlastní zkušenost byla mou inspirací. Ženy mi často říkají, když jste to zvládla vy, musím to dokázat i já. Moje kniha jim pomohla zbavit se strachu a pochopit, že nemusí trpět a že mají moc změnit svůj život. To je to nejpodstatnější. Budu dál psát, poukazovat, protože všichni jsme jako malé vysílače, které něco vysílají do vzduchu. A vlastně lavina také začíná z malé hroudy, která se kutálí a promění se ve velkou sněhovou kouli, která ničí vše před sebou. Nechci ničit, chci stavět a jsem ráda, že jsem se některých lidí dotkla tak, že změnili svůj život k lepšímu.
17: Já želím gradit. Sretna jsem, da sam otaknula, su neki ljudi promijenili svoj život na bolje.
14: Uzavírá chorvatská spisovatelka Rosi Kugli. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Tchang Suango, Olga Vasinkevič a Lidia Stevanovič. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Ilona Zasitkovičová.
3: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Policie vyzývá lidi, aby se nepřibližovali do oblasti požáru v Českém Švýcarsku. U obce Jetřichovice je na ploše asi 1 čtverečního kilometru několik ohnisek. Zasahuje tam přes 60 hasičských jednotek a ráno znovu vzlétnou taky speciální vrtulníky z bambivaky. Ty v noci hasit nemůžou kvůli nedostatku světla. Na místě platí nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu. Hasičům v nepřístupném terénu pomáhají taky drony. Ve čtvrtek vypršel termín, dokdy měly firmy přihlásit všechny své zaměstnance do systému České správy sociálního zabezpečení kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení. To má do budoucna zjednodušit a zrychlit vykazování údajů. Zavádění systému ale provázejí problémy a do 30. dubna měla ČSSZ jenom 78% potřebných údajů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí zůstane systém registrací dál otevřený, takže firmy budou moct své zaměstnance přihlašovat i po vypršení lhůty. Slovenský premiér Robert Fico pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na návštěvu Bratislavy. Zelenský naopak Fica do Kyjeva. Oba státníci o tom informovali na sociálních sítích po společném telefonátu. Fico od začátku ruské invaze ukrajinské hlavní město oficiálně nenavštívil. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Informovala o tom Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní ceny vyhlašuje. Organizace nicméně zcela nezakázala používání AI při filmové tvorbě. Snímky se ale chystá posuzovat i s přihlédnutím k tomu, do jaké míry v centru autorského procesu stál člověk. Fotbalista Patrik Schick nastřílel v německé Bundeslize hat-trick. Leverkusen tak díky jeho třetím trefám zvítězil ve 32. kole nad Lipskem 4-1 a v tabulce se posunul na čtvrtou příčku. Ta na konci sezóny jako poslední zajišťuje účast v prestižní lize mistrů. Leverkusen v pořadí přeskočil týmy Hoffenheim a Stuttgart, které spolu remizovali 3-3.
11: Omezení na D8 u sjezdu na Doksany a zavřený exit na dálnici D55. Na dálnicích teď plynulý provoz a jedno odstavené auto. Skoro hodinu stojí na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany. Kilometr 36,5 je to v místě, kde je most přes řeku Ohři. Ve Starém Městě je kvůli motocyklovým závodům několik uzavírek. Ty neprůjezdné budou do dnešního večera. Ulice Velehradská, Huštěnovská a Tovární. A poblíž na dálnici D55 jsou na exitu 47 zavřené sjezdy i nájezdy, jak na Zlín, tak na Bzenec. Dá se to objet přes vedlejší exit 51 Uherské Hradiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27, v Polabí až 29 stupňů a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Co spojuje porcelánovou holínku Maxima Velčovského, neolitickou urnu a obyčejnou zavařovačku, všechno to mohou být vázy. Nová výstava Umělecko-průmyslového muzea v Praze jich představuje přes 300 a je na co koukat. Víc přidáme za chvíli. Anime filmy plní kinosály, a to v době, kdy se jinde mluví o jejich úpadku. Zatímco běžné projekce hledají diváky, japonští hrdinové si je stále drží. Čím to je? A proč se do kin vracejí i starší kultovní tituly? I o tom budeme mluvit. A také budeme mluvit o knižních novinkách. Audioknize Vítězný oblouk nebo románu Marka Šindelky Systémy něhy. A přidáme rozhovor také se spisovatelkou Alenou Machoninovou. To je naše nabídka. Dobrý poslech přeje Michaela Vetešková.
3: Kultura Plus.
20: Zatímco některé filmy musí o své diváky bojovat, tak anime snímky mají své fanoušky jisté. Japonská animace láká do českých kin čím dál více mladých i starších diváků a distributoři v tom cítí svou příležitost, jak asijské klasiky dostat na filmová plátna. Vedle novinek se tak na plátna vracejí i kultovní tituly z 80. let. Téma pro Martina Hrnčíře.
21: Neo Tokyo is about to explode.
22: Na plátno se vrátila nedávno na festivalu Anifilm futuristická verze Tokia ve snímku Akira. V kinech pak zabodoval u 10 000 diváků Oscarem oceněný snímek Chlapec a volavka.
23: Machito, já teď budu tvoje nová maminka.
22: A do kin teď distributoři lákají i na znepokojivé andělské vejce z roku 1985, které už v době svého vzniku uhranilo řadu diváků svou obrazotvorností. Na anime teď sází také Štefan Cima z nové distribuční odnože společnosti Bionaut.
24: To publikum tady vždycky bylo, ale vlastně nemělo kde se na to koukat. A dřív, před těmi 10 lety, tak ty lidi měli možnost sledovat ty věci pouze nelegálně, ale to publikum tam pořád bylo. Ty lidi prostě byli vychovaný sériemi jako Pokémon, Naruto, který potom už bylo možný jakoby sledovat vlastně legálně, ale většinu toho obsahu, po kterým vlastně prahnou ty diváci, tak tu možnost neměli. A teprve v nedávné době se ta poptávka naplňuje.
22: Typickým příkladem anime je tvorba studia Ghibli, za kterým stojí režisér Hayao Miyazaki. Ten vkládá do svých snímků jak roztomilé fantastní postavy, tak třeba ekologická nebo existenciální témata.
24: Tohle studio je postavený okolo kultu tvůrce Hayao Miyazakiho. Tam vlastně se můžeme úplně bez okolků bavit o jakoby autorském japonském filmu. Jo. Dlouhou dobu byl diváctvem vnímán spíš jako autorský japonský film, jo, že vlastně ty věci mají svoje témata, které jsou pro to Ghibli studio fakt jako specifický od nějaký jako aviatiky přes třeba tu brutalitu, která tam jakoby dokresluje kontrast vůči té přírodě.
22: Vedle toho ale stojí i výrazně přístupnější tituly orientované na akci, jako je třeba série Zabiják démonů, která vyšla původně v knižní podobě jako manga.
24: Tím, jak se tlačí anime přes firmy Crunchyroll se Sony Pictures a Sony jakoby Distribution, která to distribuuje vlastně studiovým systémem, tak tyhle snímky samozřejmě dostávají zajímavý marketingový support, takže bude to určitě v 10 000 jako divácích. Některé filmy budou mít nižší 10 000, některé budou mít jenom 1000.
22: Vedle žánrových filmů v tomto případě roste i celý ekosystém. Od seriálů až po digitální komiksy, takzvané webtoony. Ty často slouží jako předloha pro další adaptace.
24: V Japonsku a v Koreji je trend takzvaný webtoony, což je vlastně jakoby online sledování komiksů, který oni se snaží zpřístupnit, že to třeba doplňují hudbou a tak dále. A je to žánr sám o sobě.
22: Anime filmy minulý rok utržily poprvé v historii přes 1 miliardu dolarů. Největší podíl na to měl už zmíněný Demon Slayer. Filmová verze vydělala za čtvrt roku přes 740 milionů dolarů a jde o nejvýdělečnější snímek v historii anime. Japonské animované seriály sleduje podle loňského reportu streamovací platformy Netflix zhruba 4% diváků a jde tak o desítky milionů zhlédnutí na jednu sérii.
20: Mají krk, hrdlo, ucho a nohu. Teď možná překvapivě nemluvím o lidech, ale o vázách. Ty patří k nejstarším předmětům lidské kultury a najdeme je všude kolem sebe v mnoha podobách. Jaké všechny to mohou být, ukazuje nová výstava Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Prošla si ji i kolegyně Tereza Cedidlová a tady je její reportáž.
0: Vidíme vázu amforovitého tvaru ve stylu ještě renesance, ale už datovaná někdy v druhé polovině 17. století, majoliková, pestře malovaná nádoba.
1: Ukazuje kurátorka výstavy Jana Černovská.
0: Ta váza má nesmírně zajímavá ucha v podobě stočených hadů.
1: My jsme teďka viděli jeden z těch objektů, jednu z těch váz, která má, řekla bych, velkou historickou hodnotu, ale pak tady máme vystavenou o dva sály dál zavařovačku. Je to tak?
0: Ano, je to tak.
1: My jsme teď přišli do dalšího sálu k jedné z vitrín.
0: Zavařovačka tady je z jednoho prostého důvodu. Přijdete domů, přinesete si květinu a nevíte rychle, do čeho jí máte dát. Vázy máte někde ve skříni nebo prostě nemůžete najít. Zavařovačka se vyskytuje téměř v každé domácnosti a já ze vlastní zkušenosti vím, že to je taková první záchrana, kam tu kytku strčit. A i zavařovačka, když se do ní ta květina hezky nainstaluje, tak může fungovat jako velmi noblesní.
1: Ale ty vázy tady vlastně nejsou ukázané jenom jako předměty na květiny.
0: Je tady spousta dekorativních váz, protože váza skutečně nemusí sloužit jako nádoba na květiny. Některé vázy v průběhu dějin se naopak vyráběly pouze jenom jako dekorativní předměty, které zdobily interiéry, většinou šlechtické interiéry. A i dnes vlastně váza se mnohdy stává spíše designovým objektem, který primárně nepoužíváme k tomu, abychom do něj ty květiny dávali.
1: I tady kolem té zavařovačky v té vitríně, což je taková vitrína, řekněme, současnosti, dalo by se říct, vidíme další objekty, které jsou od současných designérů a návrhářů.
0: Tahle ta vitrína je věnována vlastně autorské tvorbě dnes už etablovaných designérů. Máme tady holinky Maxima Velčovského ze studia Kubus, ty jsou hodně známé. Pak tu máme dvě plechovky od Daniela Pirsče.
1: Říká kurátorka výstavy Jana Černovská. Ta expozice představuje fenomén váz od těch prehistorických dob až po současnost, ukazuje, jak se to vnímání té vázy proměňovalo.
0: Přišlo nám fajn, že vlastně obyčejnou věc, naprosto běžný předmět, který má každá domácnost v jakékoliv podobě, bychom představili trošičku jinak než jenom jako přehled váz. Protože ten předmět sám o sobě je zajímavý, byť je vlastně úplně banální. Váza, dáte do ní květinu, nepřemýšlíte nad tím. Ale vlastně, když se tím zabýváte do hloubky, tak zjistíte, že těch souvislostí zajímavých je tam tolik, že vlastně ten předmět si zaslouží samostatnou výstavu.
2: Pro mě bylo velice překvapivé, jak se nám najednou objeví váza třeba na obálce sbírky Jaroslava Seiferta.
1: Říká spolukurátor výstavy a ředitel umělecko-průmyslového muzea Radim Vondráček.
2: My jsme tuto obálku Karla Taigeho a Otakara Mrkvičky jsme vystavovali mnohokrát. To je z raného období skupiny 9 sil.
1: Je tady v takové malé skleněné vitríně na jedné ze zdí.
2: A my jsme si teď prve nyní všimli, jak klíčovou roli tam hraje ta váza s květinami právě na pozadí těch letadel a nějakého zaoceánského parníku.
1: Takže tady nejsou jenom trojrozměrné vázy jako objekty, vyrobené třeba ze skla, keramiky, kovu, ale je tady třeba i zajímavá malba Bohumila Kubišty.
0: Najdeme tady fotografie Františka Drtikola a Josefa Sudka, najdeme tady grafické listy Giovanni Battisti Piranesio, teď třeba vidíme mozaiky Jana Zrzavého.
1: Doplňuje kurátorka výstavy Jana Černovská. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 6. září.
4: A v Kultuře Plus přidáme další tip na výstavu, tentokrát v Ostravě. Ostravská galerie současného umění Plato slaví 10 let své existence. Součástí pomyslných oslav je nová mezinárodní výstava s názvem Půda a přátelé. Více než 20 českých i zahraničních tvůrců nabízí návštěvníkům svůj pohled na půdu jako na kulturní fenomén, zdroj i partnera.
5: Tady jsme vlastně začlenili díla, která právě jsou trochu spojená i s tou temnější stránkou půdy. Je tady několik prací, které jsou vlastně spojeny s ekocídou nebo s atomovými programy, které byly spojeny s půdou.
25: Zastavení s kurátorkou Edity Řápkovou v jednom z výstavních sálů.
5: Tady na závěr Evelina Bengiel, tady má vlastně noru, která je nabídnuta jako místo setkání, nebo Krištof Maniak, krásnou kresbu velkou, kde představuje svůj jakoby park takových jako nor.
25: Krištof Zvolánek vystavuje video esej věnovanou nedobrovolně mizející ostravské osadě Bedřiška.
26: To video má 22 minut a mlčí se v něm a znázorňuje jeden den v těch demolic, kdy tam bylo bahno a bagry, a snaží se vlastně divákovi spíš přenést na to konkrétní místo v čase, v průběhu demolic té osady a vlastně prožít, jaký to je ztrácet ten svůj milovaný domov.
25: Na výstavě jsou vidět instalace, kresby i živé rostliny. V jednom ze sálů si mohou navštěvníci díky nahrávkám ze speciálních mikrofonů poslechnout, co se děje pod povrchem země.
7: Naším záměrem bylo ve výstavě Půda a přátelé představit nejen půdu a její přátelé, ale také vlastně půdu a přátelství. To je pro nás důležité vlastně obrátit tu pozornost k něčemu, co bereme, že funguje vlastně úplně automaticky, ale uvědomit si to, že vlastně to není jenom nějaký zdroj, který vlastně nám poskytuje jídlo, nerosty a podobně, ale že to je i místo, kde je opravdu plno života. A ten život, že je vlastně stejně zajímavý a mělo by mu být dána vlastně prostor a svoboda, tak jako vlastně jiným formám života.
25: Nabízí další rovinu pohledu kurátorka Edith Jeřábková. Mezinárodní výstavu Galerie Plato pořádá ve spolupráci s Varšavským centrem současného umění Zámek Ujazdovský.
7: Opravdu nás zavede do různých zemí, které jsou vlastně okolo České republiky, ale i vzdálených, jako například do Brazílie a podobně.
25: Plato během 10 let vystřídalo celkem 5 míst, od pronajatých prostor přes někdejší hobby market až po dnešní sídlo v bývalých ostravských jatkách a dokázalo se zapsat nejen na evropskou kulturní mapu.
8: Kromě toho, že opravdu jakoby napřímo spolupracujeme s umělci jako z celé Evropy, ale i ze zámoří, tak máme vybudovanou síť vlastně vztahů institucionálních už tuhle chvíli. Důkazem je vlastně jako ta přímá spolupráce jako s velkou, jako centrální, jako polskou institucí pro současné umění, ale naše

0: a už tam zostal. Vůbec nechápu. Ale v ostatní, jako co jsou, nespomínám si, že jak by si stěžovali. To ne. První dva roky si myslím, že to bylo hodně těžké, jako se zvyknout, jo, jak byli z vesnice třeba lidi a šli do města nebo v obráceně, tak než si pořídili svoje vlastní bydlení, než se usadili, než prostě pochopili ten jazyk vůbec, jo, protože ta čeština tam byla úplně jiná. Spíš taková hovorová. A si myslím, že ty první dva roky byly hodně těžké. A pak se člověk vlastně začíná pomalu chápat tu mentalitu.
1: Až na naprosté výjimky, většina reemigrantů, jejichž vzpomínky jsem měla možnost slyšet, svého rozhodnutí nelitovala a nový život v Čechách a na Moravě by za ten starý neměnili. Na co tady však narazili, byla často právě jazyková bariéra. Vlastně paradoxně, zatímco oni sami sebe považovali za Čechy a byli hrdí na to, že si uchovali český jazyk navzdory tomu, že žili tisíce kilometrů daleko od českých hranic, jejich čeština z nich nakonec doma dělala cizince. Zmínila to i Barbara Bojanovská v rozhlasovém pořadu z roku 1993.
2: Porad mě to leží tady, já to chci říct. Sestra onemocněla a museli jsme ji vést k doktorovi a ona nemůže, poněvadž je invalida, pozvali jsme sanitku s doprovodem, poněvadž ona se nemůže ani sednout, ani slíknout, ani oblíknout. A když já jsem něco řekla, ale já si tak si dávám pozor na řeč, abych něco neřekla před lidma, kteří mě neznají. A tam byl mladý takový šofer na sanitce a já jsem něco řekla ne tak. A on mi řekl, z jaké jste oblasti z Ruska přijela, paní? Tak mě to bylo moc nepříjemné. Já jsem mu chtěla říct, že nepřeju to žádnému, aby z té oblasti ještě se někdo dostal do té oblasti, ale pak jsem si řekla, nebudu. On je mladý a nepochopí.

0: Další z oblastí, odkud čeští krajané mířili zpět do porevolučního Československa, byl rumunský Banát. Oproti Kazachstánu však byla situace v Rumunsku jiná a i vláda na tyto krajany jinak pohlížela.
1: Češi z Banátu, to je trochu jiná historie, protože na ty vlastně žádná jakoby organizovaná přesídlovací akce nikdy necílila, tedy pominuli nějaké návraty jako poválečný nebo za první republiky. Takže tam se od začátku vlastně víc věnovala pozornost nějaký podpoře přímo na místě, rozvoji těch komunit, rozvoji těch obcí, zavádění elektřiny, zavádění vody, výstavba silnic, výstavba škol, posílání českých učitelů a tak dále. Protože tam nebyla ta snaha za každou cenu tam odsaď utíct. A ty lidi, kteří tam odsaď odcházeli do Čech, tak vlastně si to dokázali zorganizovat sami.
0: Hromadný přesun tedy v tomto případě v plánu nebyl. To však neznamenalo, že by o reemigraci banáčtí Češi ve větší míře zájem neměli a že by na druhé straně krajany do Československa nikdo nelákal. Jedno z takových lákání je dokonce přímo zachycené v rozhlasovém archívu. Vysílání Radiofóra 4. ledna 1992.
2: Teď už se se mnou přeneste prosím na jih. Svatá Helena je česká vesnice na území rumunského Banátu a právě tam, v místním kamínu neboli kulturním sále, natočil Vladislav Bém toto slibované česky mluvící překvapení.
3: Jedna možnost je, jako to udělali Ukrajinci, kde se potom za ně vzala vláda, vzal se i pan prezident, tam bylo trošku to horší, než je to u vás, protože tam ta elektrárna bouchla, tak vymohl tam odtaj všechny, kteří jsou dneska v Československu, kteří chtěli jít. Potřebujeme vaše souhlasy k tomu, abyste si podali. Musíme mít seznam, jak vy říkáte tady, tabel, že tolik a tolik rodin může jít do Československa. Tím se už nebudu zabírat já jenom jako krajanům. Chtěl bych pomoct těm, kteří chtějí jít, samozřejmě, vrátit do vlasti. Protože vlast je vlast.
0: Přesvědčování Aloise Křivánka, který sám patřil mezi reemigranty z Banátu, jistě muselo znít lákavě a Československo pro mnohé vypadalo jako vysněná země neomezených možností.
3: Když tam přijde

0: Jděte. Dospělej člověk dostane 4000 korun zadarmo, dítě 2000 korun zadarmo. Nevratné, ty nevracíte zpátky. Z rodiny dostane jeden, má možnost hned dostat práci a dostanete byt. Pokud se s tím zabírá vláda, pokud ne, pak se to musí dělat jinak.
1: V Československu tato iniciativa vzbudila rozpačité reakce. Jak také zaznělo v diskuzní části pořadu, jehož hostem byl i dotyčný Alois Křivánek.
2: Způsobilo by to vlastně, domnívám se, nejenom ztrátu určité, řekněme, národní identity toho kraje, protože třeba v Banátu, pokud vím, je ryze českých vesnic 6 a pak tam jsou ještě další, kde žijí poměrně početné skupiny Čechů.
1: V této době vznikla i nadace na pomoc krajanům v Rumunsku. Neměla však sloužit k pomoci s přesídlením, ale naopak motivovat, aby zůstali. Život v Rumunsku sice snadný nebyl, připomeňme jen, že ani revoluce tam nebyla tak sametová jako v Československu. Obětí bylo na tisíc a na popravišti skončil prezident Nikola Čaušesku i jeho žena. Na rozdíl od Kazachstánu však odtud Čechy nikdo nevyháněl. Naopak, tato slova například zazněla ve vysílání Radiofora 30. ledna 1992 z úst rady rumunského velvyslanectví, kterým byl Mihail Dinuku.
3: Já bych řekl, že nám je líto, že někdo uvažuje o tom, že by napustil Rumunsko. My jsme vždycky žili v nejlepších vztazích s Čechymi a Slovácimi tam. A mohu říct, že vždycky jsme si navzájem pomáhali. Ale v každém případě je to věc každého člověka, aby se rozhodl, kde bude žít, v Rumunsku nebo v Československu nebo v Americe, jestli může. A rumunské úřady nemají nic proti tomu, aby Česi se přestěhovali do Československa nebo Rumuni do Rumunska nebo obráceně, jak by chtěli.
4: A co byste říkal tomu, kdyby se třeba u nás našli mladí lidé na vesnici, kteří by chtěli v Rumunsku v těch českých vesnicích nějakou dobu žít? Bylo by možné půl roku, rok tam žít?
3: V každém případě vítáme každého, který může pomáhat.
1: Taková byla základní myšlenka, která vyplynula z těchto debat. Proč chtějí banáčtí Češi do Československa, později do České republiky, když v Rumunsku se nemají zas tak špatně a my je ještě můžeme ze všech sil podpořit? Jak rozhodování, které nakonec zůstalo na každém z nich, dopadlo? Shrne religionista a historik profesor Zdeněk Ernešpor.
5: Myslím si, že tohle je svobodné rozhodnutí těch lidí a těžko je nutit k tomu, aby udržovali nějaký skanzen, na který se Češi budou jezdit dívat. Několik cestovek tam pořádalo zájezdy, které na jednu stranu té komunitě pomohly, protože přiváželi peníze, že jo, na druhou stranu, jako opravdu se tam na ně jezdili dívat jako na zoo, tak jako udržovat něco takového uměle je vlastně nesmysl a situace těch rumunských Čechů, přestože jistě lepší než situace Čechů na Ukrajině nebo v Kazachstánu, rozhodně byla nesrovnatelně horší než život běžné společnosti v České republice, takže vlastně se jim nelze příliš divit, že ti, kdo chtěli, reemigrovali, když se potom přijeli podívat za svými sousedy bývalými, líčili situaci v České republice jistě nikoli růžovou a jistě nikoli bezproblémovou, ale mnohonásobně lepší, tak samozřejmě ty sousedi taky zbalili kufry a postupně bez nějakých jako státních podpůrných programů se významná část té komunity přesunula do České republiky.
1: Litovali pozdější banáčtí přesídlenci, že opustili své domovy? Jejich vzpomínky zachytila organizace Paměť národa. Je mezi nimi Marie Balátová, která se narodila v české vesnici Rovensko a do Čech přišla v roce 2000.
6: Víte, jako člověku tak se strašně stejskalo, že jsme snad z toho byli nemocní. Tak se strašně stejskalo, všechno jsme měli. Nebyla práce, nebylo dojet, nemusela si podestírat dobytek. Ale tak se ti stejská strašně, že kolikrát jsme si zmanželi tam a ty ubytovně jsme bydleli. My říkali, ty já už ráno nepůjdu do práce, seberem se a půjdeme domů. Něco vám stejskalo i snad po těch vratech, jak vrzali. No ale holitinčkou se mi nestejská. Už bych tam nebyla, ničko zase jsem tam byla v loni před loněm. Tak jsem byla ráda, že jsem tam odešla.
1: Podobně to vidí například Václav Merhaut.
7: Tam, kde jsme šli do Čech, tak jsme měli pole zelený plac, jsme tomu říkali, na zeleném place. A šli jsme sekat s manželkou ječmen, a on byl, že jsme ho nemohli ani useknout kosou, jak je ostal malej. Bylo sucho, nevyros a po cestě s manželkou říkali, ale ty děti takhle tady budeme trápit, půjdeme do Čech. A jako první jsme se vzpomněli sem do Plzně, no jsme přišli, 93. Já si nemůžu stěžovat, přijímli nás do práce perfektně, nebylo to žádný problémy. Já si nestěžuju. I když nám říkají Rumuny podneska, jako mě to nevadí, já si za to nestydím. Jsou tady děti, je tady všecko, mají práci a perfektní. Díky Bohu.

0: Program státní pomoci pro krajany funguje i dnes. Je však v leccčem jiný než v počátcích 90. let, kdy došlo k hromadným přesunům z Černobylu či z Kazachstánu.
1: V roce 2014 se ustavil vlastně ten stávající program, který funguje. Doufejme, že ještě dlouho fungovat bude v současné době. Je to jakoby asistenční program. Těm lidem se poskytuje nějaká podpora. Ne každému, tomu, kdo to potřebuje. Už se posuzuje, jestli ten člověk potřebuje pomoc, nepotřebuje pomoc. Začalo to na Ukrajině. Ukrajina prostě dneska není Ukrajina 90. let. Dneska i na Ukrajině, i ve stávající době příšerný, která tam panuje, jsou lidi, kteří prostě mají svůj biznis a dokážou si vydělat a vlastně nepotřebují, aby ten český stát investoval do nich. Jim stačí třeba poradit, jak to mají udělat, a oni už se o sebe postarají. Jsou lidi, kteří naopak nemají nic, přišli o všechno, jsou nemocní a bez nějaký větší asistence nemají šanci se tam odsaď dostat. Takže už se v tom rozlišuje, už opravdu je ta pomoc cílená. Je to vlastně nastavený jako univerzální program pro krajany téměř odkudkoliv mimo Evropskou unii, když nějakým způsobem prokážou, že ano, je prostě na místě, aby ten český stát v jejich konkrétním případě přiložil ruku k dílu, tak se do toho programu přihlásit můžou.

0: A slovy Pavla Dymeše ze skupiny Integrace uprchlíků Ministerstva vnitra České republiky končí dnešní Téma Plus, které jsme věnovali českým reemigrantům z východního bloku. Pořad připravili dramaturgyně Lucie Korcová, za zvukovým pultem Jan Brauner a loučí se také autorka Naďa Reviláková.
1: Nedokážete si udělat názor na dění kolem vás? Chybí vám argumenty při diskuzích o politice, ekonomice a společnosti? Pomůže vám tým těch nejlepších komentátorů, který můžete v Česku sestavit. Jejich komentáře, analýzy a glosy si poslechněte v pořadu Názory a argumenty. Každý den půl hodiny popoledni a pak půl sedmé večer na Plusu. V celku i jednotlivě je pak najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V Českém Švýcarsku hoří 100 hektarů lesa. Ministr životního prostředí zatím neplánuje svolat krizový štáb. Premiér Andrej Babiš míří do arménského Jerevanu. Jednat má i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa poprvé prohráli. Švédsku podlehli 2-4. Bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost a teploty až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů zatím nevidí důvod svolávat kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko krizový štáb. Dodal ale, že by k tomu přikročil, pokud by se požár vymkl kontrole. U obce Jetřichovice hoří od včerejšího odpoledne několik ohnisek na ploše asi 100 hektarů. Ministr řekl, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením Národního parku.
3: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením Ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
2: Na místě zasahuje přes 60 jednotek hasičů. Po rozednění by měli přiletět na pomoc vrtulníky z Bambivaky. Policie žádá, aby na místo nikdo nejezdil ani nelétal do prostoru například z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Předseda vlády Andrej Babiš z ANO dnes odlétá do arménského Jerevanu. Na summitu Evropského politického společenství chce jednat o energetice a evropské bezpečnosti. Webu i dnes Babiš řekl, že se tam plánuje setkat taky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: Andrej Babiš avizoval, že v Arménii usiluje taky o schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jedním z cílů už 8. summitu uskupení Evropského politického společenství má být těsnější spolupráce a diskuze zemí Evropské unie se státy mimo 27. Účast na jednání v Jerevanu potvrdilo víc než 40 evropských lídrů, nebo taky generální tajemník NATO Mark Rutte a kanadský premiér Mark Carney. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Prezident Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu mnohem víc než o ohlášených 5 000. Píše to agentura AFP. Stažení 5 000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštího půl roku až roku. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje, že v konfliktu nedostatečně podporují Spojené státy. V hlavním městě se poběží pražský maraton. Závod začne v 8 hodin. Na dopravu v centru města budou dohlížet policisté. Akce taky dočasně omezí provoz tramvají a autobusů, upozorňuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Doporučujeme proto využít především linky metra, jejichž provoz bude posílen. Během neděle budou zároveň zavedeny náhradní autobusové linky.
2: Očekává se účast více než 11 000 běžců. Po celé trase na ně bude dohlížet asi 40 zdravotníků. Ti upozorňují, že by sportovci neměli podcenit dnešní vyšší teploty a měli by dbát na pitný režim a dostatečný příjem minerálů. Hokejisté Česka prohráli v přípravě na mistrovství světa po 5 vítězstvích první zápas. V Českých Budějovicích nestačili na Švédsko 2-4. Pokračuje útočník Daniel Voženílek.
6: Začátek jsme trošku zaspali, jsme plně chytali to tempo té hry, ale naopak od třetiny si myslím, že jsme odehráli velmi slušnou pasáž a vytvořili jsme si i nějakou převahu, ale trošku mě mrzí, že všechny 4 góly jsme dostali po takových situacích, takže docela probíráme. Asi všichni viděli, že ta první třetina nebyla ideální a musíme si o tom promluvit a možná trošku líp se nastavit na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno.
2: A čeští hokejisté do 18 let vybojovali na mistrovství světa bronz. V duelu o třetí místo porazili Lotyšsko 4-1. Česko získalo v této kategorii medaili po 12 letech. Šampionát vyhráli Švédové, kteří zvítězili ve finále nad domácím Slovenskem 4-2.
7: Omezení na Pražském okruhu, další na dálnici D1 v Ostravě. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně k dálnici D1 je u sjezdu na Plzeň uzavírka. Kvůli opravám vozovky mezi kilometry 23 až 21 průjezdný jen levý jízdní pruh. Provoz je slabý, kolona se tam teď netvoří. A opravy omezují i sjezd z plzeňské dálnice na okruh směr D1. Dole byste měli zastavit, je tam stopka. Na dálnicích je teď plynulý provoz, bez zdržení projedete i omezením na dálnici D1 v Ostravě. Kvůli opravám nerovností je mezi sjezdy do Poruby a do centra obousměrně průjezdný jen jeden pruh. Uzavírka nebo to omezení je mezi kilometry 355 až 360. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nic osobního.
8: Prostě biznis.
1: Jana Klímová.
8: Petr Šimůnek.
1: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
8: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
1: Největší firmy z oblasti AI, neboli umělé inteligence, se chystají letos prodat část svých akcí na burze. Proč potřebují další stovky miliard korun, nebo spíš dolarů? A nehrozí, že půjde o předražené zboží, prostě bublinu, která může prasknout?
8: Kdo jsou nejvlivnější a nejbohatší lidé, kteří AI společnosti stvořili?
1: A jak se dá vůbec umělá inteligence uživit? Co všechno potřebuje, aby fungovala? A bude stát AI továrna i v Česku?
8: Petře, píše se o několika AI firmách, které by měly ještě letos nabídnout investorům svoje akcie na burze. Ta nejznámější a asi podle mě i jedna z nejstarších v uvozovkách je OpenAI, firma, která provozuje ChatGPT. Před 11 lety založili Sam Altman a Elon Musk s tím, že Altman chtěl, aby to byla nezisková. Skovka, ale už teď se objevují ocenění té firmy v nepředstavitelných částkách. The AI company closed a $122 billion funding round intended to help with its costly push for more chips, data centers and talent. Tak jaké peníze se kolem OpenAI a případně dalších firm točí vlastně?
1: Ty peníze jsou naprosto obrovské. Před sebou máme nabídku akcí na veřejné burze, ale za sebou máme první kvartál roku 2026, který byl z hlediska privátních investic do těch firm úplně největší v historii. 300 miliard dolarů proteklo a 85% z toho právě do firm, které se nějak týkají umělé inteligence, ať už to bylo právě OpenAI, Anthropic, xAI nebo Waymo. Prostě ty peníze v tom jsou úplně astronomické a očekává se, že třeba IPO OpenAI by mohlo přesáhnout $1 billion. Neuvěřitelná částka pro nás.
8: Jsou to neskutečná čísla. Mluvili jsme o OpenAI a o tom ocenění, ale zmiňoval si taky Anthropic, další firmu. Jsou to všechno firmy, které chtějí svoje akcie emitovat na burze a asi v Americe předpokládám, nebo se uvažuje i někde jinde.
1: Ano, bavíme se především o Spojených státech amerických. Vedle OpenAI a Anthropicu, ke kterému se dostaneme za chvilku, jsou tu i další firmy, například Cerebras, která vyrábí čipy a spoustu dalších firm. Očekává se taky jedno velké IPO, které může
9: přesáhnout všechny tyhle, o kterých jsme se bavili, a to je IPO vesmírné firmy SpaceX Elona Muska.
10: Elon Muska, k němu mluvíme, se určitě ještě dostane.
9: Přesně tak, mluvím v té souvislosti, mluvíme proto, že Elon Musk před tímhle IPO skupuje právě firmy, které se týkají AI a snaží se integrovat do SpaceX, aby měla ještě větší hodnotu.
10: Já bych ještě zůstala chvilku třeba u Anthropicu, což je taková mladší AI firma. Tam se také objevují obrovské částky jeho možného ocenění. V čem je ta jeho hodnota, nebo proč je to tak drahý?
9: Řeknu jedno slovo, nebo spíš jméno, a to je Claude. Claude je jazykový model, podobně jako ChatGPT. Jak říkáš, je mladší, ale v lecčems už dnes lepší než samotný ChatGPT. Mezi těmito dvěma firmami probíhá velikánský boj, nejenom o uživatele, jako seš ty nebo já, ale jako třeba o Pentagon, velikánské světové firmy, soupeří mezi sebou. A ten Claude má spoustu věcí, které třeba ChatGPT ještě nemá. Proto Anthropic je druhá firma, o které se mluví, o obrovské valuaci, taky do sebe nasává velké privátní peníze, chce do něj investovat Google, Amazon.
10: Amazon teď nedávno oznámil novou dohodu s Anthropicem o miliardové investici. A co mě zaujalo také, že právě součástí té dohody je navýšení výpočetní kapacity s využitím AI čipů. Má to být asi za 5 miliard dolarů. Jsou to prostě obrovské peníze.
9: Je to nejenom Amazon, ale je to i Google, ale obě ty firmy taky investují do OpenAI, prostě si to sichrují na všech místech, jak to jde. Ale ten Claude je taky zajímavý v tom, že jak rychle roste, ale to není jenom Claude, to je kompletně celá vlastně celý ten obor AI. Má raketovou rychlost.
10: Trochu jsme se dotkli toho, že nejde jenom o ty samotné vývojářské firmy AI, ale vlastně, že by nemohly fungovat bez infrastruktury a dalších kolosů. Teď jsem před chvilkou zmiňovala třeba ten Amazon. Ty si myslím, že zmiňoval dodavatel hardware čipů Nvidia, pak jsou to další firmy Broadcom nebo tajvanská TSMC. Aby mohlo vůbec celý ten biznis kolem AI fungovat, tak to je dostatek právě toho cloudového výpočetního výkonu, který zajišťují takzvaní hyperscaleři, což je třeba Microsoft a právě Amazon, ale patří sem i Meta a Google, které poskytují jak ten výkon, tak ale i sami vyvíjejí ty AI modely. Vrátím se k tomu Elonovi Muskovi v souvislosti s OpenAI. On stál jako investor u úplného začátku té firmy. Teď tedy vyvíjí svůj vlastní model, který známe asi všichni ze sítě X, a to je Grok, ale velkým tématem posledních dní je ještě další firma, a to je Cursor Startup, který hodlá Elon Musk koupit. Proč se to tolik řeší?
9: Než se k tomu dostanu, tak bych se zastavil u toho Elona Muska samotného. A ty jsi zmínila, že OpenAI založili kdysi v dřevních dobách Sam Altman a Elon Musk dohromady. A tam je zajímavá situace. Teď tihle dva se v New Yorku v těchto dnech soudí, protože jeden druhého obvinuje, nebo hlavně spíš Elon Musk sama Altmana, že si vzal od něj peníze a dělal jiné věci, než dělat měl v OpenAI. Bude to, myslím, nejvíc sledovaný biznisový soud, který si člověk může v téhle době představit. Ale zpátky k tomu Elonovi Muskovi, já jsem tady zmiňoval SpaceX, která se chystá na burzu, a samozřejmě spojení toho vesmírného výzkumu s AI se nabízí, a Elon Musk koupil nejenom ten Cursor, o kterém jsme mluvili, ale už předtím firmu xAI, a bude je integrovat právě do SpaceX. Cursor je zajímavý v tom, že to je AI, která kóduje, která vlastně připravuje software, a to je další pole, kde probíhá boj mezi těmi firmami, kde AI vlastně dneska už nahrazuje spoustu IT lidí, kteří dřív programovali software. Taky si všimni, že takové ty klasické softwarové firmy na burze dramaticky padají, zatímco AI roste, protože je prostě nahrazuje.
10: No, roste. Na druhou stranu je otázka, jak je to s jejich ziskovostí, ztrátovostí. Přesto se tyhle ty firmy chystají jít na burzu. na jedné straně zatím nemají asi moc co ukázat z pohledu nějaké ziskovosti, na druhou stranu dokáží si sehnat obrovské soukromé investice. Mě vlastně zaujala ta otázka, proč vlastně by chtěli emitovat akcie, a mluvila jsem o tom teď nedávno s analytikem zabývajícím se těmito firmami, Williamem Kubíkem z GNT.
11: Hlavní hnací motor pro vstup na burzu je jednak extrémně kapitálová náročnost toho odvětví, trénink a inference jazykových modelů. Pracují s obrovskou potřebou výpočetní kapacity a právě s tím se spojí obrovská infrastruktura, která stojí desítky miliard dolarů. Ten veřejný trh firmám právě zajistí jak potřebnou likviditu, tak právě ten masový kapitál, ale zároveň i možnost odměňovat klíčové experty, který vyvíjejí ten software pomocí akciových opcí. To znamená, nemusí se exkluzivně vázat na partnerství s velkými technologickými společnosti, právě s těmi hyperscalery, jako tomu historicky bylo.
10: Takže pak je to samozřejmě hodně negativ té veřejné emise akcí a je otázka, jak to nakonec dopadne. Některá ta negativa vyjmenovává William Kubík.
11: Co mě jako prvotně napadne, tak je zejména tlak akcionářů právě na krátkodobou ziskovost. To znamená, zase zde jim to tu flexibilitu těm společnostem ubírá, aby se vydali tou dlouhou strategií. Akcionáři většinou chtějí vidět zisky rovnou. Základní výzkum AI je dlouhodobou záležitostí a pak je to i zároveň také povinné reportování firem a odkrývají částečně i karty konkurenci.
10: Takže budou muset ukázat nějaká čísla ty firmy, jak to mají vlastně se ziskem.
9: Zisk ukazovat nebudou, protože ho nemají, ale co mají, je cash flow a dramaticky rostoucí tržby, to jsou takzvané annual recurring revenues, to jsou vlastně tržby z předplatného, které ty platíš tu plus minus 500 za ChatGPT, a ty tržby jsou u OpenAI 122 miliard dolarů, u Anthropiku 30 miliard dolarů, ale to, co je tam klíčové, je, že raketově rostou. Ale ještě se nedostali do zisku a je teda samozřejmě velká otázka, jestli se někdy dostanou. Ale to, na co všichni ty investoři sází, je, že chtějí být na začátku toho obrovského trendu. My se tady díváme vlastně na něco, jako je průmyslová revoluce 4.0, 5.0, 6.0, 10.0, já nevím, jaká. Protože žádná technologie podle různých statistik neměla tak rychlý nástup, ani internet, ani smartphony, nikdy nic, jako právě AI. To znamená, že ty valuace jsou sázka na to, že tenhle obor prostě změní kompletně celý svět a oni u toho chtějí být teď.
10: Jasně, zmínil jsi internet, raketové růsty a tak dále, takže si mi připomněl téma, jak tady kdysi na přelomu tisíciletí praskla takzvaná internetová bublina. Objevují se právě také názory, že jestli třeba právě ten rychlý růst AI a to obrovské naceňování firem, které třeba nemají zatím ty čísla, jestli vlastně nemůže taky být taková bublina. Nedávno třeba naznačoval zakladatel Anthropiku Dario Amodei, že to někteří konkurenti s utrácením za AI technologie přehánějí, že nevnímají dobře určitá rizika, jak vlastně rychle porostou nejenom ty firmy, ale právě i to, co potřebují kolem. A také o AI bublině mluvil opakovaně Warren Buffett a nedávno v Davosu také šéf Microsoftu. Co si myslíš ty? Dá se mluvit o AI bublině?
9: No, můj názor asi není úplně podstatný, protože kdyby byl, tak jsem na tom strašně dávno vydělal. Mluví se o tom naprosto otevřeně, jsou lidé, kteří říkají, dávejte na to pozor. Jsou zase ale argumenty, které říkají, že to tak úplně není. Jsou různé statistiky, kterými se ta bublina a její potenciální prasknutí měří, a u AI to zdaleka nedosahuje zatím těch čísel, jako to právě bylo v té dotcom bublině na přelomu tisíciletí. Další věc je, že na tom přelomu tisíciletí tuhle bublinu vlastně vyprovokoval růst akcí na veřejném trhu. To se teď neděje a to, co vidíme, jsou soukromé investice do těch firm, které dělají ty valuace. Jo? Jak jsme se bavili o tom, že třeba OpenAI může stát až bilion dolarů, tak ale to není číslo, které vzniklo vycucáním z prstu, ale je postavené na tom, že někdo už v těch investorských kolech před IPO
10: byl ochoten do toho tolik nadspat. Ale teď je otázka, tak, jestli když se ty firmy dostanou na burzu, jestli ta bublina třeba nevznikne. Některé firmy už tam jsou, také se třeba
9: se
10: jako Palantir
9: může,
10: například, Petra Thiela.
9: Přesně tak.
10: A také se občas diskutuje, že investoři vlastně nejsou třeba spokojeni s výkonností a tak dále.
9: Vzpomeň si jenom na Teslu. Mluvilo se o ní úplně stejně, jaká je to bublina, a myslím si, že přes ten neuvěřitelný bungee jumping, které akcie Tesly jako předvedly, tak dneska už by to nikdo neřekl. A to, co se dá říct jako skoro na 100%, tuhle průmyslovou revoluci nepřežije každá z těch AI firm. Ty největší na ty bych skoro vsadil, ale ty další nevím.
10: My už jsme tady zmínili spousta jmén, tak pojďme konkrétně říct si trochu, kdo jsou ty lídři a jak jsou silní, kdo za kým stojí.
9: Tak xkrát jsme zmiňovali OpenAI, to je Sam Altman, to je vlastně tvář AI na světě, já bych řekl. Tam je zajímavá věc, že Sam Altman nemá v tuhle chvíli ani jedinou akci OpenAI. To znamená, že vlastně on nemá ty miliardy, které by vznikly z OpenAI. Je to vlastně
10: tak
9: strašně...
10: Tak on chtěl neziskovku, že jo?
9: Přesně tak, schizofrenní situace, že všichni kolem něj bohatnou a on ne. Dario Amodei, to je šéf Anthropiku a myslím si, že to je hlavní arcirival sama Altmana, protože ten stojí za tím Claudem, jak jsem popisoval, soupeřili třeba o velkou zakázku Pentagonu. Demis Hassabis, to je mozek Google DeepMind, jedna z nejvýznamnějších vědecko-biznisových postav AI. Jensen Huang, to je šéf NVIDIA. O NVIDIA už se mluví druhý, třetí rok o tom, jak rostou její akcie právě, protože vyrábí čipy pro AI, ale zároveň právě v souvislosti s ním se mluví o té bublině, protože on vymyslel takzvané kruhové obchody, kdy on investuje do AI a AI si od něj kupuje čipy. Prostě takový karusel. Další lidé, kteří jsou v AI úplně zásadní, je samozřejmě Elon Musk a Mark Zuckerberg. Ten sice jako ve své metě nevyrábí žádný jazykový model, ale používá AI v těch sociálních sítích a ve všem, co dělá. Takže to jsou ty hlavní jména. A jenom řeknu, že letošní žebříček Forbesu měl 86 miliardářů dolarových, kteří vznikli právě v AI, 45 z toho nových.
10: Ještě jedna zajímavost, která mi z toho vypadává, že jestli se nepletu, tak všechno jsou to jména Američanů.
9: Je to tak?
10: A AI ale určitě není jenom Amerika, i když samozřejmě je dominantní. Daří se AI taky třeba v Evropě, Čína samozřejmě nemůžeme pominout, jak jsou na tom?
9: Začnu možná tou Čínou, protože ta samozřejmě soupeří se Spojenými státy v tomhle nejvíc. Spojené státy měřeno různými metrikami pořád vedou, ale DeepSeek, takový ten čínský jazykový model, roste podobně rychle. Celá infrastruktura AI v Číně je v dramatickém růstu. A to, co je zatím datacentra a tak dále, nedosahují zatím ještě počtu jako ve Spojených státech, ale ta rychlost je obrovská. Já jenom připomenu, CEO Palantiru teď zveřejnil takový manifest v New Yorku ze svojí knížky, kde popisuje, jak se podle něj mění svět během AI a naráží tam, aniž by to jmenoval, na Čínu a právě upozorňuje na to, že ta válka mezi velmocemi, to znamená Spojenými státy a Čínou, se odehraje právě v AI a přímo tam jmenuje atomovky jsou yesterday a teď půjde o to, kdo vyrobí a kdy AI zbraně a na nich už se pracuje v Číně i ve Spojených státech. Hmm. Evropa v tomhle je trochu ve vleku.
10: Máme Já bych tady... měla teda v tomhle případě strach jako s obou, no, protože
9: přesně,
10: samozřejmě
9: tak.
10: Některé jako osoby typu Peter Thiel stojí za kořenama hnutí MAGA.
9: Třeba řekl mimo jiné větu, že si nemyslí, že svoboda a demokracie jdou ruku v ruce.
10: No a když se podíváme na Čínu, tak tam vlastně zase jsou určité limity. Oni mají, vypadá to jako bezbřehé množství třeba různých státních dotací na to, aby vyvíjeli AI modely, ale je tam prostě ten politický limit, protože prostě mají ty algoritmy nastavené tak, aby to jako samozřejmě bylo v souladu s politikou Číny, která je komunistická.
9: Jsi to dobře popsala, jako je velká otázka, jestli to v Americe dneska je úplně jinak. Jako to je velká otázka a v tomhle jsme vlastně všichni trochu rukojmí především Spojených států, protože nepředpokládám, že bys ty používala jazykový model Mistral, což je francouzský jazykový model, jeden z mála evropských. Samozřejmě AI v Evropě roste taky, jak na dodavatelské bázi, ale ten hlavní core těch služeb, to znamená ChatGPT, Claude, je ve Spojených státech a tam posíláme ty peníze a data.
10: A ještě tě doplním, že v Evropě existuje ještě zajímavá německá AI firma, což se skoro nechce věřit, že Němci, se furt o nich říká, že ještě posílají faxy, ale mají obrovskou firmu Aleph Alpha, která se zaměřuje ale na využití v biznisové sféře, proto není tak známá. A mimochodem server CNBC teď napsal, že tuhle německou firmu chce koupit kanadská AI společnost Coher s tím, že součástí má být i investice Schwarz Group ve výši 600 milionů dolarů právě pro Coher. Schwarz Group, to je Lidl. Kaufland?
9: Já si myslím, že to je Kaufland a Lidl, ale třeba tradiční německé firmy, jako je Siemens, jsou velkými investory do AI, a když se podíváš na to, jak roste, která je jejich divize, právě ta divize AI roste nejvíc a proto rostou i akcie. A jinak německé firmy hodně a evropské firmy hodně zápasí s tím, že právě v oblasti toho softwaru ty akcie padají, takže tam byla síla evropských firm a už není.
10: A ještě krátce probereme to, na co už jsme narazili a co limituje všechno AI.
9: Tak my jsme teďka mluvili o penězích, ale ty jsi tady správně zmínila, že to není jediná věc, kterou AI potřebuje. Potřebuje spoustu energie, databází a taky otevírá spoustu etických otázek. Jak jsme na tom v tomhle ohledu? Etické otázky, energie, datacentra.
10: Určitě se dají AI firmy rozdělit na ty, kdo má víc těch etických záklopek a kdo méně. Třeba Anthropic, o kterém jsme se hodně bavili, tak se považuje právě za odpovědnější firmu. Ostatně teď se hodně mluvilo třeba o kauze Claude Mythos, tedy program, který dokáže najít sebe menší díru v softwaru, a Anthropic ho zatím právě z obav, že by byl zneužitelný, třeba hackery je dokázal vlastně ochromit chod států, tak ho nedal veřejně k dispozici a testuje ho na vybraném okruhu institucí.
9: Project Glasswing se to jmenuje, 7. dubna ho vydal, ale není k němu vlastně přístup.
10: A potom ohledně otázek regulace, tak je známé, že v Evropě jsou přísnější, máme tady AI Act, který se nějak postupně má naplňovat. Byly tam kolem toho velké debaty a změny, aby se to nepřehnalo s regulací, ale zároveň, aby nějaká byla, protože jsou tam různá nebezpečí, je to nabourávání soukromí samozřejmě.
9: A tady jsme okruh dál než Amerika, říkám to dobře.
10: Určitě ano, a protože Amerika nechce v podstatě žádné regulace, což asi vyplývá i z toho postoje lidí, jako je Peter Thiel a podobně. No a tou třetí oblastí je právě dostatek čipů, datacenter a energie, aby to všechno mohlo fungovat. Otázku, kolik to všechno žere vlastně, protože bez toho prostě by stejně nebylo nic. Víme to, jako když vypadne proud, tak prostě
9: jsi
10: nahranej, žádná AI nefunguje. Tak kolik AI vlastně žere, tak na to jsem se ptala také už tady citovaného analytika GNT Williama Kubika.
11: Globální spotřeba elektřiny datovými centry zhruba tvoří teďka aktuálně 2 až 3% globální produkce a dramaticky stoupá. Například report investiční banky JP Morgan, ten zmiňuje, že do konce dekády by tato spotřeba mohla tvořit až 5%, což je masivní nárůst, opravdu jako masivní měřítko. Globální spotřeba elektrické energie podle reportu Goldman Sachs, jiné investiční banky, do roku 2030 říká, že spotřeba vyroste až na 1200 terawatthodin. To je zhruba pro srovnání 20 násobek celkové roční spotřeby všech odvětví a domácností v České republice. Některé extrémní modely však počítají, že do konce dekády by nárůst spotřeby energie mohl být až 1800 terawatthodin. To by bylo až 30 násobek spotřeby celé České republiky. Takže celková energetika je masivní, jako opravdu masivní, jako bottleneck celého vývoje.
9: Já se vrátím ze Spojených států, z Evropy, z těch velkých trhů zpátky do Česka. My víme, že Česko má být jednou nejlepším místem na planetě k životu, jak nám to slíbil premiér. Těšíme se na to. Ale jedním z kroků má být taky velká AI gigafactory, se to jmenuje. Máme proto i vládního zmocněnce, mělo by to stát na Zbraslavi. Jak je to vlastně daleko? Bude to někdy stát, nebo je to chiméra?
10: Tak klasicky, jako u hodně věcí v Česku, zatím není jasno.
9: Aha.
10: A přesto, že teda Česko jako nejlepší místo na planetě, tak v hospodářské politice nové vlády přímo stojí, že se staneme středoevropským centrem AI, což má spočívat mimo jiné v tom, že vláda zajistí přístup potřebné infrastruktuře. Což se nabízí, že je právě ta AI gigafactory, což je vlastně obrovské datové centrum, které dodá tu potřebnou kapacitu výkonu pro vývoj, výzkum, využití AI. A u nás teda ta výstavba toho datacentra je to primárně projekt českých radiokomunikací, ale měl by právě získat státní a evropskou podporu. A jde také o to, jak to právě bude velké, aby to skutečně byla, teda by to nebylo jenom další datacentrum, ale skutečně AI gigatovárna. A minulá vláda tedy, protože je to strašně drahé, mimochodem celý ten projekt na Zbraslavě má stát 90 miliard korun.
9: Tak třetina Temelína, ne? Nebo tak plus minus?
10: No, tak teď se vlastně se odhaduje, ale v cenách roku, já nevím, 21 200 miliard za jeden blok, tak tady máš 90 miliard jako za jedno datacentrum, ale opravdu obrovské, takže Evropská unie to podporuje, chce, aby v EU vzniklo 5 aspoň evropských AI gigatováren a minulá vláda se tam s tímhle projektem přihlásila o podporu. Evropská komise to na konci loňského roku schválila s tím, že ta podpora státu a EU kombinovaně může dosáhnout 35% celkové hodnoty toho projektu. To znamená, že zhruba, když to řeknu, jo, EU dodá 15 miliard, ale my tam musíme dodat dalších 15 miliard.
9: A k tomu jsme se ještě
10: nezapadali. To je samozřejmě kámen úrazu, protože ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček teď řekl, že se to vlastně musí propočítat, jakou to má návratnost a jestli teda se to vyplatí to do toho dát. No. Tak nevím, všichni, koho jsem se na to ptala, říkají, že by to byla asi opravdu velká škoda, kdyby jsme tenhle projekt nedotáhli dokonce. Navíc se tam vyjednává i s Polskem, že bychom to dělali jako společný projekt a je úplně jasné, že pokud my bychom do toho nešli nebo vycouvali, tak se všechno nahrne do Polska a kromě lepších dálnic.
9: Jenom ještě řekni, proč se tam říká gigafaktory, protože to nic nevyrábí, ne? Není to továrna.
10: Ne, není to továrna, ale no, vyrábí to výkon vlastně, který je potřeba.
9: Ano, má to nějaký horizont, do kdy se musí rozhodnout a do kdy by to eventuálně mohlo stát, mělo stát, aby to ještě mělo smysl? Protože, jak jsem popisoval, ta revoluce v AI běží neskutečně rychle a tady se asi nedá počítat s tím, že budeme plánovat něco za 10 let, to už nemusí být vůbec relevantní.
10: Já se přiznám, že nevím přesně, ale určitě by se mělo rozhodnout co nejdřív.
9: No tak to, co jsme dneska probrali, AI ze předu, ze zadu, ze zhora, z dola, a dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis, uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
10: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
9: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
10: a Jana Klímová.
1: Penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
12: Česká energetika vidí budoucnost v jádru. Společnost ČES podepsala s britskou firmou Rolls-Royce SMR dohodu o přípravě malých modulárních reaktorů. Technologie, která zatím existuje spíš na rýsovacích prknech, by měla v budoucnu doplnit alebo z určité části také nahradit velké jaderné bloky. Jak velká změna by to byla a kolik takových malých modulárních reaktorů by bylo potřeba, aby třeba nahradili výkon těch, které už v České republice fungují několik desetiletí? Zeptal jsem se vedoucího katedry jaderných reaktorů ČVUT Jana Rataje.
13: V Temelíně máme 2000, když to zjednoduším, tak to jsou 2000. V Dukovanech tam už každý ten blok má 500 MW, takže opět jsou to 2000, pokud bychom měli teda dohromady 4000, měli je nahradit a berme Rolls-Royce, který by byl jeden blok 500, tak to máme 8 malých modulárních reaktorů velikosti teda toho, co bude dodávat Rolls-Royce. Pokud bychom čistě tyto reaktory chtěli kompletně nahradit. Samozřejmě my budeme potřebovat víc, než nejenom je nahradit.
12: V následujících minutách se nebudeme dívat jen do budoucnosti, ale také tam, kde se elektřina z jádra vyrábí už dnes. Jadernou elektrárnou Temelín nás provede mluvčí Marek Sviták.
14: Tak tady můžete slyšet zvuk zařízení, kde vzniká elektřina pro 10% České republiky. Jinak Temelín z obou dvou bloků kryje zhruba pětinu české spotřeby.
12: Příjemný poslech pořadu Zaostřeno o jaderné energetice vám přeje Vít Pohanka.
1: Zaostřeno.

0: Dorazil jsem k jaderné elektrárně Temelín v jižních Čechách. Mohutné chladící věže, které jsou z některých míst vidět na desítky kilometrů daleko, působí v téhle malebné krajině, řekněme, trošku nekompromisně. Ale já si právě tady chci udělat konkrétnější obrázek o tom, jak funguje taková klasická jaderná elektrárna. Jestli všechno půjde podle plánů, tak malé modulární reaktory, o kterých se dneska tolik mluví, se v Česku začnou stavět až za několik let. Takže než se podíváme do budoucnosti, dává smysl začít tady u technologie, která už desítky let vyrábí elektřinu pro miliony domácností. Jak vlastně takový reaktor a všechna ta zařízení okolo něj fungují? Na to se jdu zeptat.
1: Jmenuji se Marek Sviták a v Temelíně pracuju skoro čtvrtstoletí. Těsně mě minulo spouštění bloku, nicméně už jsem poměrně velký pamětník, takže už toho tady pamatuju relativně dost a od roku 2007 působím jako tiskový mluvčí elektrárny.
0: Kolik tady dělá lidí? To je možná věc, která hodně posluchačům napadne.
1: Tak zaměstnanců společnosti ČES je tady téměř 1500, s tím, že zhruba 10% tvoří ženy, 50% lidí mají vysokoškolské vzdělání a další důležitá věc je, že tady působí celá řada dodavatelů. To jsou, řekněme, desítky během standardního provozu a stovky dalších pracovníků během odstávek, protože odstávky jsou paradoxně pro nás to nejnáročnější období, protože blok sice nevyrábí elektřinu, na druhou stranu pro nás to znamená spoustu práce, kdy musíme provést celou řadu kontrol, provádíme investiční akce, kde tu elektrárnu modernizujeme, dál posilujeme bezpečnost, chceme ji dál vylepšovat, tak aby jsme mohli provozovat minimálně 60 let. Například v poslední odstávce jsme během 2 měsíců museli zajistit více než 20 000 činností, takže je to opravdu náročný období na plánování, organizaci i provádění jednotlivých akcí.
0: Vy jste zmínil, že zhruba polovina zaměstnanců z těch 1500 má vysokoškolské vzdělání. A zase zeptám se jako naprostý primitiv, proč potřebujete tolik vysokoškoláků, prosím vás?
1: Tak je to dáno kvalifikačními katalogy a je to dáno určitými nároky na zaměstnance. Přece jenom jaderná energetika je kritická infrastruktura a je potřeba, aby se o to zařízení starali a řídili lidi, kteří k tomu mají nejenom odpovídající vzdělání, ale pak i následnou praxi. Jo, takže proto je tady takový velký podíl. Samozřejmě u dodavatelských firem, který pak, řekněme, vykonávají ty vlastní kontroly, servisní činnosti a podobně, to procento vysokoškoláků už je nižší, ale vzhledem k tomu, že na elektrárně je to především o tom, že tady spravují to zařízení, hlídají dokumentaci, nastavují pravidla, tak je potřeba, aby tomu odpovídalo i to jejich vzdělání. Tak tady stojíme před schématem, který jednoduše znázorňuje, jak probíhá výroba elektřiny v jaderných elektrárnách. Jaderné elektrárny jako takové jsou velmi složité zařízení, nicméně ten princip výroby je relativně jednoduchý. Někde ohřejete vodu, jinde z té vody uděláte páru, ta pára vám pak roztočí turbínu, která je na společných řídeli s generátorem a tam vzniká elektřina, která pak putuje do přenosové soustavy. My tady na tom schématu vidíme třeba schematicky nakreslený jaderný reaktor, uvnitř jaderné palivo, v rámci toho paliva probíhá štěpná reakce. Klíčové z hlediska provozu jaderných elektráren je voda. Jo, ta je klíčová jak pro bezpečnost, protože zajišťuje chlazení reaktoru, tak i pro provoz, protože díky vodě může probíhat štěpná reakce. Takže bez vody by nebyla štěpná reakce. Na druhou stranu vodu potřebujeme, abychom chladili, proto obecně jaderné elektrárny jsou stavěny v blízkosti řek, velkých řek, jezer nebo moří v zahraničí.
0: Já jsem nějakou dobu, se pochlubím, žil ve Francii a tam si nespomínám, že bych viděl takové chladící věže, přestože Francie má spoustu jaderných elektráren. Proč?
1: Je to tím, že ve Francii buď to ty jaderné elektrárny stály na pobřeží nějakého většího jezera, větší řeky, anebo dokonce i moře, a vlastně ten chladící okruh nepotřeboval, měli takzvané průtočné chlazení, že nepotřebovali ty chladící věže, ale už rovnou to chladící potrubí vedlo přímo v té dané vodě, ať už to byla řeka či jezero. Jelikož my jsme tady od Vltavy vzdálený vzdušnou čarou 6 km, tak sem přivádíme vodu právě, vedou sem dva potrubní řady z Vltavy a přivádíme ji sem do areálu elektrárny a potřebujeme právě chladící věže, kde probíhá to ochlazování toho závěrečného třetího okruhu. Jaderná elektrárna má tři okruhy, primární, sekundární, terciální, primární řekněme mu jaderný, a ty zbývající dva, sekundární, terciální, jsou nejaderný. Sekundární je především o páře, terciální je především o vlastně ochlazování té páry, kde nejviditelnější částí toho, terciálního cyklu jsou chladící věže, terciálního okruhu jsou chladící věže.
0: Zeptám se, jak, no tak proč se to nepostavilo na břehu Vltavy? Nebylo by to jednodušší? Proč 6 kilometrů daleko a vodit tu vodu sem?
1: Ten výběr lokality je poměrně náročný a není to o tom, že ve chvíli potřebujeme vodu, tak to postavíme na břehu řeky. Ono těch kritérií je tam mnohem víc. Tady se dokonce hledalo kritérium, aby ta elektrárna byla na kopci, což třeba někdo řekne, ano, Temelín je vidět odkudkoliv. Na druhou stranu mělo to svůj praktický význam třeba v roce 2002, tuším, si to správně pamatuju, kdy byly rozsáhlé povodně a kdy třeba 5 kilometrů vzdálený tým nad Vltavou byl povodní hodně zasažen, tak tady my jsme víceméně pracovali bez, řekněme, a fungovali, elektrárna vyráběla elektřinu prakticky bez omezení. Ano, musela víc si čistit vodu, protože ta byla mnohem více zakalená, více znečištěná, ale z hlediska provozu a bezpečnosti, což je to důležité, no to nemělo žádný vliv, a to zajistila právě ten výškový rozdíl, který mezi elektrárnou a Týnem nad Vltavou je 130 metrů.
2: Tak tady můžete slyšet zvuk zařízení, kde vzniká elektřina pro 10% České republiky. Jinak Temelín z obou dvou bloků kryje zhruba pětinu české spotřeby. Tady jsme právě u kondenzátoru, což jsou velké tepelné výměníky, které se nacházejí pod turbínou, a vlastně poté, co pára projde turbínou, tak ztratí parametry. To znamená, sníží se i teplota z původních 270 stupňů zhruba na nějakých 100-110, zvýší se její vlhkost, a tady potřebujeme z této, řekněme, parovodní směsi jí dochladit tak a udělat kondenzát, který následně se stane napájecí vodou. To se děje právě v těchto třech tepelných výměnících, takzvaných kondenzátorech, a odtud vlastně ta voda, co odebere teplo páře, tak putuje do chladicí věže, kde má nějakých 30 stupňů, tam je rozprašovaná a dochlazována v ideálních podmínkách na 15 stupňů.
1: Teď se nacházíme na simulátoru, což je vlastně tréninkový centrum, kde se připravují naši operátoři. Teď tady proběhne trénink další skupiny operátorů. Tady můžete vidět to složení blokový dozorů těch operátorů je tady víc než standardně, protože standardní osádka blokový dozorny má 4 lidi. Operátor turbíny, operátor jaderného reaktoru a vzadu sedí vedoucí reaktorového bloku a vedoucí blokové dozorny.
0: Napadá mě, kolik je tak, jestli se to dá říct, průměrný věk operátorů? Nebo rozptyl, takhle bych se zeptal. Může být třeba, mě táhne na 60. Máte operátory, kterým je 60?
1: Máme tady operátory, kteří jsou těsně po ukončení vysoké školy, ale máme tady i lidi, kteří, řekněme, jim chybí pár let do důchodu. Takže je to v podstatě jedno, plus minus. Hlavně záleží na tom, aby dokázali splňovat ty požadavky, co jsou na ně kladený, a aby měli zájem pokračovat. Někdy se i stane, že ty operátoři potom, řekněme, změní pozici, protože to jsou lidi, kteří tu elektrárnu znají velmi detailně a mnohdy se stává, že jejich znalosti využijou různé odborné útvary, které právě zajišťují to zázemí pro provoz elektrárny. To může být útvar třeba bezpečnosti, útvar koordinace, útvar provozní režimy, no celá řada dalších útvarů, díky kterým prostě ta elektrárna může fungovat. Kdyby jsem to zase přirovnal k Formuli 1, tak máte piloty, ty řídí, ale kolem sebe mají prostě tým lidí, který se stará nejenom o tu formuli, ale i o ty piloty a o celkově o to zázemí, aby oni mohli odvádět dobrou práci při závodě a podobně. Je to tady při provozu jaderných elektráren.
0: Řekl mi v Temelíně mluvčí jaderné elektrárny Marek Sviták.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Bez ohledu na politické zabarvení vlád je zřejmé, že Česko bude na atomovou energii spoléhat také v budoucnu a podle všeho čím dál víc. Už premiér Petr Fiala z ODS v roce 2025 podepsal memorandum o spolupráci v oblasti jaderné energetiky s Velkou Británií poté, co české energetické závody koupily 20% podíl ve firmě Rolls-Royce SMR. Místopředseda současné vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO byl u toho, když teď na jaře roku 2026 ČES a britská společnost Rolls-Royce uzavřeli další smlouvu o přípravných pracích na vývoj malých modulárních reaktorů. Jak potom vysvětloval novinářům, jejich rozvoj a výstavba by měly být koordinované a jít ruku v ruce s výstavbou nových, ale tradičních bloků v Dukovanech.
4: Samozřejmě naprosto klíčové téma, protože my v příštím roce chceme rozhodnout na úrovni vlády, jestli pokračovat v jaderném programu. Předpokládám, že rozhodnutí bude kladné i s ohledem na to, že musíme mít další stabilní zdroje. A poté musí ČES představit, protože ČES by byl tím investorem, představit kompletní projekt v rámci Temelína. To znamená, musí do něj započítat velké reaktory, malé modulární reaktory, musí to ukázat z úhlu pohledu energetického výkonu, z úhlu pohledu technologií, z úhlu pohledu logistiky, to znamená, v jakém časovém horizontu by se tam vlastně ty bloky realizovaly, případně malé reaktory z úhlu pohledu ceny, to znamená na bázi finální výkupní ceny. A na základě toho budou určité scénáře. Předpokládám, že ČES je doporučí a vláda v tom dalším roce, nejdéle v roce 2028, musí rozhodnout, který z těch scénářů bude realizovat. To znamená, jestli velké bloky nebo malé modulární reaktory, nebo to bude nějaký mix, a nebo to bude v nějaké posloupnosti. To nejdůležitější bude připravit to s ohledem na časový horizont a logistiku, kdy v zásadě musíme zohlednit to, že není možné v jednu chvíli, nebo je to velmi nepravděpodobné, musí to samozřejmě rozhodnout ČES a navrhnout stavět okamžitě velký i malý.
0: A když už se mají začít malé modulární reaktory v Česku stavět, bude jich podle všeho víc.
4: V dané chvíli rozhodně nehovoříme v České republice o jednom malém modulárním reaktoru, to by nedávalo smysl. Logická lokalita by mohla být v Temelíně, kde na to je prostor, ale my se dovedeme představit a pracuje se na tom, že to bude i v dalších regionech, zejména průmyslových regionech. To znamená, nedovedu se představit, že by v budoucnu nebyl malý modulární reaktor či reaktory v Moravskoslezském kraji, kde máme silný průmysl. Stejně tak si ho dovedu představit, nebo si je dovedu představit v Severočeském kraji, kde má mimo jiné i ČES velmi silnou základnu.
0: Říká místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Jak se tedy takové malé modulární reaktory liší od těch, které už teď v Česku fungují? Zeptal jsem se v Praze vedoucího katedry jaderných reaktorů Českého vysokého učení technického Jana Rataje.
5: Kdybych měl vysvětlit hlavní rozdíl, tak jednak je to velikost toho reaktoru, to už je zmiňováno, že to má být malý nebo středně malý, rozhodně menší reaktor. A vlastně tak ten klíčový rozdíl možná ani tak ten laik jakoby neuvidí, protože ten je v té výrobě toho reaktoru. To znamená, tam se předpokládá.

0: tedy rozhodla, že bude velmi aktivní v tomto směru, začala spolupracovat s britským Rolls-Roycem. Dá se to nějak zasadit do evropského kontextu, jestli se bylo mezi kým rozhodovat, jestli třeba nenavázat spolupráci člověka napadne Francie, která samozřejmě...
1: Určitě, on ten čas vlastně šel i tou cestou, že měl několik projektů a rozhodoval se, jakým způsobem do těch projektů vstoupí nebo který vybere. Nebylo to jenom tady třeba v Evropě, ale určitě tam hráli, byl tam americký dodavatel Westinghouse, tam byl tam GE Hitachi se svým varným reaktorem. Hodnotili, myslím, že hodnotili i francouzský, ten Nuat. A bylo tam víc projektů, ale vybrali Rolls-Royce a myslím si, že to vlastně bylo i propojení i trošku, jakoby, že tam mají šanci propojit se biznisově, že tam je vlastně šance, že se Česká republika stane dodavatelem, může stát dodavatelem, být zastoupena v tom dodavatelském řetězci a vlastně může být i tím průkopníkem, že se postaví ten modulár tady.
0: Aby si to laik dokázal představit, dneska máme dohromady 6 bloků v České republice, 4 v Dukovanech, 2 v Temelíně. Kolik takových modulárních reaktorů by bylo potřeba, aby se taková výroba třeba nahradila nebo aby se tomu vyrovnala, jestli už teda se o tom takhle diskutuje?
1: Tak teď někde chvíli nechte počítat. V Temelíně máme 2000, když to zjednoduším, tak to jsou 2000. V Dukovanech tam už každý ten blok má 500 MW, takže opět jsou to 2000, pokud bychom měli teda dohromady 4000, měli je nahradit a berme Rolls-Royce, který by byl jeden blok 500, tak to máme 8 malých modulárních reaktorů velikosti teda toho, co bude dodávat Rolls-Royce. Pokud bychom čistě tyto reaktory chtěli kompletně nahradit, samozřejmě my budeme potřebovat víc než jenom je nahradit.
0: Vy jste samozřejmě odborník, pracujete tady už nějakou dobu. Mohl byste jenom stručně přiblížit historii, kdy se o tom začalo mluvit, nebo se o tom mluvilo odjakživa, jenom na to ještě nebyla technologie?
1: Ono je pravda, že vlastně, když se na to tak koukneme, tak můžeme říct, že ty malý reaktory tady už jako historicky byly a že vlastně s tou modularitou se pracovalo a že teď se tak trošku jako je snaha zase k tomu vrátit, protože jak šel tak jako vývoj jaderných reaktorů, tak ten směr byl, že se postupně jednak byla snaha, aby docházelo vlastně k nějaký určitý sériový výroby, standardizaci, aby byl jeden standardní projekt a těch projektů se stavilo ve světě vícero, nebo těch bloků podle toho jednoho projektu vícero, protože to potom všechno samozřejmě zjednodušuje, zlevňuje, máte udělaný dodavatelský řetězec a je to mnohem jednodušší, takhle třeba šla Francie, nicméně v čase se potom byla snaha ty výkony zvyšovat. To znamená, tak jak třeba byly Dukovany 440 MW elektrických, tak postupně se šlo nahoru 1000 MW elektrických, 1200 MW, dneska ve Francii 1700 MW elektrických, obrovský bloky a často se do těch projektů zasahlo takým způsobem, že pořád se tam něco měnilo, že byly specifické úpravy, zvyšování bezpečnosti dost často třeba i na požadavky vlastně toho investora a to hrozně jakoby komplikovalo potom tu výstavbu. A já bych řekl, že teď se zase vracíme jakoby zpátky do té standardizace, unifikace, modularita, velká výhoda, že to můžete prostě lépe transportovat. A další důležitá věc je, když máte menší bloky, tak máte menší nároky na chlazení. A to je samozřejmě v dnešní době zase otázka, jo, jak chladit.
0: A jak teda, no tak budou chlazené vodou?
1: Tak, tak.
0: Samozřejmě? Nebo samozřejmě, nevím, jestli samozřejmě. Dá se chladit něčím?
1: Dá se chladit, samozřejmě můžete mít i suchý chladící věže, může to být kombinace, ale jenom to chci říct, že právě tohleto, ten jeden z důvodů, proč vlastně se třeba vracíme k tomu mít ty menší výkony, je, že to potřebujete třeba postavit v lokalitě, kde nemáte takový zdroj chlazení, abyste tam měl prostě dva bloky každýho výkonu 1000 MW nebo 1200 a že se vám tam právě hodí takovýhle menší blok, který tam snadně uchladíte a vám to pro tu lokalitu může dodávat zároveň teplo.
0: A jestli se nemýlím, z toho, co jsem slyšel, tak u nás se počítá s výstavbou u těch stávajících jaderných elektráren zřejmě. Je to kvůli tomu, že prostě ta lokalita už je jednou vytipovaná, je to tam víceméně připravené, je to známá lokalita pro takovéhle účely.
1: Přesně tak. To je obrovská výhoda v té lokality, kde stojí už jaderné zařízení, tak je v tom, že vy vlastně tam máte provedený veškerý průzkumy. Máte tam svým způsobem i nějakou infrastrukturu vybudovanou, takže všechno je ať už z legislativního procesu, protože musíte zase projít procesem umisťování, to se vždycky dělá na konkrétní

0: kvalitní projekt, tak ty vstupy, které k tomu musíte dávat, tak ty už vlastně máte svým způsobem připravený, to je jednodušší, a máte tam infrastrukturu. Jsou tam v podstatě už připraveny třeba i trasy pro dopravu a všechno je to nějakým způsobem nachystané. Když půjdete prostě někam vyloženě na zelenou louku, tak tohle to všechno si musíte projít od začátku.
1: Časový horizont, jak to tak zhruba se, jestli se to dá aspoň nastínit?
0: Tak to, co uvádí ČES, tak ten by to chtěl postavit někdy, kdy, nebo začít v podstatě budovat, kdy budou dostaveny Dukovany, nebo aspoň ten první dukovanský blok velký, korejský. To znamená, počítejme rok 2035 a dál. Já spíš počítám, že to bude po roce 2040-45. Je to otázka hlavně, kdy bude finální projekt, a otázka licencování, to znamená, aby to akceptoval regulátor, až ten projekt bude hodnotit.
1: A bude k tomu potřeba třeba nová legislativa? Nebo upravovat legislativu?
0: Tak vzhledem k tomu, že to, co se tady má budovat od firmy Rolls-Royce, tak se jedná opět o tlakovodní reaktor, tak ta technologie je v podstatě stejná jako technologie, co tady máme. A určitě není potřeba vymýšlet úplně novou specifickou legislativu. To znamená, legislativa, která je, tak se dá akceptovat. A samozřejmě to, co je snaha, pokud by se třeba měly tady stavět nějaké jednotky, které budou mít menší výkony, tak na to koukat třeba i nějakým odstupňovaným přístupem. To znamená i ty nároky třeba regulátora by mohly být menší, nebo vůbec ten průzkum tak toho projektu by nemusel být tak náročný, jako v případě těch velkých bloků.
1: Tohle bude taková hodně laická otázka, ale já si přesto myslím, že by bylo dobré, aby zazněla. Když jsem říkal svému bratrovi, který je vysokoškolsky vzdělaný, je to učitel, tak se mě tak na to ptala, hele, to tak jako bude, že třeba, já nevím, že Žďár, který má 20 000 obyvatel, kde bydlíme, tak jakože bude mít třeba vlastní modulární reaktor, tak jenom pro jistotu, takhle to nebude.
0: Takhle to nebude. Takhle úplně jednoduše to nebude, i když to kdysi, si pamatuju, a teď si nespomenu na jméno té paní senátorky, už určitě senátorka není, a když si to nějakým způsobem se takhle snažila prezentovat, že téměř každé větší město bude mít svůj reaktor. Takhle to nebude, ale jsou vytipované lokality a samozřejmě ta optimalizace bude probíhat. A je to právě i s ohledem, jednak potřebujete trošku mít diverzifikované ty zdroje z pohledu elektrické soustavy. A druhá věc je, v dnešní době taky hodně řešíme zajištění dodávek tepla, protože Česká republika je hodně založená na tom, že máte dálkové vytápění.
1: Aby se to dalo využít dobře i pro vytápění třeba větších, nechci říkat jenom velkých měst, ale prostě tam, kde je větší koncentrace obyvatel.
0: Jako úžasně dneska Dukovany, že se vlastně řeší to, že bude přiveden dálkové vytápění pro Brno. To je prostě obrovská věc. A dřív to nebylo vůbec téma.
1: A rozumím tomu dobře, že v podstatě i u těch malých modulárních reaktorů se bude muset řešit, co s vyhořelým palivem, úplně stejně jako u těch stávajících.
0: Rozumíte tomu výborně, ten problém vždycky bude. Samozřejmě ve srovnání toho, kolik vyprodukujete energie proti jakýmkoliv jiným zdrojům, tak to množství toho odpadu, který produkujete, tak je výrazně menší. Ale víme, že ten odpad, to nemá cenu nějak lakovat na růžovo, že ten odpad samozřejmě je nebezpečný, jsou tam umělé radionuklidy, je potřeba ho mít pod kontrolou, ale jsou to zase věci, které dneska už jsou ve fázi v podstatě ověřených technologií, víme, kde čerpat, protože ve Finsku z hlediska hlubinního ukládání jsou daleko stejně tak Švédové, takže to řešení bude tak, že prostě tenhle ten materiál, pokud se nerozhodneme, nebo Evropa nerozhodne z hlediska přepracování a znova využívání, tak ten materiál bude řešen konečným uložištěm. To znamená, ty odpady tam budou vznikat a budou uloženy.
2: Řekl mi Jan Rataj, vedoucí katedry jaderných reaktorů Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho slovy končí dnešní Zaostřeno, kterým vás provázel a zároveň vás zve k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Plus Vít Pohanka. Naslyšenou.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Michel Foucault sám sebe označoval za filozofa, svým rozsáhlým dílem ale přispěl k rozvoji psychologie, historie, kultury i práva, sexuologie a také sociologie. Jeho jméno se vyskytuje téměř v každém akademickém textu z oblasti humanitních věd. Studiem jeho díla se dokonce zabývají hned dva speciální vědecké časopisy a jeho osobnost se stala tématem celé řady biografických studií.
5: Michel Foucault se narodil v roce 1926 v Poitiers. Vystudoval filozofii a psychologii na École Normale Supérieure. Jako lektor a kulturní pracovník působil ve švédské Uppsale. Poté se rozhodl pro akademickou dráhu. Přednášel na univerzitách ve Francii a Tunisku. V 50. letech byl členem komunistické strany a politicky se angažoval i ve studentských bouřích 60. let.
4: Jeho rozsáhlé dílo osciluje mezi problematikou vědění, moci a jejich vzájemným vztahem. Rozsáhlou diskusi o těchto tématech nastartovalo vydání jeho knihy Slova a věci. Po letech se k tématu vrátil ve své Archeologii vědění, kde dospívá k závěru, že poznání a věda nejsou cílem lidského snažení, ale slouží moci.
5: Konkrétní obrysy dostává Foucaultova teorie sociální disciplinace v jeho stěžejní monografii Dohlížet a trestat. Od praktik trestního soudnictví 18. století přechází Foucault ke každodenní disciplinaci člověka v moderní společnosti, která probíhá nejen ve věznicích či nemocnicích, ale také ve školách a na pracovištích.
4: V poslední etapě života pracoval na dějinách sexuality. Z původně zamýšlených 6 svazků, ale vyšly pouze 3. Umírá uprostřed redigování svých knih v roce 1984 jako jedna z prvních obětí AIDS.
5: Myšlenkový odkaz Michela Foucaulta není přes veškerou snahu snadné zařadit. Jeho dílo ovlivnilo vývoj francouzského strukturalismu i postmodernismu, přesto se nikdy programově nehlásil k žádnému směru. I přes svou agilní politickou angažovanost se nepovažoval za levicového intelektuála. Nejednal programově a šlo mu spíš o konkrétní politické postoje a otázky. Hlavní Foucaultovou metodou byla skepse. Možnost odpoutat se od obecných pravd a doktrín, které by mu bránily svobodně myslet.
4: Jako jeden z mála intelektuálů zanechal Michel Foucault svůj otisk i v současném každodenním životě. První díl jeho Dějin sexuality stál u zrodu vědeckého pohledu na homosexualitu či queer kultury obecně. Původně úzce vymezený termín diskurs se díky jeho dílu prosadil ve zvulgarizované formě i v běžné řeči.
3: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plus.
6: Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
7: Hasiči v Českém Švýcarsku bojovali s lesním požárem celou noc, ráno se znovu zapojí vrtulníky. Francouzské bojové letouny Rafale zachytili a vyprovodili ruské bombardéry z pobaltského vzdušného prostoru. Fotbalisté Slavie vyhráli v Liberci a za týden můžou obhájit ligový titul. A bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Pod kontrolou ho ale nemají. Kolem 8 hodiny ráno začnou s hašením znovu pomáhat vrtulníky z Bambivaky, které přes noc nemohly létat. Hořet začalo odpoledne u Jetřichovic. Požár na ploše asi 100 hektarů má několik ohnisek. Na místě zasahují jednotky z několika krajů a dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
8: Už máme na místě speciální techniku záchranný útvaru, mimo jiné flexitank, což je vodní nádrž pro plnění bambivaku u vrtulníků a také další speciální techniku. Nadále platí, že je na místě zhruba 300 hasičů a 64 jednotek požární ochrany.
7: V okolí požáru platí kvůli zásahu bezletová zóna. Nad místem je zakázané létat s drony i jinými bezpilotními prostředky. Lidé by do oblasti vůbec neměli jezdit. Francouzské stíhačky Rafale zachytily 2 ruská letadla, která narušila prostor pobaltských zemí. Francouzské letouny působí v Litvě v misi Severoatlantické aliance. Jejich úkolem je chránit vzdušný prostor států, které nemají dostatečnou leteckou obranu.
9: Francouzské stíhačky Rafale zachytili a následně vyprovodili z pobaltského vzdušného prostoru dva ruské taktické bombardéry Suchoj SU-24. Podle specializovaného serveru Militarny jeden z ruských letounů patřil 4. námořnímu leteckému pluku v kaliningradské enklávě. Francouzské a rumunské vzdušné síly mají v Litvě 4 stíhačky Rafale a zhruba 100 vojáků. Francouzi a Rumuni vystřídali v březnu španělsko-italský kontingent. Francouzské stíhačky Rafale už v polovině dubna v Pobaltí pronásledovali ruský výzvědný letoun Ilyushin. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Charita dokončila rekonstrukci azylového domu svatého Petra v Záblatí na Prachaticku. Klienti tam budou mít lepší vybavení a víc soukromí. Zařízení zároveň bude mít větší kapacitu.
10: Pan Ladislav je obyvatel azylového domu.
11: Já jsem na problémy s závislostí a co jsem tady, tak abstinuju. Mě to tady svědčí prostě.
12: Po rekonstrukci dům svatého Petra nabízí opět míst větší kapacitu, říká sociální pracovnice Veronika Smažíková.
13: Přednostně bereme klienty z Jihočeského kraje.
12: Rekonstrukce ve službách pro lidi bez domova je podle ředitelky sítě aktérů pro domov Dany Nedělníkové spíš výjimkou.
14: Některé služby jsou na hranici obyvatelnosti a jenom pomalu se tento fond daří nějak rekonstruovat nebo nahrazovat novými objekty.
12: Rekonstrukce domu svatého Petra stála přes 5 milionů korun a charita ji hradila ze svého rozpočtu. Ze Záblatí Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
15: Sport. Fotbalisté Slavie zvítězili na úvod nadstavbové části šance ligy v Liberci 2-1. Minimálně do dnešního večera tak mají Pražané v čele tabulky 11-bodový náskok a k obhajobě titulu jim stačí vyhrát příští víkend v derby nad Spartou. Mluví o tom trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
16: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme. Na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a vítnout na toho soupeře, takže to by bylo i bez toho a samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
15: Ve skupině o udržení Zlín porazil Duklu Praha 2-1 a Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. V play-off o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2. A čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. V souboji o třetí místo porazili na Slovensku výběr Lotyšska 4-1.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Bruntálsku. Dálnice teď volné, na Pražském okruhu směr D1 je stále na 2 kilometrech průjezdný jen levý pruh. Omezení kvůli opravám vozovky začíná u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Kolona se tam netvoří, v místě dejte pozor, hlavně na sjezdu z plzeňské dálnice na okruh směr D1. Je tam stopka. Na Bruntálsku silnici 457 z Osoblahy do Jindřichova. Auto srazilo lesní zvěř. Následky nehody omezují průjezd poblíž odbočky na Karlov. A na dálnici D55 na exitu 47 Staré město budou i dnes zavřené sjezdy i nájezdy. Uzavírky kvůli sportovní akci jsou v obou směrech, jak na Zlín, tak Bzenec. Objízdná trasa vede přes vedlejší exit 51. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Víte, co jsou to nokedly? Malé nočky, bez kterých se neobejde většina tradičních maďarských jídel. My vám ale řekneme, kde hrajou hlavní roli. V bulharském městě Pernik najdete jediné hornické muzeum na Balkáně. Ručně foukané sklo z Hebronu, dřevěné výrobky z Betléma nebo arménská keramika z Jeruzaléma. To vše nabízí starobylý přístav Jaffa a my tam zamíříme v dnešním putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
17: Reportáže zahraničních zpravodajů.
19: Maďarská kuchyně to je několik ikonických jídel. Guláš, paprikáš nebo hovězí perkelt. A téměř vždy je doplňují takzvané nokedly. drobné nočky podobné slovenským haluškám. Jak zjistila naše zpravodajka Bára Vránová, v Budapešti teď vznikl podnik, který z této obyčejné přílohy udělal hlavní chod.
20: Paní kuchařka v malé budapeštské restauraci Nokedly Factory teď sype přes kovové sítko do vroucí vody těsto. Respektive nesype, ale řekla bych, že pasíruje. No a z těchto kousků už za pár minut budou nokedly, což je pro Maďary naprosto běžná příloha, ale pro Gábora Kováče, který je majitelem tohoto bistra, je to základ celého jeho podnikání.
21: Nokedly jsou pro nás to, co je pro Araby kuskus, pro Číňany rýže anebo pro Italy gnocchi.
20: Nejčastěji se podávají k polévce, kuřecímu paprikáši, hovězímu perkeltu anebo guláši. A všechna tato jídla jsou samozřejmě základem jídelního lístku i Gáborovy restaurace. Kromě tradičních maďarských pokrmů ale nabízí i modernější varianty, třeba se sýrem, špenátem anebo rajčatovou omáčkou.
21: Chci to udržet jednoduché, nemít v nabídce moc jídel, abych se mohl soustředit na jejich kvalitu.
20: A právě Nokedly Gáborovi tento jednoduchý koncept umožňují.
21: Není to žádná věda, ale chce to správný postup. Naučila mě to starší paní, která vaří celý život. Jsou to jen vejce a mouka a děláme je vždy čerstvé.
20: Nokedly přitom nejsou jen čistě maďarská specialita. Podobné noky se objevují napříč střední Evropou, v Německu nebo v Rakousku jako špecle, na Slovensku zase jako halušky. Základ je vždycky podobný, liší se ale konzistence i způsob podávání.
21: Denně uděláme přes 100 až 150 porcí a to jsme otevřeli teprve před rokem a půl.
20: Nechodí sem přitom jen turisté. Tohle malé bistro si totiž oblíbili i samotní Maďaři.
21: Ne každý má čas si takové jídlo připravit doma. Nejde jen o nokedly, ale i o to, s čím je servírujete. Uvařit dobrý paprikáš nebo hovězí guláš trvá několik hodin. Maso musí změknout, nasát chutě. Jsou samozřejmě možnosti, jak to obejít, ale už to pak není ono.
20: Gábor našel způsob, jak bez zkratek nabídnout domácí jídlo i v rychlém tempu. Omáčky a maso se připravují den dopředu a nokedly se vaří vždy těsně před servírováním. Suroviny pak bere od místních dodavatelů.
21: Restaurací je v Maďarsku spousta. Já jsem chtěl nabídnout typické jídlo, které bude rychlé, ale zároveň 100% autentické a kvalitní. Vlastně je to takový maďarský fast food.
20: Začátky ale podle Gábora nebyly jednoduché. První měsíce trávil v kuchyni, zkoušel recepty a ladil postupy tak, aby jídlo chutnalo po každé stejně. Byla to podle něj spíš každodenní práce, než jistota, že se podnik uchytí.
21: Můj účetní mě po prvních měsících přesvědčoval, ať podnik nechám plavat. To stejné jsem slyšel i doma, ale já jsem věděl, že to bude fungovat.
20: Do bistra chodí i studenti z nedaleké univerzity a často se drží právě těch nejtradičnějších jídel.
21: Nokedly s paprikášem, gulášem, perkeltem, to je jejich domov. Vzpomínky na dětství. Spousta z nich je z malých regionů a naše jídlo je tam vrací.
20: A i tím se podle Gábora Kováče podařilo v jeho malém bistru posunout nokedly z nenápadné přílohy až do hlavní role. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
19: Bulharské město Pernik bývalo průmyslovým srdcem země. Bývala tam uhelná elektrárna, strojírenské podniky a hlubinný hnědouhelný důl. Většina jeho slávy ale vzala po pádu komunistického režimu za své. Připomíná jí jediné hornické muzeum na Balkáně. A s naším reportérem Pavlem Novákem se teď do důlních chodeb vydáme.
22: Zdravejte, dobré došli na vsičky.
23: Do Nitra Hory v podzemním hornickém muzeu v Perniku se noříme s průvodkyní Michálou Ivanovovou.
22: Namíráme se před první nejstarší odkryt rudník v Bulgárii, narečen Starý rudnici.
23: Černou nebo vlastně hnědouhelný důl v Perniku byl první v Bulharsku. Byl otevřený v roce 1891 a fungoval tady až do roku 1966 a po 20 letech se tyto šachty a štoly změnily v muzeum hornictví. Dnes je tu prohlídková trasa dlouhá 630 metrů, která na svém konci zahýbá, takže vlastně jdeme do nejnižšího bodu, kam se turisté dostanou, to je 50 metrů pod povrchem, ale tehdejší horníci se dostávali až do 400 metrové hloubky. Podzemí bývalo vždy nebezpečno. Tma, vlhko, horko kolem 35 i 40 stupňů. Za 8-hodinovou směnu vypil horník 6 až 8 litrů vody. Neustále hrozily závaly. Výdřevy stěn a stropů štol občas varovně skřípaly a praskaly. Pro turisty je v dole vytvořená docela dokonalá iluze.
0: Zastávky, vlastně kaverny takové s jednotlivými exponáty jsou co 10, 15 metrů. Pro návštěvníky pravděpodobně nejatraktivnější byla vyhlídka na zakládání výbušnin, protože potom si mohl každý otočit klíčem. Protože se mi tam horníci také narazili na nahromaděný důlní plyn, tak se používaly takové detektory, dá se říct živý detektor, prostě ptáček v kleci, který když ucítil plyn, který není vidět, který není cítit, tak začal velice divoce poskakovat v té kleci, narážet do těch šprdlinek a to byl pro horníky signál, že musí co nejrychleji opustit to místo a ptáčka vzít samozřejmě sebou. Protože ještě neexistoval telefon, byla v dole zvonková signalizace mezi dnem šachty a povrchem, kam se nejdřív ručně a později koňmo dopravovali vozíky s uhlím. Jedno zazvonění znamenalo zastav, dva byl signál pro spust vozíky dolů, tři plňte vozíky, čtyři zazvonění byla výstraha, že na trati jsou lidé a nemají se dolů žádné vozíky spouštět. Když se zvonilo mnohokrát za sebou, znamenalo to pozor, de Steiger, prostě šéf, a všichni honem do práce. Vysvětlila průvodkyně Michála Ivanovová.
1: Máme zvlášť v létě mnoho návštěvníků z různých koutů Bulharska i z ciziny. Jsou často unesení příběhem našeho dolu a dětem se nejvíc líbí efekty, které expozici doprovázejí. Třeba když se po fingované detonaci objeví v chodbě i kouř.
0: Po přibližně 50 minutách strávených prohlídkou v podzemí jsme zase venku na sluníčku. Prošli jsme trasou dlouhou 630 metrů, která vedla od počátku dobývání uhlí v Bulharsku až do moderní doby.
2: A ještě trochu víc do hlubin dolů, tedy do části otevřené pro veřejnost, se ponořím s autorem předchozí reportáže, kolegou z naší zahraniční redakce, Pavlem Novákem. Vítej, Pavle.
5: Hezký den.
2: Jak jsi říkal v reportáži, jsou v té štole expozice v jednotlivých postranních chodbách. Do reportáže se ale předpokládám vešly jen některé, tak co je tedy ještě k vidění?
5: Tak třeba tam bylo hodně zajímavé, jak se to uhlí dostávalo ven z toho dolu. Byl tam vidět vývoj těch přepravních vozíků, že nejdřív to byly vlastně jenom dřevěné takové bedny na kolečkách, které museli strkat lidé. Potom už se tam objevily koleje, byly ty vozíky kovové, byly tam dokonce takové zařízení na vyklápění těch vozíků a už byly tažené koňmi. Potom už tam byly vláčky od firmy Siemens, které tahaly ty vozíky. Pak se tam objevily pásové dopravníky, které to uhlí těmi chodbami přepravovaly. Bylo tam zajímavé vidět, jak se vyvíjelo osvětlení. To úplně první bylo velice málo osvětlující vůbec tu pracovní plochu. A tam byla téměř tma, potom tam měly karbitky, přišla elektrická světla. Velice zajímavé tam bylo, zvlášť pro děti, byla taková detonační místnost, kde se ukazovalo, jak se odpalovala ta stěna té štoly. A to se tam dokonce docela realisticky předvádělo.
2: A není to nebezpečné ukazovat návštěvníkům v dole výbuch, i když je teda nahraný?
5: Samozřejmě to všechno bylo jenom nahrané. Ukazovali tam, jak se navrtává ta slož, jak se tam zasazují ty dynamitové nálože a potom tedy tam bylo vidět, jak tam je vlastně to odpalovací zařízení a někdo to měl odpálit. Takže samozřejmě děti měly přednost. Nikdo z těch dětí tam nechtěl jít, tak jsem si říkal, já jsem cizinec, zkusím to. Šel jsem tam, otočil jsem tím klíčkem a nic. A i po několika otočeních se žádná rána neozvala, až tedy potom snad jedno z těch dětí se odhodlo, takže opravdu otočilo, najednou byla tma, ozval se rachot a když se rozsvítilo, tak tam dokonce měli i kouř. Takže bylo to dost dobře udělané, vůbec je to celé dost interaktivní, je tam hodně zvuků, hodně se tam hraje se světly, dokonce tam byl takový detektor toho oxidu uhelnatého nebo metanu, který tam se může může objevit. Byl tam ptáček v kleci, tedy atrapa.
2: To jsme slyšeli.
5: Ale byl tam ten zvuk, kdy on jakmile se začne vlastně otravovat tím plynem, tak jak má menší oběh krevní, tak začne tam být neklidný, jančí tam a bylo to krásně slyšet, takže to bylo to spolehlivé varování, že se něco děje a že musí opustit to místo.
2: Ty jsi zmiňoval ptáčka, ale samozřejmě i ty koně. Jak dlouho oni tam vlastně byli po tou zemí?
5: Říkali nám, že tam, když se zavedli, tak vlastně nevyšli na denní světlo po celé 3 roky, že tam tahali ty vozíky, ale byli tak chytří. Ti koně, že věděli, že mohou utáhnout v pohodě nějaké asi 4 vozíky. Mm-hmm. A jakmile se někdo pokusil tam připojit ještě 5. vozík, že zkrátka ten jeden mi tady zbývá a já ho chci vytáhnout ven, tak ten kůň zkrátka začal dupat nohama a nechtěl to táhnout. Věděl, že to je na něj moc, že za tu směnu může odtahat x těch 4 vozíkových souprav. Takže sice byli ve tmě, tam žrali, tam je hřebelcovali, tam všechno dělali, ale byli tak chytří, tak vycvičení, že pokud chtěli být přetěžováni, tak to nedali.
2: My jsme říkali, že to je jediné hornické muzeum na Balkáně. Bylo v dole něco, co se nějak výrazně lišilo třeba od důlních muzeí jinde v Evropě?
5: No, co jsem viděl, bylo to dost podobné, třeba to heslo je vlastně dost podobné těm našim, zdař Bůh, tak tam měli Bůh na pomoc, což je něco podobného. Mm-hmm. Bylo zvláštní, že nám tam ukazovali kapli i v těch polských, co jsem viděl, nebo v těch českých, tak tam je také vždycky místo, kde se mohli modlit ti horníci, ale bylo zvláštní, že tam nebyla tedy svatá Barbora, což je u nás patronka horníků, ale byl tam svatý Ivan nebo Jan Rilský, což je tedy bulharský svatý a ten je tam patronem všech těch, co pracují pod zemí. Tak to je něco jiného, že zkrátka tam chrání Ivan Rilský horníky, u nás je to svatá Barbora.
2: Do jediného hornického muzea na Balkáně nás vzal kolega z naší zahraniční redakce Pavel Novák. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
5: Naslyšenou.
17: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Starobylý přístav na pobřeží Středozemního moře, Bleší trh, kde seženete vše od falafelu po mandolíny a výhled na panorama Tel Avivu. To je starověký přístav Jaffa v Izraeli. Dodnes si uchovává svůj arabský spirit, i když Palestinců v něm už moc nežije. A ti, kteří tam zůstali, se snaží historii místa uchovat. Víc o tom zjišťoval náš reportér Marcel Faltis.
3: Jsem v Jaffě, historicky palestinském městě na území dnešního Izraele. Kolem mě jsou kamenné domy, palmy, úzké uličky a je tu takový klid, že si člověk ani nepřipadá, že je ve velkoměstě. I přesto, že už je dnes Jaffa nedílnou součástí Tel Avivu. Palestinského ducha tu pomáhá udržovat i obchůdek, který tu provozuje palestinec Jack.
4: Je to jediný takový obchod v telavivské aglomeraci, kam Jaffa patří. Chtěli jsme tu vytvořit palestinský prostor, kde dáme prostor palestinským umělcům, protože je historicky palestinská. Všechny naše produkty jsou z Palestiny nebo od Palestinců, roztroušených různě po světě. Máme tu ručně foukané sklo, keramiku nebo šperky.
3: Říká Jack a ukazuje mi ručně vyřezávané kuchyňské náčiní z olivového dřeva z Betléma.
4: Máme taky ručně foukané sklo z Hebronu, města, které je známé pro svou sklářskou tradici. Vyrábí se tam nejstarší metodou foukání skla na světě, a to už od dob Fénicie.
3: Vysvětluje Jack a vytahuje z poliček vázy, svícny nebo mísy. Mají nejčastěji modrou nebo zelenou barvu a jsou různě žíhané.
4: Prodáváme keramiku z Jaffy, svíčky z Jeruzaléma nebo arménskou keramiku z Jeruzaléma. Je to takový mix a to je pro mě důležité, protože jsme jediný takový obchod v Tel Avivu. Je to takový odraz toho, co tu chybí. Je to staré město, které vybudovali Palestinci, ale nic už tu nepřipomíná Palestin.
3: Provozovat palestinský obchod v Izraeli ale není podle Jacka vždy úplně jednoduché. Někdy se někomu nelíbí, že tu takový obchod je.
6: There's been some
4: Byly tu nějaké stížnosti, ale ani ne tak od úřadů, ale od veřejnosti. Někdo se ptá, jak můžete říct, že jste Palestinec, jste v Izraeli, tak říkám, že naše identita a kultura je palestinská. A to některým lidem vadí. Taky tu nemáme nápisy v hebrejštině, i když v Izraeli jsou například názvy některých obchodů v angličtině a dalších jazycích. Třeba v ruštině. Myslím, že někteří lidé mají pocit, že je náš obchod ohrožuje.
6: Jack je jako Palestinec nebo izraelský Arab v Izraeli v menšině. A v menšině je i se svým pohledem na válku Spojených států a Izraele.
4: Mám pocit, že když neexistuje žádná odpovědnost za jakoukoliv nespravedlnost a žádný respekt k právnímu státu, což v dnešní době vidíme, tak tyto hodnoty pomalu umírají. Právní stát, mezinárodní řád a všechny ty věci, o kterých se po druhé světové válce mluvilo po generace.
6: Říká Jack, který dokázal vytvořit místo, kam chodí jak Palestinci, tak Izraelci, a kde člověk zapomene, že je uprostřed bouřlivého Blízkého východu. Z Tel Avivu Marcel Faltis, Český rozhlas.
19: Festival klasické hudby Janáček Brno před pár týdny vyrazil poprvé do zahraničí. Oceňovaný zemplínského kvartet vystoupil na sérii koncertů v Bruselu a v Paříži. A jak poznamenává náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha, umělci zahráli díla slavného českého skladatele a pozvali diváky na podzimní, už 10. ročník festivalu.
8: Festival Janáček Brno byl v Paříži jako doma. Zemlinského kvarteto totiž vystoupilo v sále Českého centra, který je pojmenovaný po slavném českém skladateli.
9: Do Francie jezdíme moc rádi, samozřejmě díky tomu, že jsme tady vyhráli soutěž, tak jsme tady odehráli spoustu koncertů na mnoha festivalech v celé Francii. A navíc pro mě to má i osobní význam, že moje babička bydlela v Paříži, ona je Španělka, ale bydlela dlouhé roky v Paříži a potom tedy v Praze, takže pro mě to je i takové osobní, ona mě naučila francouzsky.
8: František Souček hraje v zemlinského kvartetu první housle. S kolegy vyhrál v roce 2010 prestižní mezinárodní soutěž v Bordeaux, která souboru otevřela dveře na další akce ve Francii.
9: Přeci jenom Smetana, Dvořák, Janáček a Martinů je taková česká čtyřka, která je nejznámější ve světě. Je pravda, že Janáček pro, řekněme, takové to širší publikum, o kterém jsem mluvil, může být někdy méně přístupný. Tam by asi vedl Dvořák, hned po něm Smetana a pak teprve Janáček, ale zrovna ve Francii, když už se o tom bavíme, je ten Janáček nesmírně populární a velmi často je tady vyžadován na koncertech.
10: Petr Holman hrál na violu a hrál se zablokovanými zády. Je to tak?
24: Ano, je to tak. Jestli tohle je hlavní zpráva dnešního koncertu, tak to je skvělé. Ano, je to tak.
10: Ale svědčí to o obětavosti a nasazení.
24: Jo, tak samozřejmě jako je potřeba hrát. A vždycky říkám svým studentům, to je jako velká pravda tohoto povolání a obtížnost zároveň, že lidé přijdou na váš koncert a těší se na to, jak jim zahrajete a v úzovkách je vlastně vůbec nezajímá, jestli vám je špatně, jestli máte teplotu, jestli vám je blbě a těší se na to, jako, že budou mít zážitek.
25: Jsou to naše první koncerty v zahraničí, je to naše zahraniční premiéra. Festival se rozrostl do značných rozměrů, takže my se koncentrujeme primárně na tu produkci v Brně, kde vlastně gro festivalu se odehrává na podzim letošního roku, ale jako preview, jako taková ochutnávka, proběhly právě tyto zahraniční koncerty, dva v Bruselu a jeden v Paříži ve spolupráci se Zemlínský kvartet, které mohou diváci navštívit také na našem festivalu na podzim.
8: Pavel Lojda je tajemník festivalu Janáček Brno, který odstartuje 13. října a potrvá do 17. listopadu. Předtím organizátoři ještě chtějí nalákat i diváky ze zahraničí, kteří každoročně tvoří významnou část publika.
25: Předpokládáme, že to divácké zastoupení je někde kolem 50%, s tím, že opravdu víme o tom, že máme návštěvníky z Kanady, z Austrálie, z Japonska a z dalších zemí světa.
8: Festival Janáček Brno je stále vyhledávanější a výrazně proto navýšil svou kapacitu, potvrzuje produkční festivalu Šimon Koleček.
26: Když se podíváte právě například na náš teďka tedy jubilejní ročník, 10. výročí, tak čistě jako co se týče třeba kapacity, tak jenom oproti vlastně loňskému ročníku se téměř zdvojnásobila.
8: Festival Janáček Brno získal v letech 2018 a 2024 cenu International Opera Awards, tedy takového operního Oscara, a zařadil se do vybrané společnosti jistě pouze tří festivalů na světě s podobným oceněním. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
19: Rozlehlé pláže s jemným bílým pískem, šumění Tyrkysového moře a zpěv tropických ptáků v korunách palem. Do thajského města Hoan Hin lidé obvykle přijíždějí relaxovat a užívat si typického tropického ráje. V dubnu tam ale dorazilo kromě běžných turistů i několik set šachistů a šachistek z celého světa. A místo relaxu si celý týden dobrovolně namáhali mozkové závity na mezinárodním šachovém turnaji. Naše zpravodajka Zdeňka Trachtová se mezi ně vydala.
11: Pod palmou u bazénu sedí s ranní kávou a šachovnicí dva Australané, Mark a Hossein.
12: Připravujeme se na dnešní hru. Na internetu jsme si vyhledali naše soupeře. Teď analyzujeme jejich minulé hry a chystáme se na ně.
11: Každý hráč denně absolvuje jednu hru s přiděleným soupeřem. Taková partie často trvá i mnoho hodin. Chystá se i 12-letá Adia z indického Bengaluru.
13: O turnaji jsem se dozvěděla od kamaráda, který tu taky hraje, a říkal, že je to dobrá soutěž. Tak se rodiče rozhodli, že sem vyrazíme. Je tu moc hezky. S mamkou chodíme na procházky, hrajeme stolní tenis.
11: Ve svých 12 má Adia šachový rating 1800, což je velmi slušná úroveň.
13: Chodím do školy, ale kdykoliv mám prázdniny, tak cestuju na turnaje. Šachy miluju. Baví mě, jak do toho musíš vložit totální soustředění a všechny svoje mentální síly.
11: Good luck today. A jde se na hru. Dvě kategorie hráčů se utkávají ve dvou velkých konferenčních sálech. Na stolečcích jsou připravené rozestavěné šachovnice, šachové hodiny a národní vlaječky všech hráčů.
14: Letos máme 360 hráčů. Máme tu i 18 velmistrů, například Nigel Short, který kdysi hrál na světovém šampionátu proti Garry Kasparovovi.
11: Říká mi hlavní organizátor Kai Torila. Finn, který už v Thajsku žije 35 let a na přelomu tisíciletí založil bangkokský šachový klub.
14: Turnaj se koná vždy jeden rok v Bangkoku a další rok někde mimo Bangkok. Už jsme byli v Pattaji, tady v Hua Hin, na Phuketu nebo v Chiang Mai. 80% účastníků nejsou místní, ale lidé z celého světa.
11: A vedle mě už stojí jediný český účastník tohoto turnaje, Jiří Skřenek. Jak vás napadlo vyrazit do Thajska na šachový turnaj?
15: Já do Thajska už jezdím dlouhodobě, protože tady vynikající kuchyně, příjemní lidé, usměvaví, takže tady cítím velice dobře.
11: Máte čas si to tady užít i třeba na pláži nebo u baru s piña coladou?
15: Občas, teda po zápasu si zajdeme ještě do moře, trošku se osvěžit, ale jinak toho času moc není, protože po těch partích je člověk většinou hodně unavený a je rád, že je v klidu.
11: Zaujalo mě, že kromě velmi zkušených hráčů a hráček se turnaje ve stejné kategorii účastní také mnoho dětí. Nejmladším je i kolem 7 let a některé s přehledem porážejí zkušené mistry. Třeba Jesan z Indonésie.
16: Je mi 10, ale za pár dní mi bude už 11. Hrát jsem začal, když mi bylo 5. Přijet sem byl můj nápad i nápad táty. Chci se učit od silnějších soupeřů a třeba i něco vyhrát.
11: Doufá Jesan a míří do sálu. Dnes mu organizátoři přidělili jako soupeře právě Čecha Jiřího Skřenka. Z Hua Hin Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
19: A šachová partie uzavírá dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
18: Dobré ráno, je 6:30. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
7: U lesního požáru v Českém Švýcarsku hasiči zasahovali celou noc. Oheň se jim zatím nepodařilo uhasit. Na místě zasahuje 300 hasičů z více než 60 jednotek i speciální těžká technika. V 8 hodin vzlétnou vrtulníky z bambivaky. Hasiči jich dnes budou mít k dispozici 7. Dál platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Část amerických republikánů nesouhlasí s nařízením Bílého domu stáhnout z Německa 5 000 amerických vojáků. Předsedové výboru pro ozbrojené síly ve sněmovně reprezentantů a v senátu společně uvedli, že rozhodnutí by oslabilo odstrašující potenciál USA v Evropě. Snížení počtu amerických vojáků v Německu by podle nich taky posílilo pozici Ruska. Navrhují proto místo toho jednotky přesunout na východ Evropy. Prágrovy kostky v Praze 2 začnou dělníci opravovat na konci června. Součástí rekonstrukce bude kromě obnovy fasády a interiéru taky modernizace technického zázemí a nosné konstrukce. Odhadovaná cena je skoro 1,5 miliardy korun. Přestavba brutalistních budov od architekta Karla Prágra má trvat 3 roky. Cílem je taky odstranit neodborné úpravy z minulých let a předat objekt v podobě, jakou měl po dokončení před více než 50 lety. Sport. Hokejisté Filadelfie s Danielem Vladařem v bráně prohráli úvodní čtvrtfinále playoff NHL na ledě Caroliny 0-3. Český brankář si připsal 20 úspěšných zásahů. Filadelfie hraje vyřazovací fázi poprvé od roku 2020 a Vladař v ní zatím odchytal všechny zápasy. Série hraná na 4 vítězství bude pokračovat v noci na úterý našeho času.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Překážky na dálnici D11 a nehoda na D48 u sjezdu na Brušperk. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy i teď pozorně za sjezdem na Městec Králové. Na 48. kilometru jsou na vozovce kusy pneumatiky. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína havarovalo osobní auto. Za sjezdem na Brušperk a Hukvaldy srazilo zvěř a místo nehody je teď volně průjezdné. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov stojí osobní auto. Zřejmě s poruchou, kilometr 9,5 vpravo na krajnici na Blikačích. Dejte pozor, kolem vozidla se teď pohybuje několik lidí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
16: Teplo už je po ránu. V Praze meteorologická stanice v hlavním městě ukazuje 13 stupňů Celsia. 15 stupňů je teď na Plzeňsku, konkrétně na Přimdě. Odpoledne nás ale čekají vysoké letní teploty, říká meteorolog František Šapko.
1: Teploty vzduchu vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí bude až 29 stupňů.
16: A teplo bude taky na horách, tam se teploty budou pohybovat kolem 19 stupňů. Obloha bude jasná až polojasná, jen k večeru by mohlo přibývat oblačnosti. A kvůli suchu a letním teplotám platí po celý den taky výstraha meteorologů před rizikem vzniku a šíření požárů, konkrétně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Přehánky by se mohly objevit příští týden, zítra hlavně v Čechách, od úterý pak na většině území. To byly zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
5: Evropský odklon od appeasementu, čili podlézt, ale narovnat se. Narůstající napětí kolem sněmu sudetských Němců v Brně. A nebo je odchod Emirátů z OPECu počátkem konce dlouholetému globálně vlivnému sdružení producentů ropy? Tak zní vybrané titulky komentářů sobotního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
17: Názory a argumenty.
5: Termín appeasement, neboli v politologické terminologii strategické ustupování agresivnímu chování s cílem předejít čemusi daleko horšímu, známe bohužel velmi dobře z konce 30. let minulého století, kdy se tak v domnění, že odvrátí válku s hitlerovským Německem, zachovali vůči tehdejšímu Československu spojenci Francie a Británie. I dnes se hovoří o appeasementu, i když se to České republiky zatím přímo netýká. Na místě je ale to připomínat a více už Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
20: Když byl německý kancléř Friedrich Merz nedávno obviněn Amnesty International, že se podvoluje moci silných států, jako je USA nebo Izrael, a málo brání univerzální hodnoty, na níž stojí poválečný systém, znělo to až přehnaně ostře. Zvlášť když v kritice zaznělo slovo appeasement, které se hrálo tak neblahou roli před vypuknutím druhé světové války. Appeasement, tedy strategické ustupování agresivnímu chování, jehož cílem je předejít ještě něčemu daleko horšímu, se na konci 30. let minulého století stalo osudným Československu, které přišlo o Sudety, ale nakonec i celé Evropě, jež se propadla do běsnění největší války v historii. Záchrana míru appeasementem se nepovedla, zůstala pachuť nespravedlnosti a civilizační zrady. Německu, které bylo tehdy agresorem, zní výčitka politiky ústupků dvojnásob nepříjemně. Vždyť celé poválečné Německo vyrostlo jako stát, do jehož základů byl zabudován odpor vůči všemu zlu, jemuž se ustupovat nemá. A to jednoduše proto, aby se už nikdy neopakovalo civilizační kataklizma, jež Němci zavinili. Generální tajemnice Amnesty International Agnes Kalemárdová se na appeasement evropských politiků stěžovala už na ekonomickém fóru v Davosu. Tehdy použila pojem rezistence, odpor vůči porušování pravidel, na nichž poválečný svět stál. Evropa by se podle ní měla více stavět na odpor vůči samolibým útočníkům, kterým jsou mezinárodní dohody ukradené, protože vlastní sílu a zájmy považují za legitimní důvody k jakékoliv akci. Už tehdy to byla střela do vlastních řad. Centrem kritiky totiž nebylo jen Rusko, ale i země hlásící se k západní civilizaci, tedy Izrael a Spojené státy. Na odpor jejich akcím, které mají mít preventivní obranný charakter, ale s mezinárodními dohodami si hlavu nelámou, se Evropa nestaví spíše výběrově a nenápadně až tiše. To platí i o Mercovi, jehož pozice je v případě Izraele zatížena tradičním německým postojem obrany existence židovského státu, z níž stojí i padá dnešní německý stát. Těžko tedy čekat přímočařejší kritiku, než jaké se kancléř dopustil. Merz ale od počátku kličkuje i ve vztahu k americké solitární aktivitě, včetně útoku na Irán. Nejprve údery podpořil, když ale zjistil, že útok má své rezervy a nemá jasný plán, začal Američany kritizovat. Nepostavil se přímo na odpor, ale odsoudil absenci jakéhokoliv mírového plánu a fakticky se vysmál americkému vyjednávání s Íránem, v němž se největší mocnost světa nechává ponižovat. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Donald Trump se v Merzovi zklamal a přišel s výhruškou stažení části amerických vojáků z Německa. Merz je už několikátý evropský politik, který si za upřímné vyjádření kritického názoru vůči Trumpově postupu vysloužil ráznou odplatu. Mezi v úvozovkách potrestané, kteří amerického prezidenta zklamali, patří už i dříve tak blízká italská premiérka Meloniová. I ona nejprve volila taktiku raději vyjít Trumpovi vstříc a vyhnout se konfliktům. Válka v Iránu, s níž většina Italů nesouhlasí, vše změnila. Kritiku přátel Trump neodpouští. Napětí mezi západními spojenci a Trumpem tak neustále zesiluje. Celé to připomíná Zimmermanovskou strategii podlézt, ale narovnat se. Narovnávání evropského sebevědomí po počátečním podlézání narcisnímu lídrovi MAGA hnutí teď bude asi dost bolet. I Merz, Meloniová, ale i francouzský prezident Macron jsou nicméně přesvědčeni, že americké odtažení od Evropy nebude tak rázné. Jak řekl německý ministr zahraničí, americké základny v Německu nezajišťují jen německou, ale i americkou bezpečnost. Amerika je potřebuje stejně jako Německo. Společný zájem tu pořád existuje, i když se americký prezident cítí evropským nezájmem o jeho válku v Iránu osobně uražen. Ustupování silným se, jak ukazuje jednání evropských politiků s Trumpem, nakonec nikdy nevyplatí. Sebevědomí sluší i těm, kteří jsou na první pohled mnohem slabší. Kancléř Merz je zatím osvědčoval v řečnických vystoupeních. Teď ho bude muset předvést i v konkrétním jednání. Tato jistě nepříjemná evropská zkušenost může být poučná i pro Česko. Vždyť českému ministru zahraničí přímo radí lidé, kteří politiku appeasementu prosazují jako momentálně nejvýhodnější politický postup. Podlézat Čechům vždycky šlo. Měli bychom se ale umět i narovnat. Spolu s ostatními Evropany nám to půjde lépe. Kde jindy, než teď.
5: Tak uvažuje komentátor týdeníku Euro Petr Fischer. S blížícím se květnovým sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně narůstá agresivita odpůrců akce, včetně anonymních vyhrůžek, násilí vůči organizátorům festivalu Meeting Brno, kteří z turecké Němce pozvali. No a toto je pohled publicisty Jiřího Leštiny.
2: Jsou to desítky mailů denně. Ve chvíli, kdy se na sítích objevilo i moje bydliště, začala jsem mít strach o rodinu. Je to intenzivní a nepříjemné, popisuje situaci výkonná ředitelka festivalu Veronika Smyslová pro Seznam zprávy. Z čeho pramení tohle zlověstné vzepětí, jehož nejzávažnější projevy teď nesmí podcenit policejní vyšetřovatelé? Jde o to, že festival Meeting Brno, který má být završením dlouhého a bolestného úsilí o smíření mezi Čechy a sudetskými Němci, se odehraje v době, kdy běžnou součástí politiky se stalo vyvolávání vzteku, frustrace a nenávisti ve společnosti. Což o to, zkazky, že sudetským Němcům i nadále jde o zrušení Benešových dekretů a znovu nabití majetku, jsme slýchat nepřestali. Poprvé, To ale teď zaznívá z nejvyšších kruhů vládní moci, od extrémní pravice reprezentované ve vládní koalici SPD a jejími menšími spojenci. Z vůdců těchto uskupení přitom vyzařuje jakési arrogantní umanutí. Teď přece vládneme my, tak co nám tedy mají co rejdit Posltovi sudeťáci? Bezbřehost pokrytectví Tomia Okamury či Jindřicha Reichla spočívá v tom, že zrovna tihle politici udržují vřelé vztahy s německou nepokrytě extremistickou stranou AfD, která volá po zrušení Benešových dekretů a takzvané nápravě historických křivd. Což byl ovšem důvod, proč se Posltův sudetoněmecký Landsmannschaft už před lety od AfD odstřihl a zakázal jí vstup na sudetoněmecké dny. Pokud bychom tedy hleděli na hodnověrnost postojů, pak ji nenajdeme u Okamury a spol. Ale daleko spíš u Bernda Posselta, který už před 15 lety prosadil vyškrtnutí požadavků na vracení majetku ze stanov svého krajanského sdružení. Jak ale nakonec sudetoněmecké dny v Čechách ovlivní skutečnost, že proběhnou za jiné vládní konstelace, než za jaké občanské sdružení Meeting Brno pozvalo sudetské Němce do moravské metropole? Mohly by slavnosti smíření, na které se chystá bavorský premiér Söder nebo německý ministr vnitra Dobrindt skončit mezinárodní ostudou? Rozhodující bude postoj dominantního vládního hnutí ANO, jež až dosud zachovalo zdrženlivost. Když byl premiér Babiš v únoru na státní návštěvě u bavarského ministerského předsedy, nechal se slyšet, že Česko bere chystaný sjezd jako občanskou iniciativu a akce proto pro českou vládu zatím není tématem. Důvodem k ostražitosti přitom zůstává právě ono babišovské zatím. Raději totiž nedomýšlet důsledky, pokud by premiér dospěl k tomu, že i květnový sudetoněmecký sraz může být příležitostí k přetahování voličů SPD do tábora hnutí ANO už před podzimními volbami do komunálních zastupitelstev a senátu.
5: Tolik Jiří Leština. Už zazněla v názorech a argumentech reflexe úmyslu Spojených arabských emirátů vystoupit z organizace zemí vyvážejících ropu, známé pod zkratkou OPEC, světového ropného kartelu, který mnohokrát zamával cenami energií. Jde o začátek zániku, protože odejdou také další členové. A co by to mohlo znamenat? Dnes jde o pohled komentátora Lidových novin Marka Hudemy.
3: Po 66 letech se tak konečně potvrzuje stará ekonomická poučka, že kartely, tedy sdružení výrobců spojených za účelem zvyšování cen, jsou nestabilní a časem se rozpadají. OPEC se zdál být dlouhou dobu výjimkou. Sice o něj v minulosti odpadly některé země, ale stále měl schopnost manipulovat světovou cenu ropy. Odchod Spojených arabských emirátů, třetího největšího producenta ropy v rámci kartelu, to ale mění. V rámci OPEC prostě bude jejich kapacita chybět. Proč Emiráty odcházejí? Z několika důvodů. Jednak už nechtějí snášet vůdcovství Saúdské Arábie v kartelu. Jednak se jim nelíbí spolupráce OPECu s Ruskem. Se Saúdy se vládcové Emirátu neshodnou ohledně budoucnosti Jemenu i cen ropy. Rusko je zase spojencem Iránu, což Emirátům dost vadí, protože Teherán na ně tvrdě zaútočil. Tvrději než na Saúdskou Arábii. Navíc se ukázalo, že větší schopnost ovlivnit cenu ropy než OPEC má Irán, který uzavřel Hormuzský průliv. OPEC je tak najednou mimo. Právě válka USA s Iránem byla tou poslední kapkou, kterou pohár trpělivosti Emirátů s kartelem přetekl. Odchod Emirátů z kartelu se samozřejmě naplno projeví až po mírovém urovnání konfliktu mezi Washingtonem a Tehránem. Povede to pak dlouhodobě celosvětovému poklesu cen ropy a to by bylo velmi výhodné i pro Evropu, zvláště pokud by Emiráty následovaly další země. Znamenalo by to, že politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a jím zahájená válka s Iránem konečně přinese starému kontinentu něco dobrého.
5: Říká komentátor Lidových novin Marek Hudema.
17: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Následují příspěvky vysílané během zvolna končícího týdne, které možná některým posluchačům mohly uniknout. A nejprve má slovo ekonomická specialistka serveru Newstream Tereza Zavadilová o pravděpodobném praní špinavého prádla mezi dvěma technologickými giganty.
4: Bude to mela, jako kdyby Hindenburg narazil na palubu Titaniku. Bude to šílené a nechutné. Takhle expresivně jeden z právníků popsal, co očekává od nadcházejícího soudního sporu dvou populárních otců umělé inteligence, Elona Muska a sama Altmana. Soud jde řešit Muskovu žalobu na OpenAI, která se podle něj zpronevěřila svému původnímu neziskovému poslání. Ke stolci dorazily stovky dokumentů, z nichž je jasné, že se bude na veřejnosti prát pořádně špinavé prádlo ikon ze Silicon Valley. Podstata sporu je následující. Altman s Muskem založili OpenAI v roce 2015 a Musk

0: jen lituje vlastního odchodu z OpenAI a ze žárlivosti tuto firmu dlouhodobě obtěžuje a šikanuje. Navíc byly doby, kdy sám chtěl OpenAI převést pod Teslu. Soudní dokumenty odhalují spoustu pikantérií. Sam Altman například tvrdí, že s Muskem o OpenAI vyjednávali na festivalu Burning Man v roce 2017, jenže Musk si to pořádně nepamatuje, protože měl údajně v sobě koňskou dávku drogy ketamin. Altman také obvinil Muska, že měl jako svou tajnou spojku v OpenAI svou milenku Shivon Zelisovou, se kterou má nyní 4 děti a která byla několik let ve vedení této organizace. Jako důkaz jsou předloženy textové zprávy mezi partnery, ve kterých Musk v době svého odchodu z OpenAI žádá přítelkyni, aby se tam chovala přátelsky, ale sbírala informace a pomohla mu přetáhnout klíčové lidi do Tesly. Jen na okraj Milenka Zelisová měla Muska v telefonu uloženého pod přezdívkou Schrödingerova kočka. A další detaily asi budou následovat. Soud zatím rozhodl tak, že pro další projednávání není důležité, zda Musk bral drogy, ale jeho vztah se Zelisovou v případu relevantní je. Z dokumentů, které zveřejnil například Washington Post, vyplývají nejen pikantnosti, ale vcelku zásadní zprávy o tom, jak to chodí mezi lidmi, co skrze technologie nyní ovládají svět. Například korespondence mezi Markem Zuckerbergem a Muskem. Ti dva se na veřejnosti hádali a dokonce se vyzývali ke rvačce. Ovšem z textových zpráv plyne, že Zuckerberg loni chválil Muska za práci ve vládě, v jeho agentuře na vyhazování lidí douš a nabízel mu jakoukoliv pomoc. Musk se ptal na pomoc v nájezdu na OpenAI a oba miliardáři si slíbili, že to proberou osobně. V 10 let staré korespondenci, kdy OpenAI řešila, zda se spolehnout na výpočetní výkon od Microsoftu nebo Amazonu, Musk označil majitele Amazonu Jeffa Bezose za troubu. Musk požaduje po OpenAI a také Microsoftu, který je ve firmě podílníkem, náhradu škody 134 miliard dolarů, odvolání Altmana a dalších lidí z vedení OpenAI a zrušení komerční části firmy. Proces Musk versus Altman vede kalifornská soudkyně. Má trvat asi 4 týdny a radit bude 9členná porota. Svědčit bude řada známých lidí. Pro Muska s Altmanem to letos nebude jediné předstoupení na veřejný pranýř. Musk převedl svou XAI pod firmu SpaceX, která se letos chystá na obří vstup na burzu a na ten se připravuje i OpenAI, takže obě firmy letos bude soudit americký lid i investoři.
1: Říká ekonomická komentátorka serveru Newsstream Tereza Zavadilová. Jak je dobré míti Národní rozpočtovou radu, si v těchto dnech myslí Petr Holub, který je komentátorem serveru Seznam zprávy. Jeho příspěvek zazněl v Názorech a argumentech poprvé v pondělí 27. dubna.
2: Tuzemská vláda se rozhodla změnit zákon o rozpočtových pravidlech a některé související zákony. Činí tak poněkud podloudným způsobem, protože klíčové změny načetla až v polovině dubna při druhém čtení ve sněmovně ministryně financí Alena Schillerová. V prvním květnovém týdnu se má ve sněmovně definitivně rozhodnout. Ekonomická i novinářská veřejnost po přečtení vládních návrhů nesouhlasně mručela, ovšem nikdo si toho nevšiml do chvíle, než v různých médiích vystoupil šéf rozpočtové rady Mojmír Hampl a s celou autoritou svého úřadu upozornil, že vláda chystá krok, který vejde do dějin. Uvolnila si totiž prostor pro takřka neomezené zvyšování výdajů státního rozpočtu a tím i jeho schodku. V něčem následuje a rozšiřuje postup předchozí vlády Petra Fialy, který, nutno říci, že po souhlasu od Evropské komise, obešel rozpočtová pravidla, když nechtěl do deficitu započíst výdaje na armádu překračující 2% hrubého domácího produktu a zároveň do schodku nezapočetl půjčku na výstavbu nových reaktorů v Dukovanech. Také Babišovi lidé si chtějí půjčovat na armádu i jádro, jenom o něco víc než jejich předchůdci. Zároveň ovšem do schodku nechtějí počítat navýšení dotace pro státní fond dopravní infrastruktury až 100 miliard korun ročně. Případně mohou bez ohledu na schodek zvýšit výdaje rozpočtu o 200 miliard, pokud se zhorší bezpečnostní situace a k dispozici jsou ještě další nástroje, jak pravidla obejít úplně. Předseda rozpočtové rady upozornil, že se tímto krokem opouští historická tradice, podle níž Česko vždy sledovalo úspornější cestu než většina Evropy. Díky tomu se země nikdy nepropadla do

0: zvladatelných dluhů. Teď se podle předsedy Hampla stává reálnou vyhlídka, že se propadneme do stejných dluhů, s jakými si neví rady Francouzi, Belgičané nebo Italové. Jejich státy dluží víc, než za rok vyprodukuje příslušná národní ekonomika. Potíže se splácením logicky vedou k vynuceným rozpočtovým škrtům, které v mnoha případech končí výtržnostmi na pouličních demonstracích. Nemusí to být tak dlouhá cesta. Čechům stačí, že se během pár let se státním dluhem dostanou na 70% ročního ekonomického výkonu jako Maďaři. Ti stejně jako Češi nepatří do eurozóny, navíc ztratili důvěru mezinárodních investorů a dnes ročně odvádějí na úrocích částku, která by v Česku odpovídala 450 miliardám korun. Vzhledem k výkonu ekonomiky splácejí Maďaři vůbec nejvíc v Evropě. Také argumenty o užitečných investicích do obrany, energetiky a dálnic mohou být jen úhybným manévrem pro ty, kdo se neodvažují reformovat nákladný sociálně-zdravotnický sektor, což logicky vede k větší útratě na úkor ostatních položek veřejných financí. Předseda Hampl tedy veřejnost upozornil, co se právě chystá a co dosud veřejně činní lidé spíše přehlíželi. Ovšem velký význam to nemá, dalo by se namítnout. Vládní většina stejně novelu k rozpočtovým zákonům odhlasuje a v příštích letech si bude utrácet, jak se jí zlíbí. Bez ohledu na ty, kdo budou její dluhy později splácet. Tato námitka je věcně správná, přehlíží však jeden důležitý rozměr celého případu. Nikdy není zbytečné, když zástupce významné státní instituce upozorní na to, že se děje něco nepatřičného, třeba že vláda podniká kroky, které jsou v rozporu s jednou z nejlepších českých tradic. I když se vláda Andreje Babiše podle dobré rady nezachová, vzniká tak přinejmenším nárok, se kterým se bude muset vypořádat její nástupkyně.
1: Tolik názor Petra Holuba ze Seznam zprávy. Debata o hodnotové anebo pragmatické zahraniční politice je nesmírně podnětná a vede k nejvíc nutné reakci na současný nebezpečný svět. Není samozřejmě řeč přímo o diskuzi české, ale o inspirativním uvažování a jednání například finského prezidenta Alexandra Stuba nebo kanadského premiéra Marka Carneyho. Více už šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
2: Současnou situaci popsal nedávno Stab jako svět neřádu. V něm se nástroje moci stále často využívají jako nástroje války. Za účinnou strategii pro střední a menší státy považuje realismus založený na hodnotách. Kanaďan Carney v projevu na ekonomickém fóru v Davosu, kde citoval také Václava Havla, řekl něco podobného. Už se nemůžeme spoléhat jen na sílu svých hodnot, ale také na hodnotu své síly. Konec citátu. Finský prezident, který byl i ministrem zahraničí a premiérem, vysvětlil svůj koncept aktuálně v knize Trojuhelník moci – vyvažování nového světového řádu. Vychází z finských zkušeností za studené války a drží rovnováhu mezi naivním idealismem a cynickým realismem. Diplomacie musí být zásadová, ale nemoralizující, pragmatická, ale nikoli amorální. Stab píše o důstojné zahraniční politice a připomíná, že svět stále méně snáší moralizování a přesvědčivé je vést příkladem, nikoli kázáním. Finsko má vynikající státní správu, společenský konsenzus v zásadních tématech, vloni vydalo na obranu takřka 3% HDP. S Finskem se samozřejmě počítá v Evropské unii a NATO, ale také v užších ekonomických a obranných uskupeních zemí, které postupují rychleji. Česko stojí v koutě nebo se nabízí jen jako černý pasažér, který nic neinvestuje do společných zájmů, což je problém v klidných časech a v těchto krizových je to červená karta. Mark Carney pro Kanadu jako střední mocnost rovněž volí kombinaci zásad a pragmatičnosti. Zásadoví jsme v oddanosti základním hodnotám, jimiž jsou svrchovanost a územní celistvost, zákaz použití síly s výjimkou případů, kdy je to v souladu s chartou OSN a dodržování lidských práv. Pragmatičtí v uvědomění, že ne všichni partneři sdílejí naše hodnoty. Konec citátu. Carney nemluvil do větru. Kanada uzavřela na začátku roku, vystavena nevybíravému tlaku Donalda Trumpa na připojení k USA a americkým clům, dílčí dohodu s Čínou a začala pracovat na strategickém vylepšení vztahu v minulosti pošramocených. Trumpa to rozzuřilo, ale Kanadě se nerozklepala kolena. Česko jako nezajímavý člen Evropské unie a země v NATO uhýbající před dohodnutými závazky se ocitá v jiné kategorii, než je právě Finsko, ale i Polsko, Dánsko, Norsko nebo Nizozemí. Což ohrožuje přímo jeho existenci, protože ve světě nyní vyjednávají velmoci nad hlavami menších států. Upozorňuje v knize prezident, jehož Finsko není malé, i díky stavovým dobrým vztahům s Donaldem Trumpem, které mají jinou kvalitu než podlézání na dálku v českém podání a je především spolehlivé a odhodlané. Kárny vidí výhodu Kanady v tom, že si včas uvědomila, co se ve světě děje. Za to v Česku se zahraniční politika smrskla na hloupé války o to, kdo jakým letadlem kam poletí či nepoletí. Nerozumí ani hodnotám, ani pragmatismu v dnešním světě na hraně zlomu. A tak dopadne přesně podle starých Athéňanů. Silní si dělají, co mohou, a slabí strpí, co musí.
1: Repríza pondělního komentáře šéfredaktora deníku Právo Petra Šoboty uzavřela sobotní Názory a argumenty. A ze studia Českého rozhlasu Plus se také za redakční kolegy a ostatně i autory loučí a krásný zbytek konečně už snad jarního víkendu přeje Ondřej Konrád.
3: WhatsApp je aplikace nejen na komunikaci mezi lidmi, ale také sociální síť. Se všemi možnostmi a riziky, které tyto platformy představují. Co by proto měli děti, jejich rodiče a školy o WhatsAppu vědět? Tím se zabývá pořad Reparát. Ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Radiožurnál 7 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Požár v Českém Švýcarsku se přes noc dál nerozšířil, pod kontrolou ho ale hasiči nemají. Přes 11 000 běžců dnes poběží pražský maraton. Fotbalisté Slavie vyhráli na úvod nadstavby šance ligy v Liberci a v příštím kole můžou obhájit titul. A bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: 300 hasičů v Českém Švýcarsku dál bojují s rozsáhlým lesním požárem. Oheň se v noci nerozšířil, stále ale není pod kontrolou. S hášením dnes bude pomáhat 7 vrtulníků a speciální technika. A na místě je reportérka Johana Tománková.
3: Já jsem kousek nad Roklí, kde mají hasiči svou techniku, dál nikoho nepouštějí. Tady nad tou Roklí a vlastně v celých Jetřikovicích je vidět i cítit dým. Situace je tu podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody téměř stejná jako včera. Stále hoří asi 100 hektarů lesa. Přes noc se hasičům podařilo požár korigovat tak, aby se nešířil. Stále ale není lokalizovaný a hasební práce to budou určitě pokračovat celý den. Vrtulníky přiletí asi na 8 hodinu, dnes mají na 7. Pak začnou napouštět bambivaky a budou vodu rozptylovat. Přijedou také odřady ze 7 krajů. Z Českého Švýcarska Johana Tománková, Radiožurnál.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá do arménského Jerevanu. Na summitu Evropského politického společenství chce jednat o energetice a evropské bezpečnosti. Webu iDnes Babiš řekl, že se tam plánuje setkat taky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: Andrej Babiš avizoval, že v Arménii usiluje taky o schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jedním z cílů už 8. summitu uskupení Evropského politického společenství má být těsnější spolupráce a diskuze zemí Evropské unie se státy mimo 27. Účast na jednání v Jerevanu potvrdilo víc než 40 evropských lídrů, nebo taky generální tajemník NATO Mark Rutte a kanadský premiér Mark Carney. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Pražský maraton dnes poběží přes 11 000 běžců. Start je v 8 hodin na Staroměstském náměstí. Na dopravu v centru města budou dohlížet policisté. Akce taky dočasně omezí provoz hromadné dopravy. Metro bude jezdit bez omezení. Po celé trase bude asi 40 zdravotníků. Ti sportovcům doporučují, aby nepodcenili dnešní vyšší teploty, jak říká mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
5: Za teplého počasí je důležité dbát zejména na dostatečný příjem tekutin a minerálů. Všem závodníkům doporučujeme, aby si na zadní stranu startovního čísla uvedli základní identifikační údaje, informace o chronických onemocněních a případných alergiích.
1: Plzní dnes projede konvoj svobody. Letos se do něj zapojí na 300 historických vojenských vozidel v čele s bojovou formací 16. obrněné divize, která Plzeň osvobodila. Pokračuje Jana Komišová z plzeňského magistrátu.
6: Konkrétní tanky, které pojedou v konvoji svobody, jsou M36 Jackson, což je stíhač tanků, M4 Sherman a pak to bude letos po několika letech zase zpátky v Plzni M24 Chaffee, který je právě známý tím, že ho provozovala, na něm přejela ta 16. obrněná divize v květnu 45 do Plzně.
1: Konvoj vyjede v 11 hodin. Nad městem proletí i historické letouny. Dopravní omezení začnou už před 9. hodinou, kdy policie uzavře Klatovskou třídu.
7: Sport. Slavia zvítězila na úvod nadstavby fotbalové šance ligy v Liberci 2-1. V čele tabulky tak má před Spartou 11-bodový náskok a v příštím kole se může stát mistrem. Sparta má zápas k dobru v 18:30, nastoupí ve skupině o titul proti Jablonci, v 15:30 začne utkání Plzně s Hradcem Králové. Ve skupině o udržení Zlín porazil pražskou Duklu 2-1 a ostravský Baník remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. Ve 13 hodin nastoupí Teplice proti Slovácku. A v play-off o umístění v nejvyšší fotbalové soutěži Bohemians podlehli olomoucké Sigmě 1-3 a Karviná Pardubicím 1-2. Národní tým hokejistů do 18 let získal na světovém šampionátu na Slovensku bronzové medaile. Lotyšsko zdolal 4-1, turnaj vyhráli Švédi. A reprezentace dospělých si v přípravě na mistrovství světa připsala první porážku. Švédsku podlehla 2-4 a od 16 hodin se na závěr českých hokejových her utká se Švýcarskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Lidé na D2 za Brnem a uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy mezi sjezdy k Olympii a Slavkov policie zastavila chodce. Na kilometru 9,5 jsou na krajnici, chodec zasvodidli. Zřejmě to souvisí, o kus dál stojí v odstavném pruhu osobní auto. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je od sjezdu na Plzeň omezení uzavírka. Mezi kilometry 23 až 21 kvůli opravám vozovky průjezdný jen levý pruh. Kolona se netvoří, pozor v místě dejte na sjezdu z plzeňské dálnice na okruh směr D1, dole je stopka. A už jste slyšeli ve zprávách, v Praze se poběží maraton, omezený průjezd i uzavírky. Čekejte v centru Prahy a podél Vltavy. Závod odstartuje za hodinu na Staroměstském náměstí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Vyhledávač, který mluví, tlak na větší otevřenost Androidu, čínský zákaz prodeje AI firmy Manus a výzva k zákazu smartphonů ve školách. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
9: U mikrofonu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
10: Ahoj Davide.
9: Zaveďte plošnou regulaci mobilních telefonů ve školách, vyzvalo vládu sdružení DigiBalance. Zákaz používání smartphonů by podle něho měla zároveň doplnit dlouhodobá státem zaštítěná osvěta pro rodiče i žáky. Výzvu podepsalo na 30 odborníků z různých oblastí, včetně například rektora ČVUT Michala Pěchoučka, zakladatelky organizace Čekýtas Edity Formánkové, zástupců sekce mladých lékařů České lékařské komory a dalších medicínských asociací. Podle výzvy je regulace potřeba, aby stát ochránil zdraví dětí před negativními dopady prokazatelně záměrně návykových technologií, jako jsou sociální sítě a další digitální produkty. Právo dítěte na nerušené vzdělávání musí podle výzvy mít přednost před právem používat soukromou digitální technologii. Stát by podle výzvy měl postupovat v souladu s principem předběžné opatrnosti. Úřady by tedy podle ní měly přijmout preventivní opatření i v případě, kdy není absolutní vědecká jistota, pokud existuje reálné riziko závažných škod. Petře, tohle je zpráva, která docela zarezonovala ve veřejném prostoru. Je to výzva, pod kterou jsou podepsána opravdu zvučná jména a nejde jenom o lékaře a diktologii a podobně, ale také právě o řadu jmen vlastně z IT prostředí. Je tam bývalá šéfka českého Google například a další osobnosti, které jsem i na začátku jmenoval. Co na tuhle výzvu říkáš? Opravdu bychom měli mít nějaká jednotná pravidla státem, tedy vydaná, která by regulovala, tedy jak to čtu, tak zakazovala používání mobilních telefonů ve školách?
10: Tak úvodem asi připomeňme, že většina evropských zemí taková pravidla už má, anebo je chystá. Česko patří k těm několika málo, které tímhle směrem zatím nepostupují. Čili jde o nějaký obecný trend, kterému asi není dost dobře možné, abychom se úplně vymykali. To je jedna věc. Druhá věc, my tady často mluvíme o podobných zákazech. Já bych docela rád rozlišil zakazování třeba účtů na sociálních sítích, což je taky silný trend, pokud jde o mladé lidi, a nepoužívání mobilních telefonů ve škole. Vidím mezi těmito dvěma regulacemi dost významný rozdíl. Aha. Mluvme tedy o mobilních telefonech ve škole. Já nejsem příznivec zákazů všeho druhu, ale mám za to, že takovýhle požadavek je v podstatě rozumný, pokud se to týká doby vyučování. Dal bych určitě přednost tomu, aby se to řešilo nikoli zákonem nebo celostátním nařízením, ale dohodou mezi školou a rodiči v tom kterém případě. Ale pokud se zdá tahle cesta neschůdná, tak si myslím, že na ten zákaz dojde a já teda s transparentem do ulic proti němu nevyjdu. Na ten zákaz účtů na sociálních sítích mám odlišný názor, ale jak říkám, to není téma, o kterém teď tady mluvíme. Zdůrazňuju to hlavně proto, že velice často se to ve veřejných diskuzích zaměňuje.
9: No dobře, ale i v té argumentaci, proč vlastně zakázat mobily plošně, tedy ve školách, zaznívá to, že je to kvůli tomu, že na těch mobilech děti používají právě ty aplikace sociálních sítí a další vlastně věci, které v nich mohou vytvořit nějaké závislostní chování. Takže ony ty nádoby jsou trošku spojené, byť rozumím tomu, že rozlišuješ mezi vlastně těmi dvěma možnými regulacemi nebo dvěma možnými zákazy. Takže ale nějaké propojení tady je a není tedy lepší regulovat ve výsledku ty sociální sítě a nechat ty mobily, když evidentně ten problém je, hlavně třeba v těch sociálních sítích?
10: Tak v jednom případě mluvíme o tom, co by je zakázáno po dobu školního vyučování, v druhém případě o tom, co je zakázáno pořád a všude ve volném čase úplně všem do nějakého věku. V tom je docela podstatný rozdíl. Já si myslím, že škola má právo na to stanovit, co se ve škole a v době vyučování může a nemůže dělat. Ostatně ve spoustě ohledů to stanovuje a vynucuje. Přidat k tomu ty telefony mi připadá relativně logické, i když znovu říkám, bylo by lepší, kdyby to bylo formou nějaké dohody dobrovolného odložení těch přístrojů. Už jenom proto, že takhle se vlastně všichni mohou tvářit, že oni by to ani tak docela nechtěli, ale že to nařizuje stát. Postavit se za nějaké takové rozhodnutí osobně a říct dětem ne, my nesouhlasíme s tím, abyste to do školy nosili, to je něco jiného a vyžaduje to lepší zdůvodnění. Připadalo by mi to poctivější, ale myslím si, že v konečných důsledcích to pak bude jedno.
9: Tak oni, pokud vím, školy už dnes mají pravomoc omezit to používání mobilů ve školách. Některé školy nějaká omezení přijaly, některé zakazují právě používání těch smartfonů a některé ne. Je to zatím na nich, tady se volá potom, aby to bylo všude prostě stejně. A ta výzva mluví o tom principu předběžné opatrnosti a vlastně přiznává to, že tady není úplný vědecký konsenzus o tom, jak velké dopady mají ty mobily na děti a jak to vlastně jako funguje nebo nefunguje, jestli jim hodně škodí, málo škodí, neškodí, jsou pro ně naopak prospěšné. My jsme také tady mluvili o různých i českých výzkumech na toto téma, ale ta výzva říká, buďme předběžně opatrní, i když nemáme tu vědeckou jistotu, pojďme preventivně tyhle věci zakázat. S tímhle souhlasí?
10: Nijak zvlášť, mně se tohle zdůvodnění příliš nelíbí. Princip předběžné opatrnosti je něco, co se dá velice dobře zneužít. Nicméně, jak jsem říkal, je to celoevropský trend a je to trend v rámci celé západní civilizace. A kdo má zkušenost, kdo ví, jak ta základní škola funguje, tak chtě nechtě musí uznat, že ty telefony tam představují problém, že to vyrušuje, že děti nejsou soustředěné. Jenom by se mi líbilo, kdyby ta argumentace byla čistší a kdyby nepoužívala takovéhle trochu alibistické formulace, kdyby měl prostě někdo odvahu říci, nechceme to, protože to ruší školní vyučování, protože je to v rozporu s jeho fungováním a jeho uspořádáním, připadalo by mi to poctivější a čistší. A to směšování s tou argumentací o sociálních sítích je, to taky komplikuje, ale jak říkám, na barikády kvůli tomuhle nepůjdu, to rozhodně ne, protože si myslím, že to je opodstatněný požadavek, byť hájený místy problematickými argumenty.
9: Mně vlastně přijde, že tady se hlavně mluví teď o zákazu těch mobilů někdy o přestávkách nebo v době oběda, protože předpokládám, že používat mobil při vyučování, že prostě není už dnes možné. Aspoň tedy za mě jsme nemohli při vyučování používat nic, co nesouviselo s tím vyučováním. A právě přemýšlím nad tím, jestli opravdu tohle to by něčemu pomohlo vlastně zakazovat ty mobily i mimo ty hodiny, jestli to má nějaké opodstatnění. Moje zkušenosti s mými dětmi jsou takové, že samozřejmě k těm digitálním zařízením nějakým způsobem tíhnou, ale zase na druhou stranu si dokážou hrát i bez nich a mít nějaké vlastně vztahy s těmi svými vrstevníky. Nevím, jestli by to vlastně k něčemu ten zákaz tedy ve výsledku byl, ale vlastně mi přišlo, že se tady hraje teď hlavně o ten zákaz mimo ty hodiny někde v tom volném čase, který děti ve škole mají. Chápeš to taky takhle?
10: Chápu to takhle. Já jsem na tohle téma mluvil s učitelkami a učiteli základních škol, právě protože jsem původně vyjadřoval k tomuhle přístupu značnou skepsi a oni mi vysvětlili, jaká je dneska realita na základních školách a musel jsem uznat, že je to opravdu asi problém, že přimět děti, aby odložili ty telefony i při vyučování, je obtížné a že nejjednodušší a nejúčinnější způsob opravdu je po ránu je přimět, aby to odložili někam do zamčené skřínky, tak jako to navrhuje ten materiál, o kterém tady mluvíme, a odpoledne až jdou ze školy, aby si to zase vyzvedli. Nejsem rád, že věci došly takhle daleko, ale očividně tam jsou a tím pádem ten návrh opravdu asi dává smysl. Nelíbí se mi, nemám z něj radost, ale rezignovaně uznávám, že to jinak asi nejde.
9: Jak to vypadá, tak ty politické reakce zatím jsou spíše vstřícné, to znamená, že se pravděpodobně nějaké regulace tady dočkáme. Ministerstvo školství, pokud vím, tak řeklo k tomu, že bude si právě ještě nějakým způsobem to vyhodnocovat, ale že se tomu úplně nebrání, jestli jsem dobře pochopil ty reakce, takže se asi k tomu tématu zase ještě za čas vrátíme, až tady bude třeba nějaký návrh, jak tu regulaci a případné zákazy teda konkrétně provést. No, uvidíme.
2: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Loni v prosinci oznámená koupě čínské AI společnosti Manus americkou společností Meta je v ohrožení. Čínská vláda totiž transakci odmítla posvětit na základě obav z narušení národní bezpečnosti. Informovali o tom americké deníky New York Times a Wall Street Journal. Čínské úřady už vyzvaly ke zrušení transakce. To může být více než 4 měsíce po jejím uskutečnění problematické. Meta už vyplatila peníze původním investorům čínské firmy a částečně integrovala její software a tým do svých služeb. Manus se soustředí na vývoj AI agentů, kteří dokáží samostatně plnit řadu úkolů. Meta firmu, která sídlí v Singapuru, koupila za více než 2,5 miliardy dolarů a při oznámení transakce slíbila, že Manus zpřetrhá své vztahy s Čínou a přestane v zemi fungovat. Petře, tohle je vlastně je velká zpráva na poli těch velkých jazykových modelů, protože zrušit několik měsíců tedy po praktickému uskutečnění transakci, koupy, akvizici za více než 2,5 miliardy dolarů, to nebude určitě jednoduchá záležitost. Myslíš, že to vůbec jde po takové době, když tedy Meta opravdu oznámila, že už integrovala ty týmy, vyplatila ty peníze a podobně, jde to vůbec zvrátit ještě?
10: Poslyš, Davide, ty mi tady občas dáváš otázky, jejich zodpovězení by vyžadovalo znalost amerického práva. Já se vždycky bráním, že to opravdu neumím, ale tahle otázka by asi vyžadovala znalost čínského práva. To už jsme zase někde o stupeň výše. Já nevím, jestli to jde nebo nejde. Já jsem z té zprávy trochu překvapený právě kvůli tomu načasování, že takhle pozdě reagují regulační orgány v Číně a vidím to jako znak rostoucího soupeření v oblasti technologického vývoje mezi Amerikou a mezi Čínskou lidovou republikou, protože kdyby to bylo naopak, kdyby šlo o prodej podobně unikátní, řekněme, americké firmy Číňanům, tak bez pochyby by tam proti tomu byl taky značný protitlak a je vidět, že Čína oplácí stejnou mincí. Ať už to je čistě z nějakého recipročního principu, když vy nám ne, tak my vám taky ne, což je možné, anebo opravdu protože v té společnosti Manus cítí natolik silný potenciál, využitelný třeba i politicky a vojensky, že ji nechtějí dát rukou. To nevím.
9: No tak uvidíme, je to možná opravdu příznak toho soupeření vlastně dvou asi největších mocností na poli AI momentálně a nějaká snaha o to prostě udržet si ty technologie doma a nepřipustit jejich výprodej do nějaké konkurenční země, ale ta velikost té transakce a vlastně ty komplikace, které s tím budou spojené, ty si ani nedokážu úplně představit. No tak uvidíme, jak tohle to celé nakonec dopadne.
2: Online Plus Davida Slíška.
9: Google by měl svůj mobilní operační systém Android více otevřít AI službám jiných firm. Po ukončení svého předběžného šetření to navrhuje Evropská komise, která už Google poslala návrhy změn, které by měl v Androidu provést. Firma by měla AI službám třetích stran umožnit efektivně komunikovat s jinými aplikacemi v telefonech či tabletech. Například by měly mít možnost posílat e-maily, objednávat dovážku jídla nebo sdílet fotografie. Uživatel by také měl mít možnost libovolného AI asistenta vyvolat prostřednictvím zvolené fráze. Tyto možnosti zatím Google dává do velké míry pouze svým AI službám, jako je chatbot Gemini, říká komise. Ta zároveň vypsala veřejnou konzultaci, ve které může kdokoliv napsat svůj názor na navržená opatření. Google s nimi nesouhlasí. Podle firmy by omezila možnost výrobců své zařízení přizpůsobovat podle svého a nařídila by jim poskytovat povinný přístup k citlivým částem hardwareu, což by mohlo zvýšit ceny a ohrozit bezpečnost. Petře, tak tady máme další vlastně antimonopolní spor, který vede tady Evropská komise, tentokrát s Googlem, a nařizuje, aby konkurenčním AI asistentům, jak si to tak jako překládám, vlastně dal větší možnosti fungovat v rámci mobilního systému Android. Zase myslíš, že v tomhle má komise pravdu, že by tedy Google měl pustit více těch různých konkurenčních AI služeb do Androidu, nebo má spíš podle tebe pravdu Google, který říká, že by to mohlo tedy ohrozit bezpečnost například uživatelů a podobně?
10: Ona je to hodnotová otázka. Pravda je taková, že v minulosti se podobné spory vedly nejen proti Googlu, ale proti různým jiným firmám, jako je Microsoft, a že vždycky to byly spory vedené z této pozice nějakým způsobem omezit toho monopolního dodavatele v tom, aby preferoval vlastní software před softwarem konkurence. Tímhle způsobem například v Androidu, ale i v iPhonech dneska existuje volba vyhledávače, volba prohlížeče, co všechno si uživatel může a vlastně musí při instalaci nového operačního systému nastavit. AI asistent je jenom další krok, ale to schéma je úplně stejné. Předpokládám tudíž, že to dopadne podobným způsobem, a že si budeme nastavovat preferované AI asistenty a že ty systémy budou muset být, v tomhle případě tedy Android, nastaveny tak, aby v nich všechny tyhle četovací programy s umělou inteligencí fungovaly v zásadě stejně.
9: Google obvykle na tohle to říká, že ale do Androidu investoval spoustu peněz, že vlastně ten ekosystém otevírá vývojářům, že to pro něj jsou i nějaké náklady a že by z toho také mohl něco mít. Tohle podle tebe není platný argument?
10: Je to určitě taky platný argument a jak jsem říkal, je to hodnotový spor. Je to spor o tom, k jakému výkladu zákona se přikloníme. Potíž je v tom, že veškeré antimonopolní právo americké, i to, které se používá v Evropě, je vlastně zastaralé, neodpovídá realitě digitálního světa a tudíž se dá aplikovat jenom přibližně. A ten prostor pro volný výklad zákona, čili pro rozhodování soudu a pro argumentaci obou stran, je tam velice široký. Není to nic jednoznačného.
9: Není to vlastně první takový tlak Evropské komise na Google? Ona se snažila například přimět Google k tomu, aby v Androidu zobrazoval takové ty obrazovky s výběrem výchozího prohlížeče a výchozího vyhledávače, že, aby si uživatel mohl vybrat, aby tam netlačila svůj třeba prohlížeč a vyhledávač, nebo se ho snaží také přimět k tomu, aby umožnil instalaci alternativních obchodů s aplikacemi do těch telefonů a podobně. Ale připadá mi, že ani jedno z těchto opatření úplně nefunguje. Myslíš, že v tomhle případě by to mohlo být jiné?
10: Ta opatření byla vesměs formálně splněna a nemyslím si, že něco změnila na realitě trhu. Pokud tím máš na mysli toho, že to formálně nefunguje, tak ano, to je pravda. Může to dopadnout velice podobně, anebo nemusí, protože přece jenom, když si mám vybrat, jaký vyhledávač si nainstaluju na telefon nebo na počítač, tak ta volba Google Search je poměrně přímočará a jednoznačná. Když si mám vybrat, jaký AI asistent budu používat, jestli to bude Gemini, nebo ChatGPT, nebo Claude, tak tam to zdaleka v tuhle chvíli tak jednoznačné není. Čili v téhle oblasti to může být účinnější, řekněme.
9: No tak uvidíme, opět se zase vrátíme asi k tomhle případu, protože tady myslím, že čeká Evropskou komisi a Google ještě také dlouhé vyjednávání.
2: Online Plus Davida Slíška.
9: Výsledky vyhledávání na internetu nebudete muset číst, ale budete si je moci poslechnout. Ve vyhledávači Google tuto možnost nabízí funkce Audio Overview, kterou firma začala testovat na vybraných uživatelích v takzvané Search Labs loni v červnu. Teď se test rozšiřuje na malou skupinu uživatelů i mimo tento pokus, informoval web Search Engine Roundtable. Audio Overview se ve výsledcích vyhledávání u vybraných dotazů zobrazuje jako audio přehrávač. Když uživatel zvuk spustí, převypráví mu vyhledávání informace ve formě jakéhosi několika minutového podcastu, ve kterém obvykle hovoří dva hlasy. Pod přehrávačem jsou karty s odkazy na články, ze kterých odpovědi vychází. Veřejný test naznačuje, že by Google mohl funkci v dohledné době zpřístupnit všem uživatelům. Tak, hlasová komunikace, to je určitě také velké téma, které souvisí i s tou generativní AI, protože ty hlasy jsou samozřejmě uměle generované, ty, které tedy Audio Overviews používají. Budeme tedy si častěji, dejme tomu, pouštět výsledky vyhledávání v té audio podobě. Myslíš, že tohle to je funkce, která by mohla být pro uživatele zajímavá?
10: Technicky je to určitě schůdné, je to vlastně jenom zkombinování několika prvků, které už Google má dneska k dispozici, ale na to se neptáš. Ptáš se na to, jestli to budou lidi chtít. Asi jak kteří. Já docela určitě ne. Mně naskakují osypky z představy, že místo toho, abych si něco rychle přečetl, tak to budu zdlouhavě poslouchat, jak mi to předčítají robotické hlasy. Ale nevím, jak moc jsem typicky uživatel v tomhle směru a věřím, že dneska je hodně lidí, kteří raději poslouchají než čtou a že i ta forma toho dialogu, která mně připadá pro tenhle účel násilná trochu, se jim bude líbit. Zkušení posluchači podcastů prostě dostanou podcast na míru na téma výsledků svého hledání. Nejspíš se to ujme, nevím, jestli z toho mám radost.
9: No, tak uměle generované podcasty, to už je taky téma, tak doufejme, že ještě my dva chvilku vydržíme, než nás nahradí také nějaké robotické hlasy, že si tady budeme moci zase třeba příští týden a další týdny ještě hodně popovídat právě o různých aktuálních IT tématech. Petře, ale pro dnešek ti děkuju za tvoje postřehy a komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším i za týden naslyšenou.
10: Naschledanou.
9: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Leonardo Plus.
11: Jak mluvit o problémech přírodního světa s lidmi, kterým je ochrana životního prostředí cizí, tak aby to nebyla hádka, ale dialog. Jak reagovat na provokace a urážky a jak o náročném tématu změny klimatu komunikovat s dětmi nebo s rodinou u večeře. Hledání společné řeči ve vyhrocené době probereme s ekoložkou Ivonou Gajliovou, která se ochraně přírody věnovala už za minulého režimu, a s mladým dokumentaristou přírody Prokopem Pithartem. K poslechu zve Jan Kaliba.
2: Leonardo Plus. Dnes dopoledne po 10. na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
12: Paul Dirac byl britský teoretický fyzik. Za objev nových forem atomové energie získal v roce 1933 spolu s Erwinem Schrödingerem Nobelovu cenu.
13: Dirac se narodil v Bristolu v roce 1892. Jeho autoritativní otec byl profesorem na tamní univerzitě. Přísná výchova se zřejmě podepsala na Paulově pozdější uzavřené povaze.
12: Studoval v rodném městě na univerzitě a stipendium na vytouženou Cambridge získal až na druhý pokus. Přestože proslul jako fyzik zabývající se kvantovou mechanikou, jeho univerzitním oborem byla matematika.
13: Zajímaly ho studie Maxe Borna, Ernsta Rutherforda a Alberta Einsteina. Rozhodující pro jeho kariéru bylo setkání s pracemi Ernsta Schrödingera. Přitom Schrödingerovy závěry o kvantové fyzice tehdy rozhodně nebyly obecně přijímány.
12: A právě Diracova nepředpojatost vůči Schrödingerovým teoriím, pohled na danou problematiku z hlediska matematiky a její využití ve vysvětlení problematiky kvantové mechaniky vedly k tomu, že této dvojici byla v roce 1933 udělena Nobelova cena.
13: Po tomto úspěchu začala Diracova hvězdná kariéra akademika a vysokoškolského profesora. Téměř po celý život ale neopustil Británii a Cambridge. Až v roce 1968 přesídlil na univerzitu v americkém Tallahassee, kde v roce 1984 zemřel ve věku 82 let.
0: Radiožurnál 7.30. Tereza Tomášková přináší zprávy.
1: Hasičům se v noci podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Dnes jich bude zasahovat asi 500. Podpoří je 7 hasících vrtulníků a další speciální technika. V okolí požáru platí kvůli zásahu bezletová zóna. Nad místem je zakázané létat s drony i jinými bezpilotními prostředky. Lidé by do oblasti vůbec neměli jezdit. A už za chvíli po zprávách řekneme víc. Prezident Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu mnohem víc než o ohlášených 5 000. Píše to agentura AFP. Stažení vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštího půl roku až roku. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje, že v konfliktu nedostatečně podporují Spojené státy. Malotřídka v Olešnici v Orlických horách musí ukončit provoz. Zůstalo v ní aktuálně jen 7 dětí. Na úbytku žáků se podle vedení obce podepsalo i uzavření dětského domova v nedalekém Sedloňově. Pro Olešnici další provoz školy není finančně udržitelný.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie si můžou v příštím kole nadstavbové části šance ligy zajistit mistrovský titul. V Liberci zvítězili 2-1 a v čele tabulky mají 11-bodový náskok. Ve skupině o udržení hrál ostravský Baník s Mladou Boleslaví nerozhodně 0-0 a Zlín zdolal pražskou Duklu 2-1. V části o umístění Karviná podlehla Pardubicím 1-2 a Bohemians Olomouci 1-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D2 za Brnem a uzavírka na dálnici u Uherského Hradiště. Na dálnicích a hlavních tazích nehody hlášeny nejsou. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem k Olympii policie zastavila chodce. Na kilometru 9,5 jsou na krajnici, poblíž stálo osobní auto, to už je pryč. Na dálnici D55 na exitu 47 Staré Město budou až do večera zavřené sjezdy i nájezdy. Uzavírky kvůli sportovní akci jsou na Zlín i Bzenec. Obě se dají přes vedlejší exit 51 Uherské Hradiště. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se u Petrohradu jezdí kyvadlově. Omezení kvůli opravám mostu potrvá několik měsíců a zatím se v místě déle nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Teploty na Moravě se aktuálně drží kolem 9 stupňů, tolik je teď třeba v Náměšti nad Oslavou, Břeclavi nebo Kroměříži. O něco rychleji teploty stoupají v Čechách, 13 stupňů je v Liberci, Praze a 15 na Přimdě. Odpoledne nás pak čekají maxima do 29 stupňů a jasná obloha. Zítra už se ale zatáhne, říká meteorolog František Šopko.
15: Zítra očekáváme v Čechách převážně velkou oblačnost, později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez srážek.
14: A i zítřejší teploty budou vysoké, v noci klesnou na 13 stupňů, přes den pak ale naměříme až 27. A takové počasí vydrží i v dalších dnech, v úterý pak ale v Čechách čekáme i přehánky nebo občasný déšť a místy taky bouřky. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Utopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Indiana Jones pokračuje. A ne, jak se americkému vojáku podařilo ukrást poklad nedozírné ceny.
2: Před mikrofonem saské regionální televize Harz stojí sympaťák ve středních letech. V obleku, kravatě. Na otázku, jaký má pocit z toho, že právě získal čestné občanství historického saského města Quedlinburgu, odpoví.
3: Ja, es ist natürlich eine große Ehre und große Freude. Und es ist in der Tat.
2: Usmělý muž s nadsázkou říká, že čestné občanství města považuje za skvělé manželství a má z toho velkou radost. Je to pro něho výjimečná událost. Prostě toto město se už stalo součástí jeho života. Onen muž se jmenuje Willy Korte. Během posledních let se vysloužil několik přezdívek. Lovec uloupených pokladů, Sherlock Holmes ve světě umění, nebo dokonce německý Indiana Jones. Čestné občanství města Quedlinburgu přijal doktor Willy Korte 29. srpna 2013. Citujeme z dokumentu Občanského fora Quedlinburg, organizace, která toto ocenění pro doktora Korteho navrhla.
1: V roce 2013 si připomínáme 20. výročí mimořádné události. To, když se do našeho města vrátily ztracené poklady Quedlinburské katedrály. Stalo se tak především zásluhou Willyho Korteho. S mimořádným nasazením vypátral v americkém Texasu nejenom ukradené poklady, ale také zloděje těchto pokladů.
2: Autoři v závěru vyslovují otázku, co kdyby doktor Korte neexistoval.
1: V tom případě by dědicové člověka, který v roce 1945 poklad odcizil, mohli pak tisíc let starý poklad z Quedlinburské katedrály postupně rozprodávat. Díla by zmizela, případně by nám byla nabídnuta k odkoupení. Znamenalo by to dlouhá a úmorná jednání, zpravidla za účasti právníků a také další náklady. Doktor Korte ušetřil daňovým poplatníkům spoustu peněz.
2: Bylo to ještě nedlouho před pádem železné opony. Mladý západoněmecký právník a historik Willy Korte dostává tip. Týká se Quedlinburgu, místní katedrály a jejího ztraceného pokladu. Odjíždí tedy do Německé demokratické republiky, aby od jistého kunsthistorika vyslechl následující příběh. Krátce po skončení druhé světové války zmizel z Quedlinburgu středověký poklad nedozírné ceny. A kdo je doktor Willy Korte? Je mu 35 let. Pochází ze zajímavé rodiny. Otec provozoval rafinerii drahých kovů. Matka působila v klenotnictví. Willy měl původně studovat medicínu. Místo toho zvolil studium práv. Rovněž studoval historii. Studoval na Svobodné univerzitě v Berlíně, také v Mnichově a později ve Washingtonu. Už v této době se specializuje na pátrání po uměleckých dílech ztracených a odcizených nejenom ve druhé světové válce, ale i po jejím skončení. Ale zpět k poválečné krádeži Quedlinburgu. V rozhovoru pro Deutschlandfunk Kultur v roce 2020 se Willy Korte Susan Führerové svěřil.
1: Takže jsem navštívil společně se západoněmeckým kurátorem jeho kolegu z východního Berlína. Byl to pouze jednodenní výlet, ale měl velkou cenu. Získal jsem první dokumenty, první indicie, první stopy a začal jsem pátrat. Nejprve především v archivech.
2: Stopy objevené v archivech vedou doktora Korteho k americké vojenské jednotce, která byla od dubna 1945 umístěna právě k Quedlinburgu. Zdejší katedrála, přesněji luteránský kostel svatého Servace, mělo v držení středověký poklad. Pocházel ještě z doby krále, považovaného za prvního sjednotitele Německa. Jindřicha I. Ptáčníka. Žil v letech 912 až 936. Malé odbočení. Před časem jsme v našem cyklu vyslali dokument Apoštol Černého řádu. Pojednával právě o katedrále v Quedlinburgu. Ta svého času byla, na pokyn druhého muže Třetí říše a duchovně otce jednotek SS Heinricha Himmlera, přeměněna v nacistickou svatyni. Vzácné středověké památky byly z katedrály přemístěny z bezpečnostních důvodů a svědomím nacistů do nedaleké jeskyně. Mimochodem, tato bývalá důlní šachta sloužila k pěstování hub. Co se týče zde uloženého pokladu, šlo celkem o 65 předmětů. Jeskyni střežili pouze dva staří muži, ozbrojeni loveckými puškami. Přichází 19. duben 1945. Do města vstupují americké vojenské jednotky. Je mezi nimi poručík Joe Medor, příslušník 87. obrněného polního pěšího praporu. Je mu 29 let a pochází z malé texaské obce severně od Dallasu. Před válkou studoval umění na severní texaské státní univerzitě a získal bakalářský titul. Když Američané údajně náhodou jeskyni s pokladem objevili, Joe Tom Medor, co by umělecký znalec, dostal za úkol poklad střežit. Jak ho střežil? Citujeme nyní Der Spiegel z roku 2023. Frank Tadeus píše:
1: Ještě několik týdnů před pádem nacistického režimu v Německu poslal Joe Medor několik balíků vojenskou poštou z Quedlinburgu do svého rodného města White Wright v Texasu. Medorovi spolubojovníci již dříve viděli tohoto důstojníka 87. obrněného praporu polního dělostřelectva, jak se opakovaně vynořuje z jeskyně těsně za městskými branami, přičemž jeho vojenská bunda je nápadně vyboulená. Nikdo z nich zjevně netušil, že je svědkem zřejmě nejdrzejší krádeže umění těchto neklidných časů.
2: Díky své důstojnické hodnosti mohl Medor odesílat balíky s celým obsahem v podstatě bez cenzury. V později objevem dopisu Medor dává své rodině příslušné instrukce.
1: O to, co v balíku dostanete, pečujte obzvlášť dobře. Mám dojem, že obal je z ryzího zlata. Jsou na něm drahokamy, smaragdy, nefrit, perly. Neptejte se, kde jsem to vzal, ale mohlo by to být velmi, velmi cenné.
2: Obal, který Medor v dopisu zmiňuje, je Samuelovo evangelium. Iluminovaný latinský rukopis z 9. století s drahokamy zdobeným obalem. Obsahuje 4 evangelia Nového zákona. V době, kdy Joe Medor již v Quedlinburgu nebyl, v červnu 1945, oznámili příslušné úřady v Quedlinburgu šokující zprávu. Z pokladnice ukryté v jeskyni se ztratilo 8 mimořádně cenných předmětů. Mezi nimi kromě zmíněného Samuelova evangelia také evangeliář z roku 1513, rovněž s drahokamy zdobenými deskami. Dále zmizely relikviáře, slonovinový liturgický hřeben patřící přímo Jindřichu I., flakon na parfém z horského křišťálu a další artefakty historického významu. Sečteno a potrženo. Americký důstojník Joe Medor uloupil jeden z nejcennějších pokladů Evropy. Zátopci Quedlinburgu podávají stížnost americké armádě. Velitelé slibují přísné vyšetřování. To se však až neuvěřitelně táhne. Přichází rok 1949. Quedlinburg mizí za železnou oponou. Stává se součástí Německé demokratické republiky. A co se týče uloupených věcí, ty doputovaly v pořádku do Texasu.
1: Do civilu je Medor propuštěn v roce 1946. Krátce poté však ještě čelí vojenskému soudu za krádež stříbra, které se měl dopustit ve Francii. Soud je však pro nedostatek důkazů zastaven. Chvíli učí výtvarnou výchovu na základní škole a poté, co jeho otec, majitel železářství, onemocněl, nastupuje do rodinné firmy v texaském White Wrightu. Po další 3 desetiletí vedl Joe dvojí život. 5 dní v týdnu ho bylo možné najít za pultem železářství. Víkendy trávil obvykle v dalaských gay klubech. Chlapce, kteří ho zaujali, vodil do svého pronajatého bytu, aby si prohlédli i jeho úchvatné suvenýry z války.
2: Četli jsme ze stati, kterou v roce 2024 napsal texaský reporter a spisovatel Barty Hale. Obsáhleji o Medorových životních osudech psala v roce 1990 Dana Rubinová v měsíčníku Texas Monthly. Z jejího textu se můžeme mimo jiné dozvědět.
1: V roce 1954 propadl kouzlu orchidejí. Pro Joe to byl začátek celoživotní lásky k těmto květinám. Byl okouzlen jejich tajemnou rafinovanou krásou. Jeho zájem mu otevřel fascinující nový svět, svět jemnosti a exotiky, kde se cení jeho estetické cítění. Byl to také útěk z jeho konzervativního farmářského městečka, kde byl nucen žít. Za rodinným domem postavil 3 skleníky. Nakonec je naplnil více než 6 000 rostlinami orchidejí. Vytvořil jakousi vnitřní džungli s velkou klecí plnou zářivě zbarvených andulek. To bylo Joeovo útočiště. Víkendy trávil zpravidla v Dallasu. Jako herec, který mění kostýmy, vklouzl do jiné role. V železářství nosil staré pracovní oblečení. Jakmile dorazil do Dallasu, oblékl si vyžehlené kalhoty, hedvábnou košili s výrazným vzorem, pár zlatých náhrdelníků a 1 nebo 2 velké prsteny. Cítil se tu svobodný.
2: Leckou napadne, jak to, že se svou kořist z Quedlinburgu nepokusil třeba zpeněžit. Jeho důvěrný přítel ze studií a rovněž válečný veterán Owen Heinsecker je muž, že si Joe uloupené předměty ukázal, aniž by ale řekl, odkud je má, tvrdil, že Joe uspokojovalo, že tyto vzácnosti vlastní, že se na ně může dívat a může je obdivovat. Někdy i s blízkými přáteli. Heinsecker také prozradil, že postupem doby jeho kamaráda šindlavý se trápilo svědomí. Hledal prý možnosti, jak uloupené poklady anonymně vrátit. Ve stati vzpomínané Dany Rubinové můžeme v té souvislosti číst i její osobní názor.
1: Joe si ty věci vzal, protože byly krásné. Nějakým nevydařeným způsobem si potřeboval tyto vzácné předměty uchovat. Možná uspokojovali tu část jeho duše, která se neustále bouřila proti tomu, že je nucen žít v konvencemi zatíženém farmářském městečku.
2: Joe Tom Medor umírá na rakovinu prostaty. Píše se rok 1980. Je mu 63 let. A zmíněný texaský reporter a spisovatel Barty Hale napsal.

0: ocenil několik středověkých rukopisů. Willy Korte toho muže kontaktuje a později bude vzpomínat.
1: Neustále jsem toho obchodníka a znalce, byl to Američan německého původu a jmenoval se Kraus, přemlouval. Tušil jsem totiž, že ví víc, než mi říká. Pan Kraus mi pak ukázal několik fotografií. Hned mě ohromili. Tušil jsem, že to bude ztracený exemplář z Quedlinburgu. Kraus mi ještě naznačil, že ta věc je nyní v bankovní úschově. Ale kde naléhám? Pan Kraus mlčí. Opět dlouhé přemlouvání. Potom mi ten muž beze slova přinese mapu a položí na ni tušku. Její špička míří přesně do místa, kde je napsáno White Wright.
0: Willy Korte zjišťuje, že v tomto farmářském městečku je pouze jedna jediná banka. Následující okamžiky popsala ve své stati americká spisovatelka Kathleen McCooková.
1: Západoněmecký právník a historik umění Willy Korte se neohlášeně, doslova v pravé poledne, vydal do první národní banky ve White Wrightu. Jakmile se ocitl před prezidentem této banky Johnem Farlim, chladnokrevně mu řekl: vaše banka ukrývá několik neocenitelných středověkých artefaktů, které v roce 1945 ukradl z německého kostela v Quedlinburgu občan z vašeho města. Město Quedlinburg vám bude vděčné, když je okamžitě vrátíte.
0: Jak se ukázalo, byl to právě John Farley, který obchodníku Krausovi inkriminované rukopisy nabídl. Také mu poslal zmíněné fotografie. Kraus původně nabídl $100,000. Pak cenu za oba rukopisy zvýšil na $250,000. Bankéř nakonec transakci odmítl. Bankéř se v prvním okamžiku Kortemu ukázal dveře. Nicméně druhý den už klidně mu zavolal a oznámil, že od této chvíle s ním bude jednat pouze právní zástupce banky. Do záležitosti prodeje vzácných rukopisů nechtěně vstoupil další specialista na starověké rukopisy. Jmenoval se Desiree Turner. Vzpomínal, jak se u něho jednoho dne objevili dva muži. Jeden starší a jeho právník. Ten starší se představil jako Medor. Byl to bratr bývalého poručíka americké armády. Ukázali mu několik diapozitivů dvou starověkých rukopisů. Turner později vzpomínal.
1: Když jsem se na ty snímky podíval, myslel jsem, že omdlím. Řekl jsem, jsou to pravděpodobně nejcennější knihy, které se kdy dostaly do státu Texas. Když jsem se zeptal, kde je sehnal, starší muž řekl, že je jeho bratr našel v příkopu na konci druhé světové války v Německu a že je osvobodil. Dodal, že jeho bratr zemřel a on je nyní jejich majitelem.
0: Willy Korte má už jasno. Stejně jako reportér William Honen. Druhý z nich pak zveřejňuje v New York Times jméno toho, kdo cenné rukopisy a další artefakty v Německu uloupil. Joe Tom Medor. Jeho malé město se ocitá v obležení reportérů a televizních štábů. Nechtěnými hrdiny se stali Medorovi příbuzní. Do sporu vstoupí německá vláda. Příbuzní jedejšího poručíka americké armády slibují, že uloupené poklady vrátí, ale za $4 miliony. Ty dědicové požadovali proto, aby poklali mimo jiné náklady na právní zastoupení. Dohodnuto. Dohoda však vyvolala kontroverze. Zvláště poté, co list New York Times informoval, že Medorovi obdrží ještě navíc téměř $3 miliony. Citujeme opět Williama Honena.
1: V roce 1996 americká vláda obvinuje dědice i jejich právníka z pokusu o nelegální prodej kradených věcí. Americký soud případ nakonec zamítne. Důvod? Promlčení. Pak ale nastoupí daňový úřad. Ten po dědicích požaduje za nezaplacené daně, úroky či pokuty $50 milionů. V roce 2000 je případ urovnán. Medorovi nakonec zaplatili jen $135,000.

0: cenné poklady z Kvedlinburské katedrály se po desítkách let vrátily zpět do Německa, do katedrály v Kvedlinburgu.
1: Vrátili se, ale až na dva chybějící kusy. Jde o vyřezávaný relikviář a o smaltovaný kříž. Jejich osud zůstávají nadále tajemstvím. A další osud německého, Indiana Jonese, doktor Willy Korte ve svém úsilí hledat ztracené a ukradené poklady pokračuje. Stále na cestách, v archívech všech možných zemí. Během posledních desetiletí objevil další ztracená a ukradená umělecká díla. Ta pak mohla být vrácena například dědicům původních majitelů. Život jde dál, pokračuje. Já si soukromně dovolím povzdechnout. Škoda, že člověka jeho formátu, podporovaného vládou své země, nemáme v České republice. Když z naší země byly za německé nacistické okupace a bezprostředně po ní uloupaly desítky, ba i stovky uměleckých pokladů. Pokladů dodnes nezvěstných.

0: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
1: České penzijní fondy nabízejí nízké zhodnocení za vysoké poplatky. Ukázala to nedávná studie Institutu IDEA při CERGEI. Stát přitom apeluje na to, aby lidé nespoléhali jen na státní důchod a zajistili se na stáří i sami. Jak by tedy měly vypadat plánované změny ve třetím pilíři důchodového systému? Měl by se každý kvůli své penzi stát investorem? A jsou české důchody spravedlivé? Speciálním hostem nového dílu je ekonom a odborník na důchodové systémy Vladimír Bezděk.
0: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Radiožurnál je 8 hodin. A zprávy nachystala Tereza Tomášková.
3: Požár v Českém Švýcarsku se v noci dál nerozšířil, hasiči ho ale stále nemají pod kontrolou. 11 000 běžců právě vybíhá do ulic hlavního města. Začíná pražský maraton. Fotbalisté Slavie na úvod ligové nadstavby vyhráli v Liberci a za týden můžou slavit titul. Dálnice i další hlavní tahy jsou průjezdné bez nehod. A bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty až 27 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: 500 hasičů bude dnes zasahovat u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Podpoří je 7 hasicích vrtulníků a další speciální technika. V noci se jednotkám podařilo zabránit dalšímu šíření ohně. Pod kontrolou ho ale stále nemají. Žádné zásadní turistické cíle požár v tuto chvíli nezasáhl. Radiožurnálu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Škody podle něj budou hlavně na výsadbách a lesnických zařízeních. Podle Salova ale oheň nemohl vzniknout přirozeně.
5: U nás v Českém Švýcarsku v podstatě jedinou přirozenou příčinou vzniku požáru je zásah nějakého objektu bleskem a to se prokazatelně stát nemohlo, takže tam zatím požárem tušíme lidské zavinění, ale neznáme mechanismus, jakým k tomu vznícení nebo zapálení lesa došlo.
3: Poslední týden správci kvůli suchu kontrolovali park dvakrát denně pomocí dronu s infrakamerou. Národní park vyzývá návštěvníky, aby v lese nekouřili, nerozdělávali ohně a nepoužívali přenosné vařiče. Na Staroměstském náměstí v Praze právě odstartoval 31. ročník pražského maratonu. Letos závod kvůli očekávaným vysokým teplotám začíná o hodinu dřív než obvykle. Podle organizátorů se ho účastní skoro 12 000 závodníků. A na začátku trasy je i náš reportér Marek Sedláček.
6: První tisícovka běžců právě teď vyráží za doprovodu Smetanovy Vltavy ze Staroměstského náměstí směrem do Pařížské ulice a k Čechovu mostu. 42-kilometrová trasa vede přes 6 městských částí a postupně omezí provoz na řadě páteřních komunikací. Uzavřené jsou nebo brzy budou třeba Bubenské a Rohanské nábřeží, Těšnovský tunel, Václavské náměstí, Strakonická ulice nebo Podolské nábřeží. Závod neomezí jen automobilovou dopravu, ale i desítky linek MHD. Tramvajové linky jsou různě rozdělené nebo jedou odklonem. Ti nejlepší běžci by mohli sem do cíle na Staroměstském náměstí dorazit zhruba za 2 hodiny. S těmi posledními organizátoři počítají kolem 3 hodiny odpoledne. Z centra Prahy Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Izraelská armáda vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic v jižním Libanonu k evakuaci. Informuje o tom agentura Reuters. Vojska v oblasti provádějí operace proti militantnímu hnutí Hizballah a tvrdí, že ozbrojenci porušili příměří. To platí od poloviny dubna. Obě strany se z jeho nedodržování obvinují vzájemně. Lidé dnes můžou podpořit předčasně narozené děti, jejich rodiny i zdravotníky. Nezisková organizace Nedoklubko pořádá charitativní běhy a procházky. Zapojit se může každý. Výtěžek ze startovného získají neonatologická centra, která se o předčasně narozené děti starají.
7: Honzík se narodil ve 33. týdnu, vážil skoro 2 kila a na jednotce intenzivní resuscitační péče pobyl 4 dny.
8: To byly vlastně v podstatě ty 4 nejhorší dny, protože netušíte, co se děje, jak to nakonec dopadne.
7: Vzpomíná jeho máma Zdenka Havrliková. Právě přítomnost rodičů a vzájemné dotyky znamenají pro předčasně narozené děti pozitivní stimul a těch kvůli dalšímu vývoji potřebují co nejvíc, říká Martin Vita, lékař z fakultní nemocnice Olomouc.
9: Protože víme, že to dítě má potom menší riziko nějakého následného opoždění ve vývoji třeba.
7: Podle lékařů končí předčasným porodem každé 10. až 12. těhotenství. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Slavie jsou blízko obhajobě mistrovského titulu. Na úvod nadstavbové skupiny o titul v Šancelize vyhráli v Liberci 2-1 a trofej si můžou v předstihu zajistit už příští týden, a to po pražském derby se Spartou. Utkání na severu Čech rozhodl střelou z přímého kopu na brankářovou stranu hostující obránce David Jurásek, který se v nejvyšší české soutěži trefil po 4 letech.
11: Většinou ty góly spíš připravu nebo ty situace, takže bych neřekl, že jsem úplně zabiják do vápna a jsem za to rád, že to padlo teďka, že to bylo po takové době, tak to je dobrý zjištění. Hned vlastně jak jsem si uvědomil, že ten přímák, tak jsem věděl, že budu kopat a že to dám doprava. A naštěstí to dopadlo podle představ, i když to nebylo za mě koplý úplně ideálně.
10: Ve skupině o udržení Zlín porazil Duklu Praha 2-1 a Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. V play-off o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na D2 za sjezdem na Slavkov a v Praze výrazné omezení v centru metropole. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna stále ještě pozor za sjezdem na Slavkov. Na 9. kilometru zastavili policisté chodce, jsou v odstavném pruhu, nepřekáží, ale doprava i přesto vybočuje do levého pruhu. V Praze pak čekejte dnes výrazné omezení provozu v centru metropole a také v širším okolí. Kvůli maratonu je uzavřená řada ulic v oblasti Nového a Starého města. Také v Karlíně, Holešovicích, na Letné nebo i na Smíchově a v Podolí. Uzavřené mají být také Podolské nebo i Rohanské nábřeží.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Papež Lev XIV. Si připomene první rok ve funkci. Byl to rok, který změnil tón katolické církve i očekávání věřících? Zeptám se. Diakonie varuje. Péče o blízké v Česku se odehrává v tichu, vyčerpání a v osamění, často bez jakékoliv podpory systému. I tohle téma probereme. A Francie zpřísňuje dohled nad náboženskými komunitami. Nový návrh zákona míří na transparentnost a vliv uzavřených struktur. A přidáme detaily. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
4: Vertikála.
13: Rok ve znamení změn, očekávání i velkých gest. Papež Lev XIV. Bude už v pátek 8. května přesně rok v čele katolické církve. Za tu dobu stihl vzbudit naděje, ale i otázky napříč celým světem. Kam směřuje svůj pontifikát a jaký otisk zatím nechal? Tak na to už se zeptám historika a teologa z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Martina Vaňáče. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Tak jaký byl ten první rok pontifikátu papeže? Převládá spíš kontinuita, anebo nastavil nějaký nový směr?
14: Je dobré si uvědomit, že v papežském úřadě jde vždycky především o kontinuitu a já si myslím, že i tentokrát vidíme vlastně ještě silněji, než když jsme viděli v těch předchozích jaksi výměnách pontifiků. Je to zřejmé prostě i z toho, že pravděpodobně papež František si Roberta Prevosta, tedy současného papeže Lva 14. v podstatě i vybral, že si ho povolal z Peru a udělal z něj prefekta dikasteria pro biskupy. Ale vidíme to i ve způsobu, jakým papež Lev 14. vykonává ten svůj úřad. Třeba nyní se zdá, i jakoby to byla taková znovu se vracet k těm tématům, které papež František vlastně přinesl, když teď se konalo to v lednu setkání kardinálů, ta takzvaná konzistoř, tak vlastně jedním z tématem bylo jaksi opětovné čtení toho dokumentu, té apoštolské exhortace Evangelii Gaudium, Radost Evangelia, což byl programový dokument papeže Františka, tak jakoby se k tomu znova vracel a zdůrazňoval to téma misijního poslání církve.
13: Papež opakovaně zdůrazňuje téma.
15: míru, to je velmi aktuální v současné době. Dá se to označit třeba i jako redefinice role Vatikánu v té mezinárodní politice?
14: Tak to bych to asi nevnímal, ale nejsem politolog. To téma míru je zase stabilně přítomné v té vatikánské diplomacii dlouhodobě. A samozřejmě se proměňuje i díky kontextu, kterého jsme svědky. Papež František opakovaně třeba reagoval na válku v Sýrii, vyzýval k modlitbám, k půstu, vyzýval k míru a tak dále. Tady vidíme, jestli můžu u papeže Leva 14. drobný posun, ale ten je dán spíš těmi vnějšími okolnostmi, kdy opravdu svým způsobem, nevím jestli zostřuje, ale prostě zdůrazňuje to téma, které teď nedávno i zbudilo tu pozornost a prostě říká, nemůže být Kristovým učedníkem, tedy posla míru, nemůže být někdo, kdo třímá v ruce meč a kdo schazuje bomby. Takže jako ještě bych řekl, že zdůrazňuje to volání po míru i tím, že prostě křesťan nemůže se považovat za křesťana následníka Krista, pokud vyhrožuje válkou.
15: Vím, že se tomu bráníte a říkáte, že nejste politolog, ale přesto bych u tohoto tématu ještě ráda zůstala. Jak hodnotíte jeho konkrétní postoje k aktuálním konfliktům, k mezinárodnímu právu? Posilují anebo spíš oslabují diplomatickou roli Svatého stolce?
14: Tak papež Leo 14. opakovaně zdůrazňoval třeba i nyní na té své apoštolské cestě v Africe, že jeho posláním právě není to být politikem a komentovat konkrétní události, že vlastně jede setkávat se s lidmi a hlásat evangelium, ale zároveň zdůrazňuje, byl na to teďka tázán při cestě naspátek, že se vlastně setkává třeba i s politiky, kteří stojí v čele autoritativních režimů. On tam vysvětl, že prostě to je ta jako jeho role, že je na jedné straně snaha Vatikánu udržovat diplomatické vztahy, pokud možno se všemi zeměmi, ale opakovaně už říkal, že v pozadí ve skrytu probíhají snahy, diplomatická jednání, že ta aktivita vlastně, která je hlavní náplní vatikánské politiky, že příliš není vidět. Tudíž papež často nevystupuje s nějakým radikálním odsouzením toho nebo onoho, ale udržuje ty vztahy a snaží se, aby ta diplomacie probíhala ve skrytu.
15: Jak potom číst papežovi postoje k citlivým tématům, jako jsou homosexuální páry, sexuální zneužívání a podobně?
14: To bylo taky zajímavé, vyjadřoval se na to při tom zpátečním letu z té africké cesty, kdy říkal, že je taková tendence stavět jednotu a rozdělení církve právě na těch sexuálních otázkách a říká, že by to tak být nemělo, jo? Že je tendence, když se řekne morální učení církve, tak se to automaticky převádí jenom na tu problematiku sexuality. On říká, že přitom je řada důležitějších témat, vlastně, jako je spravedlnost, jako je rovnost mužů a žen a ta témata vlastně ze sociální oblasti. On tam reagoval na konkrétní dotaz, který je v Německu v diecézi Reinharda Marxe o jakýsi pokyn o žehnání lidem v neregulérních situacích nebo i homosexuálních párů, tak to budí drobné jako kontroverze.
15: Papež je první hlava římskokatolické církve, která se narodila ve Spojených státech. Hraje tohle třeba nějakou roli v té jeho současné politice, v jeho osobních postojích?
14: Nevím, nakolik v osobních postojích. Někteří to komentovali, to jeho zvolení, že on je sice rodák ze Spojených států amerických, ale tím, jak působil dlouhou dobu v Latinské Americe, hlavně v Peru a má i peruánské občanství, takže je takový jako v něčem odrodilý. Ale já tam vidím teda alespoň jednu zcela praktickou velkou výhodu a to je, že mluví anglicky, což je prostě jazyk dnes všeobecně komunikační, jak pro diplomaci, tak i pro odborné texty a další věci. Takže si myslím, že i toto umožňuje mnohem snadnější komunikaci a často u těch audiencí ta setkání vlastně jenom ve dvou bez potřeby tlumočníku. Takže si myslím, že to tu situaci ulehčuje. A druhá věc je na té diplomatické pozici. Myslím si, že se velmi dobře orientuje v té složité americké situaci, což je dneska potřeba.
15: Zajímavé je, že papež má podle mnoha průzkumů, například NBC News, agent Gallup a nebo Fox News, vysokou důvěru americké veřejnosti. Dokonce vyšší než prezident Donald Trump. Čím se to dá vysvětlit?
14: Přiznám se, že nemám vhled do těchto amerických nálad, ale když se na to dívám takhle jako z té naší perspektivy, řekl bych, že to je docela logické, protože Donald Trump je vysoce kontroverzní osobnost. Myslím si, že má svoji skupinu jaksi nekritických příznivců, která je poměrně silná a vlastně mu promine úplně cokoliv, ale zároveň zbuzuje ty negativní emoce, takže má i celou řadu jako odpůrců. Oproti tomu bych si troufal říct, že přece jenom papež Leo 14. vyjadřuje jakousi, no, nevím, jestli použít to slovo, klidná síla, ale prostě určitou stabilitu. Není to takové to, co se dneska jasně konstatuje u Donalda Trumpa, že vlastně něco řekne a my nevíme, jestli to za pár hodin už nebude úplně něco jiného, takže si myslím, že už jenom z tohohle praktického důvodu to tak je. A myslím si, že tam hraje i to téma války a míru. Je potřeba říct, že Donald Trump poměrně silně i se svými příznivci odsuzoval všelijaká vojenská dobrodružství v zahraničí. A já si myslím, že když se teďka do těchto dobrodružství sám pouští, takže ztrácí hlasy a přízeň i svých bývalých voličů.
15: Příznivců. Co rozhodne o tom, jestli bude pontifikát Leva 14. historicky hodnocený jako úspěšný?
14: Já si myslím, že na tohle to hodnocení ještě příliš brzo. Ten rok vlastně vůbec nic neznamená. Viděli jsme to u papeže Františka, který říkal, že bude tak, protože byl ve věku 76 let zvolen, tak říkal, že bude papežem tak 3, maximálně 4 roky, nakonec byl 12 a vlastně se mu podařilo mnohé věci dotáhnout a papež Lev 14. v nich pokračuje. Je tedy mladší, k délce svého pontifikátu se nijak jako nevyjadřuje, takže si myslím, že si musíme ještě počkat, že ta doba ještě bude dlouhá a budeme hodnotit ještě později.
15: A kam se může tedy jeho směřování v těch následujících letech posunout?
14: Já si myslím, je to teda vždycky, když nastoupí papež, že svým způsobem pokračuje v té linii toho předchůdce svého, ale teď je to velmi jako zdůrazněné, protože opravdu dotahuje některé věci, které byly zahájeny papežem Františkem. Takže si myslím, že ještě dlouhou dobu to bude v tomto smyslu. Já si myslím, že papež František přišel s mnoha zajímavými podněty pro církev, mimo jiné i s tou synodalitou, a uvidíme, jestli se podaří, aby se tyto myšlenky, aby se tento způsob vlastně jednání církve podařilo za papeže Leva 14. opravdu jako aby pronikl a prosákl do církve na celém světě.
15: Za prvním rokem pontifikátu Leva 14. jsme se ohlédli společně s historikem a teologem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Martinem Vaňáčem. Děkuji za váš čas a návštěvu ve studiu.
14: Děkuji za pozvání.
15: Dvě pětiny lidí pečujících o své blízké jsou na všechno úplně sami. Většinou jde o ženy, které kromě péče ještě pracují a často balancují na hraně finančních možností, ale i vlastních sil. Nový průzkum Diakonie Českobratrské církve evangelické ukazuje, že realitu pečujících dnes vystihují hlavně tři slova. Nejistota, vyčerpání a bezmoc. Co se musí změnit, aby péče doma nebyla pro rodiny rizikem? O tom už budu mluvit s náměstkyní Diakonie Zdeňkou Marešovou. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Jak už jsem zmínila, ten průzkum ukazuje, že až dvě pětiny pečujících jsou na péči úplně sami. Co považujete za hlavní důvody téhle izolace?
16: Na prvním místě bych asi řekla, že ta péče je prostě náročná. Je složité se od blízkého vzdálit, často taky ten blízký odmítá pomoc třeba profesionální služby, pečovatelky, nebo i to, že by se lidi z rodiny střídali. A zároveň starat se o blízké je pořád v naší společnosti tabu téma. Je prostě těžké sdílet ty starosti s lidmi, kteří tu situaci třeba nezažili. Lidi mají pocit, že je to přece normální se postarat o maminku, o tatínka, musím to zvládnout, nesmím si na to stěžovat. No a taky péče prostě prověří vztahy, kde byl třeba ten problém už dřív, například nějaké konflikty mezi sourozenci nebo mezi partnery. Pod tlakem toho stresu té nové situace se třeba objeví nějaké vztahové problémy.
15: Taky už jsem zmínila, že typickým pečujícím je podle dat žena, která kromě té péče ale ještě pracuje. Jak velkou zátěž to v praxi představuje, jaké dopady to potom má na zdraví pečující ženy a její životní situaci?
16: Ta žena se navíc často stará taky ještě o děti, které jsou školou povinné nebo potřebují nějakou podporu, takže je vlastně v té takzvaně sendvičové generaci. Zažívá často obavy ze zhoršení finanční situace, často si musí snížit úvazek anebo dokonce odejít do předčasného důchodu, případně z práce odejít, a trápí pečující taky osamělost, jak už jsme o tom mluvili, a psychické vyčerpání, až někdy zažívají i v podstatě vyhoření. Setkáváme se taky s tím, že pečující vlastně zanedbávají vlastní zdraví, odkládají preventivní prohlídky, nechodí na operace, protože nemají, kdo by je v té péči vystřídal.
15: A který z těch faktorů, o kterých jsme už mluvili, tedy nejistota, vyčerpání, vyhoření, bezmoc, považujete třeba za nejkritičtější?
16: Mně přijde zásadní říct, že každá situace je individuální a každý ten pečující může jako zátěž prožívat něco úplně jiného. Lidi na začátku péče často hledají zejména informace, jsou ve stresu, pod tlakem, neví, jestli tu péči doma vůbec zvládnou, co všechno musí zařídit, jak si vyřídit příspěvky a tak. Zejména pro tyhle pečující je tady opora Diakonie, která jim pomůže nastavit ten plán péče a rychle se v té situaci zorientovat, ušetřit čas a získat nějakou jistotu. A lidi, kteří potom pečují dlouhodobě, tak ti hledají obvykle zejména odlehčení. Potřebují, aby je někdo v té péči mohl vystřídat, aby se mohli sami odpočinout, aby se mohli věnovat ostatním členům rodiny nebo péči o vlastní zdraví a mít taky nějakou jako vizi budoucnosti, co s tím mým blízkým třeba bude, až já nebudu moci pečovat, jestli se najde pro něj nějaké zařízení. Takže různí se to hodně podle té situace pečujícího.
15: Projekt Diakonie, který jste nazvali Opora, má tedy pečujícím pomáhat přímo v domácnostech. Jaké služby se v praxi nejvíc osvědčily?
16: Naší vizí je to, aby vlastně každý pečující dosáhl na tu podporu přímo v domácnosti. Nejčastěji to funguje tak, že se pečující obrátí na naši poradenskou linku nebo si vyplní průvodce na webu. A pokud v regionu, odkud je, máme středisko Diakonie, tak mu můžeme nabídnout právě návštěvu třeba v poradně a případně i doma, když o to stojí. Doma se potom zaměřujeme třeba na bezbariérové úpravy, na plánování péče, tak aby se do toho zapojili i třeba ostatní členové rodiny nebo lidi z okolí a další služby, ale i pomáháme vyřídit žádosti o příspěvky nebo doporučíme vhodné pomůcky. To je zejména pro ty lidi na začátku péče a pro lidi, kteří pečují dlouhodobě, jsou velmi populární například online terapeutická setkání, kde můžou sdílet lidi své starosti s ostatníma pečujícíma a nemusí toho svého blízkého opouštět, můžou se připojit z domova. A velký zájem je taky o informační setkání na téma péče o lidi s demencí, protože vlastně polovina pečujících, kteří se na nás obracejí, se stará právě o seniora s demencí.
15: Upozorňujete na nedostatek financí a také neochotu krajů rozšiřovat síť služeb. Co by se muselo změnit, aby se dostupnost služeb opravdu zlepšila?
16: Zejména je to otázka, řekla bych, priorit. Kraje v tuhle chvíli hospodaří s určitým balíkem peněz, které stát na sociální služby dává z rozpočtu. A s každou novou službou, kterou takzvaně pustí do sítě, tak vzniká na ty finance tlak. A na to navýšení kapacit je potřeba výrazně více do těch služeb terénních investovat. A v tuhle chvíli převládá snaha otevírat pobytová zařízení, což je samozřejmě také potřeba. A zvlášť ta specializovaná péče třeba o lidi s poruchou autistického spektra a chováním náročným na péči nebo o lidi s demencí, tak rozhodně chybí a ty kapacity potřeba jsou. Nicméně ve srovnání s pobytovými službami ty terény jsou výrazně levnější a pokud podpoříme přímo pečující, tak je to taky vlastně prevence, zhoršení jejich zdravotního stavu, zhoršení stavu toho opečovávaného. A je potřeba přemýšlet při zřizování nových služeb taky nad těmi dlouhodobými dopady.
15: Diakonie přichází s projektem nazvaným Opora, ale zároveň plánuje rozšířit poradenství po celé České republice, případně vytvořit asociaci organizací. Jak daleko tyhle plány jsou a kdyby třeba mohly přinést první konkrétní výsledky?
16: My máme za sebou v tuhle chvíli rok od pilotního spuštění webu Opory Diakonie a už se nám podařilo rozšířit několik poraden, zejména díky podpoře nadačních partnerů nebo evropským grantům, například na Plzeňsku, Svitavsku, Mostecku nebo ve Vrchlabí. A jak rychle se naplní ta naše vize, že každý pečující dosáhne na pomoc přímo v domácnosti, tak to záleží na tom, zda vláda promění svoje deklarace o podpoře pečujících v konkrétní podporu.
15: Nejenom o projektech, které by měly pomáhat lidem pečujícím o své blízké, jsme mluvili s náměstkyní Diakonie Českobratrské církve evangelické Zdeňkou Marešovou. Děkuji za váš čas, ať se daří.
16: Já taky děkuji, nashledanou.
4: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Arcibiskup Jan Graubner, kterého minulou sobotu vystřídal v úřadu pražského arcibiskupa litoměřický biskup Stanislav Přibyl, se vrací do olomoucké arcidiecéze. Působit tam bude jako emeritní biskup. A co dalšího má ještě v plánu, to už zjišťoval kolega František Šedivý. Vítej.
17: Dobrý den. Jan Graubner chce být svému nástupci k dispozici pro výpomoc při biskupských funkcích a liturgických slavnostech. Před svým odchodem do Prahy Graubner vedl olomouckou arcidiecézi přes 30 let. Odchod do čela pražské arcidiecéze v červenci 2022 arcibiskup Graubner od počátku vnímal jako dočasné plnění úkolu. V budově nedávno opravené biskupské kurie v Olomouci má Graubner připravenou kancelář pro další činnost. Jako emeritní pražský arcibiskup už nemá žádné povinnosti.
15: V kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy v lednu roku 2024 krajský soud v Brně uložil obžalovanému mladíkovi dohromady 9 let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Tenhle trest také zahrnuje 2 roky vězení, které soud muži uložil za podporu propagace terorismu. Je tohle rozhodnutí pravomocné?
17: Ještě ne. Obhajoba i žalobkyně si ponechali lhůtu pro možné odvolání. Útoku na synagogu se podle žalobce muž dopustil s dalším nezletilým, který ale není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Podle rozsudku se pokusili zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.
15: I s takovými informacemi přišel do studia František Šedivý. Děkuji za to.
17: Díky, hezký den.
15: V polovině dubna rozvířil francouzskou politickou scénu návrh zákona, takzvaný Jadan. Týkal se sotiace v náboženských komunitách ve Francii. A o co přesně šlo? Na to už se zeptám Marie Sýkorové, naší stálé spolupracovnice. Dobrý den.
18: Dobrý den. Jedná se o návrh zákona, takzvaného zákona Jadan. To podle předkladatelky poslankyně Caroline Jadan ze strany Renaissance, tedy strany prezidenta Emmanuela Macrona. Tato poslankyně jej ve Francii v Národním shromáždění předložila a to, jak se vyjádřila, z důvodu zhoršující se situace a to zejména nárůstu projevu antisemitismu ve Francii a to po 7. říjnu 2023. Oficiálně se návrh zákona nazýval navrhovaný zákon zaměřený na boj proti obnoveným formám antisemitismu. Jedná se o text, který měl usnadnit v uvozovkách stíhání v případě zpochybňování existence státu Izrael. Navrhovatelka Caroline Jadon a s ní i následně podporovatelé, mezi nimi jsou třeba bývalí premiéři Gabriel Attal nebo Manuel Valls, oba jsou to pravicoví politici. K tomuto návrhu se přidali i další poslankyně a poslanci z pravicových nebo extrémně pravicových stran. Tak tato navrhovatelka upřesnila, že nezakazuje kritiku politiky Izraele, ale její zastánkyně a zastánci se domnívají, že jeho kriminalizace, tedy srovnávání s nacistickým režimem a zpochybňování jeho existence, jde ruku v ruce s nárůstem útoků ve Francii. Ty, jak tvrdí navrhovatelka, po útocích z října 2023 skutečně narostly. Text měl tedy pobízet a v důsledku i sankcionovat třeba jen za náznaky toho, co by podle Caroline Jadon bylo považované za nesouhlas s Izraelem a tedy i židovstvím. Souhlas by byl v podstatě přirovnáván v uvozovkách k implicitní provokaci a tedy k teroristickým činům.
15: A jak se k tomu stavěla opozice?
18: Právě opozice a nejen ta, ale i občanská společnost se silně staví proti tomuto návrhu zákona a považují ho za sankcionování opozice. Totiž pokud bychom to vzali konkrétně do důsledku, znamenalo by to například nemožnost projevit náklonost a solidaritu s Gazou a jejím obyvatelstvem, které v současnosti velmi trpí. I to by totiž mohlo být považované za provokaci a v konečném důsledku i za terorismus. Proti tomuto návrhu zákona ona se tak ve Francii postavila nejen opozice v čele se stranou LFI, tedy La France Insoumise, ale zvedla se proti tomuto návrhu zákona i společnost, když v polovině dubna předložila v Národním shromáždění petici, kterou podepsalo více než 700 tisíc osob. Lidé přitom vznesli zejména obavu z okleštění svobody slova a na to je společnost zejména ve Francii hodně háklivá. Svoboda projevu je totiž základní právo a to je ve Francii víc než chráněno občanskou společností. Na svobodu slova a vyjadřování se prostě v podstatě by se řeklo, se nesmí sáhnout. Otázky svobody projevu jsou tak tedy ve Francii velmi hlídány občanskou společností. Podobně se jej v minulosti snažili interpretovat po svém některé krajně pravicové nebo nacionalistické strany. V minulosti se takto podobně ukázaly také interpretace například v ruském režimu pod vedením Vladimíra Putina a odsouzení k terorismu například skupiny Pussy Riot. A jinak samozřejmě v současnosti to vidíme i u vládní strany a představitelů, když projevy nesouhlasu s jejich názory, s vládními názory označují automaticky za terorismus. To není podle francouzské opozice a velké části veřejnosti v souladu s demokratickými principy a popírá to svobodu slova.
13: Zákon byl tedy stažen a nebude přijat?
18: Ano, po přijetí této petice se navrhovatelka a předkladatelka tohoto zákona Caroline Jadon a s ní i její podporovatelé tedy stáhli a prý strana prezidenta Emmanuela Macrona předloží v červnu nový návrh. A to tak, aby prý opozice nemohla obstruovat v Národním shromáždění projednávání tohoto zákona. Zásadní ale je to, že kritika se ozvala nejen ze strany opozice, ale i občanské společnosti o nebezpečí kontraproduktivity, neúčinnosti a hlavně ideologickém podkladu tohoto návrhu zákona mluví i právnička Cécile Ostier. Kritika ideologických návrhů a takovýchto podobných zákonů s obavami o stav demokracie se projevila tedy nejen z občanské společnosti, ale i od představitelek a představitelů Evropské unie.
13: Aktuální dění ve Francii pro nás sleduje naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkuji, zdravím do Paříže.
18: Děkuji a naslyšenou.
13: A naslyšenou se také příště těší na vlnách Českého rozhlasu Plus Nadežda Hávová.
2: 8 hodin a 30 minut, dobré ráno. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
3: 500 hasičů bude dnes zasahovat u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Podpoří je 7 hasících vrtulníků a další speciální technika. V noci se jednotkám podařilo zabránit dalšímu šíření ohně. Pod kontrolou ho ale stále nemají. Na místě je naše reportérka, spojíme se s ní v ranním Radiožurnálu už za chvíli po zprávách. Část amerických republikánů nesouhlasí s nařízením Bílého domu stáhnout z Německa 5 000 amerických vojáků. Předsedové výboru pro ozbrojené síly ve sněmovně reprezentantů a v Senátu společně uvedli, že rozhodnutí by oslabilo odstrašující potenciál USA v Evropě. Snížení počtu amerických vojáků v Německu by podle nich taky posílilo pozici Ruska. Navrhují proto místo toho jednotky přesunout na východ Evropy. Prágrovy kostky v Praze 2 začnou dělníci opravovat na konci června. Součástí rekonstrukce bude kromě obnovy fasády a interiéru taky modernizace technického zázemí a nosné konstrukce. Odhadovaná cena je skoro 1,5 miliardy korun. Přestavba brutalistních budov od architekta Karla Prágra má trvat 3 roky. Cílem je taky odstranit neodborné úpravy z minulých let a předat objekt v podobě, jakou měl po dokončení před více než 50 lety.
4: Sport.
3: Házenkáři Plzně porazili Karvinou 29-25, odvrátili tak konec sezóny a snížili stav finálové série v extralize proti obhájcům titulu na 1-2. Čtvrtý finálový duel se bude hrát dnes od 11 hodin. A velká cena Miami Formule 1 odstartuje už v 19 hodin českého času. Organizátoři posunuli začátek o 3 hodiny kvůli hrozícím bouřkám. Z prvního místa pojede Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Výrazné omezení v centru Prahy a nehoda na Chebsku. V Praze dnes stále čekejte výrazné omezení v provozu, a to v centru metropole a také v širším okolí. Kvůli maratonu zůstává uzavřená řada ulic v oblasti Nového a Starého města, také v Karlíně, v Holešovicích, na Letné, na Smíchově nebo i v Podolí. Omezení se v průběhu dne bude měnit, dá se to pak celé oběd například tunely Blanka anebo po jižní spojice a po Průmyslové ulici. A na Chebsku pozor na silnici 210 za výjezdem z obce Teplá na Plzeň. Kousek za Teplou před klášterem havarovalo osobní auto, provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Obloha nad Českem je jasná až polojasná, více oblačnosti je teď po ránu jen v západních Čechách, nikde ale neprší. Srážky čekáme ale v příštím týdnu, kdy se taky ochladí, pokračuje meteorolog František Šopko.
20: Ve středu a ve čtvrtek pak bude velká oblačnost, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Ochladí se, ve čtvrtek budou odpolední teploty v Čechách od 11 do 15 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku od 15 do 19.
19: Dnešní maxima budou ale vyšší od 23 do 27 stupňů. V Polabí tam naměříme až 29. Ty aktuální ranní teploty jsou zatím kolem 12 stupňů Celsia. Tolik bychom teď naměřili hlavně na Moravě a ve Slezsku. Naopak třeba v západních Čechách se teploty zatím drží kolem 9 stupňů. Tolik teď ukazují stanice v Chebu, Plzni nebo Karlových Varech. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Nemoc, zvláště ta závažná, není jen diagnóza, ale může být i existenciální zkušeností. Dosavadní životní realita se při ní totiž často zásadně mění. V Česku je každoročně nově diagnostikováno více než 80 tisíc případů rakoviny. Jakými jistotami takto závažná nemoc otřese a musíme v ní nutně hledat nějaký smysl? I na to se ptá dnešní debata Vertikály s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
4: Vertikála.
13: Mými hosty jsou na dálku v pražském studiu řeholní sestra Andrea Hýblová z kongregace dcer svatého Pavla Paulínek. S onkologickou diagnózou má osobní zkušenost a také psychoterapeutka Martina Hazuková, spolupracující se spolkem Amélie. Ten podporuje onkologicky nemocné a jejich blízké. Dámy oběma z Brna do Prahy, pěkný den, vítejte v debatě.
21: Dobrý den, dobrý čas všem.
22: Hezký čas vám všem posluchačům.
13: V souvislosti s onkologickými diagnózami často čteme věty jako bojuje s náročnou nemocí, nevzdává svůj boj, nebo naopak prohrál svůj boj s náročnou nemocí. K tomu doplním třeba ještě větu, která v souvislosti s onkologickým onemocněním zazněla kdysi v mém blízkém okolí. Prostě jsem proti tomu nebo s tím přestal bojovat a od té doby se to přestalo zhoršovat. Dávám to jako téma, na které se chci ptát, takže jenom jako příklady. Nejprve psychoterapeutka Martina Hazuková. Jak to vy vidíte s tím bojem? Proč je to dáváno do nějaké té formy toho hrdinství? Jak to vnímáte?
22: Já si myslím, že je to nějaký přirozený narrativ, jako něco, co používáme velmi často i z historického hlediska, i v současnosti, zvlášť v tom 21. století, kdy možná právě to hrdinství, ten boj je něco, co se velmi často používá k nějaký jako motivaci k něčemu. Ale zároveň jako psychoterapeutka mám zkušenost s tím, že vlastně to moc nefunguje. Že v moment, kdy je to boj, tak mě to vysiluje, stojí to hodně energie. A to, komu to pomáhá, nebo pro koho je to ten boj důležitý, ho tak vnímat, jsou spíš lidé okolo, ale pacienti to často jako boj nevnímají. Ani to tak často jako nenazývají bojem. A já jsem za to ráda, protože si myslím, že i z nějaký jako podstaty boje a nastavení nervové soustavy do bojuj nebo uteč, tak je to něco, co nás stojí hodně sil. Princip stresu, jak funguje, tak se zapojuje prostě osa HPA, což znamená hypotalamus, hypofýza a nadledvinky, kde se právě vyplavuje kortizol. A pokud jsme v tomhle nastavení toho boje nebo utíkání, což může znamenat, že i utíkám před tou nemocí a popírám jí, tak se vlastně dostávám do stavu, kdy se vyplavuje kortizol, jsem ve stresu a dlouhodobě i akutně má kortizol vliv na náš imunitní systém a snižuje ho. Takže pro mě, jako pro psychoterapeuta, je vlastně dobře, že mnoho pacientů nebojuje, ale spíš se snaží o trochu jiný přístup k nemoci a to vlastně mnohem víc funguje než ten boj.
13: Jaký přístup máte na mysli?
22: Přijetí, akceptaci, něco, co se mi v životě děje a co jako pacient s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním prostě přijímám a snažím se dělat třeba buď nějaký změny, anebo taky ne, jo, ale rozhodně to jednak nedoporučuji, ani to příliš nevidím, že by to jako fungovalo jako boj. Boj proti sobě, proti vlastním buňkám, proti svýmu imunitnímu systému, to vlastně jako nedává smysl.
0: Nemůže ale někdy, říkala jste, že to často příliš nevidíte, ale nemůže to na druhou stranu pro někoho být ten správný jazyk toho jeho postoje, že je to pro něho naopak zdrojem síly a pokud mu to ta společnost takhle dává, tak mu to dodává tu energii.
22: Může, rozhodně to respektuju, pokud to někdo takto má, ale je tam pořád ta stinná stránka. Jako v moment, kdy je to boj a já ho nevyhrávám, tak co to znamená, když se léčba nedaří, tak pak mnoho pacientů je zklamaných a má pocit sami ze sebe zklamání, že oni nevyhrávají. A je nutno tady jako připustit, že někdy naše geny, okolnosti, jo, ať jsou jako socioekonomický, rodinný, jsou prostě tak náročný a stojí právě za naším onemocněním, že proti tomu nelze jako bojovat. To lze možná akceptovat a nějak jako se snažit s tím žít, ale možná je to něco, co jako nelze ani vyhrát. A proto ten narrativ třeba já nerada používám, protože to znamená, že někdo prohrává a někdo jakoby nejenom, že prohrává, ale že do toho nedává dost energie, že se dost nesnaží, že není dost dobrý. A jenom ještě bych chtěla jako říct, že to, co se ukazuje, tak lidi, kteří tohle označení používají, že bojují nebo chtějí bojovat nebo vyhrávají ten boj, tak vlastně tohle nastavení, tenhle scénář vlastně už mají mnohem déle. Je to nějaký jako scénář, jako který máme od dětství a který jako říká, hele, musíš to zvládnout, musíš být silný, překonáš to, zasloužíš si nebo nezasloužíš si péči. Jo, a to je prostě jako scénář, který možná není úplně funkční, který některý lidi, nechci říct, že všechny, ale některý pacienty právě přivádí ta aktivita, to snažení za jakoukoliv cenu. Musíš být silný, nesmíš se hněvat. To je něco, co ty vlastně klienty už stálo tolik sil, že kdyby znova teď se snažili bojovat, tak mám pocit, že už je to příliš a že to ani není funkční, jak jsem vysvětlovala.
0: V tuto chvíli možná Andrea Hýblová. Vy jste o své nemoci promluvila veřejně v dubnu roku 2025 pro deník N. Veřejně jste mluvila o diagnóze rakovina konečníku. Vy jste mimo jiné v tom rozhovoru uvedla: patřím mezi lidi, kteří si vždycky mysleli, že tohle zvládnou. To je tedy citace. A dále ale dodáváte opět citace. Můj vzkaz zní: nedělejte ze sebe zbytečně hrdiny. Konec citace. Co jste tím přesně měla na mysli?
1: No, asi můžu navázat na paní Martinu, protože když popisovala, jak mají někteří lidé nastavený život, právě jako všechno musím zvládnout, zvládnu ještě víc, tak jsem si říkala, to asi mluví i o mně. A já jsem člověk, který rád prostě pracuje, rád tvoří, rád je s lidmi, ale když je toho hodně, tak to tělo prostě nějak reagovalo a hlásilo se, že potřebuje čas na oddech nebo být i sama. Ale já jsem se pořád cítila, že to musím vydržet, že to musím zvládnout a chtěla jsem to všechno zvládat. Takže možná v tomhle můžeme říct, že není nutno být hrdiny, není nutno vyjít všem vstříc, není nutné mít na všechny čas a dokonce, a to jsem se vlastně naučila až teď, jako dobrý říct, hele, teď to nezvládám nebo teď potřebuju pauzu, můžeš mi s něčím pomoct. Zní to jako hrozně klišovitě, ale já jsem tohle dřív neuměla a jsem ráda, že jsem se to teď naučila, nebo spíš se to pořád učím.
0: Je to dotýkání se těch vlastních limitů? Dá se to tak pojmenovat, že ta diagnóza odhalila nějaké ty vaše vnitřní nastavení, limity, které máte?
1: Mm-hmm, je to tak. A nejenom jako limity fyzický, ale třeba jak to právě mám nějak nastavený od dětství, od výchovy, od stylu života. I to třeba, že od řeholní sestry se očekává, že pořád pro všechny nebo... Já jsem si myslela, že se to očekává. Ku podivu jsou lidé, kteří to ode mě neočekávají a za to jsem vděčná. A taky je to jako věk. Já mám pořád pocit tím, že nemám třeba rodinu a děti, že mi je pořád nějakých těch 20-30, ale ono mi je vlastně už 50 a to tělo si taky žádá svý.
0: Když jsme se teď bavili o tom, že na jednu stranu používáme ve společnosti v souvislosti s onkologickým onemocněním právě to slovo boj a na druhou stranu jste teď mluvila o tom, že jste si také uvědomila, že nemusíte všechno zvládat, tak jak vy pojmenováváte nebo jak jste se vy sama postavila vůči té nemoci, pokud jsme si řekli nějaký i ten extrém toho výrazného boje?
1: Já jsem si asi nepojmenovala, nedala jsem tomu žádný jméno, ani jako boj, ani jako rezignaci, Pro mě to bylo žiju teď, přítomnost. Teď mi řekli diagnózu, někde prostě podvědomě bylo, postarají se o mě lékaři, moje tělo to taky zvládne, prostě jsem byla nastavená možná až moc pozitivně, ale já jsem pozitivní člověk, tak tohle mi pomohlo. A měla jsem důvěru, že to nějak půjde prostě krok za krokem a budu reagovat podle toho, jak se to bude vyvíjet. A v mém případě mě ještě pak čekala jedna jako operace, která nebyla tak vážná. Udělali mi umělý vývod střeva. A moje pozornost se zaměřila tímhle směrem a to mi možná pomohlo, že jsem přestala tolik řešit nádor samotný, ale chvilku ta pozornost šla na řešení těch běžných denních povinností, prostě tady s tím vývodem. A prostě tahle ta všednost a šetření třeba i energie během té léčby, že teď jdu na procházku maličkou, ale pak už si lehnu, prostě to zaměření se na ty malé denní věci mě pomohlo jít dál a dál.
0: Vy jste v tom zmiňovaném rozhovoru uvedla, že když jste šla na operaci, která původně nebyla ani braná jako nějaká závažná, nebo nebyla tam napřed ta závažná diagnóza, tak když vám po této operaci oznámili, že vám budou volat z onkologie, že to právě pro vás byl šok a že jste si začala vyčítat, že jste moc pracovala, protože jste nastavená na to hledat tu chybu u sebe, tedy jste hledala tu chybu u sebe i v případě nemoci. Můžete to pojmenovat, jak jste přijala tu změnu životní, diagnózu, zásah do těla, což už jsme nastínili?
1: Tak skoro jsem se chtěla k tomuhle okamžiku vrátit taky a jestli si můžu dovolit, trošku tam předskočím, proč pro mě to oznámení a buď boj nebo rezignace nenastalo, tak jsem chtěla říct, že pro mě smrt vlastně není konec a to si uvědomuju, tím, že žiju jako řeholní sestra, to znamená právě, že třeba nemám ty děti, nemám partnera, tak jsem nevnímala to, že po mně někdo zůstane, ať ty děti nebo někdo, komu budu chybět. Takže tohle mi jasně pomohlo i přijmout fakt, že bych mohla zemřít. Ne, že bych si to nějak připouštěla, ale ten postoj k té smrti nebyl pro mě tak složitý, jak to vidím u jiných lidí, co se dozví diagnózu a přesně mají třeba malé děti. A také jsem zjistila, já jsem si tu smrt párkrát přála v okamžicích, kdy jsem byla na tom třeba psychicky daleko hůř, ale v tuhle chvíli jsem si ji nepřála. Je to jako zvláštní, že když bolí tělo, tak člověk chce žít, ale když bolí duše, tak vlastně jako o té smrti uvažuje jako o úniku.
0: Otřásla ta diagnóza něčím ve vás?
1: No, jako šla jsem to rozchodit do parku, ale mě to nedocházelo v tu chvíli. A taky jsem asi měla štěstí, že nejdřív ten nález byl malý a teprve až později zjistili, že je vlastně velký. Kdyby mi to asi řekli hned, tak to se mnou taky zatřese jinak. Já jsem to prostě měla dávkovaný po kouskách. Já v tom vidím nějakou boží péči, nebo prostě může se někdo myslet shodu náhod, ale ke mně to nějak přišlo postupně. A až teď zpětně vlastně vidím, že to nebylo zas tak jednoduchý.
0: Tak možná to, co se nedostavilo v tu chvíli, tak zpětně vám něco došlo?
1: No zpětně je to neskutečná vděčnost. Změnilo se vnímání jako mě samotný vlastně. Vnímání, že ten život, jako ta úplná obyčejnost život a že je to krása. Že člověk prostě jenom to, že je, že funguje, že mu ty věci v těle, když mu fungují, jak mu mají fungovat, že to není vůbec jako běžná věc, že to tělo je jako dokonalý nástroj. Ani nevíme, že to všechno funguje, dokud se to neporouchá.
0: Martina Hazuková, tady zaznělo také od paní Hýblové to slovo rezignace. Když jste mluvila právě o tom přijetí, tak nemůže to právě sklouznout k té rezignaci nebo pasivitě a přeměnit se to vlastně v něco, co pak není účinné pro tu léčbu nebo pro ten život s tou diagnózou?
22: Já si myslím, že může. Že u některých lidí, a zase souvisí to na mnoha faktorech, že třeba nemají podporu, nemají vlastně trochu motivaci nebo důvod k té léčbě. Ale já si myslím, že jak už se bavíme o tom, jestli bojovat, nebojovat, rezignovat, nerezignovat, že to úplně není ta otázka, na co se zaměřit. Já si myslím, že je to víc o nějaký jako autenticitě toho člověka, o tom, jak on si dovolí vlastně konečně v té nemoci být sám sebou a jestli sám sobě začne věnovat větší pozornost a jestli taky druhým je nějak jako schopen si říct o pomoc, mluvit o svých emocích, mluvit o tom, co se s ním děje, jaký má obavy a vlastně autenticky říkat, co prožívám.
0: Na stránkách spolku Amelie, se kterým spolupracujete a který se věnuje

0: co sebou ta léčba, jako za jaký důsledky té léčby, co ona přináší. Jsou to nějaké fyzické změny, jo, ať po operaci nebo po odstranění nějaké končetiny. Jsou to důsledky chemoterapie, ozařování, hormonální léčby. Dost žen prostě na hormonální léčbě velmi přibere i změní se třeba proporce těla. Imunoléčba, pak ta chirurgická léčba, to všechno vlastně mění toho člověka, dělá mu vlastně v životě trošku buď nějaký trable, anebo vyloženě někdo to pociťuje i jako změnu identity, že se skutečně změnil. Takže to všechno vlastně je důsledek léčby a ta je dlouhodobá. A jako důsledek léčby, který se snad úplně nejvíc, ať na skupinách nebo v individuálních konzultacích objevuje, a to je, že velmi často je tam dlouhodobá, ale skutečně velmi dlouhá únava. A vlastně klienti, nejvíc jako klientky, který na skupiny navštěvují, tak vlastně popisují i to, jak už jim to v životě vadí, jak prostě, jako by chtěli žít ten normální život a vlastně učí se akceptovat novou normalitu, protože někdy se to na dlouhou dobu stává normalitou, že jsem unavený, nezvládnu toho tolik, co předtím. Takže to je vlastně to, že já se učím žít s tou nemocí dlouhodobě, protože její důsledky jsou většinou dlouhodobý. A někdy je to i celoživotní. Někdy se bavíme, jo, i když to může znít jako náročně, že jsou paliativní pacienti onkologický, ale to neznamená, že přijde brzy konec. Jo. V některých případech ano, ale v mnoha ne. Mnoha je to na několik let, kdy víme, že už k úzdravě nedojde, ale že může jako docházet k mnoha letům kvalitního života s nemocí, s kterou se potřebují naučit žít, aby ten život byl hezký.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus na téma Čím vším otřese závažná diagnóza debatují řeholní sestra Andrea Hýblová a psychoterapeutka Martina Hazuková.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Andrea Hýblová, když se podívám na ty vztahy, proměnily se v této souvislosti s tím, co jste prožívala, prožíváte nějak vaše blízké vztahy toho blízkého okolí s vámi a naopak?
3: Zjistila jsem, že někteří lidé mi zůstali na blízku, protože sami možná měli zkušenost s někým nemocným nebo s vlastní nemocí a zůstali mi na blízku podporou, nebo kdybych potřebovala podporou, nebo se sami nabízeli. A překvapilo mě u některých lidí, že to právě byli oni, a u jiných mě překvapilo, že to nebyli oni. A tak řeknu jeden hezký případ, třeba vztahy jenom s mými rodiči, které jsou dobré, ale tím, jak už žiju dlouho někde jinde a žiju jiný styl života, než který se jim třeba, řekněme, líbí, tak v tuhle chvíli nemoci mi mohli znova projevovat tu lásku těch rodičů vůči dítěti, kterou jsem třeba tak nevnímala asi v dětství, a teď jsem si ji mohla uvědomit, že ačkoliv už jsem dávno dospěla, na nich nezávislá, takže mě mají pořád rádi a co všechno udělali pro to, aby mě třeba přijeli navštívit nebo jak o mě prostě chtěli pečovat. To bylo vlastně moc hezký a takový uzdravující pro něco, co bylo kdysi v minulosti, a jak říkám, jako dítě jsem to nevnímala a určitě to z jejich strany nechybělo, ale teď jsem dostala na to takový razítko ještě.
1: Martina Hazuková, ty mezilidské vztahy, jak se proměňují? Nebo je třeba v pořádku, když se člověk v nemoci některým vztahům vzdálí, i když dříve pro něj byly důležité?
0: Určitě. Já si myslím, jako obecně z psychologického hlediska, teď jako to trochu zgeneralizuju, ale vztahy jsou v našem životě to nejzásadnější. My se rodíme z těla do světa a vztahy nejdřív s matkou, s otcem nebo v rodině, ať už je sestavená z jakýchkoliv pohlaví nebo typu lidí, ať je ta rodina jakákoliv, úplná, neúplná, tak prostě ty vztahy, ta první náruč je pro nás zásadní. A to se nám line tím naším celým životem. Ukazuje se i v nemoci, jak velká zátěž je pro naše blízký nemoc toho jednoho člena. Takže ano, otře se to našimi nejbližšími, ať už se nazýváme rodina, komunita, společenství, blízkost, jako taková té komunity je tam důležitá. Ukazuje se tam, jak moc ten člověk, jako jak mu na nás záleží, ale i

0: na jeho dovednostech empatie, protože si myslím, že jsou i lidé, kteří nás mohou jako pacienty mít rádi, ale nedokáží být tak empatičtí, nedokáží nám být oporou, protože jsou i oni v té situaci poprvé. Takže zátěž to je obrovská, sama pracuji v organizaci Edutera, která se zaměřuje na psychoterapeutickou podporu pečujících a jako tam vnímám, jak se vlastně někdy i z dlouhodobě pečujících stávají právě onkologičtí pacienti, takže z pečujícího se stane pacient, který ještě má pečovat a není to úplně výjimečný, proto o tom mluvím. A tam se vlastně jasně ukazuje, jak mi nemoc bližního, jak mi nemoc dítěte, partnera, sourozence, jak ho velmi jako těžce je pro nás jako snesitelný nebo jak ho prožíváme velmi obtížně.
1: My už jsme se tam toho dotkli. Víra v Boha v tom zmiňovaném rozhovoru, teď opět Andrea Hýblová, kde jste tedy o své nemoci promluvila, tak dáváte právě tu svou nemoc i do souvislostí s vaší vírou v Boha. Je tam třeba to, že jste v tom uviděla zásah Boha, že krátce předtím jste ho totiž prosila, aby se ve vašem životě něco změnilo, nastala nějaká změna, nevěděla jste tedy, že to bude taková to změna. Zároveň jste měla takovou vizi nebo heslo nepřežívat, ale žít a nakonec se tedy opravdu něco změnilo. Dá se nějak říct, co to tedy znamená, že se to skutečně stalo, že nastala ta změna, byť měla ty parametry, které jsme nastínili, tak co se u vás změnilo, co přesně znamená to, že jste chtěla změnu a že jste ji dostala?
2: Ještě pořád si říkám, co se stalo a jak se to stalo, těžko říct, bylo to přesně tak a tak. Ale správně jste připomněla, že jsem si někdy v červenci dala takový heslo nepřežívat, ale žít, který vyjadřovalo nějakou moji hlubokou touhu, že jsem chtěla žít naplno, ale tím, co v sobě cítím, nebo jaký mám nějaký dary, nebo co si myslím, že bych chtěla dělat. Byla ve mně taková jakoby nespokojenost, možná i frustrace, proto jsem si to pak hodně vyčítala, že jsem si tu nemoc i takhle přivodila, že jsem dělala spoustu aktivit, abych pak měla i čas na to, co mě vlastně baví a naplňuje. No a tu nemoc jsem dostala diagnózu na začátku září, takže tohle bylo na červenec. A s některými přáteli, když jsme se v létě bavili o tom, jak žiju, co žiju, tak mě asi ze dvou, ze tří stran přišlo, no tak se ale taky modli, ať ti Bůh dá nějaký znamení. Nejsem úplně takový charismatický člověk, co by jako věřil tomu, že když otevřu Bibli, že tam najdu, co mám dělat, ale prostě začala jsem takhle k Pánu Bohu volat, že teda ať mi dá znamení, protože opravdu jsem se rozhodovala, kudy dál. To neznamená, že odejít z Řehole, ale prostě potřebovala jsem nějakou změnu. Věděla jsem, že už to takhle nebudu zvládat, jak jsem do té doby žila. A když přišla tahle diagnóza, tak vlastně jsem věděla, že je to součást té boží odpovědi. Ne, že Bůh na mě seslal rakovinu, ale že je součást toho mého života, toho, kde se nacházím v tu chvíli. Takže jsem měla i právě ten klid, že nemusím bojovat, protože je to v tom božím plánu. A já teď s tím budu procházet a uvidíme, jak to bude dál, což teď po roce, roce a půl vidím, že vlastně to byla nějaká odpověď na to moje volání. Sice úplně jinak, než jsem si představovala, než bych to Pánu Bohu nadiktovala, ale je to odpověď.
1: Martina Hazuková, psychoterapeutický pohled, chci se ptát na ten smysl. Tady zaznělo nějaký konkrétní příběh, autentický příběh, konkrétní situace a konkrétní člověk. Tady nějaký smysl, dejme tomu, je spatřen, je viděn, dává se to do souvislostí, ale může být v pořádku i to, když člověk v tom žádný smysl nenachází a ani třeba nehledá?
0: Určitě. A řekla bych, že jako v některých případech to tak je velmi přirozené, že jako se lidi doptávají a smysl úplně nevidí. Ale myslím si, že většina lidí, a to bych jako chtěla zdůraznit, že to není o tom ten smysl najít nebo ho hledat. My vlastně věcem přisuzujeme smysl. My jako se zaměřujeme skrz svoje hodnoty na něco smysluplného a říkáme, to mi dává smysl v životě. Každý to máme nějak jinak. Někdo je víc zaměřený na nějakou tvorbu, na vztahy, někdo právě na jako spirituální věci. Ale my jsme ti, kteří ten smysl určují. Není to tak, že by na nás smysl z nebe spadnul a tohle je ten smysl života. Ale myslím si, že většina z nás ho potřebujeme a je velmi užitečný ho vnímat. Protože jo, takový to franklovský, když víme a máme v životě proč, tak to jak už není překážkou.
1: To znamená, to můžou být i jiné věci, než ty, které jsme teď slyšeli třeba v souvislosti i s vírou v Boha, důvěrou a podobně.
0: Určitě. Jo, velmi často to jsou vztahy. To, že nás někdo miloval, že my jsme milovali, že tu po nás zůstanou děti nebo nějaký jako vztahy další. To, že jsme něco vytvořili a něco tu po nás zůstane. To jsou jako další hodnoty. To, že jsme byli dobrými lidmi. To, že jsme byli až dokonce stateční ve smyslu, že jsme dělali nějak jako se léčili a procházeli tou nemocí a nepochybovali. Tak to může být i smysl v tom utrpení franklovským pojetí.
1: Čím vším otřese závažná diagnóza, to bylo téma dnešní debaty Vertikály. V pražském studiu byly hosty řádová sestra Andrea Hýblová a také psychoterapeutka Martina Hazuková. Děkuji oběma za debatu a přeji hezký den.
0: Hezké dny i vám.
2: Za mě také.
1: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
3: Jak to bylo doopravdy?
4: Otevírání neznámých hřbitovních šachet na Ďáblickém hřbitově, kde nikdo neví, kdo byl uložen, je velkou výzvou vzhledem k vyrovnání se s minulostí a napravení historické křivdy.
5: Říká právní historik Kamil Nedvědický a s tím také souvisí otázka. Nestal se právě pražský Ďáblický hřbitov symbolem nenávisti až za hrob?
3: Jak to bylo doopravdy, zítra po 20. hodině na Plusu.
6: Radiožurnál 9 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
7: Požár v Českém Švýcarsku dnes likviduje 500 hasičů a 7 vrtulníků. Francouzské bojové letouny Rafale zachytili a vyprovodili ruské bombardéry z pobaltského vzdušného prostoru. Hokejisté do 18 let vybojovali na světovém šampionátu bronzové medaile. Nehoda komplikuje provoz na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy na 19. kilometru. A bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: 500 hasičů bude dnes zasahovat u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Podpoří je 7 hasicích vrtulníků a další speciální technika. V noci se jednotkám podařilo zabránit dalšímu šíření ohně. Pod kontrolou ho ale stále nemají. Požár v tuto chvíli poškodil hlavně výsadbu a lesnická zařízení. Žádné významné turistické cíle zatím nezasáhl. Radiožurnálu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Podle něj se včera podařilo odhalit požár poměrně brzy.
8: My jsme už týden kvůli velké intenzitě sucha dvakrát denně prohlíželi Národní park pomocí dronu s infrakamerou vždy ráno a večer. Zjišťovali jsme, jestli nám někde nestoupal třeba kouř z lesa.
7: Díky tomu správci rychle určili, kde přesně hoří a na místo hned vyrazili hasiči. Francouzské stíhačky Rafale zachytily 2 ruská letadla, která narušila prostor pobaltských zemí. Francouzské letouny působí v Litvě v misi Severoatlantické aliance. Jejich úkolem je chránit vzdušný prostor států, které nemají dostatečnou leteckou obranu.
9: Francouzské stíhačky Rafale zachytili a následně vyprovodili z pobaltského vzdušného prostoru 2 ruské taktické bombardéry Sukhoi Su-24. Podle specializovaného serveru Militarny jeden z ruských letounů patřil 4. námořnímu leteckému pluku v Kaliningradské enklávě. Francouzské a rumunské vzdušné síly mají v Litvě 4 stíhačky Rafale a zhruba 100 vojáků. Francouzi a Rumuni vystřídali v březnu španělsko-italský kontingent. Francouzské stíhačky Rafale už v polovině dubna v Pobaltí pronásledovali ruský výzvědný letoun Ilyushin. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Prahou už hodinu běží asi 12 000 vytrvalců. Trasa pražského maratonu vede historickým centrem, po nábřežích i Těšnovským tunelem. Závod letos začal kvůli očekávaným vysokým teplotám o hodinu dřív. Odpoledne má být v hlavním městě až 29 stupňů. A u základny zdravotníků je náš reportér Marek Sedláček.
10: Záchranářský stan je pro případ nouze ve spodní části Václavského náměstí. Podél celé 42-kilometrové trasy jsou rozestavěné sanitky s posádkami, které běžcům pomůžou, kdyby se jim udělalo špatně. Největší pražský záchranářský vůz Golem stojí v cíli před Orlojem. Žádný větší problém zatím neřešili, jak mi před chvílí řekl mluvčí Karel Kirs. Právě teď je ale jen 15 stupňů. Teploty porostou až kolem poledne. Připomeňme, že v předchozích ročnících na trase skolabovali kvůli vedrům desítky lidí. loni jich bylo 63, předloni 52. Z Prahy Marek Sedláček, Radiožurnál.
11: Sport. Národní tým hokejistů do 18 let získal na mistrovství světa na Slovensku bronzové medaile. Lotyšsko zdolal 4-1, zlato vybojovali Švédi. Reprezentace dospělých si v přípravě na světový šampionát připsala první porážku, Švédsku podlehla 2-4, pokračuje útočník Daniel Voženílek.
12: Začátek jsme trošku zaspali, jsme polonec chytali to tempo té hry, ale naopak od třetí si myslím, že jsme vyhráli velmi slušnou pasáž a vytvořili jsme si i nějakou převahu, ale trošku mi mrzí, že všechny 4 góly jsme dostali po takových situacích, takže to se probíráme. Asi všichni viděli, že ta první třetina nebyla ideální a musíme se o tom promluvit a možná trošku líp se nastavovat na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno.
11: V 16 hodin nastoupí národní tým na závěr českých hokejových her proti Švýcarsku. A Philadelphia s brankářem Danielem Vladařem zahájila druhé kolo playoff hokejové NHL porážkou. Na ledě Caroliny prohrála 0-3 a Vladař si připsal 20 zákroků.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D11 u sjezdu na Lysou a nebezpečí na D5 u Plzně. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy velmi opatrně u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 19. kilometru na výjezdu z odpočívky havarovalo osobní auto mimo dálnici. Na místě jsou hasiči, také záchranáři, projíždí se pouze levým pruhem, zatím ale plynule. Na nehodu pozor také na dálnici D35 na trase z Olomouce do Ostravy. Za sjezdem na Přáslavice na kilometru 287 srazilo osobní auto Srnku, také se vybočuje. Sraženou zvěř pak nepřehlédněte i na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova u Plzně za sjezdem na Ejpovice na kilometru 73, tam leží sražený divočák. A v Praze počítejte s výrazným omezením provozu v centru metropole a širším okolí, zejména v okolí Vltavy, je to kvůli maratonu, dá se to celé objet tunely Blanka anebo po jižní spojice a Průmyslové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Česko podle premiéra Andreje Babiše letos nesplní závazek vůči NATO a nevydá na obranu 2% HDP. Donald Trump chce zavést další cla. 25% daň z dovozu má zasáhnout evropské automobilky. Čerpací stanice si můžou připočítat vyšší marže než minulý měsíc. Umožňuje jim to vyhláška, kterou v pondělí schválila vláda. A psychiatr Jan Simický je vinen ze všech 39 útoků na ženy, rozhodl soud. Jeho obhajce se na místě odvolal. To jsou témata, která přinesl tento týden. Teď si o nich řekneme víc. Od mikrofonu ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
3: Týden plus.
14: Plnilo nebo neplnilo Česko 2% závazek výdajů na obranu vůči NATO? Podle premiéra Andreje Babiše z ANO Česko reálně 2% HDP na obranu nikdy nedalo. Předseda vlády zároveň připustil, že letos nám NATO uzná jen 1,78% HDP. Podle Babiše to ale ještě není konečné číslo a o splnění 2% závazku vůči alianci chce ještě vyjednávat. Téma pro kolegu Tomáše Jeníka.
15: V oficiální zprávě generálního tajemníka NATO Marka Rutteho je u Česka uvedeno za loňský rok číslo 2,1%. To také zdůrazňují expremiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová, oba z ODS. Současný předseda vlády Andrej Babiš ale tvrdí něco jiného. S odvoláním na materiály NATO, kterému měl předat ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, totiž tvrdí, že NATO Česku uznalo výdaje na obranu pouze ve výši 1,85% HDP. Podle bývalého českého velvyslance při NATO Jakuba Landovského to není překvapení.
16: Je to neseriózní vůči obraně naší země. Já se domnívám, že každému, kdo se tomu věnuje pečlivě, muselo být jasné, že to žonglování s čísly Fialovy vlády nepovede ke splnění toho původního závazku ve Walesu.
15: Důležité je také podotknout, že v Rutteho zprávě je u údajů za rok 2025 malé písmeno E, což znamená, že jde o odhad. Podle Landovského to je nezměnitelná minulost. Za to výše letošních obranných výdajů by se podle něj ještě mohla změnit. Premiér Babiš totiž připustil, že z našich obranných výdajů na to uzná jenom 1,78%. Problém je, že Česko za obranný výdaj vydávalo i infrastrukturní stavby, které se v plném rozsahu těžko dají započítat jako výdaj na obranu. Proto ten rozdíl oproti vládou prezentovaným 2,6%. O tom, že by se v rozpočtu našly pro armádu peníze navíc, v tuto chvíli premiér nemluví. Na tiskové konferenci Andrej Babiš pouze řekl.
17: Samozřejmě chceme o tom jednat. My jsme se domluvili s generálním tajemníkem Rutem, že o tom budeme jednat. Pan Zuna na to připravil tým a například nechápu, proč by se nemohli započítat do výdaje na obranu ty výdaje v rámci sejfu, kde paní Černochová dala ty tanky Leopard.
15: Podle Babiše by na to mohlo a mělo Česku započít zhruba 50 miliard z unijního úvěrového nástroje Safe. Podle Jakuba Landovského se ale investice realizované z těchto půjček dají započítat až po jejich spotřebování. A to rozhodně letos nebude. Podle toho, co teď víme, se nepovede debata o tom, jestli vláda armádě přidá nebo nepřidá, ale jestli to, co už v rozpočtu je, stačí na splnění aliančních závazků. Podle Landovského v tom není Česko jediné a všichni se pod tlakem USA snaží budit dojem, že závazky plní.
16: Spojené státy uvidí, že nejenom, že se výsledky neplní, ale že vlastně se jim jakoby neříká plná pravda. A myslím, že na to bude zrovna ta americká strana jakoby velice citlivá.
15: Landovský ale podle svých slov pořád věří, že Babišova vláda nakonec 2% na obranu dá. I proto by bylo podle něj lepší, aby Česko na summitu NATO zastupoval Babiš. Jako premiér by totiž přímo na místě mohl rozhodnout o navýšení obranných výdajů.
14: Česko se informace o neplnění závazků vůči NATO dozvědělo minulý týden při jednání s aliančními spojenci. Po zasedání vlády to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal taky, že rozhodující jsou vojenské schopnosti a ne výše obranných výdajů.
18: Ten rozpočet je prostředek, jak tyto cíle naplnit. S tím, že aliance hodnotí pouze naplňování cílů výstavby vojenských schopností a hodnotí, jestli k tomu existují k jejich naplnění finanční předpoklady.
14: K situaci se už vyjádřil i prezident Petr Pavel.
19: A samozřejmě summit na to nebude příjemnou schůzkou, protože nás tam nebude nikdo chválit. Ale můj zájem jet na summit na to není proto, že bych měl hezké fotky představiteli Evropy a světa, ale je o tom, že to považuji za důležité.
20: Mě len mrzí, že on každou příležitost, když mluví veřejně, tak kritizuje naši vládu. My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme samozřejmě tyhle závazky plnili. A jsme připraveni o tom diskutovat na summitě NATO. Náš cíl je budovat masivně počty vojáků v naší armádě.
14: Reagoval na prezidentova slova Andrej Babiš. Závěrem ještě doplním, že premiér by se měl s prezidentem sejít 8. května. Na společné schůzce by měli mluvit mimo jiné právě o účasti na summitu NATO. Americký prezident Donald Trump chce od příštího týdne zavést cla ve výši 25% na evropské automobilky. Napsal to v příspěvku na sociálních sítích. Podle něj totiž Evropská unie nedodržuje pravidla obchodní dohody. O co konkrétně jde? O tom mluvil moderátor Jan Pokorný s redaktorem Jiřím Cháberou.
21: Americký prezident Donald Trump doslova napsal, že je mu potěšením ten dovoz evropských aut zdanit. 27. Evropská unie tedy podle něj totiž vlastně neplnila pravidla obchodní dohody, kterou loni v červenci dojednal Trump spolu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Současná cla, jinými slovy vlastně dá se říct třeba daň z dovozu, jsou na většinu těch evropských produktů, včetně například právě automobilů, 15%. Takže se dá vlastně říct, že si Američané za v Evropě vyrobené vozy připlatí. Jedinou výjimkou pro tato cla jsou auta evropských automobilek, která budou nebo jsou vyrobená přímo v těch továrnách ve Spojených státech. Na ně se podle Trumpa žádná cla vztahovat nemají.
22: Jak na to reaguje Evropská unie?
21: No tak například předseda výboru Evropské unie pro mezinárodní obchod Bernd Lange to okomentoval tak, že chováním amerického prezidenta je nepřijatelné. Naopak podle něj jsou to vlastně Spojené státy, které pravidla dohody opakovaně porušovaly a ty výroky Trumpa potom podle Langeho dokazují, jak nespolehlivým obchodním partnerem se Spojené státy pro Evropskou unii staly. Odpověď 27 tak podle něj bude jasná, rozhodná a nenechá na sebe dlouho čekat.
22: Jiří, může vlastně americký prezident stále jen tak měnit cla?
21: Tak to zatím úplně jasné není, protože ono k té předchozí dohodě a připomenu ty vlastně snímky z té růžové zahrady Bílého domu, kde americký prezident Donald Trump před asi 13 měsíci stál s těmi jmény těch jednotlivých států a s těmi procenty. On totiž k tomu, aby ta cla zavedl, tak využil takzvaný stav ekonomické nouze. A na to podle amerického nejvyššího soudu neměl právo. Podotýká to například agentura AP.
14: Je to signál, že vztahy Trumpovy administrativy s Evropskou unií se zhoršují. Doplňme ještě, že Spojené státy by taky chtěly stáhnout 5 000 svých vojáků z Německa. Nařídil to americký ministr obrany Pete Hegseth den poté, co prezident Donald Trump zaútočil na německého kancléře Friedricha Merce kvůli jeho kritice války proti Íránu. O vztazích Spojených států s Evropou mluvil moderátor Tomáš Pancíř s Jakubem Liskem z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
0: My pořád vlastně jako politologové moc nevíme, jestli za rozhodnutími Donalda Trumpa je nějaký racionální kalkul. Někteří politologové kolegové to vysvětlují pomocí racionalistických teorií mezinárodních vztahů. Když Donalda Trumpa sleduju na sociálních sítích, na síti X, tak mi přijde, že některé ty rozhodnutí třeba nemají úplně racionální základ. A ono se to netýká jenom Evropy. Politologové říkají, že Amerika se stahuje strategicky z Evropy, aby posílila svoji roli v Asii, ale ona se nechová dobře úplně ke svým asijským spojencům, jako Tajvan, Japonsko. Takže je vlastně otázka, jaká je ta strategie, jestli je promyšlená, do jaké míry a jestli vlastně Donald Trump takhle dlouhodobě v americkou zahraniční politiku nepoškozuje.
1: Donald Trump také ohlásil, že příští týden zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut z Evropy, a to na 25%. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se s ním přitom v loni v létě dohodla na 15% stropu. Podle Kielského institutu pro světové hospodářství by to Německo mohlo připravit o skoro 15 miliard eur. Může tohle vůbec Donald Trump udělat ve světle toho předchozího rozhodnutí amerického nejvyššího soudu?
0: Asi může, s tím, že pak budou nějaké další asi soudní spory a vlastně třeba spory s kongresem, uvidíme, jak to vlivní tahle do listopadových voleb. Ten automobilový průmysl je důležitý pro Německo, ale upřímně, když se podíváte na vozový park v Americe, tak ty německé luxusní automobily vidíte technicky jenom na východním západním pobřeží v Kalifornii. Otázka, do jaké míry to Německo nebo evropský průmysl opravdu poškodí. Navíc celá řada těch německých firm má fabriky, továrny v Mexiku, v Americe. Tady bych ještě upozornil na jednu věc. Evropská unie bytá, že je slabá, ale obchodní politika je ve výluční kompetenci komise, vlastně tedy Bruselu a Evropské unie. A Evropská unie, jestli je někde silná, tak je to obchodní politika. A množí se i názory některých politologů, že by Evropská unie už tentokrát neměla vyjednávat v rukavičkách, ale měla by taky udělat cla a zasáhnout je v těch volebních obvodech důležitých ve Spojených státech pro ty kongresové volby listopadové, tak, aby to Trump pocítil.
14: Tolik Jakub Lisek z Univerzity Palackého v Olomouci. Ve Spojených státech se mezitím vyšetřuje střelba v hotelu Hilton ve Washingtonu. Podle vyšetřovatelů tam chtěl útočník během minulého víkendu napadnout členy Trumpovy administrativy. V hotelu se konala slavnostní večeře novinářů a přítomný byl jak prezident Donald Trump, tak viceprezident J.D. Vance. Pokračuje washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová.
2: 31-letý muž z Kalifornie měl podle Donalda Trumpa u sebe dvě střelné zbraně a několik nožů. FBI prohledává jeho dům v kalifornském Torrance, aby zjistila více o jeho motivu. Do Washingtonu už přijel ozbrojen a obě zbraně si přitom koupil legálně. V databázích policie nefiguroval. Zraněný byl jeden agent tajné služby. Střela mu zůstala v neprůstřelné vestě.
14: Takto incident popsal sám Donald Trump.
23: Slyšel jsem hlasitý zvuk. Napadlo mě, že někde spadnul tác. Byl to velmi hlasitý a daleký zvuk. Ale byl to výstřel. Někteří lidé to pochopili velmi rychle. Melanie ihned říkala, že to je špatný zvuk. Spolu s dalšími nás pak smetli pryč.
14: Jak tuto situaci vnímat a dá se mluvit o větším rozdělení americké společnosti? Na tuto otázku odpověděl amerikanista, který působí na New York University Prague, Tomáš Klvaňa.
4: Já myslím, že to je přece jenom trošičku zvláštní a výjimečná situace. Zaprvé tady máme už třetí, nebo pravděpodobně třetí pokus o zavraždění amerického prezidenta, který je v Bílém domě, to znamená stejného prezidenta, nebo člověka, který kandiduje na prezidenta, to znamená na Donalda Trumpa. To je přece jenom výjimka. A pak také poslední poslední pokus zastřelit amerického prezidenta se shodou okolností odehrál v roce 1981 právě v tom samém hotelu Hilton. A ten útok byl na Ronalda Reagana. A Ronald Reagan byl tehdy velmi vážně zraněn a málem tu operaci nepřežil. Ale přece jenom od té doby nám uplynulo více než 40 let. A my jsme si jaksi odvykli na to, že na americké prezidenty jsou páchány atentáty. Situace byla víceméně klidná. Dnes tady máme už třetí pokus na Donalda Trumpa, na ten atentát zavraždění prezidenta. To znamená, že tady máme jakýsi signál toho, že americká společnost je opravdu nejenom rozdělená, ale že ti extrémisté hledají šance, jakým způsobem se zbavit svých politických oponentů. Připomeňme, že to není jediný pokus o zabití politika. Takových jsme v posledních několika letech v Americe viděli několik.
14: Říká amerikanista, který působí na New York University Prague, Tomáš Klvaňa.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Prodejci pohonných hmot můžou od 1. května zvýšit marže. Dovoluje jim to vyhláška, kterou v pondělí schválila vláda. Zároveň se mění taky způsob, kterým bude ministerstvo financí určovat cenové stropy na prodej paliv. Jak to teď bude stát dělat, to už byla během 1. květnového dne otázka moderátora Jana Pokorného pro redaktora Marka Sedláčka.
5: Pro samotné řidiče se vlastně nic moc nemění. Ministerstvo bude cenové stropy dál ohlašovat s tím jednodenním předstihem. Zveřejňuje je každý den ve 14 hodin. Do včerejška se ale počítali z průměru velkoobchodních cen jenom za předchozí den. Od 1. května se bere v potaz průměr za poslední 3 dny. Mechanismus by měl být odolnější vůči náhlým výkyvům na trhu, jak vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
6: Chtěli jsme eliminovat ty velké rozdíly, ty extrémy. Takže ten 3denní průměr po konzultaci i s trhem se jeví jako vhodnější z pohledu, aby se ty cenové rozdíly mohly vyrovnat.
5: Dodejme, že ministerstvo financí tohle opatření stojí asi 1 000 000 000 Kč měsíčně a připomeňme, že až do pondělí si prodejci můžou za litr nafty říct na nejvýš 44 Kč a 55 halířů. Za benzín je to pak 43,89. Regulace cen benzínu a nafty mají trvat minimálně do konce května.
22: A co na tyhle novinky říkají samotní prodejci paliv?
5: Na to jsme se ptali předsedy Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka, který si myslí, že je regulace zbytečná. Vláda k ní přikročila na začátku dubna v reakci na stoupající ceny ropy. Kromě cenových stropů tehdy kabinet stanovil i nejvyšší přípustnou marži, a to na 2 Kč a 50 halířů. Ode dneška si prodejci budou moct připočítat až 3 Kč. To může podle Indráčka pumpám pomoct.
8: Já si nejsem úplně jistý, jestli to dálnicím stačí. Rozhodně je to krok správným směrem a to, co potřebují ty nezávislé čerpací stanice, je oddělení toho trhu dálničního a trhu na těch prémiových místech od toho venkova. Ve chvíli, kdy čerpací stanice na venkově prodávají za stejnou cenu jako značková pumpa na dálnici, tak samozřejmě to znamená velký odliv zákazníků od těch venkovských pump.
5: No a až do konce května taky zůstane snížená spotřební daň na naftu. Ta je teď ponížená o zhruba 1,90 Kč na litr. Podle ministerstva financí to s vlivem DPH činí asi 2,35 Kč úspory na 1 litr. Sazba tak zůstává na nejnižší možné úrovni povolené naší evropskou legislativou.
14: To byl redaktor Marek Sedláček. O tom, jak se budou ceny pohonných hmot nadále vyvíjet, vás budeme samozřejmě informovat i v dalších dnech. Psychiatr Jan Cimický je vinen ze 4 sexuálních útoků a 35 vydírání. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 8. Na ženy lékař útočil téměř 40 let. Šlo zejména o pacientky v psychiatrické nemocnici Bohnice a v Centru duševního zdraví Modrá Laguna. U rozhodnutí soudu byla i reportérka Františka Rohlíčková. Mluvila s ní moderátorka Lucie Vopálenská.
9: Jaký trest psychiatr Cimický dostal?
10: Jan Cimický byl odsouzený k 5 letům vězení a 10 letům zákazu lékařské činnosti. Rozsudek ale není pravomocný. Cimického obhájce se na místě odvolal k městskému soudu v Praze. Ostatní si ponechali lhůtu k rozhodnutí. Dodám, že je to už podruhé, co takový trest psychiatr Cimický dostal. Poprvé to bylo před 2 lety v roce 2024. Kvůli chybám v provádění důkazů ale soud posuzoval případ znovu.
9: No a jak odůvodnil rozsudek sám soudce?
10: Podle soudce Petra Nováka soud uvěřil výpovědím svědků, ženy znovu nevyslýchal, pouze vycházel už z provedených výslechů. Zazněly ale výpovědi třeba novinářů, kteří se případu věnovali, než se dostal k soudu. A k soudu v minulosti přišli taky někteří spolupracovníci psychiatra Cimického. Zároveň soudce uvedl, že věrohodná byla i výpověď znalců a zdůraznil, že bral v potaz taky následky, které konání Cimického mělo na životy všech 39 žen. Pokračuje soudce Novák.
11: Nebyli schopné se vyrovnat s tím, co se jim stalo. Poškozené si uvědomovali, že jim nebude věřeno v konfrontaci s mediálně známou a populární osobností, kterou obžalovaný byl. Všechny poškozené si mysleli, že jsou v tom samotné. Nevěděli, že obětí jednání obžalovaného je celá řada.
10: Dodal, že chování Cimického je velmi poškodilo a vzhledem k počtu žen i tomu, že na ně útočil vlastně celý svůj pracovní život, nemohl soudce rozhodnout jinak než trestem odnětí svobody.
9: No a Františko, co se vůbec na jednání dělo? V plánu byl ještě výslech znalkyně, že?
10: Ano, po začátku jednání soud dovyslechl jednu ze znalkyň, která posuzovala věrohodnost výpovědi z jedné žen. To ale trvalo asi jen 10 minut. Posudek byl ale pro soud důležitý, protože právě na nevěrohodnosti výpovědí měl postavenou obhajobu právní zástupce Jana Cimického. Posudek už měla znalkyně hotový na počátku letošního roku v lednu, ne všichni ho ale stihli dostatečně prostudovat a proto se jednání odkládalo na jaro. Sam Jan Cimický na jednání od zahájení hlavního líčení nechodí, pokračuje jeho obhájce Miroslav Kučerka.
12: Zatím jsem neměl možnost to s klientem komunikovat, nicméně my jsme zcela na rovinu tento výsledek očekávali, k tomuto řízení směřovalo, takže pro nás to rozhodně není překvapením a tak, jak to pro nás nebylo překvapením před rokem a půl, tak to není překvapení ani dneska.
10: Odkazuje na to, že případ už projednává soud po druhé, jak už jsme řekli.
9: Františko, a závěrem prosím připomeň velmi krátce případy, čeho se vlastně podle soudu Cimický dopustil.
10: Mezi lety 1979 a 2019 podle soudu Cimický zaútočil a vydíral dohromady 39 žen. Mnoho z nich bylo mladších 18 let, většina byla jeho pacientkami, které léčil v psychiatrické nemocnici v Bohnicích a potom v Centru duševního zdraví Modrá Laguna. To Cimický založil v 90. letech po odchodu z Bohnic. V obžalobě jsou ale uvedeny i případy studentek, které u něj byly na praxích, nebo dalších žen, se kterými spolupracoval.
14: Centrem Prahy prošel 1. května průvod studentského festivalu Pražský majáles. Doprovázely ho alegorické vozy ozdobené do barev 4 pražských univerzit. Studenti v kostýmech a s transparenty nebo podobiznami svých kandidátů na krále a královnu vycházeli z pražské náplavky. Šel s nimi redaktor Josef Beneda.
24: Studenti dokončují poslední přípravy svých alegorických vozů. Ten České zemědělské univerzity mi ukazuje vysokoškolačka Klára.
25: Máme tam krabičky, samozřejmě, které reprezentují zemědělku, zelený barvičky, kytičky.
24: Vozidla slouží jako pojízdná pódia pro kapely, třeba pro činasky nebo vypsanou fixu, přibližuje organizátor Šimon Vlásenko.
26: Každá škola má svůj vůz, ČZT, Sambisem jsou do zelená, Univerzita Karlova červeno-bílá a Policejní akademie černomodrá.
24: Průvod právě vyrazil ze Smíchovské náplavky a studenti se vydali k Národnímu divadlu. Celkem se na akci přišlo podívat přes 500 lidí. Vysokou účast ocenil i král Karlovy univerzity Albert Foglar.
27: Vždycky na tom programu se čekají jako zajímavé věci. To vždycky každý rok se něco jako jiného. Uvidíte prostě kapely, lidi, prostě mi se vždycky líbí ta skupinka, ti lidi se sejdou a poslouchají ty interprety, jdou s váma. Jako na to vaší univerzity, které si
24: pochod prošel přes Smetanovo nábřeží a Čechův most až na Štrosmajerovo náměstí. Že se akce vydařila, potvrzuje i královna České zemědělské univerzity Alžběta Chrvalová.
28: Užila jsem si, jak jsme byli s těma činasky, bylo to krásný, oni zpívali nádherně, lidi fandili, takže se mi to líbilo.
24: Studenti se z Holešovic vypravili metrem do Letňan, aby se mohli podívat na korunovaci krále a královny celého majálesu.
14: 1. máj je nejen svátkem zamilovaných nebo studentů, ale po řadu desetiletí také oslavou práce. Už v roce 1889 byl tento den oficiálně zvolen Mezinárodním svátkem práce. Bylo to v reakci na 3 roky staré události, kdy se pracující v Chicagu domáhali lepších pracovních podmínek, mimo jiné snížení pracovní doby, mnohdy z 12 i 14 hodinové na 8 hodinovou. Pokojná demonstrace tehdy skončila střetem s policií a následně mrtvými na ulici. Pro pamětníky minulého režimu zase 1. máj navozuje vzpomínky na povinné průvody spojené s mávátky a všudy přítomnou komunistickou propagandou. Jak lidé vnímají svátek práce, je to dnes generační otázka. Na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová, sociologa ze Sociologického ústavu Akademie věd Tomáše Kosteleckého.
7: Já si myslím, že dneska to není příliš bráno jako politický svátek, i když samozřejmě samotná ta myšlenka a združit se a prosazovat nějaká práva lidí, kteří pracují v továrnách a tak dále, je stará, to je starší, jak jste říkali na začátku.
13: Soudobá společnost je hodně a možná čím dál víc soustředěná na výkon. Kam až to může směřovat a není právě současná mladá generace ta, která by to mohla a nebo chtěla změnit?
7: Já si myslím, že v té tržní ekonomice, kde se vlastně neustále soutěží a nejenom mezi lidmi na pracovišti, ale třeba i mezi firmami v rámci jedné země nebo mezi zeměmi navzájem, není tak jednoduché říct, že nám na tom výkonu nezáleží, protože ti, kteří budou mít dlouhodobě lepší výkon, tak prostě můžou jít dopředu. Já bych to úplně nepodceňoval, ale jde o to, aby se našla nějaká hranice, která je jak akceptovatelná.
14: A tím už končí i dnešní souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl tento týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
3: Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích.
15: Radiožurnál 9:30. Tereza Tomášková a zprávy.
16: Při ruském útoku v Oděské oblasti na Ukrajině dnes v noci zahynuli 2 lidé. Na Telegramu o tom informoval šéf regionální vojenské správy Oleh Kyper s tím, že dalších 5 lidí je zraněných. Drony zasáhly obytné domy i přístav. Ruský bezpilotní letoun zasáhl taky auto v Chersonu. Úder nepřežil řidič. Další 4 lidé jsou zranění. Požár v Českém Švýcarsku se dál nešíří. Hasiči ho ale stále nemají pod kontrolou. Hoří asi 1 km2 lesa u Rynartic, které jsou částí Jetřichovic. Platí tam zvláštní stupeň poplachu. Dnes bude nasazených 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Na letišti v Chřibské jsou připravené nádrže pro vrtulníky k nabírání vody do bambivaků. 5 vrtulníků vzletlo před 1.5 hodiny, další 2 se přidají kolem poledne. V Hrádku nad Nisou a Chotyni na Liberecku si lidé od zítřka můžou objednat jízdu malým autobusem. Jde už o 3. oblast, kam se Liberecký kraj rozhodl zavést poptávkovou dopravu. Malý 8-místný vůz na zavolání jezdí od září 2024 na Frýdlansku a od dubna si ho můžou objednat i cestující v okolí Železného Brodu.
3: Sport.
16: Tisíce závodníků běží už více než 1.5 hodiny pražský maraton. Aktuální informace má přímo z místa reportér Jakub Marek.
17: Nejrychlejší muži mají za sebou 30 kilometrů a v čele je už jen dvojice Kenyan Limo a Cegu z Etiopie. Mezičas je stále skvělý, rozhodně se útočí na výsledný čas pod 2 hodiny a 5 minut. To by byl nový traťový rekord. Mezi ženami vede Kenyanka Tanujová. Z Prahy Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na D11 u sjezdu na Lysou a v Praze omezení provozu v centru metropole. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy stále pozor před sjezdem na Lysou nad Labem na 19. kilometru. Na výjezdu z odpočívky řeší nehodu osobního auta mimo dálnici. Na místě stále zasahují hasiči, blokován je pravý pruh, vybočuje se do levého pruhu, ale bez kolon. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadová stále ještě opatrně na obchvatu Plzně. Za sjezdem na Ejpovice na kilometru 73 leží na dálnici sražený divočák. A v Praze stále počítejte s výrazně omezeným provozem v centru Prahy a také v širším okolí, zejména v okolí Vltavy mezi Karlínem a Podolím. Je to kvůli maratonu, dá se to celé objet tunely Blanka a objízdné trasy jsou průjezdné bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
16: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Komunisté už se nelíbají. Kdysi dávno to ale bylo běžné a uvítací ceremoniály mezi vysoko postavenými komunistickými pohlaváry se bez soudružského polibku neobešly. A mnohdy to byl polibek téměř francouzského typu, přímo na ústa, což dokládají četné fotografie. Asi nejslavnější soudružský polibek, který je zvětšněný i na zbytcích berlínské zdi a u kterého se ošívá nejeden nestranný pozorovatel, je ten mezi sovětským vůdcem Leonidem Brežněvem a jeho východoněmeckým kolegou Erichem Honeckerem. Proč se ale komunisté začali takhle spektakulárně líbat, když to nedělali na veřejnosti běžně ani milenci? Odpověď hledá pořad, u kterého vás vítá Lubomír Smatana.
3: Historie plus.

0: hlavní nádraží v Praze. Na peronech mezi kolejmi se lidé loučí, vítají, tady se lidé líbají, milenci vášnivě, příbuzní přátelsky, opatrně. Aby se tady ale líbali dva muži, tak to asi nebývá moc zvykem. Naopak, dva muži se líbají před nádražím. A to dost usilovně a dost dlouho. No a ti dva muži, tak to je socha na pravé straně takzvaného Sherwoodu, jak se říká tomu podivnému prostoru před hlavním nádražím. Ta socha se jmenuje Zbratření a je to sovětský voják s českým barikádníkem.
1: Ten nějaký český barikádník odhazuje kolo a běží k tomu důstojníkovi a ten důstojník seskakuje vlastně z pásu tanku nebo nějakého transportéru a vlastně nemůže to vyjít jinak, než vlastně v tom pohybu, kdy on se odhazuje kolo a naklání se k němu ze spoda a ten vyšší důstojník jako seskakuje, tak ho prostě musí nutně zalomit v tom pase a dávat mu toho francouzského hubana. Není to nějaká úprava toho sochaře, je to prostě taková realisticky v podstatě zpracovaná fotografie.
2: Pavel Karous je sochař, zakladatel projektu Vetřelci a volavky, který se zabývá popisováním umění ve veřejném prostoru.
1: A je to prostě podle dobové fotografie, kterou dělal Karel Rudvík, budoucí manžel režisérky Chytilový.
2: Čili ta socha je asi jediná v České republice dvou líbajících se mužů.
1: Tady tohle je kopie, originál je v Český Třebový a je z roku 47, tedy rozhodně nemůžeme říct, že by to byl jako monument, který by vzniknul po únoru, ale je to prostě normální zdečnosti jakoby nějakého běžného občana, který to zaplatil z vlastní kapsy. No.
2: Socha Zbratření je svým způsobem i putovní, protože v roce 1970 se dostala na mezinárodní výstavu do japonské Osaky a tam vzbudila, nechci říct pohoršení, ale vzbudila tam překvapení mezi Japonci.
1: Ale co je možná ještě mnohem vtipnější, nebo a což není spekulace, tak vlastně všichni ty výtvarníci, včetně toho architekta, tam udělali nějaký protiokupační obsah. Celý to byl taky politicky nepohodlný pro tu normalizační garnituru. To tam poslala kontrarozvědku, který to museli nějak řešit. A oni se to rozhodli, že to vyřeší tím, že tu sochu otočej, což zase vypadalo, že ty robotický vojáci od toho Janouška naopak mířili od československého pavilonu na ten sovětský. A aby to zachránili, tak nakonec tam ještě přemístili tady tuhle tu sochu. To samozřejmě v té japonské kultuře způsobilo strašný fopa, ale jako spíš úsměvný, protože Japonci se běžným kontaktu nepodávají ani ruce, oni se klanějí. V těch 60. letech nebylo ani běžný, aby se na veřejnosti manželé drželi za ruce a natož pak, aby se někdo na veřejnosti líbal, natož pak dva chlapy. Takže se tam prostě u toho ty Japonci váleli na zemi, smáli se tomu, takže oni to potom museli zase s velkou jako vlastně ostudou jako vrátit zpátky, protože to nefungovalo. No.
2: Čili takhle se líbali tyto dva muži v roce 1945.
1: Ten pocit radosti, který oni tam prožívají, tak není nějak nahraný, že jo. Ten prostě byl pro ně asi pro oba, pro jednoho, který to přežil vlastně celou frontu, že jo, a druhý, který přežil ten masakr květnového povstání, tak to muselo být jakoby hrozně důležitý den a hrozně důležitá chvíle teda.
2: Podobný význam vášnivým polibkům mezi muži dává i historik Petr Roubal z Ústavu soudobých dějin, se kterým se scházím na Puškinově náměstí, kde stojí osamělý Puškin a nemá se s kým líbat.
3: Tenhle ten soudružský polibek má jakoby docela zajímavou hlubší historii, která sahá minimálně do 20. let, ale spíš ještě až do 19. století, do období dělnického hnutí, kde vlastně se potkávají dělničtí představitelé z různých zemí za často velmi dramatických okolností. Jsou pronásledováni, musí cestovat daleko, třeba právě když po bolševické revoluce cestují do Ruska, což je prostě opravdu jako, já nevím, z Londýna, ze Švýcarska je opravdu dlouhá výprava, často to znamená, je to nelegální, je to nebezpečné. A konečně se pak setkají někde v Moskvě, tak z toho mají jako skutečnou radost a tohleto vřelé obětí je něco, je vlastně pochopitelné v tomto úzkém kruhu těch profesionálních revolucionářů, také tím vyjadřují jakoby rovnost mezi sebou, že tam není žádná hierarchie a vymezují se vlastně proti tomu, jakým způsobem se zdraví buržoazní elity, to znamená takový to jako pozvednutí klobouků a takový jako prkený vlastně pozdravy, tak tady je něco jako autentického, tělesného, opravdové vřelé oběti. To nebyly jenom vlastně polibek, ale i obejmutí, jo? Takže srdce na srdce, tvář na tvář. A Pak je taky potřeba si uvědomit, že to vlastně má původ v jiný době a jiné tělesnosti, jo, představy tělesnosti. Jo. Tohle je, když mluvím o těch 20. letech, to je doba odhalování těla, je to doba nudismu a tak dále. Ta představa, že se jako dva muži obejmou, není nijak šokující pro tu dobu. To se prostě později změní a taky se samozřejmě změní tím, že ty lidi zestárnou a už to nevypadá jako tak sexy. No a pak během studené války zase si uvědomíme, že to byla doba prostě hrozícího nukleárního konfliktu, takže to taky přece jenom bylo jako velmi intenzivní setkání těch dvou státníků, kteří navíc byli závislí na sobě navzájem. A to bratrství vlastně stvrzované tím Polibkem mělo nějakou skutečnou geopolitickou hodnotu.
2: To mě právě zaujalo to, co jste říkala, že ti revolucionáři, jak se mnohdy nevídali, jak prostě jak se měli daleko, tak pak se za sebe těšili. Tomu rozumím.
3: A myslím, že tam šlo taky o ten prvek nebezpečí, jo? Že vlastně opravdu být profesionálním revolucionářem bylo o život. Paradoxně samozřejmě i ze strany jakoby těch sovětských vůdců, že oni po té, co přežili různé ty nástrahy těch vlastních, často pravicových nebo až fašistických režimů, tak nakonec nepřežili nástrahy stalinismu, jo? Takže nakonec stejně jako jim to bratrství jako k ničemu nebylo a spousta těch revolucionářů, jako Maďarsko, Polska a tak dále, prostě zahynulo pak jako v lágerech stalinistických.
4: Praha, ruzinské letiště, krátce popoledni. Před malou chvílí dosedl na betonovou stuhu letiště modrostříbrný letoun sovětského Aeroflotu. K zvláštnímu letadlu jsou už připraveny schůdky a oči všech se upírají ke dveřím.
5: V této chvíli se otvárají dveře letadla a na schodíky vychází soudruh Leonid Iljič Brežněv. Hneď pri lietadle sovietských hostí očakáva generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa, prezident republiky súdruh Gustáv Husák. Prvé úprimné stisky rúk, priateľské objatia, slova na privítanie. Tak ako vždy, keď vítame priateľov, predstaviteľov Zväzu sovietských socialistických republik, priateľov najbližších.
6: Přátelské obětí je patrně nutný eufemismus pro vřelé políbení, jak jsme slyšeli v archivní rozhlasové ukázce z roku 1978. Byl to výraz doby, myslí si poslanec parlamentu a bývalý dlouholetý předseda Komunistické strany Čech a Moravy Miroslav Grebeníček. I podle něj je třeba na soudružské Polibky, které on sám nazývá třeba dvojitým Chruščovem, hledět v kontextu.
7: Tady ty dvojité Chruščovy, no tak samozřejmě se na to dívám s určitým respektem, ale připouštím, že třeba Dimitrov s Gottwaldem se upřímně dokázali objat, protože leccos prožili, zejména v období druhé světové války, kdy oba tedy důrazně bojovali proti fašismu. Takže některé ty kontakty nebyly ani tak o tom, jakou funkci zastávali, ale o tom, že se poznali jako lidé a měli k sobě hodně blízko. A to, že potom po roce 1946 po volbách a zejména po 48. roce do té naší strany vstoupili mnozí, podstatná část třeba národních socialistů, že přes 180 tisíc národních socialistů a tak dále, no tak to modelovalo tu stranu i postoje některých těch funkcionářů. A naučili se určitým jakýmsi rituálům a jeden z těch rituálů je to, o čem mluvíte vy.
6: Politický rituál je zřejmě nejvýstižnější vyjádření pro bratrské políbení. Někdy se mu říkalo dvojitý Chruščov, jinde třeba trojitý Brežněv. Někde to ovšem byl i Polibek smrti, jak připomíná historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Záporočeské univerzity, který se zabývá moderními dějinami a soudružské Polibky ho nepřestávají fascinovat.
8: Asi první historicky zaznamenaný Stalinův Polibek je v pamětech Jana Březiny, který se účastnil polární letecké expedice na severní pól. A Stalin potom celou tu výpravu přijal v roce 1937 a ten tedy letec český vzpomínal, že všechny objal a políbil. Ovšem rok na to byl popraven.
2: Březina?
8: Březina.
2: V Rusku?
8: V Rusku, no. Tam byla celá rodina, protože tam jeli po Krokově budovat. A on se dostal tedy na letecké učiliště a letěl potom tedy s tou slavnou výpravou, která sice úplně teda na severním pólu nepřistála, trochu se spletli asi o 60 kilometrů, ale tehdy prostě se to bralo jako velký úspěch sovětské vědy a techniky.
2: No, čili to je jakoby první Čechem zaznamenaný vrch.
8: To je první polibek ksi Čecha. A už tehdy to byl polibek smrti teda.
2: To je literární polibek, ten nebyl vidět.
8: Nepodařilo se mi najít, tak si na fotografii to vidět není, to je jenom tady ze vzpomínek. Ale první, který se týkal jaksi českého politika, je polibek mezi Chruščovem a Antonínem Novotným. Což je taky zajímavé, protože oni se úplně neměli rádi. Novotný jaksi jako stalinista se nesrovnal, zpočátku se nedokázal s Chruščovem úplně srovnat. Zajímavé je, že poté, co byl Chruščov nahrazen Brežněvem, tak tento Novotný poslal dosti drzý telegram do Moskvy a divil se nad těmi změnami v Sovětském svazu. Ale i s Brežněvem se potom dost vehementně líbal.
2: A Chruščov Novotný, to bylo teda v jakém roce?
8: 1960.
2: První zaznamenaný československý polibek. Československo-sovětský
8: polibek. Novotný měl štěstí, že nebyl to polibek smrti. Byť v roce 1967, když si Novotný pozval Brežněva, aby ho zachránil prostě už před pádem z postu, tak nevím, tam se také líbali, ale tam už to tedy byl, byť tedy jenom politické smrti, protože Brežněv tehdy řekl to slavné, je to vaše dílo, a za Novotného se nepostavil, naopak dlouho referoval nebo konferoval s Dubčekem. Nebo prosinec 1967.
2: A ty polibky Brežněv-Dubček v roce 68?
8: Tak určitě se líbali, ale neviděl jsem to na obrázku v únoru, když se tady slavilo tedy výročí komunistického puče, kdy přijala celá ta jaksi východo-středoevropská ekipa slavit. Ale Brežněv chtěl líbat Dubčeka potom následně 3. srpna v Bratislavě, aspoň tedy, jak vzpomínal Dubček ve svých pamětech, a on ho líbat nechtěl. A dokonce tedy, že se snažil to tak nějak parírovat, že měl v ruce velikou kytici, aby tedy se k němu Brežněv nedostal a nemohl ho, no tak jak ty polibky známe, doslova olizovat, tak ho aspoň tedy Brežněv chytil za ruku a mával prostě za ruku na znamení tedy toho velkého slovanského bratrství.
2: Dá se na Dubčekovy vzpomínky v tomto směru spolehnout?
8: Tady asi ano, protože vlastně pár dní předtím při tom jednání vlakovém, dalo by se říct, tak se dost nedohodli. Takže asi neměl zrovna na Brežněva chuť.
2: Z těch velkých Brežněv-Carter, to je polibek komunisticko-kapitalistický, ovšem kapitalista ho asi moc nechtěl.
8: Brežněv a Carter tedy se políbili ve Vídni v roce 1979, když slavnostně dojednali smlouvu SALT II o omezení strategických zbraní. Tam je to takové, jak si dá se to i z filmového záznamu, není úplně jasné, kdo chtěl koho políbit. Carter podával Brežněvovi ruku, tak nějak se k němu naklonil, no a Brežněvo políbil, ale na líce, to nebyl políbek tedy na rty, takový tedy ten, tak nebylo to mezi bratry socialistickými. Carter vypadal trochu překvapeně, respektive z těch fotografií to vypadá, že tedy zase daleko více, jak si o to stál Brežněv, tedy o ten políbek. Ale ten první pohyb jako na filmovém záznamu vypadá jako, že vyšel od Cartera.
2: A jaké historické pozadí toho slavného polibku Brežněv-Honecker v roce 1979?
8: A tenhle ten obzvlášť, řekl bych tedy nechutný polibek, tak tam soudruh Brežněv přijel oslavovat 30. výročí vyhlášení Německé demokratické republiky. No a to byl asi důvod ke zvláště tedy srdečnému bratrskému polibku.
2: Prostě jenom oslava.
8: No oslava, no a jak si samozřejmě politická demonstrace, tedy jak tedy nad vlády, tak i tedy toho, že Sovětský svaz za tím východoněmeckým režimem stojí.
2: A ještě jak to bylo s těmi polibky Michaela Gorbačova v závěru tedy existence Sovětského svazu?
8: Mám pocit, že s Gustavem Husákem se nelíbal. Když přijel tedy do Československa, byl v Praze, byl v Bratislavě, ale vypadalo to, že si jenom stiskli tedy ruce po soudružsku, ale soudružský polibek už tam nebyl. Nicméně s Erichem Honeckerem se Gorbačov líbal, takže asi se tomu zcela nevyhýbal, ale je možné, že československý prezident, tehdy už ne generální tajemník, vlastně jenom prezident, v tom by to mohlo být, možná už nebyl generálním tajemníkem. Ne, to samozřejmě je pokus o žert. Honeckerem se prostě líbal, když přijel oslavovat zase pro změnu 40. výročí východního Německa, ale s Husákem ne, takže buď to ustupovalo, anebo neměl prostě Gustava Husáka tak rád. Což i odpovídá skutečnosti, pro něj už to byl představitel starého režimu.
9: Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 17:30 na Plusu.
2: Vrátíme se ke komunistickému poslanci Miroslavu Grebeníčkovi, který

0: kde se tohleto téma řešilo. Vlastně tam jsou tři nějaký dimenze, jak se dostat k lidem, kteří třeba jako pochybujou, nejsou to ty popírači, ale třeba ty skeptici. Tak jako nejtěžší žánr je názorová výměna. To v podstatě skoro nejde, protože ten druhý jenom vlastně čeká na to, až vy se nadechnete, abych vám tam mohl skočit a vpálit vlastní názor, protože z názoru je vlastně taky nějaká jako materiální doména, já mám názor, prostě ne, já se ptám, ale já mám názor, vlastním ho a nechci, aby mi ho někdo jako bral. Takže je fajn pokročit do jiný dimenze a to jsou nějaký vlastní zkušenosti. Takže říct prostě, jo, já jsem jel tím elektroautem a vlastně to nebylo tak hrozný, tak jsem si na té pumpě, když se to nabíjelo, dal prostě to kafíčko o 10 minut díl a vlastně jsem to jako zvládl. Takže nějaký vlastní zkušenosti, tam už to naslouchání toho druhého člověka může být o něco větší. A třetí úplně nejsilnější, třeba i pro ty rodinné diskuze, můžou být osobní jako pocity a prožitky, to znamená já cítím, mě je líto. A přesně když jsem tohle řekl tomu sousedovi, mě je líto, že nejsou ty zimy, protože miluju bruslení na ledě a prostě měl jsem rád sáňkování a on se ke mně jakoby přidal a vlastně jsme to vzali odzadu. To znamená, on to začal opakovat, přesně no mě to taky štve a na záhoně budu mít málo vody a tohle a tak. A pak jsme prostě šli k nějakým konkrétním zkušenostem a nakonec se můžeme bavit o řešeních a o nějakých teda názorech, ale už tu chvíli jsme schopní si naslouchat, protože nás spojuje nějaký jeden podobný prožitek. A zrovna teda příroda může potenciálně hodně spojovat a počasí taky.
1: Poslední věc, na kterou se zeptám, než dáme slovo i publiku, úplně z nejvyšších pater i české politiky teď zaznívá nejenom zpochybňování třeba změny klimatu, ale i řekněme útoky nebo nepodložená obvinění, jako třeba z terorismu vůči ekologické organizaci. Používají se takové nálepky jako zelená ideologie, zelené šílenství, což vlastně jde připnout úplně každému, protože je to takové neurčité. Jak vlastně se pohybovat v takové společnosti? Je to něco nového? Teď v poslední době se to hodně zintenzivnilo. Máte nějaký recept na to, jak komunikovat v tak takové společnosti, kdy ze zhora se k nám dostávají takovéto postoje, výroky a názory?
0: Já myslím, že tam je strašně silný ten vliv těch peněz, jo, a toho fosilního lobby. Já si dokonce myslím, že prostě mezi těmi hlasitými popírači jsou opravdu lidé, kteří to ví, jak to je, ale prostě hájí zájmy někoho. A to můžou být prostě fosilní oligarchové, čili ten soupeř je vlastně jako obrovitánský. Zároveň opravdu, když už se ten člověk dostane do politiky, tak na něm nějaká odpovědnost jako leží a ty kroky, které teď oni dělají, možná nebudou hned vidět, ale myslím si, že ještě oni za svýho volebního období pocítějí tu odpovědnost, která se na ně může navalit. A já vlastně na tohle recept nemám. Já se vlastně ptám, jestli by nestálo za to zkoušet být o něco lepší v uvozovkách a volit méně konfrontační jazyk. Jestli by to nemohlo způsobit, že by i oni byli jako schopní nějaký svoje kroky zmírnit. Ale možná jsem hodně naivní, protože jestliže zatím jsou velký biznesy jejich sponzorů a fosilních oligarchů, tak si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Ale ještě jednou bych zopakoval, to jsem říkal na začátku, aby to nepůsobilo beznadějně, prostě všechno zlý je pro něco dobrý a oni se jako v přímém přenosu hodně znemožňujou. A jako je to vidět i třeba na Trumpovi, který má opravdu jako nejnižší podporu teď v té společnosti. Oni se jako v přímém přenosu strašně podřezávají větev a vlastně až s podivem, jak jako jakým tempem a na kolika frontách si jakoby rozdělali nějaký boje a už to ani jako vlastně nestíhají, už to jako nestíhají ani hasit.
1: Ivona Gajliová má hodně zkušeností. Zažila jste někdy takové období, kdy byla věda nebo vlastně životní prostředí, příroda pod takovým tlakem?
2: Ne, a ani my jsme vlastně zažili, co se týká té ekologie, nádhernou dobu 90. let a to byly někde jinde divoké 90. ale pro nás to bylo budování občanské společnosti a vlastně jako láska k té ekologii a veliká důvěra. Ale co se týká nálepek, tak myslím si,

0: se s tím nedá nic dělat, že vysvětlování normální jako nějaká demokratická diskuse to nemůže nikdy stíhat, tak to si myslím, že je docela jako zbytečné začít hledat na oplátku nálepky. Ta debata jako šíleným způsobem zhrubla. Já jsem bývala kdysi zastupitelka v Brně, ale to byla to normální debata, i když ne úplně příjemná, jako nálepkování je zlé. Já jedinou nálepku, kterou nesu ráda, je aktivistka, protože jsem na to jako hrdá a přála bych si, aby mě léčil lékař, který by byl taky jako spíš aktivistický, velice zaujatý pro tu svoji práci, dělal pro ní hodně, nechodil jako, když padne, tak domů, ale zabýval se pacienty jako můj tatínek. Tak to je vlastně pracovat pro něco se zaujetím, s přesvědčením, že je to pro dobro věci a nikoliv pro dobro mé, tak s tím jako se mi funguje dobře. A se zeleným šílenstvím. Já myslím, že s tím nic nejde dělat. A tady proti tomu narrativu jako populistickému se hold musí stát něco jiného. No.
1: Sešli jsme se v Konviktu v Olomouci a debatujeme v Leonardu Plus s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem. A jestli máme i mikrofon a zájem, tak se přihlašte, tak můžeme tady vepředu.
2: Dobrý den, já jsem chtěla moc poděkovat teda za Leonardo, za to téma a za hosty, kteří jsou velice aktivní a jsem za to moc ráda.
1: Jestli se nám můžete i představit.
2: Jmenuji se Eva a měla bych otázku na Prokopa. Chtěla jsem se jenom zeptat, na začátku tam padlo edukovat, nebo že edukujete vlastně formou nějakých videí, které potom pouštějí učitelé, případně rodiče. A jak to máte vlastně vymyšleno k těm rodičům a k těm pedagogům, kteří jsou jiného názoru, bohužel? Jak vlastně edukovat tuhletu část dětí, dorostů, když to řeknu takhle, těch mladých, kteří neměli to štěstí na rodiče a na pedagogy, což se samozřejmě může stát. A potom, jestli v těch videích, které neznám a ráda se na ně podívám, také vlastně nějak zmiňujete z mého pohledu teda opravdu neuvěřitelnou nadvýrobu všeho. Děkuju.
3: Občas tu nadvýrobu tam zmiňuju, myslím si hlavně ve vztahu k zemědělství. Spíš jako co se týče čerpání zdrojů z přírody, tak o nějakou jako maximalizaci toho čerpání a ten jednostranný vztah jenom beru, ale snažím se nebejt útočnej v tomhletom ohledu. Myslím si, že to potom nikam nevede. Je potřeba jako ty bubliny propichovat. Co se týče té druhé otázky, tak já vidím, že často pracujeme s dětma, který jsou od rodičů, který opravdu jim je to téma ochrany přírody daleko. Jo. Dokonce mě jednou za moje video pro Greenpeace neuvěřitelně v komentářích jako kritizoval, až jako napůl napadal člověk. Bylo to u videa, kde jsem vlastně mluvil o fosilních oligarších a o tom vlastně, že by se měli podělit, protože dostávají veřejné dotace a spousta peněz, ale vlastně ty následky klimatu a ty změny toho klimatu platíme všichni, tak jsme se tam vlastně docela zhádali v komentářích. Nicméně on zřejmě na ty videa koukal i se svýma dětma, který to strašně chytlo a vlastně si mě potom předplatil na Hero a posílá mi měsíčně peníze. A já si, jako opravdu musíme věřit tomu, že ty děti mají vliv na ty rodiče, protože když to dítě přijde s nadšením a jiskří mu očička, tak prostě to už opravdu ten rodič musí být velký ignorant, aby tohle to necítil. A si myslím, že to je opravdu malý procento případů. Ty děti můžou, pokud se s nima dobře pracuje, ovlivňovat i ty rodiče a i ty pedagogy možná. Ale je pravda, že to je něco, v čem ještě nejsem tak zběhlej v práci s pedagogy.
1: Slyšeli jste Leonardo Plus z festivalu populárně vědeckých filmů AFO Olomouc. Našimi hosty byli Ivona Gajliová a Prokop Pidhart. Děkujeme.
3: Děkujeme.
0: Velice děkuju.
1: Poslechu se můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz v sekci pořadu Leonardo Plus, anebo kdo radši posloucháte v aplikacích, tak ta rozhlasová se jmenuje Můj rozhlas. Tam dnešní Leonardo Plus určitě najdete, případně v jakékoliv další podcastové aplikaci. Příjemný další poslech Českého rozhlasu přeje Jan Kaliba.
4: Radiokniha.
5: Alarmujícím svědectvím o stavu životního prostředí kolem nás je kniha Život na naší planetě, kterou napsal uznávaný přírodovědec David Attenborough, nejznámější britský tvůrce přírodovědných filmů. Jeho vyprávění není jen mrazivou zprávou o vymírání živočišných a rostlinných druhů, ale také pokusem najít způsoby, jak by mohlo lidstvo planetu uzdravit a tento nepříznivý vývoj zvrátit. David Attenborough oslaví v květnu sté narozeniny.
4: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
6: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Adéla Paruchová.
7: Hasiči se dál snaží dostat požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Rozdělili si ho na 4 úseky. V Praze pokračuje maraton. Záchranáři zatím ošetřovali jen diváky. České hokejisty čeká další přípravné utkání. Odpoledne budou hrát se Švýcary. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy na 19. kilometru. A čekáme jasno až polojasno. V Čechách později přibude oblačnosti. Teploty až 29 stupňů Celsia.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Požár lesa v Národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na 4 úseky. Na větší 2 cílí vrtulníky z bambivaky. Informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Jeden z úseků je v blízkosti vesnice, kde je domov pro seniory. Hasiči se snaží domov uchránit, aby ho nemuseli evakuovat. Podle Vlčka zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a taky hořlavý materiál.
8: Naší snahou samozřejmě je, abychom se pomalu dostávali nějaké lokalizaci, ale vzhledem těm teplotám to jde velmi složitě, takže opravdu v tuto chvíli je to o tom, že děláme prostě průzkum, tak abychom efektivně nasadili ty síly a prostředky.
7: Požár včera odpoledne zasáhl les u Rynartic na Děčínsku. Jeho ohniska hoří na ploše asi 100 hektarů. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření. A meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihovýchodu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a hlavně v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. V pondělí se objeví první přeháňky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Tisíce vytrvalců dál běží Prahou. Na dokončení maratonu jim zbývají poslední 4 hodiny. Teplota má mezitím vystoupat až k 29 stupňům Celsia. V ulicích jsou proto připravené desítky záchranářů, kteří lidem v případě nouze pomůžou. Závod v Podolí sleduje reportér Marek Sedláček.
9: Já jsem teď přesně v polovině té 42-kilometrové trasy. Tady se střídají dvojice, které si maraton rozdělili na půl jako štafetu. Organizátoři tu účastníkům rozdávají medaile, láhve s vodou a banány. I tady je připravená sanitka pro případ, že by se někomu udělalo špatně. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse zatím pomáhali jen divákům. Jeden měl zažívací potíže, druhý problém s ramenem. Tady u toho milníku zní spousta jazyků, hlavně čeština, ale třeba taky čínština. A závodník z Polska mi řekl, že se mu běh líbil, ale bylo mu hodně horko. Poslední maratonec by měl cílem proběhnout kolem 3. odpoledne. Marek Sedláček, Radiožurnál.
7: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje dnes nechá veřejnost nahlédnout do svých základen. Lidé můžou navštívit kteroukoliv z 10 stanic napříč Libereckým krajem. Den otevřených dveří potrvá od 13 do 17 hodin, říká mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
10: Dáváme k dispozici v uvozovkách i techniku. Hasiči připojí i historky, jak se říká, z natáčení. A ještě bych ráda, ať lidé nezapomenou ani na krajské operační středisko v Liberci. To je centrála tam, kde pomoc začíná a tam se opravdu běžně nedostanou.
11: Sport. Národní tým nastoupí v Českých Budějovicích na závěr českých hokejových her v 16 hodin proti Švýcarsku. O přípravném utkání uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem, který nabídne i fotbalovou šance ligu. Ve 13 hodin začne duel Teplic se Slováckem v nadstavbové skupině o záchranu. Od 15.30 bude hrát ve skupině o titul Plzeň s Hradcem Králové a od 18.30 pražská Sparta s Jabloncem. Házenkáři Plzně nastoupili ke čtvrtému finále extraligy proti Karviné. V sérii na 3 vítězné zápasy prohrávají 1-2, Slezané tak dnes můžou slavit mistrovský titul. A na západě Čech je u toho Tadeáš Skalický.
12: Čtvrtá minuta utkání a Plzeň hraje s Karvinou 2-2. Z Plzně Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 za sjezdem na Tasov a komplikace v Praze v ulici v Holešovičkách. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Tasov. Na kilometru 152,5 se srazila dvě auta v levém pruhu. Na místě jsou podle záběru z kamer hasiči, vybočuje se do pravého pruhu a brzdí se před kratší kolonou na 5 minut. Na D11 z Hradce Králové směr Praha stále pozor u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 19. kilometru na výjezdu z odpočívky řeší nehodu osobního auta mimo dálnici. Vybočuje se do levého pruhu, ale bez kolon. V Praze provoz stále komplikují uzavírky v centru města kvůli pražskému maratonu. Uzavřený je stále vjezd z magistrály do Argentinské, musí se po Bubenské a ucpává se kvůli tomu hlávku v most. Zdržení od Florence je na 10 minut. Komplikace jsou v Praze v ulici v Holešovičkách, a to směrem z centra. U Bulovky tam zasahují hasiči u požáru auta. Kolony jsou tak od mostu Barikádníku na 10 minut a plní se ulice v Holešovičkách i směr centrum od Zenklovy, také asi na 10 minut. A bouralo se v Praze v Průmyslové, směr Hostivář, za Českobrodskou se srazilo osobní auto s nákladním, menší kolona na 5 minut.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Odcházeli v době, kdy Československo ještě neexistovalo. I když žili v nejrůznějších koutech světa, dokázali si po řadu generací uchovat zvyky i jazyk svých předků. V následující hodině budeme hovořit o našich krajanech, kteří si vybudovali české osady ve východních částech Evropy i střední Asie. Proč svou vlast opouštěli a jejich potomci se do ní zase po mnoha letech vraceli? O českých reemigrantech z Volyně, Černobylu, Kazachstánu a Rumunska je dnešní Téma Plus. Zaujatý poslech přeje Naďa Reviláková.
13: Téma Plus.
15: Pokud se člověk jednou dobrovolně rozhodne k emigraci, musí k tomu mít jistě pádný důvod. Tím důvodem bývá většinou skutečnost, že se vám v místech dosavadního života nežilo právě nejlépe, ať už z politických či ekonomických důvodů. A doufáte, že to někde jinde bude lepší. Za příčinu odchodu našich krajanů v 19. století bychom mohli označit pokrok. Víc vysvětlí sociolog, historik a religionista Zdeněk Ernešpor.
16: Nacházíme se v období takzvaného starého demografického režimu, respektive demografického přechodu. V tom starém demografickém režimu se rodilo hodně dětí, ale velké množství z nich vlastně v raném věku umřelo. Jinými slovy, ta populace ve výsledku byla relativně stabilní, poměrně málo početná. Vylepšení medicíny, hygieny a tak dál v 19. století najednou ty děti přestanou umírat. České země se masivně přelidňují, protože rodí se víc dětí, ale není kontrola porodnosti, nebo je velmi malá. Takže najednou je tady těsno. Vzhledem k tomu, že drtivá většina obyvatel se tehdy stále ještě živí zemědělstvím, nemají se kde uživit. Logicky musí odejít někam jinam nebo se živit nějakou blbou námezní prací a podobně. Není to samozřejmě jenom problém českých zemí, je to úplně stejně problém německojazyčných zemí a dalších částí tehdejší Evropy. Odchází se někam jinam, do Nového světa, do Ameriky, ale taky na východ, do méně osídlených oblastí Balkánu, Ruské říše a podobně.
15: Doma je zkrátka nikdo nedržel a naopak v zemích, kam mířili, v carském Rusku a na Balkáně, je vítali s otevřenou náručí, i když to mělo i svá úskalí.
16: Dostávali nějaké kolonizační pobídky, to znamená osvobození od daní na nějakou dobu, půda zadarmo nebo zalevno, další technologický nebo takový společensko-organizační možnosti. Takže i tohle k tomu samozřejmě přispělo. Nejvíc jich odcházelo do toho Ruska, takže je to ruský car, respektive teda jeho úředníci, kteří nabízejí výhodné podmínky pro tamní usídlení.
15: No ale ne vždycky se ty výhodné podmínky potvrdily, takže někdy byla chuť se vrátit, ale už to nešlo.
16: Když ptáčka lapají, dobře mu zpívají, tak to bývá. Samozřejmě, že záleželo na konkrétních okolnostech, třeba zhora od toho carského dvora a jeho ministrů a tak dál. Ta vůle byla, ale místní správci si dělali, co chtěli. Přišli nám bohatý lidi, tak je hodně odrbem. To se dělo vlastně vždycky a ne vždycky tomu šlo zabránit. V řadě případů ta cesta byla jednosměrná, jak z nějakých vnějších důvodů, už se tam odstěhovali, nikdo je nechtěl pustit zpátky, tak z důvodů vnitřních nebyly na to peníze, pořídili si tam rodinu, takže to bylo i z tohohle hlediska obtížnější. Ty vyhlídky, kdyby se vrátili do Čech nebo na Moravu, nebyly nějak příznivé, takže kombinací těchto faktorů vlastně ať chtěli nebo nechtěli, tak už tam zůstali a usadili se.
15: V archivu Českého rozhlasu jsem našla pořad z vysílání Radiofóra ze 6. října 1991 a v něm vzpomínky Václava Maška, katolického kněze, který tou dobou působil v české obci Gerník v rumunském Banátu. V nahrávce připomíná i samé počátky českého osídlení.
17: To bylo v roce 1826-28, jenomže jich přišlo potom tolik, že se museli rozprhnout po těch vesniček. Slíbilo se každému 10 jiter pole, jítro 3/4 dělá hektár. To už bylo kousek půdy. Kdo v Čechách měl, abychom řekli, 7 hektárů nebo 6 hektárů, tak to už byl, abychom řekli, dobrý hospodář. Pak se jim slíbilo, že nebudou platit daně. Tenkrát byly veliké daně, se platily v těch letech. A vojna se sloužila až 7 roků. A měli by zproštění daní, měli by zproštění vojny a právě to bylo to lákání. Potom i hned první rok chtěli utéct všichni, protože půda nebyla, to byly lesy. Chtěli se navrátit, ale více nesměli. Takže potom to oplakávali, že tady zůstali. Od prvního roku, 26. 27. jich uteklo přes hranice z Gerníku 70 osob. Potom, kdo byl přistížen, tak ten byl pořádně potrestán. A komu se to pošťastnilo, tak přes Dunaj do Srbska, tenkrát tam byla jakási to fabrika, kterou majitel této fabriky byl jakýsi to Čech, tak tam utíkali.
15: Vrátit se nebylo jednoduché a tak se mnozí přizpůsobili. V čem jim ale nikdo nebránil, bylo dodržování původní kultury, jazyka a tradic. Protože často odcházeli ve větších skupinách, na místech, kde dostali půdu, zakládali vesnice, které zůstávaly po generace české.
16: Tím nejpodstatnějším faktorem udržování národního vědomí, kultury a tak dál je vědomí toho, že oni jsou kulturně někde výš než ta okolní ruská společnost. Takže nechtějí o tohle přijít a vědí, že jednou z cest je jednak to udržování toho národního a kulturního vědomí, jednak sice občasné, ale přesto existující styky s tím domácím českým prostředím. Nebyly ekonomické podmínky na to, aby každý rok jako jeli na dovolenou ke svým příbuzným do Čech, to v žádném případě. Mnozí, asi většina z nich, se už nikdy do Čech nebo na Moravu znova nepodívali. Ale jednou za čas přijel někdo z Čech, nebo naopak z celé té komunity. Někdo se vydal na tu dlouhou a strastiplnou cestu do Čech. Tohle taky znamenalo udržování informací, vztahů, udržování té kultury.
15: I o udržování vzájemných vztahů se nám dochovaly důkazy v rozhlasovém archívu. Poslechněte si úryvek z přednášky banátského učitele Bohumíra Sládka, vysílané 25. srpna 1939.
18: Když jsem odjížděl letos na prázdniny do vlasti, přišli ke mně občané a občanky ze svaté Heleny, aby mě osobně předali pozdraví jejich staré domovině. Pozdravte mi tam, pane učiteli, ode mě Prahu, Jičín, Plzeň, Domažlice a všechny. Vyřiďte jim tam, že na ně nezapomínáme, že s nimi věrně cítíme. A dnes mám možnost ten vřelý pozdrav a projev krajanů z nejstaršího stady rumunských Čechů, svaté Heleny, tlumočit i vám od 20. let minulého století, kdy počaly české rodiny kolonizovat vrchovinu banátskou u Dunaje, až do dnešní chvíle. Byla jim údělem jen úmorná práce a bída. Za těch 120 let strádání a útisku žije dnes na Heleně již třetí generace, která ani Čechy neviděla. Avšak přesto uslyšíte na celé vesnici od těch malých košiláčků, kterých přibývá úměrně s chudobou, až po starce a stařený. Jen čistý a neposkvrněný český jazyk se správným přízvukem.
15: Tato slova zazněla jen pár dní před vypuknutím druhé světové války, která krajanské komunity na východě citelně zasáhla. Zatímco na některých místech izolované a soběstačné vesnice válku přečkaly bez větší úhony, jinde, třeba na Volyni, se čeští krajané ocitli uprostřed nejkrutějšího

0: Druhou světovou válku však nyní přeskočíme a vydáme se do doby těsně po ní. Zatímco za první republiky se mnoho krajanů z východu do staré vlasti ve velkém nevracelo až na výjimky, kterými byli třeba osídlenci z Polska, po válce přišla první mohutná reemigrační vlna.
1: Změna veliká nastala po druhé světové válce z čistě pragmatických důvodů zájmu československého státu. Vyhnali jsme 3 miliony Němců. Pohraničí bylo prázdné, jasně přicházeli tam lidé z vnitrozemí, ale úbytek 3 milionů obyvatel pro tak malý stát je zcela zásadní věc. A tudíž se hledají cesty, jak ten úbytek alespoň částečně nahradit. Začalo se hrát na národní notu, pozvat krajany z celého zahraničí zpátky do Československa, aby se podíleli na budování poválečného Československa. To pozvání se netýkalo jenom těch východoevropských, těch, kteří žili v Sovětském svazu, v Rumunsku, v Bulharsku, ale samozřejmě se týkalo taky Čechů ve Francii, ve Spojených státech, v Latinské Americe. Trochu potíž byla v tom, že z těch Čechů žijících v západních zemích někteří se vrátili, bylo to naprosté minimum. Zatímco z té východní Evropy o ten návrat po zkušenostech, kteří si oni a jejich rodiče a prarodiče prožili v té východní Evropě, byl ten zájem mnohem větší. Takže po válce, řekněme v roce 46, začíná organizovaný návrat, říká se reemigrace, těch zahraničních Čechů, především z východní Evropy.
0: Pro naše krajany nastala s tímto návratem podobná situace, jako když svou zemi opouštěli. Opět dostali pozvání, tentokrát domů, a čekalo je srdečné přivítání, které zaznívalo z úst československých vrcholných politiků v čele s prezidentem Edvardem Benešem.
2: Nechceme, aby matka vlast se chovala ke svým synům jako matka macecha. Těší mě, milí přátelé, že chcete přispěti k vyplnění mezery vzniklé odsunem německých pracovních sil od nás. A přeji vám také, abyste vy i vaše rodiny našli ve staré vlasti opravdový domov, nové štěstí a co největší blahobyt.
0: Benešova slova se dochovala v reportáži z Pražského hradu z 27. října 1946. Tehdy v Praze probíhal první sjezd krajanů reemigrantů. Prezident je přijal po slavnostní manifestaci na Staroměstském náměstí.
3: A pan prezident je všechny vítá a děkuje všem a vítá je za to, že přišli do vlasti. Mluví k ním z třetího hradního nádvoří. Buďte u nás spokojeni, říká pan prezident. A ještě pan prezident mává kloboukem na pozdrav.
0: Navracející se krajané samozřejmě doufali v blahobytný život. Ale na druhou stranu, viděna volných domů po Němcích nebyla pro některé až tak lákavá, jak by se mohlo zdát. Alespoň to zmiňoval v rozhlasovém pořadu z roku 1990 kněz Václav Mašek z obce Gerník v Banátu, kterého jste slyšeli už na začátku.
4: 1947-8 polovina vesničan a z Panagioniku reemigrovala do Československa. I když je tam nečekalo nic lepšího, poněvadž nastěhovali kolem Chebska, kde Němci byli vyhnaní a tyto svědomití lidi, poctiví lidi se báli ubytovat v těch domech, protože každý den čekali, že některý Němec na ně přijde a tam je vyvraždí.
1: Ono obecně to osidlování toho vyprázdněného pohraničí bylo divokou záležitostí a děly se tam věci, které bychom dneska asi nebyli s to akceptovat. Na druhou stranu, zejména ti navrátilci z Volyně, to je ze Sovětského svazu, byli tak rádi, že utekli Stalinovi, že vlastně byli ochotní téměř cokoliv, jenom aby mohli zůstat v společnosti, která jistě nebyla bezproblémová a po únoru 48 jistě nebyla svobodná, ale pořád ve srovnání s tím, co se dělo v Rusku a co oni zažili, jak v meziválečném období, tak konec konců během druhé světové války zase od Němců, tak pro ně to bylo terno prostě.

0: I když se část potomků českých krajanů po válce vrátila, stále zbylo dost těch, kteří volání vlasti nevyslyšeli.
1: Ti, kteří buď nemohli po válce, nebo ještě mysleli, nebo si to rozmýšleli a nakonec se rozhodli, že se nechtějí vrátit do Československa, prožili ve východní Evropě, v Sovětském svazu, v Rumunsku, v Bulharsku, prožili druhou polovinu 20. století a rozhodně to nebylo nic příjemného.
0: Některé jejich příběhy jsou skutečně drsné. Namátkou vybírám útržek ze vzpomínek Margarety Peck, která se narodila v roce 1948 v Banátu v osadě Nové Doly. Když jí byly 3 roky, její rodina dostala jen pár hodin na zbalení a jakožto třídní nepřátelé byli vystěhováni do oblasti Baragánu, kde na ně čekala jen nehostinná step.
2: Ten Baragán, to bylo nebe a písek. Nic. Neviděl si travičku, jedno lupínko, ne nic. A řekli, tady se vystěhujete Fikloví, tady Pekoví, asi 3 rodiny tam byly, Jágroví tam byli s náma, tak kde tam být? Tak tatínek vykopal jámu a řekl, zabijem prvně děti mamince, pak zabijem tebe, pak se zabijem já. Ať máme už vykopáno a budeme v tom. Jenže když přišlo na to, maminka začala plakat hrozně, říkala, to nemůžeš udělat, pánbu nám dal život a my si ho nemůžeme brát ferí. Tatínek se jmenoval František, ale mu říkali Féry, to nemůžeš udělat snad takového něco. A tatínek říká, proč ne? Nemám nic z toho života, se neměl ani já, ani ty. A moje děti, ať trpějí, tolik taky nebudu. Uděláme to, ale budeme to mít za sebou. Kdo ví, co s náma chtějí dělat. Potom to teda neudělali nakonec. No tak jsme v té jámě bydleli nějaký čas. Tam byl takový vítr, přišel, že jsme se pokrýli s těma rohoškama, jsme si vlezli mi do té skříně ze sestrou spát, aby jsme tam mohli nějak být, zavřeli za sebou ty dvířka. Či my jsme neměli vůbec nic tam. Nic. U nás my jsme museli všechno si dělat. Cihly se dělali, my jsme je šlapali tu zem v té vodě s blátem. Rodiče dělali cihly, dávali je do bedínka, dávalo se to schnout. Potom se nějaký se vypalovali, nějaký to a začalo se tam stavět. Se udělala nemocnice, škola.
0: Rodiny deportovaných banátských Čechů se z Baragánu mohly vrátit do svých předchozích domovů až po 6 letech. Ale ani ti z krajanů, které nepostihl takto dramatický osud, neměli v izolovaných vesnicích východního sovětského bloku život příliš snadný. Češtinu si však udrželi stále, i prostřednictvím školní výuky. Poslechněte si veselější vzpomínky jednoho z pamětníků, také zachycené v rámci webu Paměť národa. Josef Pelnař se narodil v roce 1973 v české vesnici Bígr v Banátu.
3: Od 1. až do 4. třídy jsme se učili v češtině. Slabikář, si pamatuju, že to bylo všechno v češtině. Nějaká čítanka, potom sloh, matematika, to bylo v češtině a každý den jsme se učili i 1 hodinu v rumunštině. A to takhle bylo za komunismu. A dostávali jsme časopisy z Čech, Československý svět, dostávali jsme mateří doušku, to se nám líbilo, protože tam byly různý prostě krásný obrázky a bylo to z Čech, bylo to pro nás hodně významný, protože tam jsme viděli úplně něco zase jiného, jiný svět. Dopisovali jsme si z Rádio Praha, to jsme psali, tak jsme posílali si dopisy, jakoby někdo tam odtaď z toho rádia nám zase odpovídal, takže další dopisy jsme čekali, dostávali jsme různé brožurky, různé časopisy zase a já nevím, takový různé medailonky nám posílali. Jinak občas jsme tady měli i pohádky český, které pak nám promítali v tom kulturním domě, tak to jsme taky prožívali. Jsme byli šťastní, naradovaní, protože to je v češtině, že jo? Jako jo, máme dobré vzpomínky.
0: Do života, na který si čeští krajané za léta zvykli, opět zasáhly velké dějiny. Pád komunismu přinesl nové potíže, ale také nové možnosti a výzvy, jak připomíná historik Zdeněk Ernešpor.
1: Po pádu komunistických režimů v těchto zemích nastal chaos, problémy a tak dál. Velká část, zase ne všichni, ale velká část tamních Čechů prostě si řekla, že udělá cokoliv jenom, aby mohla jít do Československa, respektive později České republiky. Z kraje to vůbec nebylo jednoduchý, protože o ně nikdo nestál. A nějaké vládní programy nebo něco takového prakticky neexistovaly s jedinou výjimkou.
0: A tou výjimkou byl Černobyl. Čeští krajané, kteří žili v oblastech nedaleko černobylské jaderné elektrárny v době jejího výbuchu v roce 1986, konkrétně ve vesnicích Malá Zubovščina a Malinovka, byli první, kdo se z kraje 90. let mohli hromadně vrátit do staronové vlasti. Proč to neudělali už dřív, třeba těsně po válce, mi vysvětlil Boris Iljuk, předseda Rady černobylských a novodobých krajanů reemigrantů.
4: Když se domluvali o návratu právě volinský Čechy na úrovni možná i Stalina, tak to stěhování omezilo volinskou guberní carského Ruska. A to nestýkalo těch dvou vesnic, oni byli asi 5-6 kilometrů od hranic bývaly ty hubernii. No a tak čekalo se až do toho Černobylu. No a tak postupně vznikla myšlenka, co dělat. No a začali jsme to hnutí pro návrat. My založili společnost, ona se jmenovala Československá kulturno-světová společnost Jana Moza Komenského na Ukrajině. Jo? No a vlastně my spolupracovali i s vládními, nevládními organizacemi, které nám pomáhali v tom návratu.
0: Pavel Dimeš působí na ministerstvu vnitra České republiky v rámci skupiny integrace uprchlíků, pod kterou spadají i krajané, kteří se vracejí do České republiky. Co předcházelo návratu těch černobylských?
5: Bylo to v době, kdy Václav Havel navštívil Sovětský svaz, tak zástupci vlastně těch českých, tehdy ustavovaných českých spolků, České národní rady na Ukrajině, která vlastně zastřešovala tu českou menšinu v rámci Ukrajiny, tak měli možnost se s ním setkat a mimo jiného požádali o pomoc, že by se chtěli vrátit do Čech, že už tam prostě nechtějí být, jednak samozřejmě v důsledku té černobylské havárie, ale i to bylo spojené se situací Sovětského svazu na začátku 90. let, kde ta ekonomická situace nebyla dobrá. Ta země se postupně začala rozpadat, takže Česká republika je vlastně vyslyšela a v tom návratu do Čech jim pomohlo.
0: Mezi léty 1990 až 1993 se do Československa a posléze do České republiky přesunulo přibližně 1900 krajanů.
5: Faktická realizace probíhala jako skupinově, že prostě z České republiky, když se tady připravilo nějaké zázemí, tenkrát se využívaly různé zařízení ubytovací, uvolněné třeba armádou nebo i sovětskou armádou. A hromadně vlastně ty lidi se přiváželi do Čech, do těchto těch středisek, odkud potom dál se jim pomáhalo už rozstěhovat se do míst nějakých, kde mohli trvale zůstat a jakým způsobem žít. Takže to byla taková jako hromadná akce. Ta role toho státu, no, té organizovanosti tam vlastně ze všech těch přesídlovacích aktivit, které po roce 90 v České republice, v Československu vznikly, byla největší. Byly to opravdu ty kolony autobusů, kolony nákladních aut, které hromadně ty lidi přivážely sem.
0: Boris Iljuk před odchodem do Československa působil jako vysokoškolský pedagog na univerzitě v Kyjevě. Jak obtížné pro něj bylo najít uplatnění v Čechách?
4: Třeba bylo najít práci. Nějakou dobu byl bez práce, napomáhal Tanexu, tady byla firma, dělali nějaké výstavy na Ukrajině. No, já taky myslel, že možnost bude, aby pracovat na vysoké škole, pokračovat v tom. No a jedno dne uviděl já inzerát, že v Pardubicích otevírá se ústav cizích jazyků a já mám ještě druhý obor francouzský jazyk. Jedu já přímo k rektoru, vypravuju o sobě, on mě sadí v svoje auto, odváze na ten ústav a mě beru do práce. Víte, lidi, ten soudce tu lidi byl, oni tu situaci pochopili, no a začal já tam pracovat. Nejvíc, pravda, měl tu francouzštinu, učil a trochu měl psychologii. No a první rok, pravda, bylo těžko, pomáhali mě kolegyně i s češtinou.
0: Boris Iljuk přednášel i na dalších českých a moravských univerzitách a dodnes se věnuje překladu. Odchod do Československa pro něj byl jednoznačným rozhodnutím i po zkušenosti jeho volyňských předků, kteří kdysi zaváhali a pak se cesta možného návratu nadlouho uzavřela. Z našich krajanů, žijících v oblasti Černobylu, ale přece jen neodjeli všichni.
4: Tam zůstala mála nějaká skupinka, většinou smíšených manželství na té vesnice. Já tam byl asi možná jedno nebo dvakrát po tom. Ono vypadá jinak, protože ty místa přišly jiné lidi, kde žili Čechy, do těch baráků. Nevypadá tak, jak vypadala. To byla krásná vesnice, upravená, všechno. A manželka jedno byla a říká, já by teď nerada jezdila, protože ve vzpomínkách ta krásná vesnice a teď to vůbec jiné.
0: Měli jste možnost ty svoje domy prodat, nebo jak to fungovalo?
4: Tam byla kompenzace, jak jenom symbolická za ty domy. To prakticky nic.
0: Ti, kteří se z Černobylu do Československa přesunuli, měli díky státní pomoci řadu výhod. Hned po příjezdu dostali trvalý pobyt a mohli si zažádat o státní občanství. Měli také nárok na důchod, i když si celý život odpracovali v Sovětském svazu. Po jeho rozpadu to bylo mnohem složitější. S tím vším i řadou jiných, nejen legislativních komplikací, ale museli re-migranti zkrátka počítat.
6: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dnes hovoříme o českých reemigrantech z východu a i v následujících minutách se budeme věnovat těm porevolučním. Černobylští navrátilci byli inspirací i pro další skupiny krajanů, například z Kazachstánu. Jak se vůbec Češi dostali do tak vzdálených končin střední Asie, v minulosti nechvalně proslulých mimo jiné stalinskými gulagy? I oni kdysi vyslyšeli lákavé volání carského Ruska. Nejprve osídlili Krym, vylidněný po krymských válkách, ale když se i díky přistěhovalcům z Evropy zalidnil přes míru, nezbývalo než zamířit dál, pokračuje Pavel Dimeš.
5: Na začátku 20. století se naskytla možnost dosídlovat Kazachstán a část těch lidí to využila a právě z ty komunity se vlastně oddělili a přesunuli se do Kazachstánu, kde pak vlastně zůstali už v začátku těch 90. let 20. století, plus tu komunitu trochu jako personálně pak dosídlili i nějaký represe stalinského režimu, za kterých do Kazachstánu jako byli z Ukrajiny vystěhovaní i nějaký Češi, kterým se podařilo po době, kdy byli internovaní, se jim podařilo propojit a vlastně spojit se s tou českou menšinou.
0: Ta si udržela své tradice i jazyk až do 90. let 20. století, například ve vesnici s názvem Borodinovka. O tom, že samostatná česká komunita v Kazachstánu stále existuje, se ale u nás tehdy téměř nevědělo.
5: Ty kontakty byly přerušeny už někdy v době druhé světové války, předtím nebyly nějaký pevný, prostě je to strašně daleko. I tím, že ty lidi vlastně neměli osobní vazby na Československo, protože už jako byli potomky lidí, kteří byli vystěhovalci už dávno předtím. Takže k tomu kontaktu s tou komunitou došlo někdy na začátku 90. let. Začalo to nějakým náhodným setkáním, pokračovalo to tím, že tam vlastně režisér Milan Mariška natočil o té komunitě film.
0: Zmíněný film se jmenoval Zapomenutí krajané a jeho režisér Milan Mariška hovořil o objevu vesnice Borodinovka ve vysílání Radiofora 13. července 1993.
7: Já jsem původně vůbec neměl v úmyslu jet hledat do Kazachstanu české krajany. Předpokládali jsme, že natočíme film o lidech zavlečených do Sovětského svazu po druhé světové válce. A vlastně zcela okrajově jsme se setkali s tímhletím faktem, že tam v tom Kazachstanu je poměrně početná obec našich krajanů, kteří vlastně s těmi zavlečenými občany nemají vůbec nic společného. Ale krátce před vypuknutím natáčení už jsme věděli o existenci obce Borodinovka. Do obce Borodinovka jsme se dostali a během asi třínedělního pobytu na místě jsme vlastně natočili film o lidech, o nich jsme ani my sami neměli tušení.
0: Společně s Milanem Maryškou byl hostem rozhlasového pořadu i novinář Jan Petránek, který tehdy v roce 1993 popsal aktuální situaci v postsovětském Kazachstánu následovně.
8: Po rozpadu Sovětského svazu se kazašská oblast, celý ten jih bývalého Sovětského svazu, stal jakýmsi, bych řekl, chaotickým prostorem, kde se nežije nejlépe. Pokud to mám říct tou nejmírnější formulací. Tam skutečně je obrovské bohatství a na tomto obrovském bohatství lidé nesmírně bídně žijí. A nyní tam nastupuje, bych řekl, určitý takový fundamentalistický muslimský trend. Čili vidět, že je to klubko problémů, které bude čím dál tím svíravější a krutější. Myslím si, že kdo má trošku srdce v těle, tak by měl Čechům v Kazachstanu pomoct, aby se tito lidé dostali z toho, co může být za pár let úplným peklem, aby se tihle lidé dostali zpátky domů.
0: A jak se dnes za touto napjatou atmosférou a voláním po záchraně českých krajanů ohlíží Pavel Dimeš?
5: Situace zase jako ustavujícího se Kazachstánu nebyla jednoduchá ekonomicky. Ty nálady ve společnosti byly takový ne protičeský, jak se často jako používá, ale obecně proti ruskojazyčnímu obyvatelstvu tam určitý jako tlaky byly.
0: Jak složitý se stával život pro Čechy v Kazachstánu, popisovala v Radioforu tenkrát i jedna z nich, Barbara Bojanovská z vesnice Borodinovka, která v té době už v Čechách žila. Jedním z úskalí bylo, že zatímco za dob Sovětského svazu se na úřadech i na školách používala ruština, kterou ovládali i čeští krajané, po vyhlášení samostatného Kazachstánu tomu bylo jinak.
9: Z 57 škol ruských v Aktubinsku zavřou všechny ruské školy, jen 5 zůstanou na ruském jazyku a to budou všechny na kazašském. Vůbec tam všechny vedoucí, ředitele ruský, bílé pletě, všechny musí ven, Kazachy musí být. Ty zvlášť říkají, Rusi, běžte si domů a u nás není napsané, že jsme Češi. A všechny říkají, že zas my nemáme domov, kdy my budeme mít domov, kdy my se navrátíme, aby ty vnutky už, které ostanou po nás, aby měli už svůj domov, aby jich žádný nevyháněl, aby žádný jim neříkal, že vy nejste naše, vy jste cizí, vy jste Češi. A docela i fašistama nás nazývali někdy, když se takhle rozlobí, tak vy jste fašisty a ne Češi. Takže moc chtějí ty lidi, všechny chtějí, že aby se dostali domů. Říkají, proč nás ty rodiče, prarodiče vyvezli ze své vlasti a pořád my jsme cizí, i když jsme doma a jsme cizí.
0: Naléhavé volání o pomoc nezůstalo bez odezvy. Existovalo i konto, na které bylo možné přispět a do plánované přesidlovací akce se zapojily neziskové organizace jako Člověk v tísni i stát. Krajané z Kazachstánu, z oblasti vzdálené od České republiky 3000 kilometrů vzdušnou čarou, měli do svého staronového domova dveře otevřené. Olze Štychové, která k těmto přesídlencům patřila, bylo v době stěhování 16 let. I ona pocházela původně z Borodinovky. Její otec byl Čech a maminka Ruska se za ním do vesnice přivdala. Jejich situace byla o to složitější, že oba rodiče byli handicapovaní.
10: Rodiče byli oba neslyšecí, takže z té české vesnice museli odejít a šli do města. Bydleli jsme ve městě a snažili se jako v něčem podnikat. Otec šil obuv a maminka byla švadlena. Spolu vyráběli boty, ale oni vyráběli obuv nadměrnou velikost. Různý postižený takhle objednávali. Jednu nohu měli kratší, delší, širší. Jo, a takhle na objednávku se vždycky ušili zlaté ruce.
0: O přesun do České republiky rodina paní Štychové původně nežádala.
10: To nás oslovilo ministerstvo vnitra. Při nadaci Člověk v tísni nabídli jakoby návrat, jak se říká, do rodné země. My jsme byli docela překvapení, že jakoby to ještě v tu dobu šlo udělat, protože jen tak by se nikdo nedostal sem do Čech, i kdyby chtěl. ale já si myslím, že rodiče jako tam přesto podnikali, stejně se neměli moc dobře. Bylo to tam pořád cítit takový to nebezpečí, jo? Pokud nejsi Kazach a neumíš kazachsky, tak prostě to bylo ponižování takový spíš.
0: Od začátku plánování k realizaci odchodu v případě jejich rodiny uplynuly 3 roky. Teprve v roce 1996 mohli z Kazachstánu odjet.
5: Ale řeklo se, že to nejde udělat tak, jak se to dělalo na té Ukrajině, že by prostě hromadně se ty lidi naložili a přivezli, ale že se to musí udělat tak, jak prostě nařizuje zákon, aby se splnily podmínky pro udělení toho trvalého pobytu. To znamená, že každý ten člověk, než přijede, tak vlastně by měl mít zajištěný nějaký bydlení, ideálně zaměstnání, aby byl jako ekonomicky soběstačný. A když to je splněný, tak může přijet. Takže vlastně ty lidi přijížděli postupně po rodinách nebo menších rodinných skupinách, jak se tady pro ně dařilo právě ty podmínky plnit. Zapojil se do toho Člověk v tísni a celý to probíhalo od roku 94, kdy přijeli první kréni, až do roku 2001, kdy ten program byl vlastně na nějakou dobu pozastavený, než se podařilo ho obnovit potom v roce 2006-2007.
10: Postupně muselo se něco rozdát, rozprodat a pak nám vlastně dali takovou možnost, že přijdou velké zásilky a vzít sebou nejnutnější věci. Do toho jsme mohli a pak to vlastně posílala teď novým letadlem. To nejnutnější v tom byly deky, poštáře. A dokonce rodiče tam dali nějakou lopatu, protože jsme měli bydlet v nějaké vesnici. Tak rodiče už si byli připraveni, že tam bude jakoby domeček a budeme na tom pracovat a budeme potřebovat určitě lopatu. Nějaké obrazy. Víte, to byly všechny věci, které jsme vůbec nepotřebovali tady. Taková příprava. Takže tu zásilku vlastně poslali a s sebou jsme mohli mít jenom každý jeden kufr. No, v tom kufru byly nejnutnější věci, oblečení a taky nějaký, vím, že jsme tahli nějaký 2 poštáře s sebou. A jsme měli na začátku jako na čem spát. Takže to bylo takový, ani jídlo jsme s sebou neměli žádný, taková bída.
0: A jeli jste vlakem?
10: Vlakem 4 dny. To bylo z Kazachstánu do Ruska, do Moskvy. 2 dny a pak z Moskvy sem. Do Prahy, na hlavní nádraží.
0: A tam vás už někdo čekal?
10: Už ano. Teď si nepamatuju, jestli to byl vlastně Pavel Demeš. A pak nás vlastně odvezli na místo bydliště.
0: Tady je třeba zmínit jeden zásadní rozdíl oproti příchodům poválečným. Zatímco tehdejší reemigranti obsazovali domy, které zůstaly po Němcích, najít v 90. letech bydlení pro příchozí z Kazachstánu, ale i dalších oblastí, bylo o poznání složitější.
5: To byla doba, kdy ještě běžně se dělali pořadníky na obecní byty i pro český občany. Že? To znamená vyjmout ten byt z tohohle systému. Často znamenalo proto mít pádný důvod, což ten stát se snažil kompenzovat tím, že ta obec za to dostala nějaký peníze, který mohla jednak zrenovovat třeba ten byt, ale zároveň i jako investovat něco do rozvoje té obce.
0: To asi sebou přinášelo i problémy, zase asi ti starousedlíci na ty nově příchozí třeba se nedívali úplně přátelsky?
5: Musím říct, že jsme se toho velice báli na začátku a že to byla úplně zbytečná obava. Opravdu nepamatuju si, že by někde vznikaly nějaké tření nebo že by ty lidi nebyli přijatý. Někde vřeleji, někde míň vřeleji, ale opravdu to nebylo tak, že by vůči nim byly nějaké antipatie už od začátku. A ono to samozřejmě hodně bylo i od těch lidech, jak se uvedou v tom místě a v tomhle směru musím říct, že 99,8% těch přesídlenců prostě udělali všechno pro to, aby zapadli a aby měli dobrý vztahy v té obci.
0: A jak to bylo s ubytováním v případě rodiny paní Štychové?
10: Měli jsme bydlet někde Bavorov a tam u Bavorova byla ještě nějaká vesnička. Jsem byl připravený na to, že tam budeme bydlet a budeme dojíždět do školy, do práce, ale pak nastala změna, že nějaký místní starosta tenkrát nestihl opravit ten dům, tak narychlo sehnali byt v Plzni. A pak zjistili, že v Plzni existují 3 spolky pro neslyšící, což by bylo dobrý pro rodiče. A vlastně nás vezli rovnou do Plzně. A v Plzně žijeme doceť. Maminka teda už není. Maminka byla s námi 4 roky, pak zemřela. Ale pro taťku to bylo skvělý. I ty lidi neslyšící, jako ta podpora od nich, to bylo skvělý.
0: A jak se zapojili do práce? Jak to vypadalo, když jste se teda nastěhovali do té Plzně? To bylo v bytě, ne v baráčku, takže jste nepotřebovali tu lopatu, jak jste říkala.
10: A furt jsme měli zahrádku vzadu, takže no. ta se hodila. Mám ji doteď, pozor, no. Jo, to je taková vzpomínka. Ale rodiče hned nastoupili do práce, to bylo invalidní družstvo Styl. Měli tam různý jako manuální práce, takže pracovali až do důchodu, teda taťka.
0: V první fázi do roku 2001 odjelo z Kazachstánu přibližně 800 krajanů. Ve druhé fázi v letech 2006 až 2007 se přestěhoval až na pár výjimek ten zbytek. Necelých 200 lidí. A jak byli s životem tady spokojení?
10: Vím, že nějaké příbuzenstvo odjelo zpátky. Já nevím, nějaký strejda tam s ničím nebyl spokojený a odjel.
0: A už tam zůstal?
10: A už tam zůstal. Vůbec nechápu. Ale v ostatní, jako co jsou, nespomínám si, že jak by si stěžovali. To ne. První 2 roky si myslím, že to bylo hodně těžké, jako se zvyknout, jo, jak byli z vesnice třeba lidi a šli do města nebo v obráceně, tak než si pořídili svoje vlastní bydlení, než se usadili, než prostě pochopili ten jazyk vůbec, jo, protože ta čeština tam byla úplně jiná. Spíš taková hovorová. A myslím, že ty první 2 roky byly hodně těžké. A pak se člověk vlastně začíná pomalu chápat tu mentalitu.
0: Až na naprosté výjimky většina reemigrantů, jejichž vzpomínky jsem měla možnost slyšet, svého rozhodnutí nelitovala. A nový život v Čechách a na Moravě by za ten starý neměnili. Na co tady však narazili, byla často právě jazyková bariéra. Vlastně paradoxně. Zatímco oni sami sebe považovali za Čechy a byli hrdí na to, že si uchovali český jazyk navzdory tomu, že žili tisíce kilometrů daleko od českých hranic, jejich čeština z nich nakonec doma dělala cizince. Zmínila to i Barbara Bojanovská v rozhlasovém pořadu z roku 1993.
11: Porad mě to leží tady, já to chci říct. Sestra onemocněla a museli jsme ji vést k doktorovi a ona nemůže, poněvadž je invalida. Pozvali jsme sanitku s doprovodem, poněvadž ona se nemůže ani sednout, ani slíknout, ani oblíknout. A když já jsem něco řekla, ale já si tak si dávám pozor na řeč, abych něco neřekla před lidma, kteří mě neznají. A tam byl mladý takový šofer na sanitce a já jsem něco řekla ne tak. A on mi řekl, z jaké jste oblasti z Ruska přijela, paní? Tak mě to bylo moc nepříjemné. Já jsem mu chtěla říct, že nepřeju to žádnému, aby z té oblasti ještě se někdo dostal do té oblasti, ale pak jsem si řekla, nebudu. On je mladý a nepochopil.

0: Další z oblastí, odkud čeští krajané mířili zpět do porevolučního Československa, byl rumunský Banát. Oproti Kazachstánu však byla situace v Rumunsku jiná a i vláda na tyto krajany jinak pohlížela.
1: Češi z Banátu, to je trochu jiná historie, protože na ty vlastně žádná jakoby organizovaná přesídlovací akce nikdy necílila, tedy pominuli nějaké návraty jako poválečný nebo za první republiky. Takže tam se od začátku vlastně víc věnovala pozornost nějaký podpoře přímo na místě, rozvoji těch komunit, rozvoji těch obcí, zavádění elektřiny, zavádění vody, výstavba silnic, výstavba škol, posílání českých učitelů a tak dále, protože tam nebyla

0: Teď už se se mnou přeneste prosím na jih. Svatá Helena je česká vesnice na území rumunského Banátu a právě tam, v místním kamínu neboli kulturním sále, natočil Vladislav Bém toto slibované česky mluvící překvapení.
1: Jedna možnost je, jako to udělali Ukrajinci, kde se potom za ně vzala vláda, vzal se i pan prezident, tam bylo trošku to horší, než je to u vás, protože tam ta elektrárna bouchla, tak vymohl tam odtaj všechny, kteří jsou dneska v Československu, kteří chtěli jít. Potřebujeme vaše souhlasy k tomu, abyste si podali, musíme mít seznam, jak vy říkáte tady, tabel, že tolik a tolik rodin může jít do Československa. Tím se už nebudu zabírat já jenom jako krajanům chtěl bych pomoct těm, kteří chtějí jít, samozřejmě, vrátit do vlasti, protože vlast je vlast.
2: Přesvědčování Aloise Křivánka, který sám patřil mezi reemigranty z Banátu, jistě muselo znít lákavě a Československo pro mnohé vypadalo jako vysněná země neomezených možností.
1: Když tam přijdete, dospělej člověk dostane 4000 korun zadarmo, dítě 2000 korun zadarmo. Nevratné, ty nevracíte zpátky. Z rodiny dostane jeden, má možnost hned dostat práci a dostanete byt. Podkud se s tím zabírá vláda, podkud ne, pak se to musí dělat jinak.
2: V Československu tato iniciativa vzbudila rozpačité reakce. Jak také zaznělo v diskuzní části pořadu, jehož hostem byl i dotyčný Alois Křivánek.
3: Způsobilo by to vlastně, domnívám se, nejenom ztrátu určité, řekněme, národní identity toho kraje, protože třeba v Banátu, pokud vím, je ryze českých vesnic 6 a pak tam jsou ještě další, kde žijí poměrně početné skupiny Čechů.
2: V této době vznikla i nadace na pomoc krajanům v Rumunsku. Neměla však sloužit k pomoci s přesídlením, ale naopak motivovat, aby zůstali. Život v Rumunsku sice snadný nebyl, připomeňme jen, že ani revoluce tam nebyla tak sametová jako v Československu. Obětí bylo na tisíc a na popravišti skončil prezident Nikola Čaušesku i jeho žena. Na rozdíl od Kazachstánu však odtud Čechy nikdo nevyháněl. Naopak, tato slova například zazněla ve vysílání Radiofora 30. ledna 1992 z úst rady rumunského velvyslanectví, kterým byl Mihail Dinuku.
4: Já bych řekl, že nám je líto, že někdo uvažuje o tom, že by napustil Rumunsko. My jsme vždycky žili v nejlepších vztazích s Čechymi a Slovácimi tam. A mohu říct, že vždycky jsme si navzájem pomáhali. Ale v každém případě je to věc každého člověka, aby se rozhodl, kde bude žít, v Rumunsku nebo v Československu nebo v Americe, jestli může. A rumunské úřady nemají nic proti tomu, aby Česi se přestěhovali do Československa nebo Rumuni do Rumunska nebo obráceně, jak vy chcete.
3: A co byste říkal tomu, kdyby se třeba u nás našli mladí lidé na vesnici, kteří by chtěli v Rumunsku v těch českých vesnicích nějakou dobu žít? Bylo by možné půl roku, rok tam žít?
4: V každém případě vítáme každého, který může pomáhat.
2: Taková byla základní myšlenka, která vyplynula z těchto debat. Proč chtějí banáčtí Češi do Československa, později do České republiky, když v Rumunsku se nemají zas tak špatně a my je ještě můžeme ze všech sil podpořit? Jak rozhodování, které nakonec zůstalo na každém z nich, dopadlo? Shrne religionista a historik profesor Zdeněk Ernešpor.
5: Myslím si, že tohle je svobodné rozhodnutí těch lidí a těžko je nutit k tomu, aby udržovali nějaký skanzen, na který se Češi budou jezdit dívat. Několik cestovek tam pořádalo zájezdy, které na jednu stranu té komunitě pomohly, protože přiváželi peníze, že jo, na druhou stranu, jako opravdu se tam na ně jezdili dívat jako na zoo, tak jako udržovat něco takového uměle je vlastně nesmysl a situace těch rumunských Čechů, přestože jistě lepší než situace Čechů na Ukrajině nebo v Kazachstánu, rozhodně byla nesrovnatelně horší než život běžné společnosti v České republice, takže vlastně se jim nelze příliš divit, že ti, kdo chtěli, reemigrovali, když se potom přijeli podívat za svými sousedy bývalými, líčili situaci v České republice jistě nikoli růžovou a jistě nikoli bezproblémovou, problémovou, ale mnohonásobně lepší, tak samozřejmě ty sousedi taky zbalili kufry a postupně bez nějakých jako státních podpůrných programů se významná

0: část té komunity přesunula do České republiky.
1: Litovali pozdější banáčtí přesídlenci, že opustili své domovy? Jejich vzpomínky zachytila organizace Paměť národa. Je mezi nimi Marie Balátová, která se narodila v české vesnici Rovensko a do Čech přišla v roce 2000.
2: Víte, jako člověku tak se strašně stejskalo, že jsme snad z toho byli nemocní. Tak se strašně stejskalo, všechno jsme měli. Nebyla práce, nebylo dojet, nemusela si podestírat dobytek. Ale tak se ti stejská strašně, že kolikrát jsme si s manželi tam a ty ubytovně jsme bydleli. My říkali, ty já už ráno nepůjdu do práce, seberem se a půjdeme domů. Něco vám stejskalo i snad po těch vratech, jak vrzali. No ale holitiničkou se mi nestejská. Už bych tam nebyla. Ničko, zase jsem tam byla v loni před loněm. Tak jsem byla ráda, že jsem tam odešla.
1: Podobně to vidí například Václav Merhaut.
3: Tam, kde jsme šli do Čech, tak jsme měli pole zelený plac, jsme tomu říkali, na zeleném place. A šli jsme sekat s manželkou ječmen a on byl, že jsme ho nemohli ani useknout kosou, jak je ostal malej. Bylo sucho, nevyrost a po cestě s manželkou říkali, ale ty děti takhle tady budeme trápit, půjdeme do Čech. A jako první jsme se vzpomněli sem do Plzně, no jsme přišli, 93. Já si nemůžu stěžovat, přijmli nás do práce perfektně, nebylo to žádný problémy. Já si nestěžuju, i když nám říkají Rumuny podneska, jako mě to nevadí, já si za to nestydím. Jsou tady děti, je tady všecko, mají práci a perfektní, díky Bohu.

0: Program státní pomoci pro krajany funguje i dnes. Je však v leccem jiný než v počátcích 90. let, kdy došlo k hromadným přesunům z Černobylu či z Kazachstánu.
1: V roce 2014 se ustavil vlastně ten stávající program, který funguje. Doufejme, že ještě dlouho fungovat bude v současné době. Je to jakoby asistenční program. Těm lidem se poskytuje nějaká podpora, ne každému, tomu, kdo to potřebuje. Už se posuzuje, jestli ten člověk potřebuje pomoc, nepotřebuje pomoc. Začalo to na Ukrajině. Ukrajina prostě dneska není Ukrajina 90. let. Dneska i na Ukrajině, i ve stávající době příšerný, která tam panuje, jsou lidi, kteří prostě mají svůj biznis a dokážou si vydělat a vlastně nepotřebují, aby ten český stát investoval do nich. Jim stačí třeba poradit, jak to mají udělat, a oni už se o sebe postarají. Jsou lidi, kteří naopak nemají nic, přišli o všechno, jsou nemocní a bez nějaký větší asistence nemají šanci se tam odsaď dostat. Takže už se v tom rozlišuje, už opravdu je ta pomoc cílená. Je to vlastně nastavený jako univerzální program pro krajany téměř odkudkoliv mimo Evropskou unii. Když nějakým způsobem prokážou, že ano, je prostě na místě, aby ten český stát v jejich konkrétním případě přiložil ruku k dílu, tak se do toho programu přihlásit můžou.

0: A slovy Pavla Dimeše ze skupiny Integrace uprchlíků Ministerstva vnitra České republiky končí dnešní Téma Plus, které jsme věnovali českým reemigrantům z východního bloku. Pořad připravili dramaturgyně Lucie Korcová, za zvukovým pultem Jan Brauner a loučí se také autorka Naďa Reviláková.
1: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
2: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svou maminku, to jsem taky viděl.
1: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Hasiči se dál snaží dostat pod kontrolu požár v Českém Švýcarsku. V hašení pomáhá 7 vrtulníků. Plzní v rámci slavností svobody projíždí konvoj historických vojenských vozidel. Maratonský běh v Praze vyhrál etiopský vytrvalec Cegu mezi ženami Keňanka Jelimová. Kolona kvůli nehodě popojíždí po dálnici D1 z Brna do Prahy na kilometru 153. Čekáme jasno až polojasno. V Čechách později přibude oblačnosti. Teploty až 29 stupňů Celsia. Je neděle 3. května. Dobré poledne u hlavních zpráv přeje Adéla Paruchová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ani po zhruba 20 hodinách se hasičům nepodařilo dostat pod kontrolu požár u Jetřichovic v Národním parku České Švýcarsko. Hasiči ho rozdělili na 4 úseky, ve 2 je situace relativně stabilní. Nejhorší je u Staré Tokáně. V oblasti stále platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Zasahuje tam 70 hasičských jednotek. Podrobnosti dodává z místa reportérka Johana Tománková.
4: Každou chvíli se přidají další 2 vrtulníky z bambivaky, celkem jich bude hasit 7. Zhruba před hodinou hasiči přidali 4. úsek požáru, který je u domova pro seniory na Potokách. Klienti jsou v bezpečí. Hasiči oblast chrání, aby se k ním požár nerozšířil. Stále u Jedřichovic hoří zhruba 100 hektarů lesa, hrozí pády stromů, požár se stále mírně posouvá za Tokáň. Hasičům komplikuje zásah horké počasí, sucho a hlavně zvedající se vítr. Požár se podaří lokalizovat možná až zítra a celková likvidace potrvá několik dní. Z Českého Švýcarska Johana Tománková, Radiožurnál.
3: Záchranáři na pražském maratonu ošetřili už zhruba 20 lidí kvůli přehřátí a kolapsům. Vytrvalcům na zdolání 42-kilometrové trati zbývají 3 hodiny. Ti nejrychlejší jsou už v cíli. Poslední závodníci teď probíhají pražským Podolím a čeká je tak ještě zhruba 21 kilometrů. Běh už od rána sleduje reportér Marek Sedláček.
5: Já jsem teď na Palackého náměstí, kudy už probíhají jenom jednotlivci nebo menší skupinky. Na maraton v metropoli dohlížejí desítky policistů i záchranářů. Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová mi před chvílí řekla, že organizují dopravu. Žádný bezpečnostní incident ale zatím neřešili. Záchranáři podle mluvčího Karla Kirse posílili stavy. Případu jim výrazně přibylo v poslední hodině. A protože už je část trati volná, předpolednem se změnily taky trasy některých tramvají a autobusů. Pořád ale jezdí jinak než obvykle. Spojení si cestující můžou vyhledat třeba v aplikaci Lítačka. Z Prahy Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Plzní projíždí kolona historických vojenských vozidel. Convoy of Liberty patří každoročně k největším událostem slavnostní svobody. Letos se do něj zapojili zhruba 300 historických vojenských vozidel a jízdu sleduje i naše reportérka Jitka Englová.
6: Konvoj jede klatovskou třídou, kterou kam až dohlédnu lemují po obou stranách davy lidí s americkými, českými a belgickými vlaječkami. Na začátku konvoje jedou unikátní tanky, třeba ikonický M4 Sherman nebo M24 Chaffee. Dál tady projíždějí jeepy, osobní auta, nákladní vozy a na nich sedí vojáci v dobových uniformách, ale i ženy v dobovém oblečení a účesech a taky krojích. Nad kolonou prolétají historické letouny a za velkého ohlasu přihlížejících projíždějí v jeepech i oba veteráni, kteří sem do Plzně letos dorazili. Kantory, 101-letý Gidon Kantor a čerstvě 100-letý Josef Turmont. Z Plzně Jitka Englová, Radiožurnál.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Francouzské stíhačky Rafale zachytily dvě ruská letadla, která narušila prostor pobaltských zemí. Francouzské letouny působí v Litvě na misi Severoatlantické aliance. Jejich úkolem je chránit vzdušný prostor pobaltských států, které nemají dostatečnou leteckou obranu.
7: Francouzské stíhačky Rafale zachytily a následně vyprovodily z pobaltského vzdušného prostoru dva ruské taktické bombardéry Sukhoi Su-24. Podle specializovaného serveru Militarny jeden z ruských letounů patřil 4. námořnímu leteckému pluku v kaliningradské enklávě. Francouzské a rumunské vzdušné síly mají v Litvě 4 stíhačky Rafale a zhruba 100 vojáků. Francouzi a Rumuni vystřídali v březnu španělsko-italský kontingent. Francouzské stíhačky Rafale už v polovině dubna v Pobaltí pronásledovaly ruský výzvědný letoun Ilyushin. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletěl na summit Evropského politického společenství do Jerevanu. Chce tam jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti a taky aktuální geopolitické situaci. Sejde se i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
8: To, co projednám s panem prezidentem, to s dovolením vám řeknu potom setkání, určitě máme příležitost se k tomu vrátit.
9: Pro českého premiéra to bude první schůzka se Zelenským od loňského nástupu do funkce. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Na summitu v Jerevanu bude český premiér jednat taky s dalšími evropskými státníky. Na programu má bilaterální schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Útoků na zdravotnická zařízení ve válečných konfliktech v posledních letech přibývá. Upozorňuje na to humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ta si dnes zároveň připomíná 10. výročí od přijetí rezoluce OSN, ve které podobné činy jednohlasně odsoudilo přes 80 států.
10: Práci na rezoluci 2286 podnítil v roce 2015 americký útok na nemocnici Lékařů bez hranic v afgánském městě Kunduz. Zemřelo při něm 42 lidí. Vedoucí komunikace České kanceláře Lékařů bez hranic Tereza Vinhaniaková vysvětluje, že to ale nejsou jen přímé oběti, kdo kvůli podobným útokům trpí.
11: Část dané populace lidí ztratí třeba i kompletně přístup k jakékoliv lékařské péči ve své blízkosti.
10: Lékaři bez hranic navíc upozorňují, že se proměňují i pachatelé, zatímco dřív na zdravotnická zařízení většinou útočily různé ozbrojené skupiny, dnes jsou to stále častěji i samotné státy. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Na koncert zpěvačky Shakiry v brazilském Rio de Janeiro přišly 2 miliony lidí, informuje o tom místní stanice Globo News s odvoláním na starostu města. Hudebnice původem z Kolumbie se představila na pláži Copacabana. Vstup byl zdarma.
12: Shakira fanouškům několikrát zopakovala, že Brazílii miluje. Zaspívala jak své nejnovější písně, tak i starší hity, třeba skladbu Hips Don't Lie. Držitelka 4 cen Grammy se na pódiu na slavné pláži představila v rámci série Todo Mundo no Rio, tedy všichni v Riu. Díky ní chce radnice podle agentury AP posílit ekonomiku metropole. Shakiry vystoupení by podle studie mohlo vynést v přepočtu přes 3 miliardy korun. V rámci série už v uplynulých letech zaspívali Lady Gaga nebo Madonna. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
13: Maratonský běh v Praze vyhrál etiopský vytrvalec Cegu, mezi ženami Keňanka Jelimová. Nejlepším z Čechů byl Jan Havlena. Traťový rekord pražského maratonu 2 hodiny 5 minut a 9 sekund nikdo nepřekonal. Karviná může získat mistrovský titul v házenkářské extralize. Od trofeje ji dělí jedno vítězství a teď hraje na palubovce Plzně. Slovo má Tadeáš Skalický.
14: 12. minuta, respektive 12. minuta druhého o poločasu a plzeňští házenkáři vedou nad Karvinou 21-16 a jsou blízko k tomu, aby srovnali sérii na 2-2 na zápasy z Plzně. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
13: Fotbalisté Sparty budou od 18.30 hostit Jablonec v nadstavbové skupině o titul v Šanselize. V 15.30 začne souboj Plzně s Hradcem Králové a už ve 13 hodin ve skupině o záchranu duel Teplic se Slováckem. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem a jeho součástí bude od 16 hodin i přípravné utkání národního týmu se Švýcarskem na českých hokejových hrách.
15: Komplikace na D1 v Brně směrem do Prahy i do Ostravy. Na dálnici D1 jsou nově komplikace v Brně směrem z Prahy do Ostravy. V omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 195 je teď nová nehoda.
16: Před sjezdem vlastně na Bratislavu 195. pravým pruhu jsou 4 osobní auta v sobě. Je samozřejmě už obrovská kolona od Prahy. Objíždí se to jenom levým.
15: Policisté už jsou na místě a ta kolona z kilometru 192 je asi na 15 minut. Komplikace jsou na D1 i na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Za sjezdem na výstaviště na kilometru 189 tam řeší nehodu v odstavném pruhu. Kolona je od sjezdu na Mikulov z kilometru 194, je to asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v Polabí bude až 29 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik hlavní zprávy. A teď už publicistika s Tomášem Pancířem.
17: Proč se na požár v Českém Švýcarsku přišlo, až když zasáhl větší plochu? Jak se osvědčují vládní zmocněnci, který bude mít vláda po nástupu Jakuba Landovského do funkce zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO už 14? A co uvidí návštěvníci nově zpřístupněných částí hradu Bečov nad Teplou, kde před lety našli jeden z nejvýznamnějších českých pokladů? Stovky hasičů dál pokračují i s pomocí vrtulníků v hašení požáru, který včera zasáhl část Národního parku České Švýcarsko. Oheň zasáhl plochu o velikosti 100 hektarů u Rynartic, což je část obce Jetřichovice. Zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a také hořlavý materiál. Oheň, jak už jsem říkal, zasáhl plochu o velikosti stovky hektarů. My jsme ve spojení s mluvčím zprávy Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Jaká je aktuální situace, jak pokračují práce hasičů?
18: Tak samozřejmě úplně přesné informace teď bude mít přímo hasičský štáb. My to sledujeme, nebo respektive já to sleduju s trochou, nebo trochu zpovzdálí, kde vidím, že prostě je ve vzduchu 7 vrtulníků, které dováží vodu, schazují na tu plochu, kterou se ještě nepodařilo hasičům uhasit a dostat pod kontrolu. No a samozřejmě probíhá také pozemní zásah. Teď v posledních hodinách je potřeba říci, že se zdvihá přesně podle předpovědi poměrně čerstvý vítr, což ten zásah určitě neusnadňuje. A uvidíme, jak se bude dařit tedy to požářiště držet v těch mezích, tak jak se to podařilo přes noc, protože jedna z lepších zpráv dnešního dne byla, že přes noc se rozsah toho požáru zásadním způsobem nezvýšil.
17: Všichni samozřejmě máme v paměti velký požár v Národním parku České Švýcarsko zpřed 4 let. Tentokrát hoří v úplně jiné oblasti?
18: No, hoří, řekněme, vzdušnou čarou asi 8 kilometrů od té oblasti, kde hořelo před 4 roky. Ta oblast má takovou charakteristiku, že není úplně turisticky exponovaná, nechodí sem žádné turistické proudy. Samozřejmě neznamená, že tady žádní návštěvníci nejsou, je to ale spíš poklidnější místo. No a to místo toho vzniku požáru bylo poměrně blízko asfaltové obvodové silničky z Dolní Chřibské směrem na Jetřichovice a potom naopak poměrně daleko od značených turistických tras.
17: Jak velká část Národního parku je aktuálně kvůli tomu požáru uzavřená a respektují to návštěvníci?
18: V zásadě teď je uzavřena ta část, kde se hasí, jsou tím hasebním zásahem nebo tím celým požárem omezené jenom 2 turistické trasy prozatím. Je to cesta z Rynartic do oblasti Natokání a právě z oblasti Natokání směrem k informačnímu středisku Saula, kde je taková asfaltová silnička, která teď představuje taky důležitou základ pro ten hasičský zásah, protože tvoří takovou přirozenou bariéru mezi tím úsekem, který hoří, a ostatními lesními úseky. Jinak všechny ostatní turistické cíle a trasy jsou v Národním parku v současné chvíli dostupné. Důležité pro návštěvníky ale je, že správa parku zvýšila vlastně stupeň výstrahy na požárním semaforu, takže to znamená, že se po Národním parku návštěvníci smějí pohybovat pouze po značených turistických trasách a nesmějí do lesů vstupovat v noci.
17: Tím se dostáváme k tomu, na co jsem se samozřejmě také chtěl zeptat, jestli jsou v tuto chvíli nějaké zvláštní pokyny pro návštěvníky. My samozřejmě opakujeme to, co zdůrazňujete vy i hasiči, že v okolí a v místě požáru je vyhlášena bezletová zóna. Vyzýváte lidi, aby tam nelétali z drony. Teď jste tedy říkal, že je potřeba chodit pouze po cestách ve zbytku Národního parku. Jsou ještě nějaké pokyny nebo nějaká speciální pravidla?
18: No, vlastně to nejsou speciální pravidla, ale je to spíš apel na dodržování těch pravidel stávajících, protože ohňu v přírodním prostředí se sotva podaří zbavit, pokud lidé nebudou respektovat elementární pravidla pro návštěvu těch přírodních lokalit, a to je zejména nakládání s ohněm v nich. Takže je důležité zkrátka v lesích nekouřit, nemanipulovat s žádným ohněm, ohně nerozdělávat, nepoužívat vařiče, a to jsou vlastně všechno celkem přirozená pravidla, o kterých bychom si mohli myslet, že je lidé dodržovat budou, ale když se podívám třeba na zkušenost z loňského roku, tak tam třeba jenom na území CHKO Labské Pískovce naši strážci likvidovali 300 požářišť v té sezóně. Některá z nich museli předtím dohasit. A to je vlastně odstrašující nebo zastrašující číslo, protože tady je vidět, že je tady velké množství lidí, kteří prostě oheň berou na lehkou váhu.
17: Vy jste už včera řekl, že za normálních okolností bývají takové požáry, jaký tedy teď hasí stovky hasičů v Národním parku České Švýcarsko, nahlašovány v mnohem častějším stádiu. Čím to je, že tentokrát jste se o něm dozvěděli až v situaci, kdy už byl velký?
18: No, z mého pohledu byl ten požár objeven a nahlášen velice rychle, velice brzy. My už jsme v Národním parku kvůli velkému suchu zhruba týden, dvakrát denně kontrolovali to území pomocí dronu, vždy ráno a večer, jestli někde nestoupá kouř z lesa. A nejinak tomu bylo včera ráno, kdy ten dron vzlétl a žádný kouř ani žádný jiný zdroj ohně, nebo žádný jiný oheň na těch snímcích vidět nebyl, a máme i potvrzené, že z vyhlídek tím směrem, kde dnes hoří, lidé neviděli ještě třeba po 12. hodině v poledne vůbec žádný zdroj, ze kterého by stoupal kouř. A změnilo se to za méně než 2 hodiny, kdy potom před 2. hodinou odpolední ohlašovatel zavolal siče s tím, že vidí stoupat kouř z lesa, a v tu chvíli už to byl ale mocný kouřový sloup, a je to vlastně až překvapivé, jak rychle k tomu došlo, k té události. Takže my vycházíme z toho, že tím, že ten oheň se vlastně objevil za dne, tak že byl detekován lidmi velice rychle, hasiči byli zavoláni velmi rychle a sehrály v tom určitou roli i ty naše drony z dronových stanic, protože naši operátoři potom tím dronem vzlétli a podařilo se jim ve velmi krátkém čase identifikovat přesné místo hoření, takže potom hasiči už mohli jet na místo zásahu najisto a nemuseli ten požár hledat.
17: Říká mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Díky za rozhovor, naslyšenou.
18: Děkuji, naslyšenou.
17: A ještě dodám, že podle Českého hydrometeorologického ústavu aktuálně hrozí zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech. Lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stojí za ministryní pro místní rozvoj z hnutí ANO Zuzanou Mrázovou a nechystá změny ve vládě. Premiér to řekl ve včera odvysíleném rozhovoru pro televizi Nova.
8: Je to úplně v pohodě a já stojím za paní Mrázovou.
19: Takže žádné změny ve vládě se teď nedají čekat?
8: Ne, žádné změny ve vládě nejsou.
17: Opozice v tomto týdnu vyzvala ministryni Mrázovou k rezignaci, a to kvůli černým stavbám na jejím pozemku a také kvůli využívání městského bytu v Bílině v době, kdy byla starostkou tohoto města. Premiér včera také oznámil, že bývalý velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci. A víc teď dodáme s komentátorkou deníku Kateřinou Perknerovou. Dobré odpoledne.
19: Dobrý den.
17: Vezmu to odzadu. Premiér před týdnem přiznal, že Česko letos nesplní závazek dávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Opozice to kritizuje. Co může v tomhle směru reálně změnit nebo udělat nový zmocněnec Jakub Landovský?
19: Co se týká konkrétních výdajů státního rozpočtu na obranné záležitosti, na zbraňové systémy, na posílení armády a jejich schopností, tak podle mého názoru vůbec nic. Ten tah Andreje Babiše evidentně směřuje k faktu, že ministrem obrany je Jaromír Zuna, kandidát SPD, a na ministerstvu jsou velké rozbroje. Mám na mysli především vztah s generálním štábem. Uvidíme, jestli se něco v tomto směru vylepší po jmenování nového náčelníka generálního štábu. Zkrátka Jakub Landovský má podle mého názoru vylepšit image resortu navenek vůči veřejnosti a pochopitelně i vůči Severoatlantické alianci, protože tam je znám jako bývalý velvyslanec.
17: Když jsem se díval na web úřadu vlády, Jakub Landovský bude 14. vládním zmocněncem současného kabinetu. Vláda už má zmocněnce pro Green Deal, pro digitalizaci, pro AI, pro transformaci sítě pražských nemocnic nebo pro implementaci stavebního práva. Jak se vládní zmocněnci osvědčují?
19: Já jsem jich napočítala 11, protože do těch 14 možná zahrnujete i poradce nebo třeba konkrétně poradce pro národní bezpečnost.
17: Ne, toho jsem nezahrnoval.
19: Tak dobře, tak mezi 11 a 14 jich určitě je. Je to neobvykle vysoké číslo. Pravda, motoristé tvrdí, že Filip Turek, který je o ním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, funguje jako bezplatný poradce nebo zmocněnec. Ti ostatní, jak jsem se dočetla, berou kolem 127 tisíc měsíčně. Z mého pohledu je to záležitost k posouzení. Není třeba hned na to nahlížet super kriticky, zkrátka, že pokud má vláda ministry a ti mají své náměstky a své poradce, tak už není nutné, aby si vláda ustanovovala další vládní zmocněnce, ale je v tom velký nepořádek a těžko říct, proč má třeba ministr zdravotnictví onoho člověka pro páteřní sítě nemocnic. Asi budeme chápat, že tam je zmocněnec pro lidská práva nebo pro romské záležitosti, to jsou citlivé věci, které vlastně žádné ministerstvo nemá úplně na starost, ale co se týká například implementace stavebního práva, tak to je dost nepochopitelné, když od toho máme celý úřad.
17: V posledních dnech se spekulovalo o možných změnách ve složení vlády. Kritice čelí ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů sobě. V posledním týdnu čelila výzvám k rezignaci také už zmiňovaná ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Andrej Babiš tedy včera, jak jsme slyšeli, řekl, že změny ve vládě nechystá. Jak silná je tedy pozice ministryně Mrázové?
19: Uvidíme v příštích dnech. Je pro premiéra Babiše velmi nepříjemné, že ona teď bude terčem veškeré kritiky opozice, protože ve sněmovně se bude projednávat stavební legislativa, a to tedy nikoliv ta, kterou by předložila paní ministryně Mrázová, ale jde o poslanecký návrh. Jakkoliv je to naprostá změna toho všeho, co dosud platilo a co prosadila minulá Fialova vláda. Jinými slovy, ona by potřebovala být hodně silná v kramflecích, aby reagovala na všechny kritické připomínky, a že jich je opravdu hodně, a ne, aby každé své vystoupení musela začínat obhajobou těch černých, údajně černých staveb anebo levného obecního bytu v Bílině, který obývala jako starostka města. Čili myslím si, že jakkoliv Andrej Babiš za ní určitě minimálně v dalších týdnech stát bude, tak její pozice je velmi oslabená.
17: Andrej Babiš se včera vyjádřil také k výrokům Filipa Turka. Řekl, že motoristé sobě si asi neuvědomili, že jsou již ve funkcích a neměli by komunikovat jako dříve. Jak pevná je vládní koalice 4 měsíce po vzniku vlády?
19: Myslím si, že je velmi pevná a že takové ty sny Mikuláše Mynáře z Letné, aby teď vlastně Andrej Babiš využil okno příležitosti a obrátil se na opoziční strany, rozloučil se s motoristy a s SPD a dejme tomu, nechal se tolerovat, co by menšinová vláda ostatními stranami ve sněmovně, tak to jsou skutečně nereálné představy, protože SPD a motoristé jsou pro Andreje Babiše velmi dobří koaliční partneři, nehledě na to, že v souvislosti s tím, co jste zmínil, to znamená další průšvih Filipa Turka a jeho poslední výrok o parazitech a deratizaci, je přesně to, co s prominutím premiér Babiš potřebuje. Neboť místo toho, aby se lidé zabývali těmi úplně zásadními věci, teď mám na mysli třeba přípravu rozpočtu na příští rok, obranné výdaje a tak dále, tak zkrátka řeší, co jaký motoristický ministr nebo zmocněnec nebo poslanec řekne, co uvede na sociálních sítích nebo na nějakém večírku soukromé televize. V každém případě ten výrok Filipa Turka je z mého pohledu naprosto nepřijatelný, naprosto za hranou a kdyby to bylo v jiné konstelaci a kdyby tam byl asi i jiný premiér, tak by Filip Turek jako vládní zmocněnec musel skončit. Přesto Petr Macinka teď úplně čerstvě řekl, že možná Filip Turek upraví svůj slovník nebo si bude dávat větší pozor, ale on jako předseda motoristů a ministr zahraničí se rozhodně měnit nebude.
17: Říká komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Díky za rozhovor, naslyšenou.
19: Krásnou neděli.
17: Lidé mají od 1. května poprvé v novodobé historii možnost podívat se na místo, kde před 40 lety našli jeden z nejvýznamnějších českých pokladů, relikviář svatého Maura. Byl ukrytý ve více než 600 let staré kapli Navštívení Panny Marie na hradě Bečov nad Teplou na Karlovarsku. Konzervací interiérů tam skončila po skoro 20 letech náročná záchrana této kulturní památky. Na starosti měl kastelán hradu a zámku Bečov nad Teplou Tomáš Vizovský, který je teď u telefonu. Dobrý den.
20: Krásný, dobrý den, slyšíme se dobře?
17: Slyšíme se dobře, čemuž jsem rád. Jaký je od pátku, kdy tedy získali návštěvníci poprvé tuto možnost, jaký je zájem o prostory starého hradu?
20: I když jsme měli několik posledních let, kdy kulminovala zmiňovaná stavební a památková obnova nepřístupné části areálu památky Bečov, tak jsme často odpovídali na otázky, kdy už otevřeme, ale aktuální zájem odborné i laické veřejnosti o zbrusonové prohlídky trasy vedoucí středověkým hradem přečil opravdu naše očekávání. Registrujeme a provádíme denně vyšší stovky zájemců zat návštěvníků.
17: Návštěvníky na webu upozorňujete, aby v kapli Navštívení Panny Marie počítali s chladnějším prostředím. Co to je chladnější prostředí? Jaká zima tam je?
20: Tak je to aktuálně kolem 12 stupňů a je to přesně ten důvod, proč se šlechta vlastně v renesanci začala stavit příjemnější zámky, protože opravdu v té gotice komfort tepla tam nebyl. A my samozřejmě na hradě netopíme, ale pro návštěvníky si myslím, že v dnešních parních dnech to může být příjemné ochlazení.
17: Najdou lidé kapli úplně stejnou, jaká byla před 600 lety?
20: V podstatě ano, protože hrad měl to velké štěstí, že v minulosti nebyl nikdy dobyt a vypálen natolik, aby se stal hradní zříceninou, nebyl ani přestavován na zmiňovaný zámek a zachoval se právě v podobě konzervace přirozenou cestou, neboť sloužil jako skladiště, jako sýpka. Takže my máme šanci se vlastně podívat do skutečně autentických prostor. Kdybych to měl připodobnit k přírodě, tak je to vlastně takový boubínský prales, kde je minimalizovaný zásah člověka a je tam ten původní stav.
17: Kapli zdobí gotické nástěnné malby, mezi nimi i nově odhalený obraz anděla, který byl doteď ukrytý pod silnou vrstvou usazenin. To, že tam ten anděl je, jste věděli, nebo to bylo překvapení?
20: Analogicky v této části právě ten evangelista Matouš měl být, ale i na vyobrazení z roku 1918, již v této části je právě ta silná černá krusta. A to, že restaurátoři tu krustu dokázali sundat a že ten anděl se vynořil, je pro nás vlastně takové velikánské poděkování hradu, že se podařilo vrátit ho v původním stavu a návštěvníci jej můžou vidět.
17: Kaple Navštívení Panny Marie, stejně jako další prostory starého hradu Bečov, neprošly rekonstrukcí, ale konzervací. Co to znamená? V čem je ten rozdíl?
20: Vlastně jde o to, že jsme připravili projekt prezentace a konzervace, se kterým jsme uspěli ve velice prestižní soutěži Europa Nostra, někdy se tomu říká i památkový Oscar, která formálně potvrdila správnost toho našeho alternativního přístupu. Čili vlastně minimalizovali jsme zásahy, tak aby jsme dotvářeli nějaké vlastně prostory evokující středověk, ale spíš jsme vlastně obnovovali jakoby stavební stav hradu jako takového. To znamená, opravil se šetrně krov, vnější fasáda, zajistili se omítky a malby, ale šlo o to, aby vlastně jsme měli možnost vytvořit opravdu ten autentický nálezový stav. A tomu jsou také vlastně přizpůsobeny politikové trasy. Jedna z těch nejúspěšnějších je program stavební historie, kde si návštěvníci právě díky této konzervaci mohou osvojit jisté dovednosti stavebního historika, naučit se číst stavební stopy, které pak můžou vlastně využívat tyto znalosti, tuto optiku, kdekoliv, kde se dochovaly historické stavby.
17: Ještě stručně praktická otázka, když říkáte, že zájem je velký, pokud jsme teď někoho nalákali, chce přijet, je nutná nějaká rezervace dopředu?
20: Zatím není potřeba, dokážeme vlastně obsloužit všechny zájemce, máme na to připravené kapacity a máme otevřeno vlastně odteď každý den mimo pondělka až do konce září.
17: Říká kastelán hradu a zámku Bečov nad Teplou Tomáš Vizovský. Díky za rozhovor, naslyšenou.
20: Mějte se hezky a na viděnou v Bečově.
17: A to už je z poledních nedělních hlavních zpráv a publicistické části hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno. Hezké odpoledne od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
0: Český rozhlas plus.
21: Hasiči si požár v Českém Švýcarsku rozdělili na 4 úseky, jeden z nich je blízko domova důchodců. Seniorům kvůli dýmu zatím nehrozí žádné nebezpečí. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Hasiči se snaží domov uchránit, aby nemuseli seniory evakuovat. U požáru teď zasahuje zhruba 500 hasičů, 5 vrtulníků a další speciální technika. Ruský útok v ukrajinské Oděské oblasti dnes v noci nepřežili 2 lidé. Na Telegramu o tom informuje šéf regionální vojenské správy Oleh Kyper s tím, že dalších 5 lidí je zraněných. Drony zasáhly obytné domy i místní přístavní infrastrukturu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl taky auto v Chersonu. Úder nepřežil řidič, další 4 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení informovaly, že Rusko v noci k útokům proti Ukrajině použilo jednu balistickou raketu a téměř 270 dronů. A protivzdušná obrana většinu z nich zneškodnila. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru nově hrozí po celém území Česka, kromě jeho západu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, kdy začne pršet. Kvůli zvýšenému riziku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích. Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem víc než o ohlášených 5 000. Píše o tom agentura AFP. Stažení 5 000 vojáků na řídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštích 6 až 12 měsíců. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje za nedostatek podpory Spojených států v konfliktu. Ve čtvrtek vypršel termín, dokdy měly firmy přihlásit všechny své zaměstnance do systému České správy sociálního zabezpečení a kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení. To má do budoucna zjednodušit a zrychlit vykazování výdajů. Zavádění systému ale provázejí problémy a do 30. dubna měla Česká správa sociálního zabezpečení jenom 78% potřebných údajů. A podle Ministerstva práce a sociálních věcí zůstane systém registrací dál otevřený, takže firmy budou moct své zaměstnance přihlašovat i po vypršení lhůty. Terapeutický program kvůli ztrátě řidičského průkazu absolvovalo během 2 let od spuštění 7 000 řidičů. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. Terapie jsou povinné pro lidi, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo odmítli dechovou zkoušku, a taky pro všechny, kteří dostali zákaz řízení na 18 měsíců a víc. A podle Centra dopravního výzkumu řidiči, kteří program absolvují, pak vykazují nižší míru recidivy. A radnice v Doxech na Českolipsku chce zlepšit kvalitu vody v Máchově jezeře. Nechala si proto zpracovat studii, která má zjistit, proč vodu každý rok znečistí toxické sinice. Výsledky autoři představí na květnovém jednání zastupitelstva. Odpoledne bude jasné až polojasné, večer v Čechách od západu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v Polabí naměří až 29, na horách kolem 19. Zítra pak čekejte v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později večer výjimečně přehánky a nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy, na řadě dnešní vydání Názorů a argumentů.
2: Už i Češi objevili kouzlo silných a charismatických vůdců. Ministryně Mrázová jako perfektní studijní materiál, Maduro padl, ale narkobiznis ve Venezuele zůstává, anebo longevity jako vlak na kolejích. Tak zní titulky některých komentářů nedělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jehož studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
4: Názory a argumenty.
2: Většina populace se v čím dál složitějším světě málo vyzná a raději věří vůdcům, kteří nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů výměnou za loajalitu a poslušnost. Jak se bránit nebezpečným a přitom charismatickým lídrům? Nad tím uvažuje publicista Jan Vávra, druhdy ředitel TV Nova.
22: Známé přísloví říká, že úspěšní psychopaté jsou v politice, neúspěšní ve vězení. Nyní se zdá, že počet psychopatů mezi politiky nepříjemně narůstá. Souvisí to s tím, že politické programy a ideové ukotvení stran hrají čím dál slabší roli a že nejdůležitější je osoba takzvaně charismatického vůdce. Jedním z důvodů je rostoucí role sociálních sítí, jejichž algoritmy dokážou vytvářet názorové bubliny, budící dojem masového souhlasu, cílit na naše zranitelná místa a udržovat nás ve stavu nadšených či naopak negativních emocí. V takovém prostředí jsou odbornost, zkušenost a osobní integrita nezajímavé. Rozhodující je přesvědčivost. Svou roli hraje i všeobecná nespokojenost většiny lidí s tím, jak klasické liberální strany řeší problémy globalizace a nerovnoměrné distribuce bohatství. Většina populace se v čím dál složitějším světě nevyzná a proto raději uvěří vůdcům, kteří nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů výměnou za naši loajalitu a poslušnost. Pokud ale oceňujeme charisma a přesvědčivost jako hlavní předpoklad pro výkon politické funkce, je třeba mít na paměti, že právě psychopaté, podvodníci a lháři jsou nejpřesvědčivější. To známe z běžného života. Lež vypadá často věrohodněji a zajímavěji než pravda. Kam loajalita k charismatickému vůdci může vést, vidíme na rozkladu dnešní americké společnosti, která byla dlouhou dobu pokládána za ukázkový příklad demokracie. Obdiv k silným vůdcům lze ale pozorovat i ve většině států východní Evropy. Všichni autoritářští vůdci velebili Viktora Orbána a je jen logické, že ho jeho vyzývatel nakonec porazil jeho vlastními zbraněmi. A po Slovensku jsme nakonec kouzlo charismatických vůdců objevili i my. Jejich půvab hrál rozhodující roli v loňských sněmovních volbách, protože strany, které složily vládu, ANO, SPD i motoristé, disponují vůdci, které jejich voliči poslušně následují. Současná opozice dosud žádného takového vůdce nenašla. Jako první se kupodivu tímto směrem teď vydali konzervativní lidovci, kteří na svém nedávném sjezdu odevzali veškerou odpovědnost novému spasiteli Janu Grolichovi, který charizmatem a verbální přesvědčivostí nároky na vůdce v dnešním digitálním věku splňuje. Ovšem i v pravicovém táboře se projevuje trend hledání politické budoucnosti v charizmatickém spasiteli. Když se ODS, která má ve svém čele poněkud sterilního Martina Kupku, snaží konkurovat nová, víceméně populistická formace Naše Česko, v jejím čele stojí pro své voliče bezesporu charizmatický Martin Kuba. Není náhodou, že Grolich i Kuba koncentrovali ve svých uskupeních do svých rukou rozhodující pravomoci. Pokud budou chtít ostatní demokratické strany proti Andreji Babišovi uspět, budou si muset vzít příklad z Maďarska a také se sjednotit za někým, jehož osobní přesvědčivost minimálně vyváží přitažlivost Andreje Babiše. V současném digitálním věku nebude mít jakékoliv blouznění o návratu ke kořenům pravicové politiky naději na úspěch. Jak má ale demokratická společnost reagovat na vývoj, kdy většina voličů dává přednost osobnímu charizmatu politika před jeho kompetentností a ochotou respektovat pravidla? Minimálně se budeme muset, zejména u těch nejpřesvědčivějších vůdců, mnohem více soustředit na povahu jejich přesvědčivosti, snažit se verifikovat to, co předkládají jako fakta a odhalovat všechny manipulace a lži. Jinak brzy odevzdáme naše osudy zcela do rukou skutečných sociálních psychopatů.
2: Tolik Jan Vávra. Ministryně pro místní rozvoj Mrázová je podle některých médií podezřelá z různého zneužívání moci, a to ještě ve funkci starostky. A zástupci šéfredaktora Hospodářských novin Petru Honzejkovi se jeví, co by ukázkový příklad svého druhu, včetně toho, jak se jí zastává její vlastně dvojnásobný šéf, totiž premiér i předseda hnutí ANO.
5: Ať už to s ministryní Zuzanou Mrázovou dopadne jakkoliv, představuje její případ nádherný studijní materiál. Dá se na něm vyučovat fungování jistého typu politiků, dají se na něm předvést PR-istické techniky v krizové komunikaci a lze skrze něj nahlédnout i do autentického uvažování nejmocnějšího muže v zemi. Celkově pak jde o prvotřídní demonstraci toho, jak se v Česku nezřídka nakládá s mocí. Nynější ministryně pro místní rozvoj léta v Bílině obývala 130-metrový městský byt a platila za něj velmi sociální nájemné 5000 korun. Na tom by ještě nebylo nic divného, kdyby to bylo v době, kdy se nacházela v nouzi. Leč byt obývala i v období, kdy už byla velmi slušně placenou starostkou města, které ji byt za hubičku dál pronajímalo. Malá domu jak vyšitá. To ale není všechno. Zuzana Mrázová má navíc na svém pozemku v Bílině roky černé stavby, které město pod jejím vedením nijak neřešilo. A současně se její komunální úředníci chovali, řekněme, velmi vstřícně k podnikání jejího exmanžela. Ze tří příběhů se nám tak skládá obrázek, který by někdo mohl nazvat, jak v komunální politice funguje zneužívání moci. Jiný třeba jemněji, jak se dá využít funkce ve vlastní prospěch. Skutečně, politik nemusí rovnou vykrádat veřejné zakázky, aby si funkci radostně užil. Nakonec, když je ve funkci dostatečně dlouho, mu může přijít jeho jednání zcela standardní, přece si za své oběti pro veřejné blaho nějaký ten extra burz zaslouží. A jeho údiv, že v tom někdo vidí nekalost, může být i zcela autentický. Zuzana Mrázová použila při své obhajobě PR-istickou klasiku. Neudělala jsem nic nelegálního. To je možná i pravda. Ovšem figura, stojící na předpokladu, že po vrcholných politicích máme chtít jen to, aby nepáchali přestupky a zločiny, je poněkud vachrlatá. Což vynikne zvláště v případě, kdy nás daný politik chce řídit v oblasti, ve které si sám přilepšil. Zde například vidíme političku, která léta bydlela v městském bytě za pár korun a nyní tvrdí, že chce vyřešit nedostatek bytů pro lidi, kteří jsou v sociální nouzi. Političku, která neřešila vlastní černé stavby a nyní připravuje zákon, který má mimo jiné legalizaci černých staveb usnadnit. Je to tak průzračné, že věta Mrázová ministryní pro místní rozvoj může úspěšně nahradit tradiční úsloví kozel zahradníkem. Ve funkci nicméně Mrázová pravděpodobně alespoň zatím zůstane. Premiér a její stranický šéf Andrej Babiš označil její prohřešky za, cituji, totální blbosti. Vše je podle něj, opět cituji, úplně v pohodě. Babišova reakce je přesto velmi užitečná. Dává nám totiž nahlédnout do premiérova vnitřního světa. Je příznačné, že člověk, který má se střetem zájmu takové zkušenosti, že by ho mohl vyučovat jako předmět na vysoké škole života, pokládá nehezké momentky z kariéry své ministryně za blbosti. Vždyť co je nějakých pár set tisíc korun na nájemném proti problematickým miliardám na dotacích pro Agrofert, které se nyní stát pod Babišovým vedením usilovně snaží nevymáhat. To je všechno přeci v pohodě, no ne? Celé nás to učí, jak se v Česku občas nakládá s mocí, a to na všech úrovních, od komunální po tu nejvyšší. Pro část politiků je veřejná funkce spíš než službou veřejnosti zdrojem osobních benefitů. Někteří s tím do politiky už jdou, jiné tímto způsobem politika časem promění, aniž by si toho třeba sami všimli. Čest těm, kterých se to netýká.
2: Říká zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk. V posledních letech investují mnozí bývalí sportovci, zakladatelé úspěšných e-shopů, továrníci, finančníci a ovšem i velkopodnikatelé do atraktivního oboru zdravého životního stylu, který by měl prodlužovat život. To je téma příspěvku publicisty Luboše Kreče.
6: Jeden z nejbohatších Čechů, Daniel Křetínský, se na konferenci Shifts přihlásil k pelotonu úspěšných podnikatelů, kterým učaroval fenomén známý jako longevity. Tedy nejen zdravý životní styl, ale i spousta dat a vychytávek kolem. A také peněz a biznisových příležitostí. A těch, co je následují, je čím dál víc. Mužem, který biznisový zájem o vědecký přístup k co nejdelšímu a nejzdravějšímu životu spopularizoval, je americký podnikatel Brian Johnson. Ten se pár let nazpátek proslavil tím, že najal tým vědců, kteří jej denně zkoumají a testují a dělají s ním experimenty. Třeba mu vstřekují krevní plazmu jeho syna s ambicí, že mu to pomůže mládnout. Ne vše, co Johnson dělá, je odbornou veřejností vnímáno pozitivně. Zároveň je z jeho snažení patrná snaha vydělat, takže svým fanouškům prodává drahá vína nebo olivové oleje s argumentem, že zrovna ty jsou nejlepší pro dlouhý a spokojený život. Jeho heslo je Don't Die, čili neumírej. Každopádně se mu podařilo kolem sebe vybudovat silnou komunitu lidí, kteří upřímně věří tomu, že si mohou svůj pobyt na zemi zásadně prodloužit a vylepšit. Je to nepochybně příznak jistého egoismu lidí, kteří jsou úspěšní a k tomu nutně potřebují silnou dávku sebestřednosti. Zároveň to je ale naprosto logická a pochopitelná sázka. S tím, jak se prodlužuje díky vědeckému poznání průměrná doba dožití, je zásadní otázkou nejen to, jak dlouho žít budeme, ale i jak kvalitně. A kdo se o nás bude v pozdějších fázích života starat? To všechno jsou otázky, které mají nejen silný etický a akademický fundament, ale i komerční přesah. Čímž se dostáváme k Danielu Křetínskému a dalším nejen českým biznismenům. Majitel fotbalové Sparty a průmyslové skupiny EP založil kliniku, která chce péči o zdraví hodně propojit s daty. V něco podobného věří například i Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlík. Ten totiž pod značkou Pilulka buduje cosi jako internetový longevity hub, kde si objednáte funkční doplňky stravy i vyřešíte testy DNA či krve. A nejsou zdaleka jediní. Do oboru v té či oné podobě v posledních letech investovali mnozí bývalí sportovci, zakladatelé úspěšných e-shopů, továrníci, finančníci. Všichni cítí, že to, co je samotné zajímá a baví, má přesah do celé společnosti. A že těch, kterým není jedno, co jí, jak se hýbou a jak kvalitně spí, bude čím dál víc. Naproti jim jdou dvě klíčové změny. Tou první je demografie. Naše populace stárne a zároveň bohatne, byť podle některých ne dost rychle. Starší a bohatší lidé se samozřejmě budou zajímat o to, jak být zdrav a soběstačný co nejdéle. Druhou změnou je nástup umělé inteligence a jejího vědeckého poznání. Je možné, že díky AI se dočkáme zásadních průlomů v boji s rakovinou, s Alzheimerem či s nemocemi srdce. A to zase prodlouží naše životy. Takže když slyšíte o tom, který další podnikatel chce naskočit do longevity vlaku, je to vlastně pořád tatáž písnička. Ano, jde o ego, ale hlavně jde o peníze. A o ty jde přece vždy až v první řadě.
2: Říká publicista Luboš Kreč.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: 4 měsíce po vpádu americké armády do venezuelského prezidentského paláce a zatčení vůdce Madura i jeho manželky se nic zásadního nezměnilo a nadále v zemi zůstává vlivný narkobiznis, na kterém se přitom měl podle USA venezuelský prezident podílet. Více k tématu v komentáři hispanistky Leony Šmelcové.
7: Pád Nicolase Madura byl mnohými prezentován jako zásadní zlom v boji proti drogám ve Venezuele. Konečně měl zmizet muž, který byl roky symbolem takzvaného narkostátu. Jenže bezmála 4 měsíce po jeho zadržení se ukazuje, že realita je podstatně složitější. Americká operace z letošního 3. ledna byla oficiálně zdůvodněna právě bojem proti drogám. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa označila venezuelského šéfa státu za lídra narkoteroristické sítě a drogový biznis za klíčový důvod zásahu. Už tehdy někteří analytici upozorňovali, že tento argument je přinejmenším zjednodušený. Různé organizace, jako třeba Amnesty International, označily americký zásah za porušení mezinárodního práva a upozornili, že boj proti drogám se v tomto případě stal zástupným důvodem pro širší geopolitické cíle, včetně kontroly zdrojů a vlivu v regionu. Přece jen Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Každopádně i následující vývoj, který Maduro sleduje zpoza mříží amerického vězení, ukazuje, že drogový biznis nikdy nebyl řízen jedním člověkem, ani jedním režimem. Spíše fungoval a stále funguje jako síť propojených aktérů, bezesporu armádních struktur, lokálních gangů, korupčních elit a zahraničních geril. Typickým příkladem je jedna z nejsilnějších kolumbijských povstaleckých skupin,

0: soudu. Do sporu se Slováci nepustili patrně také proto, že měli už dávno jasnou představu o podobě vlajky slovenské. Ta se neodkazovala na tu československou. Navíc poprvé nad Bratislavským hradem zavlála v současné podobě už na začátku září 1992. Přirozeně se tak po rozpadu federace stala jedním ze státních symbolů samostatného Slovenska. Čeští politici se do tvorby nové vlajky nepustili a sáhli po československé bez ohledu na zmiňovaný zákon. Jedním z hlavních argumentů bylo tvrzení, že se necítí rozhodnutím federálního shromáždění vázání. Pro hladký zánik společného státu lze k tomu dodat, že naštěstí pouze v tomto bodě. Jejich počínání mohlo posílit dojem, že Češi považovali Československo de facto za svůj stát daleko více než Slováci. Proto vznik České republiky brali většinou jako pokračování tohoto státu, ze kterého naši dnešní východní sousedi sami dobrovolně odešli. A právě převzetí vlajky to mělo názorně demonstrovat. Pokud by tehdy byly dodrženy dohody a postupovalo by se v souladu se schváleným zákonem o zániku společného státu, měla by vlajka České republiky jinou podobu než ta československá. Mimo jiné by to znamenalo, že den české vlajky by velmi pravděpodobně připadl na jiné datum v kalendáři než na 30. březen, kdy se v roce 1920 zrodila oficiální vlajka nově vzniklého Československa.
1: A po Petru Hartmanovi ještě hovoří Jan Fingerland o palestinských volbách minulého víkendu.
2: Pro mnohé Palestince mladšího a středního věku jsou to vlastně vůbec první volby v životě, pokud nepočítáme volby do rad na univerzitách nebo v odborech. V Gaze se konaly jakékoliv volby naposledy v roce 2006. Na Západním břehu se v ten rok konaly naposledy větší volby. Ty z minulého víkendu jsou malé. Jde o obsazení místních rad, které budou zodpovědné za běžný provoz, jako je vodovod nebo stav cest. Jejich význam je ale mnohem větší, a to z více důvodů. Některé hlasy zdůrazňují fakt, že se konají na Západním břehu a také v jednom obvodu Gazy, tedy politicky a symbolicky spojují oba palestinské celky. Jiný důvod je v tom, že palestinský život trpí dlouhodobým demokratickým deficitem. Západní břeh ovládá hnutí Fatah, Gazu až dosud Hamas. Jde o jakýsi návrat k normalitě, i když trochu vynucený západními sponzory, kteří trvají na návratu standardních politických procedur. Záleží na tom, odkud se díváme, budeme-li hodnotit jejich demokratičnost. Hnutí Fatah prezidenta Abbase tvrdí, že vítězem je ono. Jeho kandidáti skutečně uspěli, ale k tomu je potřeba dodat několik věcí. Za prvé, podmínkou účasti ve volbách byl formální souhlas s principy dvojstátního řešení, tedy uznání Izraele a ukončení ozbrojeného boje. To by bylo pro Hamas nebo islámský džihad nepřijatelné. V některých obcích tedy byla v podstatě k dispozici jen jediná kandidátní listina. Jinde se střetli lidé blízcí Fatahu, ale šlo v podstatě o zástupce různých rodin, které soutěží o vliv na provoz větších a bohatších měst, jak tomu bylo v Hebronu. Současně je známo z vlastních palestinských průzkumů veřejného mínění, že hnutí Hamas si udržuje vysokou podporu, zejména na Západním břehu. Je také veřejným tajemstvím, že Hamas poslal do voleb své příznivce coby nezávislé. Děje se tak v kontextu boje o to, zda se Hamas vzdá vlivu v Gaze, odevzdá zbraně nějaké neutrální politické síle a přestane existovat jako ozbrojené hnutí. Optimističtější pohled nabízí palestinský aktivista Samer Sinijlawi, který volby komentoval na X bývalém Twitteru. Podle něj se pod povrchem odhrává ještě jeden proces, a to nástup novější, mladší, pragmatičtější generace, která se prosadila právě v těchto volbách, zejména v menších obcích. Zatím totiž byla palestinská politika uvězněná v soupeření extremistického Hamásu a zkorumpovaného Fatahu, s tím, že 90-letý prezident Mahmud Abbas má kvůli korupci a neefektivitě palestinské autonomie velmi nízkou podporu. Tyto volby se konaly v atmosféře nedávné války v Gaze, nárůstu osadnického násilí vůči farmářům na Západním břehu, ale také války v Íránu, která překresluje

0: píše politickou mapu arabské politiky.
1: Repríza komentáře kolegy Jana Fingerlanda uzavřela nedělní názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrád.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministr Červený zatím neplánuje kvůli požáru Národního parku České Švýcarsko svolat krizový štáb. Ukrajina zasáhla u ruského přístavu dva tankery ze stínové flotily a v Řecku začal květen chladným počasím, v horách u Aten sněžilo. Zprávy a Martin Matějka. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů zatím nevidí důvod kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko svolávat krizový štáb. Dodal ale, že by k tomu přikročil, pokud by se požár vymkl kontrole. Ministr řekl, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i s vedením Národního parku.
4: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
2: Hasiči zároveň žádají, aby na místo nikdo nejezdil a nelítal do prostoru, například z drony, platí tam totiž bezletová zóna. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám, bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihovýchodu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a hlavně v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. Během pondělí se objeví první přeháňky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Meteorologové zároveň oznámili, že letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Jen včera hasiči zasahovali asi u 50 přírodních požárů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ukrajinská armáda zasáhla dva tankery ruské stínové flotily u vjezdu do přístavu v jihoruském Novorosijsku. Na Telegramu to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Plavidla se podle něho aktivně používala k převozu ruské ropy. Rozsah škod nicméně není známý a Rusko se zatím nevyjádřilo. Takzvanou stínovou flotilu tvoří zahraniční lodě přepravující ruské ropné produkty. Moskva si jí pomocí obchází západní sankce a získává tak peníze na financování války proti Ukrajině. Polský prezident Karol Nawrocki dnes v den ústavy povolá radu pro novou ústavu. Oznámil to jeho mluvčí. Návrh nové polské ústavy má rada předložit do konce funkčního období prezidenta, které vyprší v roce 2030.
5: Radu pro novou polskou ústavu mají tvořit zástupci parlamentních klubů, experti na ústavní právo a další představitelé různých názorových skupin. Prezident Karol Nawrocki, který je zastáncem přijetí nové ústavy, ji chce předložit nejpozději na konci svého prvního funkčního období.
6: Mám naděje, že všichni.
7: Doufám, že všichni pochopí, že ústava z roku 1997 se nám před očima vyčerpává.
5: Řekl nedávno na YouTubeovém kanále Zero. Současná ústava podle něj dostatečně nevymezuje kompetence prezidenta a premiéra, což dnes vede k odlišným výkladům a patovým situacím. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Dnešní den ústavy je v Polsku státním svátkem. Polsko mělo díky takzvané ústavě 3. května nejstarší ústavu v Evropě a druhou nejstarší na světě. Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se bude zabývat nejnovějším íránským návrhem na ukončení války. Na sociální síti True Social ale dodal, že si neumí představit, že bude plán přijatelný. Napsal, že Teherán ještě nezaplatil dostatečně vysokou cenu za to, co podle Trumpa udělal světu za posledních 47 let. Předchozí íránský návrh Trump tento týden odmítl. Mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem teď platí 3týdenní příměří. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do Řecka v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí, informuje o tom agentura DPA s tím, že v horách na severním předměstí Athén v noci na dnešek napadl sníh. Jinde v zemi zase vydatně pršelo. Podle některých meteorologů Řecko zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Počasí potěšilo tamní zemědělce, kteří se běžně potýkají se suchem. Podle jejich zástupců se díky dešti a sněžení naplnily nádrže na vodu. Lidé si dnes můžou nebo se projít na podporu neonatologických center a pod ředitelky Nedoklubka Lucie Žáčkové se v Česku předčasně rodí každé 12. dítě. Nezisková organizace poskytuje rodinám v těchto situacích různé pomůcky pro děti, rodičům třeba letáky nebo brožury. Podle Žáčkové je totiž důležité, aby měli co nejdřív potřebné informace.
8: někdo ocení nějakou psychologickou podporu a nějakou intervenci. Ale víme, že právě to, že se mohou zorientovat, že prostě si dávají ten odstup a kdykoliv můžou nahlédnout do těch našich materiálů, že to jim opravdu hodně pomáhá se v tom zorientovat a přijmout tu situaci jako takovou.
2: A hasiči si dnes připomínají svého patrona svatého Floriána, jeho svátek připadá na zítřek, už dnes ale třeba ve středních Čechách hasiči lidem otevřou své stanice. Návštěvníkům ukážou jak požární techniku, tak i běžně nepřístupné zázemí, kde dnes můžou přijít například na stanice v Kladně, Rakovníku nebo Benešově. A co uvidí konkrétně v Kladně, říká ředitel tamního územního odboru Martin Vondra.
9: Kromě té prvovýjezdové cisterny tady najdou i velkou objemovou cisternu, kontejner na stabilizaci výkopů a objektů při záchraně osob ze sutin, velkokapacitní čerpadlo, vyprošťovací automobil, automobilový žebřík s zastupnou výškou 40 metrů, protiplynový automobil, který vyjíždí na zásahy na chemické látky.
2: Odpoledne jasné až polojasné, večer bude v Čechách od západu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v Polabí měří až 29, na horách kolem 19 stupňů. Noc bude skoro jasná, postupně od západu kromě východní Moravy bude oblačnosti přibývat a na západě Čech se můžou objevit přehánky. Ochladí se na 13 až 8 stupňů, na horách na 8 stupňů Celsia. A zítra pak čekejte v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná pořad Archiv Plus.
10: Československo se ve druhé polovině 20. století stalo místem významných zahraničních návštěv, zejména z východního bloku. A byly to návštěvy zajímavé.
11: Co na pionýrském táboře na Tachovsku zpívala slavná kosmonautka Valentina Tereškovová? Bylo těžké sehnat podpis Gorbačova a jaké vzpomínky na dovolenou v Rumunsku se vybavili Čechům během návštěvy Čaušeska?
10: Na tyto i další zajímavosti se v pořadu o zahraničních návštěvách zaměří autoři Radim Štícha
11: a František Šedivý.
3: Archiv Plus.
12: Maršál Poněc odchází od vykonané přehlídky do budovy leteckého nádraží. Na cestě zastavuje ho malý Slováček, chlapeček oblečený v slováckém kroji a nabízí mu po zvyku slovanského pohostinství chléb a sůl. Maršál se zastavuje, přijímá od něho nabídnuté uvítání, sklání se k němu, líbá chlapce, zdvihá ho do výše. Chlapeček nyní stojí a dívá se s očima rozářenýma radostí.
10: Když skončila druhá světová válka, na Pražském hradě se vystřídali vojenští představitelé všech vítězných mocností. Nacházíme se ovšem v době, kdy Československo míří do náruče sovětského impéria a tak se velmi rychle rodí kult maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, který podle komunistické legendy osvobodil Prahu. Koněvova socha stála na náměstí Interbrigády v Praze Bubenči od roku 1980.
11: Praha 6 ji nechala odstranit v dubnu 2020, protože byla častým terčem vandalů. Proti odstranění byli komunisté a Rusko. Koněv, který se podílel na osvobození Prahy, je kontroverzní postavou především kvůli své roli při potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 a při krizi v Berlíně o 5 let později.
10: A v 50. letech ještě chvíli zůstaneme. Roku 1957 zavítal do Československa tehdejší nejvyšší sovětský představitel Nikita Sergejevič Chruščov. Na rozdíl od svého předchůdce, sovětského diktátora Josefa Stalina, který naší zemi nikdy nenavštívil, Chruščov se do Československa dostal hned 4x.
11: Sovětskou delegaci tehdy v Praze uvítal prezident Antonín Zápotocký. Část jeho společného projevu s Chruščovem zachycuje archivní nahrávka.
13: Již na své cestě do Prahy jste se přesvědčili, s jakou radostí vás náš lid vítá, jak hluboké a upřímné jsou city přátelství, jež chová k vašemu lidu a k vaší veliké zemi. Jsem přesvědčen, drazí soudruzi, že celý váš pobyt v Československu bude významným přínosem k dalšímu všestrannému rozvíjení našeho nerozborného přátelství a spojenectví.
14: Na slova prezidenta republiky Antonína Zápotockého odpoví první tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Nikita Sergejevič Chruščov.
15: Дорогой товарищ Zápotocký, дорогие товарищи, друзья, уважаемые граждане города Праги, благодарим за сердечные слова, которые произнес здесь о нашей стране и советском народе президент Чехословацкой республики товарищ Антонион Zápotocký.
11: V době studené války se důležitým politickým tématem stalo dobývání vesmíru. Nepřekvapí proto, že návštěvy sovětských kosmonautů byly ostře sledované. 28. dubna 1961 přivítali v Praze 100 000 občanů Jurije Gagarina, prvního člověka, který vzlétl do vesmíru.
10: Šlo o skutečnou senzaci a proto byla atmosféra spontánní. Tady je sestřih reportáží Československého rozhlasu.
16: Objevila se známá tvář. Tisíců a desetitisíců fotografií z našich novin, z televizních obrazovek. Tvář hrdiny Sovětského svazu Jurije Alexejeviče Gagarina.
17: Спасибо, что вы приехали в Чехословакию. Но вы видели сегодня, как вас приветствовали.
18: Сердечные, очень хорошие встречи, очень теплые. Я сердечно благодарен всему вашему народу, вам лично. Просто даже нет тех теплых и нежных слов, какими можно выразить эту благодарность.
19: Přejeme вам, дорогий соудругу, hodně zdraví, osobního štěstí, rodinného štěstí a hodně úspěchů ve vaší práci.
18: Я очень рад, очень благодарен vašemu přizvání posetit Čechoslovensko.
20: Jsem velmi rád, říká Jurij Gagarin při tomto setkání. Jsem velmi vděčen za vaše pozvání, abych navštívil Československo. Navštívil a prohlédl si Prahu, vaši starobylou radnici.
21: Na závěr své návštěvy na staroměstské na radnici v Praze se hrdina Sovětského svazu, soudruh Gagarin, podepisuje na list pergamenu do zlaté knihy hlavního města.
10: Pokud bylo velkolepé Gagarinovo přivítání, tak odlet už byl vyloženě frenetický. Komentáře rozhlasových redaktorů působí jako popis sportovního utkání.
16: Poslední vteřiny před odletem. Soudruh Gagarin kyne na pozdrav ze schůdku letounu TU-104. Naposledy se zdraví z Pražany. Naposledy se zdraví z přáteli Československu.
22: Praha se s vámi loučí, Jurij Alexejeviči. Praha, která má po těchto dvou dnech o jednu velkou lásku víc ve svém srdci. Nyní naši oficiální představitelé odcházejí od letounu a jsou to skutečně poslední přípravy před odletem. Lidé skandují Gagarin, Gagarin.
16: Zvláštní letoun TU-104 je připraven ke startu.
22: Praha se loučí s hrdinou kosmonautem. Přijeďte opět, drahý Jurij Alexejeviči.
10: O dva roky později, už s o něco menší pompou, přijímají politické špičky Československa sovětskou kosmonautku Valentinu Tereškovovou. První žena, která se podívala do vesmíru, navštívila i pionýrský tábor v Boněticích na Tachovsku. Jak v souladu s dobou komentovali reportéři, dojemně se vítala s dětmi a táborníkům dokonce zaspívala píseň, která byla v komunistických zemích opravdovým hitem.
23: Brány pionýrského tábora v Boněticích se otevírají. Přijíždí řada vozů z delegací, která doprovází první kosmonautku světa Valentinu Tereškovovou. Je to generál poručík Nikolaj Kamanin, je tu také sama Valentina. Prostá, hezká ruská žena s milým úsměvem na rtech, které by málo kdo hledal, první kosmonautku světa již se před 2 měsíci stala. Jak všichni říkají, naše Valia. Tábor se připravil na toto uvítání opravdu slavnostně. a již je tu sama Valia Tereškovová s nádhernou kyticí v ruce. Srdečně ji pozdravují pionýři a Valentína vráčí do tábora. A už slyšíme hlasité hurá. Valentína si vzala na ruku malé děcko a odchází do tábora.
0: To je ten nejkrásnější obrázek, který vidíme. Ze Valentiných rukou jedno malé hezké děvčátko, pravděpodobně jedno z dětí plzeňských kováků. A Valentína jej drží v náručí a kráčí s ním do středu tábora.
1: Protiv vojny, protiv bědy, stanem za našich malčíšek. Солнце навек, счастье навек, так повелел человек. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мир.
11: To Vladimír Remek a jeho sovětský kolega Alexej Gubarev v roce 1978 Gustávu Husákovi pravděpodobně nespívali. Československý kosmonaut se stal vůbec prvním člověkem ve vesmíru z jiné země, než byl Sovětský svaz a Spojené státy. Tehdejší prezident poznamenal, že čin obou kosmonautů zůstane navždy zapsán jako doklad síly socialistického internacionalismu. V archivu se dochovala i následující ukázka z rozhovoru s Alexejem Gubarevem.
4: Soudruhu Gubareve, v Československu jste poprvé. Jaký dojem na vás dělá prvobrává atmosféra v našem hlavním městě?
6: Drogí tovaryši, сегодня мы здесь на трибуне вместе с вами радуемся первомайскому празднику. Я впервые в Праге вместе со своими друзьями, летчиками-космонавтами и вместе с своим другом Владимиром Ремиком. Мы представляли, что встреча у нас будет очень теплая.
4: Ваш программ в Československу, если я не мылим, точно так заполнен, как ваш программ в космических лодях. Не есть трохи унабени?
6: Программа по Чехословакии действительно у нас очень насыщенная, интенсивная, надо прямо сказать. У нас очень много встреч, выступлений. Но нам это очень приятно. Почему? Потому что мы хотим все же поделиться своими впечатлениями, своей работой, проведенной в космосе.
11: Závody v dobývání kosmu byly ve vysílání Československého rozhlasu napjatě sledovány.
10: A napjatě byla už 10 let předtím sledována i vlna reform v Československu v souvislosti s takzvaným Pražským jarem v roce 1968. Domácí diplomacie se na to snažila reagovat posílením spolupráce především s Jugoslávií a Rumunskem. Pár dní před sovětskou okupací zavítal do Prahy rumunský prezident Nikolaj Čaušesku. Na toho čekali v ulicích Prahy nadšení příznivci, se kterými natáčeli i rozhlasoví reportéři Míla Holman a Václav Klement.
24: Vy jste přišli jako delegace, a nebo je to vaše vlastní iniciativa?
25: Naše vlastní iniciativa, my prostě považujeme za takovou vděčnost, vyjádřit vděčnost k tomu, že Rumunsko zaujalo takový postoj k našim událostem, jaký jako zaujímá. Proto jako je taková morální naše povinnost, aby jsme sem přišli vyjádřit teda díky našim přátelům z Rumunska.
24: A máte nějaké bližší vztahy k Rumunsku? Byli jste
25: naprosto
24: tam
25: žádné, nebyly ani na dovolené.
24: Ani na dovolené, a vy také ne?
26: No, také jsem nebyl v Rumunsku na dovolené ani jinak, ale Rumunsko je takový náš tradiční přítel z minulé doby a tak se domníváme, že nyní, když se jedná o ten samosprávný socialismus, takže budeme i více spolupracovat v budoucnu.
24: Vy jste z kterého závodu? Z jednoho
26: jsme
24: nebo
26: z Škodovky? Z inženýrinku.
24: Myslím, že to je zatím všechno odtud a volám kolegu Václava Klementa, který už očekává příjezd delegace, které se dostane k jeho stanovišti.
27: Ano, tady je opět Pražský most. Mezi Pražany, kteří tady na tomto místě očekávají rumunské hosty, je i Jaroslava Čatková. Já o vás vím to, že pracujete na ústředním výboru Československého svazu mládeže a že jste se z Rumunska vrátila, myslím, právě před 5 dny, asi v sobotu, že?
28: Ano, navštívila jsem Rumunsko už po druhé. Poprvé jsem tam byla v roce 1960 s Čedokem. Teď po druhé jsem strávila 14 dní na Černomořském pobřeží
27: v Mamáji. A vy tam jezdíte jako turistka, jako průvodkyně turistů, že?
28: Ano, byla jsem zde jako vedoucí cestovní kanceláře mládeže.
27: A prosím vás, kolik našich mladých lidí jste provázela?
28: Tak v této skupině bylo 103 mladých lidí.
27: A co se jim v Rumunsku nejvíc líbilo, myslím kromě moře?
28: Tak pochopitelně nejlepší bylo moře, ale od té doby, co jsme se vrátili, vzpomínáme nejvíc na krásné rumunské počasí, na sluníčko.
27: To se nedá tady srovnat, že?
28: No, zvláště dneska, kdy je velký vítr. Pak se nám nejvíce líbila pláž, Konstanca, přístav, bahení lázně v Eforii, no a potom i rumunští přátelé, kteří k nám byli velmi laskaví.
11: Největší hrůzy Čaučeskova diktátorského režimu spadají až do 80. let. Režim byl charakteristický pěstováním silného kultu osobnosti a všeobecnou kontrolou společnosti ze strany tajné policie.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Jiný režim panoval v tehdejší Jugoslávii, kde od roku 1945 vládl Josip Broz Tito. I když se jednalo o autoritářského vůdce, svou zemi se nebál více otevřít západu a vybudovat si nezávislost na Sovětském svazu. Prahu navštívil pár dní před Čaušeskem. Atmosféru jeho odletu z ruzinského letiště přináší archivní nahrávka.
3: Bylo to krátce před 10:00, když na plochu ruzinského letiště vjela čajka s jugoslávskou a československou vlajkou. Vystoupili z ní Josip Broz Tito, Alexandr Dubček a Josef Smrkovský. A všichni, kteří se přišli s jugoslávským prezidentem rozloučit, slyšeli v těchto dnech naposled jugoslávskou hymnu. Po skončení slavnostního ceremoniálu, tedy po všech poctách, které patří hlavě státu, nám Josip Broz Tito řekl do rozhlasového mikrofonu několik slov na rozloučenou.
5: Při odlasku želím još jedan put da se srdečno zahvalim građanima Praga na ovakom srdečnom, toplom, prijateljskom dočeku koga se nama ovde priredili. Želim čehoslovačkom narodu najbolje u njegovoj budućnosti za prosperitet i za izgradnju socijalizma.
3: A pak už nastoupila jugoslávská stranická delegace do svého letadla. V hloučku mávajících jsme stáli s mikrofonem vedle Alexandra Dubčeka a ptali jsme se samozřejmě na výsledky právě skončených jednání.
7: Co vám mám povedat? Byla to velmi dobrá, užitočná návštěva. Pohovorili jsme hlavně o našich vzájemných našich problémech, všestranných vzťahoch. Velmi mnoho jsme věnovali otázkám politickým, těž hospodářským problémům. Oboj straně bylo to prospěšné.
3: Rozešli jste se obě strany spokojené?
7: Spokojení určitě.
3: Vy pojedete do Jugoslávie kdy?
7: Ano, někdy na podzim.
3: Děkujeme.
10: V době takzvané normalizace jezdili do Československa až na výjimky pouze návštěvy ze spřátelených národů sovětského bloku. 14. října 1974 i Erich Honecker, první tajemník ústředního výboru Sjednocené socialistické strany Německa. V čele NDR stál 18 let.
11: Z českých železnic možná dodnes znáte nepohodlné východoněmecké vagóny přezdívané Honeckerova pomsta, vyráběné od roku 1989. S posměškem se říkalo, že jsou pomstou odcházejících komunistů.
8: Teď se soudruh Honecker zastavuje, aby pozdravil nastoupenou jednotku. Zazněla odpověď z úst vojáků čestné stráže na pozdrav prvního tajemníka ústředního výboru jednotné socialistické strany Německa, soudruha Ericha Honeckera, který přijel v čele stranické a vládní delegace Německé demokratické republiky na oficiální přátelskou návštěvu do Československa. Teď v doprovodu soudruha Husáka kráčí před letištní budovu, obklopen televizními kamerami, fotoaparáty, aby se pozdravil s představiteli našeho politického a veřejného života.
11: Mnoho státníků využívalo při svých zahraničních cestách letadla. Byli však i tací, kteří se rádi svezli vlakem. Služeb železnic využil v roce 1973 i sovětský vůdce Leonid Iljič Brežněv, který se při průjezdu Československem zastavil hned na třech místech, kde se mu dostalo nadšeného přivítání. Více už v sestřihu rozhlasových reportáží.
9: Na slávnostně vyzdobené železniční stanici v Žilině, kde očekáváme vzácného hosta, vyhráva žiacká hudba, tancují členovia súboru Rosutec. Desiatky pionierov, zamestnancov podnikov, zástupcovia politických, hospodárskych a kultúrnych organizácií stredoslovenského kraja, okresu a mesta Žiliny upierajú svoje pohľady na železničnú trať. A už sa nám objavuje vlak. Vchádza do stanice, otvárajú sa dvere a v nich sa objavuje generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu, súdruh Leonid Ilič Brežnev. Máva na pozdrav. Každý sa tlačí k vagónu. Každý chce byť čo najbližšie. Chce pozdraviť vzácného hostia. Potriasť mu pravicou. Súdruh Brežnev vychádza na nástupište a vedúci tajomník stredoslovenského krajského výboru strany, súdruh Vladimír Pirošík, víta vzácného hostia na území stredoslovenského kraja a odovzdáva mu pozdravy od komunistov a pracujúcich a všetkých občanov tohoto slovenského kraja.
12: Nádraží Ostrava Vítkovice 22. února 1973. Tisíce Ostravanů, stovky dětí, pionýrů, transparenty, kytice, vlaječky a prapory. Taková je atmosféra zde na nádraží. Je 10 hodin 24 minut a do staničního prostoru výjíždí zvláštní vlak se vzácnými hosty. Vlak v této chvíli zastavuje. Otevírají se dveře, ve kterých se už objevuje generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Leonid Brežněv. A už jej také zdraví vedoucí tajemník krajského výboru komunistické strany Československa v Ostravě soudruh Miroslav Mamula. Srdečná obětí a polibky. Dívky krojích teď podávají soudruhu Brežněvovi tradiční chléb a sůl. A znovu četné zdravíce přicházejí zástupci hutí v tradičních hutnických kloboucích. Havíři Ostravsko-Karvínského revíru zase odevzdávají hornický kahán.
13: Привітствую вам, дорогі друзі, із Москви вам привіз. Самі теплі пожелання.
14: Praha, slavnostně vyzdobené hlavní nádraží. V levém konci příjezdové haly se už objevil zvláštní vlak z Moskvy. Na první nástupiště, které kryje červený koberec, už vyšli naši nejvyšší straničtí a vládní představitelé. Pionýři, kteří zde několik kroků ode mě se řadí, mají v rukou kytice rudých karafiátů. Československé a sovětské praporky. Slavnostní nálada. Zvláštní vlak z Moskvy právě zastavil. A v těchto chvílích se na schůdcích objevuje vzácný host. Leonid Brežněv.
10: Freneticky burácející dav, který se dral kupředu, aby mohl zamávat hlavnímu vládci.
11: Také v publikaci Byly tady popsán dojem Václava Havla z příjezdu generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Michaila Sergejeviče Gorbačova v roce 1987. A není divu, tehdejší sovětské reformy spojené s politikou pěrestrojky a glasnosti vyvolaly v obyčejných lidech naději, že se začíná blízkat na lepší časy.
10: Davy sovětského vůdce nevítal jen v Praze, ale také v Bratislavě. A právě tam měl jeden z Gorbačovových příznivců štěstí, když získal jeho podpis.
15: Nikolaj Sergejevič, pažasta, můžete vy mi oddať váš podpis?
17: Přišlete, já vám napíšu.
15: Pošlete i státě.
18: Dovolíte, můžem si vás zastavit. Bylo to dost odvážné z vaší strany, že hned na městě na letisku jste chceli podpis od sudruha Gorbačova. Je pozoruhodné, že jeho prejavy a vystúpenia máte v jeho knihe a v ruštine.
15: Áno, ja som si to kúpil práve preto, lebo vyšla tá kniha aj v slovenčine, ja som ju videl, ale takéto veci mám radšej v origináli. Lepšie, aspoň nie, podľa mňa je to lepšie čítať v origináli. A dajme tomu, mám v origináli spisy Lenina, mám aj zahraničné publikácie, mám dajme tomu vydanie zo 47. v angličtine v Londýne, takže zaujímavé toto.
18: Na ktoré miesto medzi podpismi, medzi trofejami doma si túto knihu dáte?
15: No ja vám poviem takto. Ja som včera pozeral ten prejav a tú knihu mám, ja som nekupoval s tým, že si ju dám podpísať. Vyslovene, že ma to zaujímalo, som si to kúpil, videl som to v sovietskej knihe. Včera ma napadlo, že to zoberiem so sebou a možno sa mi podarí dostať tak blízko, že si ju dám podpísať. No, teraz sa mi to stalo, tak som si ju dal podpísať. A vždy takého človeka stretnúť, vidieť, hej, a dostať od neho podpis, prosím, to je, totiž to mám podpis aj nášho súdruha prezidenta Gustava Husáka. Takže to je pre mňa podpis, ktorý samozrejme nie som nejaký fetišista alebo čo, ale má skutočne cenu, že je to doklad toho, že som s ním bol.
10: Archivními nahrávkami z významných komunistických návštěv v Československu vás provedli Radim Štícha
11: a František Šedivý. Za technickou spolupráci děkujeme mistrovi zvuku Janu Braunerovi a Petru Markovskému z rozhlasového archivu.
2: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Pražský magistrát prodloužil zákaz rozdělování ohňů na rizikových místech do půlnoci z úterý na středu, informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman. Důvodem je to, že výstrahu ohledně zvýšeného rizika požáru prodloužili meteorologové. Zároveň rozšířili na většinu území republiky s výjimkou jihozápadních Čech. Zákaz rozdělávání ohňů v Praze platí od soboty. Řidiči, kteří po odebrání řidičského průkazu museli absolvovat terapeutický program, vykazují nižší míru recidivy, ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U tisíce absolventů z roku 2024 se opakování přestupku snížilo o 75% ve srovnání s řidiči, kteří program nepodstoupili. Lidé se na skupinové terapie dostávají třeba zařízení pod vlivem alkoholu nebo odmítnutí dechové zkoušky. Ruský útok v ukrajinské oděské oblasti dnes v noci nepřežili dva lidé. Na Telegramu o tom informuje šéf regionální vojenské správy Oleh Kyper s tím, že dalších 5 lidí je zraněných. Drony zasáhly obytné domy i místní přístavní infrastrukturu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl taky auto v Chersonu. Úder nepřežil řidič, další 4 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem víc než o ohlášených 5000, píše o tom agentura AFP. Stažení 5000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit v příštích 6 až 12 měsících. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje za nedostatek podpory Spojených států v konfliktu. V novém systému jednotného měsíčního hlášení pořád chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. A zaměstnavatelé je přitom měli registrovat do konce minulého měsíce. Kvůli velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat i více než 5 pracovních dní. Registrace proto dál zůstanou otevřené. Firmy se podle Ministerstva práce a sociálních věcí nemusí bát pokut. Nezisková organizace Nedoklubko dnes pořádá charitativní běhy a procházky. Připojit se a podpořit předčasně narozené děti může každý a kdekoliv. Stačí se registrovat na webu akce Miminka do dlaně. Výtěžek ze startovního poputuje na nákup pomůcek a zlepšování prostředí v perinatologických centrech, které se o nedonošené děti starají. Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení. Ta hráče přenese do dramatických událostí 50. let minulého století. Je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci si můžou zdarma zahrát v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku a v historickém centru Brna poblíž katedrály na Petrově. Odpoledne jasné až polojasné, večer bude v Čechách od západu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v Polabí měří až 29, na horách kolem 19 a noc bude skoro jasná. Postupně od západu kromě východní Moravy bude oblačnosti přibývat a ochladí se na 13 až 8 stupňů. Tolik zprávy, teď už repríza pořadu Za obzorem.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Romové jsou nejpočetnější etnickou menšinou v Evropě. Největší podíl na obyvatelstvu mají v Bulharsku. A přestože mezi bulharskými Romy přibývá vysokoškoláků, ti žijící v segregovaných komunitách zůstávají chudí. Některé děti nechodí do školy, protože nemají zimní boty. Rodiny se ocitají v začarovaném kruhu chudoby, špatného bydlení, hrozby nuceného vystěhování, diskriminace v práci a taky segregace ve školství. A právě za tento horizont se podíváme v dnešním díle pořadu Za obzorem. Obvykle v něm míříme do vzdálenějších zemí, ale témata, která zůstávají za obzorem každodenních zpráv, se najdou i v Evropě. Průvodkyní vám bude Jana Karasová.
2: Za obzorem.
1: Jmenuji se Zoja Dimitrova Stefanova, je mi 55 let, narodila jsem se tady. Tyto domy jsou nelegální od jak živa, žijeme tady už víc než 100 let. I naši rodiče, moje matka tady žila, otec stále žije a bydlí se mnou, má 80 let. Mám dvě vnoučata, jednu dceru a žijeme tady. Od chvíle, kdy zbourali naše domy i se všemi našimi věcmi uvnitř, nám lidé nosí deky, jídlo a vodu, nestěžujeme si. Všechny moje doklady, všechny moje věci zůstaly uvnitř. Měla jsem jeden velký pokoj, koupelnu, záchod a kuchyň.
4: Baňa, toaletna, kuchně imach. Peče se dojdochadaní se borat kštity, ošte na temnotu.
1: Bourat naše domy začaly v 5 ráno, byla ještě tma. Nejprve vypnuli elektřinu, potom začali policisté bušit na dveře a volat ven, rychle ven. Přišli jsme zbourat domy. Neměli žádný příkaz, žádné razítko, prostě přišli z nenadání. Věděli jsme, že domy někdy zbourají, ale nevěděli jsme kdy. Měli nám předložit dokumenty, dát klíč a říct, tady a tady budete ubytováni. Ale přišli, aniž by nás informovali, přišli a zbourali domy. Začali jsme křičet a plakat, bylo tam víc než 1000 policistů. Strkali do nás, stříkali na nás sprejem, strčili do mého manžela, který spadl na zem. Ptala jsem se, proč ho bíjí, proč? Zabili jsme snad někoho? Bylo to úplně šílené. A začalo pršet. Jediné, co nám zůstalo, bylo to, co jsme měli na sobě.
6: Zoja žila v hlavním městě Bulharska v Sofii, v části zvané Zaharná fabrika, neboli cukrovar. Ten tu taky na přelomu 19. a 20. století asi 25 let opravdu fungoval. Jde zároveň o jednu z nejstarších romských čtvrtí v bulharské metropoli. Loni 15. dubna ale přijeli do Zaharné fabriky bagry a začali domy demolovat. Když jsem se Zojou mluvila měsíc po demolici jejího domu, přebývala se svou rodinou ve stanech na okraji zničené čtvrti. Zoja mne nechala nahlédnout dovnitř stanu, který jim slouží jako ložnice. Na provizorní vyvýšené posteli ležela matrace a na ní byly uhledně uslané deky a polštáře.
16: Nemůže tak ho přeživěme tuka.
4: Palatky máme pak čistou.
6: Po původních domcích zůstala stavební suť, rozlámané trámy a pod tím vším pohřbený majetek místních obyvatel, kteří o měsíc později lamentovali nad tím, co po jejich domech zůstalo.
1: Byla jsem tu, když přijeli bagry. Všechno zbourali. Vybavení domů, pračky, televize, všechno je pod sutinami. Nic jsme nedokázali zachránit. Všechny děti u toho byly. Samozřejmě, že se báli. Některé děti pořád pláčou a chtějí se vrátit do svých domovů. Kam je ale můžete vzít, k sutinám? Žijeme tady už víc než 100 let. Naše matky, babičky, pradědové, všichni tady zemřeli. Já jsem se tady v této čtvrti narodila.
6: Demolici se snažila zabránit například nevládní organizace Bulharský helsinský výbor, popisuje její spolupředsedkyně a právnička Adela Kačounová.
19: Zaharná fabrika case started for us in mid-March.
1: Případ Zaharná fabrika pro nás začal v polovině března, kdy nás kontaktovala jiná organizace. Upozornila nás, že existují plány na blížící se demolici celé čtvrti. Informace jsme si ověřili a zjistili jsme, že existuje velmi staré rozhodnutí sofijské radnice z roku 2016. Nevěřili jsme, že by to rozhodnutí chtěli vykonat po tolika letech. V odůvodnění bylo, že budovy ve čtvrti Zaharná fabrika jsou nebezpečné k obývání. Jenže takové rozhodnutí by mělo být provedeno okamžitě. Pokud ty budovy byly nebezpečné tehdy, pak by se už dávno zřítily a ty domy tam pořád stály. Tato rozhodnutí jsou navíc vydávána bez předchozího inženýrského posudku nebo posouzení od kohokoliv jiného. Tvrzení pochází prostě jen od zástupce radnice, aniž by skutečně zkontroloval stav budov. Došlo nám, že radnice skutečně demolice plánuje. Pokusili jsme se toto rozhodnutí napadnout u bulharského soudu, ale neúspěšně. Bulharské soudy zastávají názor, že dotčení lidé, tedy ti, kteří v těchto budovách Čechách bydlí, i když jde o jejich jediný domov, nejsou oprávněni takové rozhodnutí napadnout. Proto jsme požádali o předběžná opatření Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Soud tato opatření udělil ještě ten týžden, co dostal žádost. To bylo 11. dubna v pátek. Na konci dne jsme obdrželi souhlasné rozhodnutí o předběžném opatření. Další den, i když byl víkend, jsme informaci poslali místnímu starostovi obvodu Zaharna Fabrika. V pondělí jsme poslali taky oficiální dopis. Zároveň jsme zjistili, že starostu informovalo i Ministerstvo spravedlnosti, které před Štrasburkem zastupuje stát. Takže v pondělí už starosta o opatření věděl. To bylo 14. dubna.
19: So on Monday he knew already. Monday was 14th of April. But people were really worried in the neighborhood.
1: I přesto byli lidé ve čtvrti nervózní a nevěděli, co mají dělat. Ujišťovali jsme je, že jsou v bezpečí, protože Bulharsko vždy předběžná opatření Štrasburského soudu respektovalo. To byla naše tehdejší zkušenost. Říkali jsme jim, že dokud soud případ neuzavře, nemělo by se nic stát. Další den, 15. dubna, ještě před svítáním, kolem 5. ráno, celou čtvrť obsadili stovky policistů s vodním dělem a těžkooděnci. Začali lidi budit a nařizovat jim, aby okamžitě opustili domy. Podle toho, co nám pak lidi říkali, tak neměli dost času zachránit své věci. Prakticky si nestihli nic vzít, všechno zůstalo uvnitř. Veškeré jejich osobní věci, nábytek, dětské hračky, léky. Policie postupovala velmi rychle, demolovali celou čtvrť bez ohledu na to, kdo v domě bydlel. Nebrali ohled na to, jestli tam žijí kojenci, malé děti, starší lidi nebo osoby se zdravotním postižením. Jediné, co kontrolovali, bylo, jestli nezůstal někdo uvnitř. Do 3 hodiny odpoledne byla čtvrť srovnaná se zemí. Policie odešla a na místě zůstaly jen trosky domů. Lidi pak začali mezi troskami hledat cokoliv, co by se dalo zachránit.
19: All the remnants of the houses, so people started digging to discover anything they could save.
20: Jak tato komunita vlastně vznikla? Proč ti lidi žili právě tam a jak tam žili?
1: Nerozporujeme, že domy byly postavené nelegálně, tedy bez potřebné dokumentace. Ale sousedství v Zaharně Fabrice existuje přibližně 100 let. Vzniklo ještě před komunistickou érou v Bulharsku. Byla to komunita dělníků, pracujících v cukrovaru. Většina lidí sem jednoduše přišla za prací. Podobných romských čtvrtí je v Bulharsku spousta, po celé zemi i v Sofii. Vznikají živelně. Lidé začnou na místě bydlet a místní samospráva jim řekne, ano, je to obecní pozemek, můžete stavět, to je v pořádku. Jenže k tomu nemají žádný právní dokument. A tenhle status quo trvá dodnes. Mnozí lidé se ve čtvrti narodili, mnozí zemřeli, vystřídali se tam celé generace. Některé domy byly zděné, velmi slušné, jiné byly jen chatrče. Víme, že se někteří snažili pozemek odkoupit a zlegalizovat ho, ale podle bulharské legislativy není možné dodatečně legalizovat nelegální stavbu. A to je jeden z velkých problémů podobných komunit. Obec jim tedy odmítla pozemek prodat a situaci nějak narovnat.
19: Anything to normalize the situation. So at some point more people.
1: Dříve tam žilo několik stovek lidí, ale v posledních letech jejich počet klesal. Máme totiž nový zákon, podle kterého nikomu nesmí být vydán žádný průkaz totožnosti, pokud žije na adrese vymazané z registru adres. Zní to složitě, ale je to jednoduché. Tito lidé se jednoho dne probudí, jdou si obnovit občanku a zjistí, že jejich adresa, na které žili celý život, prostě zmizela. Snažili jsme se jim pomoct, ale většinou to končí tak, že si vyřídí doklady na smyšlenou adresu. Protože bez dokladů prostě nemůžete normálně žít. Na papíře tak počet obyvatel klesl. A to nám teď třeba komplikuje dokazování, kolik lidí demolice skutečně zasáhla. Bylo jich 14, 150 nebo přes 200?
19: 14, were they 150 or were they more than 200?
21: How common
5: are these steps or...
20: Jak časté jsou takové zásahy, jako je bourání celých čtvrtí nebo nařizování lidem, aby se vystěhovali? A jsou nepřiměřené, dopadají skutečně více na romské komunity?
5: We have unfortunately many examples for the last 15 years now.
21: Ano, bohužel za posledních 15 let máme mnoho příkladů takových demolic. Když se nám podařilo zastavit první takový případ z roku 2006, vedlo to k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Jordanova a ostatní. Jde také o čtvrť v Sofii. Díky tomuto rozsudku čtvrť stále existuje, ale situace tam není právně vyřešená. Lidé tam tak jen byli ponecháni žít v nelegálním stavu a následně jim byla dokonce smazaná adresa. V následujících letech jsme zaznamenali mnoho dalších případů. Shromáždili jsme data o nejméně 15 dalších demolicích romských čtvrtí. Vždy jde o romské čtvrti, protože Romové často žijí v takto segregovaných komunitách. Ne všichni Romové v Bulharsku, ale zejména ve velkých městech. Je to časté.
5: It is a remnant from the communist era when the authorities had
21: Je to pozůstatek z komunistické éry, kdy se úřady snažily usadit romské rodiny podle svého názoru proto, aby omezili kočování. A vlastnictví nebylo během komunismu tak zásadní. Po jeho pádu ale tyto čtvrti zůstaly, jak byly. Nikdo se nesnažil situaci zlegalizovat. Tyto čtvrti navíc neměly žádné služby, nebyl tam svoz odpadu. Dokonce ministerstvo zdravotnictví v jednu chvíli prohlásilo, že do takových čtvrtí nemají jezdit sanitky, protože domy jsou nelegální. Naštěstí se to nikdy nezrealizovalo. Způsobilo to ale obrovský celostátní skandál a skončil pak i ministr. Ale jen fakt, že ten návrh vůbec zazněl, vypovídá o mnohem. A to mě přivádí taky k tomu, že Romové nejsou jen oběťmi demolic a toho, že nemohou normálně žít, ale jsou taky velmi často terčem nenávistných projevů.
5: A subject of hate speech.
20: Vysvětlovala mi v Sofii právnička Adéla Kočounová z bulharského helsinského výboru, který lidem ze zničených domů v zahradné fabrice pomáhá před Evropským soudem pro lidská práva. V předběžném opatření soud nejprve vyzýval úřady k tomu, aby s demolicí nezačínali, dokud nebude případ uzavřený. Potom, co Bagdy přesto domy zničili, obrátila se část místních obyvatel na soud znovu. Ten vydal druhé předběžné opatření, podle kterého měly úřady povinnost poskytnout dotčeným lidem ubytování. Starosta místní části Sofie, Emil Brančevsky, demolici domu ve čtvrti Zahradná fabrika hájil a zdůvodňoval tím, že domy na místě stály ilegálně a ohrožovaly bezpečnost. Den po demolici, tedy v polovině dubna, zároveň starosta uvedl, že 6 dotčených rodin bylo umístěno v bytech vlastněných obcí a 9 lidí souhlasilo s umístěním v centru pro dočasné ubytování ve stejné čtvrti. Jak už jsme ale slyšeli, ve zdemolovaných domech ve skutečnosti žilo mnohem víc lidí. Jenom v nich byli oficiálně hlášeni. Když jsem zničenou čtvrť navštívila na konci května, lidi, kteří na místě zůstávali ve stanech, si na starostu stěžovali. Jednou z nich byla i 40. Stevka.
22: Mi dá, mohu to rozkážet, že to můj také, že to běží mnohu gulamon. A jsem tyhlila kredit.
23: Měla jsem velký dům. Měl 4 místnosti, jednu na oblečení, dvorek, všechno. Vzala jsem si na něj půjčku. Pracovala jsem v tiskárně naproti přes ulici. Bydlela jsem a pracovala jsem tady. A když starosta přišel k nám domů, bylo 5 hodin ráno, venku tma. Vstoupí dovnitř, obejme vás, hladí vás a říká, dám vám všechno, jen teď hned pojďte ven. Tam už se rozjíždí demolice a my zůstaneme bez domovů, bez jakéhokoliv majetku. Jen se stanem a 2 dekami, s malým miminkem. Já jsem nemocná, mám velmi vysoký krevní tlak. Při dešti dovnitř stanu zatéká. Jsme tu prostě všichni ponechaní na pospas venku. Moje starší dcera má 16 let, pláče, že nemůže chodit do školy, stydí se, že tady žije. Nemůže chodit do školy, protože nemá oblečení, všechno to zůstalo v našich domech. A když nechodí do školy, jak má dokončit školní rok? Čekáme, že nám něco zajistí, že nám umožní jít někam bydlet. Když zbourali první čtvrť, starosta nám řekl, abychom si podali žádosti o obecní bydlení. Udělali jsme to. Od té doby, kdy zbourali naši čtvrť, jsme podali už 9 žádostí. Nechci žádný palác, jen jeden pokoj a kuchyň pro 6 lidí. Stačí mít střechu nad hlavou.
22: Pone nás ta je kuchyně, to živá se 6 duši. Dostatečno je, da ima pokryt.
20: Stěžovala si v květnu jedna z obyvatelek zdemolované čtvrti Stevka. Starosta Emil Brančevský kritiku opakovaně v bulharských médiích odmítl. V polovině července Evropský soud pro lidská práva svá předběžná opatření zrušil. Místo starostka Sofie zodpovědná za sociální oblast Nadežda Atanasová pak na sociální sítě napsala, že soud uznal, že metropolitní magistrát podnikl včasné, účinné a humánní kroky na ochranu postižených osob. Místní starosta Emil Brančevský se v reakci na to na sociálních sítích ohradil s tím, že veškeré kroky týkající se plnění předběžných opatření Evropského soudu a zajištění adekvátní reakce a pomoci lidem postiženým demolicí dělali pracovníci městské části a on sám. S interpretací, že Evropský soud pro lidská práva svým rozhodnutím posvětil reakci sofijských nebo místních úřadů, ale bulharský helsinský výbor nesouhlasí. Ukončení předběžných opatření je podle nevládní organizace běžný postup. Opatření totiž bývají navržená jako dočasná do vyřešení život ohrožující situace. Ve skutečnosti podle bulharského helsinského výboru opatření platila mimořádně dlouho, 3 měsíce. Případ ale zatím stále pokračuje a své definitivní rozhodnutí o tom, jestli bulharské úřady v sofijské zahradné fabrice neporušily lidská práva, soud teprve přednese.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
20: Demolice této čtvrti nicméně není ojedinělý případ. Se zničením romských domů se setkala například i komunita českých seleziánů, řeholníků, kteří od roku 2008 v bulharském městě Stará Zagora pracují s romskými dětmi. Postupně ve městě staví středisko a loni v květnu tam taky vysvětili nový kostel. Z kostelní věže i z hřiště střediska se naskýtá výhled na místní romskou čtvrť. Dobře ji zná i František.

0: až 35 tisíci lidmi, co tam bydlí, to znamená jako takové menší okresní město. A je to tam vlastně tak, že čím člověk jde výš v té čtvrti, tak je vlastně ta čtvrť chudší. To úplně dole tam lidi mají ještě třeba elektriku, vodu a podobně, ale úplně tam nahoře, tam už je to bez elektriky, bez vody a ty domečky jsou chudoučky, mají třeba, nemají ani třeba okna nebo a podobně, takže vlastně čím jdeme dál, tím se dostáváme do chudších a chudších míst.
1: Je tady opravdu hodně domečků cihlových, takže je to takové oranžové před náma a uprostřed je budova školy, takový starý panelák bych řekla.
0: Tak je to tak, vlastně to uprostřed je škola, kam vlastně by ty děti měly nějakým způsobem docházet. Bohužel v tom systému, který tady je, tak on úplně nefunguje. Učitelé nejsou úplně motivovaní k tomu, aby děti vlastně hledali, aby děti vlastně tlačili do toho, aby v té škole byli. Takže často, nebo bývá to tam tak, jako že třeba i píšou tu docházku uměle a potom ty děti tam nejsou a to vzdělávání nedostávají. Takže tohle je velký problém, že sice škola tady je, ale bohužel na hodně nižší úrovni než třeba škola pro normální bulharské děcka.
1: Proč tady teda čeští kněží se rozhodli založit středisko a kostel?
0: Češi se tady vzali tak, že si to vlastně přál papež. A to, co Salesiáni dělají tady, nebo co dělají Salesiáni, tak to je katolický řád, jeden z největších katolických církví, který pracuje s dětma a mládeží, vždycky s těma, co jsou nejchudší, co mají vlastně opravdu jako žijí v chudobě a to je vlastně jejich poslání pracovat nebo hledat ty nejpotřebnější ve společnosti a těm pomáhat. A proto vlastně tady v Bulharsku, teď, kde jsme v té staré Zagoře, tak se začalo pracovat s Romama. Na začátku Salesiáni pracovali i vlastně s bulharskou mládeží, nebo to i do dneška pokračuje, ale zjistilo se, že opravdu tou velkou jakoby částí společnosti chudou jsou Romové. Pro představu možná pro nás, co jsme z České republiky, my máme Romů strašně maličko v populaci, ale tady jich je zhruba 30%, 1/3. Podle statistik to tak není, protože ve statistikách každý může zaškrtnout, že je Bulhar, Turek, jako my Moravák, Čech a podobně, ale je to zhruba 30%. 1/3 populace jsou Romové, kteří žijí ve vlastních čtvrtích ve veliké chudobě.
1: Vy tady pracujete teda s dětmi a s mládeží. Kdybyste měl popsat, jaká je ta životní zkušenost těch dětí, které se narodí právě do toho prostředí těch romských čtvrtí?
0: Ta realita je opravdu jakoby jiná. Jo, tam, kdybychom teďka se šli projít po té romské čtvrti, tak tam často potkáme dvouletý dítě, který je v doprovodu pětiletého sourozence a to je jeho hlídání na té ulici. Ty rodiče tam třeba nejsou, nebo neexistují, nebo jeden je ve vězení. Takže oni žijí v nepodnětným jakoby v prostředí, který je plný nějakých jako patologických jevů. Setkávají se tam denně s tím, že tam se prostě, tam jsou tam drogy, krade se tam, prostituce a podobně. Takže to, co je okolo mě, to mě nějak utváří. Já hrozně rád používám takový příklad, když někde někomu to vysvětluju, tak říkám, kdybych vzal svoje vlastní děti a oni by vyrostli v téhle čtvrti, tak se z nich stane vlastně to samé. To není problém v tom, jestli jsou černý, bílý nebo žlutý, ale problém je, že se narodili právě na špatném místě, protože to mě hrozně moc utváří. A díky tomu, že oni žijí v tomhle nepodnětném prostředí, tak vlastně mají strašně jakoby zbržděný start do života. Druhý veliký problém třeba, co tady je, tak je samotná třeba sexualita a jakoby pohled na manželství a tak, protože tam je zcela běžný, že se holky třeba ve 14 letech už jako vdávají a mají první děti. Dokonce tady bývaly holky, co měly ve 12 letech děti, měly děti. Jo, samozřejmě tohle to se snaží sociálka nějak hlídat, ale u těch 14 letech už to nějak toleruje. Ty svatby nejsou před státem nějak platný, ale v té romské komunitě jsou. A zase, když si to převedete do svých rodin, na svoje třeba děti, 14-letý dospívající holky, že by dneska už třeba byly podruhý těhotný, tak vlastně najednou je to úplně jiný svět.
1: Když se teda teď otočíme, tak já tady před sebou vidím oranžovo-žlutou budovu. Za ní je teda kostel, tam vidím teda ten pravoslavný kříž asi a tady dvě křídla, co v nich je nebo co v nich bude?
0: Tak to křídlo tady vpravo, tak to je vlastně hotový, tam máme skolaudovaný a jedna část je vlastně komunitní, tam bydlí Salesiáni a celý spodní patro jsme začali používat pro vlastně všechny ty volnočasové aktivity a všechno, co děláme pro ty děti. Máme tam dvě třídy, kde probíhá různý doučování, přípravy do škol a podobně, takže vlastně celá ta část se používá pro tohleto. A potom vlastně tam je kostel, a ta poslední část bude vlastně nějaký vzdělávací středisko, kde bychom pak chtěli opravdu ty prostory rozšířit a začít víc systematicky pracovat právě třeba s celýma rodinama a zase, jak jsme se o tom bavili, mít tam třeba ty nějaké rekvalifikace a podobně. A pak tady

0: Vidíme na hřišti, to je vlastně čtvrtá část. A teď já právě vidím tady tu budovu před náma a vím, že děti, se kterými pracujeme dnes, až budou mít zase svoje děti, tak už to bude úplně automaticky a zároveň my pro ně už budeme mít i místo, který je v tom možná podpoří, kterým v tom pomůže. Takže vlastně ty změny se dějí přes generaci a opravdu se dějí a funguje to. Ale nejde to čekat prostě, že se to stane ze dne na den nebo během jednoho školního roku.
1: Vyprávěl projektový koordinátor Salesiánského střediska v bulharské Staré Zagoře František Děleček na hřišti s výhledem na romskou čtvrť. Té vyrůstal i 23-letý Veselin. Se Salesiány se setkal v 10 letech a začal chodit do střediska a jezdit na táborech. Později jeho rodiče svolili, aby se přestěhoval do Salesiánského domu v Kazalnaku. Města nedaleko Staré Zagory, ve kterém čeští Salesiáni svou bulharskou misi začínali.
2: Já střílím tam od 7. klas, živěch se od 4. do 12. klas.
3: Bydlel jsem s kněžími v Kazalnaku od 7. do 12. třídy. Žil jsem s nimi 5 až 6 let. Po 8. třídě jsem nastoupil na střední odbornou dopravní školu a tu jsem dokončil. Udělal jsem maturitu i praktickou zkoušku. To bylo před 3 lety. Potom jsem rok pracoval ve velkém obchodě a poznal jsem dívku ze střediska. Stali jsme se rodiči a dodnes spolu žijeme.
2: Sled vás stanáhnu roditeli, se ještě živujeme zajedno.
3: Už 4 roky nebydlíme v getu. Nejdřív jsme si pronajeli byt v centru města, po 2 letech jsme požádali o obecní bydlení a teď žijeme trochu na okraji města, ale nejsme v romské čtvrti, což je lepší. Když vidí, že v getu se žije určitým způsobem, alkohol, cigarety a všechno ostatní, je velmi těžké z toho začarovaného kruhu vystoupit. Pro své děti bych si přál, aby měli středoškolské i vysokoškolské vzdělání. To se mně nepodařilo. Ne proto, že bych nechtěl, ale proto, že jsem na to neměl peníze. A to je nejdůležitější.
1: Veselin odbíhá za svou rodinou, která čeká ve vstupním átriu střediska, ze kterého se dá vejít i do nového kostela. Bulharština se tu mísí s místní romštinou a taky češtinou. Středisko teď zaplnili i desítky podporovatelů z Česka. Někteří z nich tu působili jako dobrovolníci, na stavbě i při práci s dětmi. Pracovité ruce, ale taky finanční dary tady Salesiáni ještě využijí. Celé jedno křídlo střediska je totiž jen hrubě postavené. Sloužit by mělo ke vzdělávání a prolomit tak začarovaný kruh, ve kterém mnoho romských komunit v Bulharsku uvízlo. I to bylo tématem tohoto dílu pořadu Za obzorem. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Jana Karasová.
4: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
5: České penzijní fondy nabízejí nízké zhodnocení za vysoké poplatky. Ukázala to nedávná studie Institutu IDEA při CERGEI. Stát přitom apeluje na to, aby lidé nespoléhali jen na státní důchod a zajistili se na stáří i sami. Jak by tedy měly vypadat plánované změny ve třetím pilíři důchodového systému? Měl by se každý kvůli své penzi stát investorem? A jsou české důchody spravedlivé? Speciálním hostem nového dílu je ekonom a odborník na důchodové systémy Vladimír Bezděk.
6: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Požár v Českém Švýcarsku hlásí zhruba 500 hasičů a 5 vrtulníků. Ukrajinské úřady hlásí po ruských nočních útocích mrtvé i zraněné. A Izrael schválil plán na nákup dalších amerických stíhaček. Zprávy a Martin Matějka. Hasičům se zatím nepodařilo dostat požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu, rozdělili si ho na 4 úseky. Jeden z nich je blízko domova důchodců. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Oheň teď hasí zhruba 500 hasičů a 5 vrtulníků. Další 2 vrtulníky na místo dorazí kolem odpoledne. Hasiči využívají i další speciální techniku.
8: Za prvé jsou tady čtyřkolky a drony. Máme tady na letišti v Křivské dva flexitanky, což jsou vodní nádrže o objemu 50 kubických metrů, které slouží právě k rychlému načerpání vody do bambivaku.
7: Oheň hoří na ploše zhruba 100 hektarů. Hasiči se ho snaží uhasit od včerejšího odpoledne. Přes noc se jim podařilo zabránit jeho dalšímu šíření. Ruský útok v ukrajinské oděské oblasti dnes v noci nepřežili dva lidé. Na Telegramu o tom informuje šéf regionální vojenské zprávy Oleh Kyper s tím, že dalších 5 lidí je zraněných. Drony zasáhly obytné domy i místní přístavní infrastrukturu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl taky auto v Chersonu. Úder nepřežil řidič. Další 4 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení informovaly, že Rusko v noci k útokům proti Ukrajině použilo jednu balistickou raketu a téměř 270 dronů. Protivzdušná obrana většinu z nich zneškodnila.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Izrael schválil plán na nákup dalších letek stíhacích letounů typu F-35 a F-15 od amerických výrobců. Informovalo o tom izraelské ministerstvo obrany s tím, že jde o první krok v rámci miliardového plánu na posílení izraelské armády a bojové pohotovosti. Podle Seradu Times of Israel by se tak flotila letectva rozrostla na celkem 100 letadel F-35 od společnosti Lockheed Martin a 50 stíhaček F-15 v izraelské variantě od firmy Boeing. Český premiér Andrej Babiš Hnutí ANO odletěl na summit Evropského politického společenství do Jerevanu. Chce tam jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti a taky aktuální geopolitické situaci. Sejde se i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
10: To, co projednám s panem prezidentem, to s dovolením vám řeknu potom setkání, určitě máme příležitost se k tomu vrátit.
11: Pro českého premiéra to bude první schůzka se Zelenským od loňského nástupu do funkce. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Na summitu v Jerevanu bude český premiér jednat taky s dalšími evropskými státníky. Na programu má bilaterální schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Plzní projel tradiční Convoy of Liberty. Do jedné z nejvýznamnějších akcí slavností svobody se letos zapojilo asi 300 historických vojenských vozidel. A v džípech jeli i oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
12: Hlavně se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
13: Mává tady koloně.
12: Majka Vacková.
13: Přihlížející lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
14: Je to perfektní.
13: Z jižní Moravy přijala Marta Novotná.
14: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
13: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
7: Letiště Karlovy Vary má nově přejít pod armádu. Ve videu na sociálních sítích o tom informoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Chce investovat do přistávací dráhy, která by se měla prodloužit a rozšířit. Letiště momentálně patří Karlovarskému kraji. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO kraj teď jedná s premiérem o podobě a podmínkách převodu. Změnu vlastníka ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Hejtmanství už minulý týden uvedlo, že chce, aby letiště bylo vojenské s civilním provozem. Podle hejtmana s tím úzce souvisí i stavba letecké záchranky, která zatím v kraji chybí. Odpoledne je jasné až polojasné, večer bude v Čechách od západu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v Polabí měří až 29 a na horách kolem 19 stupňů a noc bude skoro jasná, ochladí se na 13 až 8 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Portréty.
15: Takzvaný babický proces z léta 1951 se do dějin nezapsal jen nejprve 7 a pak dalšími 4 nesmyslnými rozsudky smrti. Po 50 letech se stal smutným příkladem toho, jak špatně jsme se dokázali s totalitní minulostí vypořádat. Předseda Senátu Vojtěch Rudý zemřel bez trestu v roce 92. Stíhání přísedícího soudce Jaroslava Demčaka bylo přerušeno ze zdravotních důvodů. a další přísedící Pavel Vítek zemřel ve dnech, kdy měl stanout před soudem. Ve speciálu Portrétu s názvem Rudí Kati připomene příběhy Jaroslava Demčaka a Pavla Vítka odborník na právní dějiny Kamil Nedvědický. Kamile, vítám vás, hezký den.
16: Hezký den.
15: Spolu s ním je ve studiu také David Hertl.
9: Rudí Kati.
15: A jak složité to měla spravedlnost na začátku 90. let, nebo vlastně v celých 90. letech, o tom svědčí hned ta následující ukázka z rozhlasového vysílání. Radiožurnál, září 1997, a u mikrofonu byla Jitka Fajfrová.
17: Úřad dokumentace zločinů komunismu obvinil dva soudce ze zneužívání pravomocí veřejného činitele. Jejich provinění se datuje do 50. let. Trestného činu se měli dopustit vynesením nezákonných rozsudků v takzvané babické kauze, ve které bylo odsouzeno k trestu smrti 7 lidí. Další dva dostali do životí a 5 osob bylo odsouzeno k odnětí svobody v celkové délce 110 let. Se žádostí o podrobnosti jsme se obrátili na mluvčího úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu Tomáše Hornofa.
18: Ten proces byl zcela vykonstruovaný bez důkazů a na základě těchto skutečností jsou dva dodnes žijící soudci trestně stíháni pro zneužívání pravomoci veřejného činitele. Těžko hodnotit, jak věc dopadne, pokud se dostane k soudu. Podle trestního zákona jim hrozí až 10 let odnětí svobody.
17: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nevylučuje, že ke dvěma obviněným z takzvané kauzy babice přibudou další. Podle Tomáše Hornofa je možné, že se v této kauze dopustil trestného činu také například vyšetřovatel.
15: Tomáš Hornof tam říkal, těžko hodnotit, jak to dopadne. Tohle byl začátek příběhu, který skončil nakonec tím, že za babice nikdo potrestán nebyl. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v roce 2000 prohlásil, že eviduje asi 40 jmen žijících soudců, tehdy žijících soudců, podezřelých z nezákonností v politických procesech 50. let. Podařilo se, kromě Karla Vaše, o kterém už jsme v našem pořadu hovořili, podařilo se vůbec někoho dalšího odsoudit?
16: Nepodařilo. Bohužel ta spravedlnost po roce 1989 ve vztahu k vykonavatelům rudého teroru, těm komunistickým soudcům, totálně selhala. Nikdo ze soudců odsouzen nebyl. Drtivá většina z nich se vyhla i tomu soudu, protože v případě jejich došlo k zastavení trestního řízení již třeba státním zástupcem, nebo vůbec nedošlo k podání obžaloby.
15: Slíbili jsme na začátku, že to budou dnes dvě jména, tak to první Pavel Vítek, narozen v červenci 1914. To jeho původní jméno, pod kterým se narodil, je hodně zajímavé. Pavel Yi Ninchaien, snad to čtu správně, jeho tatínek se měl také jmenovat stejně, jenom tedy Václav Yi Ninchaien. To neukazuje na úplně české příjmení. Víme něco o jeho kořenech?
16: Jeho otec byl obchodník z čínského původu. Je velmi zajímavé, že celá řada soudců v 50. letech, o kterých jsme si již i vyprávili, měla právě takový velmi zvláštní původ, který se mnohdy snažili i zakrýt, protože se to komunistickému režimu moc nehodilo. Víme o tom, že i Pavel Vítek vystupoval pod původním jménem, ale pak se přejmenoval on i jeho manželka, protože ta se jmenovala úplně stejně jako on. Snažili se tedy vystupovat jako ryzí Češi.
15: Jeho kariéra zase trošku vypadá tak, jako u některých z těch předcházejících soudců. Studoval ještě za meziválečné republiky, kvůli druhé světové válce odpromoval až v roce 1945. A co bylo dál, o tom už si teď můžeme ocitovat z takového velkého rozhovoru, který s ním pořídil Michal Šimek v roce 2001.
19: V roce 1946 jsem nastoupil jako soudcovský čekatel. Po 3 letech jsem složil soudcovské zkoušky. Na podzim 1948 jsem byl přeložen k okresnímu soudu v Trutnově. Chtěl jsem zpátky do Prahy, kde jsem měl rodinu. Můj spolužák z gymnázia, se kterým jsem maturoval, byl referentem ministerstva spravedlnosti. Jeho bratranec, doktor Richter, byl předsedou státního soudu. Zařídil, že jsem byl ke státnímu soudu v Praze přijat. Osobně jsem o to neusiloval, nechtělo se mi tam, protože jsem věděl, že jde o politické procesy. Měl jsem však 5letého syna. Hlavně kvůli němu jsem s přeložením do Prahy souhlasil.
15: Pa- Pavel Vítek se tady ocitl u státního soudu a teď případ Babice, to je červenec 1951. Asi bych jenom ve velmi takové hutné zkratce měl říct, že v červenci toho roku byli zavražděni předseda místního národního výboru, jeho zástupce a pokladník místního národního výboru. Těžce zraněn byl další člen rady místního národního výboru. Prý díky velké podpoře obyvatelstva se podařilo tehdejším orgánům během 24 hodin vypátrat údajné vrahy, teroristy, jak se tehdy říkalo, a už za 10 dní od vraždy byl 12. července v Jihlavě zahájen proces proti skupině, která měla 14 lidí. 14. července bylo vyneseno 7 trestů smrti, 2 osoby byly odsouzeny na doživotí, 5 dalších na odnětí svobody v délce 110 let. Ostatně to už zaznělo v té ukázce od Jitky Pfeifferové. Měli bychom tady asi říci, že Pavel Vítek u tohohle procesu byl jako přísedící. Jak on se k tomu dostal, tak to si opět poslechneme v ukázce z jeho rozhovoru.
19: K procesu jsem se dostal tak, že jsme spolu s doktorem Rudým a doktorem Mužíkem byli od státního soudu v Praze delegováni na červenec a srpen ke státnímu soudu do Brna jako výpomoc, aby brněnští soudci mohli na dovolenou. Byl to běžný postup. Prostě jsem dostal příkaz, že toho dne se jede do Jihlavy a že budu přísedícím senátu. Tenkrát jsem byl přesvědčený, že všechno je v pořádku. Nepochyboval jsem, že žalovaní se dopustili vraždy funkcionářů a že z procesního hlediska bylo všechno v pořádku. Obvinění byli žalováni podle zákona na ochranu republiky. Doznali se k zažalovaným činům a neuplatnili možnost upozornit, že byli donuceni k podepsání protokolu psychickým nebo fyzickým násilím. Mně těch obviněných bylo líto, ale nemohl jsem dělat nic. I beze mě by to dopadlo stejně. Osobně jsem byl na jejich straně. Těch lidí si vysoce vážím, protože to byli hrdinové, kteří se dovedli postavit proti režimu.
15: Je tady asi důležitá otázka, opravdu to mohlo takhle proběhnout? To znamená, že jeden den mu řekli, jedeš do Brna, on se zbalil, jel a vůbec o nic se nezajímal?
16: Mohlo to takhle proběhnout, protože ten proces byl připraven v neuvěřitelně rychlém časovém sledu. Vy jste tady krásně říkal ta data, kdy došlo k tomu činu v babické škole a za několik dnů již je vlastně připraven soudní proces a normálně to trvá třeba měsíce, to vyšetřování trvá dlouhou dobu. Tady je, myslím, úplně jasné, že ten případ nemohl být řádně vyšetřen a byl zcela vykonstruován. Hledali se soudci, kteří byli k dispozici a Pavel Vítek v té době k dispozici byl. Mě na tom jeho rozhovoru nebo na těch jeho výrocích zarazilo několik věcí. Za prvé, sám přiznává, že věděl, že se jedná o politické procesy u státního soudu, přesto neměl problém tedy k tomu státnímu soudu nastoupit. Další věc, že vlastně se snaží po letech zpětně hovořit o tom, že měl sympatie k těm obžalovaným, označuje dokonce za hrdiny boje proti režimu. Na druhou stranu tvrdí, že procesně bylo všechno v pořádku. Já myslím, že stačí zmínit jedinou věc, která určitě procesně nebyla v pořádku, a to je to, že několik těch odsouzených k trestu smrti bylo zatčeno a drženo ve vyšetřovací vazbě již předtím, než byly spáchány ty vraždy v babické škole, což ale tomu soudu nevadilo a odsoudil je jako strůjce a jako spoluvykonavatele babické vraždy. To je procesně takový exces, že jakýkoliv soudce, včetně Pavla Vítka, musel jednoznačně vědět, že tohle procesně v pořádku není.
15: A ještě jednou Pavel Vítek, teď vlastními slovy. Michalu Šimkovi se podařilo v roce 2001, zjevně možná několik měsíců před smrtí Pavla Vítka, pořídit s ním rozhovor. On tam nemluví už úplně hezky, ale krátká ukázka z ní stojí za vyslechnutí.
20: Já jsem vůbec neviděl spis, soudní spis jsem vůbec neviděl.
21: Jakým způsobem jste se jinak podílel na přípravě toho procesu?
20: Na přípravě jsem se nepodílel, všechno to dělala takzvaná bezpečnostní pětka.
21: To znamená, že vlastně předem již všechno bylo dohodnuto?
20: O těch nejvyšších politických procesech rozhodovala bezpečnostní pětka.
21: Vy sám jste prý podle svědectví neřekl během procesu ani slovo, pouze jste tam pasivně seděl a přihlížel. Nezdá se vám popřením práva, Když vy sám jste podepsal rozsudky, aniž jste znal ty přípravné materiály?
20: Rozsudek podepsali před vyhlášením všichni členové senátu, včetně dvou přísedících z lidu. Podepsal jsem to proto, až jsem měl strach to nepodepsat a stejně by se na věci nic nezměnilo, kdybych nepodepsal.
21: A vy sám dnes necítíte nějaké výčitky svědomí?
20: To všeho je mi dneska samozřejmě líto. Byl mi těch lidí líto i tenkrát, v 51. Ale nemohl jsem nic dělat.
15: Dá se to všechno interpretovat tak, že Pavel Vítek prostě věděl, že hraje jenom tu roli soudce a že všechno je připraveno, že je prostě tím kolečkem v tom mechanismu.
16: Už jsme si tady v několika dílech cyklu Rudíka ti řekli, že ti soudci samozřejmě věděli velmi dobře, jak probíhají všechny soudní procesy. Že rozhodují ty takzvané pětky bezpečnostní nebo trojky, o kterých tady hovořil v záznamu i Pavel Vítek, že všechno je připraveno dopředu, že jsou scénáře, které musí naplňovat. Ta zpětná tvrzení, že nemohli nic vědět, vyvrací oni sami, když pak říkají, že všechno podepsali, všechno dostali nadiktováno dopředu. Takže není možno mluvit o tom, že by v té době nevěděli, že ty procesy jsou vykonstruovány. Naopak, ten soudce byl součástí té konstrukce toho procesu, hrál tu svoji roli, tak jak mu ji komunistická strana určila.
15: A zajímavá věc, 3 měsíce po rozsudku v Babicích Pavel Vítek na vlastní žádost odchází z justice, takzvaně do výroby. Tehdy to byla akce 77,5 tisíce lidí do výroby. Podle materiálu, které jste mi ukazoval, to byla dobrovolná žádost. Nedalo by se to interpretovat tak, že mu cosi se rozleželo v hlavě, že třeba si říkal, tohle není úplně práce pro mě?
16: Pavel Vítek to nikdy sám nevysvětlil. On na to jenom odkazoval, že pouhé 3 měsíce po babických procesech odchází jako pomocný dělník do výroby a soudce. Ta akce 77 500 do výroby byla velmi zajímavá, protože komunistická strana, vedení komunistické strany určilo, že ze všech součástí státního aparátu budou odesláni někteří lidé vybraní, tedy buď to z toho důvodu, že nejsou dostatečně loajální, nebo z nějakých jiných důvodů, to rozhodnou jejich nadřízení, budou vybráni, aby byli posláni do výroby, aby vlastně si vyzkoušeli, jaké to je pracovat v továrnách, aby se stali tou součástí dělnické třídy. Pro některé to znamenalo úplný konec kariéry a někteří se vrátili třeba po letech buď to k stejné nebo podobné práci, jakou dělali předtím. A režim tvrdil, že mají tu dělnickou zkušenost, takže budou loajálnější a budou pracovat lépe ve prospěch dělnické třídy. U Pavla Vítka není žádný důkaz o tom, že by byl nějakým způsobem nucen. Opravdu je tam v archivních materiálech obsažena jeho soukromá žádost, osobně podepsaná jím, že žádá o převedení do výroby. Jeho nadřízení to odsouhlasili. Podle mého názoru jsou 2 varianty. Jedna varianta je ta, že opravdu již nechtěl se podílet na souzení u státního soudu, protože viděl ty krvavé procesy, ten babický proces, respektive babické procesy, protože byly i ty návazné procesy, byly opravdu neuvěřitelně krvavé. A odsuzováni byli kněží, odsuzováni byli sedláci, odsuzováni byli partizáni z druhé světové války. Tedy lidé velice zajímaví, uznávaní, kteří byli zlomeni mučením a u těch soudů mnohdy vypovídali tak, jak byli naučeni, nebo na nich bylo jasně vidět, že nevypovídají tak, jak by u soudu vždycky obžalovaný vypovídal. Tak to je jedna varianta, že tedy se rozhodl sám. Druhá varianta je, že byl nadřízenými ponouknut k tomu, aby si raději sám požádal, aby třeba v jeho případě nedošlo k nějakým dalším postupům vůči jeho osobě, protože musíme si uvědomit, že v té době ti nadřízení vybírali, koho pošlou do té kvóty, která byla určena pro státní soud. Je možné, že i to, že Pavel Vítek se vlastně nezapojil v očích komunistické strany, v těch vyhodnoceních je to opravdu napsáno, že nepromluvil ani slovo během toho babického procesu, že to, co on si představoval, že je vlastně pozitivní, že on jenom mlčel a mlčky podepsal rozsudek, že komunistická strana vnímala jako nedostatek.
15: Protože to bylo
16: čekala,
15: málo.
16: Že to bylo přesně tak, že to bylo málo, že čekala, že aktivně se zapojí a že aktivně bude pranýřovat nepřátel lidově demokratického zřízení. Proto tedy nebyla spokojena. Na rozdíl třeba od Vojtěcha Rudého, o kterém jsme hovořili, předsedovi Senátu, tak ten byl velmi chválen za to, jak aktivně vystupoval, jak aktivně odhaloval nepřátelé lidově demokratického zřízení, tak je velmi pravděpodobné, že ta pasivita Pavla Vítka se proti němu takto mohla obrátit.
15: Už jsme na začátku říkali, jak složitě se spravedlnost po roce 1989 hledala. Pavel Vítek byl obviněn v září roku 1997. Krajský soud v Brně nakonec tohle jeho jednání posoudil jenom jako zneužití zneužití pravomoci veřejného činitele. Minister spravedlnosti Otakar Motejl podal dovolání k nejvyššímu soudu. Ten případ se začal znovu projednávat jako podezření z vraždy a když bylo nařízeno jednání, a to na 16. červenec roku 2001, tak 3 dny předtím bylo odloženo na neurčito kvůli velmi špatnému zdravotnímu stavu Pavla Vítka a ten nakonec 23. července, čili za 10 dní, umírá. Bylo mu 87 let.
0: Posloucháte cyklus portrétů Rudí Kati. Příběhy komunistických soudců, kteří měli na rukách krev. Sérii najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: V dnešních Rudých katech jsme si připomněli soudce Pavla Vítka a teď pokračujeme k Jaroslavu Demčakovi. Hostem ve studiu je Kamil Nedvědický a dobrý poslech přeje pořád také David Hertl. Jaroslav Demčak je zajímavé jméno, protože on se neobjevuje u mnoha procesů, ale víme o něm, že to je člověk s neméně zajímavou minulostí. Vyučený zámečník, který pracoval v letech druhé světové války a ještě po ní jako svářeč a zámečník. A pro něj důležité datum 1. prosinec 1949 nastupuje do právnické školy pracujících. Co pak to bylo za instituci?
16: Právnická škola pracujících je zásadní téma, bez kterého není možno pochopit justici 50. let. Po roce 1948 komunistický režim řešil, jak vytvořit služebnou justici, která by plněla příkazy komunistické strany. My jsme si tady řekli několik příkladů prvorepublikových zkušených soudců, kteří velice aktivně se zapojili do tvorby komunistické justice a plnili veškeré příkazy komunistické strany. Přesto jim komunistická strana nevěřila, protože věděla, že jsou to soudci, kteří sloužili za první republiky, mnozí za protektorátu, někteří třeba ještě i za Rakousko-Uherska. Proto se rozhodla, že se vytvoří novou, v uvozovkách, elitu komunistických soudců a to nejde tak rychle. Studia normálně trvají 5 let, pak nějaká praxe a podobně, takže se rozhodli představitelé komunistické strany, že zřídí právnické školy pracujících, kde osoby dělnického původu, velice silně prověřené, loajální komunisté pod kontrolou komunistické strany, během 1 roku získají to odpovídající právnické vzdělání, vytvořili se speciální manuály, učebnice, všechno probíhalo velice zrychleně, nezatěžovali se nějakou historií, římským právem, podobnými věcmi, ale prostě snažili se vytvořit si praktiky. Je velmi zajímavé, že tam bylo hodně teda osob, drtivá většina dělnického původu, nevíme do dneška takovou perličku, bylo tam hodně holičů, kteří se přihlásili a byli komunistickou stranu doporučeni. Těžko říct, proč zrovna z téhleté skupiny osob se rekrutovalo tolik těch budoucích komunistických soudců a prokurátorů. No a absolventi té právnické školy pracujících, kteří takhle velice snadno získali v uvozovkách vzdělání, tak byli samozřejmě kariérně předurčeni k těm nejvyšším postům. Stávali se z nich prokurátoři, to byli ti nejmocnější, ještě mocnější než soudci. Stávali se z nich soudci státního soudu, protože byli loajální, prověření a sloužili věrně komunistickému režimu. Řada z nich to dotáhla až na nejvyšší soud, až do těch nejvyšších možných postů. V případě Jaroslava Demčaka pak vidíme, že ta jeho kariéra byla velmi zajímavá, bez ohledu na to, že to jeho vzdělání bylo opravdu takhle velmi chabé.
15: Ještě než zmíníme některé ty kauzy, u kterých on byl, nedá mi to, musím se na to zeptat, těm s odpuštěním profíkům, kteří studovali ta dlouhá léta, pak čekali na soudcovské zkoušky, těm tihle studenti vůbec nevadili? Nedívali se na ně trošku spatra?
16: Ono to bylo paradoxně obráceně. Samozřejmě ti staří zkušení soudci z těchto soudců měli velký strach, protože věděli, že to jsou ti nositelé myšlenky komunistické strany, že těm komunistická strana skutečně věří, přestože jejich schopnosti, zkušenosti nebo praxe byly v podstatě nulové. Máme několik příkladů, kdy ti přidělení PŠP kádři měli mnohdy velký problém sepsat nějaký dopis, natož rozsudek. Někteří z nich nebyli na úplné úrovni gramotnosti, takže pak třeba za ně ti staří zkušení soudci museli sepisovat rozsudky, zhromažďovat důkazy a podobně, aby vůbec mohli fungovat, ale věděli, že kariérně jsou ti noví kádři ze právnických škol pracujících v podstatě jejich nadřízení, protože za nimi stále komunistická strana a to rozhodovalo.
15: Jaroslav Demčak tedy spolu podepsal rozsudek v Babicích, to už jsme slyšeli. Vy jste mě upozornil na kauzu funkcionářky KSČ Anu Kvášovou. O co tam šlo?
16: Opět velice lokální kauza, z které komunistický režim udělal obrovskou aféru, vytvořil mučednický kult kolem Anny Kvašové. Anna Kvašová byla místní funkcionářka, která byla podle všech důkazů, které se podařilo zhromáždit výzkumníkům, omylem zastřelena v Ratajské oboře. Byla to funkcionářka, která výrazně šikanovala svoje sousedy, sedláky, podnikatele a podobně. Skupinka těchto podnikatelů se rozhodla, že ji zastraší, že ji odvedou do lesa, kde ji prostě svážou a ostříhají vlasy, aby prostě věděla, že si musí dávat pozor a přestat je šikanovat, urážet, udávat. Jo, někteří už skončili i ve vězení kvůli jim udáním. Tam se stal exces, že jeden z nich ji nakonec zastřelil. Ani ve vyšetřování se nepodařilo zjistit, jestli to bylo proto, že třeba poznala někoho z těch, co tam byli, nebo jestli to opravdu byl plný exces. Až po letech se podařilo ten příběh nějakým způsobem vyšetřit, protože Státní bezpečnost pozatýkala strašnou spoustu lidí, ale pachatele dostala až shodou okolností. V roce 1958, tedy asi po 6 letech po té kauze teprve proběhl proces, který byl typickým stalinským procesem, vykonstruovaným, kde opravdu se ztratily i některé důkazy, které se soudu nehodily. Co je pointou toho případu velmi zajímavou? Na místě vraždy byly 3, odsouzení k trestu smrti byly pouze 2, ten skutečný vykonavatel a jeden z těch účastníků. A ještě byl k trestu smrti odsouzen člověk, který u té vraždy nebyl, ani o ní nevěděl a nebyl s ní nikterak srozuměn, ale hodil se do toho formátu nepřítele lidově demokratického zřízení, protože to byl původně živnostník, podnikatel. Ten příběh Josefa Ptáka je velmi zajímavý, protože on vlastně byl odsouzen k trestu smrti, popraven jako iniciátor vraždy, přestože všechny důkazy v soudním spise hovořily o tom, že o žádné vraždě nevěděl a s žádnou vraždou nebyl srozuměn.
15: Jaroslav Demčák soudil také v takzvaném případu Olešnice na Blanensku, který jakoby z oka vypadl vlastně Babicím, to znamená opět jakýsi agent, který se vydává za agenta zahraničního, trápí sedláky, nakonec s kým se sejde, toho nejspíš asi udá a ti lidé potom tedy končí ve vězení, někteří z nich na Šibenici, protože ty rozsudky tam byly opět velmi razantní, 2 tresty smrti, 1 doživotí a 9 dlouholetých trestů odnětí svobody. Dodám, že podle údajů Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu bylo v období nesvobody za politické trestné činy odsouzeno asi 262 tisíc lidí a z toho v případě 234 byl vykonán trest smrti. Úplně poslední otázka na závěr. V Ústavu pro studium totalitních režimů řeší se ty případy těch soudců nějak systematicky nebo máte spousty jiné práce?
16: Řešit problematiku justice já osobně považuji za jednu z prioritních záležitostí, protože právě prostřednictvím justice, prostřednictvím soudců byly napáchány ty zásadní justiční zločiny, včetně justičních vražd, na opravdu elitě českého národa, kdy ti soudci velice jednoduše plnili příkazy komunistické strany a podíleli se na těch krvavých represích. Je to důležité zkoumat tu problematiku a odpovědnost třeba i těch jednotlivých soudců i z toho důvodu, že my žijeme ve státě, který je ústavně deklarován jako demokratický právní stát. Zakládáme si na tom, že justice přes všechny problémy, které se vždycky nachází v jakékoliv společnosti, je nezávislá, politicky neřízená a podobně. Ale právě na příkladu komunistické justice se dá velice dobře demonstrovat, jak jednoduše se dá vytvořit justice, která slouží státní moci, která slouží vládnoucí straně a která bez ohledu na právo a bez ohledu na veškeré principy je schopna poslat na smrt zcela nevinné lidi, nedodržet žádné procesní pravidla a podílet se na zločinném totalitním režimu.
15: Dodává na závěr Kamil Nedvědický. Díky, že jste byl hostem Portrétu. Naslyšenou.
16: Děkuji, naslyšenou.
15: Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali dramaturg Stanislav Winter a mistři zvuku Jan Brauner a Václav Maršík. A David Hertl se těší naslyšenou zase u dalších portrétů.
2: Byli mladé, byli statečné a chtěli bojovat proti nacistům. Ženy na frontě. To je květnový cyklus portrétů Českého rozhlasu Plus. Jak se ženy dostaly do ryze mužského světa? Jak je přijala československá jednotka v SSSR? Jak statečné byly ženy při obraně Sokolova a v dalších bojích na východní frontě? 4 ženy, 4 příběhy. Zdravotnice, telegrafistka, snajperka i protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů Ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: 14 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plus.
7: Hasiči si požár v Českém Švýcarsku rozdělili na 4 úseky, jeden z nich je blízko domova důchodců. Seniorům kvůli dýmu zatím nehrozí žádné nebezpečí. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Hasiči se snaží domov uchránit, aby nemuseli seniory evakuovat. U požáru teď zasahuje zhruba 500 hasičů, 5 vrtulníků a další speciální technika. Ruský útok v ukrajinské oděské oblasti dnes v noci nepřežili 2 lidé. Na Telegramu o tom informuje šéf regionální vojenské správy Oleh Kyper s tím, že dalších 5 lidí je zraněných. Drony zasáhly obytné domy i místní přístavní infrastrukturu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl taky auto v Chersonu. Údar nepřežil řidič, další 4 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení informovaly, že Rusko v noci k útokům proti Ukrajině použilo jednu balistickou raketu a téměř 270 dronů. Protivzdušná obrana většinu z nich zneškodnila. Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území Česka, kromě jeho západu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, kdy začne pršet. Kvůli zvýšenému riziku požárů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích. Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem víc než o ohlášených 5000. Píše o tom agentura AFP. Stažení 5000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštích 6 až 12 měsíců. A Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje za nedostatek podpory Spojených států v konfliktu. Ve čtvrtek vypršel termín, dokdy měly firmy přihlásit všechny své zaměstnance do systému České správy sociálního zabezpečení a kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení. To má do budoucna zjednodušit a zrychlit vykazování údajů. Zavádění systému ale provázejí problémy a do 30. dubna měla Česká správa sociálního zabezpečení jenom 78% potřebných údajů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí zůstane systém registrací dál otevřený, takže firmy budou moct své zaměstnance přihlašovat i po vypršení lhůty. Terapeutický program kvůli ztrátě řidičského průkazu absolvovalo během 2 let od spuštění 7000 řidičů, vyplývá to z dat ministerstva dopravy. Terapie jsou povinné pro lidi, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo odmítli dechovou zkoušku, a taky pro všechny, kteří dostali zákaz řízení na 18 měsíců a víc. A podle Centra dopravního výzkumu řidiči, kteří program absolvují, pak vykazují nižší míru recidivy. Papež Lev XIV. Při modlitbě na svatopetrském náměstí ve Vatikánu odsoudil porušování svobody médií a vzpomněl taky na novináře, kteří zemřeli při reportování z válečných zón. Na dnešek totiž připadá Světový den svobody tisku, který vyhlásilo v roce 1993 Valné shromáždění OSN. Lev XIV. Už ve svých dřívějších projevech označil žurnalistiku za pilíř společnosti a demokracie. Radnice v Doxech na Českolipsku chce zlepšit kvalitu vody v Máchově jezeře. Nechala si proto zpracovat studii, která má zjistit, proč vodu každý rok znečistí toxické sinice. Výsledky autoři představí na květnovém jednání zastupitelstva. A Japonsko dnes slaví Den ústavy, připomíná si přijetí poválečné konstituce v roce 1947. Japonci při té příležitosti znovu plánují demonstrovat proti snahám vlády japonské premiérky Sanae Takaichiové změnit ústavu. Trvají na ochraně pacifistického článku 9, ve kterém se Japonsko zříká práva použít sílu k řešení konfliktů a udržovat ozbrojené síly pro válečné účely. Odpoledne jasné až polojasné, večer bude v Čechách od západu částečně přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v Polabí měří až 29, na horách kolem 19. Noc bude skoro jasná, postupně od západu, kromě východní Moravy bude oblačnosti přibývat a na západě Čech se můžou objevit přehánky. Ochladí se na 13 až 8 stupňů a zítra pak čekejte v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky na Moravě a většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 18. Tolik zprávy.
1: Další minuty vysílání Českého rozhlasu Plus nabídnou audiodokument Proměny léčivého kraje. Autorka Tereza Hronová se vydala na Karlovarsko a zajímalo jí, jak se lázeňské domy vyrovnaly s odlivem ruských turistů, příchodem uprchlíků z Ukrajiny a dalšími změnami ve společnosti. Dokument původně vznikl pro Český rozhlas Karlovy Vary.
3: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě. sedím ve vlaku směr Mariánské Lázně, kam jedu úplně poprvé v životě. Zajímá mě, jak to dnes na Karlovarsku vypadá s lázeňstvím. Mariánské Lázně. Tak jsem tady. Do Mariánských Lázní jezdily osobnosti z celého světa.
4: Tak určitě bych zmínila Johanna Wolfganga Goetheho, Friderika Chopina, Marka Twaina, Richarda Wagnera. Jsou to samozřejmě jména, která nevíme, jestli úplně se léčili, ale samozřejmě zde byli za kulturou, za lázeňským životem.
22: Tady absolvoval nebo přijímal vodní uhličité koupele anglický král Eduard VII. A jezdil vždycky v srpnu a to potom se Mariánky v tom srpnu stávaly kulturním a politickým centrem Evropy, možná celého světa.
3: O slávě západočeských pramenů jsem toho slyšela hodně, hlavně od svých přátel a známých ze zemí bývalého Sovětského svazu. Snad všichni znají někoho, kdo se tu léčil. Přitom spousta lidí z Česka toho ví o místních zázračných pramenech jen málo. Včetně mě.
23: Tak jo, děkuji. Máte už připravený tady taky plán procedur. Tady máte proceduru, čas a místo, kde se nachází. CAD.
3: Na Karlovarsko jezdily stovky tisíc zahraničních hostů.
24: Vyslíknout do noha a 20 minut minerálce.
3: Jenže pak přišly dvě zcela zásadní události. Pandemie COVID-19 v roce 2020 a plná invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022.
24: Ještě dobrý.
3: Jsem zvědavá, jak lázeňský turismus a vše s ním spojené proměnily.
25: Dobrý den, poradíte mi?
26: Sucha plynová lázeň, to je... Aha. Tady rovně, koridorem.
25: Jo, vnitrovně. Děkuju.
26: Jdete poprvé?
25: Jo, jo.
26: Tak.
27: Vlez do pikniku až takhle. 1, 2, 3. Aha, jdeme na to. Takže 20 minut klidu a já všichni za 20 minut.
3: Ležím na lehátku a až po prsa jsem v takovém úplně klasickém modrém plastovém pytli. Ten mám uvázaný a naplněný oxidem uhličitým, což je marin plyn z místního pramene. A měl by mi skrz kůže prostupovat do těla a okysličovat ho.
26: Jak to? Dobrý.
3: No dobrý.
26: Dobře. Chcete teplo?
3: Jo, jo.
26: Jo? A teď nadechnete a nedýchajte, kdy budete sundovat ten pytlík, jo? Můžete vstávat.
28: Český. Český neznám, ale ruský.
3: Vy odkuda?
28: Berlín.
3: Ruský přízvuk a ruštinu samotnou v Mariánských Lázních slyším hodně.
22: Já jsem pracoval tady a odléčil tisíce rusky mluvících pacientů. Pak byla ta invaze na Ukrajinu, přestala se dávat ta víza, takže pochopitelně sem nejezdí ruští pacienti, i když taky se sem někdy dostanou. A pro nás je to jako obrovská ztráta.
3: Emeritní primář Pavel Knára.
22: Takže já třeba osobně velice intenzivně pracuji na tom, aby jsme se dostali na trhu Kazachstánu, Uzbekistánu a tak dále.
29: Dobrý den.
30: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Tak pojďme se ještě dolů teda.
3: Procházím dlouhými chodbami místního 130 let starého lázeňského domu. Provází mě jeho ředitelka, Veronika Smutná.
31: I'm trying to find a doctor.
32: Okay, and you have an appointment with some of them? Yes, okay.
4: Dobrý den. Děkuji. Já rusky neumím a strašně mi to dělá dobře.
3: Neumíte rusky?
4: Ne. Jo?
3: Jo.
5: Rusové přijíždějící z Ruska, z českých lázeňských měst až na výjimky zmizeli. Zatímco v roce 2019 jich na Karlovarsko přijelo přes 83 tisíc, v roce 2025 už Český statistický úřad neuvádí žádné návštěvníky přímo z Ruska. Ruštinu ale slyším opravdu na každém rohu. Jak je to možné? Na to jsem se zeptala Martina Špalka z agentury, která se specializuje na rusky mluvící klienty.
6: Okay. Děláme neustále rusky mluvící trh, byť se naše děti nám smějou, že jako, jak vůbec můžeme jako fungovat a podnikat, ale nějak jako to funguje, no. Takže ty trhy jsou Spojené státy americké, Izrael, Azerbajdžán, Kazachstán a Německo. A jsou to Němci, klasičtí Němci, nebo my zde máme takzvaně, jak říkáme, ruští Němci, což jsou rusky mluvící, ale původní jako Němci, kteří někdy v 18. století vlastně se přestěhovali do Ruska a pak po rozpadu Sovětského svazu se začali vracet zpátky do Německa, takže všichni mají německý příjmení, jako třeba Kirgesner, ale jmenují se Viktor třeba, jo. Ta menšina je jako obrovská v tom Německu a ti jezdili před okupací, po okupaci jezdí jako pořád. Ale je to spíš takovej nižší segment, že nejezdí do těch pětivětičkových hotelů, jako tomu bylo dřív třeba, jako byli hosté z Ruska.
5: Pátý pramen na tržní kolonádě, 61 stupňů Celsia. Nabírám. Jou, trošku pálí. No, že by ta voda byla dobrá, to říct úplně nemůžu, ale zdravá je jednoznačně. Já jsem v tuhle chvíli ve Varech na kolonádě, je všední den, přesto je tady spoustu lidí a kolem sebe slyším neuvěřitelné množství jazyků. Slyším čínštinu, španělštinu a samozřejmě taky ruštinu.
6: Tak lidi jezdili jenom do Varu, protože to znali jenom Karlovy Vary. A my jsme jim začali jako otevírat další lázně, které se specializují na jiný onemocnění než Karlovy Vary, který se specializují na trávicí trakt.
5: Martin Špalek z cestovní agentury.
6: Ta rusky mluvící klientela začala více navštěvovat Mariánské lázně. Pak jsme jim ukázali Jáchymov, který se specializuje díky své radonové vodě a radonovým koupelím na pohybový aparát. Tak vlastně dělali jsme takovou osvětu v těchto z těch rusky mluvících zemích, co se všechno léčí v těchto z těch lázních. A podmínkou zároveň i bylo, aby ta lázeňská města uměly s tou rusky mluvící klientelou pracovat, aby mluvili rusky a aby jako naslouchali tý jako nějaký mentalitě, což se ne všem podařilo.
5: A ještě teda se mi hlavou honí jedna otázka. Je jasný, že biznis Rusy postrádá, ale postrádá je i město Vary jako obyvatele jeho?
6: To je strašně těžká otázka, protože teď je tady strašně moc Ukrajinců. Takže vy, když jdete tu lázeňskou zónu, tak když nejste znalej ukrajinštiny nebo ruštiny, tak furt máte pocit, že jste jako v ruském městě, jo? Protože jsou tady ti takzvaní ruští Němci, Ukrajinci, kteří zde pracují, tak jako pro ty místní obyvatele se nezměnilo jako skoro nic, že vlastně ta ruština tam je slyšet neustále, byť to nejsou ruští občané.
5: V Karlových Varech jsem se potkala s Aňou, zdravotní sestrou z Ukrajiny. Její rodné město bylo mezi prvními, na které Rusové útočili.
8: A tady je i video, jo?
9: No, video tam v rušině.
5: Se svým synem, dvěma dětmi kamarádky a kocourem ujela ve stařičké ladě 2600 kilometrů do bezpečí.
9: Jechali hodně dlouho, protože třikrát ona zlamalась. Але були годні люди, які нам допомагали. Попередньо ми приїхали в Прагу, протеже там мала камарадку, а син мусив учитися. В школах не було про нього міста.
5: А колик моє лет?
9: Те 16, а як приїхали, було 13. Син вчиться в Мар'їнських лазнях в готелевій школі. Жикав, що хоче небо мати свій готел, небо бути родителем.
5: A my teďka sedíme v jednom z lázeňských hotelů v Karlových Varech. Vy tu pracujete?
9: Ano, pracuju 2 roky. Dělám myčku a občas dělala servírku. To nebyla problém. Kdo by chtěl pracovat, to najde práci.
5: A jste spokojená?
9: Ano, spokojená, protože hotel невеликий, малий колектив, як родина. Сьогодні знайомих українців, ну, тих уж, їх познала уж в Карлових Варах. І мали про хаски, протоже мені моц лібі ті прамени.
0: П'яте лазинське прамени?
9: Теть уж не, протоже, ну, мусім познати, який справді мусім випіти.
5: S Aňou si povídáme na recepci hotelu. Na práci si vůbec nestěžuje. Pracuje dlouhé a krátké týdny, dvanáctky. Když nemá syna, nevadí být v práci. Kolem nás občas projdou rusky mluvící hosté.
0: Potkáváte se i občas s hostama z hotelu?
9: Ano, oni přijíždějí několikrát.
0: Několikrát?
9: Několikrát. А уж цитим, як то родина ніяка твоя приїла.
0: А откуда сов? Годні сам тарі слышала руштину.
9: Ано, годні люди русаців од'їли з Руська до Німецька. Таких людей годні.
0: Німецькі русове, то годні. Сам слышала, що їх тарі є спусту. А далі люди з бівалого Совєтського свазу.
9: Я, годні такі. Во всіх містах є як добрі люди, так і ні. Так цьому... Nic ty mě uděláš, my musím tu být.
0: A kdyby to šlo, vrátila byste se?
9: Jak by tu zemlu, kde my žili, vrátili Ukrajině? No já vrátilaš určitě, syn může ne. Začal učit se, jak mimo to líbí, tak bude pracovat v lázeňství.
0: Jsou lázně, kurort.
9: Kurort.
5: V Karlovarském kraji v březnu 2026 žilo podle ministerstva vnitra 14 000 uprchlíků z Ukrajiny. V celém Česku jich je ve stejném období kolem 400 000.
0: Ať se daří zatím, uvidíme se. Děkuju moc.
6: Ty Rusové přestali jezdit ještě předtím a to bylo díky covidu.
5: Upozorňuje Martin Špalek z Karlovarské turistické agentury.
6: Vlastně naše největší český lázeňské město mělo úplně odliv zahraniční klientely, na který to město bylo jako postavené. Jsem jako jezdil strašně málo český klientely a vlastně díky tomu covidu se museli přeorientovat, začít dělat různé nabídky a ukázali se Karlovy Vary i český klientele mimo filmový festival. Takže pak až ta samotná válka, tak ta už neměla takový vliv, že vlastně ty lázeňské hotely už byly na to přichystaný v vozovkách díky tomu covidu. No.
0: No a jak se teda přichystali?
6: No tak na začátku byla výhoda v tom, že dostávali různý dotace. Karlovy Vary tenkrát udělali v rámci toho covidu voucher, myslím, v hodnotě 5 000. Změnili se různý fungování těch hotelů, že spíš žili jako na víkendy a dost lázeňských hotelů od covidu doteď nejsou otevřený. Jsou zavřený anebo fungují jinak.
5: Lázně teď tedy cílí i na lidi, jako jsem já. Mladší, zdravé a ochotné zaplatit za odpočinek a dobré služby.
0: Jen posádku, radila byste mi, kde je suchá hydromasáž?
8: Ano, pojďte se mnou.
0: Jo, děkuju moc.
8: Tak suchá hydromasáž spočívá v tom, že ležím na takové vodní posteli a pode mnou jsou různé jako proudy a vlny, které mi vlastně masírují celé tělo. A je to teda nesmírně příjemné.

0: Tak. A teď se cítím jako znovu zrozená.
1: Mě mrzí, že lázně jsou pořád vnímané jako místo, kam jezdí jenom staří a nemocní. Přitom v dnešní době, uspěchané době, kdy se zvyšuje počet civilizačních onemocnění, tedy onemocnění, která vznikají z dlouhodobého stresu, schonu a nezdravého životního stylu, potřebujeme i preventivní programy.
2: Markéta Hovorková je lékařka. Setkáváme se v její kanceláři v lázeňském domě, kde pracuje.
1: A tak bychom byli rádi, aby lázně začaly být vnímány i jako nástroj prevence.
3: A ještě jsem hodně slyšela slovo wellness.
1: Samozřejmě. Wellness pobyt bývá většinou kratší, řekněme na prodloužený víkend, a klient si vybírá procedury sám. Když to lázeňský pobyt je většinou delší, většinou přijíždějí, jak jsem již zmiňovala, lidé s nějakým chronickým zdravotním problémem, ale rozdíl mezi wellness a lázeňskou léčbou je v tom, že lázeňskou léčbu absolvujete pod dohledem odborníků, kdy vám lékař sestaví individuální zdravotní plán.
4: Dobře, tak snad
1: jsem vám nějak pomohla.
4: Jo, bylo to hodně zajímavý, děkuji taky za návštěvu.
2: Podle Českého statistického úřadu v roce 2019 do ubytovacích zařízení v Karlovarském kraji přijelo téměř 1 200 000 hostů a průměrně zůstávali 5,5 dne. Během covidového roku 2020 počet hostů výrazně klesl, ale v roce 2025 přijelo ještě o 250 000 více návštěvníků než v roce 2019. V průměru zůstávaly kratší dobu, a to necelých 5 nocí.
5: Je, tady teče nějaký pramen, lesní pramen.

0: na pitnou kuru, na inhalace.
1: Říká ředitelka hotelu Veronika Smutná.
0: Akorát dříve to bylo tak, že vlastně klienti každé ráno před snídaní, před obědem a před večeří chodili na lázeňskou kolonádu, šli se napít pramené a pak se vrátili, dali si snídani, pak šli zase procházkou na oběd a zase se vrátili. Dnešní moderní doba trochu je taková, že klient jede výtahem k prameni, napije se, zase jede výtahem nahoru a vlastně naši lékaři opravdu doporučují ten pohyb, který samozřejmě patří k lázeňskému pobytu, aby na tu pitnou kuru chodili, na tu lázeňskou kolonádu a prošli se. No.
2: Vy jste říkala, že jste na pozici ředitelky nastoupila až po covidu, ale stejně měla jste z vašeho pohledu možnost vidět nějakou proměnu klientely, ať už v důsledku války v Ukrajině nebo covidu?
0: Tak ten covid jsem tady úplně neprožila, ale samozřejmě to vidím v číslech, která mluví za vše, a my to vidíme na průměrné délce pobytu, kdy vlastně před covidem ty pobyty byly delší, hosté nepřijížděli třeba vlastními auty, kterých tady parkuje opravdu na mě až moc v tom lázeňském centru. Přijíždí hosté na víkend, dřív to bylo na delší dobu a ta klientela se proměnila tím způsobem, že teď jezdí i třeba trošku mladší hosté, jezdí na 3-4 dny a určitě se to změnilo všechno.
1: Z hlediska čísel se ale Veronika Smutná rok 2025 velmi chválí.
0: V loňském roce jsme dosáhli nejvyšších tržeb z hlediska historie, kdy třeba rok 2014 opravdu byl neskutečný a Mariánky byly zaplněné i v prosinci, i v lednu, i v únoru, což se už potom nikdy úplně takhle na 100% nestalo, a my jsme loňský rok ten rok 2014 překonali. Takže tržby byly opravdu nejvyšší z hlediska historie, ale tam je to B, že samozřejmě i ty náklady stoupají.
1: Cestovní agentura Martina Špalka si na nedostatek klientů také nestěžuje. Má ale zkušenosti s lázeňskými hotely, které dobu před pandemií nedokázaly dohnat.
3: Ty pobyty se zkrátily, nejsou za takový peníze. Do toho je strašný problém v tom, že se zvedají mzdový náklady. Jo, že jsou prostě, že všechno jde nahoru, energie, všechny ty náklady se zvyšují, to je, teďka spíš, jako bych řekl, jako že přežívají, jako nemají na to, aby vydělávali a mohli ty vydělané peníze investovat zpátky do toho domu. Drží si personál, aby jim ten personál jako neutekl. Ty hotely mají problém vlastně se zaměstnanci, ať se týče gastro, jako kuchaři, servírky, číšníci, ale především ten medicínský personál, lázeňský personál, který musí být specializovaný. Ty sestřičky, lázeňský doktoři, těch je míň a míň, což je jako velký problém. Covid, války, jako ten lázeňský cestovní ruch se zdá být nudný, ale my za těch 20 let jsme zažili tolik turbulencí, že jsme se už asi připravili na všechno.
4: Dobrý den. Já bych si dala prosím vás oříškovou.
5: Jednu do ruky.
4: Ano, ano.
1: Doba, kdy se Mariánské lázně stávaly kulturním a politickým centrem světa, jezdili sem nejmocnější panovníci nebo významní hudební skladatelé jako Chopin, už je pryč. Karlovarsko se ale stále může pyšnit přírodním bohatstvím, které bude lákat lázeňské hosty i v budoucnu. O tom mě ujistil geolog a výzkumník Tomáš Vilita, kterého jsem potkala v Karlových Varech, Institutu lázeňství a balneologie.
6: Do roka do dvou, to počítám, že kusy své nejlepší, jo? Taky ti děkuju. Pardon, z ministerstva. Jste si tu
2: jo. Z hlediska toho lázeňství, tak Karlovarský kraj je vlastně úplně unikátní, světově unikátní lokalita. Jak se od sebe liší těch pět míst, kam lidé jezdí do lázní?
7: Jak se liší? Liší se svými zdroji především a svým zázemím přírodním. Takže v Karlových Varech máme termální vodu, kterou doprovází oxid uhličitý, to je ten důvod toho výstřiku v řídla, jako ten boj mezi vodou a plynem. Nemáme rašeliny v okolí, ale třeba Františkovy lázně mají minerální vodu na rozdíl od varu studenou a mají slatiniště, z kterého těží slatinu pro ty léčebné účely. Mariánské lázně mají mnoho pramenů, nejvíc ze všech těch lázeňských míst, to už je kolem stovky v jejich centru a bezprostředním okolí. Ty prameny se mezi sebou liší podle geologického prostředí a mají potom v tom svým širším okolí i ložiska rašeliny. Máme tu Kinžvart, který je dětskou léčebnou, ten má prameny chemicky, řekněme, podobné těm mariánsko-lázeňským, ale má, a vlastně vidíte, já jsem to mariánským lázním upřel, jak Kinžvart, tak mariánský lázně jsou klimatickými lázněmi, čili mají vhodný klima pro léčení organismu lidského. A

0: liší se třeba klientelou. No a zbývá Jáchymov, který má velmi specifické termální vody, které mají vysokou radioaktivitu a jsou jímány na dolu Svornost, čili ve velkých hloubkách. No a tam je ta léčivost dána především obsahem toho radonu a samozřejmě taky tou teplotou, která je přes 30 stupňů.
1: A to se samozřejmě liší i tím, co se tím léčí, že jo?
0: Ano, každé lázně, každé lázecké místo má svůj indikační seznam, čili seznam chorob, na který jsou ty jeho přírodně léčivé zdroje využívány. Čemu se ta lázeňská místa shodují tím, že všechna, kromě těch specifik svých historických, léčí pohybové choroby.
2: Lázeňství je jedno z našich nejstarších a nejúspěšnějších odvětví, které kombinuje medicínu, cestovní ruch a kulturu. Lázně patří k největším zaměstnavatelům v kraji. Mají pozitivní dopad na regionální rozvoj a investice. Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně se pyšní titulem UNESCO jako slavná lázeňská města Evropy. A mě přesvědčili. Do lázní pojedu znovu. Přesvědčili mě všichni ti srdcaři, kteří dělají všechno proto, aby lázeňství dál dělalo kraji dobré jméno. Pandemii i válce navzdory.
3: Rozhlasový dokument Proměny léčivého kraje natočila Tereza Hronová. Dramaturgie Martina Pouchlá. Zvuk Antonín Kánský.
4: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
6: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
5: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dobrovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejenže ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
6: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě. Později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
5: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní, překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
7: Neděle 3. května, 15 hodin, hezký den vám z Plusu přeje Ondřej Látal.
4: Český rozhlas Plus.
7: Začíná nedělní odpolední vysílání Plusu a co nás bude zajímat do půl čtvrté? Začneme v Česku, budeme se ptát na to, jakou změnu přinese nový cizinecký zákon. Ruský prezident Vladimir Putin ve středečním telefonickém rozhovoru informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven vyhlásit příměří ve válce s Ukrajinou na dobu oslav sovětského vítězství v druhé světové válce. Na detaily se zeptáme našeho komentátora a experta na postsovětský prostor Libora Dvořáka. Hurvínkovi je 100 let, narozeninovou oslavu měl v divadle Spejbla a Hurvínka v pražských Dejvicích a dorazil na ní i náš reportér. Jak taková oslava stoletého jubilea vypadala? Máme reportáž. Nejdřív ale začínáme zprávami Martina Matějky.
8: Část hasičů se v Českém Švýcarsku snaží ochránit domov důchodců v Dolní Chřibské. Ředitel zařízení Igor Prošek se v noci ve spolupráci s městem připravovali na případný přesun seniorů do penzionu. Hasičům se ale podařilo zabránit šíření ohně a seniorům teď žádné nebezpečí nehrozí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V domově je 60 klientů. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru nově hrozí po celém území Česka, kromě jeho západu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
9: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
8: Kvůli zvýšenému riziku požárů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy vydané obcemi nebo městy. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle něj motoristé nepochopili, že jsou ve vládních funkcích a kritizoval styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
10: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se rozčilují lidi, které třeba já považuji za méně cenné.
8: Babiš kritizoval taky komunikaci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka. A ten nedávno řekl, že ministerstva jsou plné levicových a progresivistických parazitů. Později se za to omluvil, podle Macinky byl výrok vytržený z kontextu.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: České správy sociálního zabezpečení stále chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Do systému jednotného hlášení je měli zaměstnavatelé registrovat do konce dubna. Ve čtvrtek, tedy poslední den registrace, podle Ministerstva práce a sociálních věcí chyběla skoro čtvrtina údajů.
11: Systém registrací zůstane podle ministerstva otevřený i po 30. dubnu. A firmy tedy budou moct své zaměstnance stále přihlašovat. Vzhledem k velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat 5 i víc pracovních dní. Ministerstvo nicméně firmám vzkázalo, že se nemusí obávat pokut. Naší prioritou nejsou sankce, ale úspěšné zavedení klíčového projektu státu, řekl ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Do budoucna má podle něj jednotné hlášení zjednodušit vykazování údajů a snížit administrativní zátěž firem. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
8: Útoků na zdravotnická zařízení ve válečných konfliktech v posledních letech přibývá. Upozorňuje na to humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ta si dnes zároveň připomíná 10. výročí od přijetí rezoluce OSN, ve které podobné činy jednohlasně odsoudilo přes 80 států.
12: Práci na rezoluci 2286 podnítil v roce 2015 americký útok na nemocnici Lékařů bez hranic v afgánském městě Kunduz. Zemřelo při něm 42 lidí. Vedoucí komunikace České kanceláře Lékařů bez hranic Tereza Vinhaniaková vysvětluje, že to ale nejsou jen přímé oběti, kdo kvůli podobným útokům trpí.
13: Část dané populace lidí ztratí třeba i kompletně přístup k jakékoliv lékařské péči ve své blízkosti.
12: Lékaři bez hranic navíc upozorňují, že se proměňují i pachatelé, zatímco dřív na zdravotnická zařízení většinou útočily různé ozbrojené skupiny, dnes jsou to stále častěji i samotné státy. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lidé dnes můžou podpořit předčasně narozené děti, jejich rodiny nebo zdravotníky. Charitativní běhy a procházky pořádá nezisková organizace Nedoklubko. Výtěžek ze startovného získají neonatologická centra, která se o předčasně narozené děti starají.
14: Honzík se narodil ve 33. týdnu, vážil skoro 2 kila a na jednotce intenzivní resuscitační péče pobyl 4 dny.
15: To byly vlastně v podstatě ty 4 nejhorší dny, protože netušíte, co se děje, jak to nakonec dopadne.
14: Vzpomíná jeho máma Zdenka Havrliková. Právě přítomnost rodičů a vzájemné dotyky znamenají pro předčasně narozené děti pozitivní stimul a těch kvůli dalšímu vývoji potřebují co nejvíc, říká Martin Vita, lékař z fakultní nemocnice Olomouc.
16: Protože víme, že to dítě má potom menší riziko nějakého následného opoždění ve vývoji třeba.
14: Podle lékařů končí předčasným porodem každé 10. až 12. těhotenství. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
8: A na koncert zpěvačky Shakery v brazilském Rio de Janeiro přišly 2 miliony lidí, informuje o tom místní stanice Globo News s odvoláním na starostu města. Hudebnice původem z Kolumbie se představila na pláži Copacabana. Vstup byl zdarma.
17: Shakira fanouškům několikrát zopakovala, že Brazílii miluje. Zaspívala jak své nejnovější písně, tak i starší hity, třeba skladbu Hips Don't Lie. Držitelka 4 cen Grammy se na pódiu na slavné pláži představila v rámci série Todo Mundo no Rio, tedy všichni v Riu. Díky ní chce radnice podle agentury AP posílit ekonomiku metropole. Shakiry vystoupení by podle studie mohlo vynést v přepočtu přes 3 miliardy korun. V rámci série už v uplynulých letech zaspívali Lady Gaga nebo Madonna. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
8: Odpoledne jasné až polojasné a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Odpolední plus.
7: 7 minut po 15. hodině, hezkou neděli. Úřady v České republice by měly do budoucna vědět přesně, kolik cizinců se pohybuje na našem území. Počítá s tím nový cizinecký zákon, který zavede digitalizaci celého řízení. Platit by měl začít už za 2 roky. Minulý týden ho podpořil a posunul do dalšího legislativního kola sněmovní bezpečnostní výbor. V čem by měl být nový zákon jiný oproti stávající normě a posílí důsledná evidence cizinců bezpečnost v České republice? O tom už teď budu v odpoledním plusu mluvit s advokátem, který se zaměřuje právě na imigrační služby, Tomášem Verčimákem. Přeju dobrý den.
18: Dobrý den, vám.
7: Pane Verčimáku, jak moc se liší tento návrh od toho, který tady už schválila vláda Petra Fialy? Připomínám, že v minulém volebním období prošel ten nový cizinecký zákon klasickým mezirezortním připomínkovým řízením, ale na plénu poslanecké sněmovny už se nedostal.
18: V zásadě vychází z toho předchozího návrhu, on pokud jde o ten text samotný, tak moc se neliší.
7: A vidíte tam nějaké zásadní změny oproti současné praxi?
18: Rozhodně. V první řadě je ale potřeba upozornit, že se jedná o rekodifikaci zákona, který primárně reguluje vstup a pobyt cizinců v regulérním tom legálním postavení, to znamená těch, kteří migrují na území České republiky na základě víz a povolení k pobytu, ať už z důvodu studia, zaměstnání a tak dále. Nejedná se teda o úpravu regulující takové ty jiná témata, jako je postavení držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny nebo mezinárodní ochrany. Změna to bude veliká, zejména teda z procesního hlediska, protože se očekává, že veškerá pobytová agenda bude vyřizována v online prostředí přes cizinecký účet. Zvláštností je, že ta komunikace mezi cizincem a ministerstvem vnitra přes systém agendový ICAS bude zcela povinná a nebude možné využívat jiné zákonné prostředky, například datovou schránku nebo listinnou podobu komunikace. A tento zvláštní režim online komunikace se spustí takzvaným tvrdým způsobem, teda bez přechodného období. Očekávaná ta účinnost tohoto systému bude od roku 2029. To znamená, že každý, kdo by chtěl učinit nějaký úkon vůči ministerstvu vnitra, tak po účinnosti právě nástupu tady toho systému ICAS, tak se k jinému úkonu než právě prostřednictvím cizineckého účtu ani nemá přihlížet podle té zákonné úpravy a takový úkon ani nebude mít žádné právní účinky. A v tom je sice na jedné straně přínos v té digitalizaci, ale zároveň je v tom obrovské riziko minimálně v počátcích té nové úpravy, protože očekává se, že v důsledku takto tvrdého nástupu nové online povinné komunikace je možné, že o svůj pobyt dlouhodobý pravděpodobně přijde několik stovek cizinců, možná i víc, o své pobytové oprávnění, protože prostě podají žádost o prodloužení svého pobytu dosavadním způsobem, což bylo možné například poštou nebo datovou schránkou, ale než jim přijde odpověď, než se ta odpověď vyřídí, že mají daný úkon učinit přes cizinecký účet od roku 2029 povinně a nech si tento účet aktivují, tak zmeškají důležitou nějakou zákonnou lhůtu například pro prodlužování svého pobytu. A v tomto je to teda velmi, velmi přísné. Za druhé možná by bylo dobré zmínit, že dojde k zákonnému ukotvení povinnosti pro občany Evropské unie hlásit na území svůj přechodný pobyt, což je trošku paradoxní, zároveň pohledem pobytu ve vlastní zemi, tak u rodinných příslušníků občanů České republiky oproti rodinným příslušníkům občanů EU, tak u nich se trošku zhorší výchozí pozice v získávání pobytového oprávnění, neboť budou mít trošku horší podmínky. Pak je zákon nový ještě počítat se zakotvením institutu garanta, což je určitý subjekt, od kterého závisí vlastně plnění účelu dlouhodobého pobytu u cizinců, což vlastně dnes už existuje i formálně, i prakticky u duálních zaměstnaneckých karet.
7: Rozumím. Je v tom zákoně myšleno taky, řekněme, na hladkou integraci cizinců do společnosti?
18: Ta integrace v podstatě spočívá zejména v povinnosti cizinců plnit své zákonné povinnosti. Je to na těch cizincích samotných zejména, co je takové trošku limitující, co teda pro cizince může být za dosavadní úpravy trošku jako těžší, složitější, tak pohledem výsloveně ryze práva, tak ten současný zákon cizinecký je opravdu velmi nepřehledný. Nezřídka vás určité ustanovení toho současného zákona odkazuje na další ustanovení a to pak ještě na další a tak dále, případně ještě na podzákonný předpis.
19: Čili ta nová norma by to mohla zpřehlednit?
18: Určitým způsobem ano, textově a nějak legislativně technicky ano. Nicméně padne trošku do úzadí celá dosavadní judikatura správních soudů, nebo se bude muset oprašovat v průběhu účinnosti nového zákona, která někdy dokonce negovala literu zákona, někdy vyplňovala prázdná místa a to vše v podstatě bylo potřebné pro nějaký hladký průběh té praxe, protože ta současná imigrační praxe je tak složitá, že opravdu i jiní právní profesionálové, kteří se nevěnují imigračnímu právu, tak můžou v této oblasti pohled na to, že ještě laik cizinec.
19: Tomáš Verčemák, advokát se zaměřením na imigrační služby. Díky, že jste s námi byl v Odpoledním plusu a díky za analýzu.
18: Hezký den všem i posluchačům.
19: V Česku ubývá včelařů. Podle webu Českomoravské společnosti chovatelů jich je aktuálně asi 61 tisíc, o 4 tisíce méně než před 3 lety. Podle některých včelařů je to kvůli náročné práci a krácení některých dotací. Výjimkou je základní organizace včelařů v Blížejově na Domažlicku, která si úspěšně vychovává mladou generaci.
20: Pepo, tohle to jsou nový mezistěny. Co je na něm?
21: Larvy? No plod?
20: Plod zavíčkovaný. Takže to plodiště potřebujeme rozšířit, protože mají málo prostoru matka, tak sem přijde první mezistěna.
22: Radí žákům vedoucí včelařského kroužku Jaroslav Císař.
20: Pěkně to tam ulož, koukni si, aby tě nezlobili. Tady máš rozpěrák, povoluj si rámky a budeme je prohlížet.
22: A jak často se scházíte a co s dětmi všechno děláte?
20: Scházíme se jednou týdně, vždycky 2 hodiny. Přes léto jsme ve včelách, rozšiřujeme včelstva a máme tady taky možnost využít školní dílny, takže naučí se všechno.
22: Už 2 roky na včelařský kroužek chodí Richard Hess, tak co už jsi se naučil?
23: Vytáčet meď. Značkovat matky, odvíčkovávám už plastvy a dáme ho do medometu, točíme a on z toho vyteče ten meč.
24: Já se jmenuji Anetka Matějková.
22: A proč jsi se dala na včelaření?
24: No, chtěla jsem si vyzkoušet včelařskou kombinézu.
22: A přes obličej máte i síťku, viď?
24: A máme to i zamřený. A vy nás ta včela nepíchla a nedala do nás ten jed.
22: A líbí se ti to?
24: Jo, také chci vyrábět med.
22: A co u vás ve vaší organizaci? Tady v Blížejově přibývá včelařů, ubývá nebo je jich stabilně?
20: Jsme jedna z málo organizací na okrese, kde přibývají včelaři. Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale musíme si vychovat svou nastupující generaci. A ten kroužek je až do 18 let, kdy ty děti kolikrát už včelaří sami.
22: Proč se některým organizacím nedaří sehnat nové členy, vysvětluje předseda základní organizace včelařů v Hostouni na Domažlicku Radek Houška.
25: Je to jednak netrpělivostí některých včelařů začínajících, je to fyzicky náročné a do včel by člověk měl jít v úvozovkách s rozumem, trpělivostí a pokorou.
22: Další problém jmenuje předseda Českého svazu včelařů Zdeněk Nekula.
26: To je pokles počtu chovaných včel, protože v předcházejících letech byly tady obrovské úhyny včelstev, souviselo to zejména s varoázou a těmi navazujícími chorobami.
22: Na podporu včelařů teď ministerstvo zemědělství navýšilo národní dotační program, potvrzuje šéf rezortu za SPD Martin Šebestián.
27: Což je titul 1D, kde jsme vlastně pro letošek opětovně navýšili ty dotace na 50 milionů, tak aby to ten sektor neohrozil.
22: Další opatření doplní mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
28: V současné době připravuje ministerstvo zemědělství novelu nařízení vlády, díky které se navýší některé dotace například na vzdělávání, investice do hmotného majetku a racionalizaci kočování včelstev.
22: Včelaři o ně budou moct žádat od letošního srpna. Z blíže Jovana Domažlicku, Martina Klímová, Český rozhlas.
19: Chvíli po 15:45 posloucháte nedělní odpolední plus. Ruský prezident Vladimir Putin ve středečním telefonátu informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připravený vyhlásit příměří ve válce s Ukrajinou na dobu oslav sovětského vítězství v druhé světové válce. Řekl to podle agentu Putinův poradce Jurij Ušakov. Ukrajina má ovšem jinou představu. Podrobnosti probereme s naším komentátorem a expertem na postsovětský prostor Liborem Dvořákem. Libore, dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne vám, Ondro, i všem posluchačům Plusu.
19: Jak si tedy Vladimir Putin to příměří představuje?
0: No tak předešleme, že ten rozhovor byl 1,5 hodinový. Není zcela jasné, co z který z pánů telefonujících řekl, ale každopádně ta Putinova představa vypadala tak, že by příměří se vztahovalo v podstatě na 9. květen, na den, kdy se bude na Rudém náměstí ve velmi okleštěné podobě už teď slavit ten takzvaný den vítězství, hlavní ruský současný svátek. Dostaneme se ještě k tomu, co na to Trump, ale komentáře médií k tomu rovnou říkají, vzpomněme si na poslední takové to krátkodobé příměří, které bylo velikonoční, mělo trvat od 15. dubna od 4 odpoledne do půlnoci 16. tedy 32 hodin, ale ukrajinská strana oznámila z ruské strany několik desítek případů jeho porušení. Tak by to dopadlo patrně i v tomto případě a z toho se vlastně odvíjejí úvahy dalších pánů, kteří do toho zasáhli.
19: Na to jsem se chtěl zeptat, co na to říká třeba ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
0: No, ten upozorňuje právě na fakt, který jsem právě zmínil, tedy, že podobná krátkodobá příměří v podstatě nemají smysl, protože Rusové je stejně nedodržují a hodlají je využít výhradně ve vlastní prospěch. No, na druhé straně je pravda, že takhle s příměřím patrně zachází každý. Ale Volodymyr Zelenský rovnou řekl, že jeho představou je spíše dlouhodobé příměří, které by dávalo šanci přejít k trvalému zastavení palby a potom dokonce k mírovým jednáním a konečnému míru, ale k téhle té fázi máme patrně ještě daleko.
19: No, vy jste to před chvilkou předeslal, Libore, co na to říká Donald Trump?
0: Tak,
19: na ten nápad.
0: Donald Trump říká už po rozhovoru, že vlastně to Putinovi nejdřív navrhl on sám a Putin mu potom odpověděl, jak by si to představoval on, ale každopádně to jsou takové ty obvyklé Trumpovy šplechty, takže se jaksi není čemu divit. Není se hlavně čemu divit, že Trump opět tento rozhovor označil za skvělý, za možnou příležitost, která by opravdu mohla vést k brzkému míru, který, pravda, neví americký prezident, kdy nastane. To jest, je minimálně už dnes opatrnější, než když respektive před svým prezidentstvím druhým říkal, že kdyby byl prezidentem on, válka by skončila během 24 hodin.
19: Už jenom prosím stručně, je tedy, Libore, v tuto chvíli to příměří na oslavy konce druhé světové války v Moskvě dosažitelné?
0: Já bych nerad zaséval jaksi marné naděje, ale myslím si, že s ohledem na situaci na frontě a na ekonomickou situaci současného Ruska, že vlastně není vyloučeno, než že Putinovi nezbyde nic jiného, než na něco takového přistoupit.
19: Komentátor, expert na postsovětský prostor Libor Dvořák. Libore, moc děkuju, že jste s námi byl v odpoledním plusu.
0: Ondro, naslyšenou.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
19: V zahraničí zůstáváme. Francouzské stíhačky Rafale zachytily dva ruské letouny, které narušily vzdušný prostor po Baltí. Francouzské ozbrojené síly jsou v Litvě v rámci mise Severoatlantické aliance. Proti ruským letounům v uplynulých týdnech zasahovali několikrát. Detaily má z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, dobré odpoledne.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
19: Jaké ruské letouny narušily vzdušný prostor po baltských států?
1: Víme, že francouzské stíhačky Rafale zachytily a následně taky eskortovaly dva ruské taktické bombardéry Sukhoi SU-24. Podle specializovaného serveru Militarny alespoň jeden z těchto zachycených ruských bombardérů patří k 4. leteckému pluku v ruské kaliningradské exklávě, kde jsou taky více účelové letouny Sukhoi. Francouzská armáda o tomto střetu nebo o tomto zachycení ruských bombardérů informovala na svých sociálních sítích. Tu zprávu taky doprovodila fotografie těchto ruských letounů, těchto ruských bombardérů.
19: Není to zdaleka poprvé, co spojenecké stíhačky zachytily ruské letouny. Jak často se to stává a jaké mise má, nebo úkoly má mise NATO v Pobaltí?
1: Francouzské stíhačky už koncem dubna v Pobaltí zachytili ruský průzkumný letoun Ilyushin 20 a pak taky ještě pomáhali rumunským stíhačkám F-16, které zachytili celou letku složenou z několika ruských letounů. Mezi nimi byly bombardéry Tupolev, taky stíhačka Sukhoi. Podle informací serveru Euronews už před válkou na Ukrajině síly NATO, síly Severoatlantické aliance zachytávaly nad vodami severní Evropy ruská letadla zhruba 300krát do roka, takže skutečně není to ojedinělá věc. Mise s názvem Baltic Air Policing začala už v roce 2004 a jejím cílem je právě chránit tyto pobaltské země, tedy Estonsko, Lotyšsko, Litvu, které nemají dostatečnou leteckou obranu, nemají tedy bojové letouny.
2: Během letu dokazujeme, že NATO je tady. Pokud letoun, který jsme zachytili, vykazuje agresivní chování, tak zachováváme obranou pozici. Vzlétáme vždy ve dvou letadlech.
1: Takhle to popisoval na sociálních sítích právě francouzské armády jeden z pilotů francouzských stíhaček Rafale. Francouzi mají na základně v Litvě 4 stíhačky Rafale, to jsou nejmodernější francouzské stroje. Francouzské stíhačky taky 100 vojáků působí tam společně s rumunskými oddíly. Koncem března vystřídali italsko-španělský kontingent a možná ještě jedna připomínka, v Litvě, konkrétně na základně v Rukle, má své vojáky i Česko. Jde o 102. průzkumný prapor z Prostějova. V Litvě by měl působit do července, alespoň tak je to uvedené na stránkách Ministerstva obrany.
19: No a Martine, jak na podobné střety reaguje Ruská federace?
1: Zatím jsem nezaregistroval, že by Rusko komentovalo právě tento poslední střet nebo to zachycení ruských bombardérů ze strany aliančních letounů. Nicméně při podobné situaci koncem dubna ruské ministerstvo obrany uvedlo, že let tehdy dalekonosných bombardérů byl plánovaný, že se uskutečnil ve vzdušném prostoru nad neutrálními vodami Baltského moře a že neporušil mezinárodní právo. Takže to bylo stanovisko tehdy v koncem dubna ruského ministerstva obrany a dá se očekávat, že něco podobného může zaznít, pokud tedy zazní i tentokrát.
19: Francouzské stíhačky znovu zasahovaly nad Pobaltím proti ruským letounům. Detaily nám v odpoledním plusu dodal zpravodaj v Paříži Martin Balucha. Martine, díky moc.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
19: Hurvínek má 100 let. Narozeniny v divadle oslavil premiérou nové hry Kabaret Hurweis, křtem nové interaktivní knížky o sobě a taky představením zlaté pamětní mince. Oslava to byla velkolepá a plná překvapení. Na konci inscenace dokonce pan Spejbl přišel o jeden dřevák a představení tak dohrál napůl na boso.
3: Při premiéře držela loutkám i hercům palce režisérka Hana Mikulášková. Plive se i na loutky, když mají premiéru, dělá se tvůj?
5: No, dělá se to podle mě i na loutky, i na loutkovodiče. Oni jsou taková srostlá bytost, jak kentaur a potřebují to štěstí v oba.
3: Co se na to odpovídá, jako v normálním divadle?
5: Určitě zlom vás. Nevím o tom, že by se říkalo něco jako přetrhníti nebo něco takového, ale
3: čertěvem.
5: Čertěvem, ano.
3: V narozeninovém představení se v příběhu o Kabaretu splněných přání také vzpomíná na Josefa Skupu a Miloše Kiršnera a jejich slavné dialogy s Pejbla s Hurvínkem.
6: Ale před chvílí jsi se volenval, že už ho přijíš. Tak to teda.
9: No ano, ale ne, už
3: v kabaretu Hurvajs se střetl Spejble se svým bývalým parťákem Kašpárkem a vyvinul značné úsilí, aby ochránil svou novou rodinu. A nakonec zvítězila láska. Po ovacích a děkovačce už přišla chvíle Hurvínkovi popřát, ale oslavenec se asi někam zatoulal.
9: Máte tady Hurvínka?
10: Jako ty, pro toho jsem přece poslal, já nevím, kde je.
9: No, on o pauze říkal, že jde kouřit.
10: Co?
9: A ještě se vyvrátil.
10: Cože?
11: No, Máničko.
10: A to tedy ten kluk je lipovej, dřevěnej, chytne raz, dva, to je to, že se dá riškovat tohleto.
9: Dobrý večer, Vespolek.
10: Z tebe to táhne.
9: Ano?
10: Kde jsi byl, co?
3: Malé i velké diváky Hurvínkova narozeninová show moc pobavila.
23: Mně se to moc líbilo, připadalo mi to hezký.
12: A kde se smál?
23: Jak na konci, tam jako se bavili, tak tam dělal takový vtipy Hurvínek. Se mi to líbilo.
12: A smáli se i táta s mámou?
13: My jsme se smáli hodně.
12: Jo. A asi v jiných místech než děti, že?
14: Trošku ano. Nám přišel vtipný Martin Trecha a jeho neskutečná taková jako...
13: Pohotovost. My jsme Lukešovi.
12: Krásný to bylo.
15: Bylo to jak pro děti, tak i pro dospělé.
3: Co jste si v tom našel?
15: Spoustu aktuálních myšlenek, překvapivě. Myslel jsem si, že to bude hodně o vzpomínání, ale bylo to nakonec velmi současné.
23: Já jsem se hodně smál, když schodil ten stromeček a když se tam bavili u toho jídla u těch Vánoc, tak tam se tam něco fakt bavilo.
15: My jsme z Roudnice, jsme Panešovi a jsme moc rádi, že můžeme být součástí téhle oslavy.
3: Ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Krišnerová.
16: Největším dárkem Hurvínkovi je láska, kterou má kolem sebe v lidech, kteří ho doprovázejí. Má úplně mimořádné interprety v tuto chvíli, Janu Budrákovou a Martina Trechu samozřejmě. Skvělý umělecký soubor, techniku, skvělé provozní zázemí. Díky tomuto týmu a díky podpoře hlavního města Prahy a Prahy 6 jsme mohli Hurvínkovi dopřát dárky, které by pro nás jinak byly nedostupné. Dostavili jsme studio, zkušebnu, vyměnili jsme sedadla v sále, změnili jsme staré pokladny za zákaznické centrum a připravili jsme 5 premiér pro tuto sezónu. Takže těch dárků je spousta a ještě budeme další otevírat v průběhu roku 2026.
3: A samozřejmě Hurvínkovi zpívalo celé hlediště. Divadla Spejbla a Hurvínka, Pavel Novák, Český rozhlas.
19: Za chvíli na Plusu vysíláme zprávy, hned po nich chybu systému. Jak by měly vypadat plánované změny ve třetím pilíři důchodového systému? Měl by se každý kvůli své penzi stát investorem? A jsou české důchody spravedlivé? Speciálním hostem bude ekonom a odborník na důchodové systémy Vladimír Bezděk. Je 15:30, zprávy Plusu má Martin Matějka.
4: Český rozhlas Plus.
8: Pražský magistrát prodloužil zákaz rozdělování ohňů na rizikových místech do půlnoci z úterý na středu, informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman. Důvodem je to, že výstrahu ohledně zvýšeného rizika požáru prodloužili meteorologové. Zároveň rozšířili na většinu území republiky s výjimkou jihozápadních Čech. Zákaz rozdělování ohňů v Praze platí od soboty. Řidiči, kteří po odebrání řidičského průkazu museli absolvovat terapeutický program, vykazují nižší míru recidivy, ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U tisíce absolventů z roku 2024 se opakování přestupku snížilo o 75% ve srovnání s řidiči, kteří program nepodstoupili. Lidé se na skupinové terapie dostávají třeba zařízení pod vlivem alkoholu nebo odmítnutí dechové zkoušky. Ruský útok v ukrajinské oděské oblasti dnes v noci nepřežili dva lidé. Na Telegramu o tom informuje šéf regionální vojenské zprávy Oleh Kyper s tím, že dalších 5 lidí je zraněných. Drony zasáhly obytné domy i místní přístavní infrastrukturu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl taky auto v Chersonu. Úder nepřežil řidič, další 4 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem víc než o ohlášených 5000. Píše o tom agentura AFP. Stažení 5000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit v příštích 6 až 12 měsících. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od Od začátku války s Íránem je taky kritizuje za nedostatek podpory Spojených států v konfliktu. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic v jižním Libanonu k evakuaci, informuje o tom agentura Reuters, a vojska v oblasti provádí operace proti militantnímu hnutí Hizbaláh a tvrdí, že ozbrojenci porušili příměří. To platí od poloviny dubna. Obě strany se ale z jeho nedodržování obvinují vzájemně. Válka mezi Izraelem a Hizbaláhem začala v březnu, kdy hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americké útoky na Irán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými vzdušnými údery a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky obcí. V novém systému jednotného měsíčního hlášení pořád chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců a zaměstnavatelé je přitom měli registrovat do konce minulého měsíce. Kvůli velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat i více než 5 pracovních dní. Registrace proto dál zůstanou otevřené. Firmy se podle Ministerstva práce a sociálních věcí nemusí bát pokut. Nezisková organizace Nedoklubko dnes pořádá charitativní běhy a procházky. Připojit se a podpořit předčasně narozené děti může každý a kdekoliv. Stačí se zregistrovat na webu akce Miminka do dlaně. Výtěžek ze startovného poputuje na nákup pomůcek a zlepšování prostředí v perinatologických centrech, která se o nedošené děti starají. A brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení. Ta hráče přenese do dramatických událostí 50. let minulého století. Je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci si ji můžou zdarma zahrát v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčku a v historickém centru Brna poblíž katedrály na Petrově. Noc bude skoro jasná, postupně od západu kromě východní Moravy bude oblačnosti přibývat a na západě Čech se můžou objevit přehánky, ochladí se na 13 až 8 stupňů. Zítra čekejte v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už je na řadě epizoda z našeho podcastu Chyba systému.
6: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
7: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
17: Víte, co je to pasy?
18: Naše pasy. Země nevzkvétá.
20: To jsou všechno lži.
21: Slibuji věrnost České republice.
24: Že nikdy neodstoupím.
25: Nikdy.
26: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
29: Je rozdíl mezi spořit na důchod a investovat na důchod.
30: Spořit si může ten, kdo má peníze na zbyt, což prostě pro řadu českých domácností neplatí.
31: A Davide, jsou spravedlivé důchody?
32: Já si myslím, že spravedlivé nejsou.
29: V mým uvažování by byl systém spravedlivější, kdyby více než dnes kopíroval to, kolik si ty lidi vydělávají.
26: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
33: Tenhle díl podcastu natáčíme v pondělí 27. dubna 2026 v 10 hodin 4,5 minuty dopoledne, což je ale jedno, protože do vydání téhle epizody Chyby systému se asi v oblasti důchodů nic nestane. Naším speciálním hostem je Vladimír Bezděk. Dobrý den.
29: Dobrý den, děkuju za pozvání.
33: Ekonom, předseda představenstva investiční společnosti Avant, člen týmu externích poradců prezidenta republiky, předseda první i druhé Bezděkovy důchodové komise a také bývalý člen Národní ekonomické rady vlády, je to tak. Udělíme si terminologicky jasno, protože my budeme chvíli říkat asi důchody, chvíli penze, že v tom není rozdíl.
29: V zásadě pro běžnou řeč je to jedno.
33: Ale je tam takové to adjektivum starobní důchod, což nezní úplně dobře, vám řeknu jako důchodce. Nedá se to nějak změnit? Starobní.
29: Tak přiznám se, teď jste mě tou otázkou dokonale zaskočil.
33: To ani první, ani druhá Bezděkova komise neřešila.
29: Čekal jsem lecos, ale ne otázku na adjektivum. Jo. Nic mě nenapadá, přiznám do éteru.
33: To nevadí, vás asi taky ne, Apoleno a Davide. Apoleno, spoříte si na důchod?
34: No něco málo ano, ale přiznám se, že teda až v posledních letech jsem s tím začala, ne úplně přes nějaké ty pilíře nebo přes ty bankovní pobídky, kde jsem tam měla nějaké to důchodové připojištění od mé banky, ale spíš skrz to, že jsem se prostě rozhodla nějak trochu investovat a ten polštář si vyrábět tam, ale dala jsem si tam takové podmínky, že nechci investovat do fosilního průmyslu a do zbrojařství a tak dále, takže jsem si postavila takový, řekněme, udržitelný malý pilířek.
33: By mě zajímalo, co si myslí teď pan Bezděk, když tak jako udělal mimicky, zajímavé.
0: Napadlo mě, jako jste řekla, udržitelný, mě běželo hlavou ESG, jo, ta populární třípísmená zkratka.
33: Davide, spoříte si na důchod?
1: Já si spořím, nebo respektive mám 3 děti, takže všechno napínám na to, abych je nějakým způsobem dokázal uživit a přivít do dospělosti a nějak jsme to všechno všichni ve zdraví psychickém i fyzickém přežili. Ale spořím si a myslím, že jsem vlastně dobrý příklad toho, jak Češi jsou spořiví, vlastně starají se o sebe, akorát to nějak pak nevíde. Já si spořím asi 1500. Je to ta motivace, že škola, kde učí, mi k tomu dává nějaký příspěvek, tak to přiznám, že je to to hlavní. Takže to dohromady není vlastně zas tak málo peněz. Myslím si, že hodně posluchačů si spoří měsíčně méně než těch 1500. Akorát v tom doplňkovém penzijním spoření jsem v tom špatném fondu. Prostě místo, abych měl za sebou nějakou tu dynamičtější část, kdy mi to nějakým způsobem třeba skáče, ale něco to udělá v tom věku, kdy ještě vím, že prostě budu desítky let na trhu práce, tak vlastně jsem v tom nejkonzervativnějším, moc to nic nedává a už vím roky, že to vlastně mám změnit, ale je to přesně takové to, co podle mě má lecjaký posluchač, tak jsou tam ty příspěvky od zaměstnavatele, ten stát mi něco dá a pak už tomu stejně moc nevěřím. Takže na závěr z toho bude prostě nějaká ta 500 k důchodu a to je určitě to, co ten systém nechce a není to udržitelné.
33: Jediný důchodce v tomto studiu si spořil penzijní připojištění, tuším, že od 33 let. To znamená od nějakého roku 1993. Když tedy dovršil nároku na důchod, tak si jediný důchodce v tomto studiu řekl, že by si to mohl vybrat. Nebyla to nějaká omračující částka za ta léta. A ještě mi to chtěli zdanit 15%, pane Bezděku.
0: Opravdu?
33: Opravdu, jo. Ano.
0: A zdanili?
33: No ne, oni řekli, ať si to převedu, řekla ta společnost, no. Ať si to převedu na jiný produkt, ještě chvíli jim to tam nechám a že už potom se to nezdaní a pak si to můžu vybrat jako celé. Aha. Tak jsem to udělal. No.
0: Takže jste to nezdanil.
33: Nezdanil, no, nakonec, ne, ale tak jako, kdyby u nich nepřišla takhle velkorysá nabídka. Takže už tohle první kolečko otázek a odpovědí jasně dokazuje, že spořit si na, takzvaně na důchod není úplně jednoduchá věc, je to tak?
0: No, tady bych se toho slovíčka přidržel, spořit nebo investovat. Mm-hmm. Já myslím, že to, co říkal kolega, je spořit. Mm-hmm. Kdybych to měl posluchačům vysvětlit, tak opravdu ano, každý měsíc odkládám stranou nějakou částku, ale vlastně v té fázi zhodnocování těch peněz nepodstupuju téměř žádné riziko. Zaznělo zde, že kolega je v konzervativní variantě, čili velmi bezpečné, že je v ní už dlouho, navzdory tomu, že vlastně racionálně ví, že to není dobrá volba, tak místo, aby udělal investici a před 10, 15, 20 lety, kdy si ten produkt založil, nebo 10 asi, protože je to doplňkové penzijní spoření, tak aby šel do té dynamické strategie, kde ty výnosy budou přece jenom dlouhodobě v průměru vyšší, tak jde tou cestou jako při zdi toho spoření. Takže, abych nemluvil dlouho, je rozdíl mezi spořit na důchod a investovat na důchod.
1: Já pardon, si můžu do toho skočit, si to teď uvědomuju a probírám si to, jak vlastně máme v hlavě často oddělené to, že to doplňkové spoření je opravdu spoření a pak někde zkoušíme nějaké investice. Ono to má být jako nějakým způsobem dohromady a zase znovu dosvědčuju, ano, racionálně to vím, ale nedělám to. Někde mám nějaké investice, jsem ochotnej tam něco tratit, zde jsem sleduju, co americký prezident vymyslí, nevymyslí, pak se přesvědčuju, že se na to nemám podívat, protože vím, co se tam asi stalo v těch investicích. Ale vlastně vůbec to nemám prolinkované s tím spořením, kde vím, že něco mi dává zaměstnavatel, něco stát, pak si to vezmu poplatky a vlastně ani o tom nepřemýšlím jako investici, což je špatně.
33: A Polena?
34: Ale to je, myslím, přesně ten důvod, proč já jsem se po nějakých letech, kdy jsem měla pocit, že to spoření mě vlastně nepřináší nic, nebo té rodině nepřináší nic, rozhodla pro za druhou variantu, která je samozřejmě na hrozně taky dlouhou trať, taky tam samozřejmě počítáme v rodině s tím, že to bude trvat třeba 30, 25 let, než se to začne nějak zhodnocovat, ale i ta možnost toho, že jsem třeba našla způsob, jak investovat z mého pohledu eticky, byl pro mě hodně důležitý a motivoval mě k tomu, že to můžu zkusit, být jsem člověk, který si myslím, že má jako poměrně nižší finanční gramotnost a nikdy jsem tyhle ty věci úplně neřešila, ale ten konzervativní model, který mi někdy založili, pamatuju si rodiče, když jsem šla na vysokou a nakázali mi tady, jestli budeš 500 dávat měsíčně z brigád a tam nic nerostlo úrokově, tak nakonec mě hodil zase na tu druhou stranu. A vůbec nevím, co z toho je správný teďka.
33: Pane Bezděku, co vlastně má stát lidem ve stáří garantovat a kde začíná ta jejich vlastní odpovědnost?
0: No, to je dobrá otázka. Podle mého názoru, a je to jenom můj názor, není to určitě jako vytesáno do žuly jako nějaká pravda pravdoucí, tak já myslím, že stát by měl obecně, to znamená nejenom ve stáří, ale i ve stáří, by měl lidem a společnosti garantovat, že nepropadnou do nějaké chudoby. Že stát, ale jako společnost, kterou všichni a v některých oblastech vlastně pod hlavičkou státu vytváříme různé systémy, tak budou fungovat prostě jako nějaká záchranná síť. A v ideálním případě nejenom jako síť, kam propadneme a teď už se s ní neodlepíme, takže pak by to byla taková trošku jako lepidlo, bažina, ale jako trampolína. Že tam prostě něco se nám stane, přijde nějaká událost, šok, rodinný, ekonomický, síť nás zachytí a pomůže nám jít zase zpátky nahoru, když to doplníme nějakým vlastním úsilím a snahou. Tohle by podle mě měla být inteligentní sociální politika státu ve všech oblastech a tedy i ve stáří.
33: A ruku v ruce tedy i s nějakou individuální odpovědností.
0: Ano, a vytvořit pak podmínky k tomu, aby samozřejmě, jelikož to je jenom, když to použiju příměrem, to je jenom ten chleba v lepším případě s máslem, ale chleba s máslem se časem přejí, tak by bylo dobrý si na to občas dát třeba i nějaký džem, marmeládu, něco dalšího a ten přídavek, to bychom si každý měli udělat sám. A stát by nám k tomu ano, měl vytvořit nápomocné podmínky, ale ne nás vodit za ručičku až jako do konce našich dnů a kroků.
33: I v odpovědi pana Bezděka byl kondicionál, byl tam podmiňovací způsob. Stát by měl, to znamená, Apoleno, podle vašeho názoru, tohle zatím nedělá?
34: No, určitě to nedělá, taky si myslím, že ten problém kolem toho individuálního důrazu na to spoření bude vždycky, dokud se třeba nějak chytře nezreformujou daně u nás, narážet na nějaké nerovné daňové zatížení a jednoduše se dá říct, že spořit si může ten, kdo má peníze na zbyt, což prostě pro řadu českých domácností neplatí. A my dnes víme, a věnovali jsme se tomu kolikrát i v chybě systému, že je možné třeba nastavit ten systém tak, aby tu daňovou zátěž nenesli třeba nízkopříjmoví pracující. A tím pádem se jim neprodlužovala až do toho stáří jako nějaká zátěž, kdy oni potom nesou dál tu zátěž chudoby. A myslím si, že v tomhle by ten stát skutečně mohl už během toho pracovně aktivního života těm lidem trošku pomoct, nastavit ty podmínky tak, aby ty nerovnosti snižoval. Připomenu tady třeba nedávný výzkum minimální důstojné mzdy, který se letos zaměřoval primárně na majetkové nerovnosti. Zkrátka, když ti lidé, kteří nemají momentálně z čeho spořit, dostanou prostor, aby spořit mohli, tak si myslím, že to jim pomůže a může to nějakým způsobem i posunout dopředu, ale my bohužel vidíme, že to se momentálně úplně neděje a že v nás potom i přetrvává taková automatičnost a samozřejmost toho nároku, že já jsem celý život tvrdě pracoval za neúplně důstojnou mzdu, odříkávali jsme se s rodinou a teď chci mít ten klid na stáří, zaplacenou nějakou jakž takž penzi a už se o nic moc nestarat. A já to vlastně dost jako z hlediska nějaké psychologie toho daného pracujícího, chudšího, z chudší domácnosti chápu, protože on může mít pocit, že tomu státu investoval sám v tom svém fyzickém nebo pracovním kapitálu hodně a že najednou chce, aby ten stát mu to vracel. Ale my se samozřejmě důsledkem té demografie dostáváme do situace, kdy tahle úměra prostě platit nemůže. No.
33: Co by měl dělat stát, Davide?
1: No, určitě by měl nějakým způsobem udělat to, aby fungovala ta trampolína. Ona nefunguje. Pokud 80%, nebo teď nevím přesné číslo, pan Bezděk to bude vědět, 80% ze seniorů nějak tak osciluje kolem toho průměrného důchodu. Občas teda v těch médiích, že někdo má tu rentu 240 tisíc, někdo teda, že opravdu má naprosto mizerný minimální důchod, protože se někde na něco zapomnělo, je tam díra, je tam chyba systému. Dobře, ale 80% je okolo toho průměru. Proto mimo jiné taky vidíme v politice to, co vidíme, protože je to strašně snadno uchopitelná skupina seniorů. Všichni i z mého okolí, všichni mají zhruba tak nějak ten stejný státní důchod, nic moc navíc. Možná si vybrali tu 500 z toho doplňkového spoření a to je tak všechno. A to se snadno uchopuje, ale vlastně nefunguje tam ta trampolína. Tam má být prostě, že občas opravdu slítneme, ale vymrštíme se nahoru a jsme nějakým způsobem motivováni, aby celý život jsme na to nějakým způsobem mysleli. Ano, rozumím, nízkopříjmoví nemají si z čeho odkládat, skutečně, když já jsem řekl tady 15 stovek, odložit si, to je skutečně pro spoustu lidí jako nemožné si měsíčně odložit 15 stovek, ale třeba možná se dostaneme k porovnávání poplatku a výkonnosti toho třetího pilíře na Slovensku a u nás. Tam je opravdu chudší lidé, dokáží nějakým způsobem to málo peněz, nebo mají systém, kde jim umožňuje si něco málo naspořit. Takže aby ta trampolína fungovala, tak je skutečně důležité vědět, že ne všichni budeme okolo toho průměrného důchodu, ale že občas opravdu slítneme dolů. A tady v tom, abych pořád jenom nekritizoval, jsem rád, že v té minulé penzijní reformě, kterou teď současná vláda kousek po kousku rozebírá, tak je tam jeden princip, který se mně líbí, a to bylo poměrně výrazné navýšení minimálního důchodu. To si myslím, že by mohla být, to bylo těch pár korun, které nikdo nemůže dostat, protože je to hluboko pod tou trampolínou, co říkal pan Bezděk. Tak teď je to tuším 20% průměrné mzdy, což je pořád, já nevím, 10 tisíc, něco takové, je to opravdu strašně malinko. Ale já si myslím, že by to mělo být výše. Ale jako to je ta trampolína. Tam slítnete, nebo s nějakými dalšími dávkami. A není to moc příjemný život a vy se musíte snažit celý ten život, abyste neslítnul do té trampolíny a přemýšlet o tom, pomůžu si tím třetím doplňkovým pilířem, ptám se, co má zaměstnavatel pro mě za produkty. V mnoha zemích je třeba funkční nějaká anuita z velkého bytu, kde prostě bydlím a pak nějakým způsobem vlastně dostávám nějaké peníze a je to vlastně navázáno na ten majetek, což je úplně jiné téma. Takže skutečně, ať ta trampolína funguje. A já si myslím, že teď nefunguje a jsem proto, aby se více pracovalo s tím minimálním důchodem. Ano, to je minimum, to vám stát garantuje, nejsme asociálové, ale na moc pěkný život to není, tak tam nespadněte.
33: V jakém stavu je vlastně teď třetí pilíř?
29: Třetí pilíř má dvě části. V té jedné, tomu říkáme ten doplňkový penzijní spoření od toho roku 2013, to je právě čerstvý teenager. 13. rok svého věku, takže čerstvý teenager a tak jako to známe z životu, tak i u teenagerů přichází čas z pozice těch rodičů k nim v tomhle věku v něčem to chování trošku změnit. Takže si myslím, že určitá reparametrizace a úpravy toho systému jsou na místě, možná se k tomu dostaneme. Ta druhá část je starší toho třetího pilíře, to je to, čemu říkáme dneska transformované fondy. Ty tady s náma jsou v podstatě někdy od roku 94, takže už víc než 30 let, byť taky si prošli historicky nějakou změnou a to je takový jako, obávám se, trošku prostě přežitek, který nám efektivitě toho systému úplně nepomáhá.
26: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
33: Vy jste řekl to kouzelné slovo reparametrizace. Reparametrizace, reparametrizace. Jak by tahle věc měla vypadat?
29: V podstatě máme tři takové oblasti, ve kterých potřebujeme tomu třetímu pilíři pomoct, aby plnil více tu roli, kterou pro ty lidi plnit má. První věc je, že do toho systému lidé vstupují relativně pozdě. My potřebujeme tam ty lidi dostat dřív a to z toho důvodu, aby byť třeba jen kousíčkem, to nemusí hned být 1500 korun, stačí klidně 500 korun, jo. Ale aby začal fungovat pro ně složený úrok, když to řeknu odborně, když to řeknu fakticky, tak prostě exponenciála úročení v čase těch zůstatků. Každý rok, kdy do toho systému lidé stoupí v průměru dřív, z tohohle ohledu hraje velkou roli. Čili první věc, měli bychom dělat opatření, která napomůžou tomu, že tam nestoupíme v průměru ve 40 letech, ale třeba v 28 nebo ve 30 nejpozději. A lidé budou v systému v průměru o 10 let díl. Druhá věc je, aby si při vstupu do toho systému vybrali správnou investiční, podtrhu slovo investiční strategii. Když tam vstupuje třicátník, ať pro boha nejde do konzervativní strategie, o tom jsme se už tady bavili, ale ať jde do té dynamické, protože pro něho bude hrát 35 a 30 let pobytu v tom systému, ano, přijdou momenty, kdy z roku na rok přijde o 10, 15, 20, třeba i 30% toho portfolia, ale s vysokou pravděpodobností se mu to v tom čase prostě vrátí. Takže ať se nebojí trošku toho investičního rizika, to je druhá věc. Čas, efektivita investičního rozhodnutí a třetí věc, aby ten systém konzumoval méně na poplatcích. V kombinaci s tím, poplatky jsou jedna část nebo jedna strana mince a druhá strana té třetí mince je, aby asset manažeři, zejména v těch dynamických investičních profilech, dosahovali plus minus výkonnosti srovnatelné s globálními akciovými trhy. A tyhle tři věci potřebujeme zlepšit.
33: My se vám asi za Davida Klimeše omlouváme.
0: Že já myslím, že to je krásný příklad pro tu dnešní diskuzi. Tak
33: nevím, kam už, David půjde z tohoto
1: tak
33: studia.
1: Tak já už to převedu. Já rovnou ze studia už teda půjdu do té společnosti. No.
33: Může a má být vlastně každý z nás svým způsobem investor do akcí? Mají na to lidé patřičné znalosti?

0: jako kdo chce investovat do akcí, ať klidně investuje. Já se to bojím, takže jsem maximálně v nějakých jako podílových fondech, kde prostě je nějaká noha ta akciová, ale tady to, o čem se bavíme, o tom penzijním spoření, tak tam je ta obrovská výhoda toho dlouhého času, přesně jak říkal pan Bezděk. Tím pádem tady by měly být, a vždycky to tak je, ať je jakákoliv reforma, já už se teď nepamatuju, u kterých všech z těch reform pan Bezděk byl, ale prostě i když půjdeme k té Nečasovi, která vlastně skončila velmi neslavně, tak stejně i tam byl ten moment. Tady máte tři typy nějakých investic, my vám přesně neřekneme, jestli tam bude Apple, ČES, komerční banka nebo zbrojář, ale vy si vyberete a jdete dál a to v tomhle určitě může být a je to přesně ten, já doufám, že vzniknou nějaké ty fondy životního cyklu vlastně, to znamená opravdu na začátku investujete trošku agresivněji, protože to prostě za tou dobu vyrovnáte a pak ke stáru, kde už prostě jdete k tomu výběru nebo k té anuitě, tak prostě investujete konzervativně. To není žádná věda a já v tomhle tady připomenu, to je teď studie, o které se hodně odborníci, možná i veřejnost baví, vydala to Think Tank Idea při CERGE EI a myslím, že i ten název je dost jako takový vypovídající, klienti penzijních fondů v pasti nízkých výnosů a vysokých poplatků. Hmm. Tak to jsou ty dvě věci, které asi potřeba upravovat a mně se líbí ten příměr toho teenagera. No tak jako super, je tady s námi, je to fajn, jsme za to rádi, protože v tom systému já nevím, kolik 4 miliony Čechů, možná
1: méně.
0: Tak to je ale vlastně dobrý, jo? No. Jako to je velmi dobrý.
1: To je jeden z největších úspěchů.
0: Takže teď jenom pojďme teenagera nasměrovat tak, aby třeba ty jeho těžká léta, která ho čekají, jako nebyly pro tu rodinu, to znamená pro nás úplně co nejnáročnější. A to se upravit dá, ať už na těch poplacích, anebo právě i na tom, že prostě nebudeme od 18. roku investovat tak, jako kdybychom si za 2 roky měli vybrat kompletně ten důchod.
2: No a není to tak, že ten nemalý počet teenagerů, který pravděpodobně teď poslouchá vydání podcastu Chyba systému, slyší dnes a denně, že na jejich penze nebude a že se fakt musí zajistit sám?
3: No to je podle mě ještě další kapitola, ale z těch studií, pokud se nepletu, tak my víme, že na ten důchod v Česku plně spolíhají jenom 4% lidí, jo. Takže to ukazuje podle mě trošku jiný příběh, než to, že Češi jsou finančně negramotní. Konec konců, když se podíváme i do nějaké historie, tak myslím, každý z nás se vzpomene na babičky a dědečky, kteří si spořili takzvaně na knížku. Myslím si, že vlastně nějaký příběh historický i v těch rodinách, i těch individuálních domácnostech o tom, že ty peníze se odkládají a spoří se na něco, aby se mohlo samozřejmě v jiném ekonomickém systému, ale ten příběh je trošku podobný. Odkládáme peníze, abychom dcerám potom mohli přispět na něco, zajistit jim trošku lepší život. Tak ten známe všichni. A u těch mladých lidí já se bojím vlastně trošku něčeho jiného, protože oni můžou být mnohem víc v pasti vlastně takových těch lákadel rychlých finančních produktů, letadlových společností, které se tak trochu vrací a naopak ta finanční gramotnost, tak jak asi by se měla třeba učit na školách, tam vůbec přítomná být nemusí. Oni mohou vidět naopak nějaké parazitující vzory v zahraničí, které se tváří, že vydělat takzvaně rychle ty peníze je jednoduché a ty mladé lidi to může hnát vlastně do nějakého většího rizika. Takže já si nejsem jistá, jestli tohle to v té společnosti úplně je. Ale chtěla jsem jenom ještě navázat na to, co říkal David, protože to mně přijde důležitý. Ta studie Idea CERGE, ona vlastně, pokud se nepletu, tak ukazuje, že průměrný klient v Česku musí vkládat až 10x více prostředků než klient slovenských indexových fondů, aby dosáhl stejné renty. A tady si myslím, že je přesně trochu ta role toho státu, že třetí pilíř podle mě má existovat jako veřejně podporovaný produkt, ale ten stát by měl mít schopnost ho nějak jako nasměrovat, trošku regulovat a dát mu nějaký rámec, a aby to pro ty lidi dávalo smysl, protože to, jak je to teďka nastavené a ta studie o tom mluví dost komplexně, to úplně kolikrát smysl nedává, může to v těch lidech taky zbuzovat takovou tu až paranoidní nedůvěru, že stejně nás ty banky nakonec okradou a já jsem se tady spořila, vidíte, na těch poplacích jsem nakonec zaplatila tolik a tolik a možná by bylo dobrý s tímhle něco dělat, no.
2: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus, celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jak je možné, že někteří penzisté berou důchod vyšší, než byl jejich dřívější plat.
4: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.

0: Interview Plus.
1: Státní zemědělský a intervenční fond prověřuje, zda takzvané národní dotace vyplacené holdingu Agrofert nebyly v rozporu se zákonem. Už předtím však fond uznal, že takzvané nárokové evropské dotace vyplacené Agrofertu za předchozí vlády Andreje Babiše byly oprávněné. Jak fond při rozhodování postupuje a o čí posudky se opírá? Petr Vizina se zeptá reportéra Seznam zprávy Lukáše Valáška.
0: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
2: Královskou disciplínou je v rozhlase rozhlasová hra. Milníkem byl v tomto oboru rok 1958, kdy režisér Jiří Horčička nastudoval dramatizaci Čapkovy hry Válka z mloky.
3: Když jsem scénář poprvé přečetl, že se na mě chce něco, co se dosud v rozhlase nedělalo. Uvažte, že v roce 58 jsme neměli příliš vyspělou rozhlasovou techniku. Magnetofony sloužily jenom jako pasivní záznamové zařízení. Měli jsme snad nějaké korekce filtrové, které omezovaly výšky nebo hloubky. Měli jsme echo a to bylo všechno.
4: Londýn, zoologická zahrada, zavírací den. Pan Thomas Griggs, hlídač.
2: Jiří Horčička i jeho kolegové pracovali na hře Válka s mloky s obrovským nasazením. Kvůli dramatizaci zůstávali v budově rozhlasu i v noci a hledali na chodbách a schodištích místa, kde by mohla řeč mloků zajímavě znít.
3: Experimentovali jsme třeba na řeči mloků, jak mloci mluví. Čapek tam napsal jenom dva řádky o tom. My jsme si ji museli vymýšlet zcela znovu.
5: No tak. Řekni, děkuji, pane Griggs.
6: Řekni, děkuji, pane Griggs.
5: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš.
3: Ale znamenalo to vášeň. Zaujetí pro práci, kdy nikomu nebylo líto, že tedy stráví v rozhlase o nějaký ten čas delší dobu, kdy jsme se scházeli dokonce právě i v noci v rozhlase, protože v rozhlase bylo v tu dobu ticho.
2: Válka s mloky otevřela slavnou éru rozhlasové režie a dramaturgie. Čím vším obohatil Jiří Horčička rozhlasovou hru a jakou proměnou prošla tato disciplína za 100 let?
7: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
8: Tady je Odpolední Plus v 16 hodin, je s vámi Ondřej Látal.
0: Český rozhlas Plus.
8: Na co se na Plusu zaměříme v čase do 16:30? Kauza Čapí hnízdo zamíří znovu k soudu po jejím rozdělení kvůli nevydání premiéra Babiše ke stíhání. Může městský soud v Praze pokračovat v případu europoslankyně Jany Nagyové? Ano. Naše první téma. Americký prezident Donald Trump se bude zabývat 14-bodovým iránským protinávrhem na ukončení války. Předem ale podotkl, že podle něj k dohodě nepovede. Americké námořnictvo i izraelská armáda mezitím pokračují v přípravách k obnovení bojů. A ani v neděli neutichají útoky ruské armády na Ukrajinu. Dron zaútočil i na autobus, který vezl 40 dětí. Podrobnosti za okamžik od našeho reportéra přímo z Ukrajiny. Ještě než se do toho pustíme, máme pro vás zprávy Martina Matějky.
9: Požár lesa v Národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na 4 úseky. Na větší 2 cílí vrtulníky z bambivaky, informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Jeden z úseků je v blízkosti vesnice domova pro seniory. Hasiči se snaží domov uchránit, aby ho nemuseli evakuovat. Podle Vlčka zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a taky hořlavý materiál.
10: Naší snahou samozřejmě je, abychom se pomalu dostávali nějaké lokalizaci, ale vzhledem těm teplotám to jde velmi složitě, takže opravdu v tuto chvíli je to o tom, že děláme prostě průzkum, tak aby jsme efektivně nasadili ty síly a prostředky.
9: Požár včera odpoledne zasáhl les u Rynartic na Děčínsku. Jeho ohniska hoří na ploše asi 100 hektarů. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a hlavně v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. Během pondělí se objeví první přeháňky. Ve středu už by mělo pršet na většině území. území. Meteorologové zároveň oznámili, že letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Jen včera hasiči zasahovali asi u 50 přírodních požárů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přiletěl na summit Evropského politického společenství do Jerevanu. Chce tam jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti a taky aktuální geopolitické situaci. Sejde se i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
11: To, co projednám s panem prezidentem, to s dovolením vám řeknu potom setkání, určitě mi příležitost se k tomu vrátit.
12: Pro českého premiéra to bude první schůzka se Zelenským od loňského nástupu do funkce. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Na summitu v Jerevanu bude český premiér jednat taky s dalšími evropskými státníky. Na programu má bilaterální schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
9: Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy jedem na krysy. Kontaminované zeleninové příkrmy značky Hypse v dubnu dostaly do obchodu v Česku, Rakousku a na Slovensku. 5 ze 6 utrávených skleniček policisté našli po poslední pátrají v Rakousku.
13: Podezřelému muži je 39 let a policisté ho dopadli v sobotu ráno. Při výslechu začali mimo jiné zjišťovat, jestli za otravami stojí jen jeden pachatel. Zprávu o zadržení zveřejnila policie z rakouské spolkové země Burgenland, která sousedí s Maďarskem. Není ale jasné, jestli policisté podezřelého muže dopadli právě v této zemi. Rakouští kriminalisté případ vyšetřují jako pokus o vydírání. Potravinářská společnost HIP dostala na konci března e-mail, ve kterém po ní vyděrač pod hrozbou otravy produktů požadoval peníze. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči zasahují v Šanově na Znojemsku, kde se zřítil dům. Stalo se to před 15. hodinou. Jednotky na místě zjistily, že v budově jeden mrtvý člověk. Aktuální situaci popisuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
14: Momentálně z hlediska bezpečnosti čekáme na statika, který bude provádět nějaké další úkony v tom ve spolupráci samozřejmě s policií, aby nějaká naše činnost dále pokračovala. Momentálně jsme místo opáskovali a zabezpečili a čekáme dalším pokynům.
9: Řidiči, kteří po odebrání řidičského průkazu museli absolvovat terapeutický program, vykazují nižší míru recidivy. Ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U 1000 absolventů z roku 2024 se opakování přestupku snížilo o 75%.
15: Srovnávali jsme tuto skupinu s řidiči v rámci Evropy, kteří vlastně neprošli terapeutickými programy.
16: Říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu. Na terapie podle něj chodí řidiči třeba zařízení pod vlivem či odmítnutí dechové zkoušky.
15: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců.
16: Program může nařídit i soud. Psychoterapeutka Sandra Kolečkárová u účastníků terapii často vidí posun v empatii k ostatním.
17: Že se vlastně na některé situace v dopravě dívají s nějakým větším respektem, tolerancí právě skrze ty příběhy, které slyší od ostatních účastníků toho programu.
16: Program zatím absolvovalo 7000 řidičů. Sára Adamcová, Český rozhlas.
9: A v novém systému jednotného měsíčního hlášení pořád chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Zaměstnavatelé je přitom měli registrovat do konce minulého měsíce. Kvůli velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat i více než 5 pracovních dní. Registrace proto dál zůstanou otevřené. Firmy se podle Ministerstva práce a sociálních věcí nemusí bát pokut. Noc bude skoro jasná, postupně od západu kromě východní Moravy bude oblačnosti přibývat a na západě Čech se můžou objevit přehánky. Ochladí se na 13 až 8 stupňů. Zítra pak čekejte v Čechách přes den oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Posloucháte Odpolední Plus.
8: 6,5 minuty po 16. přejeme hezkou neděli z Plusu. Městský soud v Praze zítra znovu otevře kauzu Čapí hnízdo. Věnovat se bude pouze europoslankyni Janě Naďové z ANO. Kauzu soud rozdělil letos v březnu po nevydání premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stíhání poslaneckou sněmovnou. A víc teď řekneme s Františkou Rohlíčkovou. Přeju dobrý den.
18: Dobrý den.
8: Bylo nutné podle soudu tu kauzu rozdělit?
18: Premiéra Babiše v tuhle chvíli jednoduše nelze trestně stíhat. Pro jeho nevydání hlasovalo na začátku března 104 z přítomných 186 poslanců, a to i na základě nedoporučení mandátového a imunitního výboru. Podle jeho předsedkyně Heleny Válkové z ANO provází kauzu procesní chyby.
19: Myslím, že Andrej Babiš, pokud by nebyl v politice, tak by nestál před trestním soudem, čímž neříkám, že jsou tam nějaké konkrétní politické tlaky, protože o nich nevím, ale překvapilo mě, kolik je tam chyb.
18: Podle Městského soudu v Praze proto kvůli imunitě Babiše rozdělení nutné bylo, řekla jeho mluvčí Kateřina Eliášová v polovině března.
20: S ohledem na dlouhodobou překážku pokračování trestního stíhání u obviněného inženýra Babiše, dle předsedy Senátu jiný postup nepřipadal v úvahu, neboť by nevyloučení věci vedlo ve vztahu k obviněné inženýrce Naďové k nedůvodnému prodlužování řízení.
18: Soud by mohl teoreticky s celým procesem čekat na dobu, kdy bude zase možné premiéra trestně stíhat, to ale bude s největší pravděpodobností až po skončení funkčního období současné sněmovny.
8: A jak na to oddělení toho procesu reagovala Jana Naďová?
18: Ona i její advokát sdělili, že rozdělení očekávali, víc ale věc komentovat nechtěli. Naďovou ke stíhání europoslanci vydali, a to už v dubnu 2025, tedy před rokem. V pokračování řízení s ní soudu nic nebrání. Podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana bude výsledek soudu s Janou Naďovou klíčový i pro Babiše.
21: To vypadá tak, že ji vlastně má jako testovací takový vzorek toho, jak ten soud bude pokračovat, a na základě rozsudku, který se bude týkat Jany Naďové, tak je velmi pravděpodobné, že podobně bude soud nahlížet na Andreje Babiše.
18: Kauza pokračuje už čtvrté volební období. Předchozí tři Babiše poslanci ke stíhání vydali.
8: No, Františko, můžeme prosím ještě krátce připomenout samotnou kauzu Čapí hnízdo?
18: Ano, jde o údajné zneužití zhruba 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích. Tu podle obžaloby Andrej Babiš vyvedl z holdingu Agrofert na přelomu let 2007 a 2008 a prodal akcie svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to bylo účelově, proto aby zdánlivě farma splnila podmínky pro evropskou dotaci. Podle obžaloby dostat totiž neměla. Finance od Evropské unie měly směřovat jenom malým a středním podnikům.
8: A jakou roli v kauze měla podle obžaloby hrát Jana Naďová?
18: Byla to právě ona, kdo žádost o dotaci před necelými 20 lety podával. Obžalovaná je Naďová z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Babiš pak s pomoci k tomuto podvodu. Městský soud v Praze už dvakrát rozhodl o nepravomocném osvobození jak Babiše, tak i Naďové. Dospěl k závěru, že skutek nebyl trestným činem. Pokaždé ale věc vrátil odvolací vrchní soud v Praze. Naposledy včera v červnu 2025 zavázal městský soud, aby oba obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými. Babiš i Naďová vinu dlouhodobě odmítají.
8: Dodává Františka Rohlíčková z domácí redakce. Děkuju moc a hezký zbytek neděle.
18: Naslyšenou.
8: Washington se dál zabývá zatím posledním íránským protinávrhem na ukončení války. 14-bodový materiál je údajně měkčí a flexibilnější než předchozí návrh Teheránu. Bílý dům zatím definitivní odpověď nedal. Prezident Donald Trump ale předběžně znovu vyjádřil nespokojenost. Aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobrý den, Štěpáne.
22: Hezký den.
8: Tak Teherán údajně vyšel Washingtonu ve své poslední variantě návrhu vstříc. Ví se, co ten materiál obsahuje?
22: Tak spíš se tuší z neoficiálních zdrojů. Měl by to být 14-bodový plán, zatím tedy poslední ze strany Íránu. 10 bodů z něho pochází už z toho předchozího návrhu, 4 body jsou tam nové, ale podle lidí, kteří mají informace o obsahu, to hlavní zůstává. Írán pouze přehodil pořadí důležitosti některých bodů, aby údajně ukázal flexibilitu. Na prvním a druhém místě jsou teď v tom novém plánu nebo v té nové odpovědi ukončení bojů v Íránu a Libanonu a otevření Hormuzského průplavu, a až na třetím místě je jednání o íránském jaderném programu. Podle všeho ale iránsko-americké diplomatické vztahy nebo linky stále pokračují a fungují v zákulisí, takže podle analytiků není jen to, co vidíme, jen v podstatě ta jedna stránka věci, ty rozhovory skutečně se zřejmě vedou a my o nich příliš nevíme.
8: Mezi Spojenými státy a Íránem zatím dál tedy platí příměří. Některé kroky ale naznačují, že by se válka mohla vrátit. Které to jsou náznaky?
22: Tak jednak americký prezident Trump řekl jasně, že obnovení války je rozhodně jednou z možností. A iránští představitelé teď také připouštějí, že tedy návrat války je podle nich pravděpodobný dokonce. V těchto dnech, hodinách je velitel ústředního velení Spojených států Brad Cooper na obhlídce amerických jednotek v Arabském moři, čili v oblasti blízké Perskému zálivu a také Iránu. Už předtím také seznámil Donalda Trumpa s plány pro případ obnovení války, takže tohle jsou všechno takové signály, že přípravy k případnému návratu bojů tady jsou.
1: Na obnovení války s Íránem se chystá i Izrael, ten je teď na nákupech nových amerických stíhaček. Jak moc vojensky posílí?
22: Tak ministerstvo obrany izraelské uvedlo, že objednává dvě další celé letky stíhaček, jednu F-35, což jsou stejná letadla, jaké objednala Česká republika, a druhou ze stíhaček F-15. Izraelské ministerstvo obrany uvedlo, že celá ta objednávka je na základě lekce z války proti Iránu. A pokud tedy ty dodávky budou naplněné, tak Izrael bude mít 100 letadel F-35 a 50 F-15. No a ty masivní dodávky amerických zbraní během celé války proti Iránu jsou naprosto zřetelné od 28. února letošního roku, kdy tedy začala válka izraelsko-americká proti Iránu. Doputovalo do Izraele přes 115 tisíc tun, ať už munice nebo vojenského vybavení ze Spojených států. Většinou je to pomocí lodí a nebo letadel.
1: No a navzdory příměří s Izraelem válka pokračuje i v Libanonu. Co je na této frontě nového?
22: V posledních hodinách hlásí libanonské úřady jednoho mrtvého u Nabatije, také zraněné 4 zdravotníky, všechny tedy na úplném jihu Libanonu. Na jihu Libanonu jakoby příměří, které oficiálně platí, neexistovalo, protože boje mezi ozbrojenci Hizbaláhu a izraelskými vojáky tam pokračují na denní bázi. Možná zajímavé je, že izraelské deníky teď řeší rabování a loupení ze strany izraelských vojáků v libanonských vesnicích právě na jihu Libanonu. Vojáci údajně berou všechno, včetně šperků, peřin, obrazů ze soukromých domů, z civilních domů a z obchodů. No a náčelník izraelského generálního štábu Eyal Zamir varoval, že rabování nebude u izraelských vojáků tolerovat.
1: Štěpán Machálček, blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Štěpáne, díky.
22: Naslyšenou.
1: A v regionu ještě zůstáváme v odpoledním plusu. Hamás po měsících bez jasného vedení vybírá nového nejvyššího představitele. Tajné hlasování už podle médií před víkendem skončilo v pásmu Gazy, včera pak hlasovali další členové hnutí na západním břehu Jordánu a v diaspoře. O vedení se podle informací katarských médií uchází současný lídr Hamásu v Gaze Khalil al-Hayá a dlouholetý představitel hnutí Khalid Mashal. Hamas hledá nové vedení potom, co byli zabiti Ismail Haniya a Yahya Sinwar. Volby se odehrávají v přísném utajení kvůli obavám z izraelských atentátů. Téma teď podrobně probereme s naším analytikem Milanem Slezákem. Dobré odpoledne.
4: Krásné odpoledne.
1: Milane, co víme o hlavních kandidátech Hamasu? Jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly?
4: Tak jsou to oba staří veteráni boje proti Izraeli. Pokud jde o Khalila Hayu, tak to je bývalý zástupce Yahyi Sinwara. Je to muž, který se spolu se Sinwarem podílel na přípravě toho útoku na Izrael 7. října roku 2023. Je to muž, který v té válce přišel o některé ze svých dětí, zapřísáhlý nepřítel Izraele, ale také muž, který byl spojkou Hamásu na Hizbalah v Libanonu a na Irán. A tuto orientaci, pro kterou se rozhodl zejména tedy Yahya Sinwar, chce Haya zachovat. Na rozdíl od Mashala, chcete-li, který by si přál udržovat styky spíše se zeměmi, jako je Turecko nebo Katar. Mashal byl vůdcem Hamásu 21 let, na tu funkci rezignoval v roce 2017, ale vrátil se opět jako reprezentant Hamásu v exilu. Snad taková pikantérie, Mashala se pokusili zabít izraelští agenti v Jordánsku v 90. letech a byl z toho velký skandál, protože se jim to nepovedlo. Pokusili se mu aplikovat jed do ucha ale on přežil, nicméně umíral a jordánského krále to tak rozčílilo, že volal izraelskému premiérovi tehdejšímu a vymohl si, že Izraelci poslali protijet a tak tedy proti své vůli zachránili Mašálovi život. Mimochodem říká se, že to rozhodně není žádný chudák. Faktem je, že v Kataru žije v luxusních podmínkách a Izraelci tvrdí, že jeho jmění se odhaduje na 4 až 5 miliard dolarů.
1: Když se tedy teď vrátíme zpátky do Gazy a na západní břeh a k těm volbám, tak kdo je vlastně oprávněn hlasovat a jak takové volby probíhají? Jsou nějaké rozdíly mezi západním břehem a Gazou?
4: No tak na západním břehu se nebojuje, i když tedy Izraelci tam provádějí razie a samozřejmě občas jsou tam přestřelky, ale není to tak vydatné jako v pásmu Gazy, kde i když tam vládne příměří, přece jenom občas se střílí. Ty volby probíhají, jak už jste řekl, v tajnosti. My nevíme s určitostí, kolik lidí se jich účastní. Odhaduje se to na několik stovek nebo na několik tisícovek. No a to je zhruba asi tak všechno, co o tom víme. Víme tedy, že pokud jde o preference, tak se zdá, že členové Hamásu v pásmu Gazy jsou spíše pro Chalila Haju, zatímco členové Hamásu, kteří jsou exilu by si raději vybrali Chalida Mašala.
1: No a jaká jsou hlavní témata těchto voleb, pokud tedy jsou o tom nějaké informace? A potažmo, jak jejich výsledek může ovlivnit další vývoj v pásmu Gazy?
4: Tak na to se dá, na tu druhou otázku se dá odpovědět poměrně jednoduše, protože ono jde o to, aby v čele Hamásu, a to je vlastně i odpověď na tu první otázku, stanul jeden muž, který určí jasně směr. Protože se říká, že i mezi tím prozatímním pětičlenným vedením Hamásu jsou spory o to, na koho se v zahraničí orientovat, to už jsem naznačil, ty rozpory mezi těma dvěma hlavními kandidáty, a jakou politiku zvolit proti Izraeli, přičemž Haja je považován za fundamentalistu a muže, který by se držel toho tvrdého kurzu Jahishinvára, to znamená bojovat za každou cenu proti Izraeli i za cenu toho, že to poškodí ve velkém civilní obyvatelstvo, vlastní civilní obyvatelstvo, zatímco Mašál je považován za pragmatika, ale prosím za pragmatika, jak si pokud jde o Hamás, takže to není typický pragmatický politik. Takže orientace na zahraničí, válka proti Izraeli a také případná dohoda s tou takzvanou Radou míru Donalda Trumpa, která by měla jako svrchovaný orgán pásmo Gazy řídit. Jak se tedy k ní postavit? Zdá se, že zatím převládá takový jaksi oportunistický směr ze strany Hamásu, že Hamás na něco kývne a na něco jiného, a to i v zásadních momentech nekývá vůbec, naopak snaží se vyhýbat těm povinnostem, které mu ukládá mírový plán Donalda Trumpa. V první řadě se vyhýbá tomu požadavku na celkové odzbrojení.
1: A Milane, prosím už jenom velmi stručně, ale dá-li se to odhadnout, kdy a jak se vlastně dozvíme výsledky těch voleb?
4: A tady mohu být stručný. Příští týden to má být.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne. Milan Slezák, analytik, spolupracovník Českého rozhlasu. Díky moc a hezký zbytek neděle.
4: Hezký den přeji.
0: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: Zatímco se na Rudém náměstí v Moskvě připravuje vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války, ruská armáda dál útočí na Ukrajinu. Přes noc vyslala 249 dronů a nejméně jednu balistickou raketu. Novými cíly se zřejmě stávají čerpací stanice pohonných hmot. Dron zaútočil i na autobus, který vezl 40 dětí. No a podrobnosti dodá z Ukrajiny reportér Českého rozhlasu Lubomír Smatana. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Já jsem se včera uchýlil severně od Kyjeva do jedné vesnice blízko běloruské hranice, v podstatě na rozstřel od Černobylu, a zaskočilo mě, že i tady na té výšce se večer ozývalo hlášení tlampačů, to má nějakých 300 obyvatel, a i tady hlásili protiletecké poplachy. Tady se si to nikdo neukrývá, ale přes tuto oblast přelétávají drony, nikoliv snad z Běloruska, ale z východu, to znamená z té ruské strany. A ty útoky pokračovaly celý den. Když tak sleduji mapu, tak v podstatě celá východní polovina Ukrajiny je pod útoky. Před několika hodinami dopadla balistická raketa do Dnipra, kde zasáhla studentskou kolej a v podstatě ji celou zničila a teď probíhají podle těch informací, které vydávají agentury záchranné práce. A těch útoků ale bylo mnohem víc, zemřelo při nich přinejmenším 6 lidí. Ty jsi zmiňoval ten autobus s dětmi, to bylo v Dnipropetrovské oblasti. Ty děti to přežily, protože ten dron netrefil ten autobus přímo, ale byly mezi nimi zranění, jeli někam na nějaký výlet, takže někam je ukryli ty děti, ošetřili a teď se vrací k rodičům, ale v každém případě ty ruské útoky jsou vlastně nekonečné. To nepřestává a neustále nám tady svítí oranžová na těch všech aplikacích, kterými sledujeme ty vzdušné útoky.
1: No a jak je to, Lubomíre, s těmi čerpacími stanicemi, na které se Ukrajinci zaměřují?
3: No já nechci říct, že to je úplně jako možná cíl, těžko vidět do hlavy generálům, kteří o tom rozhodují. V každém případě v Charkově za ty poslední dva dny zasáhly 5 čerpacích stanic a to jsou čerpací stanice přímo ve městě, kde si berou naftu, benzín, normálně civilisté, také tam samozřejmě jezdí vojáci, ale nejezdí tam ve vojenských autech, nebo že by čerpali do svých velkých vozů, to jsou prostě jejich osobní vozy, sice nejsou vojensky označené, jezdí vojáci, ale jsou to čerpačky, kam prostě jezdí běžná populace a dneska trefil po ránu i v Dnipropetrovské oblasti jednu čerpací stanici, takže možná to je nějaká taktika, jak terorizovat civilní obyvatelstvo, protože to opravdu nejsou žádné vojenské cíle.
1: Ukrajinská armáda v noci vracela údery na vojenské cíle v Rusku. Které to byly?
3: Jak jsem vypozoroval z agentur, nebo alespoň z toho, co ohlašují ukrajinští představitelé, tak se jednalo o útoky v Leningradské na Primorsk, na přístav, kde měli trefit jeden ropný terminál, to už potvrdilo nejvyšší vedení země. A pak jsem vysledoval útoky na Novorossijsk, což je tedy přístav v Černém moři, který je také velmi daleko od ukrajinského území. A tam měli Ukrajinci ty jejich vodní drony trefit dva tankery ropné a údajně tedy velmi poškodili. A pak se ještě nějaké informace o dalších útocích v ruském území. Ty výsledky nejsou přesně známé, ale Ukrajinci se pyšní tím, že to je hluboko, hluboko v ruském týlu, že jsou to stovky až tisíc kilometrů.
1: Já jsem v úvodu mluvil taky o té vojenské přehlídce v Moskvě, která se chystá. Je to téma i pro Ukrajince?
3: No já bych neřekl, že to je úplně hlavní téma. Já jsem se jich spíše ptal, Ukrajinců, na tohleto, taky mě to zajímalo, protože jsem ráno viděl fotografie, respektive jeden Ukrajinec mi ukázal fotografii, jak na Rudém náměstí se staví dronové sítě. Ale já si nejsem jist, jestli to náhodou třeba nebyla vyrobená umělou inteligencí, ta fotografie, protože tohle jsem na ruských účtech neviděl. Takže je to možné, nemusí to být, ale v každém případě se objevila fotografie, která pochází z ruských zdrojů a na té fotografii jsou vozidla protivzdušné obrany, to znamená v blízkosti Rudého náměstí rozmístuje ruská armáda protivzdušnou obranu, nějaké jejich systémy, které používají k sestřelování dronů, takže v každém případě se obávají, že by Ukrajinci mohli 9. května nějakým způsobem narušit, alespoň symbolicky, celou tu 9. květnovou parádu.
1: Z Ukrajiny se do Odpoledního plusu přihlásil reportér Českého rozhlasu Lubomír Smataná. Díky moc a přeju hezký den.
3: Příjemný den.
1: Co by, kdybyste dnešním během nebo procházkou udělali dobrou věc nejen pro vaše zdraví, ale i pro někoho dalšího? Na webu Miminka do dlaně se totiž můžete zaregistrovat a podpořit tak předčasně narozené děti, jejich rodiče anebo zdravotníky, kteří se o ně starají. Navíc si sami můžete vybrat, kterému neonatologickému centru vaše startovné pak poputuje.
2: Honzíkovi, vy jste říkala, že bude rok příští týden?
5: 6.5. ano.
2: Vidíme, že prospívá.
5: Ano,
2: slyšíme.
5: Ano. Sociálně prospívá velmi, takže velmi, velmi kontaktní a chodíme teda pořád každý 14 dní nebo každý 3 týdny na fyzioterapii do Motola. Ne, že by bylo něco opravdu jako špatně, ale je to spíš o té kvalitě toho pohybu, tak aby on neměl později problémy třeba s páteří.
6: Zdenka Havrlíková je veselá, usměvavá žena. Jak ale vypráví, ne vždycky to tak během těhotenství bylo. Komplikace nastaly na konci 32. týdne.
5: Takže jsem se jako z minuty na minutu ocitla v Motole. A tam teda jsme vydrželi ještě 4 dny, 2 v 1, a potom to bylo teda rychle už císařský řez, vlastně v tom 33. týdnu.
6: Honzík vážil necelá 2 kila a ani tak nepatřil k nejmenším miminkům v inkubátorech. Měl podporu dýchání a na jednotce intenzivní resuscitační péče pobyl 4 dny.
5: Ale to byly vlastně v podstatě ty 4 nejhorší dny, protože netušíte, co se děje, jak to nakonec dopadne. Já jsem sice viděla fotky miminka, ale vypadá jako na těch fotkách jako docela velký, ale pak když ho vidíte v tom inkubátoru, tak tam byly trošku potoky slz, ale už ten druhý den jsem dostala nabídku, že bych mohla klokánkovat, což teda byl jako úplně ten nejkrásnější okamžik, když vlastně to miminko máte na holý hrudi.
6: Zdenka Havrlíková spolu s Honzíkem odjeli domů z nemocnice po měsíci. Pocit, že po předčasném porodu dopadne jejich příběh dobře, rodině prý dodali informace. A to nejen od zdravotníků, ale i od Nedoklubka, neziskové organizace, která v těchto chvílích pomáhá.
7: Z vlastní zkušenosti sami vlastně s kolegyněmi víme, jaké to je, co ty maminky cítí nejčastěji, jak si dávají třeba za vinu to, že to miminko přišlo na svět dřív. Co mohli udělat jinak v tom těhotenství, nebo jak se na to mohli připravit, i když my víme, že připravit se na to nedá, i když maminka ví, že už se něco děje a že to miminko přijde na svět dřív.
6: Říká ředitelka Lucie Žáčková.
7: Čili ta naše prvotní snaha opravdu je co nejdříve dodat rodičům informace, podporu a pocit, že v tom nejsou sami, že jsme to taky prožili a že jsme tady teď pro ně a že se na nás mohou obracet a nebo hledat odpovědi vlastně na ty svoje otázky, které se jim v hlavě honí.
6: Podle lékařů končí předčasným porodem každé 10. až 12. těhotenství. Nejsložitější péči mají zdravotníci u dětí, které se narodí na hranici života schopnosti, říká lékař novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Martin Vita.
10: Tam ta péče je hodně intenzivní, zaměřená především na to, aby jsme udrželi všechny životní funkce, aby orgány pracovaly tak, jak měly.
6: A důležité je prý i zapojení rodiny.
10: I u těchto malinkých dětí, které váží sotva 0,5 kila nebo více než 0,5 kila, tak se snažíme, aby mohly být v co nejužším kontaktu s rodinou, aby si maminka mohla dítě vzít na sebe. A neděláme to jenom kvůli jako rodičům, děláme to i kvůli dětem, protože víme, že to dítě má potom menší riziko nějakého následného opoždění ve vývoji třeba.
6: I teď se v Olomouci starají zdravotníci o velmi malé, předčasně narozené dítě. A v nedávné době se jim podařilo zachránit 2 holčičky, které neměly ani 400 gramů. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Po zprávách vám v Odpoledním plusu nabídneme pořad Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Řeč bude o tom, že největší firmy z oblasti umělé inteligence se chystají letos vstoupit na burzu. Asi nejvíce se očekává od vstupu OpenAI, která už je teď oceněna až kolem $1 bilionu. Je 5:30, zprávy plusu má Martin Matějka.
0: Český rozhlas plus.
9: Hasiči si požár v Českém Švýcarsku rozdělili na 4 úseky, jeden z nich je blízko domova důchodců. Seniorům kvůli dýmu zatím nehrozí žádné nebezpečí. A Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Hasiči se snaží domov uchránit, aby nemuseli seniory evakuovat. U požáru teď zasahuje zhruba 500 hasičů, 5 vrtulníků a další speciální technika. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru nově hrozí po celém území Česka, kromě jeho západu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, kdy začne pršet. Kvůli zvýšenému riziku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích. Kriminalisté se zabývají včerejší tragickou nehodou na traktoriádě v obci Libeře u Prahy. Smrtelné zranění tam utrpělo dítě. Policisté teď vyšetřují, co přesně se na traktoriádě stalo. Ruský útok v ukrajinské Oděské oblasti dnes v noci nepřežili 2 lidé. Na Telegramu o tom informuje šéf regionální vojenské zprávy. zprávy Oleh Kyper s tím, že dalších 5 lidí je zraněných. Drony zasáhly obytné domy i místní přístavní infrastrukturu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl taky auto v Chersonu. Úder nepřežil řidič, další 4 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Ukrajinské vzdušné síly v raním hlášení informovaly, že Rusko v noci k útokům proti Ukrajině použilo jednu balistickou raketu a téměř 270 dronů. A protivzdušná obrana většinu z nich zneškodnila. Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem víc než o ohlášených 5000, píše o tom agentura AFP. Stažení 5000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštích 6 až 12 měsíců. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je také kritizuje za nedostatek podpory Spojených států v konfliktu. Do Řecka v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí, informuje o tom agentura DPA s tím, že v horách na severním předměstí Athén v noci na dnešek napadl sníh, jinde v zemi zase vydatně pršelo. Podle některých meteorologů Řecko zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Počasí potěšilo tamní zemědělce, kteří se běžně potýkají se suchem. Podle jejich zástupců se díky dešti a sněžení naplnily nádrže na vodu. Ve čtvrtek vypršel termín, dokdy měly firmy přihlásit všechny své zaměstnance do systému České správy sociálního zabezpečení kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení. A to má do budoucna zjednodušit a zrychlit vykazování údajů. Zavádění systému ale provázejí problémy a do 30. dubna měla Česká správa sociálního zabezpečení jenom 78% potřebných údajů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí zůstane systém registrací dál otevřený, a takže firmy budou moct své zaměstnance přihlašovat i po vypršení lhůty. Papež Lev XIV. Při modlitbě na svatopetrském náměstí ve Vatikánu odsoudil porušování svobody médií. Vzpomněl taky na novináře, kteří zemřeli při reportování z válečných zón. Na dnešek totiž připadá Světový den svobody tisku, který vyhlásilo v roce 1993 Valné shromáždění OSN. Lev 14. už ve svých dřívějších projevech označil žurnalistiku za pilíře společnosti a demokracie. A radnice v Doksech na Českolipsku chce zlepšit kvalitu vody v Máchově jezeře. Nechala si proto zpracovat studii, která má zjistit, proč vodu každý rok znečistí toxické sinice. Výsledky autoři představí na květnovém jednání zastupitelstva. Noc bude skoro jasná, postupně od západu kromě východní Moravy bude oblačnosti přibývat a na západě Čech se můžou objevit přehánky. Ochladí se na 13 až 8 stupňů. A zítra pak čekejte přes den v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 18 stupňů. Tolik zprávy, teď už je na řadě epizoda z pořadu a podcastu Nic osobního, prostě biznis, pořad vysíláme v repríze.
11: Nic osobního,
12: prostě biznis.
11: Jana Klímová,
12: Petr Šimůnek.
11: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
12: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
11: Největší firmy z oblasti AI, neboli umělé inteligence, se chystají letos prodat část svých akcí na burze. Proč potřebují další stovky miliard korun, nebo spíš dolarů? A nehrozí, že půjde o předražené zboží, prostě bublinu, která může prasknout?
12: Kdo jsou nejvlivnější a nejbohatší lidé, kteří AI společnosti stvořili?
11: A jak se dá vůbec umělá inteligence uživit? Co všechno potřebuje, aby fungovala? A bude stát AI továrna i v Česku?
12: Petře, píše se o několika AI firmách, které by měly ještě letos nabídnout investorům svoje akcie na burze. Ta nejznámější a asi podle mě i jedna z nejstarších v uvozovkách je OpenAI, firma, která provozuje ChatGPT. Před 11 lety založili Sam Altman a Elon Musk s tím, že Altman chtěl, aby to byla nezisková. Ale už teď se objevují ocenění té firmy v nepředstavitelných částkách. The AI company closed a $122 billion funding round intended to help with its costly push for more chips, data centers and talent. Tak
13: tak jaké peníze se kolem OpenAI a případně dalších firm točí vlastně?
14: Ty peníze jsou naprosto obrovské. Před sebou máme nabídku akcí na veřejné burze, ale za sebou máme první kvartál roku 2026, který byl z hlediska privátních investic do těch firm úplně největší v historii. 300 miliard dolarů proteklo a 85% z toho právě do firm, které se nějak týkají umělé inteligence, ať už to bylo právě OpenAI, Anthropic, xAI nebo Waymo. Prostě ty peníze v tom jsou úplně astronomické a očekává se, že třeba IPO OpenAI by mohlo přesáhnout bilion dolarů. Neuvěřitelná částka pro nás.
13: Jsou to neskutečná čísla. Mluvili jsme o OpenAI a o tom ocenění, ale zmiňoval si taky Anthropic, další firmu. Jsou to všechno firmy, které chtějí svoje akcie emitovat na burze a asi v Americe předpokládám, nebo se uvažuje i někde jinde.
14: Ano, nebavíme se především o Spojených státech amerických. Vedle OpenAI a Anthropicu, ke kterému se dostaneme za chvilku, jsou tu i další firmy, například Cerebras, která vyrábí čipy a spoustu dalších firm. Očekává se taky jedno velké IPO, které může přesáhnout všechny tyhle, o kterých jsme se bavili, a to je IPO vesmírné firmy SpaceX Elona Muska.
13: Elona Muska, k němu mluvíme, se určitě ještě dostane.
14: Přesně tak, mluvím v té souvislosti, mluvíme proto, že Elon Musk před tímhle IPO skupuje právě firmy, které se týkají AI a snaží se integrovat do SpaceX, aby měla ještě větší hodnotu.
13: Já bych ještě zůstala chvilku třeba u Anthropicu, což je taková mladší AI firma. Tam se také objevují obrovské částky jeho možného ocenění. V čem je ta jeho hodnota, nebo proč je to tak drahý?
14: Řeknu jedno slovo, nebo spíš jméno, a to je Claude. Claude je jazykový model, podobně jako ChatGPT. Jak říkáš, je mladší, ale v lecčems už dnes lepší než samotný ChatGPT. Mezi těmito dvěma firmami probíhá velikánský boj, nejenom o uživatele, jako seš ty nebo já, ale jako třeba o Pentagon, velikánské světové firmy, soupeří mezi sebou. A ten Claude má spoustu věcí, které třeba ChatGPT ještě nemá. Proto Anthropic je druhá firma, o které se mluví, o obrovské valuaci, taky do sebe nasává velké privátní peníze, chce do něj investovat Google, Amazon.
13: Amazon teď nedávno oznámil novou dohodu s Anthropicem o miliardové investici. A co mě zaujalo také, že právě součástí té dohody je navýšení výpočetní kapacity s využitím AI čipů. Má to být asi za 5 miliard dolarů. Jsou to prostě obrovské peníze.
14: Je to nejenom Amazon, ale je to i Google, ale obě ty firmy taky investují do OpenAI, prostě si to sichrují na všech místech, jak to jde. Ale ten Claude je taky zajímavý v tom, že jak rychle roste, ale to není jenom Claude, to je kompletně celá vlastně celý ten obor AI. Má raketovou rychlost.
13: Trochu jsme se dotkli toho, že nejde jenom o ty samotné vývojářské firmy AI, ale vlastně, že by nemohly fungovat bez infrastruktury a dalších kolosů. Teď jsem před chvilkou zmiňovala třeba ten Amazon. Ty si myslím, že zmiňoval dodavatel hardware čipů Nvidia, pak jsou to další firmy Broadcom nebo tajvanská TSMC. Aby mohlo vůbec celý ten biznis kolem AI fungovat, tak to je dostatek právě toho cloudového výpočetního výkonu, který zajišťují takzvaný hyperscaleři, což je třeba Microsoft a právě Amazon, ale patří sem i Meta a Google, které poskytují jak ten výkon, tak ale i sami vyvíjejí ty AI modely. Vrátím se k tomu Elonovi Muskovi v souvislosti s OpenAI. On stál jako investor u úplného začátku té firmy. Teď tedy vyvíjí svůj vlastní model, který známe asi všichni ze sítě X, a to je Grok, ale velkým tématem posledních dní je ještě další firma, a to je Cursor Startup, který hodlá Elon Musk koupit. Proč se to tolik řeší?
14: Než se k tomu dostanu, tak bych se zastavil u toho Elona Muska samotného. A ty jsi zmínila, že OpenAI založili kdysi v dřevních dobách Sam Altman a Elon Musk dohromady. A tam je zajímavá situace. Teď tihle dva se v New Yorku v těchto dnech soudí, protože jeden druhého obvinuje, nebo hlavně spíš Elon Musk sama Altmana, že si vzal od něj peníze a dělal jiné věci, než dělat měl v OpenAI. Bude to, myslím, nejvíc sledovaný biznisový soud, který si člověk může v téhle době představit. Ale zpátky k tomu Elonovi Muskovi, já jsem tady zmiňoval SpaceX, která se chystá na burzu a samozřejmě spojení toho vesmírného výzkumu s AI se nabízí a Elon Musk koupil nejenom ten kursor, o kterém jsme mluvili, ale už předtím firmu xAI a bude je integrovat právě do SpaceX. Kursor je zajímavý v tom, že to je AI, která kóduje, která vlastně připravuje software a to je další pole, kde probíhá boj mezi těmi firmami, kde AI vlastně dneska už nahrazuje spoustu IT lidí, kteří dřív programovali software. Taky si všimni, že takové ty klasické softwarové firmy na burze dramaticky padají, zatímco AI roste, protože je prostě nahrazuje.
13: No roste, na druhou stranu je otázka, jak je to s jejich ziskovostí, ztrátovostí. Přesto se tyhle ty firmy chystají jít na burzu. Na jedné straně zatím nemají asi moc co ukázat z pohledu nějaké ziskovosti, na druhou stranu dokáží si sehnat obrovské soukromé investice. Mě vlastně zaujala ta otázka, proč vlastně by chtěli emitovat akcie a mluvila jsem o tom teď nedávno s analytikem, zabývajícím se těmito firmami, Williamem Kubíkem z GNT.
15: Hlavní hnací motor pro vstup na burzu je jednak extrémně kapitálová náročnost toho odvětví, trénink a inference jazykových modelů. Pracují s obrovskou potřebou výpočetní kapacity a právě s tím se spojí obrovská infrastruktura, která stojí desítky miliard dolarů. Ten veřejný trh firmám právě zajistí jak potřebnou likviditu, tak právě ten masový kapitál, ale zároveň i možnost odměňovat klíčové experty, který vyvíjejí ten software pomocí akciových opcích. To znamená, nemusí se exkluzivně vázat na partnerství s velkými technologickými společnosti, právě s těmi hyperscalery, jako tomu historicky bylo.
13: Takže pak je to samozřejmě hodně negativ té veřejné emise akcí a je otázka, jak to nakonec dopadne. Některá ta negativa vyjmenovává William Kubík.
15: Co mě jako prvotně napadne, tak je zejména tlak akcionářů právě na krátkodobou ziskovost. To znamená, zase zde jim to tu flexibilitu těm společnostem ubírá, aby se vydali tou dlouhou strategií. Akcionáři většinou chtějí vidět zisky rovnou. Základní výzkum AI je dlouhodobou záležitostí a pak je to i zároveň také povinné reportování firem a odkrývají částečně i karty konkurenci.
13: Takže budou muset ukázat nějaká čísla ty firmy, jak to mají vlastně se ziskem.
14: Zisk ukazovat nebudou, protože ho nemají, ale co mají je cash flow a dramaticky rostoucí tržby, to jsou takzvané annual recurring revenues, to jsou vlastně tržby z předplatného, které ty platíš tu plus minus 500 za ChatGPT a ty tržby jsou u OpenAI 122 miliard dolarů, u Anthropiku 30 miliard dolarů, ale to, co je tam klíčové, je, že raketově rostou. Ale ještě se nedostali do zisku a je teda samozřejmě velká otázka, jestli se někdy dostanou. Ale to, na co všichni ty investoři sází, je, že chtějí být na začátku toho obrovského trendu. My se tady díváme vlastně na něco, jako je průmyslová revoluce 4.0, 5.0, 6.0, 10.0, já nevím, jaká. Protože žádná technologie podle různých statistik neměla tak rychlý nástup, ani internet, ani smartphony, nikdy nic, jako právě AI. To znamená, že ty valuace jsou sázka na to, že tenhle obor prostě změní kompletně celý svět a oni u toho chtějí být teď.
13: Jasně, zmínil jsi internet, raketové růsty a tak dále, takže si mi připomněl téma, jak tady kdysi na přelomu tisíciletí praskla takzvaná internetová bublina. Objevují se právě také názory, že jestli třeba právě ten rychlý růst AI a to obrovské naceňování firem, které třeba nemají zatím ty čísla. Jestli vlastně nemůže taky být taková bublina. Nedávno třeba naznačoval zakladatel Anthropiku Dario Amodei, že to někteří konkurenti s utrácením za AI technologie přehánějí, že nevnímají dobře určitá rizika, jak vlastně rychle porostou nejenom ty firmy, ale právě i to, co potřebují kolem. A také o AI bublině mluvil opakovaně Warren Buffett a nedávno v Davosu také šéf Microsoftu. Co si myslíš ty? Dá se mluvit o AI bublině?
14: No, můj názor asi není úplně podstatný, protože kdyby byl, tak jsem na tom strašně dávno vydělal. Mluví se o tom naprosto otevřeně, jsou lidé, kteří říkají, dávejte na to pozor. Jsou zase ale argumenty, které říkají, že to tak úplně není. Jsou různé statistiky, kterými se ta bublina a její potenciální prasknutí měří a u AI to zdaleka nedosahuje zatím těch čísel, jako to právě bylo v té dotcom bublině na přelomu tisíciletí. Další věc je, že na tom přelomu tisíciletí tuhle bublinu vlastně vyprovokoval růst akcí na veřejném trhu. To se teď neděje a to, co vidíme, jsou soukromé investice do těch firm, které dělají ty valuace. Jo? Jak jsme se bavili o tom, že třeba OpenAI může stát až bilion dolarů, tak ale to není číslo, které vzniklo vycucáním z prstu, ale je postavené na tom, že někdo už v těch investorských kolech před IPO
13: byl ochoten do toho tolik nadspat. Ale teď je otázka, jestli když se ty firmy dostanou na burzu, jestli ta bublina třeba nevznikne. Některé firmy už tam jsou, také se třeba
14: se to
13: jako Palantír například, Petra Thiela.
14: Přesně tak.
13: A také se občas diskutuje, že investoři vlastně nejsou třeba spokojeni s výkonností a tak dále.
14: Vzpomeň si jenom na Teslu. Mluvilo se o ní úplně stejně, jaká je to bublina a myslím si, že přes ten neuvěřitelný bungee jumping, které akcie Tesly jako předvedly, tak dneska už by to nikdo neřekl. A to, co se dá říct jako skoro na 100%, tuhle průmyslovou revoluci nepřežije každá z těch AI firm. Ty největší na ty bych skoro vsadil, ale ty další nevím.
13: My už jsme tady zmínili spousta jmén, tak pojďme konkrétně říct si trochu, kdo jsou ty lídři a jak jsou silní, kdo za kým stojí.
14: Tak xkrát jsme zmiňovali OpenAI, to je Sam Altman, to je vlastně tvář AI na světě, já bych řekl. Tam je zajímavá věc, že Sam Altman nemá v tuhle chvíli ani jedinou akci OpenAI. To znamená, že vlastně on nemá ty miliardy, které by vznikly z OpenAI. Je to vlastně
13: tak
14: strašně
13: on chtěl neziskovku, že jo?
14: Přesně tak, schizofrenní situace, že všichni kolem něj bohatnou a on ne. Dario Amodei, to je šéf Anthropiku a myslím si, že to je hlavní arcirival sama Altmana, protože ten stojí za tím Claudem, jak jsem popisoval, soupeřili třeba o velkou zakázku Pentagonu. Demis Hassabis, to je mozek Google DeepMind, jedna z nejvýznamnějších vědecko-biznisových postav AI. Jensen Huang, to je šéf NVIDIA. O NVIDIA už se mluví druhý, třetí rok o tom, jak rostou akcie právě, protože vyrábí čipy pro AI, ale zároveň právě v souvislosti s ním se mluví o té bublině, protože on vymyslel takzvané kruhové obchody, kdy on investuje do AI a AI si od něj kupuje čipy. Prostě takový karusel. Další lidé, kteří jsou v AI úplně zásadní, je samozřejmě Elon Musk a Mark Zuckerberg. Ten sice jako ve své metě nevyrábí žádný jazykový model, ale používá AI v těch sociálních sítích a ve všem, co dělá. Takže to jsou ty hlavní jména. A jenom řeknu, že letošní žebříček Forbesu měl 86 miliardářů dolarových, kteří vznikli právě v AI, 45 z toho nových.
13: Ještě jedna zajímavost, která mi z toho vypadává, že jestli se nepletu, tak všechno jsou to jména Američanů.
14: Je to tak?
13: A AI ale určitě není jenom Amerika, i když samozřejmě je dominantní. Daří se AI taky třeba v Evropě, Čína samozřejmě nemůžeme pomenout, jak jsou na tom?
14: Začnu možná tou Čínou, protože to samozřejmě soupeří se Spojenými státy v tomhle nejvíc. Spojené státy měřeno různými metrikami pořád vedou, ale DeepSeek, takový ten čínský jazykový model, roste podobně rychle. Celá infrastruktura AI v Číně je v dramatickém růstu. A to, co je zatím datacentra a tak dále, nedosahují zatím ještě počtu jako ve Spojených státech, ale ta rychlost je obrovská. Jenom připomenu, CEO Palantiru teď zveřejnil takový manifest v New Yorku ze svojí knížky, kde popisuje, jak se podle něj mění svět během AI a naráží tam, aniž by to jmenoval, na Čínu a právě upozorňuje na to, že ta válka mezi velmocemi, to znamená Spojenými státy a Čínou, se odehraje právě v AI a přímo tam jmenuje atomovky jsou yesterday a teď půjde o to, kdo vyrobí a kdy AI zbraně a na nich už se pracuje v Číně i ve Spojených státech. Hmm. Evropa v tomhle je trochu ve vleku.
13: Máme Já bych tady... měla teda v tomhle případě strach jako s obou, no, protože
14: přesně
13: samozřejmě
14: tak.
13: Některé jako Osoby typu Peter Thiel stojí za kořenama hnutí MAGA.
14: Třeba řekl mimo jiné větu, že si nemyslí, že svoboda a demokracie jdou ruku v ruce.
13: No a když se podíváme na Čínu, tak tam vlastně zase jsou určité limity. Oni mají, vypadá to jako bezbřehé množství třeba různých státních dotací na to, aby vyvíjeli AI modely, ale je tam prostě ten politický limit, protože prostě mají ty algoritmy nastavené tak, aby to jako samozřejmě bylo v souladu s politikou Číny, která je komunistická.
14: Ale ty jsi to dobře popsala, jako je velká otázka, jestli to v Americe dneska je úplně jinak. Jako to je velká otázka a v tomhle jsme vlastně všichni trochu rukojmí především Spojených států, protože nepředpokládám, že bys ty používala jazykový model Mistral, což je francouzský jazykový model, jeden z mála evropských. Samozřejmě AI v Evropě roste taky, jak na dodavatelské bázi, ale ten hlavní core těch služeb, to znamená ChatGPT, Claude, je ve Spojených státech a tam posíláme ty peníze a data.
13: A ještě tě doplním, že v Evropě existuje ještě zajímavá německá AI firma, což se skoro nechce věřit, že Němci, se o nich říká, že ještě posílají faxy, ale mají obrovskou firmu Aleph Alpha, která se zaměřuje ale na využití v biznisové sféře, proto není tak známá. A mimochodem server CNBC teď napsal, že tuhle německou firmu chce koupit kanadská AI společnost Cohere s tím, že součástí má být i investice Schwarz Group ve výši 600 milionů dolarů právě pro Cohere. Schwarz Group, to je Lidl. Kaufmann.
14: Já si myslím, že to je Kaufland a Lidl, ale třeba tradiční německé firmy, jako je Siemens, jsou velkými investory do AI a když se podíváš na to, jak roste, která jejich divize, právě ta divize AI roste nejvíc a proto rostou i akcie. A jinak německé firmy hodně a evropské firmy hodně zápasí s tím, že právě v oblasti toho softwaru ty akcie padají, takže tam byla síla evropských firm a už není.
13: A ještě krátce probereme to, na co už jsme narazili a co limituje všechno AI.

0: vlastně teď se hodně mluvilo třeba o kauze Claude Mythos, tedy program, který dokáže najít sebe menší díru v softwaru a Anthropic ho zatím právě z obav, že by byl zneužitelný, třeba hacker je dokázal vlastně ochromit chod států, tak ho nedal veřejně k dispozici a testuje ho na vybraném okruhu institucí.
1: Project Glasswing se to jmenuje, 7. dubna ho vydal, ale není k němu vlastně přístup.
0: A potom ohledně otázek regulace, tak je známé, že v Evropě jsou přísnější. Máme tady AI Act, který se nějak postupně má naplňovat. Byly tam kolem toho velké debaty a změny, aby se to nepřehnalo s regulací, ale zároveň, aby nějaká byla, protože jsou tam různá nebezpečí, je to nabourávání soukromí samozřejmě.
1: A tady jsme okruh dál než Amerika, říkám to dobře.
0: Určitě ano. A protože Amerika nechce v podstatě žádné regulace, což asi vyplývá i z toho postoje lidí, jako je Peter Thiel a podobně. No a tou třetí oblastí je právě dostatek čipů, datacenter a energie, aby to všechno mohlo fungovat. Otázku, kolik to všechno žere vlastně, protože bez toho prostě by stejně nebylo nic. Víme to, jako když vypadne proud, tak prostě
1: žádná AI
0: nahraný, žádná AI nefunguje. Tak kolik AI vlastně žere, tak na to jsem se ptala také už tady citovaného analytika G&T Williama Kubika.
2: Globální spotřeba elektřiny datovými centry zhruba tvoří teďka aktuálně 2 až 3% globální produkce a dramaticky stoupá. Například report investiční banky JP Morgan, ten zmiňuje, že do konce dekády by tato spotřeba mohla tvořit až 5%, což je masivní nárůst, opravdu jako masivní měřítko. Globální spotřeba elektrické energie podle reportu Goldman Sachs na investiční banky do roku 2030 říká, že spotřeba vyroste až na 1200 terawatthodin. To je zhruba pro srovnání 20násobek celkové roční spotřeby všech odvětví a domácností v České republice. Některé extrémní modely však počítají, že do konce dekády by nárůst spotřeby energie mohl být až 1800 terawatthodin. To by byla až 30násobek spotřeby celé České republiky. Takže celková energetika je masivní, jako opravdu masivní, jako bottleneck celého vývoje.
1: Já se vrátím ze Spojených států, z Evropy, z těch velkých trhů zpátky do Česka. My víme, že Česko má být jednou nejlepším místem na planetě k životu, jak nám to slíbil premiér. Těšíme se na to. Ale jedním z kroků má být taky velká AI gigafactory, se to jmenuje. Máme proto i vládního zmocněnce, mělo by to stát na Zbraslavi. Jak je to vlastně daleko? Bude to někdy stát, nebo je to chiméra?
0: Tak klasicky, jako hodně věcí v Česku, zatím není jasno. Aha. A přesto, že teda Česko jako nejlepší místo na planetě, tak v hospodářské politice nové vlády přímo stojí, že se staneme středoevropským centrem AI, což má spočívat mimo jiné v tom, že vláda zajistí přístup potřebné infrastruktuře. Což se nabízí, že je právě ta AI gigafactory, což je vlastně obrovské datové centrum, které dodá tu potřebnou kapacitu výkonu pro vývoj, výzkum, využití AI. A u nás teda ta výstavba toho datacentra je to primárně projekt českých radiokomunikací, ale měl by právě získat státní a evropskou podporu. A jde také o to, jak to právě bude velké, aby to skutečně byla, teda by to nebylo jenom další datacentrum, ale skutečně AI gigatovárna. A minulá vláda tedy, protože je to strašně drahé, mimochodem celý ten projekt na Zbraslavě má stát 90 miliard korun.
1: Tak třetina Temelína, ne? Nebo tak plus minus?
0: No, tak teď se vlastně se odhaduje, ale v cenách roku, já nevím, 21-200 miliard za jeden blok, tak tady máš 90 miliard jako za jedno datacentrum, ale opravdu obrovské, takže Evropská unie to podporuje, chce, aby v EU vzniklo 5 aspoň evropských AI gigatováren a minulá vláda se tam s tímhle projektem přihlásila o podporu. Evropská komise to na konci loňského roku schválila s tím, že ta podpora státu a EU kombinovaně může dosáhnout 35% celkové hodnoty toho projektu. To znamená, že zhruba, když to řeknu, jo, EU dodá 15 miliard, ale my tam musíme dodat dalších 15 miliard.
1: A k tomu jsme se ještě
0: to je samozřejmě kámen úrazu, protože ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček teď řekl, že se to vlastně musí propočítat, jakou to má návratnost a jestli teda se to vyplatí to do toho dát. No. Tak nevím, všichni, koho jsem se na to ptala, říkají, že by to byla asi opravdu velká škoda, kdyby jsme tenhle projekt nedotáhli dokonce. Navíc se tam vyjednává i s Polskem,

0: že bychom to dělali jako společný projekt a je úplně jasné, že pokud my bychom do toho nešli nebo vycouvali, tak se všechno nahrne do Polska a kromě lepších dálnic.
1: Jenom ještě řekni, proč se tomu říká gigafactory, protože to nic nevyrábí, ne? Není to továrna.
0: Ne, není to továrna, ale no, vyrábí to výkon vlastně, který jo. Je potřeba.
1: Ano, má to nějaký horizont, do kdy se musí rozhodnout a do kdy by to eventuálně mohlo stát, mělo stát, aby to ještě mělo smysl? Protože, jak jsem popisoval, ta revoluce v AI běží neskutečně rychle a tady se asi nedá počítat s tím, že budeme plánovat něco za 10 let, to už nemusí být vůbec relevantní.
0: Já se přiznám, že nevím přesně, ale určitě by se mělo rozhodnout co nejdřív.
1: No tak to jsme dneska probrali AI ze předu, ze zadu, ze zhora, z dola. Dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis, uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
0: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
1: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
0: a Jana Klímová.
2: WhatsApp je aplikace nejen na komunikaci mezi lidmi, ale také sociální síť. Se všemi možnostmi a riziky, které tyto platformy představují. Co by proto měli děti, jejich rodiče a školy o WhatsAppu vědět? Tím se zabývá pořad Reparát. Ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
4: Neděle 3. května 17 hodin tady je Odpolední Plus. Za celý tým vám dobrý den přeje Ondřej Látal.
5: Český rozhlas Plus.
4: Co nás zajímá? Spojené státy chtějí stáhnout z Německa část vojáků. Za ještě dramatičtější krok ale považují bezpečnostní experti to, že letos USA nedodají Německu rakety středního doletu. Jak si s tím bude chtít Berlín poradit? Ministerstvo financí má nová pravidla pro stanovování cen stropu na prodej benzínu a nafty, platí od pátku, jejich efekt se ale na čerpacích stanicích projeví až v úterý. Regulace má trvat minimálně do konce května. A humanitární organizace Lékaři bez hranic tento týden oznámila, že po 31 letech zavírá svou nemocnici v Jižním Súdánu. Donutilo ji k tomu únorové bombardování. Před ním na nemocnici spoléhalo přibližně 250 000 lidí. Útoku na zdravotnická zařízení navíc podle Lékařů bez hranic v posledních letech po celém světě přibývá. I to nás bude zajímat. Ve studiu Nedělního Plusu je Martin Matějka. Máme zprávy.
6: Požár v Českém Švýcarsku v tuto chvíli poškodil hlavně výsadbu a lesnická zařízení, žádné významné turistické cíle ale nezasáhl. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Podle ní se včera podařilo odhalit požár poměrně brzo.
7: My jsme už týden kvůli velké intenzitě sucha dvakrát denně prohlíželi Národní park pomocí dronů s infrakamerou vždy ráno a večer. Zjišťovali jsme, jestli nám někde nestoupá třeba kouř z lesa.
6: Díky tomu správci rychle určili, kde přesně hoří a na místě pak zasáhli hasiči. Podle Salova požár nemohl vzniknout přirozenou příčinou a pravděpodobně ho někdo zapálil. Rusko oznámilo, že Ukrajina podnikla dronový útok na Záporožskou jadernou elektrárnu. Ta je od roku 2022 pod ruskou kontrolou. Vedení elektrárny o útoku informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Úder údajně cílil na laboratoř pro kontrolu vnějšího záření, která se nachází mimo areál jaderné elektrárny. Zatím není jasné, jaký je rozsah škod. Při útoku nebyl nikdo zraněn. Zaměstnanci agentury požádali vedení elektrárny o vstup do laboratoře a její kontrolu. Kriminalisté se zabývají včerejší tragickou nehodou na traktoriádě v obci Libeř u Prahy. Zemřelo při ní dítě. Policisté teď vyšetřují, co přesně se na traktoriádě stalo, říká policejní mluvčí Michal Richterová.
8: kriminalisté budou prověřovat celou tuto věc pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Nicméně s ohledem na citlivost tohoto případu nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
6: Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem víc než o ohlášených 5000. Píše o tom agentura AFP. Stažení 5000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštích 6 až 12 měsíců. A Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje za nedostatek podpory Spojených států v konfliktu.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Izraelská armáda vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic v jižním Libanonu k evakuaci, informuje o tom agentura Reuters. Vojska v oblasti provádí operace proti militantnímu hnutí Hizbaláha, tvrdí, že ozbrojenci porušili příměří. To platí od poloviny dubna. Obě strany se ale z jeho nedodržování obvinují vzájemně. Válka mezi Izraelem a Hizbaláhem začala v březnu, kdy hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americké útoky na Irán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými vzdušnými údery a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky obcí. Útoků na zdravotnická zařízení ve válečných konfliktech v posledních letech přibývá, upozorňuje na to humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ta si dnes zároveň připomíná 10. výročí od přijetí rezoluce OSN, ve které podobné činy jednohlasně odsoudilo přes 80 států.
9: Práci na rezoluci 2286 podnítil v roce 2015 americký útok na nemocnici Lékařů bez hranic v afgánském městě Kunduz. Zemřelo při něm 42 lidí. Vedoucí komunikace České kanceláře Lékařů bez hranic Tereza Vinhaniaková vysvětluje, že to ale nejsou jen přímé oběti, kdo kvůli podobným útokům trpí.
10: Část dané populace lidí ztratí třeba i kompletně přístup k jakékoliv lékařské péči ve své blízkosti.
9: Lékaři bez hranic navíc upozorňují, že se proměňují i pachatelé, zatímco dřív na zdravotnická zařízení většinou útočily různé ozbrojené skupiny, dnes jsou to stále častěji i samotné státy. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do Řecka v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí, informuje o tom agentura DPA s tím, že v horách na severním předměstí Athén v noci na dnešek napadl sníh. Jinde v zemi zase vydatně pršelo. Podle některých meteorologů Řecko zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Počasí potěšilo tamní zemědělce, kteří se běžně potýkají se suchem. Podle jejich zástupců se díky dešti a sněžení naplnily nádrže na vodu. Dělníci začnou takzvané Agrovy kostky v Praze 2 opravovat na konci června. Součástí rekonstrukce bude kromě obnovy fasády taky modernizace technického zázemí a nosné konstrukce. Odhadovaná cena je 1,4 miliardy korun. Přestavba brutalistních budov od architekta Karla Pragera potrvá 3 roky, říká ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.
11: Cílem je ne to nějak razantně přestavit, ale naopak, pokud jsou tady prvky, které třeba se už postupem času nabalily nebo trochu nalepily na toho původního Karla Pragera, tak tam bychom se to chtěli pokusit vrátit. Takže cílem je udělat ten areál opravdu tak, jak ho Karel Prager vlastně jako dokončil před těmi 50 lety.
6: A herečka Jiřina Bohdalová dnes slaví 95. narozeniny. Diváci znají třeba ze snímků Ucho, Světáci nebo 4 vraždy stačí Drahoušku. Oblíbená je i díky svému nezaměnitelnému hlasu z večerníčků, třeba z Pohádky z mechu a kapradí. Její kariéra trvá téměř 90 let. Před kamerou se objevila už jako dítě v roce 1937. Zítra čekejte v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Odpolední plus.
4: A jsme rádi, že jste s námi i 7 minut po 17. hodině. Spojené státy budou chtít z Německa odvolat mnohem víc než jen 5000 vojáků, jak to v pátek ohlásil Pentagon. Na letišti na Floridě to řekl prezident Donald Trump. Neurčitost vyvolává u Němců nejistotu, ale ještě víc než vojáci, kteří odejdou, je možná trápí rakety, které nepřijdou. Víc si řekneme s naším zpravodajem v Berlíně, Tomášem Havlínem. Tomáši, zdravím tě.
12: Dobrý den, pěkně odpoledne.
4: O jakých raketách tedy je řeč, co měly Spojené státy Německu dodat?
12: No, jsou to 2 roky, co vznikla dohoda mezi tehdejšími lídry Spojených států a Německa, to znamená mezi americkým prezidentem Joeem Bidenem a německým kancléřem Olafem Scholzem, a ta zahrnovala to, že letos, během letošního roku 2026, by se na území Německa měly rozmístit rakety středního doletu. Mělo jít tedy hlavně o rakety s plochou dráhou letu Tomahawk, ale třeba taky o nadzvukové střely Dark Eagle. Nicméně teď to tedy vypadá, že z toho rozmisťování nic nebude. Píše se o tom v amerických médiích, například v deníku Wall Street Journal.
13: Jak velký zásah to pro Německo je? Na co chtělo ty rakety využít?
12: Tak pro Německo je teď toho trochu víc. Mluví se zároveň o tom odchodu amerických vojáků. Ten německá vláda pořád tak trochu bagatelizuje. Je to podle ní očekávané opatření. Například vzhledem k tomu, že Američané dlouhodobě se chtějí víc zaměřovat a soustředit třeba na Indo-Pacific. 5000 vojáků, o kterých Pentagon mluvil, navíc není tak moc vzhledem k celkovým podle některých údajů 630, podle jiných 40 tisícům amerických vojáků v Německu. Ale to samotné nerozmístění raket, to vlastně může být větší, dá se říct možná strategický problém. Televizi ARD to popsal analytik Nico Lang.
14: Es gibt Raketen aus Kaliningrad, russische Raketen, die uns bedrohen.
12: Podle Nika Langa je teď ta situace taková, že Rusko má v kaliningradské oblasti rakety, hlavně typu Iskander, kterými je schopné potenciálně zasáhnout třeba Varšavu nebo Berlín, ale Evropa, tím, že ty americké tomahavky v Německu od letoška tady nejspíš nebudou, nemá nic srovnatelného, čím by dokázala odstrašit Moskvu, ať už ji přímo zasáhnout, nebo mít tu schopnost, ale taky třeba mít schopnost zasáhnout nebo zasahovat ruské jednotky dřív, než se přiblíží k hranicím Severoatlantické aliance.
13: No, zdá se, že je to taková nerovnováha. Jakým způsobem se s Německo bude chtít vypořádat?
12: V Německu se teď připomíná zbrojní projekt ELSA, který začal předloni pod vedením Německa, Francie, Polska a Itálie, a výsledkem by měly být právě rakety středního až dlouhého doletu, schopné přesného zásahu na vzdálenost asi 2000 kilometrů. To by se snad dalo označit za takovou evropskou alternativu amerického Tomahawku. A možná bych připomněl, že to, že si Německo na tyto americké zbraně nesáhne, to vlastně možná zas není úplně takové překvapení, stejně jako pochopení toho, že se nelze úplně spoléhat na nějakého cizího zahraničního dodavatele, i když jsou to Spojené státy, protože právě třeba válka v Iránu, kde Američané notně vyprázdnili své arzenály, sklady, tak vlastně ukazuje, že spoléhat se na zahraničního dodavatele není zcela rozumné. V každém případě vývoj systému ELSA ještě několik let potrvá, mluví se o dalších 4 až 6 letech, takže teď třeba němečtí koaliční politici mluví o tom, jestli by se ten projekt nedal urychlit a zároveň, jestli by se spolupráce na něm nemohla rozšířit na další země, například na Ukrajinu, která kromě toho, že rychle postupuje ve vývoji dronů, tak už taky dokáže vyrábět právě rakety schopné zasáhnout i ruské vnitrozemí.
13: Ty už si, Tomáši, říkal v souvislosti s tím ohlášeným odchodem amerických vojáků, že německá vláda ten problém spíš bagatelizuje. Jaké jsou další reakce v Německu?
12: Zajímavá je třeba reakce opozice, tam se vzácně shodují strany Alternativa pro Německo a strana Die Linke, tedy z opačných stran politického spektra. Obě tyto strany odchod nebo to ohlášené stažení amerických vojáků vítají, ať už tedy na té straně Die Linke, tam je to její významný člen Bodo Ramelow, ten na sociální síti X poděkoval Donaldu Trumpovi a žádá ho právě, aby si k těm 5000 vzal i ty ostatní. Na druhé straně to byl předseda AFD Tino Krupala, který řekl, že odchod amerických vojáků vlastně vytvoří tlak na Bundeswehr a na to, aby Německo bylo schopné se postarat o vlastní obranu samo, což je jaksi žádoucí cíl. Zároveň bych ale k tomu ještě možná dodal, že AFD třeba neměla a doteďka nemá úplně jasně formulovaný postoj, pokud jde o obnovení povinné vojenské služby v Německu, a někteří její členové říkali, že současné Německo nestojí za to, aby ho vůbec někdo bránil. Takže na opozici vlastně je ten odchod amerických vojáků vítaný, kdo ho špatně vnímá, tak to jsou určitě ty obce, které jsou v blízkosti amerických základen, například nejznámější základna, tak to je letiště, letecká základna Ramstein v Porýní Falci a tam se mluví o tom, že to okolí vlastně každoročně profituje zhruba 2 miliardami eur z toho, že tam ta základna je, ať už jde o kontrakty pro lokální firmy, nebo o nějaké nájemní smlouvy, nebo o to, co ti vojáci a jejich rodinní příslušníci, kteří tam jsou, konzumují, takže tam by potenciální odchod byla veliká ztráta. Místní tvrdí, že nenahraditelná. V novinách se objevují takové titulky typu, kdyby naši Američané odešli, tak se můžeme vrátit k dojení krav.
13: Zpravodaj v Berlíně, Tomáš Havlín. Hezký den do Německa, díky.
12: Děkuji, hezký den.
13: A téma teď probereme v Odpoledním plusu také s publicistou a komentátorem časopisu Euro Petrem Fischerem. Dobrý den i vám.
15: Hezké odpoledne přeju.
13: Pane Fischere, jak výraznou eskalaci spojeneckých vztahů mezi Německem a Spojenými státy teď sledujeme?
15: No, je to samozřejmě zatím nejvážnější konflikt. Pomineme-li tu dlouhodobé dohadování o clech, které se možná teď, jak naznačil Donald Trump, brzy zase obnoví. Je to vážné, protože skutečně americká vojska byly stabilizátory především v Německu, kde je z těch 86 tisíc Američanů v Evropě úplně skoro polovina. Takže je to samozřejmě velmi nepříjemné. Zároveň to vráží klín vlastně do té jednoty NATO, kterou teda i přes tuto akci německá vláda dál zdůrazňuje, že v podstatě je v zájmu i americké strany mít na německé půdě vojáky, kteří konec konců i létali z Ramsteinu přímo na Irán. Takže je to samozřejmě velmi nepříjemné, ale jak už bylo řečeno, trochu není to úplně bagatelizace. Boris Pistorius naznačoval, jako myslím ministr obrany německý, naznačoval, že se to vlastně chystá, že víceméně to viselo ve vzduchu, takže byla jenom otázka, co bude spouštět. Zdá se, že to byla otevřená kritika kancléře Friedricha Merce, kterou Donald Trump neunesl. On to vlastně neunesl ani od těch dalších politiků, jako je Giorgia Meloni a podobně, tak teď vlastně vidíme v přímém přenosu pomstu, o to je to vlastně smutnější a závažnější.
13: No, já bych navázal, čím si vysvětlujete, že kancléř Merz, který vlastně tradičně zastával velmi, řekněme, atlantistické pozice, tak najednou volí ostřejší kritiku Donalda Trumpa. Snaží se jaksi balancovat mezi lojalitou ke Spojeným státům a tlakem německé veřejnosti?
15: On se snaží balancovat, vlastně udržovat obě ty pozice. Ono to vlastně není jednoduché. Na začátku víceméně ten zásah podpořil, ale pak když viděl, že to nemá žádnou strategii, tak byl samozřejmě pod tlakem domácí kritiky, ale i celkového evropského prostředí. Myslím, že většina těch politiků v Evropě se na to dívala zvláštně, zejména protože víceméně nebyli o tom záměru informováni, že jako spojenci nevěděli, co se v Iránu chystá a byli, myslím, velmi překvapeni. Ale potom právě, myslím, u všech zvítězilo to, že když to nemá žádnou strategii, tak to vypadá jako nekonečná válka, nekonečné tahanice a to už prostě zkrátka někdo musel říct. Samozřejmě museli počítat s tím, že ta reakce přijde, ale jak právě už říkal Boris Pistorius, stejně už to vyslo ve vzduchu, takže tak jako tak bychom se tomu nevyhnuli. Samozřejmě je smutné, že to je ta pomsta, to znamená, že víceméně to závisí na rozmarech jednoho člověka, který takhle může rozhodnout. To je, myslím, není úplně ideální, ale samozřejmě jsou tam i nějaké, řekněme, pojistky. Kongres americký musí rozhodnout o tom větším odsunu, pokud by to byl větší odsun, myslím, že nad 16 tisíc vojáků, tak už by o tom musel rozhodovat kongres. Není jisté, jestli by kongres takovýto odsun schválil, ale těch 5 tisíc, myslím, z Německa je samozřejmě nějak snesitelné, protože to neprojde kongresem a Donald Trump řekne, že to je dobré rozhodnutí.
13: Jak silná je, pane Fischere, dnes v Německu podpora pokračování toho úzkého spojenectví s USA v době iránské krize a vlastně s tím souvisejícím nárůstem životních nákladů?
15: Samozřejmě Trump není populární ani v Německu, je to velmi negativní, jsou reakce zejména na ty rostoucí ceny ropy, které jsou přičítány, nebo ceny pohonných hmot, které jsou přičítány té krizi na Hormuzském průlivu. Ano, všeobecně si myslím, že je to velmi negativní naladění, je samozřejmě velmi obtížná situace pro pro každého politika, aby udržel ty vztahy, které chtěl Friedrich Merz udržovat, protože on na nich dlouhodobě taky jako i soukromá osoba, ale jako politická osoba pracoval. Takže on si myslel, že to svým, řekněme, charizmatem, intelektem zvládne, ale jak je vidět, tak to vlastně není téměř možné, protože i ti přívrženci Trumpovi nebo velmi blízcí politici, jako byla Georgia Meloni, najednou upadají víceméně v zapomnění, jsou zašlapávání jako někdo, kdo nestál u Trumpa, když bylo potřeba. Ale tak to myslím, že německá veřejnost velmi citlivě vnímá a je to spíše negativní naladění samozřejmě.
13: Analýza publicisty, šéfredaktora časopisu Přítomnost a komentátora časopisu Euro Petra Fischera. Moc vám děkuji za váš čas pro Odpolední plus.
15: Děkuji za pozvání, hezký den přeju, nashledanou.
13: Vracíme se zpátky do Česka. Ministerstvo financí má nová pravidla pro stanovování cenových stropů na prodej benzínu a nafty. Platí od pátku, jejich efekt se ale na čerpacích stanicích projeví až v úterý. Regulace má trvat minimálně do konce května. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se opatření proti růstu cen osvědčila a řidiči díky nim ušetří i 400 korun na jedné nádrži. Co všechno se s novým měsícem změnilo, teď rozebereme s Markem Sedláčkem domácí redakce. Dobré odpoledne.
16: Hezké odpoledne.
13: Jak teď tedy bude stát ceny určovat?
16: Pro řidiče se vlastně nic nemění. Ministerstvo bude ty cenové stropy dál ohlašovat s jednodenním předstihem. Zveřejňuje je každý den ve 14 hodin. Do pátku, nebo respektive do čtvrtka, se počítali z průměru velkoobchodních cen za předchozí den. Od 1. května se bere v potaz průměr velkoobchodních cen za poslední 3 dny. Mechanismus by měl být odolnější vůči náhlým výkyvům na trhu, jak vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
17: Chtěli jsme eliminovat ty velké rozdíly, ty extrémy. Takže ten třídenní průměr po konzultaci i s trhem se jeví jako vhodnější z pohledu, aby se ty cenové rozdíly mohly vyrovnat.
16: Vyhláška je účinná, jak jsme říkali, od 1. května. To byl ale státní svátek. Poslední cenové stropy se tak stanovovaly už ve čtvrtek a platí až do pondělní půlnoci. Na totemech čerpacích stanic se tak ceny podle nového vzorce objeví až v noci z pondělí na úterý. Do té doby litr nafty natankujeme pořád maximálně za 44,55, benzín na nejvýš za 43,89.
13: No a co na tyhle novinky říkají samotní prodejci paliv?
16: Předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček tak si i dál myslí, že je regulace zbytečná. Zásahy do cen kritizuje už od zavedení těchto pravidel. Připomeňme, že vláda je zavedla na začátku dubna v reakci na stoupající ceny ropy. Růst způsobuje a způsobila krize v Hormuzském průlivu. Kromě cenových stropů tehdy kabinet stanovil i nejvyšší přípustnou marži, a to na 2,50 koruny. Teď si prodejci můžou připočítat až 3 koruny. To může podle Indráčka pumpám pomoct.
18: Já si nejsem úplně jistý, jestli to dálnicím stačí. Rozhodně je to krok správným směrem a to, co potřebují ty nezávislé čerpací stanice, je oddělení toho trhu dálničního a trhu na těch prémiových místech od toho venkova. Ve chvíli, kdy čerpací stanice na venkově prodávají za stejnou cenu jako značková pumpa na dálnici, tak samozřejmě to znamená velký odliv zákazníků od těch venkovských pump.
16: No a až do konce května taky zůstane snížená spotřební daň na naftu. Ta je teď ponížená o zhruba 1,90 Kč na litr. Podle ministerstva financí to s vlivem DPH dělá zhruba 2,35 Kč úspory na litr. Sazba tak zůstává na nejnižší možné úrovni povolené evropskou legislativou.
13: Informace hlavně pro řidiče měl v Odpoledním plusu Marek Sedláček z domácí redakce. Díky za ně.
16: Naslyšenou.
19: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
13: Na nemocnice a zdravotnická zařízení se ve válečných konfliktech v posledních letech útočí čím dál tím častěji. Lékaři bez hranic upozorňují, že se navíc proměňují i pachatelé. Zatímco dřív to byly většinou různé ozbrojené skupiny, dnes už na nemocnice často útočí i samotné státy, třeba Rusko nebo Izrael. Lékaři bez hranic před touto novou normou varují. Právě dnes je to navíc přesně 10 let od přijetí rezoluce OSN o útocích na zdravotnictví, ve které podobné činy jednohlasně odsoudilo přes 80 států.
20: Mezi kolegy třeba na palestinských územích jsme často mluvili o tom, že se nám někdy zdá při těch útocích, jako kdyby mezinárodní humanitární právo bylo pohřbený pod těma sutinama úplně stejně jako všichni lidi, co tam ztratili život.
9: Popisuje vedoucí komunikace České kanceláře Lékařů bez hranic Tereza Vinhaniaková. Sama se zúčastnila několika misí v zemích, kde jsou zdravotnická zařízení cílem útoků nejčastěji. Kromě zmiňovaných palestinských území vyjela taky třeba na Ukrajinu nebo Haiti.
20: Když si uvědomíte, co všechno stojí za tím, aby nemocnice fungovala. To jsou opravdu měsíce příprav, je to výstavba, hledání lidí, opravy. Zapojí se do toho specialisté třeba i z celého světa a pak se útokem v rámci jako sekund poničí, buď to celé oddělení, nebo v nejhorším případě, jako to bylo v Kunduzu, se téměř celá nemocnice srovná se zemí.
9: Právě útok na nemocnici v afgánském Kunduzu podnítil práci na rezoluci OSN, která útoky na zdravotnická zařízení, jejich personál, sklady, konvoje a další humanitární pracovníky odsuzuje. Nemocnice Lékařů bez hranic v Kunduzu se stala terčem cíleného amerického bombardování 3. října 2000. 15. Při útoku zemřelo 24 pacientů, 14 pracovníků nemocnice a 4 ošetřující osoby.
1: Ta nemocnice tam fungovala 4 roky a všechny strany věděly, jaké má koordináty, kde se přesně nachází. GPS koordináty byly známé jak afgánské vládě, tak spojencům. Dokonce ty koordináty byly známy ve Washingtonu.
9: Řekl Radiožurnálu v říjnu 2015 chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic Tomáš Šebek, který v kunduzské nemocnici ještě půl roku před útokem sám pracoval.
1: Prostě na nemocnici se neútočí a nemocnice by se neměly bombardovat.
9: Spojené státy později přiznali odpovědnost za nálet a omluvili se za něj. Podle amerického generála Josepha Voutla za bombardováním stála kombinace neúmyslných lidských selhání, technických chyb a špatného postupu. Obvinění z válečného zločinu ale armáda odmítla.
21: Vyšetřování nedospělo k závěru, že by pochybení vojenského personálu představovalo válečný zločin. Takové označení se obvykle používá pro úmyslné činy, jako je záměrné cílení na civilisty nebo na chráněné objekty a lokality. Nikdo z příslušníků nevěděl, že zasahují nemocnici.
9: Tereza Vinhaniaková vysvětluje, že dopady útoku na zdravotnická zařízení pociťují lidé v oblasti často řadu dalších měsíců i let.
20: I když by potenciálně například bojující strana útokem na nemocnici získala nějakou vojenskou výhodu, tak ta je vždycky dočasná a ve výsledku malá. Ale ty dlouhodobé následky jakéhokoliv útoku na zdravotnictví jsou obrovské. Část dané populace lidí ztratí třeba i kompletně přístup k jakékoliv lékařské péči ve své blízkosti. To je chvíle, kdy se umírá i při zraněních, která by člověk s funkční nemocnicí poblíž zkrátka přežil.
9: Vinhaniaková dodává, že stoupající počet útoků na zdravotnická zařízení Lékařům bez hranic komplikuje práci, snižuje jejich efektivitu a zpomaluje akceschopnost. Organizace zároveň za posledních 10 let přišla o 21 zaměstnanců, kteří při útocích zemřeli. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
13: V Odpoledním plusu teď přidám pozvánku k poslechu příběhu 20. století. Ty tentokrát nepřinesou dramatické osudy z totalitních režimů, ale pozoruhodná svědectví o tom, jak se lidé dřív seznamovali. Autor pořadu Mikuláš Kroupa teď nabízí krátkou ukázku.
22: Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Být zamilovaný je stav duše, který se těžko popisuje, snad jedině poezí. Umělá inteligence suše konstatuje, že se jedná o radostné citové přilnutí k druhému člověku, kteří jsou spojeni navzájem touhou být spolu, protože zamilovaní se cítí šťastně ve vzájemné blízkosti. Tolik citace umělé inteligence. Psychologové zamilovanost nepovažují za nemoc, ale upozorňují, že její průběh připomíná některými rysy duševní poruchu. Například je prý zamilovanost provázena ztrátou soudnosti. K člověku láska patří. Křesťané o ní dokonce mluví jako o obrazu Boha v člověku. Lidé ji přirozeně hledají, touží po ní, protože nás spojuje s druhými. A jak vypráví příběhy z paměti národa, láska nás přivádí k těm největším činům odvahy, hrdinství a k ochotě nasadit se pro druhé. Na paměti národa jsem hledal vše různé příběhy, které bych vám o zamilovanosti mohl vyprávět. Pár jsem jich našel. Pustím vám například příběh manželů Gancových, kteří se seznámili v terezínském getu skrze holý zadek. Pustím vám vyprávění o dívce, která kráčela v hloučku proti mladému herci Stanislavu Zindulkovi. A pak se něco stalo. Také vás zavedu do podzemí, do Uranových dolů, kde se zamiloval politický vězeň do dívky, která měřila radioaktivitu. Nyní vám ale jako ochutnávku pustím krátké úryvky z paměti národa, z mnoha různých vyprávění mnoha různých lidí, kteří se za minulého režimu, za komunismu zakoukali. Prostě o tom, jak se zamilovali, jak se seznamovali. Ono je to vždycky podobné. A přitom naprosto jedinečné.
0: My jsme se poznali v Praze ve vlaku, on jel domů k rodičům do Bystřice a já jsem jela k rodičům do Vidnavy jednou. To vím, že jsem ještě měla nové lodičky a že říkám, vlak je plný, já budu muset stát a najednou mi někdo zaklepal na rameno, slečno, hledáte místo? Já říkám, jsem se podívala, že no a tak jsme se seznámili a to byl můj budoucí.
2: No my jsme se seznámili v Praze, náhodou, v kavárně. Počkejte, jak ono se to teď jmenuje. Jo, byl hotel Šroubek, tak pod tím.
3: Jo.
2: To
3: byl hotel Evropa potom, teď, že jo?
2: Ano. A tam byla vždycky odpoledne, tam byla taková posezení s hudbou, poslechu. Tak jsme tam s kamarádkou šli. No a tak u vedlejšího stolu se pořád nějaký pán na mě díval. Já říkám, Evo, pořád na tebe. Ne, on se kouká na tebe. No a pak najednou on přišel se zdovolením, jestli se může posadit. A to jsme se seznámili. To bylo naše seznámení.
3: A líbil se vám?
2: Jo, byl takový upřímný, prostě takový dobrosrdečný, no.
3: Takže to se vlastně dřív takhle seznamovali po kavárnách, že
2: no, ne? Byly to různý. No oni taky byli takový dohazovači, že jo, který byli, kde byla majetek, tak se zase šlo tam, aby taky z druhé strany něco bylo.
23: Šla jsem vyřídit od své kamarádky, co si, jestli mu něco vrátit, nebo já nevím, ona nemohla, tak poslala mě do Malostranské kavárny a vyšla jsem v pátek a vrátila jsem se až v sobotu. A bylo to. No, bylo to zvláštní setkání, protože ten člověk mě udivil tím, že na sebe řekl úplně všecko. I věci, které patří do 13. komnaty, ale prostě jsem si říkala, tak jestli tenhle kluk si mě chce namluvit, tak proč mě říká takovýhle věci? Ta upřímnost mě tak vzala u srdce. Říkám, to musí být strašně hodný člověk. A už jsem se ho nepustila.
13: Dokument z cyklu Příběhy 20. století nabídneme na Plusu dnes večer po 20. hodině. Hostem Osobnosti Plus hned po zprávách bude Krištof Kintera, sochař, jehož díla doplňují nově otevřený Dvorecký most v Praze. Budou se na stavbu jezdit lidé dívat stejně jako na Karlův most, jak umělec předpovídal. S Krištofem Kinterou si bude povídat Světlana Vitovská. Tady je Plus v 17:30, vysíláme zprávy, je to Martin Matějka.
19: Český rozhlas Plus.
6: Část hasičů se v Českém Švýcarsku snaží ochránit domov důchodců v Dolní Chřibské. Ředitel zařízení Igor Prošek se v noci ve spolupráci s městem připravovali na případný přesun seniorů do penzionu. Hasičům se ale podařilo zabránit šíření ohně a seniorům teď žádné nebezpečí nehrozí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V domově je 60 klientů. A pražský magistrát prodloužil zákaz rozdělování ohňů na rizikových místech do půlnoci z úterý na středu. Informoval o tom mluvčí magistrátu David Hoffman. Důvodem je to, že výstrahu ohledně zvýšeného rizika požáru prodloužili meteorologové. Zároveň ji rozšířili na většinu území republiky s výjimkou jihozápadních Čech. Zákaz rozdělování ohňů v Praze platí od soboty. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se na summitu Evropského politického společenství setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to jejich první setkání od Babišova opětovného nástupu do čela vlády. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Obsah dnešního setkání obou politiků zatím neznáme. Nobelův výbor vyzval Írán k okamžitému propuštění nositelky Nobelovy ceny za mír Nargese Muhammadiové. Její zdravotní stav se podle nadace a rodiny výrazně zhoršil. V posledních týdnech laureátka dvakrát upadla do bezvědomí a měla infarkt. 53-letou Muhammadiovou režim v Íránu opakovaně vězní kvůli jejímu boji za lidská práva a zrušení trestu smrti. Ruský útok v ukrajinské oděské oblasti dnes v noci nepřežili dva lidé. Na Telegramu o tom informuje šéf regionální vojenské zprávy Oleh Kyper s tím, že dalších 5 lidí je zraněných. Drony zasáhly obytné domy, místní přístavní infrastrukturu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl taky auto v Chersonu. Úder nepřežil řidič, další 4 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Ruská armáda v uplynulých 24 hodinách neustále útočí na Ukrajinu. Vypustila více než 300 dronů a přinejmenším 2 balistické rakety. Letecké poplachy vyhlašují úřady po celé východní části země. Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem víc než o ohlášených 5000, píše o tom agentura AFP. Stažení 5000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit v příštích 6 až 12 měsících. A Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje za nedostatek podpory Spojených států v konfliktu. A izraelská armáda vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic v jižním Libanonu k evakuaci, informuje o tom agentura Reuters. Vojska v oblasti provádí operace proti militantnímu hnutí Hizballáh a tvrdí, že ozbrojenci porušili příměří. A to platí od poloviny dubna. Zítra čekejte oblačno i zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno bez srážek a nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je repríza sobotní Osobnosti plus Světlany Vitovské.
7: Jedna z největších veřejných staveb posledních let, Dvorecký most v Praze, je v plném provozu. Nová spojnice mezi Podolím a Zlíchovem zkrátila a zjednodušila cestu mezi oběma břehy Vltavy. Veřejný prostor kolem mostu budou postupně doplňovat umělecká díla Krištofa Kintery. Co všechno okolí mostu pro pěší, kola a hromadnou dopravu lidem nabídne a proč se změní i přilehlá pumpa? Hostem Osobnosti plus je autor návrhu Krištof Kintera, který patří mezi nejúspěšnější české umělce. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
10: Osobnost plus.
7: Už jste se prošel po Dvoreckém mostě po té, co už je otevřený oficiálně?
8: Ne.
7: Jak to?
8: Teď jste mě fakt zaskočila. Já jsem tam chodil moc krát před otevřením. Byl jsem na zahájení, tam jsem došel jenom do půlky a popravdě odpovídám z veřejností ještě ne.
7: Vy jste čekal, že se lidi na Dvorecký most budou chodit dívat jako na atrakci, třeba jako na Karlův most, a pravděpodobně jste měl pravdu, protože lidi tam jen tak korzují pořád. Co myslíte, že láká na procházce po Novém mostě?
8: Tak každý most má to privilegium spojovat dva břehy. To si myslím, že samo o sobě je nádherná funkce. A k tomu Karlovu mostu já to chci uvést na pravou míru, aby to právě neznělo nějak zbytečně nabubřele nebo tak. Já jsem to srovnání použil hlavně proto, že Karlův most je vlastně principiální ukázkou toho, jak dobře funguje architektura a umění. A já ten příklad vlastně používám proto, že když slýchám, že proč se tam ty věci kulturního rázu dějou, tak často poukazuju na ten Karlův most a ptám se, proč jezdí tolik lidí do Prahy
7: Návrh na oživení okolí mostu, na jehož výtvarném řešení jste se podílel, vyhrál v architektonické soutěži. Jak jste o okolí mostu přemýšleli? Co je váš cíl?
8: Já když jsem poprvé viděl siluetu toho mostu v nějakých vizualizacích, tak to byla láska na první pohled. Říkal jsem si, to je opravdu elegantní záležitost. Momentálně tou svojí existencí a tou zdařilostí té stavby, protože si myslím, že ta stavba se skutečně podařila. Nebylo to jednoduché, protože vlastně tvarovat architekturu tímto geometrickým neokubistickým způsobem je stavebně složitý, ale stálo to za to. A my jsme vlastně nechtěli vůbec zasahovat do té zbytnělé elegance toho mostu a zaměřili jsme se vlastně na jeho, já tomu říkám jako trauma pointy, složitý vlastně místa přilehlý k tomu mostu.
7: Ono to nebývá moc atraktivní u mostu, pod mostem. Pod mostem, když se řekne, že někdo je pod mostem, tak je to spíš něco, co není moc hezké.
8: Právě. Skoro člověk z toho cítí až zápach. A tomu zápachu jsme chtěli vlastně předejít. Takže to uvažování bylo na jednu stranu velmi lapidární. Takže když začnu třeba tím Podolím, tak právě tam ta mostovka toho mostu vlastně vytváří, přirozeně zastřešuje 42 metrů dlouhou a téměř 17 metrů širokou plochu, která kdyby vlastně nebyla zaopatřena, tak bude chřadnout. A tomu jsme právě určitě chtěli předejít a vlastně úplně zase nějakým intuitivním způsobem jsme dál štěpili vlastně ty plochy toho mostu a samovolně nám z toho vypadnul skatepark, protože po kubismu se prostě dobře skateuje. Ale protože nám to přišlo příliš jednoduchý udělat tam jenom skatepark, tak jsme chtěli vytvořit vlastně nějaký multikulturní platformu, prostředí, kde se vlastně, kde bude život.
7: Tam bude i jukebox?
8: Bude tam i varianta jukeboxu, public jukeboxu.
7: Co se tam bude dát pustit?
8: No, jak to říct? No, určitě to bude neortodoxní akustický zážitek.
7: Takže spíš náladová muzika?
8: Vše. Nebo takhle. Určitě nemůžeme právě postihnout vše, ale můžeme se snažit o velmi širokou nabídku. A jenom vysvětlím, to bude fungovat tak, že si najedeme prostě tím a našima telefonama na QR-ko a to menu se nám objeví vlastně v těch telefonech, které máme pořád u sebe. Ale ten výběr nebude probíhat podobně klasicky jako na Spotify, nebo takže bych měl seznam oblíbených skladeb, ale budu se nejdřív muset ztotožnit vlastně s nějakou náladou, takže my máme vytvořených 33 kategorií, který vlastně si bude muset vybrat, jestli jsme nostalgic, happy,
7: takže to bude podle nálady.
8: Podle nálady a pak půjdu do toho menu.
7: Vy všechno, co jste navrhli a vymysleli, tak jste si museli všude, kde bylo potřeba, oběhat. Vy jste osobně chodil na ty úřady, instituce, kde to nejvíc drhlo.
8: Tak mám-li být upřímný, tak ono to drhne do
7: test.
8: Ale zároveň jsem stoprocentně přesvědčen, že všechny komplikace společně zvládnem. Je to pro mě exkurze par excellence do systému městské správy, do systému stavebnictví, do systému legalizace umění. A musím říct, že mě to teda docela proškolilo. Je to zajímavý zážitek, zajímavá zkušenost, ale teď si myslím, že se nám to prostě podaří, ale bude to ještě trvat skoro rok.
7: Zakázali vám něco, co jste vymysleli? Nebo měli problém s něčím, co jste přišli, jako řekli jsme, my bychom chtěli tohle, no tak to ne, to je moc.
8: Ne, to v tomhle smyslu to probíhalo velmi, bych řekl, svobodně, jo. Ono to taky trvá jako docela dlouhou dobu, takže se ten projekt nějak jako vyvíjel. Ale já tu Prahu vlastně musím jako pochválit, protože jestliže se nám to podaří, jakože fakt podaří, tak se stalo něco výjimečného a je to synergie mnoha lidí. Ale rozhodně nečelili jsme nějaký cenzuře, to ne.
7: Já jsem se tam byla podívat na tom mostě schválně, abych viděla, v jakém stavu to podmostí je. A pořád je to teda staveniště. Stihne se to za rok?
8: pánové, kteří postavili vlastně tak složitou stavbu toho mostu, tak teď už ten spodek pro ně podle mě je jenom takový dovětek, i ačkoliv tvrdí, že je to pořád složitý, protože ano, kubismus, proč trval kubismus tak krátce, protože bylo složitý ho stavět.
4: Jak blízko jste byli právě s architekty mostu, když jste přemýšleli o tom, co bude pod ním, tak museli jste to hodně probírat s těmi autory návrhu?
8: Tak jmenovitě s autorem mostu Radkem Šímou je velmi symbiotická spolupráce. To taky nebývá úplná samozřejmost, aby lidi dokázali vzájemně si naslouchat, věřit si
4: a shodnout se
8: a podporovat si, takže nám to fakt vyšlo a jsem za to rád. Takže Radek nás dost vlastně nechal svobodně uvažovat o tom místě a vlastně od samého začátku máme víceméně jen a jen shodu o tom, co od toho místa očekáváme. A za architekta to je jako skvělý, protože oni si hrozně často chtějí ty věci jako dotáhnout sami, ale když pozvete ještě jako někoho, tak získáváte velkou šanci, že přinese něco, co vy neimaginujete. Ale musíte být k tomu jako otevřená.
4: Když zůstaneme na zlíchovské straně mostu, tak tam se připravuje zahrada světel. Vy jste tam scháněli lampy z různých měst z celého světa. Jak se vám tenhle nápad rodil v hlavě?
8: Zase, na tom Smíchově, podobně jak v Podolí, jsme uvažovali velmi racionálně. Tady je most, přijíždí vlastně do Křoví, plného prezervativů a injekčních stříkaček. Vedle stojí nejvíc přepadávaná pumpa v Praze a asi by se s tím mělo něco udělat, když je tu ta novostavba dopravní. A to místo je velmi specifický, protože je sevřený brutálním způsobem vlastně tou městskou infrastrukturou. Z jedné strany projíždějí vlaky na Smíchov, z druhé strany jezdí auta na Barandovský most, nad tím jezdí tramvaje, autobusy. No, je to prostě uprostřed urbání džungle a to mě právě přišlo jako skvělý. A aby tam bylo něco, co vás vlastně zaujme, když jedete tím vlakem a periferním viděním uvidíte něco, co vaše oko zaujme, tak to musí být vidět, musí to být vysoký, když to svítí, tak je to taky dobrý. A zase jsem se vrátil vlastně k těm lampám veřejného osvětlení a tam byl právě takový krátký zádrhel. Mně se nechtělo už, protože jsem s tím pár věcí už udělal a říkal jsem si, já to je pořád ta tónina, kterou už jako hraješ. Ale bod zlomu byl právě v té myšlence, že budeme pracovat s těma svítidlama veřejného osvětlení z celého světa a ta je vlastně natolik nosná nebo silná, že se to rychle zlomilo a dokázali jsme si představit, že když nám to půjde, to jsme samozřejmě nevěděli, jak nám to půjde, takže by to mohlo dobře fungovat právě v té symbolické rovině, protože ten projekt se oficiálně jmenuje Světla proti temnotě. Takže těmi třemi slovy dokážeme docela naznačit, o co kráčí.
4: Takže o co kráčí? Co je to za symbol světlem proti temnotě?
8: Tak,
4: máte pocit, že žijeme v nějaké temnotě, nebo že se k ní blížíme, nebo je v tom něco víc?
8: No tak samozřejmě, že žijeme v temnotě. Teď jak letěli že jo, ty kosmonauti k měsíci, tak jeden z nich říkal, že je vlastně nejvíc na ní zapůsobila ta temnota kolem nás. To musí být obrovský zážitek, takže ona skutečně kolem nás je a bohužel se v tom reálném světě projektuje i do všech těch temných věcí, které se prostě dějou. A to světlo vždycky fungovalo jako nějaká kontradikce tomu, nějaká dualita, prostě to jsou takové jasné věci. A když právě se pokusíme přivést symbolicky to světlo ze všech koutů světa na to jedno specifické místo v Praze, tak si myslím, že to prostě je čitelný, o co nám jde poukázat na nějakou pozitivní energii toho světla a propojit vlastně ten svět na tomhle divným periferním brownfieldu v Praze.
4: Kolik těch lamp se vám povedlo sehnat?
8: Tak já ty čísla mám naučený. My máme 82 států, to je docela dobré. Tady musím opravdu vyzdvihnout pečlivou mravenčí práci kolegyně Jany Ptáčkový. A máme 154 pozic, to znamená, pozice znamená víceméně město. To vysvětlím, proč ty čísla jsou takové různý. Z Německa máme třeba, z Berlína, z Hamburgu, z Mnichova, z Čech máme samozřejmě toho spoustu. Takže těch jednotlivých pozic je 154.
4: Takže tam bude 154 stožárů?
8: Ano, 163, protože některé pozice mají dva stožáry a máme tam 440 světelných zdrojů. To jsou jakoby ty žárovky.
4: Vy budete dělat ty stožáry? Nebo děláte stožáry? Protože vy jste chtěli jenom to osvětlení, tu lampu.
8: Ano, přijíždí jako ty lampy, jako takový.
4: V čem budou ty stožáry jiné, než jsou obvyklé stožáry u lamp?
8: Tak právě, my vlastně, tohle je důležitý detail, my nemáme od začátku ambici být muzeum světla, veřejného osvětlení, tudíž my pracujeme velmi svobodně a sama jste už, myslím, použila to slovo zahrada světel, což je vlastně takový jako druhý název vlastně té věci, takový přirozený. A když uvažujeme o tom jako o zahradě, což já tak uvažuji jako o botanické zahradě, že vlastně přivážíme ty květiny a ty byliny z celého světa, tak spíš je to volná práce s tím jako sochařská, jo. A takže my se často inspirujeme nějakým tvaroslovým estetikou těch původních míst, jako z Mexika, z Betlem a z Mongolska.
4: A odkud nejdál máte lampu?
8: Tu jsem měl včera v ruce, to vím. Je to souostroví Tonga. Mm-hmm. To je prostě v Tichomoří. To je protinožská lampa, jak blázen.
4: A která lampa se vám líbí nejvíc? Je tam nějaká, co jste si řekl, to je super lampa, krásná, to by mě nikdy nenapadlo takhle vytvořit lampu, sestrojit.
8: Jaj, tak tohle mě zaskočí, to je taková Sofína volba, já mám radost z každého světla, který přijede, ale máme krásky třeba z Dublinu, z Budapešti, máme nádherný historický světlo z Řetězového mostu, nevím, já mám rád všechny.
4: Vy tam máte taky sochu kluka s velkou hlavou, ten, na té druhé straně zase. Hmm. Proč má velkou hlavu?
8: No, protože právě ten souboj světla a temnoty probíhá i v našich hlavách a velmi snadno se vám stane, že se vám z toho docela solidně zvětší.
4: Vy kromě těch instalací, o kterých jsme teď mluvili, taky máte v hlavě přestavbu pumpy, která je přilehlá, je tam z mostu vidět. Jak vás to napadlo a jak na to reagoval majitel pumpy, když jste za ním vy osobně přišel a řekl jste, prosím vás, já bych chtěl tuhle pumpu změnit úplně od základu.
8: No, když jsem tu myšlenku třeba sdílel se svými přáteli, tak většina z nich si klepalo na čelo a říkalo si, to jsem zvědavý, jak tam dopadneš. Vysvětlím. My jsme o ní samozřejmě od začátku věděli, ale když jsme se jako dostávali dál a dál a vlastně jsme obklíčili tu pumpu vyloženě jako z téměř dokola, tak nastal okamžik, kdy bylo dobrý zaklepat na dveře toho nájemce, protože ty pozemky jsou už o magistrátu, a zkusit je oslovit. A já jsem tehdy měl jenom opravdu jako minimální jako ambici, která mi přišla, že by bylo skvělý, kdyby se podařilo, že bychom to aspoň odstrojili od těch jako divných plastů, prostě, které vidíme všude u těch dálnic, a nějak to prostě zkultivovali. A tehdy ten původní tehdejší ředitel, můžeme tady říkat ty firmy, jo,
4: Orlen, protože to všichni ví, jak vypadá ta pumpa.
8: Tak ředitel Orlenu, když jsem mu ukazoval, že jsou obklíčený, tak on se mě takovou čechopolštinou zeptal, a vy to chcete zbužať nebo přestávět? Jsem mu říkal, tak zbužať to je jako možná moc jednoduchý, pojďme to přestávět. No od té doby probíhá takový zase trošku prostě příliš zpomalený, tak to bývá proces konverze té benzínové pumpy. My jsme původně chtěli tam udělat knihkupectví, kde si bude možný natankovat. Teď jsme se od toho z ekonomických důvodů asi museli trošku odklonit. Nicméně to, že se ta pumpa má konvertovat, to, že tam bude nějaká svébytná unikátní architektura, to se podaří. A když se to podaří, tak já budu mít pocit, že jsme skutečně to území toho brownfieldu komplexně vlastně přetvořili.
4: Když tam nebude knihkupectví, co tam tedy bude v té pumpě, kromě jiného, než že tam bude moct člověk natankovat?
8: Tak ona má fungovat automaticky, protože už teď v noci je na kartičky, právě aby tam nebyl personál ohrožen právě nočním provozem. Tak bude tam prostě nějaký typ občerstvení nakonec, což je taky dobře, protože to místo potom získá nějaký středobod nějakého prostě jako refreshmentu. Nebo.
4: A už to nebude vypadat jako pumpa?
8: Moc ne.
4: To bude taky za rok.
8: To by byl zázrak. Jo, cash by, ale já když pozoruju, jak vlek je vlastně práce kolem architektury, tak už to vidím všechno v trochu jiných časových horizontech.
4: Říká Krištof Kintera, umělec, který je hostem Osobnosti Plus.
19: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V jednom rozhovoru jste řekl, že u opravdové tvorby, tak jak si ji představujete vy, je na místě jistá bezohlednost. Jak to myslíte?
8: To jsem řekl, jo.
4: To jste řekl. Že se nemáte ohlížet na to, co je okolo.
8: Ano, jasně. Tady musíme vlastně správně číst to slovo bezohlednost. Jasně, to nad tím si asi jako stojím. Jistá nekompromisnost, neohlížet se vlastně na to, co si o tom kdo bude myslet, jestli si to koupí, nekoupí, jestli to bude považovat za příliš jednoduchý nebo dětinský. Hovoříme vždycky hlavně sami se svým vnitřním hlasem a ten by se měli poslouchat.
4: Platí to i o takové stavbě, jako je Dvorecký most, nebo když je to práce na zakázku, tak tam ta bezohlednost musí jít stranou?
8: No tak to právě, jo, to jsou úplně diametrálně odlišní disciplíny. Jo. Já, prostě v tom veřejném prostoru v architektuře podleháme jako příliš mnoho schvalování, očekáváním, restrikcím, povolovacím procesům, stavební dokumentaci, dokumentaci pro výběr zhotovitele,
4: realizační
8: dokumentace stavby. No prostě tabulky, výkaz, výměr, šíl.

0: Otevřela debata o veřejném prostoru, o tom, jak vypadá, jak nás ovlivňuje, jestli nás vůbec zajímá, v jakém prostoru žijeme. Vidíte v čase změnu v tom, jak lidi vnímají to, v čem žijí, jestli je to zajímá, jestli to chtějí vůbec řešit?
1: Mm-hmm. Jo, tak to je dobrá otázka k zamyšlení. Já si ten posun vlastně vnímám určitě, hlavně ale ve srovnání s dobou minulého režimu, kdy si myslím, že ani nešlo si představit, že by veřejný prostor šel nějak měnit. Všechno bylo řízené zhora, všechno podlehalo nějaký té správě komunistické strany, takže tam ta ambice ani nemohla být. Od té doby, co žijeme ve svobodné zemi, tak si myslím, že se ten zájem až exponenciálně vlastně vzrůstá a tím, že můžeme v tuto dobu velice snadno artikulovat a někdy až i štěkat, možná až zvracet naše názory do sociálních sítí, tak si myslím, že to je ta exponenciála toho, protože teď každý si něco myslí a může to zveřejnit třeba o mostě nebo o nějaký situaci před popelnicí.
0: Je něco, co vás osobně, když jdete po ulici a vidíte ten veřejný prostor, jako bezpečně vždycky vytočí?
1: Jaj. No, já se snažím se moc nevytáčet, ale teď úplně přesně nevím. Já jsem vlastně docela jako optimisticky, mám taky optimisticky naladěn. Vidím zejména na té Praze, že se třeba hodně zlepšilo podmínky pro cyklistiku. Máme tady daleko víc vlastně těch stezek. S uměním je to složitější, protože to je taky další téma, jo, a ono taky, když to bude na každém rohu, tak to možná trošku devalvuje vlastně tu, ten jeho dopad, vlastně tu jeho radiaci, takže oni na to nejsou na všechno jednoznační odpovědi, jo, a teď to tady do mikrofonu říká někdo, kdo to vysypal na Smíchov a do Podolí a jo, a já jsem si to vědom, ale dělal jsem to podle svýho nejlepšího vědomí a svědomí.
0: Vy jste loni v září pro Seznam zprávě řekla, teď budu citovat, jsem přešťasten, že můžu žít ve společnosti, která mě nechá hrát si a lidi to navíc baví. To je obrovský dar. Platí to pořád? Máte ten pocit svobody, že to lidi baví, že vám do toho, co vy si děláte, nikdo nemluví?
1: To platí. Já si to uvědomuji skoro každý den a je to fakt vzácná věc. A když si to člověk jako uvědomí, tak najednou i ty nějaký malicherný komplikace a tak považuje vlastně jenom za takový koření, nebo nějaký průvodní vánky toho, co tady žijeme a měli bychom si toho fakt vážit, žijeme ve svobodné zemi, musíme teda samozřejmě být pořád ve střehu a nezapomínat na to, že to není samozřejmost. Prostě to jsou takový, zní to jako fráze, ale já to myslím upřímně.
0: Co to znamená, když člověk řekne, musíme být ve střehu? Vy jste ve střehu?
1: Snažím se, ale já nejsem jako nějak politicky aktivní, ale když mě něco štve, tak se stavím na tý Letný. Myslím si, že nezměním to prostě nějakým poustováním věcí na sociální sítě, to asi ne. Já jsem dokonce i trošku skeptický, zdali pak to umění má nějakou moc.
0: Vy optimista, jste skeptický.
1: No tak jsou to věci, o kterých jako člověk přemýšlí a nejsem si jistý, jestli třeba umění dokáže vyřešit nějaký třeba ekologickou problematiku a tak. Je to spíš manifestace postojů těch autorů, ale když chceme měnit třeba něco ve společnosti nebo v té ekologii, tak to rozhodně nebude ve sféře jako výtvarného umění a v galeriích.
0: Vy jste říkal, že nemáte zadavatele, že v zadavatele máte jenom v hlavě a že nemáte taky ani odběratele často, ale vaše díla se prodávají za vysoké částky, ale taky třeba za štangli salámu. Jsem četla, že jste svoje dílo někomu dal. Jak se to stane, že někdo dostane od Krištofa Kintery něco za šišku salámu?
1: Tak byl to salám lovecký. Nebyl
0: to je základ.
1: Nebyl to uhrák. To se prostě stane tak, že mě baví relativizovat i tu někdy až příliš ustálenou situaci kolem toho trhu s uměním, jo, protože je jednou jeden

0: kamarád řekl, že každý biotop má mít svého škůdce.
1: Takže vy jste škůdce.
0: A mě trošku baví hrát tu roli toho škůdce, takže proč já bych jako autor nemohl svůj obraz někomu věnovat právě za štangli salámu. A druhý den si od něj nechat vrátit a prodat jí třeba za 500 000.
1: Vy jste v interview ČT24 před 5 lety řekl, že umění má být i drzé a ošklivé, hlavně ať se něco děje. Napadá vás nějaký příklad něčeho, co je ošklivé, drzé, ale hlavně, že se to děje?
0: Myslíte ve vztahu k mojí tvorbě?
1: Ne, myslím obecně, cokoliv vás teď napadne třeba v Praze. Co je drzé, ošklivé, ale hlavně, že se to děje.
0: To mě docela napadá, no.
1: Tak nám to řekněte.
0: Tak já dám hádanku, no. Je to veliký, mává to křídly. A...
1: Letadlo. Na obchodním domě v centru Prahy.
0: Třeba. To docela sedí jako odpověď na vaši otázku.
1: To byl Krištof Kintera. Děkuju za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
0: Taky děkuju. Mějte se všichni v míru.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Jak to bylo doopravdy?
3: Otevírání neznámých hřbitovních šachet na Ďáblickém hřbitově, kde nikdo neví, kdo byl uložen, je velkou výzvou vzhledem k vyrovnání se s minulostí a napravení historické křivdy.
4: Říká právní historik Kamil Nedvědický a s tím také souvisí otázka. Nestal se právě pražský Ďáblický hřbitov symbolem nenávisti až za hrob?
2: Jak to bylo doopravdy, zítra po 20. hodině na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Hasiči už druhým dnem bojují s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko. Premiér Babiš se v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským. Fotbalisti Zlína a Mladé Boleslavy získali jistotu záchrany v Šancelize. Na dálnici D1 před omezením na mostě Šmejkalka směrem do Prahy popojíždí kolony. A počasí zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů. Je neděle 3. května. Dobrý večer. Hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Hasiči se už druhý den snaží dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň se sice už nešíří, situace ale zůstává vážná. Na místě zasahuje zhruba 400 hasičů. Dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu.
6: Hasiči s ohněm bojují za pomoci dronů, velkokapacitních cisteren i 7 vrtulníků. Jeden z nich odpoledne pilotoval Pavel Vetchý.
7: Máme za sebou necelý 4 hodiny hašení už. Za 4 hodiny máme 56 schozů, teď jsem to počítal, že zatím nějaké 67 tisíc litrů vody jsme schodili.
6: Ohniska požáru mají rozlohu asi 100 hektarů. Podle meteorologů byly vidět i z vesmíru. Zásah komplikuje sucho, vítr i nepřístupný terén, popisuje generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
8: Není to úplně jednoduché, protože ta teplota je relativně vysoká. To znamená, že je třeba často střídat ty hasiče.
6: Nedaleko jednoho ohniska je domov pro seniory. Hasiči se ho snaží uchránit, zatím nemuseli nikoho evakuovat. Oblast kolem Rynartic na Děčínsku je uzavřená a platí nad ní bezletová zóna. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: A aktuální informace přímo z místa požáru v Českém Švýcarsku teď doplní reportérka Daniela Pelařová.
9: Já stojím na křížovém vrchu v Rynarticích, tady je na požářiště dobrý výhled, oproti včerejšku je tu vidět posun, zatímco včera stoupal z protějšího kopce na valech hustý dým, teď se kouř přesunul spíše do Roklí za samotným kopcem ke spojovací silnici mezi Tokání a infocentrem na Saule. Ve vzduchu se stále nad požářištěm střídá 7 vrtulníků, zítra by se k ním měli přidat další 2 ze Slovenska. Hřensko a Chřibská spustili sbírku pití a dobrot pro hasiče, kterých tu zasahuje přes 400 a kvůli pohybu hasičské techniky jsou uzavřené některé stezky. Jejich seznam najdou lidé na oficiálních stránkách Národního parku České Švýcarsko. Z Rynartic na Děčínsku Daniela Pilařová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Nobelův výbor vyzval Írán k okamžitému propuštění nositelky Nobelovy ceny za mír Narges Muhammadiové. Její zdravotní stav se podle nadace a rodiny výrazně zhoršil. V posledních týdnech laureátka dvakrát upadla do bezvědomí a měla infarkt. 53-letou Muhammadiovou režim v Íránu vězní kvůli jejímu boji za lidská práva.
10: Muhammadiovou v pátek urychleně převezli z vězení do nemocnice. Nobelistka ve vězeňské cele v Zanžánu v posledních dnech několikrát omdlela. Její nadace dlouhodobě viní íránský teokratický režim ze systematického zanedbávání zdravotní péče. Žena podle jejich příbuzných trpěla zdravotními problémy už v minulosti a měli by se jí věnovat specialisté v nemocnici v Teheránu. Režim to odmítá a ženu dál zadržuje. Laureátka Nobelovy ceny byla za svoje postoje odsouzena k celkem 31 letům ve vězení a 154 ranám bičem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se na summitu Evropského politického společenství setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a v Jerevanu je taky náš zvláštní zpravodaj Jiří Kordík.
11: Andrej Babiš po jednání, které trvalo asi 3/4 hodiny, řekl, že se bavili hlavně o energetice. Podle něj je taky důležité, aby české firmy dostaly šanci podílet se na rekonstrukci Ukrajiny. Ukrajinský prezident s Babišem mluvil bezprostředně potom, co se krátce setkal s britským premiérem Keirem Starmerem. Právě s ním se zítra tady v Jerevanu plánuje setkat i český premiér. Na okraji summitu Evropského politického společenství plánuje Babiš jednat ještě třeba s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Záchranáři při pražském maratonu ošetřili 163 lidí, to je skoro třikrát víc než loni. 35 lidí museli převést do nemocnice, 3 jsou ve vážném stavu. Nepomohl ani brzký start závodu, který kvůli letním teplotám začal už v 8 hodin ráno.
12: Bylo to moc fajn. Přijela jsem z Polska, kde žiju s přítelem. Táta bydlí ve Francii, tak jsme se sešli na půl cesty a zaběhli si spolu maraton. Akorát bylo fakt horko, to bylo náročné.
13: Řekla mi v cíli mladá francouzská vytrvalkyně. V závěru závodu bylo 27 stupňů Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
14: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
13: 2 lidi jsou na plicní ventilaci, 1 na jednotce intenzivní péče. Marek Sedláček, Radiožurnál.
5: Plzní projel tradiční Convoy of Liberty do jedné z nejvýznamnějších akcí slavností svobody se letos zapojilo asi 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli i oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
15: Hlavně se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
16: Mává tady koloně.
15: Majkavat kvát.
17: Přihlížející lemují celou Klatovskou třídu po obou stranách.
18: Je to perfektní.
19: Z Jižní Moravy přijala Marta Novotná.
18: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
17: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli, 101letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Radiožurnál.
5: Herečce Jiřině Bohdalové je dnes 95 let. Diváci ji znají například ze snímků Ucho, Světáci nebo Čtyři vraždy stačí Drahoušku. Oblíbená je i díky svému nezaměnitelnému hlasu z večerníčků, například z Pohádky z mechu a kapradí. Její kariéra trvá téměř 90 let. Před kamerou se objevila už jako dítě v roce 1937. Později se prosadila na divadle i ve filmu. Za svou kariéru získala řadu ocenění, včetně 2 českých lvů.
20: Fotbalisté Zlína a Mladé Boleslavy budou hrát v šancelize i v příští sezóně. Jistotu mají díky další ztrátě Slovácka, které remizovalo ve skupině o záchranu v Teplicích 1-1. Plzeň zvítězila ve skupině o titul nad Hradcem Králové 3-1. Ve stejné skupině ještě za necelou půl hodinu nastoupí Sparta proti Jablonci. Národní hokejový tým usiluje v posledním utkání českých her proti Švýcarsku o 2. výhru na turnaji. Zápas sleduje v Českých Budějovicích Kamil Jáša.
21: Třetí třetina se bude hrát ještě 7 minut a 9 vteřin. Stále diváci čekají na gol, to znamená česká reprezentace Švýcarsko 0-0. Teď ještě 8 vteřin. Český tým bude hrát přesilovku. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
20: Tenistka Kateřina Siňaková ovládla společně s Američankou Townsendovou turnaj kategorie Masters v Madridu. Ve finále čtyřhry porazili ve dvou setech ruské duo Andrejevová-Schneiderová. Siňaková tak získala svou 36. trofej v deblu a v zítřejším novém vydání žebříčku WTA se znovu stane světovou deblovou jedničkou. A volejbalisté Karlovarska můžou získat extraligový titul. Ve finále vedou nad pražskými Lvy 2-1 na zápasy. Podrobnosti z čtvrtého utkání série doplní Karel Schamberger.
0: První set je zatím vyrovnaný 6-6 z Prahy. Karel Schamberger, Radiožurnál.
16: Dálnice D1 je velmi silný provoz z Brna směrem do Prahy. Tou dopravu brzdí omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru a kolony začínají už za sjezdem na Divišov okolí kilometru 37, zdržení pak na Prahu asi 20 minut. Pomalý provoz je i na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Tam jsou kolony před omezením u Staré Boleslavy před 12. kilometrem. Pomalej se teď jde od exitu Hlavenec z 19. kilometru. Čekejte asi půl hodiny navíc. A také na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je velmi silný provoz. Aktuálně se poprvé brzdí před kolonou u sjezdu na Libice na 42. kilometru, pak se zpomaluje také u Sadské a u Poděbrad, zdržení celkově 15 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů Celsia. Zítra čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů Celsia a v tisíci metrech na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Vstupujeme do poslední části nedělního odpoledního plusu s těmito tématy. Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se bude zabývat nejnovějším iránským návrhem na ukončení války. Na sociální síti True Social ale dodal, že si neumí představit, že bude plán přijatelný. Už více než 24 hodin bojují stovky hasičů s požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko. Oheň zasáhl asi kilometr čtvereční. V jeho hašení pomáhá pozemním jednotkám 7 vrtulníků. Na místě je reportérka, spojíme se s ní. A český premiér Babiš z hnutí ANO se na summitu Evropského politického společenství v arménském Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to jejich první setkání od Babišova opětovného nástupu do čela vlády. To je naše nabídka. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal.
2: Odpolední plus.
22: Americký prezident Donald Trump zkoumá nový návrh Iránu na ukončení války v Perském zálivu. 14-bodový plán podle světových médií obsahuje návrh na odblokování Hormuzského průlivu a ukončení bojů na všech frontách, včetně Libanonu, kde vede válku Izrael proti hnutí Hizballáh. Diskuzi o teheránském jaderném programu chce ale Irán odložit až na dobu po uzavření míru. Z dosavadních Trumpových prohlášení je zřejmé, že návrh pravděpodobně nebude pro Američany akceptovatelný. Do vysílání teď zvu politologa a bezpečnostního analytika z Masarykovy univerzity v Brně, Josefa Krause. Dobrý den.
23: Dobrý večer.
22: Z toho, co zatím víme, pane Krause, přišel Irán vůbec v tom plánu s něčím novým?
23: Ono to zní velice podobně, ta iránská pozice je vlastně dlouhodobě hodně, hodně stejná. To znamená, tam jsou základní požadavky na to, že Iránci chtějí se Spojenými státy nebo s Američany vyjednávat jako rovný s rovným a zároveň, že jakékoliv vyjednávání nebude činěno pod tlakem. To znamená, je tady to nutné odblokovat tu americkou blokádu iránských přístavů. Teprve poté může dojít na vyjednávání ohledně otevření Hormuzské úžiny a následně se mohou řešit další věci, včetně právě zapojení nebo spojení toho americko-iránského konfliktu s konfliktem mezi Izraelem a Libanonem. To znamená, ta iránská pozice je vlastně dlouhodobě stejná. Je také samozřejmě nutné to chápat jako začátek nebo vyjednávání vymezení se té vlastní pozice a to potom v rámci toho diplomatického vyjednávání může docházet k ústupkům jedné nebo druhé strany. Ale pokud Američané nekývnou alespoň na tenhle ten základní rámec, tak ta diplomacie asi fungovat nebude.
22: Vy už jste to zmínil, jak velký problém je i ten opětovný požadavek na ukončení bojů v jižním Libanonu. Může tohle vůbec americká strana nějak garantovat?
23: To je poměrně zásadní problém, ale zároveň to je přesně ten požadavek, který Íránci vlastně jedou od samého začátku. Oni tvrdí, že to není pouze o americko-íránském konfliktu, ale že to je záležitost celoregionální války, kterou Spojené státy a Izrael rozpoutali. A Izrael je právě vojensky aktivní právě zejména v jižním Libanonu, ale samozřejmě také po celém tom libanonském území, což Íránci jako důležitý partner libanonského Hizbaláhu se tedy snaží zajistit mírové uspořádání i právě tady v téhleté trošku vzdálenější části regionu, ale pro Irán naprosto klíčové. To znamená zatáhnout vlastně Izrael do tohletoho vyjednávání, respektive zařídit to tak, aby Spojené státy vytvořily dostatečný nátlak na Izrael, aby ten upustil od svých bojových aktivit.
22: Do jaké míry podle vás hrozí, že ta válka mezi Spojenými státy a Izraelem na straně jedné a Iránem na straně druhé přejde do podoby takové té vleklé opotřebovací války?
23: No, ona v ní tak trošku vlastně je. V tuhletu chvíli ten konflikt se zdá lehce zamrznutý. To znamená, on není vyřešený, ale zároveň ta míra toho násilí nebo té eskalace toho konfliktu je relativně nízká. Je vidět, že obě strany už se nechtějí vrátit k plné eskalaci toho konfliktu, že hledají cestičky, jak v rámci diplomatického vyjednávání dosáhnout maxima možného, aby nemuselo dojít opět na zbraně. A tady v tuhletu chvíli bych řekl, že Američané jsou těmi, kteří tahají za vlastně kratší konec provazu, protože zcela zjevně Spojeným státům tady tahle ta válka příliš nevyšla a Donald Trump hledá cesty, jak z ní ven, ale zároveň nemůže logicky přiznat minimálně nevýhru, v horším případě prohru. To znamená, on z toho konfliktu bude muset vyjít alespoň jako nějaký částečný vítěz a na druhé straně Íránci mu budou muset tady tohleto částečné vítězství poskytnout, jinak ten konflikt se může znovu obnovovat a vlastně nemůže být dlouhodobě řešený. Na druhou stranu uzavření Hormuzské úžiny na nějaké další několik měsíců by znamenalo poměrně zásadní globální otřes a tím pádem samozřejmě také velký tlak vyvíjený nejenom na Irán, ale také na Spojené státy, které vlastně tuhletu situaci způsobily.
22: Na Hormuzskou úžinu jsem se právě chtěl zeptat, ono to její uzavření, ta její blokáda neznamená jenom komplikace v dodávkách ropy a zemního plynu nebo nějakých dalších surovin, ale Iránu to značně komplikuje i dodávky obilí. Jak tohle dopadá na obyvatele Iránu?
23: V tuhletu chvíli ta ekonomická situace v zemi je naprosto tristní, nechci říct úplně katastrofická, do té katastrofy se samozřejmě může dostat v řádech měsíců. Irán je zemí, která je z nemalé části soběstačná, a to jak v zemědělské, tak průmyslové produkci, ale některé věci si prostě nedokáží vyrobit v dostatečné kvalitě nebo množství. Ať už se to týká právě některých obilovin, ale třeba i rýže, která je typickým pokrmem v Iránu, tak i ta musí být dovážena, ale ona většinou dovážena právě po zemi, to znamená třeba ze sousedního Turkmenistánu a jinde. A horší je to v případě třeba dovozu farmaceutických produktů, elektrotechniky a dalších věcí. Tady opravdu si Irán nedokáže moc pomoci vlastními silami a jsou to přesně tady tyhle ty výrobky, které nyní zasahuje extrémně jako rychlé zdražování a vlastně i nedostatek na trhu, což pociťuje každý jednotlivý Iránec.
22: Dodává v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně. Děkuju vám za váš čas pro Odpolední Plus a přeju hezký den.
23: Já děkuji za pozvání, pěkný večer všem.
22: Tady je Odpolední Plus, chvíli po čtvrt na sedm. Řidiči, kteří přišli o řidičské oprávnění kvůli velmi závažnému přestupku, musí od dubna 2024 absolvovat terapeutický program. Od té doby ho podle ministerstva dopravy dokončilo asi 7000 řidičů. A ti, kteří terapie podstoupí, chyby opakují méně často než motoristé, kteří na terapie nechodili. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu, který program zajišťuje.
1: Na ústek vložíte do úst a po dobu tónu budete foukat.
3: Ano, to je ono. Ještě.
4: Druhá dechová zkouška je 2,89.
7: Tolik promile zjistili policisté u řidiče, který si loni v listopadu zapálil cigaretu po zastavení uprostřed křižovatky v centru Zlína. Právě zařízení pod vlivem či odmítnutí dechové zkoušky nebo testu na drogy se řidiči na skupinové psychoterapie dostávají nejčastěji, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
24: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a
6: více měsíců a třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
7: Podle Řezáče je míra recidivy u řidičů po povinných terapiích nižší o 75%. Centrum dopravního výzkumu zatím návrat k řízení zkoumal asi u tisíce lidí, kteří programem prošli v roce 2024.
6: Srovnávali jsme tady tuto skupinu s řidiči v rámci Evropy, kteří vlastně neprošli terapeutickými programy a jaká je tam recidiva té trestné činnosti za volantem.
7: Popisuje Řezáč. Za povinných 5 sezení řidiči zaplatí asi 13 000 korun. Na nich s terapeutem nejdříve analyzují přestupek, kterého se dopustili. Následně probírají třeba účinky alkoholu a drog, agresivitu nebo překračování rychlosti. Psychoterapeutka Sandra Kolečkárová u řidičů na terapiích vidí největší posun ve vnímání dalších účastníků provozu.
8: Že se vlastně na některé situace v dopravě dívají s nějakým větším respektem, tolerancí. Právě skrze ty příběhy, které slyší od ostatních účastníků toho programu. Někdo je například po nehodě, proto jezdí možná nižší rychlosti.
7: Jen terapie ale k opětovnému získání řidičského průkazu nestačí, popisuje mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
9: Obrácení musí řidič požádat úřad a zároveň musí splnit i další zákonné povinnosti, a to podle konkrétního případu může jít například o lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a v některých případech také o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.
7: Řidič by se tak měl o dalších krocích informovat přímo na svém úřadě. Sára Adamcová, Český rozhlas.
22: Už více než 24 hodin bojují stovky hasičů s požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko. Oheň zasáhl asi kilometr čtvereční, v jeho hašení pomáhá pozemním jednotkám taky 7 vrtulníků. V okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku jsou uzavřené některé cesty kvůli pohybu hasičské techniky. A na místě je reportérka Daniela Pilařová. Dobré odpoledne.
10: Krásné odpoledne. Já jsem teď na křížovém vrchu v Rynarticích u Jetřichovic na Děčínsku. Odtud je na kopec, který se jmenuje Na Valech, kde včera začalo kolem 14. hodiny hořet dobrý výhled. Oproti včerejšku se dým přesunul spíše do Rokle za samotný kopec ke spojovací silnici mezi Tokání a informačním centrem na Saule. A když se dívám směrem k požářišti, tak se dým nejeví tak hustý jako včera. Možná je to ale tím, že oproti včerejšku začal foukat čerstvý vítr a ten může dým rozhánět na všechny strany.
22: Ty jsi byla na místě zásahu od včerejšího brzkého odpoledne, dostala jsi se poměrně blízko, co se tam dělo?
10: Je to tak. Mně se podařilo dostat se na několik desítek metrů k místu, kde parkovala hasičská technika. Já jsem stála na skále za obcí Rynartice a dívala se dolů do údolí, kudy vede silnice do Chřibské, a právě v té jedné postraní Rokly hasiči svoji techniku parkovali. Nejdřív bylo na místě 14 jednotek a během pár hodin narostl jejich počet několikanásobně. Maximálně tu zasahovalo 70 jednotek hasičů. Někteří přijeli i z jiných krajů. A bylo vidět, že mají hasiči v Rokli natažené vedení hadic z cisteren a tím dopravovali vodu na svah kopce, odkud stoupal včera celé odpoledne hustý bíložlutý a místy i černý dým. Začala tam hořet lesní hrabanka, což je vrstva, která vznikne po rozkladu listí anebo jehličí. Jak šel čas, bylo jasné, že situace je velmi vážná, a začala přijíždět i další hasičská auta a policisté pak vymezili perimetr zásahu a musela se místo opustit. Zůstala jsem na křížovém vrchu až do půlnoci a když padla tma, bylo vidět sytě oranžovou záři na hřebení kopce. Vrtulníky včera létaly až do tmy a z bezpečnostních důvodů se schozy vody skončily v 10 večer. Dnes jsem se byla podívat na ležiště v Chřibské, kam létají vrtulníky opatřené bambivaky pro vodu. Tam jsou dvě velkokapacitní nádrže zvané flexitanky a jedna pojme 54 kubíků vody.
22: Danielo, jsou ohrožená nějaká lidská obydlí nedaleko požářiště, například domov pro seniory, nemýlím-li se?
10: Je to tak, asi nejblíže požáru je už jmenovaný domov pro seniory na Potokách v Dolní Chřibské. Tam hasiči napřeli veškeré síly, aby oblast uchránili, a podle jejich mluvčí Lucie Vyškrabkové nehrozí klientům žádné nebezpečí a ve hře není ani jejich evakuace. Újma nehrozí ani obyvatelům Rynartic, ty jsou od požáru poměrně daleko. Musí se teď vyrovnat s tím, že zůstali tak trochu odříznutí. Policie totiž do Rynartic nikoho nepouští, odklání dopravu už v Jetřichově. A já jsem se ještě Lucie Vyškrabkové ptala na to, co bude zítra, tedy v pondělí, až pojedou lidé z Rynartic do zaměstnání nebo děti do školy, a podle ní by neměli mít rezidenti s průjezdem problém.
22: No a jak bude zásah hasičů vypadat dál?
10: Tak s ohněm budou stále bojovat stovky hasičů, protože pořád není pod kontrolou. Pomáhá jim nejmodernější technika i vrtulníky. Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček pro Český rozhlas uvedl dneska, že zítra by měli zasahující hasiče podpořit další dvě helikoptéry ze Slovenska, tedy mělo by jich být dohromady 9.
11: Dodává Daniela Pilařová, reportérka Českého rozhlasu. Děkuji moc a klidný zbytek večera.
10: Naslyšenou.
11: Tady je odpolední plus 7:30. Premiér Andrej Babiš z ANO má dnes na programu mimo jiné, respektive měl jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Setkali se v arménském Jerevanu na summitu Evropského politického společenství. Ten se zaměřuje hlavně na energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a taky posilování stability v Evropě. A já už v odpolední plusu zdravím Martina Vokálka, výkonného ředitele a vedoucího bruselské pobočky think tanku Europeum. Přeju dobrý den.
12: Dobrý den a díky za pozvání.
11: Pane Vokálku, v jakých aspektech je právě teď podle vás Arménie důležitá pro Evropskou unii?
12: Tak nejde tam v první řadě primárně o Armeny, ale o celý ten region, protože vlastně v současné době těch geopolitických zvratů a výzev, tak ten region je opravdu dynamický a pro Evropskou unii v podstatě je to součástí celé té geopolitické změny, protože po oslabení Ruska vzniká na Kavkaze prostor, kde se snaží různí aktéři, včetně i EU, zaplnit ten prostor a ta důvěra v Rusko a ta snaha vlastně Ruska ten prostor pořád udržet je poměrně intenzivní. A ten region jako takový je vlastně klíčový pro energetickou bezpečnost a napojení Evropy s Asií.
11: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jaký vliv má vlastně teď Moskva na Arménii a snaží se nějak Jerevan, řekněme, z tohoto kontaktu vymanit?
12: Tam je to poměrně složité, protože vlastně historicky Arménie je extrémně závislá na Rusku, je tam vlastně ta ekonomická závislost v oblasti energetiky, ale i remitencí, které tam běhají a v neposlední řadě samozřejmě i to obchodu, ale na druhé straně je tam i arménská frustrace z ruské nečinnosti v rámci konfliktu, který má Arménie s Azerbajdžánem. Takže tam vlastně ta snaha je spíše taková, jako nějakým způsobem velmi opatrně změnit tu zahraničně politickou orientaci, trošku se odklonit od Ruska, ale rozhodně to není tak, že by nyní Arménie mohla nějakým způsobem 100% zanevřít na Rusko, ale spíše bude se snažit vybalancovat ty postoje a právě naopak vlastně získat možná nějaké třeba další výhody nebo užší propojení s Evropskou unií, protože to zásadní přerušení vazeb nebo ten odklon, jak o tom vy mluvíte, tak není určitě možný v tuto chvíli.
11: No a nakolik, pane Vokálku, ten summit v arménském Jerevanu, řekněme, signalizuje nějaký geopolitický posun na jižním Kavkaze?
12: Tak svým způsobem určitě ano. Na druhou stranu vlastně ten summit Evropského politického společenství, který se koná teď v Arménii a koná se vlastně dvakrát do roka, vždycky jednou v nějakých nečlenských evropských státech a jednou v členských státech Evropské unie, tak je spíše takový neformální summit, kde se právě potkávají různé pohledy nejenom členských států Evropské 27 a dalších evropských států a v tom summitu, který se bude konat to dnešní večera a hlavně zítra, tak se poprvé účastní i Kanada, takže to signál že takový celý ten vlastně geopolitický posun a snahou těch evropských států se koordinovat, ale je to zajímavé z toho pohledu, jak vlastně se potkávají různé státy, jsou tam různé bilaterální nebo i vícelaterální formáty. Na druhou stranu, už jsem to říkal na začátku, prostě nějaká ten hmatatelný politický dopad se tam hledá velmi těžko, protože ten summit je velmi neformální a ta témata, která řeší, tak se skutečně nedají vyřešit za jeden den, tak jak se budou ty evropští a další lídři setkávat.
11: Já už jsem to zmiňoval v úvodu. Český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se v rámci toho summitu už setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš ještě před odletem do Arménie odmítl komentovat témata rozhovoru s tím, že se ke schůzce vyjádří až po ní. S hlavou ukrajinského státu se naposledy Babiš sešel v roce 2019, to bylo v Kyjevě. Co tato schůzka v Jerevanu podle vás signalizuje směrem, řekněme, k otázce budoucí podpory Ukrajiny ze strany Česka?
12: Tak určitě je důležitá z toho pohledu, že s prezidentem Zelenským musíme jednat a ta vlastně nás pokračující podpora Ukrajiny, která se už přes 4 roky brání ruské agresi a která brání i naši evropskou bezpečnost, tak je jako extrémně důležitá, ale je to vlastně podle mě těžký moment pro samotného premiéra Babiše, protože on vlastně svoji vládu vyvažuje s dalšími stranami a primárně vlastně SPD by určitě nebyla ráda, kdyby se nějaká spolupráce s Ukrajinou dále rozvíjela, ale viděli jsme to i během té politické kampaně před volbami v Česku, kdy právě ta rétorika proti Ukrajině byla poměrně kritická a silná, ale potom ty další kroky vlády byly poměrně vstřícnější, takže prostě Andrej Babiš podle mě na této schůzce bude signalizovat i to, že ta česká pozice stále je spíše v tom evropském mainstreamu a spíše v podpoře té Ukrajiny, ale bude pro něj velmi těžké to prodat svým koaličním partnerům a bohužel těžké je to prodat některým svým voličům.
20: A do jaké míry odhadujete, že vím, že na těch jednání nejste, ale že bude třeba nebo byla řeč o té české muniční iniciativě a podobných věcech?
12: Jak říkáte, nebyl jsem přítomen a bohužel nějaké ty závěry finální z toho asi nejsou, nebo jsem je minimálně ještě v tuto chvíli neviděl, ale určitě se podle mě to téma skloňovalo, a protože ta muniční iniciativa je velmi jako důležitá pro Ukrajinu, tak předpokládám, že prezident Zelenský o tom velmi intenzivně s Andrejem Babišem mluvil a Andrej Babiš se naopak podle mě svým odhadnout snažil najít takový ten kompromis, kam i nyní tlačí Českou republiku, tak aby ta iniciativa dále pokračovala, ale s nějakým menším a nebo nepřímým zapojením České republiky a našich financí.
20: V Jerevanu by měl český premiér jednat taky s dalšími evropskými státníky. Na programu má třeba bilaterální schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem a nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Co čekat od těchto setkání?
12: To je právě ta velká výhoda tohohle z toho summitu, o kterém jsem mluvil, že se právě ty evropští lídři a nejen ti lídři Evropské 27. té širší Evropy sejdou a mají možnost těchto bilaterálních jednání. A tam právě tyhle dvě schůzky jsou velmi zajímavé z toho pohledu, že právě je to platforma, kde se můžeme potkat s Velkou Británií a řešit ta témata, protože Velká Británie, ačkoliv vystoupila z Evropské unie, tak ta spolupráce v mnoha domenách je stále velice intenzivní a je extrémně zásadní nyní v bezpečnostních otázkách a neméně zásadní je pak i potenciální spolupráce Moldavska, nějaké přibližování Moldavska do té evropské 27. Takže tam vlastně ta témata jsou důležitá a to, že Andrej Babiš je nyní v Arménii a bude tam jednat s těmi svými protějšky, tak je spíše vlastně takový, řekl bych, pozitivní krok, že ta možnost se tam najde, ale od těchto bilaterálních jednání je to spíše taková, řekněme, politická nějaká krátká deklarace, nějaký ukazatel směru a proberou se ta nejdůležitější témata, ale důležitější jsou samozřejmě ta jednání na té nižší politické úrovni a především na té diplomatické úrovni.
20: Dodává Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí bruselské pobočky Think Tanku Europeum. Díky moc, že jste s námi byl v nedělním odpoledním plusu a přeju hezký zbytek víkendu.
12: Hezký zbytek víkendu vám, díky.
20: A k tématu ještě jedna závěrečná aktuální informace, která už se nám do rozhovoru nevešla, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na summitu v Jerevanu řekl, že má zájem o ukončení války. Česko si to rovněž přeje, jde o to, kdo to zprostředkuje. Tak to řekl premiér Andrej Babiš po jednání s ukrajinským prezidentem. Odpolední plus je na konci, loučíme se, hezký den.
2: Český rozhlas plus zprávy.
13: V novém systému jednotného měsíčního hlášení pořád chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Zaměstnavatelé je přitom měli registrovat do konce minulého měsíce. Kvůli velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat i víc než 5 pracovních dní. Registrace proto dál zůstanou otevřené. Firmy se podle Ministerstva práce a sociálních věcí pokud bát nemusí. Švédsko zadrželo v Baltském moři tanker plující pod syrskou vlajkou, o kterém se předpokládá, že je součástí ruské stínové flotily. Oznámila to švédská pobřežní stráž. Jako stínová flotila se označují lodě, pomocí kterých Moskva obchází sankce zavedené po ruské vojenské invazi na Ukrajinu. Často jde o dosluhující tankery, které po moři plují bez řádných dokladů i bez pojištění. 7 hasičských jednotek vyjelo dnes odpoledne k požáru lesa v Praze z Braslavy i s pomocí dronů likvidují několik ohnisek, která se jim daří dostávat pod kontrolu. Hasiči to napsali na síti X. Už kolem poledne praští hasiči likvidovali požár porostu v Hostivaři. Na místo jelo 9 jednotek a platil tam druhý stupeň poplachu ze 4 možných. A červená trasa u Stínavy na Prostějovsku je až do odvolání uzavřená. Důvodem je rekonstrukce nedaleké krajské silnice. V místě turistické trasy vedoucí obecním lesem dělníci mají skládku materiálu a taky těžké stroje. Fotbalisti Sparty hostí v Šancelize ve skupině o titul Jablonec. Stafa čas řekne Tomáš Petr.
14: Začíná druhá minuta utkání Sparta Jablonec zatím 0-0. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
13: Plzeň ve stejné skupině porazila Hradec Králové 3-1, Teplice remizovaly ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. Čeští hokejisti bojují proti Švýcarsku v posledním utkání českých her. Stafa čas doplní z Českých Budějovic Kamil Jáša.
21: 65 minut nerozhodlo, stav utkání stále 0-0. Za malou chvíli začnou samostatné nájezdy. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
13: A volejbalisti Karlovarska hrají ve finále extraligy proti domácím a pražským Lvům a v případě výhry získají titul. Podrobnosti má Karel Schamberger.
0: Úvodní set ovládli Lvy Praha 25-20. Z Libně Karel Schamberger, Radiožurnál.
16: Nebezpečí na D5 za Berounem a silný provoz na dálnicích před Prahou. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za Berounem. V okolí 15,5 kilometru se pohybuje srnka, a to v těsné blízkosti dálnice.
15: Kilometr 15,5, srnka se tam pohybuje u krajnice. Nejsou tam svodidla, není tam nic, taková menší. Neměla tendenci běhnout do vozovky, ale nelze to vyloučit.
16: A silný provoz čekejte na dálnicích na příjezdech do Prahy. Na D1 stále zdržení na příjezdu z Brna. Provoz brzdí omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru a pomalej se tak jede už od sjezdu na Divišov z okolí 40. kilometru. To zdržení v nesouvislých kolonách asi 25 minut. Stejná situace je i na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Tam jsou kolony před omezením u Brandýsa na 12. kilometru. Poprvé se brzdí před kolonou u sjezdu na Hlavenec na 19. kilometru, zdržení také 20 až 25 minut. A také na D11 z Hradce Králové do Prahy, tam čekejte kolony od sjezdu na Poděbrady z kilometru 35 a pomaleji se pokračuje až za sjezd na Jirny na 8. kilometr. Tak...
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Už i Češi objevili kouzlo silných a charismatických vůdců. Ministryně Mrázová jako perfektní studijní materiál, Maduro padl, ale narkobiznis ve Venezuele zůstává, anebo longevity jako vlak na kolejích. Tak zní titulky některých komentářů nedělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jehož studia zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
17: Většina populace se v čím dál složitějším světě málo vyzná a raději věří vůdcům, kteří nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů výměnou za loajalitu a poslušnost. Jak se bránit nebezpečným a přitom charismatickým lídrům? Nad tím uvažuje publicista Jan Vávra, druhdy ředitel TV Nova.
18: Známé přísloví říká, že úspěšní psychopaté jsou v politice, neúspěšní ve vězení. Nyní se zdá, že počet psychopatů mezi politiky nepříjemně narůstá. Souvisí to s tím, že politické programy a ideové ukotvení stran hrají čím dál slabší roli a že nejdůležitější je osoba takzvaně charismatického vůdce. Jedním z důvodů je rostoucí role sociálních sítí, jejichž algoritmy dokážou vytvářet názorové bubliny, budící dojem masového souhlasu, cílit na naše zranitelná místa a udržovat nás ve stavu nadšených či naopak negativních emocí. V takovém prostředí jsou odbornost, zkušenost a osobní integrita nezajímavé. Rozhodující je přesvědčivost. Svou roli hraje i všeobecná nespokojenost většiny lidí s tím, jak klasické liberální strany řeší problémy globalizace a nerovnoměrné distribuce bohatství. Většina populace se v čím dál složitějším světě nevyzná a proto raději uvěří vůdcům, kteří nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů výměnou za naši loajalitu a poslušnost. Pokud ale oceňujeme charisma a přesvědčivost jako hlavní předpoklad pro výkon politické funkce, je třeba mít na paměti, že právě psychopaté, podvodníci a lháři jsou nejpřesvědčivější. To známe z běžného života. Lež vypadá často věrohodněji a zajímavěji než pravda. Kam loajalita k charismatickému vůdci může vést, vidíme na rozkladu dnešní americké společnosti, která byla dlouhou dobu pokládána za ukázkový příklad demokracie. Obdiv k silným vůdcům lze ale pozorovat i ve většině států východní Evropy. Všichni autoritářští vůdci velebili Viktora Orbána a je jen logické, že ho jeho vyzývatel nakonec porazil jeho vlastními zbraněmi. A po Slovensku jsme nakonec kouzlo charismatických vůdců objevili i my. Jejich půvab hrál rozhodující roli v loňských sněmovních volbách, protože strany, které složily vládu, ANO, SPD i motoristé, disponují vůdci, které jejich voliči poslušně následují. Současná opozice dosud žádného takového vůdce nenašla. Jako první se ku podivu tímto směrem teď vydali konzervativní lidovci, kteří na svém nedávném sjezdu odevzdali veškerou odpovědnost novému spasiteli Janu Grolichovi, který charizmatem a verbální přesvědčivostí nároky na vůdce v dnešním digitálním věku splňuje. Ovšem i v pravicovém táboře se projevuje trend hledání politické budoucnosti v charizmatickém spasiteli. Když se ODS, která má ve svém čele poněkud sterilního Martina Kupku, snaží konkurovat nová, víceméně populistická formace Naše Česko, v jejím čele stojí pro své voliče bezesporu charizmatický Martin Kuba. Není náhodou, že Grolich i Kuba koncentrovali ve svých uskupeních do svých rukou rozhodující pravomoci. Pokud budou chtít ostatní demokratické strany proti Andreji Babišovi uspět, budou si muset vzít příklad z Maďarska a také se sjednotit za někým, jehož osobní přesvědčivost minimálně vyváží přitažlivost Andreje Babiše. V současném digitálním věku nebude mít jakékoliv blouznění o návratu ke kořenům pravicové politiky naději na úspěch. Jak má ale demokratická společnost reagovat na vývoj, kdy většina voličů dává přednost osobnímu charizmatu politika před jeho kompetentností a ochotou respektovat pravidla? Minimálně se budeme muset, zejména u těch nejpřesvědčivějších vůdců, mnohem více soustředit na povahu jejich přesvědčivosti, snažit se verifikovat to, co předkládají jako fakta a odhalovat všechny manipulace a lži. Jinak brzy odevzdáme naše osudy zcela do rukou skutečných sociálních psychopatů.
17: Tolik Jan Vávra. Ministryně pro místní rozvoj Mrázová je podle některých médií podezřelá z různého zneužívání moci, a to ještě ve funkci starostky. A zástupci šéfredaktora Hospodářských novin Petru Honzejkovi se jeví co by ukázkový příklad svého druhu, včetně toho, jak se jí zastává její vlastně dvojnásobný šéf, totiž premiér i předseda hnutí ANO.
1: Ať už to s ministryní Zuzanou Mrázovou dopadne jakkoliv, představuje její případ nádherný studijní materiál. Dá se na něm vyučovat fungování jistého typu politiků, dají se na něm předvést PR-istické techniky v krizové komunikaci a lze skrze něj nahlédnout i do autentického uvažování nejmocnějšího muže v zemi. Celkově pak jde o prvotřídní demonstraci toho, jak se v Česku nezřídka nakládá s mocí. Nynější ministryně pro místní rozvoj léta v Bílině obývala 130-metrový městský byt a platila za něj velmi sociální nájemné 5000 korun. Na tom by ještě nebylo nic divného, kdyby to bylo v době, kdy se nacházela v nouzi. Leč byt obývala i v období, kdy už byla velmi slušně placenou starostkou města, které ji byt za hubičku dál pronajímalo. Malá domu jak vyšitá. To ale není všechno. Zuzana Mrázová má navíc na svém pozemku v Bílině roky černé stavby, které město pod jejím vedením nijak neřešilo. A současně se její komunální úředníci chovali, řekněme, velmi vstřícně k podnikání jejího exmanžela. Ze tří příběhů se nám tak skládá obrázek, který by někdo mohl nazvat, jak v komunální politice funguje zneužívání moci. Jiný třeba jemněji, jak se dá využít funkce ve vlastní prospěch. Skutečně, politik nemusí rovnou vykrádat veřejné zakázky, aby si funkci radostně užil. Nakonec, když je ve funkci dostatečně dlouho, mu může přijít jeho jednání zcela standardní, přece si za své oběti pro veřejné blaho nějaký ten extra burz zaslouží. A jeho údiv, že v tom někdo vidí nekalost, může být i zcela autentický. Zuzana Mrázová použila při své obhajobě PR-istickou klasiku. Neudělala jsem nic nelegálního. To je možná i pravda. Ovšem figura, stojící na předpokladu, že po vrcholných politicích máme chtít jen to, aby nepáchali přestupky a zločiny, je poněkud vachrlatá. Což vynikne zvláště v případě, kdy nás daný politik chce řídit v oblasti, ve které si sám přilepšil. Zde například vidíme političku, která léta bydlela v městském bytě za pár korun a nyní tvrdí, že chce vyřešit nedostatek bytů pro lidi, kteří jsou v sociální nouzi. Političku, která neřešila vlastní černé stavby a nyní připravuje zákon, který má mimo jiné legalizaci černých staveb usnadnit. Je to tak průzračné, že věta Mrázová ministryní pro místní rozvoj může úspěšně nahradit tradiční úsloví kozel zahradníkem. Ve funkci nicméně Mrázová pravděpodobně alespoň zatím zůstane. Premiér a její stranický šéf Andrej Babiš označil její prohřešky za, cituji, totální blbosti. Vše je podle něj, opět cituji, úplně v pohodě. Babišova reakce je přesto velmi užitečná. Dává nám totiž nahlédnout do premiérova vnitřního světa. Je příznačné, že člověk, který má se střetem zájmu takové zkušenosti, že by ho mohl vyučovat jako předmět na vysoké škole života, pokládá nehezké momentky z kariéry své ministryně za blbosti. Vždyť co je nějakých pár set tisíc korun na nájemném proti problematickým miliardám na dotacích pro Agrofert, které se nyní stát pod Babišovým vedením usilovně snaží nevymáhat. To je všechno přeci v pohodě, no ne? Celé nás to učí, jak se v Česku občas nakládá s mocí, a to na všech úrovních, od komunální po tu nejvyšší. Pro část politiků je veřejná funkce spíš než službou veřejnosti zdrojem osobních benefitů. Někteří s tím do politiky už jdou, jiné tímto způsobem politika časem promění, aniž by si toho třeba sami všimli. Čest těm, kterých se to netýká.
17: Říká zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk. V posledních letech investují mnozí bývalí sportovci, zakladatelé úspěšných e-shopů, továrníci, finančníci a ovšem i velkopodnikatelé do atraktivního oboru zdravého životního stylu, který by měl prodlužovat život. To je téma příspěvku publicisty Luboše Kreče.
3: Jeden z nejbohatších Čechů, Daniel Křetínský, se na konferenci Shifts přihlásil k pelotonu úspěšných podnikatelů, kterým učaroval fenomén známý jako longevity. Tedy nejen zdravý životní styl, ale i spousta dat a vychytávek kolem. A také peněz a biznisových příležitostí. A těch, co je následují, je čím dál víc. Mužem, který biznisový zájem o vědecký přístup k co nejdelšímu a nejzdravějšímu životu spopularizoval, je americký podnikatel Brian Johnson. Ten se pár let nazpátek proslavil tím, že najal tým vědců, kteří jej denně zkoumají a testují a dělají s ním experimenty. Třeba mu vstřekují krevní plazmu jeho syna s ambicí, že mu to pomůže mládnout. Ne vše, co Johnson dělá, je odbornou veřejností vnímáno pozitivně. Zároveň je z jeho snažení patrná snaha vydělat, takže svým fanouškům prodává drahá vína nebo olivové oleje s argumentem, že zrovna ty jsou nejlepší pro dlouhý a spokojený život. Jeho heslo je Don't Die, čili neumírej. Každopádně se mu podařilo kolem sebe vybudovat silnou komunitu lidí, kteří upřímně věří tomu, že si mohou svůj pobyt na zemi zásadně prodloužit a vylepšit. Je to nepochybně příznak jistého egoismu lidí, kteří jsou úspěšní a k tomu nutně potřebují silnou dávku sebestřednosti. Zároveň to je ale naprosto logická a pochopitelná sázka. S tím, jak se prodlužuje díky vědeckému poznání průměrná doba dožití, je zásadní otázkou nejen to, jak dlouho žít budeme, ale i jak kvalitně. A kdo se o nás bude v pozdějších fázích života starat? To všechno jsou otázky, které mají nejen silný etický a akademický fundament, ale i komerční přesah. Čímž se dostáváme k Danielu Křetínskému a dalším nejen českým biznismenům. Majitel fotbalové Sparty a průmyslové skupiny EP založil kliniku, která chce péči o zdraví hodně propojit s daty. V něco podobného věří například i Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlík. Ten totiž pod značkou Pilulka buduje cosi jako internetový longevity hub, kde si objednáte funkční doplňky stravy i vyřešíte testy DNA či krve. A nejsou zdaleka jediní. Do oboru v té či oné podobě v posledních letech investovali mnozí bývalí sportovci, zakladatelé úspěšných e-shopů, továrníci, finančníci. Všichni cítí, že to, co je samotné zajímá a baví, má přesah do celé společnosti. A že těch, kterým není jedno, co jí, jak se hýbou a jak kvalitně spí, bude čím dál víc. Naproti jim jdou dvě klíčové změny. Tou první je demografie. Naše populace stárne a zároveň bohatne, byť podle některých ne dost rychle. Starší a bohatší lidé se samozřejmě budou zajímat o to, jak být zdrav a soběstačný co nejdéle. Druhou změnou je nástup umělé inteligence a jejího vědeckého poznání. Je možné, že díky AI se dočkáme zásadních průlomů v boji s rakovinou, s Alzheimerem či s nemocemi srdce. A to zase prodlouží naše životy. Takže když slyšíte o tom, který další podnikatel chce naskočit do longevity vlaku, je to vlastně pořád tatáž písnička. Ano, jde o ego, ale hlavně jde o peníze. A o ty jde přece vždy až v první řadě.
17: Říká publicista Luboš Kreč.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: 4 měsíce po vpádu americké armády do venezuelského prezidentského paláce a zatčení vůdce Madura i jeho manželky se nic zásadního nezměnilo a nadále v zemi zůstává vlivný narkobiznis, na kterém se přitom měl podle USA venezuelský prezident podílet. Více k tématu v komentáři hispanistky Leony Šmelcové.
4: Pád Nicolase Madura byl mnohými prezentován jako zásadní zlom v boji proti drogám ve Venezuele. Konečně měl zmizet muž, který byl roky symbolem takzvaného narkostátu. Jenže bezmála 4 měsíce po jeho zadržení se ukazuje, že realita je podstatně složitější. Americká operace z letošního 3. ledna byla oficiálně zdůvodněna právě bojem proti drogám. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa označila venezuelského šéfa státu za lídra narkoteroristické sítě a drogový biznis za klíčový důvod zásahu. Už tehdy někteří analytici upozorňovali, že tento argument je přinejmenším zjednodušený. Různé organizace, jako třeba Amnesty International, označily americký zásah za porušení mezinárodního práva a upozornili, že boj proti drogám se v tomto případě stal zástupným důvodem pro širší geopolitické cíle, včetně kontroly zdrojů a vlivu v regionu. Přece jen Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Každopádně i následující vývoj, který Maduro sleduje zpoza mříží amerického vězení, ukazuje, že drogový biznis nikdy nebyl řízen jedním člověkem, ani jedním režimem. Spíše fungoval a stále funguje jako síť propojených aktérů, bezesporu armádních struktur, lokálních gangů, korupčních elit a zahraničních geril. Typickým příkladem je jedna z nejsilnějších kolumbijských povstaleckých skupin, Národní osvobozenecká armáda, která dnes kontroluje části venezuelsko-kolumbijské hranice a fakticky tam nahrazuje stát. Nejenže organizuje pašování kokainu, ale zároveň v jistém smyslu spravuje celé území, kontroluje ekonomiku, těží tamní zlato a vybírá, řekněme, daně, případně výpalné, od místních obyvatel. Vedle ní působí i další aktéři, třeba gang Tren de Aragua, který vznikl ve venezuelských věznicích, ale nyní operuje v celé Latinské Americe i v Evropě. Podle vyšetřování se podílí nejen na kšeftování s drogami, ale i na obchodování s lidmi. A to ukazuje zásadní věc. Drogový biznis ve Venezuele je decentralizovaný a fragmentovaný a právě proto odolný. Venezuela sama o sobě není hlavním producentem kokainu. Tento úkol nese na svých bedrech Kolumbie, Peru a Bolívie. Skorumpovaná Venezuela roky slouží coby transitní uzel, křižovatka, přes kterou drogy směřují dál, často do Evropy. Nyní se ukázalo, že odstranění Madura, který čelí ve Spojených státech obvinění z narkoterorismu, automaticky neznamenalo odstranění drogového biznesu. Naopak, postupně se ukazuje, že jde o hlubší problém. I americká rétorika už se začíná posouvat od obrazu centralizovaného kartelu řízeného Madurem k popisu volně propojených sítí korupce a kriminality. Zkrátka se ukazuje, že drogové sítě se dokážou rychle adaptovat v prostředí, které jim nahrává, tedy tam, kde hraje roli výhodná geografická poloha, převládá korupce a kde mají slabé instituce. Bez ohledu na to, kdo zrovna sedí v prezidentském paláci. V případě Venezuely vidíme, že v této drogové válce není jeden nepřítel, ale celý systém. A pokud něco narkobiznis zvládá opravdu dobře, pak je to schopnost neustále se přizpůsobovat. Protože, jak ukazuje nejen Venezuela, ale i zkušenosti z jiných částí světa, odstranit jednoho lídra je relativně snadné. Rozložit systém, který ho přežívá, je podstatně těžší. A to platí dvojnásob u systému, který je mimořádně ziskový a týká se produktu, po němž je globální a trvale rostoucí poptávka.
17: To byla Leona Šmelcová. A poslední dva příspěvky tohoto vydání jsou reprízy komentářů tohoto týdne. Od příštího roku se stane 30. březen dnem české vlajky a to je téma Petra Hartmana.
5: Státní vlajka je základním symbolem České republiky. Vyjadřuje její nezávislost a svrchovanost. Zaslouží si zařazení mezi významné dny. Také tímto argumentem zdůvodňovali předkladatelé návrh novely příslušného zákona. Svůj záměr prosadili, proto na 30. březen připadne každoročně Den české vlajky. Nepůjde o státní svátek, ale o významný den. Lidé se tak nemohou těšit na rozšíření pracovního volna. Většina občanů toto datum

0: podoba československé vlajky. K bílému a červenému pruhu byl tehdy dodán modrý klín, údajně považovaný za symbol Slovenska. Vlajka společného československého státu neměla přežít jeho konec, alespoň v ústavním zákonu o zániku České a Slovenské federativní republiky se píše, že po jejím rozpadu nesmí nástupnické státy používat státní symboly federace. K nim vlajka bezesporu patřila. Navzdory tomu se bývalá československá vlajka stala v nezměněné podobě jedním ze státních symbolů České republiky. Její političtí představitelé tak de facto ignorovali znění zákona, který někteří z nich sami schválili. Není divu, že slovenským politikům se tento přístup nelíbil a protestovali proti němu. Nevšak natolik silně a ne například žalobou k příslušnému mezinárodnímu soudu. Do sporu se Slováci nepustili patrně také proto, že měli už dávno jasnou představu o podobě vlajky slovenské. Ta se neodkazovala na tu československou. Navíc poprvé nad Bratislavským hradem zavlála v současné podobě už na začátku září 1992. Přirozeně se tak po rozpadu federace stala jedním ze státních symbolů samostatného Slovenska. Čeští politici se do tvorby nové vlajky nepustili a sáhli po československé bez ohledu na zmiňovaný zákon. Jedním z hlavních argumentů bylo tvrzení, že se necítí rozhodnutím federálního shromáždění vázání. Pro hladký zánik společného státu lze k tomu dodat, že naštěstí pouze v tomto bodě. Jejich počínání mohlo posílit dojem, že Češi považovali Československo de facto za svůj stát daleko více než Slováci. Proto vznik České republiky brali většinou jako pokračování tohoto státu, ze kterého naši dnešní východní sousedi sami dobrovolně odešli. A právě převzetí vlajky to mělo názorně demonstrovat. Pokud by tehdy byly dodrženy dohody a postupovalo by se v souladu se schváleným zákonem o zániku společného státu, měla by vlajka České republiky jinou podobu než ta československá. Mimo jiné by to znamenalo, že den české vlajky by velmi pravděpodobně připadl na jiné datum v kalendáři než na 30. březen, kdy se v roce 1920 zrodila oficiální vlajka nově vzniklého Československa.
1: A po Petru Hartmanovi ještě hovoří Jan Fingerland o palestinských volbách minulého víkendu.
2: Pro mnohé Palestince mladšího a středního věku jsou to vlastně vůbec první volby v životě, pokud nepočítáme volby do rad na univerzitách nebo v odborech. V Gaze se konaly jakékoliv volby naposledy v roce 2006. Na západním břehu se v ten rok konaly naposledy větší volby. Ty z minulého víkendu jsou malé. Jde o obsazení místních rad, které budou zodpovědné za běžný provoz, jako je vodovod nebo stav cest. Jejich význam je ale mnohem větší, a to z více důvodů. Některé hlasy zdůrazňují fakt, že se konají na západním břehu a také v jednom obvodu Gazy, tedy politicky a symbolicky spojují oba palestinské celky. Jiný důvod je v tom, že palestinský život trpí dlouhodobým demokratickým deficitem. Západní břeh ovládá hnutí Fatah, Gazu až dosud Hamas. Jde o jakýsi návrat k normalitě, i když trochu vynucený západními sponzory, kteří trvají na návratu standardních politických procedur. Záleží na tom, odkud se díváme, budeme-li hodnotit jejich demokratičnost. Hnutí Fatah prezidenta Abbase tvrdí, že vítězem je ono. Jeho kandidáti skutečně uspěli, ale k tomu je potřeba dodat několik věcí. Za prvé, podmínkou účasti ve volbách byl formální souhlas s principy dvojstátního řešení, tedy uznání Izraele a ukončení ozbrojeného boje. To by bylo pro Hamas nebo islámský džihad nepřijatelné. V některých obcích tedy byla v podstatě k dispozici jen jediná kandidátní listina. Jinde se střetli lidé blízcí Fatahu, ale šlo v podstatě o zástupce různých rodin, které soutěží o vliv na provoz větších a bohatších měst, jak tomu bylo v Hebronu. Současně je známo z vlastních palestinských průzkumů veřejného mínění, že hnutí Hamas si udržuje vysokou podporu, zejména na západním břehu. Je také veřejným tajemstvím, že Hamas poslal do voleb své příznivce coby nezávislé. Děje se tak v kontextu boje o to,

0: zda se Hamas vzdá vlivu v Gaze, odevzdá zbraně nějaké neutrální politické síle a přestane existovat jako ozbrojené hnutí. Optimističtější pohled nabízí palestinský aktivista Samer Sinijlawi, který volby komentoval na X bývalém Twitteru. Podle něj se pod povrchem odhrává ještě jeden proces, a to nástup novější, mladší, pragmatičtější generace, která se prosadila právě v těchto volbách, zejména v menších obcích. Zatím totiž byla palestinská politika uvězněna v soupeření extremistického Hamásu a zkorumpovaného Fatahu, s tím, že 90-letý prezident Mahmud Abbas má kvůli korupci a neefektivitě palestinské autonomie velmi nízkou podporu. Tyto volby se konaly v atmosféře nedávné války v Gaze, nárůstu osadnického násilí vůči farmářům na západním břehu, ale také války v Iránu, která překresluje politickou mapu arabské politiky.
1: Repríza komentáře kolegy Jana Fingerlanda uzavřela nedělní názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrad.
2: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry až do středy, důvodem je sucho a teplo. Papež Lev XIV. Připomněl Světový den svobody tisku. Fotbalisti Sparty hostí v ligové skupině o titul Jablonec. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna u Rohlenky směrem z Ostravy čekejte kolony. A počasí zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území Česka, kromě jihozápadu republiky. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstrahu proto prodloužil až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
4: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se mírní odpolední teploty.
3: Řidiči s odebraným řidičským průkazem vykazují po absolvování terapeutického programu nižší míru recidivy. Ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U 1000 absolventů z roku 2024 se opakování přestupku snížilo o 75% ve srovnání s řidiči, kteří program nepodstoupili. Lidi se na skupinové terapie dostávají třeba zařízení pod vlivem alkoholu nebo odmítnutí dechové zkoušky, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
5: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců. A třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
3: Program za 2 roky absolvovalo 7 000 řidičů. Ruská armáda v uplynulých 24 hodinách bez ustání útočí na Ukrajinu. Vypustila víc než 300 dronů a přinejmenším 2 balistické rakety. Letecké poplachy vyhlašují úřady po celé východní části Ukrajiny.
6: Zatímco se Moskva připravuje na vojenskou přehlídku na Rudém náměstí k výročí konce druhé světové války, ruská armáda zasáhla balistickou raketou například studentskou kolej v Dnipru. Úřady zatím uvádějí jednoho mrtvého a řadu zraněných. Celkem při různých útocích zemřelo na Ukrajině nejméně 7 lidí. Ukrajinské vojenské velení naopak hlásí úspěšné údery na ropný terminál v Leningradské oblasti v Baltském moři a také zásahy 2 ropných tankerů v Černém moři u přístavu Novorosijsk. Oba cíle jsou vzdálené z ukrajinského území kolem 1 000 kilometrů. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
3: Papež Lev XIV. Při modlitbě na svatopetrském náměstí ve Vatikánu odsoudil porušování svobody médií, připomněl i novináře, kteří zemřeli při reportování z válečných zón. Na dnešek totiž připadá Světový den svobody tisku, který vyhlásilo v roce 1993 Valné shromáždění OSN. Lev XIV. Už ve svých dřívějších projevech označil žurnalistiku za pilíř společnosti a demokracie. Organizace Reportéři bez hranic v nedávno zveřejněné zprávě uvedla, že svoboda médií ve světě je nejnižší za posledních 25 let.
7: Fotbalisté Sparty se snaží zmenšit 11-bodový náskok Slávie v čele šance ligy. Na Letné hostí ve skupině o titul Jablonec. Podrobnosti má reportér Tomáš Petr.
8: 34. minuta utkání začíná. Sparta zatím hraje s Jabloncem nerozhodně 0-0 v zápase, kdy ani jeden z týmů si ještě nedokázal vytvořit pořádnou šanci. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Zletné Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: Plzeň ve stejné skupině vyhrála nad Hradcem Králové 3-1. Teplice remizovaly se Slováckem ve skupině o záchranu 1-1. Jistotu účasti v příštím ročníku nejvyšší soutěže díky tomu získali hráči Zlína a Mladé Boleslavy. Národní hokejový tým prohrál na závěr českých her se Švýcarskem 0-1 po nájezdech. A volejbalisté pražských Lvů hostí ve čtvrtém finále extraligy Karlovarsko. Hosté vedou v sérii 2-1 na zápasy a v případě vítězství získají titul. Pokračuje Karel Schamberger.
9: A Pražští Lvi nechtějí připustit konec sezóny, vedou 2-0 na sety. Z Libně Karel Schamberger, Radiožurnál.
10: Komplikace na D48 u Příbora, kolony na D1 do Prahy. Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku byl chvíli zastavený provoz na obchvatu Příbora. Na kilometru 32,5 zasahují hasiči u požáru osobního auta. Provoz byl asi na 10 minut pozastavený, teď už se ale nově projíždí levým pruhem, kolona se dává do pohybu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna je silný provoz před Brnem u sjezdu na Slavkov. Kolona před motoristem Rohlenka je tam mezi kilometry 210 a 207, je to asi na 10 minut. A na D1 pak zůstává zdržení z Brna do Prahy, a to před omezením na mostě Šmejkalka mezi kilometry 37 a 24. V nesouvislých frontách je to asi na 20 minut. Pomalý provoz je před Prahou také na dálnici D10 z Mladé Boleslavy právě do Prahy. U Brandýsa na 14. kilometru je omezení, kolona od exitu Hlavenec ze 17. kilometru asi na 15 minut. A v Praze vázne provoz v Bělohorské scéně před Vypichem, fronta od Kláštera asi na 10 minut. A ještě silnice 12 z Kutné Hory do Prahy na výjezdu z Úval je hlášená nehoda. Kolona tam má asi kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, později i ojediněle přehánky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: V Rusku slábne podpora Putinovi i válce na Ukrajině.
12: Severoatlantická aliance není připravena na válku s Ruskem.
11: Orbánův pád bude mít dalekosáhlé důsledky.
12: Jaká je situace ve Venezuele po zatčení Madura?
11: Německá armáda má novou vojenskou strategii.
12: Taková jsou témata následujícího pořadu.
11: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
12: Od mikrofonu vás vítají
11: Tereza Žižková
12: a Lukáš Matoška.
2: Svět ve 20 minutách.
11: Ruská společnost je stále víc nespokojená s Vladimirem Putinem. Státní ruské středisko pro výzkum veřejného mínění minulý pátek uvedlo, že prezidentova popularita klesla na 65,6% a je nejnižší od začátku války. Jen od počátku roku se snížila o víc než 12% bodů, píše americký deník Washington Post.
12: Putinova oblíbenost dosahovala svého času až 88%. Současné průzkumy naznačují stále větší únavu z války, která trvá už pátý rok, a i z toho, že jednání o jejím ukončení se v podstatě zastavila, protože Trumpova vláda se soustřeďuje na Irán. Hospodářské sankce mají stále větší dopad na ruskou ekonomiku i peněženky občanů. Nelibost vyvolává taky snaha vlády omezovat přístup k internetu, údajně kvůli obavám o bezpečnost.
11: Putinova vláda je v posledních týdnech i terčem nezvykle ostré kritiky členů ruské finanční elity kvůli přístupu k ekonomice, která se v prvních dvou měsících roku propadla o necelá 2%. Přísnější mezinárodní sankce a vysoké úrokové sazby, které mají bojovat proti inflaci, však brzdí investice.
12: Nesplacené obchodní pohledávky v lednu dosáhly rekordní výše 109 miliard dolarů, uvedl federální statistický úřad Rosstat. Počet firem, které vládě nezaplatili daně, stoupl na skoro 440 tisíc. Na dubnovém ekonomickém fóru v Moskvě kritizovali vládu snad všichni podnikatelé i ekonomové.
11: Ekonom Ruské akademie věd Robert Nigmatulin na fóru prohlásil, že Rusko zaostává i za Čínou a že inflace výrazně předstihla hospodářský růst. Dokonce i v nejchudších regionech Číny jsou příjmy vyšší než v našich nejchudších regionech, upozornil expert. Dodal, že růst HDP od roku 2015 činí asi 1,5% ročně, ale spotřebitelské ceny stouply o 77%.
12: Ještě kritičtější byl minulý týden dlouholetý předseda ruské komunistické strany Gennadij Zjuganov v projevu v parlamentu. Jestli se problémy nevyřeší, hospodářský krach je podle něj nevyhnutelný. Do podzimu tu budeme mít to, co se stalo v roce 1917, dodal s odkazem na bolševickou revoluci.
11: Inflaci vyhnaly do závratné výšky sankce a vysoké výdaje na armádu. Centrální banka tak musela zvýšit úrokové sazby nad 20%, aby ekonomiku zbrzdila. Ekonomové však stále častěji varují před recesí. Ruský ministr pro hospodářský rozvoj Maxim Rešetnikov minulý týden uvedl, že Rusko z velké části vyčerpalo své rezervy. Putin veřejně přiznal, že hospodářství má potíže a vyzval centrální banku a svou vládu, aby zpomalení růstu vysvětlili.
12: Ruské ekonomice, která je závislá na příjmech z ropy, se přechodně ulevilo díky prudkému růstu cen černého zlata, který vyvolala americko-izraelská válka proti Iránu. Podle ekonomů ale Rusko svůj rozpočet vyrovná, jen když bude období vysokých cen trvat déle. Rusko bylo navíc v dubnu nuceno snížit těžbu ropy až o 400 tisíc barelů denně kvůli sílícím útokům ukrajinských dronů na ruské přístavy a rafinérie.
11: Občané musí omezovat základní výdaje a mají omezený přístup k internetu. Rozladěnost je tak patrná ve všech společenských vrstvách. Nespokojenost je velmi silná, upozorňuje analytička Eurazijského střediska Carnegieho nadace v Berlíně Tatiana Stanovaja. Podle ní jsou příčinou vleklá válka, finanční problémy i to, že mládež má omezený přístup k sociálním sítím.
12: Problémy jsou všude, kam se člověk podívá a nedokážeme říct, kam to povede, přiznává politoložka. Lidé si dnes dokonce dovolují i větší míru kritiky, ale úřady zřejmě zareagují dalšími represemi, domnívá se Stanovaja. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by režim ztrácel kontrolu.
11: Trumpovo zdánlivě rozmarné rozhodnutí zahájit válku proti Iránu znamenalo pro některé Rusy určité ospravedlnění Putinovy války proti Ukrajině a mohlo by Kreml přimět k tomu, aby se ve snaze dosáhnout svých vojenských cílů ještě víc zatvrdil a například dobil Doněck. Pocity Rusů shrnul 19-letý student Igor.
12: Já i moji známí pociťujeme naprostou beznaděj. Všichni chtějí z Ruska odejít, ale většina tu možnost nemá. Nikdo nechce svazovat svou budoucnost s touto zemí. Život tady je těžký, drahý a bezútěšný, cituje studenta Washington Post.
11: Přestože se Severoatlantická aliance nezapojila do americko-izraelské války proti Iránu, tento konflikt odhalil slabiny její obrany, které by ji v případě ruského útoku postavily do obtížné situace. Evropští vojenští představitelé varují, že Moskva by mohla být do roku 2029 schopná zaútočit na některého člena NATO a zdůrazňují, že aliance musí být politicky soudržná a ve stavu bojové připravenosti. Evropská odnož zpravodajského serveru Politico přináší názory několika diplomatů, někdejších i současných představitelů NATO a odborníků na obranu.
12: Válka v Iránu odhalila nedostatek munice v zemích Severoatlantické aliance. Spojené státy spotřebovaly zhruba polovinu svých zásob důležitých protiletadlových raket Patriot a Francie už v prvních dvou týdnech války varovala, že se tenčí zásoby raket Aster a Mika. Na hrozící nedostatek střel upozornili i firmy Rheinmetall a MBDA.
11: Moskva vyrábí až 7 tisíc útočných dronů na jedno použití měsíčně a spojencům NATO by tak došly drahé protiletadlové střely do několika týdnů, varoval politolog Justin Bronk z britského Royal United Services Institute. Podle něj je proto třeba vyrábět levnější protiletadlové střely. Tento problém bude řešit i červencový summit NATO.
12: Druhým problémem aliance je horší postavení ve vzdušném prostoru. Schopnost Teheránu vypálit na státy v Perském zálivu přes 5000 raket a dronů i v době amerického bombardování Iránu ukázala, že možnost donutit nějakou zemi ke kapitulaci pouze leteckým bombardováním je značně omezená. Upozornil na to Peter Vezeman ze Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru.
11: Podle analytika Bronka musí na to hledat jiná kreativní řešení, aby Rusko odradilo. Jednou z možností je investovat do přesných balistických raket krátkého doletu, které dokážou zasáhnout i továrny na výrobu dronů a vojenské objekty v hloubi Ruska. Navrhuje i nákup amerických pokročilých antiradarových střel s doletem až 300 kilometrů.
12: Třetím problémem aliance je nedostatečně vybavené námořnictvo. Evropské armády investují do námořních sil aliance málo. Typickou ukázkou byla nedávno Británie. Nasazení torpédoborce Dragon do Středozemního moře trvalo 3 týdny a když konečně dorazil do cíle, byl kvůli technickým potížím odeslán zpět do přístavu.
11: Velitel britského námořnictva Gwyn Jenkins nedávno přiznal, že jeho námořní síly nejsou na válku připraveny a lépe na tom nejsou ani britští spojenci. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že provozuschopná je jen necelá polovina kanadské flotily.
12: V každém konfliktu s Ruskem bude přitom námořnictvo nezbytné, ať už při honech na ponorky nebo při zneškodňování plavidel s řízenými střelami dlouhého doletu. Na to musí taky zlepšit kvalitu doků k údržbě lodí, vyřešit nedostatek personálu a investovat do flexibilních plavidel, která lze přizpůsobit různým misím, zdůraznil námořní bezpečnostní odborník Siddhart Kaushal z Royal United Services Institute.
11: Válka proti Íránu také prohloubila rozkol uvnitř aliance. Evropa odmítla vojensky podpořit Donalda Trumpa a Washington uvažuje o odvetných opatřeních. Trump na to kritizuje jako bezzubé uskupení. Podle bývalého tajemníka aliance Anderse Rasmussena by na to mělo svou podporu otevření Hormuzského průlivu jasně podmínit americkým závazkem vůči alianci.
12: Důležitá je i spolupráce s Ukrajinou. Brzy po zahájení války proti Íránu Kyjev vyslal své odborníky na bezpilotní letouny na pomoc zemím na Blízkém východě, které Teherán sužoval svými drony. Nakonec Ukrajinci podepsali se zeměmi Perského zálivu obranná partnerství. NATO rozšířilo spolupráci s Ukrajinou o zřízení společného výcvikového a výzkumného centra v Polsku, vojenské návštěvy v Kyjevě nebo o nový průmyslový program získávání inovativních technologií z Ukrajiny. Podle oslovených odborníků by aliance měla rovněž rozšířit pás obrany proti dronům u ruských hranic a posílit průmyslovou spolupráci s Ukrajinou. Cituje vojenské experty Politico.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Volební porážka maďarského premiéra Viktora Orbána bude mít kromě jiného dopad i na geopolitiku a vojenskou strategii Evropy. Jak Orbánův pád změní dynamiku Severoatlantické aliance, budoucnost Ukrajiny i vztahy Spojených států s Evropskou unií, rozebírá komentátor agentury Bloomberg, bývalý americký námořní generál James Stavridis.
12: Poprvé jsem se s Orbánem setkal v roce 2010, kdy byl premiérem zvolen podruhé, píše admirál. Působil charismaticky a chytře, mluvil slušně anglicky a zdálo se, že má dobře promyšlené názory. Probírali jsme misi Severoatlantické aliance v Afghánistánu, kde mělo Maďarsko přes 600 vojáků. Z nichž většina se podílela na výcviku afgánských národních bezpečnostních sil. Orbán ji v podstatě podporoval, ale měl pochybnosti o několika jiných misích NATO. Počínaje Balkánem a konče bojem proti pirátství u břehu Somálska. Když rok NATO vypukla válka v Libii, Maďarsko se odmítlo zúčastnit a v následujícím desetiletí se Orbán stal pro alianci velkým problémem, popisuje Stavridis.
11: Nejhorší však bylo, že se Orbán zblížil s Putinem, uzavřel s Ruskem kontroverzní dohody o energetických dodávkách a podporoval nejrůznější ruské postoje, které byly v rozporu s cíly NATO. A protože Severoatlantická aliance vyžaduje jednohlasnou podporu v důležitých otázkách, dokázal déle než rok zdržovat začlenění Švédska a Finska. Dělal, co mohl, aby narušil evropskou podporu Ukrajině. Byl považován za Putinova nejdůležitějšího spojence v Evropě a trojského koně v alianci.
12: Orbánova porážka přinesla Západu 3 geopolitické a vojenské výhody. Tou nejzjevnější je, že Maďarsko už nebude brzdit evropskou pomoc Ukrajině. Určité občasné potíže sice může působit slovenský premiér Robert Fico, ale nejzarputilejší odpůrce stanovisek Evropské unie a Severoatlantické aliance zmizel. Do Kyjeva teď může přímo proudit vojenská, finanční a humanitární pomoc. Je to důležitější než kdy dřív, protože Spojené státy v podstatě zastavily veškerou pomoc Kyjevu. NATO bude taky mít volnější ruku při poskytování výcviku, zpravodajských informací, technologií a logistické podpory Ukrajincům. Pro Moskvu je to velmi špatná zpráva.
11: Druhým strategickým aspektem návratu Maďarska na západ je jeho geografická poloha. Země leží v srdci střední Evropy a má hranice se 7 státy, včetně Ukrajiny. Je to národ na křižovatce, který dokáže vytvářet strategické i logistické překážky. Už za Rakousko-Uherska v 19. a 20. století Maďaři využívali své zeměpisné polohy k rozvoji obchodu.
12: To, že se Maďarsko pravděpodobně odvrátí od Moskvy, se odrazí nejen v otázce Ukrajiny, ale i na jeho hranicích se Srbskem, kudy se Putin snaží rozšířit ruský vliv na Balkán. V západním Maďarsku se taky nachází letecká základna Papa, kde sídlí mnohonárodnostní síly NATO pro strategickou leteckou přepravu a flotila transportních letadel C-17.
11: Po Orbánově odchodu se navíc může rychle zmodernizovat maďarská armáda a hladce se začlenit do NATO. Nyní má jen asi 30 tisíc vojáků, ale Budapešť investuje do moderní výzbroje, včetně nových německých tanků Leopard 2A7 a švédských Gripenů JAS 39. Zatím jen tak plní starý cíl NATO a vynakládá na obranu jen 2% HDP, ale nastupující premiér Peter Maďar slibuje, že tento podíl do roku 2034 zvýší na 5%. Konec Orbánovi dlouhé politické kariéry je zkrátka po všech stránkách skvělá zpráva. Alespoň pro Severoatlantickou alianci, zdůrazňuje admirál James Stavridis v článku pro agenturu Bloomberg.
12: Nálada ve Venezuele po lednovém zatčení autoritářského prezidenta Nicolase Madura americkými silami by se dala nazvat křehkým optimismem. Skoro nikdo tehdy nečekal, co se stalo potom. Moci se chopila Madurova dlouholetá viceprezidentka Delcy Rodriguezová, která se rychle zblížila s Donaldem Trumpem, píše britský deník Times.
11: Neměla příliš na výběr. Trump tehdy prohlásil, že jestli viceprezidentka nebude dělat správné věci, zaplatí velmi vysokou cenu. Dnes už americký prezident tyto výhrušky nepronáší a naopak ji chválí. Spojené státy v dubnu zrušily americké sankce proti Rodriguezové, která do té doby ve Venezuele vřele přivítala několik amerických delegací. Zdá se, že se smířila s tím, že Washington dohlíží na venezuelský ropný průmysl i na vývoz ropy a rozděluje výnosy.
12: Vláda Rodriguezové oficiálně podporuje Madurův návrat, ale jeho jméno už na prezidentčiných zasedáních nezaznívá. Poprvé po 7 letech mají být obnoveny přímé lety ze Spojených států do Caracasu. Tento politický obrat je šokující. Posledních 25 let totiž byla Venezuela za vlády Madura a jeho předchůdce Iga Cháveze rétorickým centrem boje proti americkému imperialismu. Rodriguezová však už v únoru nazvala Trumpa partnerem a přítelem Venezuely.
11: Jeden nejmenovaný venezuelský podnikatel označil počínání prezidentky za strategii, jak přežít. Podle něj je dnes Venezuela v podstatě americkým protektorátem. Je to podivná situace, ale přesto se zlepšuje, cituje jeho slova britský deník. Toto zlepšování však zatím marně hledají miliony obyčejných Venezuelanů. Nejvíc si stěžují na státní platy a důchody, které považují za almužnu. Je to výsledek mnoha let špatného hospodaření, které ještě zhoršily americké sankce a pád venezuelské měny za vlády Cháveze i Madura.
12: Státní důchod činí v přepočtu na českou měnu necelých 5 korun měsíčně a je tak nízký, že ho vláda přestala vyplácet. Nahradila ho dočasnou dávkou ve výši asi 1500 korun měsíčně, ale ani to nestačí. Podle Venezuelské federace učitelů potřebuje rodina k přežití zhruba 14 600 korun měsíčně. Jedinou základní potřebou, která v zemi s největšími zásobami ropy na světě zůstává relativně levná, je benzín. Stojí necelou korunu za litr, ale je téměř nedostupný a řidiči na něj čekají ve frontách i několik dní.
11: Mezinárodní měnový fond odhaduje, že míra inflace ve Venezuele dosáhla v březnu 682%, což je nejvyšší hodnota na světě. Venezuelští důchodci přežívají jen díky penězům od příbuzných v zahraničí. Většina z nich tam nějaké má, protože od nástupu Madura k moci v roce 2013 opustilo zemi 8 milionů lidí. Celá čtvrtina obyvatelstva, většinou v produktivním věku. V posledních týdnech sílí protesty důchodců, přestože demonstrace jsou ve Venezuele stále považovány za nebezpečné.
12: Spojené státy připravily pro Venezuelu plán stabilizace, oživení a přechodu. Cílem je zabránit chaosu zachováním existujících mocenských struktur. Později má následovat oživení ekonomiky a nakonec obnova demokracie. Zatím jsou však všechny důležité instituce, od soudu až po volební komisi, pod kontrolou režimu. Nebyl stanoven žádný harmonogram dokončení celého procesu, což vyvolává obavy, že by závěrečná fáze, kterou je demokracie, nemusela nastat.
11: Vláda Delcy Rodriguezové prokázala, že naslouchá americkým požadavkům, i když ve skutečnosti se chová po staru. Příkladem je zákon o amnestii, který prezidentka schválila v únoru. Dočkal se velké pochvaly jako součást národního usmíření, k jakému došlo v Jižní Africe po skončení apartheidu nebo ve Španělsku po pádu Frankova režimu. Podle vládních údajů vyšlo na svobodu přes 8 tisíc lidí, ale venezuelská lidskoprávní skupina Foro Penal zdůrazňuje, že ve věznicích je ještě nejméně 470 politických vězňů.
12: Tento chaotický proces sleduje z ciziny i Maria Corina Machadová, vůdkyně opozice a nositelka Nobelovy ceny míru. Ve volbách v roce 2024 nesměla kandidovat a tak vyzvala své příznivce, aby podpořili jejího zástupce, Edmunda Gonzálese, který drtivě zvítězil. V prosinci téhož roku uprchla z Venezuely na motorovém člunu a odjela do Osla převzít Nobelovu cenu, což je rozhodnutí, kterého možná bude ještě litovat.
11: Machadová v lednu předala cenu Trumpovi jako ocenění jeho jedinečného nasazení pro svobodu Venezuelanů. Americký prezident ji označil za velmi milou ženu, ale nikdy ji nevyjádřil tak vřelou podporu jako Rodriguezové.
12: Machadová dál pobývá v Evropě a v Madridu shromáždila obrovský dav převážně venezuelských exulantů. Minulý týden prohlásila, že očekává návrat do Venezuely ještě před koncem roku a vyzvala Washington, aby urychlil plán voleb. Čím déle to bude trvat, tím větší je riziko občanských nepokojů. Cituji představitelku venezuelské opozice britské Timesy.
11: Bundeswehr, německá armáda, přijala vůbec poprvé ve svých dějinách vojenskou strategii, která má připravit zemi na budoucí hrozby. Velké části tohoto dokumentu jsou však přísně tajné. Důvodem přijetí strategie je stále nebezpečnější mezinárodní situace. Plán definuje budoucí zaměření německých ozbrojených sil a analyzuje, jak může Bundeswehr čelit potenciálním hrozbám, píše server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
12: Málo kdy v dějinách byla vojenská strategie tak nezbytná jako v současnosti, uvedl ministr obrany Boris Pistorius, když ji představoval. Podle něj je svět od zahájení ruské války proti Ukrajině nepředvídatelnější a nebezpečnější a mezinárodní právní řád se ocitl pod obrovským tlakem. Podle nové vojenské strategie představuje Rusko pro Německo a transatlantickou bezpečnost největší a nejnaléhavější hrozbu v dohledné budoucnosti, protože se připravuje k útoku na členské státy Severoatlantické aliance.
11: Strategie analyzuje, jak by měl Bundeswehr reagovat na možné válečné scénáře, například na ruský útok na území členských zemí NATO, ale detaily jsou tajné. Vojenská strategie potvrzuje stanovený cíl výrazně rozšířit německou armádu tak, aby do poloviny 30. let tohoto století měla k dispozici 460 tisíc vojáků, včetně 200 tisíc záložníků. Bundeswehr se má proměnit v nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Obranou připravenost má nejrychleji zvyšovat do roku 2029.
12: Tyto změny reagují na rostoucí požadavky, které Severoatlantická aliance klade na své členy. Největším problémem je získat dostatečný počet vojáků, připustil Pistorius už v listopadu. Díky intenzivnímu náboru se početní stav Bundeswehru zvyšuje, ale pomalu. Ministr si očividně hodně slibuje od nového plánu vojenské služby, který byl představený začátkem letošního roku. Armáda chce získat víc dobrovolných vojáků pomocí pobídek i povinných opatření, včetně prohlídek mladých mužů.
11: Jestli se toto úsilí nenaplní, mohlo by Německo obnovit povinnou vojnu, kterou zrušilo v roce 2011. Zatím to však v plánu není, ujistil veřejnost státní tajemník pro obranu Nils Hilmer. Pistorius předložil i několik dalších souvisejících dokumentů, takzvaný profil schopností, který nastiňuje nezbytné vlastnosti příslušníků armády, tedy to, co je třeba nejen k obraně země, ale i k odstrašení a obraně Severoatlantické aliance.
12: Strategie záložníků má zase zajistit, aby Německo do roku 2033 disponovalo přibližně 200 000 rezervisty, kteří budou fungovat jako spojovací článek mezi armádou a občanskou společností. Budou se zabývat hlavně vnitřní bezpečností a logistikou. Podrobnosti jsou i v tomto případě z velké části důvěrné.
11: Plán modernizace a zjednodušení byrokracie má potom vyřešit problém nadměrného papírování. V současné době se vojáci musí potýkat s množstvím detailních předpisů a administrativy. Ministerstvo obrany předpisy přezkoumalo a chce situaci napravit pomocí přibližně 150 opatření a bezmála 600 konkrétních kroků k jejich realizaci. Všechny vnitřní předpisy budou mít stanovené datum platnosti, oznámil Pistorius. Kdyby po takovém datu už nebyly považovány za nezbytné, budou automaticky zrušeny.
12: Žádné dokumenty Bundeswehru nebudou mít stanoveny pevné cíle na konkrétní počet let, ale budou se průběžně upravovat podle vývoje strategické situace. Díky této nové strategii bude německá armáda pružnější než dřív a v jistém smyslu bude nově i uvažovat. Chceme se odpoutat od tradičního způsobu myšlení v izolovaných útvarech, uvedl Pistorius.
11: Německá opoziční socialistická strana Levice označila novou vojenskou strategii za logickou a nezbytnou, když přihlédneme k reálné hrozbě, kterou představují agresivní kroky Ruska. Podle ní však není nutné, aby se Německo snažilo stát významnou vojenskou velmocí, uzavírá Deutsche Welle.
2: Svět ve 20 minutách.
12: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
11: Tereza Žižková
12: a Lukáš Matoška.
2: Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko dnes zažilo zatím nejteplejší den letošního roku, když v Plzni, Bolevci a v Tuhaně na Mělnicku teplota dosáhla k 29 stupňům Celsia. Rekord pro dnešní den zaznamenalo 11% ze zhruba 170 stanic, které zaznamenávají teplotu minimálně 30 let. Na síti X to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš věří, že rusko-ukrajinskou válku je možné ukončit. Jde ale o to, kdo konec bojů zprostředkuje. Podle premiéra komplikuje situaci to, že se teď americký prezident Donald Trump zabývá krizí v Hormuzském průlivu. Do mírového procesu by se podle Babiše mohli zapojit lídři zemí Střední Asie nebo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. 7 zemí ze skupiny OPEC Plus se dohodlo, že v červnu zvýší své kvóty na těžbu ropy o 188 tisíc barelů denně, informovala o tom organizace zemí vyvážejících ropu. Zvýšení kvót je ale spíš symbolické, protože dodávky ropy z Perského zálivu zůstávají omezené v důsledku války Spojených států a Izraele s Íránem. Upozorňují na to agentury Reuters a Bloomberg. A v Pardubicích vznikne kotviště pro lodě na Labi, a to v prostoru Dolní Rejdy blízko Zdymadla. Kotviště poslouží v budoucnu i velkým lodím, které začnou úsek řeky využívat v případě jeho splavnění. Práce by měly být hotové na konci září. Fotbalisti Sparty hrají v Šancelize ve skupině o titul proti Jablonci. Stav a čas řekne Tomáš Petr.
8: Čeká se na start druhé půle. Po prvních 45 minutách Sparta po gólu Kuchty vede 1-0 z Letné. Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Plzeň porazila ve skupině o titul Hradec Králové 3-1 a Teplice remizovali ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. A volejbalisti Pražských Lvů hostí ve čtvrtém finále extraligy Karlovarsko, které dělí od titulu jedna výhra. A víc řekne Karel Schamberger.
9: Domácí Lvy Praha vedou 2-0 na sety a ve třetím setu vyhrávají 15-12. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.
10: Komplikace na D48 u Příbora a Kolony před Prahou. Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku stále opatrně na obchvatu Příbora. Na kilometru 32,5 ještě překáží auto po požáru. Hasiči a sanitka jsou na místě, projíždí se pouze levým pruhem, teď už ale podle záběru z kamer plynule. Na D1 z Brna do Prahy je silný provoz, a to před omezením na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je dlouhodobé zúžení a zdržení z kilometru 37 je asi asi na 15 minut, brzdí se před kolonou za sjezdem na Divišov. Pomalý provoz je i na D10 na dálnici z Mladé Boleslavy do Prahy. U Brandýsa na 12. kilometru je zúžení, kolona od exitu Hlavenec ze 17. kilometru teď na 20 minut. Také na dálnici D11 z Hradce Králové směr Praha pomalý provoz před metropolí, kolona je teď od sjezdu na Lysou nad Labem, to je z 18. kilometru, zdržení za sjezd na Úvaly na 8. kilometr 20 minut. A ještě silnice 57 za výjezdem z Valašského Meziříčí do Nového Jičína. Za Krohovou narazilo osobní auto do svodidel, okolo se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
13: Romové jsou nejpočetnější etnickou menšinou v Evropě. Největší podíl na obyvatelstvu mají v Bulharsku. A přestože mezi bulharskými Romy přibývá vysokoškoláků, ti žijící v segregovaných komunitách zůstávají chudí. Některé děti nechodí do školy, protože nemají zimní boty. Rodiny se ocitají v začarovaném kruhu chudoby, špatného bydlení, hrozby nuceného vystěhování, diskriminace v práci a taky segregace ve školství. A právě za tento horizont se podíváme v dnešním díle pořadu za obzorem. Obvykle v něm míříme do vzdálenějších zemí, ale témata, která zůstávají za obzorem každodenních zpráv, se najdou i v Evropě. Průvodkyní vám bude Jana Karasová.
2: Za obzorem.
14: Já se kazám Zoja Dimitrova Stefanova.
15: Jmenuji se Zoja Dimitrova Stefanova, je mi 55 let, narodila jsem se tady. Tyto domy jsou nelegální od jak živa, žijeme tady už víc než 100 let. I naši rodiče, moje matka tady žila, otec stále žije a bydlí se mnou, má 80 let. Mám dvě vnoučata, jednu dceru a žijeme tady. Od chvíle, kdy zbourali naše domy i se všemi našimi věcmi uvnitř, nám lidé nosí deky, jídlo a vodu, nestěžujeme si. Všechny moje doklady, všechny moje věci zůstaly uvnitř. Měla jsem jeden velký pokoj, koupelnu, záchod a kuchyň.
14: Baňa, toaletna, kuchně mám. Peče se do jdocha, da nisa borat kštity, ošte na tmnotu.
15: Bourat naše domy začaly v 5 ráno, byla ještě tma. Nejprve vypnuli elektřinu, potom začali policisté bušit na dveře a volat ven, rychle ven. Přišli jsme zbourat domy. Neměli žádný příkaz, žádné razítko, prostě přišli z nenadání. Věděli jsme, že domy někdy zbourají, ale nevěděli jsme kdy. Měli nám předložit dokumenty, dát klíč a říct, tady a tady budete ubytováni. Ale přišli, aniž by nás informovali. Přišli a zbourali domy. Začali jsme křičet a plakat. Bylo tam víc než 1000 policistů. Strkali do nás, stříkali na nás sprejem, strčili do mého manžela, který spadl na zem. Ptala jsem se, proč ho bíjí, proč? Zabili jsme snad někoho? Bylo to úplně šílené. A začalo pršet. Jediné, co nám zůstalo, bylo to, co jsme měli na sobě.
13: Zoja žila v hlavním městě Bulharska v Sofii, v části zvané Zahrná fabrika, neboli cukrovar. Tento taky na přelomu 19. a 20. století asi 25 let opravdu fungoval. Jde zároveň o jednu z nejstarších romských čtvrtí v bulharské metropoli. Loni 15. dubna ale přijeli do Zahrné fabriky bagry a začali domy demolovat. Když jsem se Zojou mluvila měsíc po demolici jejího domu, přebývala se svou rodinou ve stanech na okraji zničené čtvrti. Zoja mne nechala nahlédnout dovnitř stanu, který jim slouží jako ložnice. Na provizorní vyvýšené posteli ležela matrace a na ní byly uhledně uslané deky a polštáře.
14: Nemůže tak přežívat, je tuka. Palatky máme pak čistou.
13: Po původních domcích zůstala stavební suť, rozlámané trámy a pod tím vším pohřbený majetek místních obyvatel, kteří o měsíc později lamentovali nad tím, co po jejich domech zůstalo.
15: Byla jsem tu, když přijeli bagry. Všechno zbourali. Vybavení domu, pračky, televize, všechno je pod sutinami. Nic jsme nedokázali zachránit. Všechny děti u toho byly. Samozřejmě, že se báli. Některé děti pořád pláčou a chtějí se vrátit do svých domovů. Kam je ale můžete vzít, k sutinám? Žijeme tady už víc než 100 let. Naše matky, babičky, pradědové, všichni tady zemřeli. Já jsem se tady v této čtvrti narodila. Demolici se snažila zabránit například nevládní organizace Bulharský hasičský výbor, popisuje její spolupředsedkyně a právnička Adela Kačounová.
16: Záchranná fabrika case started for us in mid-March.
17: Případ Záchranná fabrika pro nás začal v polovině března, kdy nás kontaktovala jiná organizace. Upozornila nás, že existují plány na blížící se demolici celé čtvrti. Informace jsme si ověřili a zjistili jsme, že existuje velmi staré rozhodnutí Sofijské radnice z roku 2016. Nevěřili jsme, že by to rozhodnutí chtěli vykonat po tolika letech. V odůvodnění bylo, že budovy ve čtvrti Záchranná fabrika jsou nebezpečné k obývání. Jenže takové rozhodnutí by mělo být provedeno okamžitě. Pokud ty budovy byly nebezpečné tehdy, pak by se už dávno zřítily a ty domy tam pořád stály. Tato rozhodnutí jsou navíc vydávána bez předchozího inženýrského posudku nebo posouzení od kohokoliv jiného. Tvrzení pochází prostě jen od zástupce radnice, aniž by skutečně zkontroloval stav budov. Došlo nám, že radnice skutečně demolice plánuje. Pokusili jsme se toto rozhodnutí napadnout u bulharského soudu, ale neúspěšně. Bulharské soudy zastávají názor, že dotčení lidé, tedy ti, kteří v těchto budovách bydlí, i když jde o jejich jediný domov, nejsou oprávnění takové rozhodnutí napadnout. Proto jsme požádali o předběžná opatření Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Soud tato opatření udělil ještě ten týžden, co dostal žádost. To bylo 11. dubna v pátek. Na konci dne jsme obdrželi souhlasné rozhodnutí o předběžném opatření. Další den, i když byl víkend, jsme informaci poslali místnímu starostovi obvodu Záchranná fabrika. V pondělí jsme poslali taky oficiální dopis. Zároveň jsme zjistili, že starostu informovalo i Ministerstvo spravedlnosti, které před Štrasburkem zastupuje stát. Takže v pondělí už starosta o opatření věděl. To bylo 14. dubna.
16: So on Monday he knew already. Monday was 14th of April. But people were really worried in the neighborhood.
17: I přesto byli lidé ve čtvrti nervózní a nevěděli, co mají dělat. Ujišťovali jsme je, že jsou v bezpečí, protože Bulharsko vždy předběžná opatření Štrasburského soudu respektovalo. To byla naše tehdejší zkušenost. Říkali jsme jim, že dokud soud případ neuzavře, nemělo by se nic stát. Další den, 15. dubna, ještě před svítáním, kolem 5. ráno, celou čtvrť obsadili stovky policistů s vodním dělem a těžko oděnci. Začali lidi budit a nařizovat jim, aby okamžitě opustili domy. Podle toho, co nám pak lidi říkali, tak neměli dost času zachránit své věci. Prakticky si nestihli nic vzít, všechno zůstalo uvnitř. Veškeré jejich osobní věci, nábytek, dětské hračky, léky. Policie postupovala velmi rychle. Demolovali celou čtvrť bez ohledu na to, kdo v domě bydlel. Nebrali ohled na to, jestli tam žijí kojenci, malé děti, starší lidi nebo osoby se zdravotním postižením. Jediné, co kontrolovali, bylo, jestli nezůstal někdo uvnitř. Do 3 hodiny odpoledne byla čtvrť srovnaná se zemí. Policie odešla a na místě zůstaly jen trosky domů. Lidi pak začali mezi troskami hledat cokoliv, co by se dalo zachránit.
16: All the remnants of the houses, so people started digging to discover anything they could save.
18: Jak tato komunita vlastně vznikla? Proč ti lidi žili právě tam a jak tam žili?
17: Nerozporujeme, že domy byly postavené nelegálně, tedy bez potřebné dokumentace, ale sousedství v Záchranné fabrice existuje přibližně 100 let. Vzniklo ještě před komunistickou érou v Bulharsku. Byla to komunita dělníků pracujících v cukrovaru. Většina lidí sem jednoduše přišla za prací. Podobných romských čtvrtí je v Bulharsku spousta, po celé zemi i v Sofii. Vznikají živelně. Lidé začnou na místě bydlet a místní samospráva jim řekne, ano, je to obecní pozemek, můžete stavět, to je v pořádku. Jenže k tomu nemají žádný právní dokument. A tenhle status quo trvá dodnes. Mnozí lidé se ve čtvrti narodili, mnozí zemřeli, vystřídali se tam celé generace. Některé domy byly zděné, velmi slušné, jiné byly jen chatrče. Víme, že se někteří snažili pozemek odkoupit a zlegalizovat ho, ale podle bulharské legislativy není možné dodatečně legalizovat nelegální stavbu. A to je jeden z velkých problémů podobných komunit. Obec jim tedy odmítla pozemek prodat a situaci nějak narovnat. Anything to normalize the situation. So at some point more people. Dříve tam žilo několik stovek lidí, ale v posledních letech jejich počet klesal. Máme totiž nový zákon, podle kterého nikomu nesmí být vydán žádný průkaz totožnosti, pokud žije na adrese vymazané z registru adres. Zní to složitě, ale je to jednoduché. Tito lidé se jednoho dne probudí, jdou si obnovit občanku a zjistí, že jejich adresa, na které žili celý život, prostě zmizela. Snažili jsme se jim pomoct, ale většinou to končí tak, že si vyřídí doklady na smyšlenou adresu. Protože bez dokladů prostě nemůžete normálně žít. Na papíře tak počet obyvatel klesl. A to nám teď třeba komplikuje dokazování, kolik lidí demolice skutečně zasáhla. Bylo jich 14, 150 nebo přes 200?
16: 14 How common are these steps of...
18: Jak časté jsou takové zásahy, jako je bourání celých čtvrtí nebo nařizování lidem, aby se vystěhovali? A jsou nepřiměřené, dopadají skutečně více na romské komunity?
17: Ano, bohužel za posledních 15 let máme mnoho příkladů takových demolic. Když se nám podařilo zastavit první takový případ z roku 2006, vedlo to k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Jordanova a ostatní. Jde také o čtvrť v Sofii. Díky tomuto rozsudku čtvrť stále existuje, ale situace tam není právně vyřešená. Lidé tam tak jen byli ponecháni žít v nelegálním stavu a následně jim byla dokonce smazaná adresa. V následujících letech jsme zaznamenali mnoho dalších případů. Shromáždili jsme data o nejméně 15 dalších demolicích romských čtvrtí. Vždy jde o romské čtvrti, protože Romové často žijí v takto segregovaných komunitách. Ne všichni Romové v Bulharsku, ale zejména ve velkých městech. Je to časté. Je to pozůstatek z komunistické éry, kdy se úřady snažily usadit romské rodiny podle svého názoru proto, aby omezili kočování. A vlastnictví nebylo během komunismu tak zásadní. Po jeho pádu ale tyto čtvrti zůstaly, jak byly. Nikdo se nesnažil situaci zlegalizovat. Tyto čtvrti navíc neměly žádné služby. Nebyl tam svoz odpadu. Dokonce ministerstvo zdravotnictví v jednu chvíli prohlásilo, že do takových čtvrtí nemají jezdit sanitky, protože domy jsou nelegální. Naštěstí se to nikdy nezrealizovalo. Způsobilo to ale obrovský celostátní skandál a skončil pak i ministr. Ale jen fakt, že ten návrh vůbec zazněl, vypovídá o mnohém. A to mě přivádí taky k tomu, že Romové nejsou jen oběťmi demolic a toho, že nemohou normálně žít, ale jsou taky velmi často terčem nenávistných projevů.
16: A subject of hate speech.
18: Vysvětlovala mi v Sofii právnička Adéla Kočounová z bulharského helsinského výboru, který lidem ze zničených domů v Zahrné fabrice pomáhá před Evropským soudem pro lidská práva. V předběžném opatření soud nejprve vyzýval úřady k tomu, aby s demolicí nezačínali, dokud nebude případ uzavřený. Potom, co Bagdy přesto domy zničili, obrátila se část místních obyvatel na soud znovu. Ten vydal druhé předběžné opatření, podle kterého měly úřady povinnost poskytnout dotčeným lidem ubytování. Starosta místní části Sofie Emil Brančevsky demolici domu ve čtvrti Zahrná fabrika hájil a zdůvodňoval ji tím, že domy na místě stály ilegálně a ohrožovaly bezpečnost. Den po demolici, tedy v polovině dubna, zároveň starosta uvedl, že 6 dotčených rodin bylo umístěno v bytech vlastněných obcí a 9 lidí souhlasilo s umístěním v centru pro dočasné ubytování ve stejné čtvrti. Jak už jsme ale slyšeli, ve zdemolovaných domech ve skutečnosti žilo mnohem víc lidí. Jenom v nich nebyli oficiálně hlášeni. Když jsem zničenou čtvrť navštívila na konci května, lidi, kteří na místě zůstávali ve stanech, si na starostu stěžovali. Jednou z nich byla i 40. Stevka.
19: Mi dá, mohu to rozkážeš, toto můj také, že to běží novou gulamom. A jsem tyhle kredit.
20: Měla jsem velký dům. Měl 4 místnosti, jednu na oblečení, dvorek, všechno. Vzala jsem si na něj půjčku. Pracovala jsem v tiskárně naproti přes ulici. Bydlela jsem a pracovala jsem tady. A když starosta přišel k nám domů, bylo 5 hodin ráno, venku tma. Vstoupí dovnitř, obejme vás, hladí vás a říká, dám vám všechno, jen teď hned pojďte ven. Tam už se rozjíždí demolice a my zůstaneme bez domovů, bez jakéhokoliv majetku. Jen se stanem a 2 dekami, s malým miminkem. Já jsem nemocná, mám velmi vysoký krevní tlak. Přijdeš ti dovnitř stanu zatéká. Jsme tu prostě všichni ponechaní na pospas venku. Moje starší dcera má 16 let, pláče, že nemůže chodit do školy, stydí se, že tady žije. Nemůže chodit do školy, protože nemá oblečení, všechno to zůstalo v našich domech. A když nechodí do školy, jak má dokončit školní rok? Čekáme, že nám něco zajistí, že nám umožní jít někam bydlet. Když zbourali první čtvrť, starosta nám řekl, abychom si podali žádosti o obecní bydlení. Udělali jsme to. Od té doby, kdy zbourali naši čtvrť, jsme podali už 9 žádostí. Nechci žádný palác, jen 1 pokoj a kuchyň pro 6 lidí. Stačí mít střechu nad hlavou.
19: Pone nás traje kuchyň, to živá se 6 duši. Dostatečno je, da ima pokryt.
18: Stěžovala si v květnu jedna z obyvatelek zdemolované čtvrti Stevka. Starosta Emil Brančevský kritiku opakovaně v bulharských médiích odmítl. V polovině července Evropský soud pro lidská práva svá předběžná opatření zrušil. Místo starostka Sofie zodpovědná za sociální oblast Nadežda Atanasová pak na sociální sítě napsala, že soud uznal, že metropolitní magistrát podnikl včasné, účinné a humánní kroky na ochranu postižených osob. Místní starosta Emil Brančevský se v reakci na to na sociálních sítích ohradil s tím, že veškeré kroky týkající se plnění předběžných opatření Evropského soudu a zajištění adekvátní reakce a pomoci lidem postiženým demolicí dělali pracovníci městské části a on sám. S interpretací, že Evropský soud pro lidská práva svým rozhodnutím posvětil reakci sofijských nebo místních úřadů, ale bulharský helsinský výbor nesouhlasí. Ukončení předběžných opatření je podle nevládní organizace běžný postup. Opatření totiž bývají navržená jako dočasná do vyřešení život ohrožující situace. Ve skutečnosti podle bulharského helsinského výboru opatření platila mimořádně dlouho, 3 měsíce. Případ ale zatím stále pokračuje a své definitivní rozhodnutí o tom, jestli bulharské úřady v sofijské Zahrné fabrice neporušily lidská práva, soud teprve přednese.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
18: Demolice této čtvrti nicméně není ojedinělý případ. Se zničením romských domů se setkala například i komunita českých seleziánů, řeholníků, kteří od roku 2008 v bulharském městě Stará Zagora pracují s romskými dětmi. Postupně ve městě staví středisko a loni v květnu tam taky vysvětili nový kostel. Z kostelní věže i z hřiště střediska se naskýtá výhled na místní romskou čtvrť. Dobře ji zná i František Jeleček, který společně se Salesiány a taky se svou rodinou několik let ve Staré Zagoře pracoval.
21: Tak vlastně před námi na tom kopečku, tak to je celý vlastně to romský ghetto. To, co tam je zajímavý nebo většinou šokující, že tady ten malý kopeček, tak zhruba je tam asi mezi 30 až 35 tisíci lidmi, co tam bydlí, to znamená jako takové menší okresní město. A je to tam vlastně tak, že čím člověk jde výš v té čtvrti, tak je vlastně ta čtvrť chučí. No, úplně dole tam lidi mají ještě třeba elektriku, vodu a podobně, ale úplně tam nahoře, tam už je to bez elektriky, bez vody a ty domečky jsou chudoučky, mají třeba, nemají ani třeba okna nebo a podobně, takže vlastně čím jdeme dál, tím se dostáváme do chudších a chudších míst.
0: Je tady opravdu hodně domečků cihlových, takže to takové oranžové před náma a uprostřed je budova školy, takový starý panelák, bych řekla.
21: Tak je to tak, vlastně to uprostřed je škola, kam vlastně by ty děti měly nějakým způsobem docházet. Bohužel v tom systému, který tady je, tak on úplně nefunguje. Učitelé nejsou úplně motivovaní k tomu, aby děti vlastně hledali, aby děti vlastně tlačili do toho, aby v té škole byli, takže často nebo bývá to tam tak, jako že třeba i píšou tu docházku uměle a potom ty děti tam nejsou a to vzdělávání nedostávají, takže tohle je velký problém, že sice škola tady je, ale bohužel na hodně nižší úrovni než třeba škola pro normální bulharské děcka.
0: Proč tady teda čeští kněží se rozhodli založit středisko a kostel?
21: Češi se tady vzali tak, že si to vlastně přál papež. A to, co Salesiáni dělají tady, nebo co dělají Salesiáni, tak to je katolický řád, jeden z největších katolických církví, který pracuje s dětma a mládeží, vždycky s těma, co jsou nejchudší, co mají vlastně opravdu jako žijí v chudobě a to je vlastně jejich poslání pracovat nebo hledat ty nejpotřebnější ve společnosti a těm pomáhat. A proto vlastně tady v Bulharsku, teď, kde jsme v té staré Zagoře, tak se začalo pracovat s Romama. Na začátku Salesiáni pracovali i vlastně s bulharskou mládeží, nebo to i do dneška pokračuje, ale zjistilo se, že opravdu tou velkou jakoby, částí společnosti chudou jsou Romové.

0: dětí, které se narodí právě do toho prostředí těch romských čtvrtí?
1: Ta realita je opravdu jakoby jiná. Jo, tam, kdybychom teďka se šli projít po té romské čtvrti, tak tam často potkáme dvouletý dítě, který je v doprovodu pětiletého sourozence a to je jeho hlídání na té ulici. Ty rodiče tam třeba nejsou, nebo neexistují, nebo jeden je ve vězení. Takže oni žijí v nepodnětným jakoby v prostředí, který je plný nějakých jako patologických jevů. Setkávají se tam denně s tím, že tam se prostě, tam jsou tam drogy, krade se tam, prostituce a podobně. Takže to, co je okolo mě, to mě nějak utváří. Já hrozně rád používám takový příklad, když někde někomu to vysvětluju, tak říkám, kdybych vzal svoje vlastní děti a oni by vyrostli v téhle čtvrti, tak se z nich stane vlastně to samé. To není problém v tom, jestli jsou černý, bílý nebo žlutý, ale problém je, že se narodili právě na špatném místě, protože to mě hrozně moc utváří. A díky tomu, že oni žijí v tomhle nepodnětném prostředí, tak vlastně mají strašně jakoby zbržděný start do života. Druhý veliký problém třeba, co tady je, tak je samotná třeba sexualita a jakoby pohled na manželství a tak, protože tam je zcela běžný, že se holky třeba ve 14 letech už jako vdávají a mají první děti. Dokonce tady bývaly holky, co měly ve 12 letech děti. Jo, samozřejmě tohle to se snaží sociálka nějak hlídat, ale u těch 14 letech už to nějak toleruje. Ty svatby nejsou před státem nějak platný, ale v té romské komunitě jsou. A zase, když si to převedete do svých rodin, na svoje třeba děti 14-letý dospívající holky, že by dneska už třeba byly podruhý těhotný, tak vlastně najednou je to úplně jiný svět.
0: Když se teda teď otočíme, tak já tady před sebou vidím oranžovo-žlutou budovu. Za ní je teda kostel, tam vidím teda ten pravoslavný kříž asi a tady dvě křídla, co v nich je nebo co v nich bude?
1: Tak to křídlo tady vpravo, tak to je vlastně hotový, tam máme skolaudovaný a jedna část je vlastně komunitní, tam bydlí saleziáni a celý spodní patro jsme začali používat pro vlastně všechny ty volnočasové aktivity a všechno, co děláme pro ty děti. Máme tam dvě třídy, kde probíhá různý doučování, přípravy do škol a podobně, takže vlastně celá ta část se používá pro tohleto. A potom vlastně tam je kostel a ta poslední část bude vlastně nějaký vzdělávací středisko, kde bychom pak chtěli opravdu ty prostory rozšířit a začít víc systematicky pracovat právě třeba s celýma rodinama a zase, jak jsme se o tom bavili, mít tam třeba ty nějaké rekvalifikace a podobně. A pak tady stojíme na hřišti, to je vlastně čtvrtá část. A teď já právě vidím tady tu budovu před náma a vím, že děti, se kterými pracujeme dnes, až budou mít zase svoje děti, tak už to bude úplně automaticky a zároveň my pro ně už budeme mít i místo, který je v tom možná podpoří, který jim v tom pomůže. Takže vlastně ty změny se dějí přes generaci a opravdu se dějí a funguje to. Ale nejde to čekat prostě, že se to stane ze dne na den nebo během jednoho školního roku.
2: Vyprávěl projektový koordinátor Salesiánského střediska v bulharské Staré Zagoře František Děleček na hřišti s výhledem na romskou čtvrť. Té vyrůstal i 23-letý Veselin. Se Salesiány se setkal v 10 letech a začal chodit do střediska a jezdit na táborech. Později jeho rodiče svolili, aby se přestěhoval do Salesiánského domu v Kazalnaku. Města nedaleko Staré Zagory, ve kterém čeští Salesiáni svou bulharskou misi začínali.
3: Já střílím tam od 7. klasu, živěch se od 4. do 12. klasu.
4: Bydlel jsem s kněžími v Kazalnaku od 7. do 12. třídy. Žil jsem s nimi 5 až 6 let. Po 8. třídě jsem nastoupil na střední odbornou dopravní školu a tu jsem dokončil. Udělal jsem maturitu i praktickou zkoušku. To bylo před 3 lety. Potom jsem rok pracoval ve velkém obchodě a poznal jsem dívku ze střediska. Stali jsme se rodiči a dodnes spolu žijeme.
3: Sled vás stáhnu rodiči, se ještě živíme zajedno.
4: Už 4 roky nebydlíme v getu. Nejdřív jsme si pronajeli byt v centru města, po 2 letech jsme požádali o obecní bydlení a teď žijeme trochu na okraji města, ale nejsme v romské čtvrti, což je lepší. Když vidí, že v getu se žije určitým způsobem, alkohol, cigarety a všechno ostatní, je velmi těžké z toho začarovaného kruhu vystoupit.
3: Pro
4: své děti bych si přál, aby měli středoškolské i vysokoškolské vzdělání. To se mně nepodařilo. Ne proto, že bych nechtěl, ale proto, že jsem na to neměl peníze. A to je nejdůležitější.
2: Veselin odbíhá za svou rodinou, která čeká ve vstupním átriu střediska, ze kterého se dá vejít i do nového kostela. Bulharština se tu mísí s místní romštinou a taky češtinou. Středisko teď zaplnili i desítky podporovatelů z Česka. Někteří z nich tu působili jako dobrovolníci, na stavbě i při práci s dětmi. Pracovité ruce, ale taky finanční dary tady Salesiáni ještě

0: využijí. Celé jedno křídlo střediska je totiž jen hrubě postavené. Sloužit by mělo ke vzdělávání a prolomit tak začarovaný kruh, ve kterém mnoho romských komunit v Bulharsku uvízlo. I to bylo tématem tohoto dílu pořadu Za obzorem. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Jana Karasová.
1: Přestřelka názorů, souboj na ostří pravdy. Bitva těch, co si stojí za svým. To je pořad Pro a proti. Dva hosté a dva úhly pohledu. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hasičům se daří zmenšovat plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Izrael schválil nákup desítek nových amerických stíhaček. Fotbalisti Plzně porazili v ligové skupině o titul Hradec Králové, Sparta hostí Jablonec. A počasí zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Hasiči z Ústeckého a ze 7 dalších krajů dál bojují s požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko nedaleko Rynartic. Plochu zasaženou požárem se jim daří zmenšovat. Ve vzduchu je stále 7 vrtulníků z bambivaky, které schazují vodu na 4 ohniska požáru. A na místě je taky reportér Jan Beneš.
3: Jsem na letišti v Chřibské, kde si vrtulníky z mobilních nádrží nabírají vodu do bambivaků. Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Je tady už menší než 1 km2. Pokud vše půjde podle plánů, měli by mít hasiči oheň pod kontrolou do pondělního večera. Poté bude ale ještě několik dní trvat, než oheň zcela zlikvidují. Aktuálně je na místě 400 hasičů, kteří zůstávají i s technikou přes noc, využívají i zvláštní techniku, například čtyřkolky nebo velkoobjemové cisterny. Z Chřibské Jan Beneš, Radiožurnál.
2: Vypršel termín pro registraci zaměstnanců k jednotnému měsíčnímu hlášení. Skoro čtvrtina údajů ještě chybí. Zavádění systému provázejí problémy a do 30. dubna měla Česká správa sociálního pojištění jenom 78% potřebných údajů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí zůstane systém registrací dál otevřený a firmy tak můžou své zaměstnance přihlašovat i po vypršení lhůty. Ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO ujišťoval, že za případné zpoždění přihlášení údajů nebude rezort dávat pokuty. Izrael schválil nákup dalších 2 letek amerických stíhaček. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz uvedl, že cílem je zajištění vzdušné převahy v regionu na následujících několik desetiletí.
4: Po dodání zatím poslední objednávky bude mít izraelské letectvo ve výzbroji 100 nejmodernějších amerických stíhaček F-35. Stejný typ letadla s jinou specifikací má objednaný i armáda České republiky v počtu 24 strojů. Izrael převezme i jiný typ amerických stíhaček F-15. Od 28. února, kdy začaly americko-izraelské údery na Irán, dorazilo do Izraele přes 115 000 tun americké munice a vojenské techniky. Izraelští představitelé počítají s možností brzkého obnovení války s Iránem. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Radiožurnál.
2: Kriminalisti se zabývají včerejší tragickou nehodou na traktoriádě v obci Libeř u Prahy. Zemřelo při ní dítě. Policisti teď vyšetřují, jak se nehoda stala, říká policejní mluvčí Michaela Richterová.
5: Kriminalisté budou prověřovat celou tuto věc pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Nicméně s ohledem na citlivost tohoto případu nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
6: Fotbalisté Sparty hrají na Letné v Šancelize ve skupině o titul s Jabloncem. Víc řekne přímo z místa reportér Tomáš Petr.
7: 72. minuta utkání, Sparta Jablonec 1-0 poté, co se v nastavení první půle trefil Jan Kuchta. Od 43. minuty navíc Severočeši dohrávají o 10 po vyloučení Sobola. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Ve skupině o titul taky Plzeň porazila Hradec Králové 3-1. Utkání skupiny o záchranu mezi Teplicemi a Slováckem skončilo remízou 1-1. A volejbalisté Lvů Praha a Karlovarska hrají čtvrté finále extraligy. Hosté vedou sérii 2-1 na zápasy a pokud zvítězí, získají titul. Podrobnosti má Karel Schamberger.
8: Lvi Praha vedou 2-1 na sety ve čtvrté sadě, ale vyhrává Karlovarsko 12-11. Z Libně Karel Schamberger, Radiožurnál.
9: Nehoda na 12C u Úval a zdržení na D1 před Šmejkalkou. Silnice 12 z Prahy do Kolína je před Úvaly neprůjezdná. Řidiči tam hlásí vážnější nehodu.
10: A je to zablokovaný hasičskými autama z obou stran, takže se nedá projet ani tam, ani zpátky.
9: Místu se můžete vyhnout od Kolína přes Úvaly a po silnici 101 přes Hirny a po dálnici D11. V opačném směru je sjezd z dálnice uzavřený. Dá se ale tedy sjet osobním autem z 12 a jet přes Šibřinu a Dobročovice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením před opravovaným mostem Šmejkalka na 24. kilometru. Pomalejší provoz ve směru na Prahu od 29. kilometru vás zdrží 10 minut. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy čekejte kolonu za Hlavencem. Začíná na 17. kilometru, pokračuje až do omezení u Staré Boleslavy na 14. kilometru. Počítejte se čtvrt hodinou navíc. A v Praze opatrně v Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské směrem od Mladé Boleslavy v pravém pruhu řidič osobního auta mění kolo.
11: Není to označený, ale to je takový nepříjemný. Tam jsou ty dva pruhy, které patří dolů a někdo by do toho mohl třeba vlítnout.
9: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
12: Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce las, kde borový zaváněl háj. Být zamilovaný je stav duše, který se těžko popisuje, snad jedině poezií. Umělá inteligence suše konstatuje, že se jedná o radostné citové přilnutí k druhému člověku, kteří jsou spojeni navzájem touhou být spolu, protože zamilovaní se cítí šťastně ve vzájemné blízkosti. Tolik citace umělé inteligence. Psychologové zamilovanost nepovažují za nemoc, ale upozorňují, že její průběh připomíná některými rysy duševní poruchu. Například je prý zamilovanost provázena ztrátou soudnosti. K člověku láska patří. Křesťané o ní dokonce mluví jako o obrazu Boha v člověku. Lidé ji přirozeně hledají, touží po ní, protože nás spojuje s druhými. A jak vypráví příběhy z paměti národa, láska nás přivádí k těm největším činům odvahy, hrdinství a k ochotě nasadit se pro druhé. Na paměti národa jsem hledal všerůzné příběhy, které bych vám o zamilovanosti mohl vyprávět. Pár jsem jich našel. Pustím vám například příběh manželů Gancových, kteří se seznámili v terezínském getu skrze holý zadek. Pustím vám vyprávění o dívce, která kráčela v hloučku proti mladému herci Stanislavu Zindulkovi. A pak se něco stalo. Také vás zavedu do podzemí, do uranových dolů, kde se zamiloval politický vězeň do dívky, která měřila radioaktivitu. Od mikrofonu vás těmito zamilovanými příběhy provází Mikuláš Kroupa. Začněme takovým průletem paměti národa. Pustím vám drobné, krátké úseky z životů lidí, kteří prožili většinu svého života za války nebo komunismu. Lidé se prostě seznamují vlastně stále stejně. Vždycky je to něčím zajímavé, jak to mezi lidmi začíná.
13: My jsme se poznali v Praze ve vlaku, on jel domů k rodičům do Bystřice a já jsem jela k rodičům do Vidnavy jednou. To vím, že jsem ještě měla nové lodičky a že říkám, vlak je plný, já budu muset stát, a najednou mi někdo zaklepal na rameno, slečno, hledáte místo? Já říkám, jsem se podívala, že... No a tak jsme se seznámili a to byl můj budoucí.
14: My jsme se seznámili v Praze, náhodou, v kavárně. Počkejte, jak ono se to teď jmenuje. Jo, byl hotel Šroubek, tak pod tím.
15: Jo.
14: To
15: byl hotel Evropa potom, teď, že?
14: Ano. A tam byla vždycky odpoledne, tam byla taková posezení s hudbou, poslechu. Tak jsme tam s kamarádkou šli na takovou vedlejšího stolu, se pořád nějaký pán na mě díval a říká, Evo, pořád na tebe. Ne, on se kouká na tebe. No a pak najednou on přišel se zdovolením, jestli se může posadit. A to jsme se seznámili. To bylo naše seznámení.
15: A líbil se vám?
14: Jo, byl takový upřímný, prostě takový dobrosrdečný. No.
15: Takže to se vlastně dřív takhle seznamovali po kavárnách, že no, ne?
14: Byly to různý. No, oni taky byli takový dohazovači, že jo, který byli, kde byl majetek, tak se zase šlo tam hledat, aby taky z druhé strany něco bylo.
16: Šla jsem vyřídit od své kamarádky, co si, jestli mu něco vrátit, nebo já nevím, ona nemohla, tak poslala mě do Malostranské kavárny a vyšla jsem v pátek a vrátila jsem se až v sobotu. A bylo to. No, bylo to zvláštní setkání, protože ten člověk mě udivil tím, že na sebe řekl úplně všecko. I věci, které patří do 13. komnaty, ale prostě jsem si říkala, tak jestli tenhle kluk si mě chce namluvit, tak proč mě říká takovýhle věci? Ta upřímnost mě tak vzala u srdce. Říkám, to musí být strašně hodný člověk. A už jsem se ho nepustila.
17: Ale víme, že to bylo 17. března. Tramvaj číslo 17, která jela z Bráníka na náměstí tehdy už rudoarmějců, k Rudolfínu prostě, tak do té tramvaje, tam v tramvaji jela dívka na koncert, měla na sobě krásný kožich a přistoupil tam mladík student na tu zadní plošinu a pohlédli na sebe a jiskra přeskočila. Takhle to jako je, podle těch jejich sdělení. Ale on se neodvážil jí jako nějak oslovit, nicméně oba šli na koncert, každý seděl na svém místě s někým jiným a po koncertě si všiml, že tam ta dívka je a zřejmě na někoho čekala, měla něco domluveno, ale ten dotyčný nepřišel nebo co a měla ten kožich takhle jako přes ruku a on beze slova přistoupil, vzal jí ten kožich a pomohl jí do něj. Takže to prostě byl začátek a potom přivolila, že jí půjde doprovodit, bydlela tehdy na Vinohradech. A
18: no a ona mi říkala, že má kamarádku a že je pořád na koleji a že nikam nechodí. No. A jsem si říkal, jestli je hezká. No. Ona říkala, že jo. No. Tak říkám, tak jsem jedeme pro ní. Tak jsem taxíka, jeli jsme pro ní na ten Smicho. No, ona šla za ní, ona přišla, obličená, klobouček, no, červený klobouček, jo. No, jsem ji viděl, tak jsem se zamiloval, no. Tak jsem to prostě do ní zamiloval, tak jsme, šli jsme na Admirál, na loď, no. Tančil jsem s ní, tohle provodil jsem ji na kolej, no. A pak jsem šel dál, hotovo, jo. No, a tak jsme začali spolu takhle chodit, no, a no, byli jsme spolu rok, no, pak. A ta roka půl přišla do jiného stavu, dali jsme se, no, a jsme spolu 40 let. No.
19: Kolik máte dětí?
18: Jednu. Dceru, Denisu.
20: to už tak bývá. Svobodný chlapec, svobodný děvče, když se zakoukají do sebe a myslí to vážně, tak je z toho svatba.
21: Pojďme ale podrobněji některým osudům. Nyní tedy onen slíbený příběh z Terezína. Mimochodem, tento příběh zpracovala kolegyně z Paměti národa Bára Šťastná do povídky v knize Prstýnek z drátu. Helena Krouská pochází ze Znojma, z židovské rodiny. Její otec Josef Lampl působil jako zvěrolékař. 40letá maminka Anna zemřela těsně před válkou na rakovinu. Helena měla o rok mladšího bratra Františka, říkal mu přezdívkou Bibi. Ten v 16 letech v listopadu 1939 využil poslední a jedinou šanci. A tatínek ho vypravil samotného na vystěhovalecký pas až do Palestiny. Tatínek Josef 2 roky na to spáchal sebevraždu, aby se vyhnul výslechu na gestapu. Co přesně dělal a s kým, nám není známo. Víme ale, že na něj gestapo přišlo. A Josefa zatkli a vyslýchali v Brně, v pověstné věznici na Špílberku. Po nějaké době ho propustili, ale sledovali ho. Šlo o to, aby se skontaktoval s dalšími lidmi a dostali do maléru. Josef se rozloučil s dcerou a přáteli a vzal si smrtelnou dávku morfia a usnul. A už se neprobudil. Helena zůstala sama s babičkou, se kterou byla v roce 1942 deportována do terezínského geta. Babička tamnější podmínky nemohla přežít. Zemřela v terezínském Starobinci. Helena Krouská v Terezíně dostala ze známosti docela dobrou práci. Dělala poštovní doručovatelku a ubytovali ji v malém pokoji na takzvaných arkádách. V pokoji s brněnskou rodinou, tedy s maminkou paní Herckovou a její dcerou. Velice se měli navzájem rádi. Helena říká, že v nich objevila novou rodinu. V terezínském getu se Helena hluboce zamilovala. Seznámila se trochu netradičně s mladým zubařem Jiřím Gancem. Dodejme, že pro geto byl tento lékař v nějakém čase nepostradatelný a tedy takzvaně chráněný od dalších transportů na východ. Nikdo z židovských obyvatel geta v té době ještě nevěděl, co znamenají transporty na východ, tedy do Osvětimi, že se jedná v podstatě o jistou smrt. Podvědomně lidé tušili, že se tam budou mít hůř. Skoro nikdo do transportu nechtěl.
22: Jednoho dne mě pích sedle synci na vosu.
21: Když jsme natáčeli s Helenou Krouskou, měla krátce po mrtvici, její vyprávění načteme ve studiu.
23: Jednoho dne jsem si sedla na vosu a ta paní Hercková říká, tak vystrč prdel, ať to vyndám. Z té arkády bylo vidět až do našeho pokojíčku. A já jdu po chodbě a zastaví mě mladý mužský a říká, já vás znám. Já říkám, já vás neznám. Já vím, že se jmenujete Helena a včera jsem viděl váš zadek. Cože? Prosím vás, jak to? No, paní Hercková vám vytahovala žihadlo. A tak začala komunikace, která rozhodně byla z jeho strany víc intenzivní než z mé. Občas jsme se potkali a povídali si. A jednoho dne jsem dostala výzvu do transportu. A nemusela jsem 2 dny do práce, to byl jako bonus. Bonus pěkně ke smrti. Chodila jsem po Terezíně a potkám známého a ten říká, jak to, že seš na ulici? Jsem v transportu. A ví to Gans? Proč? No, on leží s angínou. Říkám, tak ho pozdravte. Druhý den tento pán přišel za mnou a říká, Heleno, Gans tě prosí, abys k němu přišla. Tak jsem den před transportem za ním šla, ležel s angínou. Já nezapomenu, tam bylo pár chlapů a ti se koukali z těch pryčlí. A on říká, tak jsem slyšel, že jste v transportu a vy chcete odjet? Já na to. No, mně je to jedno, mám pracovat tam nebo tady. No, ale kdybyste nemusela, tak byste nejela. Asi ne. A když vám řeknu, že vás připíšu jako svou snoubenku, zůstanete? No, když myslíte, tak jo. Skutečně v tom nebylo nic citového v tom okamžiku. Je asi přece jen lepší, když zůstanu tady. Za týden přišel jeho kamarád, že je to zařízený. Takže jsem se stala snoubenkou doktora Gance, aniž bych se o to přičinila. A já myslela, že tím je to vyřízeno, což byl omyl. Pozval mě na rande na klády. To bylo naše místo, za kasárnami směrem k silnici ležely dřevěné klády, ale ještě v kasárnách, takže jsme tam mohli. Ale paní Hercková říkala, že je to holkař a že Zuzka půjde se mnou na to rande. No, neptejte se mě, jakou měl radost ten můj snoubenec, když jsem přišla s kámoškou. Kámoška to ale vycítila a brzy šla pryč. A my zůstali sami. A on říká, mám pocit, že jsme si vykali ještě. Víte, že máte vši? Já říkám, Ježíš, to nevím. A když přijdete večer na ambulanci, já vás toho zbavím. Já tam mám petrolej. No a na té ambulanci, jako jsme si začali. On mi umyl hlavu a začali jsme si hezky povídat a on mi řekl, že má sestru, kterou má strašně rád, že přijedou i s maminkou a že by chtěl, abych je poznala. A tak jsme se vlastně zblížili. A když přijela maminka a jeho sestra a on byl ve svém chráněném postavení, měl možnost zažádat o kumbál na půdě, když by byl ženatej. A on přišel, abychom se vzali. A tak jsme začali žít jako manželé až do transportu.
21: Na půdě v Postgase 8, dnes revoluční 227 v Terezíně, mladí manželé Gancovi žili až do odjezdu do Osvětimi v říjnu 1944. Helena pro paměť národa vzpomíná, že se jim s Jiřím podařilo vytvořit láskyplný svět uprostřed terezínského pekla. Helena pracovala díky Jiřímu jako sestra v dětské nemocnici. Volné chvíle trávili spolu na půdě. Díky svému manželovi se potkala například i s umělci, s vynikajícím kreslířem Karlem Fleischmannem, který jí daroval obrázek jako svatební dar a ten jí visel až do její smrti v roce 2024 doma na zdi. Z Terezína Helena a Jiří Gancovi vyjeli 23. října 1944. Po třech dnech dorazili do Osvětimi Birkenau. Helena se během selekce dostala na tu správnou stranu a přežila. Svého manžela však viděla naposledy. Stál ve skupince asi 50 mužů, vnitřně vyděšený, ale na svou manželku se usmíval. Helena přežila, protože byla zařazena do dalšího pracovního tábora v Oderanu, kde uklízela pokoj velitelky stráží SS a velkou jídelnu. Jiří Ganz se konce války nedožil, protože v dalším koncentračním táboře v Dachau byl nejdříve postřelen strážným SS a dostal se na Marotku, ale nakazil se břišním tyfem. Jeho oslabený organismus nedokázal těžké nemoci vzdorovat.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
21: Jedno z nejpodivnějších seznámení, jaké jsem kdy slyšel, se odehrálo na východní frontě roku 1944 během karpatsko-dukelské operace u slovenské obce Zindranová. Přes frontu přebíhal radista Josef Citerberg a spatřil polní nemocnici. A tam se o těžce zraněné starala Věra Větrovcová. Měla v rukou pilku a odřezávala, tedy amputovala roztrhané končetiny zraněným vojákům a zastavovala jim krvácení. Musela být celá od krve. A právě v té chvíli se do ní Josef zamiloval. Před 20 lety jsme natočili oba, Josefa i Věru. Josef rád vzpomínal, ale Věra o tom, co zažila za války, vyprávět moc nechtěla.
3: To mě fascinovalo. V bílém plášti, a to nikdy nepřizná, nikdy se netento s tím nechlubila, pilku v ruce, a teďka holka, ti občané, obyvatelé okolo sváželi ranené lidi, a to byli vojáci nebo civili, poněvadž to bylo rozseté minama, tam je dováželi, položili to na takovýto lenc a ona tou pilkou, rozumíš, ti hnáty odrezávala. Mám zlatou ženu, ale víš ti, holka, jak bychom si my mohli večer, když nemůžeš spát, nemůžeš to podat, maminko, podívej se, já stačí říct ten bod, lebo se už víme, kde jsme byli, co jsme byli, jak jsme byli. Ona to nechce slyšet, nechce to slyšet, povídá, to nemůžu poslouchat. A nadává. A já si nemám s kým promluvit. Nemám. Já musím sám.
4: V Zindranově, nezapomenu, tam bylo hodně raněných malých děcek, takový děťátka. Tak ty jsem přetřovala, ty měli průstřelinu noh, víte? A ty slibovali jsme si, že se skontaktujeme, nevím, ten život tak uběhl, že jsme se nepotkali už. A já jsem se vdala, měla jsem jiný jméno.
5: Milena Blatná v 50. letech minulého století kontrolovala radioaktivitu vyvážené hlušiny na Jákýmovském dole Edward. Politickým vězňům, kteří tam otrocky drželi, všemožně pomáhala. Nosila jim dopisy, jídlo, oblečení i cigarety. Ale hlavně do jednoho se hluboce zamilovala. Bylo jí 18 let a s Jiřím se romanticky seznámila několik set metrů pod povrchem. Když se poprvé uviděli, spletla si ho s dozorcem. Vězni se totiž od bachařů rozlišovali na dálku typem osvětlení. Vězni nosili karbitku, dozorci elektrické lampy.
6: Takže všichni jsme měli tadyhle tyto karbitky a ty policajti měli krásné elektrické lampy. No a jeden takovej přišel tam právě k tomu výklopu, kde jsme seděli a bavil se. A já jsem byla hubatá. Já jsem totiž si myslela podle té lampy, že je to ten policajt. No a to jsme se pak domluvili až posléze. A no a tak nic, no tak odešel a už jsme se pak další dobu neviděli a mě to vůbec nenapadlo, až potom, když se tam objevili znovu, tak jsem to pochopila. Přišel se svým nejlepším kamarádem, to byl Vašek Pindejs, a přišli se mě představit ostříhaný do hola. Přišli oba dva, sundali helmy, to za trest je ostříhali do hola.
5: Milostný vztah mezi civilní zaměstnankyní dolu a vězněm neměl vůbec žádnou šanci. Oba zamilovaní věděli, že se vzájemně velmi ohrožují. On by putoval do korekce, ona by mohla skončit před soudem. Báli se ale nejvíc toho, že komunisté zjistili, co mezi nimi vyrostlo, dohlédnou, aby už se nikdy neviděli.
6: Bylo tam spousta lidí, kteří nám pomáhali, třeba, že ho zavolali na patro, že je tam rozbitá mašinka, že je potřeba jí spravit a tak dál. To je jeden kamarád, s kterým se teď ještě pořád vídám v Jáchymově, ten tam jezdil na té mašince a vždycky zavolal, že je rozbitá mašinka, že ji musí přijet spravit. Takže takhle tímhle tím pádem jsme se viděli a to skutečně jenom teda díky tomu, že tam opravdu byla volnost. Jo? Tam na tom patře a to se vědělo. Protože když měl někdo přijet dolů, tak musel zavolat klec, aby ho dolů dopravila. A to už šla hláška, jede k vám na patro, buď na důlní nebo esenbáci, a nebo mohli po žebříkách, ale to oni se taky trošku báli, protože to bylo nebezpečné, že by jim tam někdo za něma mohl hodit něco, jo?
5: Dozorci se žebříkům vyhýbali. Znali množství případů, kdy jejich kolega v uvozovkách náhodou spadl ze žebříku, protože se náhodou odštípl kus kamene a jemu spadl na hlavu právě ve chvíli, kdy slézal po žebříku. Milena se s Jiřím mohla vydat jen tehdy, pokud měli samozřejmě stejnou směnu. Ranní, večerní nebo noční.
6: No tak, abych to řekla, jak to bylo. Tak od půlky března do konce dubna to bylo takový, že jsme se sem tam viděli, že bylo vidět, že tam nějaký zájem asi je. Jenomže, to víte, člověk tomu pořád nějak nevěří nebo nějak tak. Potom v tom dubnu došlo k tomu, že jsem teda měla odejít ze šachty, že jsem si myslela, že mě zavřou a ono to dopadlo jinak. No, byla jsem tehda vyděšená, protože vím, že jsem psala sem dopis mamince, že si ho nechám doma, jo, a že jsem si myslela, že už se domů nevrátím a dopadlo to teda naštěstí jinak. No a takže to jsem si taky myslela, že už se spolu nepotkáme. No a tak potom, to bylo takový na 1. máje, já jsem odjížděla z noční směny a oni přišli na ranní směnu a já jsem něco nesla tam do dílny a tam jsme se potkali, no a tam jsem dostala teda pusu první, no, a tak to bylo zrovna na 1. máje. No a tak pak to bylo takový, že jo, jsem tam, no ono se to urychlilo trošku tím, že kvůli kontaktu potom, tak Jirka napsal rodičům, že aby jsme zůstali v kontaktu, kdyby jsme se nějakým způsobem prostě rozešli, kdyby jeho odvezli pryč, nebo kdybych já musela odejít.
5: V tento moment příběh na chvíli přerušíme. Po zprávách uslyšíte, co se stalo po 8 měsících, kdy na jejich vztah přišli Bachaři. Nyní mají slovo kolegové se zprávami. Zůstaňte s námi.
7: Interview Plus. Rozhovory s politiky, vědci, novináři i umělci, kteří mají co říct k aktuálním událostem doma i ve světě. Na všechno podstatné se ptáme každý všední den po 11:30 a v repríze po 3:30 odpoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Plocha požáru je odhadem lehce pod 100 hektary, zatím ho ale stále ještě nelokalizovali. Hořelo i na dalších místech Česka, například v lesním porostu u obce Rusava na Kroměřížsku. Tam hasiči zasahují v těžkopřístupném terénu, kde je nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost. Na místě je 15 jednotek hasičů. Policisté dnes v podvečer v Olomouci zadrželi hledaného 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Policie to oznámila na síti X. Policie předtím upozorňovala, že muž může být nebezpečný. Do pátrání nasadila i vrtulník s termovizí. Nákladní loď zatím neznámého původu se stala v blízkosti Hormuzského průlivu terčem útoku několika menších plavidel. S odvoláním na britskou vojenskou námořní službu o tom informovala agentura Reuters. Posádka nákladní lodi je v pořádku, k činu se zatím nikdo nepřihlásil. A téměř 300 kusů vojenské historické techniky projelo dnes po Klatovské třídě v Plzni v konvoji svobody. Čestné místo v něm a největší ovace přihlížejících se vysloužili dva američtí veteráni, kteří se letos slavnostní účastí, 100-letý Joseph Tarmont a 101-letý Gideon Cantor. Konvoj je každoročně součástí slavností svobody, kterými si město připomíná konec druhé světové války a osvobození americkou armádou v květnu 1945.
8: Fotbalisté Sparty hrají ve skupině o titul v Šancelize s Jabloncem. Podrobnosti má Tomáš Petr.
10: Zhruba před minutou utkání skončil, Sparta porazila Jablonec 2-0. Hosté šli ve 43. minutě do 10, když byl vyloučený Sobol. Ještě v nastavení první půle se trefil Kuchta, Sparta vedla. V 77. minutě se pak prosadil střídající Rahmany a navýšil na 2-0. Také domácí ale dohrávali o 10, když červenou kartu viděl 10 minut před koncem střídající Azaka. Sparta nakonec porazila Jablonec 2-0. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
8: Plzeň ve stejné skupině vyhrála nad Hradcem Králové 3-1. Teplice remizovaly ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. A volejbalisté LVÚ Praha srovnali finálovou sérii extraligy s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Domácí vyhráli v Libni 3-1 na sety. O titulu tak rozhodne páté utkání.
9: Zdržení na D1 za Chocerady i na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zkrátila kolona za Chocerady. Pomalý provoz je teď od kilometru 27 až za omezení na 24. kilometru. Naberete zpoždění asi 10 minut. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy je pomalý provoz kolem Staré Boleslavy a Brandýsa nad Labem. Zdržíte se tam asi 15 minut. Na silnici 4 ze Strakonic do Prahy teď máme hlášenou nebezpečnou situaci před Drhovlí. Na vozovku se dostalo stádo krav. Buďte opatrní. Na silnici 12 z Prahy do Kolína vyšetřují nehodu na začátku Úval. Řidiči hlásili záchranářská auta, která částečně nebo zcela blokují průjezd, a počítejte se zdržením. A nehodu teď vyšetřují u hranic na Přerovsku. Na silnici 47 do Lipníku nad Bečvou se na kruhovém objezdu v Drahotuších střetlo osobní auto s motorkou. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
5: A dnes nasloucháme vyprávění lidí, kteří se paměti národa svěřili, jak se zamilovali, jak navazovali láskyplné vztahy i v neobyčejně složitých podmínkách. Před zprávami jsme skončili v příběhu paní Blatné, která se zamilovala na začátku 50. let do politického vězně v Uranových dolech. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Milena a Jiří se vydali skoro 8 měsíců, od května do konce roku 1953. Pak na ně přišlo udání a kontrola, která objevila u jednoho vězně cigarety, které vězním pronesla Milena.
1: Kdybych měla dnešní rozum, tak bych asi tam vydržela díl, protože já nevím, třeba koketovala i s těma bachařema, kdežto tehda já jsem jim dávala najevo, že pro mě jsou nic. No a to je dráždilo, čili tím pádem mě přeložili na jinou šachtu.
5: Milenu přemístili někdy na konci roku 1953 na šachtu Barbora. Domnívali se, že tak oddělí milence, i když nevěděli, kdo z vězňů je její vyvolený.
1: A k mému velkému překvapení najednou se tam objevil i Jirka. Buď to bylo udělané už schválně, i když, anebo to byla náhoda, nevím, ale nějakou takovou náhodou se stalo potom, že, a taky jsou to takové banality, ale ten jeho kamarád, o kterým jsem mluvila, že snad jedinej ještě žije a který snad je někde v Kanadě, já nevím, o něm není žádná zpráva, ale ten chtěl prý nějakou lžičku lepší a já jsem tu lžičku donesla, jenomže já jsem to měla přes den uložený tam v té místnosti, kde se tam projížděly vozíky, měřila se ruda.
5: Náhoda a neopatrnost způsobily, že lžička prozradila Milenu. Tedy, že se příliš z vězni bratříčkuje, nosí jim dopisy, cigarety a lžičky. V únoru 1954 vyhodili a jejího milého přemístili na jiný důl. Jenomže to už byla Milena s Jiřím ve vztahu mnohem dál. Milena už byla několik měsíců v blízkém kontaktu s rodiči Jiřího. Uvědomila si, že se nyní na nějakou delší dobu přestanou vídat. A že ho čeká stále ještě nejméně 10 let kriminálu. Přesto byla rozhodnutá na něj počkat.
1: V únoru přišlo rozhodnutí, že teda už tam nemůžu pracovat, ale mezi tím Jirku odvezli do Horního Slavkova. Tam byly další šachty. Mně se ještě podařilo se tam dostat na tu Jáchymovskou legitimaci, že jsem se tam zastavila mu říct, že teda odjíždím. No a potom, to se potom scháněli takový všelijaký cesty, jakým způsobem teda si psát dopisy a tak.
5: Jiří se do kriminálu dostal v roce 1949. Patřil do rozsáhlé skupiny vysokoškoláků, kteří se pokusili o ilegální přechod hranic. V jejich procesu bylo souzeno skoro 80 lidí. Dokonce padly i tresty smrti. Mladík Jiří Bláha od soudu odešel s 13 lety vězení. Propustili ho po 10. Milena si s ním 5 let jen dopisovala. Na návštěvu za ním mohla ze začátku jenom jednou za rok, později i víckrát.
1: Pro mě to čekání právě nebylo tak zlý, právě protože jsem odešla do školy. Já jsem bydlela v Praze na koleji, bydleli jsme tam 4 děvčata spolu, takže my jsme chodívali spolu, hlavně teda potom s tou jednou, která teď před týdnem byla za mnou tady v Brně, ona je v Hradci. My jsme spolu chodívali do divadla, na koncerty. Prostě já jsem hrála košíkovou, čili jsem měla zabranýho dost času i tady tím, škola. Takže to nebylo, kdybych byla doma sama, tak by to bylo asi horší.
5: Milena psala Jiřímu Bláhovi do kriminálu milostné dopisy. Slibovali si lásku. A slovo nakonec dodrželi oba.
1: A s mužem jsme se vzali v 58. roce, hned jak se vrátil. No právě říkám, že to bylo takový, to si člověk ani neuvědomoval, že to byl trošku risk,
6: jsme se vlastně, to byla dopisová láska, že jo, to nebylo nic moc jiného, ale naštěstí to vyšlo. No, my jsme, tak fakt je, že už tehda jsme tak věděli, že máme stejný názory, že máme podobný vkus. My jsme se absolutně shodli třeba v tom, já nevím, na co půjdeme do divadla, na co, jo.
21: Její vztah trval 50 let. Jiří Blatný zemřel v roce 2003. Magdalena Westman se za svobodna jmenovala Kocábová. Je to sestra známého hudebníka Michaela Kocába, a tedy dcerou evangelického faráře Alfréda Kocába a psycholožky Dárie Kocábové. Vyrůstala v Chodově u Karlových Varů, později se rodina přestěhovala do Mladé Boleslavy. Její rodiče, křesťané, se komunistickému režimu veřejně postavili. Tatínek podepsal v roce 1977 chartu, spoluzakládal výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Dlouhá léta pracoval jako topič. Jeho dcera Magdaléna vypráví pro Paměť národa, jak se její rodiče seznámili. Jedná se totiž o typickou lásku na první pohled. A stalo se jim to během studií.
11: On to popisuje, viděl tu krásku s těma pomínkovýma očima a tím všechny ty plány padly a vzal si tuhle tu moji mámu.
12: Kde se potkali?
11: A potkali se na koleji. Otec koukal z koleje dolů a pod tou kolejí dole na chodníku stála ta máma a nahoru se na něj dívala. Takže byla to naprosto láska na jeden pohled, z který vzniklo strašně zajímavý manželství, celoživotní. A naprostý obohacení pro mě, jako nekonečný, bezedný. Ale byl to vztah, který byl definitivně láskyplný, podporující a tak, ale jednoduchý nebyl.
21: František Močuba zažil pozoruhodný a poměrně dramatický příběh. Vyrůstal v Praze na Pankráci, bojovalo se tu a umíral za pražského povstání. Jeho strýc byl zastřelen kulkou do hlavy, když se chtěl podívat za roh, co se děje. František s maminkou se krčili 4 dny ve sklepě. Říká, že prožil nejstrašnější 4 dny v životě. Tomu na nahrávce říká, jak je mu líto všech civilistů na Ukrajině. Mnozí z vás z počátku války prožívali doslova peklo, protože byli týdny uvězněni ve sklepích před ruskými hordami a bombardováním. Mezi 5. až 9. květnem 1945 se rodina Františka, tedy on a maminka, skrývali ve sklepě. Zatímco tatínek to nevydržel, musel ze sklepa ven. Byl legionářem a svědomí mu nedalo. Bojoval těch 5 dní na pražské barikádě. Naštěstí přežil. Po válce rodině oznámil, že je z Prahy unavený a že se společně musí odstěhovat. Slyšel v rozhlase výzvu, že mají Češi osidlovat pohraničí, že jsou volné statky. A tak se tito Pražáci rozhodli kompletně změnit život. Autem odjeli na sever, do pohraničí, do Petrovic. Nějaký správce jim předal usedlost. V chlévě měli 4 krávy. Maminka dojila a tatínek začal orat. A prý to celkem zvládali. V 50. letech je však dostihla kolektivizace a komunisté těmto začínajícím hospodářům ponechali jen malou část, takzvaný záumenek. František Močuba odešel studovat obchodní akademii v Liberci a přestěhoval se na internát. Pak absolvoval vojnu. Zaměstnání později našel v národním podniku pozemní stavby, kde pracoval ve finančním oddělení. Oženil se a měl syna. Jenomže jeho manželka těžce onemocněla. Operaci rakoviny lékaři odložili kvůli srpnové okupaci 1968 a pak už bylo pozdě. Na začátku normalizace František ovdověl. Měl malého syna a zoufal si. Jak si najít ženu, když je zaměstnaným a musí se starat o 9letého syna? Kamarádka, na kterou si myslel, dala přednost Holandsku, emigrovala. A tak sledoval seznamovací inzeráty.
13: Mě jednou zaujal inzerát, zajímavý, v novinách. 36letá pohledná s dítětem by ráda poznala seriózního muže. Jo, něco v takovém směru. Tak jsem odpověděl. No a tak jsme se vůbec neviděli. Jenom jsme si nějako mě odpověděla na to nějak a pak jsme se jako spolu domluvili, že dostala asi 200 nabídek, jo, a s kamarádkou, že si vybrali mě. Tak jsme zkrátka na mý narozeniny 19. června 72, to bylo, no, jsem jel do té Prahy a předtím den jsem přespal už na té Jezerce. Jak toho mýho strejdu zmeškala, vytáhli z toho krytu a byl před těma tankama, tak u nich už v Sestřenice už byla velká tenkrát, taky vyrostla. Jsme pořád ve styku, ještě jsou se Sestřeničkou těch zmeškalových. Tak tam jsem u nich přespal a pak jsme měli spicha. Ona dělala tam, co byla ta Janečkárna, ona původně dělala v ČKD Sokolovo. Dělala u Prkna, kresličku, technický výkresy dělala. A pak dostali s tím prvním manželem jejím, s tím jejím manželem dostali byt právě na Kačerově, tam blízko, co já jsem prožil to dětství. Na Kačerově sídliště, nový byty se tam stavili pro zaměstnance ČKD tenkrát. A z té Janečkárny tam právě ty byli ČKD polovodiče a tam pracovala právě a měli jsme toho 19. na mý narozeniny sraz, až bude z práce skončit, jo. Tak já ji předtím nikdy neviděl. A teďka, jak jsme kráčeli proti sobě, tak jsem říkal, to je ono. To je ono, jo. Já jsem tam zabet před těma třemi roky i nás tam pustil vrátny tady do té chodby. Tak jsem dětem ukazoval, kdo jsme se seznámili. Tenkrát,
14: no, byl, a takže potom teda, když
13: bylo to dojemný.
14: Ona, tak jste si ji hned
13: přivezli. No a tak ona za mnou jezdila s tím Petrem, s kterým bylo tenkrát 5 let, každý týden. A představte si, že mi třeba vzala roztrhaný ponožky a štupovala tenkrát. Tenkrát se štupovaly ponožky. Ještě jo, takhle. Zašívala, tak mě štupovala. Každý týden za mnou jezdila pak, no. No a po 2 měsících jsem jí, no, představte si, jak to šlo rychle. No a po 2 měsících jsem jí požádal o ruku.

0: Stanislava Zindulku nejspíš znáte z televizních filmů, seriálů nebo divadla. Asi nejznámější je film Vlak dětství a naděje, nebo Bylo nás pět. Oceněn byl za titulní roli klauna ve hře Pavla Kohouta August, August, August. Většinou stvárňoval vedlejší postavy, ale tak zajímavě, že strhával diváckou pozornost. Stanislav Zindulka se narodil v horách v Krkonoších v Jilemnici roku 1932. Vystudoval gymnázium, v 50. letech dokončil Damu, po škole nastoupil do angažmá do Hradce Králové, pak do Brněnského divadla. Státní bezpečnost si ho vytipovala a nevybíravými prostředky ho přesvědčovala ke spolupráci. Měl udávat své kolegy herce. Spolupráci po mnoha dlouhých výsleších, přesvědčování a vyhrožování definitivně odmítl. V roce 1968 z jakéhosi pokusu o obranu, zároveň ze vnitřní zlomenosti, ale také snad i z ochoty něco měnit k lepšímu. Zároveň prostě jednoduše ulehčit si život, vstoupil do KSČ. A tím pádem také mohl nastoupit na hereckou konzervatoř a učit herectví. Krátce po okupaci sovětskými vojsky v srpnu 1968 ze strany na protest odešel. Na začátku normalizace ho na minutu vyhodili z konzervatoře, protože nesouhlasil s onou bratrskou pomocí. Hrát ho ale v divadle a občas i v nějakém televizním pořadu nechali. V roce 1977 podepsal takzvanou antichartu, podlý a odpudivý dokument, manifest kulturní fronty. Do Národního divadla v Praze byli pozváni na shromáždění herci a jiné umělecké osobnosti známé z kulturního života. Na shromáždění přečetla herečka Jiřina Švorcová výzvu provolání československých výborů uměleckých svazů, která vyjadřovala loajalitu ke komunistickému režimu. Komunisté tak reagovali na prohlášení charty 77. Tomuto soudružskému provolání se připojilo přes 7 000 umělců a mezi nimi i pan Zindulka, který se za to celý život styděl a velmi litoval. Na paměti národa říká, že obdivuje statečné kolegy, kteří naopak podepsali chartu 77. On statečný nebyl. Říká, že měl problémy s alkoholem a zoufale se bál, že ztratí herecké angažmá. Na paměti národa otevřeně ovšem vypráví a vyznává se z hluboké lásky k divadlu, ale především ke své milované manželce Mileně. Hovoří o ní nepřetržitě celých 15 minut. A já vám kousek pustím. Jedná se o sestřih, ale i tak dlouhý.
1: Já jsem vždycky měl takovou nějakou devízu vlastní, že jestliže skutečně uzavřu takový svazek, jako je manželství, takže to pokládám za svazek na celý život a že to by to měl člověk, by to měl být člověk, s kterým chci mít děti, vychovávat je a prožít s tím celý život a mít jim oporu. Ale trefit se takhle, to je strašně těžký, ať to velký štěstí a koho tohle štěstí postihne, tak má vlastně víc, než si zaslouží. Já jsem svoji ženu poznal tak, že jsem šel jednou po ulici, mám dojem, že to byla neděle a proti mi šla taková nějaká malá skupina, on říká, že to nebyla skupina, že byly jen dva, ale já jsem se to tak jeví, jako že to bylo. Prostě já slyšel jsem nádherný dívčí smích, tak jsem se podíval a viděl jsem nádhernou rozesmátou dívku, která měla takový krásný oči a něčím mě upoutala a já jsem si říkal, tak takovou jednou holku, takovou bych chtěl mít. Tak jsem se začal zajímat, kdo to vlastně byl. No zjistil jsem to, shodou okolností to byla sestra přítelkyně mého kamaráda, mého kolegy z divadla, takže jsem zjistil, kdo to je. Skázal se mi pozdravovat, pozval se mi na představení. Ona v té době studovala na vysoké škole v Praze. No, potkali jsme se a já jsem si při tom osobním setkání uvědomil, že jsem se za ten první dojem asi nebyl kladný, že tam je něco přitažlivého, hlubokého, zajímavého a pak jsme se setkali ještě několikrát, prostě poznali jsme se. A poznali jsme se v různých situacích a já jsem vsadil na to, že asi to je to, co jsem si vždycky přál. A měl jsem obrovský štěstí, protože to skutečně bylo ono. Nebyl to takový nějaký obdiv, takový laciný obdiv nějakého děvčete k populárnímu herci. Naopak ty její postřehy byly dost často vedeny takovým trefným kritickým způsobem, ale prostě během těch schůzek, kdy dlouho to byly jenom přátelské schůzky, jsem si ověřoval, že je to přesně asi to, co jsem si představoval při prvním setkání. Po 4 letech známosti jsme se vzali. Já si myslím, že to bylo jedno z největších mých životních štěstí, protože divadlo je taková svérázná profese, která vyžaduje od těch druhých maximální toleranci. My jsme všichni sobci. Milujem svoje povolání. A to determinuje i různé, ale jiné věci, protože člověk je tak zamilovaný do svého povolání, že ho často před vším ostatním upřednostňuje. Navíc je to povolání, které vám bere strašně moc času, strašně moc energie. Činí z vás místy člověka třeba nemluvného a nekomunikativního, protože když se soustředujete na nějakou práci, tak vás to pohltí natolik, že to s váma chodí vedle i noci. Člověk je neustále v nějaké komunikační blízkosti všech ostatních. Je to nebezpečné prostředí, je to teritorium na takové nějaké citové bázi, či je tady i nebezpečí takového ulítnutí, to všecko tam jako je a od toho partnera to potřebuje maximální pochopení, maximální toleranci, ale hraje tam strašně důležitou věc, vzájemná důvěra, která zároveň zavazuje. Já to nechci dál rozšiřovat, ale já jsem našel to pochopení vždycky. Já jsem

0: protože ke konci školního roku jsem byl jmenován jako vzorný profesor a dva měsíce na to jsem dostal okamžitou politickou výpověď. Můj syn nesměl vůbec studovat, dokonce ani maturitní obor v učení, kam došel. Prostě já se na to nechci vymlouvat. Začal jsem mít labilní situaci v divadle. Navíc tam byly nějaký geny. To jsem se už zmínil v předminulém vyprávění, že prostě moje babička byla tímhletím postižena. A tak jsem měl období, kdy jsem začal jako hledat ten únik v té ohnivé vodě. A já si myslím, že já jsem tak samozřejmě vyvinul maximální úsilí, abych se z toho dostal, ale že by se mi to nikdy nepodařilo, kdybych vedl sebe neměl takovou silnou partnerku, takovou silnou osobnost, nebo ona je opravdu silná osobnost, a někoho, kdo mě prostě v té těžké situaci do toho ještě nepřišlápne, ale naopak podá mi účinnou pomocnou ruku. Já neříkám, že jsem nikdy nesklamal, nebo že jsem si to vždycky zasloužil. Každý z nás máme nějaké chyby, každý z nás někdy selže. I o tom bude seba řeč, tak jako to bylo v tom období, kdy jsem teda zůstal u ty skleničky. Ale vždycky jsem si byl strašně vědom toho, jakou hodnotu mám. A to bylo druhé veliké, obrovské životní štěstí, které mě potkalo. Já jsem přesvědčen, že bych to v divadle... Já jsem loňského roku dosáhl takové velké pocty, že jsem dostal cenu Thálie za celoživotní herecké mistrovství. Dostal jsem několik dalších ocenění, cenu Svazu divadelních umělců za některé výkony, speciálně za hru August v Brně. Dostal jsem filmovou cenu za film Vladimíra Michálka Babí léto. Jsem, což je taky další cena, strašně potěšená, že jsem čestným občanem města Jilemnice. A dostal jsem i mnoho různých dalších cen a ocenění. Letos jsem dostal v mezinárodním festivalu cenu. Já bych se tohle asi nikdy nepodařilo, kdybych neměl takovou oporu. Kdybych se nevracel někam, kde je mi dobře, kde mě jako zahojí rány, ale kde mě taky zvednou páteř a kde mě taky dovedou patřičně vyčíst, ale poukazovat na to, co není v pořádku. A to je velká šance a velký štěstí. Nechci to zakřiknout, snad mám před sebou ještě pár měsíců nebo roku života, ale nikdy za to nebudu moct být dost vděčnej, ale zároveň si říkám, že to i tak trošku bylo mou zásluhou.
1: Tak to zdaleka nebylo celé. Pan Stanislav Zindulka vyprávěl o své manželce pro paměť národa opravdu dlouze a obdivně. Zemřel po pár měsících od tohoto natáčení v roce 2019 v 87 letech. V tom samém roce 2019 zemřela i jeho manželka Milena Zindulková. Na závěr mi dovolte poděkovat. Paměť národa je unikátní archiv, ze kterého vznikají nejen tyto rozhlasové dokumenty, ale také mnoho programů pro školy. Provozujeme také Centrum pomoci paměti národa, což jsou desítky lidí, kteří starým lidem pomáhají, poskytují jim sociální péči. Také mám aktuální informaci. V polovině května organizujeme běh pro paměť národa v mnoha městech republiky. Zvu vás do klubu Přátel paměti národa, což jsou podporovatelé, bez kterých by tato naše práce nebyla. Vše na webu. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.

0: reportáže plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas plus. Český rozhlas plus zprávy.
1: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Ministr Macinka označil kritiky své komunikace za méně cené. Fotbalisti Sparty porazili v ligové skupině o titul Jablonec 2-0 a počasí zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
0: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
1: Hasičům se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem v Národním parku České Švýcarsko. Teď je zabírá plochu menší než kilometr čtvereční. Už druhý den se ho snaží zlikvidovat přes 400 hasičů. České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
2: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do zítřka do večera.
1: V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Řekl, že motoristi nepochopili, že jsou ve vládních funkcích, a kritizoval taky styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
3: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se rozčilují lidi, které třeba já považuji za méně cené.
1: Babiš kritizoval taky komunikaci vládního zmocněnce Filipa Turka. Ten nedávno řekl, že ministerstva jsou plná levicových a progresivistických parazitů. Později se za to omluvil těm, kterých se výrok dotkl. Podle Macinky byl výrok vytržený z kontextu. Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by podle českého premiéra mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy. Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu.
4: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a cez ten plynovod.
5: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí se taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraji summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Herečka Jiřina Bohdalová dnes slaví 95. narozeniny. Diváci ji znají například ze snímků Ucho, Světáci nebo Čtyři vraždy stačí Drahoušku. Oblíbená je i díky svému nezaměnitelnému hlasu z večerníčků, například z pohádky Z mechu a kapradí. Její kariéra trvá téměř 90 let, před kamerou se objevila už jako dítě v roce 1937, později se prosadila na divadle i ve filmu. Za svou kariéru získala řadu ocenění, včetně dvou českých lvů.
6: Fotbalisté Sparty porazili v šancelize ve skupině o titul Jablonec 2-0 a snížili náskok vedoucí Slávie v tabulce na 8 bodů. Plzeň ve stejné skupině přehrála Hradec Králové 3-1. Východočechům chyběla řada zraněných opor v čele s reprezentačním záložníkem Vladimírem Daridou. Po utkání o tom mluvil trenér Hradce Králové David Horejš.
7: Už nás to vlastně potkalo jednou v té sezóně, kdy vlastně to vyvrcholilo tím vypadnutím v tom poháru, kde jsme měli 7 lidí mimo, což máme i teď. Jo. Takže samozřejmě Pilář i Buren jsou do konce sezóny out. Tam jsou prostě svalové problémy, co se týče vlády Daridy. Tam bychom nechtěli riskovat, tam čekáme na úterní vyšetření, co to přinese, a věříme tomu, že to nebude nic vážného, že třeba ještě nám v té sezóně pomůže.
6: A Teplice remizovaly ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. A o titulu ve volejbalové extralize rozhodne pátý zápas. Lvi Praha totiž porazili Karlovarsko 3-1 na sety a srovnali sérii na 2-2 na zápasy.
8: Nehoda na D1 před Vyškovem má zdržení na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna pozor na nehodu za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 havarovala dvě vozidla. Už jsou v odstavném pruhu, označená šipkou, je tam i policie. Některá vozidla v místě vybočují. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy čekejte silnější provoz kolem Staré Boleslavy a Brandýsa nad Labem. Mezi 14. a přibližně 8. kilometrem se zdržíte do 10 minut. Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku se zdržíte u Příboru. Na kilometru 32,5 ještě překáží auto po požáru v pravém pruhu a projíždí se levým pruhem, zpomaluje se, dlouho se ale nezdržíte. Na silnici 12 z Prahy do Kolína vyšetřují nehodu na začátku Úval. Na místě byli záchranáři, projíždí se pomaleji v obou směrech. A v Praze máme hlášenou nehodu v Bělohorské ulici ve směru z centra. U Vypichu se střetlo osobní auto s cyklistou. Je to průjezdné, čekejte ale pomalejší provoz.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Vědci už dávno našli společnou řeč ohledně toho, jak stabilizovat rozkolísané klima. Dokonce i vlády prakticky všech zemí světa v roce 2023 našly společnou řeč a postavili se za rychlý odklon od fosilních paliv. U nás průzkumy veřejného mínění ukazují, že Čechy zajímá příroda a krajina a jejich dobrý stav. A přesto všechno se zdá, že pokud jde o ochranu přírody a klimatu, tak společnou řečí jako národ ani jako lidstvo rozhodně nemluvíme. Jak z toho ven? Já jsem Jan Kaliba a právě o tom budu dnes mluvit se zástupci dvou vzdálených generací.
0: Leonardo Plus.
9: Ty dvě generace reprezentují Ivona Gajliová, ředitelka Ekologického institutu Veronika a spoluzakladatelka společenství skupiny Klima Babičky, to je docela nedávná záležitost, a Ivona Gajliová také obdržela ocenění mimo jiné prezidentskou medailí za zásluhy prvního stupně. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A druhým hostem je Prokop Pithart, dokumentarista přírody a také kolega moderátor pořadu Podhoubí v Českém rozhlase na rádiu Wave. Nebudu prozrazovat, kdo je která generace, ale prozradím, že dohromady je vám stejně jako Davidu Attenboroughovi. To jsem si spočítal. A také je důležité říct, že natáčíme v rámci festivalu AFO Olomouc, kde je právě hledání společné řeči a vzájemného porozumění ve společnosti jedním z letošních témat. Natáčíme v divadelním sále Konviktu Uměleckého centra Univerzity Palackého tady v Olomouci a jsme rádi, že je i přímo tady s námi publikum, které také dostane šanci se ptát. Když se vrátím k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, tak věda je jasná, vlády se shodly, všichni tak nějak deklarujeme, že máme rádi přírodu, málo kdo asi řekne, že ji rád nemá, a přesto začíná země narážet na své limity a současné vlády zemí jako Spojené státy a nebo teď i Česko popírají nebo zpochybňují změnu klimatu jako takovou, oslabují nebo podle některých rozkládají instituce, které mají zajišťovat ochranu přírody, životního prostředí, a přitom k tomu dostali mandát od voličů, takže se nedá říct, že by to byla libovůle nebo náhoda, tak kde se stala chyba podle vás? Myslím teď v té komunikační rovině. Prokope.
11: Dobrý den. Já si myslím, že jedna věc je, jestli když čteme výsledky veřejného mínění, kde můžeme vidět, že spousta lidí nebo skoro většina lidí u nás má rádo přírodu, že opravdu už většina věří tomu, co říkají vědci, čili že klimatickou změnu opravdu způsobuje lidská činnost a spalování fosilních paliv. Tak to je jedna ta rovina. A druhá ta rovina je, jestli my jako jednotlivci to reálně vidíme a cítíme na vlastní kůži, na vlastní oči, což třeba teď, zrovna v tyto dny, můžeme vidět, prostě jsou spálený trávníky vlastně na mnoha místech na konci dubna. Já to teda sleduju dost těžkým srdcem a myslím si, že ta nejistota, která občas vyvstává kolem toho, jak to teda s náma třeba bude, nebo jak to s tím klimatem je, tak ta způsobuje, že někteří se můžou té příležitosti chopit a vlastně pokoušet se měnit ten kurz směrem, který jim vyhovuje. Čili například popírat to, že člověk může za změnu klimatu. To vidíme teď v takové velké vlně, ale ona není úplně nová, protože Václav Klaus například velmi ovlivnil a jeho politika velmi ovlivnila tu rychlost, jakou česká společnost přijímala ten fakt, že klimatická změna je tady a teď a že je s tím potřeba něco dělat. A myslím si taky, že to, že to komunikačně často kolabuje, je způsobený, že jsme dost odpojení od přírody a od krajiny, protože my často nevíme, co se děje na poli za naší vesnicí nebo v lese za naší vesnicí a jak bychom potom mohli vědět, co se děje s naší planetou, což je jako strašně komplexní, složitá věc.
9: Ivona Gajlijová, kde podle vás udělali chybu? Vědci, média, environmentální hnutí?
10: Jako každý udělal nějaké jiné chyby a já myslím, že velká chyba je uvnitř toho, jak se mluví o tom, co se má stát a že se o tom mluví strašně špatně ve smyslu, budeme si muset odříct, nebudeme už moct lítat, nesmíme jíst maso, místo aby se o těchto věcech, které přispívají k dobrému životu, mluvilo úplně opačně. A bohužel se tak mluví jako v akademické sféře taky, což mě hodně překvapuje. Místo, aby se ukázalo na to, jak je krásný jet s dětma na výlet vlakem, jak budeme mít příjemné domy, když si je spravíme, jak se nám bude líp žít. Toto se vůbec jako v souvislosti s tím, co je potřeba udělat, co znamená dekarbonizace, nezdůrazňuje a pojmenovává se to špatně. Tak to mně přijde, že je jedna z chyb, o kterých se hůř mluví. A potom já trošku si myslím, že ano, vlády se přihlásily, já jsem vděčná za ta gesta, za Pařížskou úmluvu, ale nedělají to.
9: To znamená, čtu z toho, že doporučení je celé to vlastně přerámovat, hlavně tedy tu změnu klimatu, která je hodně abstraktní a vzdáleně vnímaný problém. Je na to vlastně ještě čas a prostor a vlastně už to jako hmatatelně i vidíme. Evropská komise už zelené dohodě vlastně moc neříká. Zelená dohoda už to teď jako přerámovávají na průmyslovou dohodu a mluví se o konkurenceschopnosti. To jenom dávám jeden jako příklad. Vidíte snahu to přerámovat a není na to vlastně už pozdě?
11: Možná jsem naivní, ale já mám pocit, že všechno zlí je pro něco dobrý a že to, co tady teď vidíme komunikačně, co se děje ohledně klimatu, zpochyňování základních věcí, když to jako uchopíme za dobrý konec, tak to teoreticky může zafungovat jako takový urychlovač, protože ta akce, třeba stran motoristů, ty jejich akce, vyvolávají prostě nějaký protireakce. Vidím opravdu silnější zájem o klima, o životní prostředí, dostávám daleko víc otázek k obnovitelným zdrojům a tak dále, takže je vidět, že oni vlastně na to téma nasvicují ty reflektory. Česká společnost, veřejnost, bohužel docela klopítá za tou odbornou veřejností informačně, protože tam opravdu je propast, nebo byla dlouho, ten odborný jazyk a ten způsob vyjadřování nevtáhnul tu veřejnost do těch témat dostatečně a spousta lidí opravdu neví a nemá základní informace. Do toho se dozví poprvé, že zelená dohoda nám chce zakázat auta a už tomu jako dlouho věří, aniž by věděli vlastně, co to ta zelená dohoda je. Čili myslím si, že bychom mohli tuto situaci opravdu využít tomu, aby naše společnost byla zelenější, než byla před nástupem této vládní garnitury.
9: Není třeba ta krize teď s Hormuzským průlivem zrovna ta šance na to přerámování, protože asi to není tak, že lidi milují fosilní paliva za každou cenu, je chtějí používat, ale chtějí prostě se levně, co nejlevněji přepravovat a víceméně pokud se dostanou k jinému způsobu a bude to pro ně výhodné, tak to asi začnou dělat a vidíme, že fosilní paliva najednou, aniž bychom na to mohli mít vliv, tak prudce zdražují a není to poprvé. Ale na druhou stranu, paralelně nám tady ve společnosti běží dezinformační kampaň k větrné energetice.
10: Já úplně jako přerámování nevěřím, nebo nemyslím si, že se to má dělat, protože to je vlastně jako jakýsi ustupování. Já jsem tím myslela, co jsem říkala předtím, spíš jako nazývat věci pravými jmény. Člověk myslel, že lidé budou věřit tomu obnovitelným zdrojům, komunitní energetice ve smyslu bezpečnosti. Odpoutáme se od diktátorských režimů, protože to od nich nemusíme kupovat, nebudeme živit válku. Já si pamatuju v 90. letech, když jsme začínali jezdit do Rakouska s exkurzema na obnovitelné zdroje, na pasivní domy, tak tam to říkal skoro každý starosta ve vesnicích, nebudu kupovat od Sadama to a od Putina něco jiného, jako plyn. Tak já bych se bála jako přerámovávání debat o zelené dohodě, protože si myslím, že to, proč je to vykolejené a proč se spojila u nás zelená dohoda s autama nebo s spalovacími motory, je jako taktika, je to nějaký nálepkování a když se to přerámuje, tak se nálepky vylepší těch, komu to šlape na kuří oko. Tam je to totiž tak, jak když jste mluvil o rozvracení jako institucí, tak ono to zadání je někde i mimo vlády, že jo, vlády nejsou dneska to nejmocnější na světě, jako bohužel, jako ta fosilní lobby se brání a možná ještě jako další zájmy se brání, nebo určitě se další zájmy proti těm potřebným změnám, no, tak není to vlastně lehké dostat ty lidi na svou stranu. No, hledejme cesty, no.
9: Posloucháte Leonardo Plus z olomouckého konviktu s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem.
0: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
9: Pojďme si víc říct o vašich komunikačních metodách, o životním prostředí, o přírodě a o tom, jak fungují u vás, Prokope. Je to lék na to, o čem jste mluvil, na to naše odpojení od přírody? To, že zkrátka lidi potřebují vidět velmi přístupnou formou a velmi názorně, co mají za domem a že když to hodně zvulgarizuju, prostě brambory nerostou v tom igelitu, v samoobsluze?
11: Jo, jedna věc jsou ty informace, ale myslím si, že ještě předtím je něco daleko silnějšího a to je vztah a láska, protože děti tak nějak přirozeně do nějakého věku tu lásku ke světu a fascinaci světem mají, umí jako to žít. Bohužel jsou časem z toho, jak říká můj oblíbený Ken Robinson, educate out, jako jsou z toho vlastně jakoby odvzdělávání ve školách, kde se stigmatizují chyby, kde není často ta živná půda pro ty dětský talenty podporována. Takže myslím si, že naším úkolem je opravdu pracovat u dětí odmala, aby co nejvíc v té přírodě byly, aby přírodopis nebyla jenom jako otrava dvakrát týdně těch 45 minut, kdy sedí v té učebně, ale kdy opravdu půjdou ven. Já se snažím o přírodě dělat videa, krátký na Instagram, delší, všude možně jinde. A mám jako velkou radost, když to pouštějí rodiče svým dětem, když se na to koukají jako večerníček, když si to pouštějí ve škole a když dokonce i učitelé, učitelky potom jdou ven s těma dětma a zkoušejí to, co viděli na mých videích nebo v mých pořadech. To je pro mě vlastně hrozně silná zpětná vazba. A opravdu se ukazuje, že mě osobně, ale nejenom mě, ale jsou na to data průkazný, že děti, který v té přírodě k ní si udrželi ten vztah k ní a cítějí se být jako součástí toho prostředí, tak opravdu si třeba už myslej v útlým věku na profese, kterým by se chtěli jednou věnovat. Takže mě píšou třeba děti, které byly před x lety, že si teď vybírají nějaký přírodovědný střední školy nebo zemědělský. Rodiče píšou, že jejich děti už ví, jako čím chtějí být po té, co byly na našem přírodovědným táboře.
10: Já myslím, že všichni ti, kteří se věnují ekologické výchově dětí, tak o tom to touží a snad dostávají dost často jako dobrou zpětnou vazbu, ale mně přijde, že jsme toho ztratili víc. Jo. Že nežasnem nad zázraky přírody, ale i nad zázraky jako geologickými. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně, že Kantov. My nežasneme nad hvězdným nebem, protože ho nevidíme skoro z města a nedíváme se na ně. Díváme se případně, já se nechci dotknout, a díváme se na videa nebo v planetáriu. Ale to přemýšlení o tom, jak je to možné, jak je možné, že strom žije 300 let na jednom místě, vytáhne vodu do 40-50 metrů, my nad tím nepřemýšlíme, protože jsme je ztratili jako vůbec jako vztah jako těm přírodním vědám, protože jako si myslíme, že když se něco strčí do zásuvky, tak to funguje. Pak se může stát, že se zpochybňuje příčiny klimatické změny. Je stejně dobré říct, já důvěřuji tomu, ten to tam psal někde a je to úplně stejné, jak když to říká člověk, který se v té vědě vyzná, v té konkrétní věci. Ja? Z toho je mi velice smutno. Jo? Vy jste se ptal, kde udělali vědci chybu? Já nevím, ale jednu chybu dělali.
9: Nešli na Instagram.
10: No, já taky ne, ale že čeští vědci teprve krátkou dobu vědci jako v těch klimatických vědách se stávají tím, co se v Británii dávno jmenovalo angažovaný vědec. Stávají se těmi, kteří nejenže tvoří nebo bádají a dávají to někdo do svých prací a v takové veřejné debatě se potom snaží být, jakoby snažili bývat velmi jako neutrální, aby se neřeklo, že je to nějaký aktivista. Proto tak dlouho u nás trvalo, než se objevili lidé, kteří už to nemohli vydržet, jako je třeba profesor Trnka, který mluví opravdu angažovaně, jo, a jako jsou jako mnozí věci po světě, kteří zjistili, že ta jejich věda nestačí, že to oni udělali všechno, vysvětlili to ve svých pracích všechno, potom s tím předstoupili třeba James Hansen před americký kongres někdy v 80. letech a stejně to nestačilo, tak posléze se stal, nakonec získal cenu za občanskou angažovanost, protože protestoval u Bílého domu proti ropovodu z Kanady, nebo přes ta indiánská nebo doboruda teritoria. Člověk musí být zaraz vědec, zaraz občan a každý z nás musí být zaraz jako to, co je, ale taky musí být jako tady pro tu společnost. No.
9: Já využiju toho, co jste teď řekla, ten domorodý národ ve Spojených státech nebo v celé Americe, to jsou lidé, kteří ty komunity stále mají k té přírodě velmi blízko, jsou na ní velmi závislí, vlastně tak jako my, ale mnohem víc si to uvědomují, jsou to skupiny tady u nás hodně romantizované, ale já, když jsem se reportážně mezi nimi pohyboval, natáčel s nimi jak v Severní Americe, tak vlastně i v Brazílii, v Amazonii, tak když se s nimi bavíte, tak opravdu ta navázanost na tu přírodu a ta blízkost a to, jak si uvědomují a mají v sobě ten úžas z toho stvoření, můžeme to tak asi říct, je stále velmi silné. Můžeme si pustit první ukázku.
12: Říkají nám lososoví lidé severozápadního pobřeží, protože tahle ryba je pro nás část roku hlavním zdrojem obživy. Ale od té doby, co na horním toku řeky Klamath stojí čtyři přehrady, je ta řeka pro ryby smrtící. Voda je někdy moc teplá a taky úplně zelená kvůli řasám.
13: Když nedávno zahájil provoz ropovod číslo 3, tak jsem se cítila strašně a brečela jsem. Bojovala jsem proti tomu, dokonce mám za to zápis v rejstříku trestu. Ta stavba má dopad na nás na všechny. Žijeme po proudu Mississippi od toho ropovodu. Chceme čistou vodu a aby těžební průmysl zmizel z domorodých území.
14: Od dětství se učíme, že les je jako náš příbuzný. Dává nám obživu, léky, bezpečí. Tak to k němu máme jiný vztah. Pro vás je prales pouze ekonomický majetek, který lze využít k obohacení. Třeba tím, že ho vykácím a začnu na jeho místě pěstovat soju. Pro nás je to nepochopitelné. Nás rodiče od malička učí chápat, že princip života je kolektivní, ne individuální, jako u vás. A když mluvíme o kolektivu, ten zahrnuje nejen lidi, ale i strom, zvíře nebo řeku.
15: Máme filozofii, které říkáme tekopora, neboli umění dobře žít. Dobře žít pro nás znamená probudit se, zpívat, usmívat se, sázet, sklízet, mluvit s příbuznými a být šťastný v lese.
9: Abych ty mluvčí představil, byli to Bob McConnell z národa Juroků z Kalifornie, potom Julie z národa Lakotu, také ze Spojených států amerických a dva lidé z brazilské Amazonie nebo širšího regionu, Marcos Kmene Kaingang a Karajo Eya z národa Tupí Guaraní. Tam asi byla cítit ta blízkost k té přírodě. Je tam nějaký recept, který si můžeme vzít, jak se vrátit z těch kanceláří trochu víc k té přírodě, abychom vlastně chápali, co se děje kolem nás a že to na nás dopadá?
11: Když bych to vzal za nejdřív takový hodně pragmatický konec, tak celý zemědělství je postavený na třeba sezónnosti. Jako, jo, že víme, kdy co začne klíčit, kdy zhruba jako může pršet, kdy to sklidíme, kdy přijdou první mrazy. Tohle to všechno se stírá, ty rozdíly a to, na co se vlastně můžeme spolehnout. Zemědělec dříve daleko více chápal ty přírodní procesy a ten koloběh přírodní i za cenu toho, že samozřejmě potřeboval nějaký produkt, potřeboval z té krajiny něco čerpat, ale dneska vidíme, že opravdu je tady velká část zemědělců, který nejenom, že nectí přírodní procesy, ale vlastně je ruší tím, že se nestarají o půdu, tím, že ta půda potom neumí zadržovat vodu, že tam není žádná vlastně jakoby diverzita, a vidíme přesný opak. A myslím si, že naše individuální zodpovědnost může taky vypadat tak, že opravdu dáme přednost těm zemědělcům, který ještě trošku jako ve smyslu těch domorodých kmenů ví, jaký je bohatství pod jejich nohama. Jo, ví, co se prostě děje s koloběhem uhlíku, dusíku, co je v půdě za houby, bakterie, roztoče, který v té půdě vlastně pracují pro nás, aby jsme měli co jíst. Jo? Čili tam je jako nádherný propojení zrovna u toho zemědělství, který mě hodně zajímá. A co se týče nějakého našeho pobytu venku v přírodě, ono je to opravdu velmi důležitý bejt venku, koukat s otevřenýma očima kolem sebe a vnímat třeba ten strom, o kterým tam taky mluvil ten pán, protože ten strom funguje vlastně jako samostatně bez nás, má nějaký svůj cyklus, taky se nějak chová v tom ročním období, a my tudíž můžeme vnímat něco, co nás přesahuje, a hlavně co přesahuje ten jenom jako čistě lidský svět. Problém je, když my lidé se obklopujeme jenom tím lidským světem a těma věcma, které slouží jenom pro nás. O tom píše Erazim Kohák, je prostě takováhle jako židle. Tady je jako pro člověka vlastně, a bez toho člověka nemá úplně moc nějaký další jako smysly. Prostě bez toho člověka je to prázdná židle. A když my zapomeneme na ten přírodní svět, tak se vlastně příliš uzavřeme, jsme vlastně od té přírody odpojený, a opravdu se ukazuje, že to může mít silný negativní důsledky na naší psychiku, ale i na to, jak se ve výsledku chováme k té přírodě. Protože tady je spousta lidí kolem nás, kteří opravdu mají rádi přírodu a nejsou to zlí lidi, ale můžou naprosto nevědomky dělat špatné věci, protože o tom neví. Jo. Já si myslím, že tak jako třeba firmy, proto aby něco prodali, tak to musí nějak komunikovat. Obchodní oddělení, marketingový oddělení a tak dále. Já si myslím, že my jsme příliš rezignovali na to, aby se ty informace od té odborné obce přeložily pomocí nějakých překladatelů, překladatelek do srozumitelného jazyka a poslali se vlastně dál teda lidem, který nemusí do posledního detailu znát všechno, co se děje teda za tím domem. Ale já když to natáčím s odborníky, tak opravdu to je často boj, protože oni říkají, a to tam taky musíte říct, že tohle to je chřástal takovej a takovej. Já jsem říkal, ne, řekneme jenom chřástal, prostě lidem je úplně ukradený, jestli je to chřástal takovej nebo takovej. Prostě a dobře, ale tak tam musíte říct ještě, že tam je jako tolik a tolik druhů. Já jsem říkal, a to tam nebude vůbec jakoby místo na nic jiného. A opravdu se člověk musí jako vyhádat, že se to musí říct jiným jazykem, který je zjednodušující.
9: Chřástal ani les nemají obchodní oddělení, a to je možná ani marketingové, to je možná ten problém. Domorodci mi vlastně říkali vždycky, pro nás je kritická infrastruktura strom. To, co je pro vás třeba ropovod, tak pro nás je to ten strom, ale vy to tak vůbec neberete. Nebo bereme, Ivona Gajdlová?
10: No, nebereme. Já myslím, že ta příroda nebo to naše, ta matka země, tak to je opravdu zásadní, a myslím si, že my jsme jako úplně spadlí momentálně z Marsu i tím, jak komunikujeme to, co se bude muset změnit. Jako to všechno byly teďka 200leté nějaké vynálezy, byly strašně pohodlný, dovedli nás daleko jako ve zdravotnictví a tak. Ale bohužel se ukázalo, že hold to spalování fosilních paliv nejde. A ono fakt jako nejde, to nejde přemluvit. To musí pryč, to je jakoby jednoznačný, to je jako jednoznačný vědecký fakt a s tím se nedá hrát a myslím, že jsme tady zapomněli jednu věc doříct. Jo, my jsme ztratili strašně moc času, jako na to, co jsme měli, na co jsme měli čas v 90. letech, tak teďka už by to muselo být hrozně rychle, tak tady mladé generaci necháváme veliké úkoly, které budou těžko řešit. Jo.
9: Ivona Gajliová, ředitelka Ekologického centra, Veronika a Prokop Pithart, ekolog, dokumentarista, jsou dnes hosty Leonarda Plus a zůstanou jimi i po krátkých zprávách. Budeme mluvit o dialogu na téma životní prostředí mezi různými generacemi i mezi různými názorovými bublinami.
0: 21:30 Český rozhlas Plus zprávy.
1: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Situace by se měla začít zlepšovat od zítřka. Během pondělí se objeví první přehánky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Rusko oznámilo, že Ukrajina podnikla dronový útok na záporožskou jadernou elektrárnu. Ta je od roku 2022 pod ruskou kontrolou. Vedení elektrárny o útoku informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Úder údajně cílil na laboratoř pro kontrolu vnějšího záření, která je mimo areál jaderné elektrárny. Zatím není jasné, jaký je rozsah škod. Zaměstnanci agentury požádali vedení elektrárny o vstup do laboratoře a její kontrolu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje snahy o omezení výstavby větrných elektráren ve Spojených státech. Odvolává se na obavy ohledně národní bezpečnosti. Americké ministerstvo obrany teď blokuje zhruba 165 projektů větrných elektráren na soukromých pozemcích. Informuje o tom Financial Times. Trump větrné elektrárny dlouhodobě kritizuje. Označuje je za ošklivé, nákladné a neefektivní. A voda v Máchově jezeře na Českolipsku by se v budoucnu měla míň kazit. Radnice si nechala zpracovat studii, která má zjistit, proč je každý rok znečistí toxické sinice. Autoři studii představí na květnovém jednání zastupitelstva. Mezi budoucí opatření patří hlavně práce se sedimenty v Robečském potoce, které obsahují velké množství fosforu.
8: Klona na Pražském okruhu za Barandovem a překážka na D11 u Chlumce nad Cidlinou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se tvoří kolona za sjezdem na Barandov. Od 18. kilometru budete popojíždět až před plzeňskou dálnici. Na 21. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Zdržení přes 20 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se vyhněte překážce u sjezdu do Chlumce nad Cidlinou. Na kilometru 61,5 máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D1 z Ostravy do Brna se za Ivanovicemi na Hané na kilometru 233 střetla dvě vozidla. Na místě je policie, blokují odstavný pruh a je to označené světelnou šipkou. Většina vozidel vybočuje doleva. A na silnici 71 z Uherského Ostrohu do Velké nad Veličkou dejte pozor za blatnicí pod Svatým Antonínkem. Na vozovce leží sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů Celsia. Zítra čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech většinou kolem 18. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Jak mluvit o problémech přírodního světa s klimaskeptiky nebo s lidmi, kterým je ochrana životního prostředí naprosto cizí, aby to nebyla hádka, ale dialog, jak reagovat na provokace, urážky nebo nepodložená obvinění a co si vzájemně mohou nabídnout nejmladší a nejstarší generace, pokud jde o komunikaci o přírodní rozmanitosti nebo o změně klimatu. Já jsem Jan Kaliba a pokračuje dnešní vydání Leonarda Plus.
0: Leonardo Plus.
9: S Stále jsme v olomouckém konviktu i s publikem, které se na konci této půlhodiny dostane ke slovu, a našimi hosty jsou i nadále Prokop Pithart, fotograf, filmař a milovník přírody, což propojuje ve své tvorbě, a Ivona Gajliová, vystudovaná fyzička, ale desítky let také ekoložka, ředitelka centra Veronika, se kterým mimo jiné budovala ekologickou vesnici v Hostětíně na Zlínsku a také spolu založila společenství Klimababičky. A rovnou se tedy zeptám Ivony Gajliové, jak jako klimababička mluvíte o změně klimatu se svými vnoučaty nebo s jejich generací?
10: Proč bych s nimi o tom mluvila? Oni žijí v tomto světě.
9: No právě proto.
10: No co jim k tomu jako říct? Jakoby, já myslím, že děláme často velké chyby v tom, že dětem povídáme, jak to bylo krásné, když byl sníh a že celou zimu byl sníh a že jsme jezdili na saních a takovéhle věci, a oni to zažijou jednou za čas. Nebo každý dítě to někdy zažije a pak na to samozřejmě dlouho bude a navždycky vzpomínat. A možná některé děti kvůli tomu budou tahány, bůh ví kam, na bůh ví jaké materiály, aby lyžovali. Já si myslím, že máme dětem není potřeba vysvětlovat svět, ve kterém žijí. Jako my s tím máme...
9: Spíš se ptám na to, jestli je to u vás téma u kuchyňského stolu, protože asi v málo které rodině je, ale jak říkáte, jako změna klimatu se projevuje v tolika už oblastech našeho života. No, je to pevná součást, ale asi málo kdo to doma probírá třeba u večeře.
10: Jo, my bohužel to doma probíráme, protože i můj muž Jan Holán se 40 let se v tom...
9: Takže se ptám špatného člověka, protože ano, u vás je to trošku profesní deformace.
10: U nás
9: deformace.
10: Je trošku jinak, ale já si myslím, že to je téma do trolejbusu, do tramvají. Je to téma, o kterém je potřeba se bavit se stejně starými lidmi, kteří tam stejně tak trpí tím vedrem, ale i s mladými, že to takhle je, co s tím ještě jde dělat a jak se to musí dělat rychle, a že to je opravdu dobře, když budeme vidět sem tam nebo i častěji větrné elektrárny. To není téma nabavení se s malými dětmi, jak jim vysvětlovat, jak to bylo a co se stalo a proč. Jo? Tak tam je potřeba hledět jenom dopředu, a s těmi dětmi já snažím se s nimi bavit právě o těch zázracích. A oni to neúplně vždycky poslouchají a hlavně je potřeba s nima chodit nebo být s nima venku a mít to příležitost je na to upozorňovat a odtrhnout případně od nějakých těch obrazovek, což bohužel se děje i u nás. No.
9: Zeptám se opačně Prokopa Pitharta, jak vy se bavíte s generací svých prarodičů o změně klimatu a o přírodě, o životním prostředí?
11: No, já jsem několikrát se cítil, se mi bylo ouvej při diskuzi teda s mýma prarodičema z máminy strany, kdy jsem cítil často takový jako zpochybňování nebo výsměch, nebo i u mých rodičů jsem jednou řekl, jako jenom ne, že nechceme děti, ale že přemýšlíme nad tím, že když budeme mít děti, tak jako v jakým budou žít světě, a vlastně jsem cítil v tu chvíli úplně jako naprostý nepochopení, argument, i za války se rodili děti, prosím tě, vám se jenom nechce, protože to je nepohodlný. A můj děda mi prostě jednou řekl, nesmíš mít tak zelený mozek, už jako asi desetiletýmu klukovi, protože už v té době jsem měl teda zelený mozek.
9: To nebyl ten děda, kterého všichni známe.
11: Ne, nebyl. Já upřímně řečeno jsem s druhým dědou, o kterým byste určitě strašně rádi něco slyšeli, za stolik času nestrávil.
9: To jsem si přečetl, ale přesto jsem se chtěl zeptat, jestli jste o tomhle tématu specificky spolu někdy mluvili, protože on vlastně byl u formování tohoto státu. A zažil taky éru a vzestup Václava Klause, našeho největšího, nejslavnějšího klimaskeptika, klimapopírače. Tak jestli třeba na tohle se někdy nestočila řeč?
11: Myslím si, že jo, ale bylo to hodně dávno. Jako my jsme hodně, když už jsme si povídali, tak jsme si povídali o historii, o konkrétních situacích. O Klausovi mi říkal hlavně, když se vrátil děda z jednání s Fidelem Castrem o dvou zajatých novinářích, a nesměl říct, že je Fidel Castro pustí a přijel zpátky a vlastně jako by s prázdnou, tak se mu Klaus strašně vysmál, ale děda říkal, jak musel hrdině jako držet jazyk za zuby a neříct, že se mu to povedlo. Takže takový historky jako těch tam bylo spoustu. Ale když teď opustím téma mých prarodičů, naše generace se často setkává se zpochybňováním a výsměchem, což když jako dospíváme a nejsme ještě třeba tak psychicky odolní, tak opravdu může vést k tomu, že začínáme přemýšlet nad tím, jestli s náma opravdu není něco špatně, že jako se jako bojíme třeba budoucnosti nebo že máme pocit, že by se věci měly dělat jinak. S tím jsem se setkával a setkávám pravidelně. Myslím si, že teď už jsem ve fázi, kdy na to dokážu reagovat tak, aniž bych začal být buď jako hnusnej taky, anebo že bych se stáhnul a jako vycouval bych z toho. Teď už bych asi dokázal chvíli vést nějaký umírněný dialog, ale opravdu to není jednoduchý. Jsem citlivý člověk, vyžaduje to určitou práci, abych mohl dobře reagovat na takový jako posměšky, lomeno útoky. Ale nechci házet jako tuhle generaci do jednoho pytle, vidíme, že to takhle není. Ale bohužel je to jako častý fenomén. Nebo se můžeme setkávat s takovým, no tak teď je to na vás mladých, jako vy si s tím teď nějak musíte poradit, to taky můžeme.
9: Vy jste ta
11: jako,
9: naděje, ale já mám pocit, přesně, že tohle se říkalo asi v každé generaci, ne? Že ti mladí tedy s těmi věcmi pohnou, přitom mladí nejsou žádná homogenní skupina,
11: no,
9: můžeme to vidět třeba teď, když se bavíme o životním prostředí, klimatu, na tom, že třeba motoristé, kteří se vymezují proti člověkem způsobené změně klimatu, tak měli hodně mladých voličů, především mužů, podle těch čísel, která máme, takže je to jedno velké klišé vztahovat se takhle k mladým, že oni jsou ta naděje.
10: Jo, je to jedno velké klišé a je to tak, že vy jste mě představil s tím Hostětinem a s těma klimababičkama, tak jako klimababičky jsou tu mimo jiné proto, a je to naše veliké přání, stát jako po boku v rámci klimatického hnutí s těmi mladými, o kterých víme, že to nemají často ani jako ve svém okolí jednoduché a je úplně jako nezasloužené, jakého se nám dostává ocenění jenom toho, že jsme vůbec jako vystoupili, že existují lidi z této generace jako nás, důchodců a důchodkyň, kteří mají stejnou potřebu jako ochranu klimatu usilovat. Ale co se týká té naděje, tak spíš slýchám z řad lidí, kteří uvažují třeba jako já, to, že my jsme první generace, kteří víme, že naše děti a vnukové budou žít v těžším a pravděpodobně horším světě. A to je docela těžký pocit, se kterým je potřeba se nějak vyrovnávat, jako minimálně tím, že člověk jako zkouší něco dál dělat. Já jsem stála v roce 19 březnu na první té stávce Fridays for Future, že 18 oni začali, myslím, v Německu a 19 u nás v březnu. Já jsem byla na nějakém pódiu a proti mě stál takový klučina a držel transparent Moje máma měla lepší klima. A to bylo docela jako těžké se na to dívat a na ty děti. A myslím, že přenecháváme jako složité úkoly, ale že dívat se, že oni to spraví, tak to by byla jako strašná faleš a zločin. Jo. Říct, ta naděje jsou ty děti a my si to tady nějak jako už doklepeme.
9: Posloucháte Ivonu Gajliovou a Prokopa Pidharta v Leonardu Plus z festivalu populárně vědeckých filmů AFO Olomouc. Chci se zeptat, a těším se na to vlastně už od České Třebové, máte svého souseda, kamaráda, příbuzného klimaskeptika a jak s ním mluvíte?
11: Ještě když jako tak přemýšlím nad tím svým dědou z Vysočiny, s ním to většinou řeším, já ho mám jako rád, že jo, a přemýšlím hodně nad tím, co ho vede k tomu, že se jako přidal k té nevoli proti ekologům a vlastně se jim tak jako by směje a mě do toho zahrnuje. Je to vlastně hrozně zajímavý, protože to je člověk, který jako sbírá do poslední kapky dešťovou vodu, se kterou zalejvá. Pěstujou toho s babičkou spoustu na zahradě, on všechno opravuje, nic nevyhazuje. Jo, dokáže využít všechno možné a využívá k tomu svoji zručnost. A když se podíváme na výzkumy, vysoký procento lidí nad 60 let dostává pravidelně řetězový e-mail a opravdu z toho čerpají jako z důvěryhodných informačních zdrojů. A pak se děje to, že oni mají rádi svoje vnoučata, mají rádi přírodu, ale volí lidi, který všechno tohle to můžou potenciálně ničit. To se přesně jakoby děje teď, jo? Protože naše budoucnost s naší vládou, budoucnost naší generace je teď ještě o něco zajímavější, jakoby, jo? Protože opravdu se tady jako rušej a ničej věci, rušení peněz pro ekologické spolky, které pracují s dětma, protože se bojí, že tam dochází k nějaký právě environmentální propagandě. Takže já bych rád se naučil komunikovat s babičkama a dědečkama s nějakým jako pochopením, že oni jsou často bohužel obětí těch nových technologií a nových informačních kanálů, který je prostě bohužel často můžou zmanipulovat.
9: Takže možná místo videí na Instagram, nebo kromě nich, byste měl začít možná s řetězovými e-maily a šířit svoje videa touhle cestou.
11: A oni koukají na Instagram, to byste se divil. Ty jako fakt babičky, dědečko jsou hodně na Instagramu.
9: Jste na Instagramu?
10: Ne, mně stačí e-mail, obyčejný, nebarevný, bez vykřičníku. Já to vím, že to je, nebojte. Já mám takový jakýsi provolání k těm klimababičkám, aby to jako nečetli a aby se ptali těch svých vnuků a dětí, koho mají volit a co mají číst a kupovat.
9: A máte kolem sebe někoho, s kým musíte složitě debatovat o klimatu, přírodě?
10: Já potřebuju tam udělat jakýsi terminologický uspořádání nebo úklid, protože skeptik je člověk, který pochybuje a snaží se zkoumat. Jo. Pak je ignorant, který na to kašle, přestože vidí, co se děje. A pak je ten popírač, jako to opravdu patřičné slovo na to, o čem teďka máme mluvit. A popírač je něco víc, než že nevěří, že skleníkový je v A400 ppm nějak vadí. Dá se tak označit už člověk, který ví, co se děje, ví, co by se mělo dělat a nedělá to. A to zejména to jako v těch vyšších rozhodovacích patrech. A na té druhé straně spektra nejsou alarmisté, ale jsou buditelé nebo lidé, kteří burcují. Takže jako ten klimaskeptik je dobrý vlastně partner do debaty, protože tam se dá vysvětlovat. U těch ignorantů a popíračů se nedá vysvětlovat a tam jako znám je a tam si podle mě vyláme zuby každý a je otázka, jestli to má smysl. Bohužel se pak jako dostáváme do nejvyšších pater politiky a to je škoda, že se zdá, že té cesty není to vysvětlit.
9: Takže na klima popírače strategii nemáte?
10: Nemám, ale
9: vlastně nejširší je ta zóna možná někde mezi.
10: A tam si myslím, že je to jako dobré místo, tam se uplatní to, co mě dal práce ve Veronice a budování nebo podíl na té ekologické vesnici Hostětín. Tam člověk může vycházet z té autenticity toho, co vlastně ta organizace dělá, co my děláme, na čem jsme se podíleli, že se to dařilo, že to nebylo lehké, že se dělaly chyby, ale že je vesnice, která je hodně z velikého procenta poháněna obnovitelnými zdroji energie, má svoje kořenovou čistírnu, všechno, moštárnu, pasivní dům máme, ve kterém Veronika funguje. A ta autenticita toho, že to, co člověk jako učí a k čemu zve ty ostatní, to není jako my vzděláváme dospělé lidi a ty spíš zveme, nebo ty spíš jako motivujeme, pojďte to dělat s námi, protože my potřebujeme i další lidi, aby se podíleli ve svých místech jako na ochraně klimatu, nebo my nepotřebujeme, potřebuje ta země. ale to znamená bavit se s takovými lidmi, kteří pochybují, je příjemné nebo možné v tom okamžiku, kdy člověk je si sám jist, jako jak argumenty, tak svým vlastním životem a chováním.
9: Máte vy, Prokope, nějakou svoji strategii, jak mluvit asi ne s těmi popírači, u kterých je to opravdu těžké, ale kterých zas není tolik, ale s těmi lidmi, kteří mají nedostatek informací nebo zájmu o tohle téma?
11: Přemýšlel jsem nad nějakým konkrétním, bydleli jsme na kraji Prahy, než jsme se odstěhovali do Českých Budějovic, zaplať pán Bůh, a tam jsem potkával souseda, který topil uhlím, strašně to jako smrdilo, teď my jsme nemohli ani moc větrat a takhle v zimě jsme se zase potkali na ulici, nebyl ten sníh, bylo hrozný teplo a on říkal, no, to je síla a já jsem říkal, no jo, klimatická změna prostě, tak to vidíme a on hned začal útočit teda na bruselský úředníky a na zelenou dohodu, že teda, co to je za blbce. A já jsem zrovna před několika dny předtím poslouchal podcast Faktů o klimatu, kde se tohleto téma řešilo a vlastně tam jsou tři nějaký dimenze, jak se dostat k lidem, kteří třeba jako pochybujou, nejsou to ty popírači, ale třeba ty skeptici. Tak jako nejtěžší žánr je názorová výměna. To v podstatě skoro nejde, protože ten druhý jenom vlastně čeká na to, až vy se nadechnete, abych vám tam mohl skočit a vpálit vlastní názor, protože z názoru je vlastně taky nějaká jako materiální doména, já mám názor, prostě ne, já se ptám, ale já mám názor, vlastním ho a nechci, aby mi ho někdo jako bral. Takže je fajn pokročit do jiný dimenze a to jsou nějaký vlastní zkušenosti, takže říct prostě, jo, já jsem jel tím elektroautem a vlastně to nebylo tak hrozný, tak jsem si na té pumpě, když se to nabíjelo, dal prostě to kafičko o 10 minut díl a vlastně jsem to jako zvládl. Takže nějaký vlastní zkušenosti, tam už to naslouchání toho druhého člověka může být o něco větší. A třetí úplně nejsilnější, třeba i pro ty rodinné diskuze, můžou být osobní jako pocity a prožitky, to znamená já cítím, mě je líto. A přesně když jsem tohle řekl tomu sousedovi, mě je líto, že nejsou ty zimy, protože miluju bruslení na ledě a prostě měl jsem rád sáňkování a on se ke mně jakoby přidal a vlastně jsme to vzali odzadu. To znamená, on to začal opakovat, přesně jenom mě to taky štve a na záhoně budu mít málo vody a tohle a tak a pak jsme prostě šli k nějakým konkrétním zkušenostem a nakonec se můžeme bavit o řešeních a o nějakých teda názorech, ale už tu chvíli jsme schopní si naslouchat, protože nás spojuje nějaký jeden podobný prožitek. A zrovna teda příroda může potenciálně hodně spojovat a počasí taky.
9: Poslední věc, na kterou se zeptám, než dáme slovo i publiku, úplně z nejvyšších pater i české politiky teď zaznívá nejenom zpochybňování třeba změny klimatu, ale i řekněme útoky nebo nepodložená obvinění, jako třeba z terorismu vůči ekologické organizaci. Používají se takové nálepky jako zelená ideologie, zelené šílenství, což vlastně jde připnout úplně každému, protože je to takové neurčité. Jak vlastně se pohybovat v takové společnosti? Je to něco nového? Teď v poslední době se to hodně zintenzivnilo. Máte nějaký recept na to, jak komunikovat v takové společnosti, kdy ze zhora se k nám dostávají takovéto postoje, výroky a názory?
11: Já myslím, že tam je strašně silný ten vliv těch peněz, jo, a toho fosilního lobby. Já si dokonce myslím, že prostě mezi těmi hlasitými popírači jsou opravdu lidé, kteří to ví, jak to je, ale prostě hájí zájmy někoho. A to můžou být prostě fosilní oligarchové, čili ten soupeř je vlastně jako obrovitánský. Zároveň opravdu, když už se ten člověk dostane do politiky, tak na něm nějaká odpovědnost jako leží a ty kroky, které teď oni dělají, možná nebudou hned vidět, ale myslím si, že ještě oni za svýho volebního období pocítí tu odpovědnost, která se na ně může navalit. A já vlastně na tohle recept nemám. Já se vlastně ptám, jestli by nestálo za to zkoušet být o něco lepší v uvozovkách a volit méně konfrontační jazyk. Jestli by to nemohlo způsobit, že by i oni byli jako schopní nějaký svoje kroky zmírnit, ale možná jsem hodně naivní, protože jestliže zatím jsou velký biznesy jejich sponzorů a fosilních oligarchů, tak si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Ale ještě jednou bych zopakoval, to jsem říkal na začátku, aby to nepůsobilo beznadějně, prostě všechno zlí je pro něco dobrý a oni se jako v přímém přenosu hodně znemožňujou. A jako je to vidět i třeba na Trumpovi, který má opravdu jako nejnižší podporu teď v té společnosti. Oni se jako v přímém přenosu strašně podřezávají větev a vlastně až s podivem, jak jako jakým tempem a na kolika frontách si jakoby rozdělali nějaký boje a už to ani jako vlastně nestíhají, už to jako nestíhají ani hasit.
9: Ivona Gajliová má hodně zkušeností. Zažila jste někdy takové období, kdy byla věda nebo vlastně životní prostředí, příroda pod takovým tlakem?
10: Ne, a ani my jsme vlastně zažili, co se týká té ekologie, nádhernou dobu 90. let a to byly někde jinde divoké 90. ale pro nás to bylo budování občanské společnosti a vlastně jako láska k té ekologii a veliká důvěra. Ale co se týká nálepek, tak myslím si, že se s tím nedá nic dělat, že vysvětlování normální, jako nějaká demokratická diskuse, to nemůže nikdy stíhat, tak to si myslím, že je docela jako zbytečné začít hledat na oplátku nálepky. Ta debata jako šíleným způsobem zhrubla. Já jsem bývala kdysi zastupitelka v Brně, ale to byla to normální debata, i když ne

0: tím s přesvědčením, že je to pro dobro věci a nikoliv pro dobro mé, tak s tím jako se mi funguje dobře a se zeleným šílenstvím. Já myslím, že s tím nic nejde dělat a tady proti tomu narrativu jako populistickému se hold, musí stát něco jiného. No.
1: Sešli jsme se v Konviktu v Olomouci a debatujeme v Leonardu Plus s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem. A jestli máme i mikrofon a zájem, tak se přihlašte, tak můžeme tady vepředu.
2: Dobrý den, já jsem chtěla moc poděkovat teda za Leonardo, za to téma a za hosty, kteří jsou velice aktivní a jsem za to moc ráda.
1: Jestli se nám můžete i představit.
2: Jmenuji se Eva. A měla bych otázku na Prokopa. Chtěla jsem se jenom zeptat, na začátku tam padlo edukovat, nebo že edukujete vlastně formou nějakých videí, které potom pouštějí učitelé, případně rodiče. A jak to máte vlastně vymyšleno k těm rodičům a k těm pedagogům, kteří jsou jiného názoru, bohužel? I jak vlastně edukovat tuhletu část dětí dorostu, když to řeknu takhle, těch mladých, kteří neměli to štěstí na rodiče a na pedagogy, což se samozřejmě může stát. A potom, jestli v těch videích, které neznám a ráda se na ně podívám, také vlastně nějak zmiňujete z mého pohledu teda opravdu neuvěřitelnou nadvýrobu všeho. Děkuju.
3: Občas tu nadvýrobu tam zmiňuju, myslím si hlavně ve vztahu k zemědělství. Spíš jako co se týče čerpání zdrojů z přírody, tak o nějakou jako maximalizaci toho čerpání a ten jednostranný vztah jenom beru, ale snažím se nebejt útočnej v tomhletom ohledu. Myslím si, že to potom nikam nevede, je potřeba jako ty bubliny propichovat. Co se týče té druhé otázky, tak já vidím, že často pracujeme s dětma, který jsou od rodičů, který opravdu jim je to téma ochrany přírody daleko. Jo. Dokonce mě jednou za moje video pro Greenpeace neuvěřitelně v komentářích jako kritizoval, až jako napůl napadal člověk. Bylo to u videa, kde jsem vlastně mluvil o fosilních oligarších a o tom vlastně, že by se měli podělit, protože dostávají veřejné dotace a spousta peněz, ale vlastně ty následky klimatu a ty změny toho klimatu platíme všichni, tak jsme se tam vlastně docela zhádali v komentářích. Nicméně on zřejmě na ty videa koukal i se svýma dětma, který to strašně chytlo a vlastně si mě potom předplatil na Hero Hero a posílá mi měsíčně peníze. A já si, jako opravdu musíme věřit tomu, že ty děti mají vliv na ty rodiče, protože když to dítě přijde s nadšením a jiskří mu očička, tak prostě to už opravdu ten rodič musí být velký ignorant, aby tohle to necítil. A si myslím, že to je opravdu malý procento případů. Ty děti můžou, pokud se s nima dobře pracuje, ovlivňovat i ty rodiče a i ty pedagogy možná. Ale je pravda, že to je něco, v čem ještě nejsem tak zběhlej v práci s pedagogy.
1: Slyšeli jste Leonardo Plus z festivalu populárně vědeckých filmů AFO Olomouc. Našimi hosty byli Ivona Gajliová a Prokop Pidhart. Děkujeme.
3: Děkujeme.
2: Velice děkuju.
1: Poslechu se můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz v sekci pořadu Leonardo Plus, anebo kdo radši posloucháte v aplikacích, tak ta rozhlasová se jmenuje Můj rozhlas. Tam dnešní Leonardo Plus určitě najdete, případně v jakékoliv další podcastové aplikaci. Příjemný další poslech Českého rozhlasu přeje Jan Kaliba.
4: Potom nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
5: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
6: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
5: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus si ho můžete poslechnout jednou za 14 dní, ve středu v 8:30 večer a v sobotu v 11:30 dopoledne.
7: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Hasiči dál zasahují u požáru v Českém Švýcarsku, hoří i na dalších místech Česka. USA odpověděly na íránský návrh

0: Nového plánu. Fotbalová Sparta v ligové skupině o titul porazila Jablonec a na vedoucí Slavii ztrácí 8 bodů. A počasí zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří u Rynartic a Jetřichovic od včerejšího odpoledne. Hasičům se dnes ale podařilo mírně zmenšit plochu požáru. Na místě je náš reportér. Ve večerním radiožurnálu uslyšíte podrobnosti za pár minut. A nedaří se uhasit ani lesní požár u obce Rusava na Kroměřížsku. Zasahuje tam 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Platí tam třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Podle mluvčího tamních hasičů Pavla Řeznička musí vodu na místo dopravovat kyvadlově.
2: Požár zde zasáhl lesní porost v těžkém terénu a hasiči tady musí dopravovat hasební vodu na delší vzdálenost. K události vyjel také územní řídící důstojník, který na místě převzal velení. Zášením pomůže i armádní vrtulník, který doposud pomáhal při požáru v Národním parku České Švýcarsko.
0: V České správě sociálního zabezpečení stále chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Do systému jednotného hlášení je měli zaměstnavatelé registrovat do konce dubna. Ve čtvrtek, tedy poslední dané registrace, podle Ministerstva práce a sociálních věcí chyběla skoro čtvrtina údajů.
3: Systém registrací zůstane podle ministerstva otevřený i po 30. dubnu. A firmy tedy budou moct své zaměstnance stále přihlašovat. Vzhledem k velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat 5 i víc pracovních dní. Ministerstvo nicméně firmám vzkázalo, že se nemusí obávat pokut. Naší prioritou nejsou sankce, ale úspěšné zavedení klíčového projektu státu, řekl ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Do budoucna má podle něj jednotné hlášení zjednodušit vykazování údajů a snížit administrativní zátěž firem. Tomáš Jiník, Radiožurnál.
0: Spojené státy odpověděly na íránský návrh mírového plánu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média. Obsah odpovědí zatím není známý. Komunikaci mezi oběma zeměmi zprostředkovává Pákistán. Írán uvedl, že teď americkou odpověď na 14-bodový plán k ukončení války vyhodnocuje. Americký prezident Donald Trump se k íránskému návrhu včera vyjádřil skepticky. Dopravu v centru Hradce Králové zkomplikuje od zítra na další 3 měsíce oprava třídy ČSA. Opravovat se budou poničené silnice a cyklopruhy mezi křižovatkami třídy ČSA s Pelclovou a Divišovou ulicí, říká mluvčí hradeckých technických služeb Patrik Palátka.
4: Oprava bude mít celkem 2 fáze. V první etapě od 4. května do konce června se ulice uzavře pro veškerou dopravu s výjimkou vozidel městské hromadné dopravy a složek záchranné služby. Druhá fáze začne v červenci, kdy ulicí neprojedou ani vozy městské hromadné dopravy.
0: Fotbalisti Sparty porazili v šancelize ve skupině o titul Jablonec 2-0 a na vedoucí Slavii ztrácí v tabulce 8 bodů. Plzeň ve stejné skupině vyhrála nad Hradcem Králové 3-1 a Teplice remizovali ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. Národní hokejový tým na závěr českých her podlehl Švýcarsku 0-1 po nájezdech. Pokračuje brankář Josef Kořenář, který na střelce speciálně připravený nebyl.
5: Nedokážu ani říct, co ty kulky vůbec nezná člověk, takže už tak instinktivně do toho jde a byli o rengo šťastnější.
6: První třetina nebyla úplně z naší strany ideální, ale pak jsme si k tomu něco řekli a trošku jsme srovnali s nima tempo a bylo to v jednom gólu, no, až nájezdy, takže šance byly na obou stranách.
0: České hokejové hry v Českých Budějovicích ovládli Švédové. Češi skončili druzí. K národnímu týmu se na švédské hry připojí 7 nových hráčů. Ze zdravotních důvodů turnaj naopak vynechá obránce Filip Hronek.
7: Zdržení na pražském okruhu a nehoda na D1 za Ivanovicemi na Hané. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte kolonu za sjezdem na Barrandov. Popojíždí se v ní od 19. kilometru až na 21. kilometr, kde začíná omezení. Uzavřený je pravý pruh kvůli opravě vozovky. Zdržíte se necelých 20 minut. Na D1 z Ostravy do Brna se uklízí po nehodě za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 už po kolizi dvou vozidel zbylo jen dopravní značení v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zbystřete za odbočkou na dálnici na Olomouc. Na 80. kilometru stojí porouchané vozidlo, už je označené. V Praze pozor na překážku v tunelu Blanka ve směru Stroje k Barrandovskému mostu. U výjezdu na Letnou stojí osobní auto kvůli poruše, projíždějte opatrně. A na silnici 8 z Řehlovic do Teplice se stala nehoda u Bystřan. Osobní auto tam narazilo do svodidel, je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, později výjimečně i přehánky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Česká energetika vidí budoucnost v jádru. Společnost ČES podepsala s britskou firmou Rolls-Royce SMR dohodu o přípravě malých modulárních reaktorů. Technologie, která zatím existuje spíš na rýsovacích prknech, by měla v budoucnu doplnit anebo z určité části také nahradit velké jaderné bloky. Jak velká změna by to byla a kolik takových malých modulárních reaktorů by bylo potřeba, aby třeba nahradili výkon těch, které už v České republice fungují několik desetiletí? Zeptal jsem se vedoucího katedry jaderných reaktorů ČVUT Jana Rataje.
9: V Temelíně máme 2000, když to zjednoduším, tak to jsou 2000. V Dukovanech tam už každý ten blok má 500 MW, takže opět jsou to 2000, pokud bychom měli teda dohromady 4000, měli je nahradit a berme Rolls-Royce, který by byl jeden blok 500, tak to máme 8 malých modulárních reaktorů velikosti teda toho, co bude dodávat Rolls-Royce. Pokud bychom čistě tyto reaktory chtěli kompletně nahradit. Samozřejmě my budeme potřebovat víc než nejenom je nahradit.
8: V následujících minutách se nebudeme dívat jen do budoucnosti, ale také tam, kde se elektřina z jádra vyrábí už dnes. Jadernou elektrárnou Temelín nás provede mluvčí Marek Sviták.
10: Tak tady můžete slyšet zvuk zařízení, kde vzniká elektřina pro 10% České republiky. Jinak Temelín z obou dvou bloků kryje zhruba pětinu české spotřeby.
8: Příjemný poslech pořadu Zaostřeno o jaderné energetice vám přeje Vít Pohanka.
1: Zaostřeno.

0: Dorazil jsem k jaderné elektrárně Temelín v jižních Čechách. Mohutné chladící věže, které jsou z některých míst vidět na desítky kilometrů daleko, působí v téhle malebné krajině, řekněme, trošku nekompromisně. Ale já si právě tady chci udělat konkrétnější obrázek o tom, jak funguje taková klasická jaderná elektrárna. Jestli všechno půjde podle plánů, tak malé modulární reaktory, o kterých se dneska tolik mluví, se v Česku začnou stavět až za několik let. Takže než se podíváme do budoucnosti, dává smysl začít tady u technologie, která už desítky let vyrábí elektřinu pro miliony domácností. Jak vlastně takový reaktor a všechna ta zařízení okolo něj fungují? Na to se jdu zeptat.
1: Jmenuji se Marek Sviták a v Temelíně pracuju skoro čtvrtstoletí. Těsně mě minulo spouštění bloku, nicméně už jsem poměrně velký pamětník, takže už toho tady pamatuju relativně dost a od roku 2007 působím jako tiskový mluvčí elektrárny.
0: Kolik tady dělá lidí? To je možná věc, která hodně posluchačů napadne.
1: Tak zaměstnanců společnosti ČES je tady téměř 1500, s tím, že zhruba 10% tvoří ženy, 50% lidí mají vysokoškolské vzdělání a další důležitá věc je, že tady působí celá řada dodavatelů. To jsou, řekněme, desítky během standardního provozu a stovky dalších pracovníků během odstávek, protože odstávky jsou paradoxně pro nás to nejnáročnější období, protože blok sice nevyrábí elektřinu, na druhou stranu pro nás to znamená spoustu práce, kdy musíme provést celou řadu kontrol, provádíme investiční akce, kde tu elektrárnu modernizujeme, dál posilujeme bezpečnost, chceme ji dál vylepšovat, tak aby jsme mohli provozovat minimálně 60 let. Například v poslední odstávce jsme během 2 měsíců museli zajistit více než 20 000 činností, takže je to opravdu náročný období na plánování, organizaci i provádění jednotlivých akcí.
0: Vy jste zmínil, že zhruba polovina zaměstnanců z těch 1500 má vysokoškolské vzdělání. A zase zeptám se jako na prostý primitiv, proč potřebujete tolik vysokoškoláků, prosím vás?
1: Tak je to dáno kvalifikačními katalogy a je to dáno určitými nároky na zaměstnance. Přece jenom jaderná energetika je kritická infrastruktura a je potřeba, aby se o to zařízení starali a řídili lidi, kteří k tomu mají nejenom odpovídající vzdělání, ale pak i následnou praxi. Jo, takže proto je tady takový velký podíl. Samozřejmě u dodavatelských firm, který pak, řekněme, vykonávají ty vlastní kontroly, servisní činnosti a podobně, to procento vysokoškoláků už je nižší, ale vzhledem k tomu, že na elektrárně je to především o tom, že tady spravují to zařízení, hlídají dokumentaci, nastavují pravidla, tak je potřeba, aby tomu odpovídalo i to jejich vzdělání. Tak tady stojíme před schématem, který jednoduše znázorňuje, jak probíhá výroba elektřiny v jaderných elektrárnách. V jaderné elektrárny jako takové jsou velmi složité zařízení, nicméně ten princip výroby je relativně jednoduchý. Někde ohřejete vodu, jinde z té vody uděláte páru, ta pára vám pak roztočí turbínu, která je na společných řídeli s generátorem a tam vzniká elektřina, která pak putuje do přenosové soustavy. My tady na tom schématu vidíme třeba schematicky nakreslený jaderný reaktor, uvnitř jaderné palivo, v rámci toho paliva probíhá štěpná reakce. Klíčové z hlediska provozu jaderných elektráren je voda. Jo, ta je klíčová jak pro bezpečnost, protože zajišťuje chlazení reaktoru, tak i pro provoz, protože díky vodě může probíhat štěpná reakce. Takže bez vody by nebyla štěpná reakce. Na druhou stranu vodu potřebujeme, abychom chladili, proto obecně jaderné elektrárny jsou stavěny v blízkosti řek, velkých řek, jezer nebo moří v zahraničí.
0: Já jsem nějakou dobu se pochlubím žil ve Francii a tam si nespomínám, že bych viděl takové chladící věže, přestože Francie má spoustu jaderných elektráren. Proč?
1: Je to tím, že ve Francii buď to ty jaderné elektrárny stály na pobřeží nějakého většího jezera, větší řeky, anebo dokonce i moře, a vlastně ten chladící okruh nepotřeboval, měli takzvané průtočné chlazení, že nepotřebovali ty chladící věže, ale už rovnou to chladící potrubí vedlo přímo v té dané vodě, ať už to byla řeka či jezero. Jelikož my jsme tady od Vltavy vzdálený vzdušnou čarou 6 km, tak sem přivádíme vodu, právě vedou sem dva potrubní řady z Vltavy a přivádíme ji sem do areálu elektrárny a potřebujeme právě chladící věže, kde probíhá to ochlazování toho závěrečného třetího okruhu. Jaderná elektrárna má tři okruhy, primární, sekundární, terciální, primární, řekněme mu jaderný, a ty zbývající dva, sekundární, terciální, jsou nejaderný. Sekundární je především o páře, terciální je především o vlastně ochlazování té páry, kde nejviditelnější částí toho, pardon, terciálního cyklu jsou chladící věže, terciální okruh jsou chladící věže.
0: Zeptám se, jak, no tak proč se to nepostavilo na břehu Vltavy? Nebylo by to jednodušší? Proč 6 km daleko a vodit tu vodu sem?
1: Ten výběr lokality je poměrně náročný a není to o tom, že ve chvíli potřebujeme vodu, tak to postavíme na břehu řeky. Ono těch kritérií je tam mnohem víc. Tady se dokonce hledalo kritérium, aby ta elektrárna byla na kopci, což třeba někdo řekne, ano, Temelín je vidět odkudkoliv. Na druhou stranu mělo to svůj praktický význam třeba v roce 2002, tuším, si to správně pamatuju, kdy byly rozsáhlé povodně a kdy třeba 5 kilometrů vzdálený tým nad Vltavou byl povodní hodně zasažen, tak tady my jsme víceméně pracovali bez, řekněme, a fungovali, elektrárna vyráběla elektřinu prakticky bez omezení. Ano, musela víc si čistit vodu, protože ta byla mnohem více zakalená, více znečištěná, ale z hlediska provozu a bezpečnosti, což je to důležité, no to nemělo žádný vliv, a to zajistila právě ten výškový rozdíl, který mezi elektrárnou a týnem nad Vltavou je 130 metrů. Tak tady můžete slyšet zvuk zařízení, kde vzniká elektřina pro 10% České republiky. Jinak Temelín z obou dvou bloků kryje zhruba pětinu české spotřeby. Tady jsme právě u kondenzátoru, což jsou velké tepelné výměníky, které se nacházejí pod turbínou, a vlastně poté, co pára projde turbínou, tak ztratí parametry. To znamená, sníží se i teplota z původních 270 stupňů zhruba na nějakých 100-110, zvýší se její vlhkost, a tady potřebujeme z této, řekněme, parovodní směsi jí dochladit tak a udělat kondenzát, který následně se stane napájecí vodou. To se děje právě v těchto těch třech tepelných výměnících, takzvaných kondenzátorech, a odtud vlastně ta voda, co odebere teplo páře, tak putuje do chladicí věže, kde má nějakých 30 stupňů, tam je rozprašovaná a dochlazována v ideálních podmínkách na 15 stupňů.
2: Teď se nacházíme na simulátoru, což je vlastně tréninkový centrum, kde se připravují naši operátoři. Teď tady proběhne trénink další skupiny operátorů. Tady můžete vidět to složení blokový dozor těch operátorů je tady víc než standardně, protože standardní osádka blokový dozor nemá 4 lidi. Operátor turbíny, operátor jaderného reaktoru a vzadu sedí vedoucí reaktorového bloku a vedoucí blokové dozorny.
0: Napadá mě, kolik je tak, jestli se to dá říct, průměrný věk operátoru? Nebo rozptyl, takhle bych se zeptal. Může být třeba, mě táhne na 60. Máte operátory, kterým je 60?
1: Máme tady operátory, kteří jsou těsně po ukončení vysoké školy, ale máme tady i lidi, kteří, řekněme, jim chybí pár let do důchodu. Takže je to v podstatě jedno, plus minus. Hlavně záleží na tom, aby dokázali splňovat ty požadavky, co jsou na ně kladený, a aby měli zájem pokračovat. Někdy se i stane, že ty operátoři potom, řekněme, změní pozici, protože to jsou lidi, kteří tu elektrárnu znají velmi detailně a
2: mnohdy se stává, že jejich znalosti využijou různé odborné útvary, které právě zajišťují to zázemí pro provoz elektrárny. To může být útvar třeba bezpečnosti, útvar koordinace, útvar provozní režimy, no celá řada dalších útvarů, díky kterým vlastně ta elektrárna může fungovat. Kdyby jsem to vlastně přirovnal k Formuli 1, tak máte piloty, ty řídí, ale kolem sebe mají prostě tým lidí, který se stará nejenom o tu formuli, ale i o ty piloty a o celkově o to zázemí, aby oni mohli odvádět dobrou práci při závodě a podobně. Je to tady při provozu jaderných elektráren.
0: Řekl mi v Temelíně mluvčí jaderné elektrárny Marek Sviták.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Bez ohledu na politické zabarvení vlád je zřejmé, že Česko bude na atomovou energii spoléhat také v budoucnu a podle všeho čím dál víc. Už premiér Petr Fiala z ODS v roce 2025 podepsal memorandum o spolupráci v oblasti jaderné energetiky s Velkou Británií poté, co české energetické závody koupily 20% podíl ve firmě Rolls-Royce SMR. Místopředseda současné vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO byl u toho, když teď na jaře roku 2026 ČES a britská společnost Rolls-Royce uzavřeli další smlouvu o přípravných pracích na vývoj malých modulárních reaktorů. Jak potom vysvětloval novinářům, jejich rozvoj a výstavba by měly být koordinované a jít ruku v ruce s výstavbou nových, ale tradičních bloků v Dukovanech.
4: To je samozřejmě naprosto klíčové téma, protože my v příštím roce chceme rozhodnout na úrovni vlády, jestli pokračovat v jaderném programu. Předpokládám, že rozhodnutí bude kladné i s ohledem na to, že musíme mít další stabilní zdroje. A poté musí ČES představit, protože ČES by byl tím investorem, představit kompletní projekt v rámci Temelína. To znamená, musí do něj započítat velké reaktory, malé modulární reaktory, musí to ukázat z úhlu pohledu energetického výkonu, z úhlu pohledu technologií, z úhlu pohledu logistiky, to znamená, v jakém času horizontu by se tam vlastně ty bloky realizovaly, případně malé reaktory z úhlu pohledu ceny, to znamená na bázi finální výkupní ceny. A na základě toho budou určité scénáře. Předpokládám, že ČES je doporučí a vláda v tom dalším roce, nejdéle v roce 2028, musí rozhodnout, který z těch scénářů bude realizovat. To znamená, jestli velké bloky nebo malé modulární reaktory, nebo to bude nějaký mix, a nebo to bude v nějaké posloupnosti. To nejdůležitější bude připravit to s ohledem na časový horizont a logistiku, kdy v zásadě musíme zohlednit to, že není možné v jednu chvíli, nebo je to velmi nepravděpodobné, musí to samozřejmě rozhodnout ČES a navrhnout stavět okamžitě velký i malý.
0: A když už se mají začít malé modulární reaktory v Česku stavět, bude jich podle všeho víc.
4: V dané chvíli rozhodně nehovoříme v České republice o jednom malém modulárním reaktoru, to by nedávalo smysl. Logická lokalita by mohla být v Temelíně, kde na to je prostor, ale my se dovedeme představit a pracuje se na tom, že to bude i v dalších regionech, zejména průmyslových regionech. To znamená, nedovedu si představit, že by v budoucnu nebyl malý modulární reaktor či reaktory v Moravskoslezském kraji, kde máme silný průmysl. Stejně tak si ho dovedu představit, nebo si je dovedu představit v Severočeském kraji, kde má mimo jiné i ČES velmi silnou základnu.
0: Říká místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Jak se tedy takové malé modulární reaktory liší od těch, které už teď v Česku fungují? Zeptal jsem se v Praze vedoucího katedry jaderných reaktorů Českého vysokého učení technického Jana Rataje.
5: Kdybych měl vysvětlit hlavní rozdíl, tak jednak je to velikost toho reaktoru, to už je zmiňováno, že to má být malý nebo středně malý, rozhodně menší reaktor. A vlastně tak ten klíčový rozdíl možná ani tak ten laik jakoby neuvidí, protože ten je v té výrobě toho reaktoru. To znamená, tam se předpokládá, že ty reaktory se budou vyrábět, nebo jejich komponenty modulově v továrnách a pak se to doveze na místo a bude se to sestavovat. Takže to je vlastně to slovo modulární. Malý určuje výkon, i když dneska víme, že Rolls-Royce, který je podepsaný, tak ten výkon by měl být 470 MW, což odpovídá Dukovanům. Takže je to spíš střední výkon, ale pořád to bude významně menší, než je třeba Temelín, kde to máme 1100 MW.
0: Česká republika se tedy rozhodla, že bude velmi aktivní v tomto směru, začala spolupracovat s britským Rolls-Roycem. Dá se to nějak zasadit do evropského kontextu, jestli se bylo mezi kým rozhodovat, jestli třeba nenavázat spolupráci člověka napadne Francie, která samozřejmě...
5: Určitě, on ten čas vlastně šel i tou cestou, že měl několik projektů a rozhodoval se, jakým způsobem do těch projektů vstoupí nebo který vybere. Nebylo to jenom tady třeba v Evropě, ale určitě tam hráli, byl tam americký dodavatel Westinghouse, tam byl tam GE Hitachi se svým varným reaktorem. Hodnotili, myslím, že hodnotili i francouzský ten Nuat a bylo tam víc projektů, ale vybrali Rolls-Royce a myslím si, že to vlastně bylo i propojení, i trošku jakoby, že tam mají šanci propojit se biznisově, že tam je vlastně šance, že se Česká republika stane dodavatelem, může stát dodavatelem, být zastoupena v tom dodavatelském řetězci a vlastně může být i tím průkopníkem, že se postaví ten modulár tady.
0: Aby si to laik dokázal představit, dneska máme dohromady 6 bloků v České republice, 4 v Dukovanech, 2 v Temelíně. Kolik takových modulárních reaktorů by bylo potřeba, aby se taková výroba třeba nahradila, nebo aby se tomu vyrovnala, jestli už teda se o tom takhle diskutuje?
5: Tak teď někde chvíli nechte počítat. V Temelíně máme 2000, když to zjednoduším, tak to jsou 2000. V Dukovanech tam už každý ten blok má 500 MW, takže opět jsou to 2000, pokud bychom měli teda dohromady 4000, měli je nahradit a berme Rolls-Royce, který by byl jeden blok 500, tak to máme 8 malých modulárních reaktorů velikosti teda toho, co bude dodávat Rolls-Royce. Pokud bychom čistě tyto reaktory chtěli kompletně nahradit, samozřejmě my budeme potřebovat víc, než jenom je nahradit.
0: Vy jste samozřejmě odborník, pracujete tady už nějakou dobu. Mohl byste jenom stručně přiblížit historii, kdy se o tom začalo mluvit, nebo se o tom mluvilo odjakživa, jenom na to ještě nebyla technologie?
5: Ono je pravda, že vlastně, když se na to tak koukneme, tak můžeme říct, že ty malý reaktory tady už jako historicky byly a že vlastně s tou modularitou se pracovalo a že teď se tak trošku jako je snaha zase k tomu vrátit, protože jak šel tak jako vývoj jaderných reaktorů, tak ten směr byl, že se postupně jednak byla snaha, aby docházelo vlastně k nějaký určitý sériový výroby, standardizaci, aby byl jeden standardní projekt a těch projektů se stavilo ve světě vícero, nebo těch bloků podle toho jednoho projektu vícero, protože to potom všechno samozřejmě zjednodušuje, zlevňuje, máte udělaný dodavatelský řetězec a je to mnohem jednodušší. Takhle třeba šla Francie, nicméně v čase se potom byla snaha ty výkony zvyšovat. To znamená, tak jak třeba byly Dukovany 440 MW elektrických, tak postupně se šlo nahoru 1000 MW elektrických, 1200 MW, dneska ve Francii 1700 MW elektrických, obrovský bloky a často se do těch projektů zasahlo takým způsobem, že pořád se tam něco měnilo, že byly specifické úpravy, zvyšování bezpečnosti dost často třeba i na požadavky vlastně toho investora a to hrozně jakoby komplikovalo potom tu výstavbu. A já bych řekl, že teď se zase vracíme jakoby zpátky do té standardizace, unifikace, modularita, velká výhoda, že to můžete prostě lépe transportovat. A další důležitá věc je, když máte menší bloky, tak máte menší nároky na chlazení. A to je samozřejmě v dnešní době zase otázka, jo, jak chladit.
0: A jak teda, no tak budou chlazené vodou?
5: Tak, tak.
0: Samozřejmě? Nebo samozřejmě, nevím, jestli samozřejmě. Dá se chladit něčím?
5: Dá se chladit, samozřejmě můžete mít i suchý chladící věže, může to být kombinace, ale jenom to chci říct, že právě tohleto, ten jeden z důvodů, proč vlastně se třeba vracíme k tomu mít ty menší výkony, je, že to potřebujete třeba postavit v lokalitě, kde nemáte takový zdroj chlazení, abyste tam měl prostě dva bloky každýho výkonu 1000 MW nebo 1200 a že se vám tam právě hodí takovýhle menší blok, který tam snadně uchladíte a vám to pro tu lokalitu může dodávat zároveň teplo.
0: A jestli se nemýlím, z toho, co jsem slyšel, tak u nás se počítá s výstavbou u těch stávajících jaderných elektráren zřejmě. Je to kvůli tomu, že prostě ta lokalita už je jednou vytipovaná, je to tam víceméně připravené, je to známá lokalita pro takovéhle účely.
5: Přesně tak. Ta obrovská výhoda v té lokality, kde stojí už jaderné zařízení, tak je v tom, že vy vlastně tam máte provedený veškerý průzkumy. Máte tam svým způsobem i nějakou infrastrukturu vybudovanou, takže všechno je ať už z legislativního procesu, protože musíte zase projít procesem umisťování, to se vždycky dělá na konkrétní projekt, tak ty vstupy, které k tomu musíte dávat, tak ty už vlastně máte svým způsobem připravený, to je jednodušší, a máte tam infrastrukturu. Jsou tam v podstatě už připraveny třeba i trasy pro dopravu a všechno je to nějakým způsobem nachystané. Když půjdete prostě někam vyloženě na zelenou louku, tak tohle to všechno si musíte projít od začátku.
0: Časový horizont, jak to tak zhruba se, jestli se to dá aspoň nastínit?
5: Tak to, co uvádí ČES, tak ten by to chtěl postavit někdy, kdy, nebo začít v podstatě budovat, kdy budou dostaveny Dukovany, nebo aspoň ten první dukovanský blok velký, korejský. To zná, počítejme rok 2035 a dál. Já spíš počítám, že to bude po roce 2040-45. Je to otázka hlavně, kdy bude finální projekt, a otázka licencování, to znamená, aby to akceptoval regulátor, až ten projekt bude hodnotit.
0: A bude k tomu potřeba třeba nová legislativa? Nebo upravovat legislativu?
5: Tak vzhledem k tomu, že to, co se tady má budovat od firmy Rolls-Royce, tak se jedná opět o tlakovodní reaktor, tak ta technologie je v podstatě stejná jako technologie, co tady máme. A určitě není potřeba vymýšlet úplně novou specifickou legislativu. To znamená, legislativa, která je, tak se dá akceptovat. A samozřejmě to, co je snaha, pokud by se třeba měly tady stavět nějaké jednotky, které budou mít menší výkony, tak na to koukat třeba i nějakým odstupňovaným přístupem. To znamená i ty nároky třeba regulátora by mohly být menší, nebo vůbec ten průzkum tak toho projektu by nemusel být tak náročný, jako v případě těch velkých bloků.
0: Tohle bude taková hodně laická otázka, ale já si přesto myslím, že by bylo dobré, aby zazněla. Když jsem říkal svému bratrovi, který je vysokoškolsky vzdělaný, je to učitel, tak se mě tak na to ptala, hele, to tak jako bude, že třeba, já nevím, že Žďár, který má 20 000 obyvatel, kde bydlíme, tak jakože bude mít třeba vlastní modulární reaktor, tak jenom pro jistotu, takhle to nebude.
5: Takhle to nebude. Takhle úplně jednoduše to nebude, i když to kdysi si pamatuju, a teď si nespomenu na jméno té paní senátorky, už určitě senátorka není, a když si to nějakým způsobem se takhle snažila prezentovat, že téměř každé větší město bude mít svůj reaktor. Takhle to nebude, ale jsou vytipované lokality a samozřejmě ta optimalizace bude probíhat. A je to právě i s ohledem, jednak potřebujete trošku mít diverzifikované ty zdroje z pohledu elektrické soustavy. A druhá věc je, v dnešní době taky hodně řešíme zajištění dodávek tepla, protože Česká republika je hodně založená na tom, že máte dálkové vytápění.
0: Aby se to dalo využít dobře i pro vytápění třeba větších, nechci říkat jenom velkých měst, ale prostě tam, kde je větší koncentrace obyvatel.
5: Jako úžasně dneska Dukovany, že se vlastně řeší to, že bude přiveden dálkové vytápění pro Brno. To je prostě obrovská věc. A dřív to nebylo vůbec téma.
0: A rozumím tomu dobře, že v podstatě i u těch malých modulárních reaktorů se bude muset řešit, co s vyhořelým palivem, úplně stejně jako u těch stávajících.
5: Rozumíte tomu výborně, ten problém vždycky bude. Samozřejmě ve srovnání toho, kolik vyprodukujete energie proti jakýmkoliv jiným zdrojům, tak to množství toho odpadu, který produkujete, tak je výrazně menší. Ale víme, že ten odpad, to nemá cenu nějak lakovat na růžovo, že ten odpad samozřejmě je nebezpečný, jsou tam umělé radionuklidy, je potřeba ho mít pod kontrolou, ale jsou to zase věci, které dneska už jsou ve fázi v podstatě ověřených technologií, víme, kde čerpat, protože ve Finsku z hlediska hlubinního ukládání jsou daleko, stejně tak Švédové, takže to řešení bude tak, že prostě tenhle ten materiál, pokud se nerozhodneme, nebo Evropa nerozhodne z hlediska přepracování a znova využívání, tak ten materiál bude řešen konečným uložištěm. To znamená, ty odpady tam budou vznikat a budou uloženy.
0: Řekl mi Jan Rataj, vedoucí katedry jaderných reaktorů Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho slovy končí dnešní Zaostřeno, kterým vás provázel a zároveň vás zve k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Plus Vít Pohanka. Naslyšenou.
6: Jak fungují emisní povolenky?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Emisní povolenky jsou ekonomický nástroj na omezování objemu skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry při spalování uhlí, benzínu, nafty a zemního plynu, tedy takzvaných fosilních paliv. Každý, kdo tímto způsobem znečišťuje ovzduší, musí platit. Na každou tunu vypuštěných emisí musí mít zakoupenou jednu povolenku. Vzhledem k tomuto principu by bylo možné povolenky nazvat ekologickou daní. Na rozdíl od klasických daní se ale tady sazba dynamicky proměňuje, vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu.
7: Těch povolenek je v oběhu omezené množství, což znamená, že to vytváří tlak na cenu té povolenky a toto množství se navíc v čase snižuje, tedy ten tlak na růst ceny povolenky je ještě vyšší.
6: Upřesňuje Kateřina Kolouchová tento tržní mechanismus. Evropská unie zavedla systém obchodování s emisními povolenkami v roce 2005. V první fázi do něj byly zahrnuti hlavní evropští znečišťovatelé z oblasti průmyslu a dopravy, kteří vypouštějí stovky až tisíce tun emisí ročně.
7: Tedy například výroba elektřiny a tepla, výroba oceli, hliníku, cementu, nebo například i letecká doprava.
6: Vypočítává Kateřina Kolouchová. Společnostem v těchto sektorech vzrostly kvůli emisním povolenkám výrobní náklady, což musí promítat do ceny svých produktů a ztrácejí tak pozici na trhu. Z toho pro ně vzniká ekonomická pobídka k přechodu na moderní technologická opatření, která jsou šetrnější k přírodě a klimatu a s nimiž už povolenky nakupovat nemusí. Tento proces přechodu se nazývá dekarbonizace. Není to jen ekonomická teorie. Podle Kateřiny Kolouchové z Fakt o klimatu přinesl systém obchodování s emisními povolenkami už hmatatelné výsledky.
7: Od té doby se v sektorech, které tomuto systému podléhají, snížily emise o přibližně 50%.
6: Upřesňuje Kateřina Kolouchová. A plní se i další významný cíl, totiž snižovat evropskou závislost na dovozu fosilních paliv ze zahraničí. V Evropské unii se taky chystá spuštění dalšího systému obchodu s povolenkami, takzvaných ETS2. Týkat by se měl silniční dopravy, malých energetických a průmyslových provozů a také vytápění budov, pokud se přitom používá plynový kotel nebo kotel na uhlí. Tento systém tedy více pocítí i evropské domácnosti, včetně těch českých. Jak ale upozorňuje Kateřina Kolouchová, určitě to neznamená, že si budeme muset na doma kupovat emisní povolenky.
7: Ta povinnost nakupovat emisní povolenky dopadne na dodavatele paliv, nikoli na domácnosti, ale na domácnosti to samozřejmě dopadne tak, že se ta povolenka promítne do ceny paliva. Zároveň je potřeba říct, že domácnosti, které jsou připojeny na dálkové teplo, tak v podstatě za tu povolenku platí už dnes, jelikož velké teplárny spadají do obchodování s emisními povolenkami už v této době.
6: Vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu. Peníze utržené z povolenek ETS2 poputují do sociálního klimatického fondu, z nějž bude možné pro domácnosti čerpat finanční podporu. Vlastní systémy obchodování s emisními povolenkami pro znečišťovatele ovzduší zavedla také Čína nebo některé části Spojených států amerických.
3: Hosté zvučných jmen. Názory, které musí zaznít. Osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí. To je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. K poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube.
8: Další minuty vysílání Českého rozhlasu Plus nabídnou audiodokument Proměny léčivého kraje. Autorka Tereza Hronová se vydala na Karlovarsko a zajímalo jí, jak se lázeňské domy vyrovnaly s odlivem ruských turistů, příchodem uprchlíků z Ukrajiny a dalšími změnami ve společnosti. Dokument původně vznikl pro Český rozhlas Karlovy Vary.
3: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
9: Sedím ve vlaku směr Mariánské Lázně, kam jedu úplně poprvé v životě. Zajímá mě, jak to dnes na Karlovarsku vypadá s lázeňstvím.
10: Mariánské Lázně.
9: Tak jsem tady.
11: V
9: Do Mariánských lázní jezdily osobnosti z celého světa.
11: Tak určitě bych zmínila Johanna Wolfganga Goetheho, Friderika Chopina, Marka Twaina, Richarda Wagnera. Jsou to samozřejmě jména, která nevíme, jestli úplně se léčili, ale samozřejmě zde byli za kulturou, za lázeňským životem.
12: Tady absolvoval nebo přijímal vodní uhličité koupele anglický král Edward VII. A jezdil vždycky v srpnu a to potom se Mariánky v tom srpnu stávaly kulturním a politickým centrem Evropy, možná celého světa.
9: O slávě západočeských pramenů jsem toho slyšela hodně. Hlavně od svých přátel a známých ze zemí bývalého Sovětského svazu. Snad všichni znají někoho, kdo se tu léčil. Přitom spousta lidí z Česka toho ví o místních zázračných pramenech jen málo. Včetně mě.
13: Tak jo, máte už připravený tady taky plán procedur. Tady máte proceduru, čas a místo, kde se nachází. CAD.
9: Na Karlovarsko jezdily stovky tisíc zahraničních hostů.
14: Vyslíknout do noha a 20 minut minerálce. Ano? Mm-hmm.
9: Jenže pak přišly dvě zcela zásadní události. Pandemie COVID-19 v roce 2020 a plná invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022.
14: Ještě dobrý.
9: Jsem zvědavá, jak lázeňský turismus a vše s ním spojené proměnili.
15: Dobrý den, poradíte mi?
16: Sucha plenová lázeň, to je... Aha. Tady rovně, koridorem.
15: Jo, vnitrovně. Mhm. Děkuju.
16: Jete poprvé?
15: Jo.
16: Do pitliku až takhle. 1, 2, 3. Aha, jdeme na to. Takže 20 minut klidu a já všichni za 20 minut.
15: Ležím na lehátku a až po prsa jsem v takovém úplně klasickém modrém plastovém pytli. Ten mám uvázaný a naplněný oxidem uhličitým, což je marin plyn z místního pramene a měl by mi skrz kůže prostupovat do těla a okysličovat ho.
16: Jak to? Dobrý.
15: No dobrý.
16: Dobře. Chcete teplo?
15: Jo.
16: Jo? A teď nadechnete a nedýchajte, kdy budete sundovat ten pytlík, jo? Můžete vstávat.
17: Český не знаем, а русский откуда? Берлин.
9: Ruský přízvuk a ruštinu samotnou v Mariánských lázních slyším hodně.
12: Já jsem pracoval tady a odléčil tisíce rusky mluvících pacientů. Pak byla ta invaze na Ukrajinu, přestala se dávat ta víza, takže pochopitelně sem nejezdí ruští pacienti, i když taky se sem někdy dostanou. A pro nás je to jako obrovská ztráta.
9: Emeritní primář Pavel Knára.
12: Takže já třeba osobně velice intenzivně pracuji na tom, aby jsme se dostali na trhu Kazachstánu, Uzbekistánu a tak dále.
18: Dobrý den.
19: Dobrý den, já vás zdravím.
11: Tak pojďme se ještě dolů teda.
9: Procházím dlouhými chodbami místního 130 let starého lázeňského domu. Provází mě ho ředitelka Veronika Smutná.
20: I'm trying to find a doctor.
21: Okay, and you have an appointment with some of them?
20: Yes.
21: Yes, okay.
22: Dobrý den. Jdete i na Rusko?
20: Inakda.
22: Děkuji. A víš,
21: že jo, kde? Já Rusky neumím a strašně mi to dělá dobře.
15: Neumíte Rusky?
21: Ne. Jo?
9: Rusové přijíždějící z Ruska, z českých lázeňských měst až na výjimky zmizeli. Zatímco v roce 2019 jich na Karlovarsko přijelo přes 83 tisíc, v roce 2025 už Český statistický úřad neuvádí žádné návštěvníky přímo z Ruska. Ruštinu ale slyším opravdu na každém rohu. Jak je to možné? Na to jsem se zeptala Martina Špalka z agentury, která se specializuje na rusky mluvící klienty.
1: Okay. Děláme neustále rusky mluvící trh, byť se naše děti nám smějou, že jako, jak vůbec můžeme jako fungovat a podnikat, ale nějak jako to funguje, no. Takže ty trhy jsou Spojené státy americké, Izrael, Azerbajdžán, Kazachstán a Německo. Ať jsou to Němci, klasičtí Němci, nebo my zde máme takzvaně, jak říkáme, ruští Němci, což jsou rusky mluvící, ale původní jako Němci, kteří někdy v 18. století vlastně se přestěhovali do Ruska a pak rozpadu Sovětského svazu se začali vracet zpátky do Německa, takže všichni mají německý příjmení, jako třeba Kirgesner, ale jmenují se Viktor třeba, jo. Ta menšina je jako obrovská v tom Německu a ti jezdili před okupací, po okupaci jezdí jako pořád. Ale je to spíš takovej nižší segment, že nejezdí do těch pětivětičkových hotelů, jako tomu bylo dřív třeba, jako byli hosté z Ruska.
9: Pátý pramen na tržní kolonádě, 61 stupňů Celsia. Nabírám.
2: Jou, trošku pálí.
9: No, že by ta voda byla dobrá, to říct úplně nemůžu, ale zdravá je jednoznačně. Já jsem v tuhle chvíli ve Varech na kolonádě, je všední den, přesto je tady spoustu lidí a kolem sebe slyším neuvěřitelné množství jazyků. Slyším čínštinu a španělštinu a samozřejmě taky ruštinu.
1: Tak lidi jezdili jenom do Varu, protože to znali jenom Karlovy Vary. A my jsme jim začali jako otevírat další lázně, které se specializují na jiný onemocnění než Karlovy Vary, který se specializují na trávicí trakt.
9: Martin Špalek z cestovní agentury.
1: Ta rusky mluvící klientela začala více navštěvovat Mariánské lázně. Pak jsme jim ukázali Jáchymov, který se specializuje díky své radonové vodě a radonovým koupelím na pohybový aparát. Tak vlastně dělali jsme takovou osvětu v těchto z těch rusky mluvících zemích, co se všechno léčí v těchto z těch lázních a podmínkou zároveň i bylo, aby ta lázeňská města uměly s tou rusky mluvící klientelou pracovat, aby mluvili rusky a aby jako naslouchali tý jako nějaký mentalitě, což se ne všem podařilo.
9: A ještě teda se mi hlavou honí jedna otázka. Je jasný, že biznis Rusy postrádá, ale postrádá je i město Vary jako obyvatele jeho?
1: To je strašně těžká otázka, protože teď je tady strašně moc Ukrajinců. Takže vy, když jdete tu lázeňskou zónu, tak když nejste znalej ukrajinštiny nebo ruštiny, tak furt máte pocit, že jste jako v ruském městě, jo? Protože jsou tady ti takzvaní ruští Němci, Ukrajinci, kteří zde pracují, tak jako pro ty místní obyvatele se nezměnilo jako skoro nic, že vlastně ta ruština tam je slyšet neustále, byť to nejsou ruští občané.
9: V Karlových Varech jsem se potkala s Aňou, zdravotní sestrou z Ukrajiny. Její rodné město bylo mezi prvními, na které Rusové útočili.
18: A tady je i video, jo?
23: No, video tam v rušině.
9: Se svým synem, dvěma dětmi kamarádky a kocourem ujela ve stařičké ladě 2600 kilometrů do bezpečí.
23: Jechali hodně dlouho, protože třikrát ona zlomalась. Але були годні люди, які нам допомагали. Попередньо ми приїхали в Прагу, протеже там мала камарадку, а син мусив учитися. В школах не було про нього міста.
9: А колик моя лад?
23: Те 16, а як приїхали, було 13. Син вчиться в Мар'їнських лазнях в готелевій школі. Жикав, що хоче небо мати свій готел, небо бути родителем.
9: A my teďka sedíme v jednom z lázeňských hotelů v Karlových Varech. Vy tu pracujete?
23: Ano, pracuji 2 roky. Dělám myčku a občas dělala servírku. To nebyla problema. Kdo by chtěl pracovat, to najde práci.
9: A jste spokojená?
23: Ano, spokojená, protože hotel nevelký, malý a колектив, як родина. Сьогодні знайомих українців, ну, тих уж, їх познала уж в Карлових Варах. І мали прохазки, протеже мені дуже любить ті прамени.
9: П'єте лазинські прамени?
23: Теть уж не, протеже, ну, мусим познати, який справді мусим випити.
9: S Aňou si povídáme na recepci hotelu. Na práci si vůbec nestěžuje. Pracuje dlouhé a krátké týdny, dvanáctky. Když nemá syna, nevadí být v práci. Kolem nás občas projdou rusky mluvící hosté.
15: Potkáváte se i občas s hostama z hotelu?
23: Ano, oni přijíždějí několikrát.
15: Několikrát.
23: Několikrát. A už cítím, jak to rodina nějaká tvoje přijela.
15: A odkud jsou? Hodně jsem tady slyšela ruštinu.
23: Ano, hodně lidí rusáci odjeli z Ruska do Německa. Takých lidí hodně.
15: Němečtí Rusové, to hodně. Jsem slyšela, že jich tady je spoustu. A další lidi z bývalého Sovětského svazu.
23: Jo, jo, hodně takých. Ve všech městech je jak dobrý lidi, tak i ne. Tak co, nic ty mě uděláš. My musím tut být.
15: A kde by to šlo, vrátila byste se?
23: Jak by tu zemlu, kde my žili, vrátili Ukrajině? Ну, я вратилась орчите, син може не. Зачав учитися, як йому то лібі, так буде працювати в лазінстві.
15: Су лазні, курорт.
23: Курорт.
9: В Карловарському краї в březnu 2026 жило podle Ministerstva vnitra 14 000 uprchlíků z Ukrajiny. V celém Česku jich je ve stejném období kolem 400 000.
15: A ti daří zatím, uvidíme se. Děkuju moc.
1: Ty Rusové přestali jezdit ještě předtím a to bylo díky covidu.
9: Upozorňuje Martin Špalek z Karlovarské turistické agentury.
1: Vlastně naše největší české lázeňské město mělo úplně odliv zahraniční klientely, na který to město bylo jako postavené. Jsem jako jezdil strašně málo české klientely a vlastně díky tomu covidu se museli přeorientovat, začít dělat různé nabídky a ukázali se Karlovy Vary i český klientele mimo filmový festival. Takže pak až ta samotná válka, tak to už neměla takový vliv, že vlastně ty lázeňské hotely už byly na to přichystaný v vozovkách díky tomu covidu, no.
15: No a jak se teda přichystali?
1: No tak na začátku byla výhoda v tom, že dostávali různý dotace. Karlovy Vary tenkrát udělali v rámci toho covidu voucher, myslím v hodnotě 5 000. Změnili se různý fungování těch hotelů, že spíš žili jako na víkendy a dost lázeňských hotelů od covidu doteď nejsou otevřený. Jsou zavřený anebo fungují jinak.
9: Lázně teď tedy cílí i na lidi, jako jsem já. Mladší, zdravé a ochotné zaplatit za odpočinek a dobré služby.
15: Děla byste mi, kde je suchá hydromasáž?
17: Ano, pojďte se mnou.
15: Jo, děkuju moc.
9: Tak suchá hydromasáž spočívá v tom, že ležím na takové vodní posteli a pode mnou jsou různé jako proudy a vlny, které mi vlastně masírují celé tělo a je to teda nesmírně příjemné.

0: Tak. A teď se cítím jako znovu zrozená.
1: Mě mrzí, že lázně jsou pořád vnímané jako místo, kam jezdí jenom staří a nemocní. Přitom v dnešní době, uspěchané době, kdy se zvyšuje počet civilizačních onemocnění, tedy onemocnění, která vznikají z dlouhodobého stresu, schonu a nezdravého životního stylu, potřebujeme i preventivní programy.
2: Markéta Hovorková je lékařka. Setkáváme se v její kanceláři v lázeňském domě, kde pracuje.
1: A tak bychom byli rádi, aby lázně začaly být vnímány i jako nástroj prevence.
0: A ještě jsem hodně slyšela slovo wellness.
1: Samozřejmě. Wellness pobyt bývá většinou kratší, řekněme na prodloužený víkend, a klient si vybírá procedury sám. Když to lázeňský pobyt je většinou delší, většinou přijíždějí, jak jsem již zmiňovala, lidé s nějakým chronickým zdravotním problémem, ale rozdíl mezi wellness a lázeňskou léčbou je v tom, že lázeňskou léčbu absolvujete pod dohledem odborníků, kdy vám lékař sestaví individuální zdravotní plán.
3: Dobře, tak
1: jsem vám nějak pomohla.
3: Bylo to
1: zajímavý, děkuji.
3: Děkuji taky za návštěvu.
2: Podle Českého statistického úřadu v roce 2019 do ubytovacích zařízení v Karlovarském kraji přijelo téměř 1 200 000 hostů a průměrně zůstávali 5,5 dne. Během covidového roku 2020 počet hostů výrazně klesl, ale v roce 2025 přijelo ještě o 250 000 více návštěvníků než v roce 2019. V průměru zůstávaly kratší dobu, a to necelých 5 nocí.
0: Je, tady teče nějaký pramen, lesní pramen. Alkalická minerální voda s vysokým obsahem sodíku.

0: No tak snad se to pije. Oni se totiž na všechny ty prameny pijou.
1: Skoro v každém hotelu vlastně vyvírá nějaký pramen. Tady v Nových Lázních je to lesní pramen, který je úžasný na astma, dýchací cesty a tím, že v Mariánských Lázních se léčí přes 40 let dýchací ústrojí, tak lesní pramen se právě doporučuje na pitnou kůru, na inhalace.
2: Říká ředitelka hotelu Veronika Smutná.
1: Akorát dříve to bylo tak, že vlastně klienti každé ráno před snídaní, před obědem a před večeří chodili na lázeňskou kolonádu, šli se napít pramené a pak se vrátili, dali si snídani, pak šli zase procházkou na oběd a zase se vrátili. Dnešní moderní doba trochu je taková, že klient si jede výtahem k prameni, napije se, zase jede výtahem nahoru a vlastně naši lékaři opravdu doporučují ten pohyb, který samozřejmě patří k lázeňskému pobytu, aby na tu pitnou kůru chodili na tu lázeňskou kolonádu a prošli se. No.
0: Vy jste říkala, že jste na pozici ředitelky nastoupila až po covidu, ale stejně měla jste z vašeho pohledu možnost vidět nějakou proměnu klientely, ať už v důsledku války v Ukrajině nebo covidu?
1: Tak ten covid jsem tady úplně neprožila, ale samozřejmě to vidím v číslech, která mluví za vše a my to vidíme na průměrné délce pobytu, kdy vlastně před covidem ty pobyty byly delší, hosté nepřijížděli třeba vlastními auty, kterých tady parkuje opravdu na mě až moc v tom lázeňském centru. Přijíždí hosté na víkend, dřív to bylo na delší dobu a ta klientela se proměnila tím způsobem, že teď jezdí i třeba trošku mladší hosté, jezdí na 3-4 dny a určitě se to změnilo všechno.
2: Z hlediska čísel se ale Veronika Smutná rok 2025 velmi chválí.
1: V loňském roce jsme dosáhli nejvyšších tržeb z hlediska historie, kdy třeba rok 2014 opravdu byl neskutečný a Mariánky byly zaplněné i v prosinci, i v lednu, i v únoru, což se už potom nikdy úplně takhle na 100% nestalo a my jsme loňský rok ten rok 2014 překonali. Takže tržby byly opravdu nejvyšší z hlediska historie, ale tam je to B, že samozřejmě i ty náklady stoupají.
2: Cestovní agentura Martina Špalka si na nedostatek klientů také nestěžuje. Má ale zkušenosti s lázeňskými hotely, které dobu před pandemií nedokázaly dohnat.
3: Ty pobyty se zkrátily, nejsou za takový peníze. Do toho je strašný problém v tom, že se zvedají mzdový náklady. Jo, že jsou prostě, že všechno jde nahoru, energie, všechny ty náklady se zvyšují, to je, teďka spíš, jako bych řekl, jako že přežívají, jako nemají na to, aby vydělávali a mohli ty vydělané peníze investovat zpátky do toho domu. Drží si personál, aby jim ten personál nějak neutekl. Ty hotely mají problém vlastně se zaměstnanci, ať se týče gastro, jako kuchaři, servírky, číšníci, ale především ten medicínský personál, lázeňský personál, který musí být specializovaný. Ty sestřičky, lázeňský doktoři, těch je míň.

0: Další panovníci nebo významní hudební skladatelé jako Chopin už je pryč. Karlovarsko se ale stále může pyšnit přírodním bohatstvím, které bude lákat lázeňské hosty i v budoucnu. O tom mě ujistil geolog a výzkumník Tomáš Vilita, kterého jsem potkala v Karlových Varech v Institutu lázeňství a balneologie.
1: Do roka, do dvou, to počítám. Kusy své nejlepší, jo? Taky ti děkuju. Pardon, z ministerstva.
2: Jste si tu
0: z hlediska toho lázeňství, tak Karlovarský kraj je vlastně úplně unikátní, světově unikátní lokalita. Jak se od sebe liší těch pět míst, kam lidé jezdí do lázní?
3: Jak se liší? Liší se svými zdroji především a svým zázemím přírodním. Takže v Karlových Varech máme termální vodu, kterou doprovází oxid uhličitý, to je ten důvod toho výstřiku vřídla, jako ten boj mezi vodou a plynem. Nemáme rašeliny v okolí, ale třeba Františkovy Lázně mají minerální vodu na rozdíl od Varů studenou a mají slatiniště, z kterého těží slatinu pro ty léčebné účely. Mariánské Lázně mají mnoho pramenů, nejvíc ze všech těch lázeňských míst, to už je kolem stovky v jejich centru a bezprostředním okolí. Ty prameny se mezi sebou liší podle geologického prostředí a mají potom v tom svým širším okolí i ložiska rašeliny. Máme tu Kinžvart, který je dětskou léčebnou, ten má prameny chemicky, řekněme, podobné těm mariánsko-lázeňským, ale má, a vlastně vidíte, já jsem to mariánským lázním upřel, jak Kinžvart, tak mariánský lázně jsou klimatickými lázněmi, čili mají vhodný klima pro léčení organismu lidského. Ale liší se třeba klientelou. No a zbývá Jáchymov, který má velmi specifické termální vody, které mají vysokou radioaktivitu a jsou jímány na dolu Svornost, čili ve velkých hloubkách. No a tam je ta léčivost dána především obsahem toho radonu a samozřejmě taky tou teplotou, která je přes 30 stupňů.
0: A to se samozřejmě liší i tím, co se tím léčí, že jo?
3: Ano, každý lázně, každé lázeňské místo má svůj indikační seznam, čili seznam chorob, na který jsou ty jeho přírodně léčivé zdroje využívány. Čemu se ta lázeňská místa shodují tím, že všechna, kromě těch specifik svých historických, léčí pohybové choroby.
0: Lázeňství je jedno z našich nejstarších a nejúspěšnějších odvětví, které kombinuje medicínu, cestovní ruch a kulturu. Lázně patří k největším zaměstnavatelům v kraji. Mají pozitivní dopad na regionální rozvoj a investice. Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně se pyšní titulem UNESCO jako slavná lázeňská města Evropy. A mě přesvědčili. Do lázní pojedu znovu. Přesvědčili mě všichni ti srdcaři, kteří dělají všechno proto, aby lázeňství dál dělalo kraji dobré jméno. Pandemii i válce navzdory.
4: Rozhlasový dokument Proměny léčivého kraje natočila Tereza Hronová. Dramaturgie Martina Pouchlá. Zvuk Antonín Kánský.
5: Radiokniha.
6: Alarmujícím svědectvím o stavu životního prostředí kolem nás je kniha Život na naší planetě, kterou napsal uznávaný přírodovědec David Attenborough, nejznámější britský tvůrce přírodovědných filmů. Jeho vyprávění není jen mrazivou zprávou o vymírání živočišných a rostlinných druhů, ale také pokusem najít způsoby, jak by mohlo lidstvo planetu uzdravit a tento nepříznivý vývoj zvrátit. David Attenborough oslaví v květnu sté narozeniny.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Hoří les také u Rusavy na Kroměřížsku. Rusko oznámilo, že Ukrajina zaútočila na záporožskou jadernou elektrárnu. Fotbalisté Sparty porazili na úvod ligové nadstavby Jablonec 2-0. A zítra bude v Čechách převážně oblačno a i zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, teploty až 27 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Plocha požáru je odhadem lehce pod 100 hektary, ohnisko ale zatím stále nelokalizovali.

0: V Národním parku zasahuje od soboty okolo 400 hasičů. Hasiči likvidují také lesní požár u obce Rusava na Kroměřížsku. Zasahuje tam 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Platí třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Hasiči zmenšili odhad zasažené plochy asi na 2,5 hektaru. Podle mluvčího hasičů Pavla Řeznička hoří mladý smíšený les a požár ještě není lokalizovaný. Vodu na místo požáru musí dopravovat kyvadlově.
1: Požár zasáhl lesní porost v těžkém terénu a hasiči tady musí dopravovat hasební vodu na delší vzdálenost. K události vyjel také územní řídící důstojník, který na místě převzal velení. Zášením pomůže i armádní vrtulník, který doposud pomáhal při požáru v Národním parku České Švýcarsko.
0: Škodu a příčinu požáru teď hasiči zjišťují společně s policií a budou v tom pokračovat i zítra. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru nově hrozí po celém území Česka, kromě jihozápadu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, říká meteoroložka Maria Odstrčilová.
2: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
0: Kvůli zvýšenému riziku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy vydané obcemi nebo městy. Rusko oznámilo, že Ukrajina podnikla dronový útok na záporožskou jadernou elektrárnu, ta je od roku 2022 pod ruskou kontrolou. Vedení elektrárny o útoku informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Úder údajně cílil na laboratoř pro kontrolu vnějšího záření, která se nachází mimo areál jaderné elektrárny. Zatím není jasné, jaký je rozsah škod. Při útoku nebyl nikdo zraněn, zaměstnanci agentury požádali vedení elektrárny o vstup do laboratoře a její kontrolu. Voda v Máchově jezeře na Českolipsku by se v budoucnu měla méně kazit. Radnice si nechala zpracovat studii, která má zjistit, proč ji každý rok znečistí toxické sinice. Autoři studii představí na květnovém jednání zastupitelstva.
3: Studie podle nezávislého starosty Romana Fajbíka ukazuje, že účinnost dřívějších opatření, jako je revize kanalizační sítě, začíná postupně slábnout. Mezi budoucí opatření patří zejména práce se sedimenty v Robeckém potoce, které obsahují velké množství fosforu. Právě fosfor je jednou z hlavních živin podporujících růst sinic. Zdok Jiří Jelínek, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Sparty vstoupili úspěšně do ligové nadstavby. Ve skupině o titul porazili Jablonec 2-0. Rozhodující gól dal v nastavení první půle útočník Jan Kuchta, který se trefil po 11. v sezóně. Z toho celkem 4x skóroval právě proti Jablonci.
4: Mě asi sedí ten styl Jablonce, co proti nám hraje, a vždycky nějakým způsobem kluci vytvoří mi šanci a já ji proměním. A dneska to bylo až před koncem prvního poločasu a to nám docela dalo klid na kopačky, takže nám to pomohlo. Takže co se týká těch statistik, tak asi mi Jablonec vyhovuje.
0: Sparta má na druhém místě tabulky 8-bodovou ztrátu na vedoucí Slávii. Dalších 10 bodů ztrácí Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. A ve skupině o udržení remizovali Teplice se Slováckem 1-1.
5: Překážka na D46 u Olšan, u Prostějova a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova se vyhněte překážce u Olšan, u Prostějova. Na 33. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte se silničním provozem v okolí sjezdu na Stodůlky. Na 21. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Zdržíte se teď kolem 5 minut. A nehoda komplikuje provoz na silnici 8 z Řehlovice do Teplic. U sjezdu do Bystřan překážejí následky nehody dvou osobních aut. Je to teď zřejmě neprůjezdné. Řidiči objíždějí přes Světice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů Celsia, zítra pak čekáme v Čechách přes den jen přechodně polojasno. Jinak oblačno i zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a beze srážek. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: už i Češi objevili kouzlo silných a charismatických vůdců. Ministryně Mrázová jako perfektní studijní materiál, Maduro padl, ale narkobiznis ve Venezuele zůstává, anebo longevity jako vlak na kolejích. Tak zní titulky některých komentářů nedělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, z jehož studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
8: Názory a argumenty.
7: Většina populace se v čím dál složitějším světě málo vyzná a raději věří vůdcům, kteří nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů výměnou za loajalitu a poslušnost. Jak se bránit nebezpečným a přitom charismatickým lídrům? Nad tím uvažuje publicista Jan Vávra, druhdy ředitel TV Nova.
9: Známé přísloví říká, že úspěšní psychopaté jsou v politice, neúspěšní ve vězení. Nyní se zdá, že počet psychopatů mezi politiky nepříjemně narůstá. Souvisí to s tím, že politické programy a ideové ukotvení stran hrají čím dál slabší roli a že nejdůležitější je osoba takzvaně charismatického vůdce. Jedním z důvodů je rostoucí role sociálních sítí, jejichž algoritmy dokážou vytvářet názorové bubliny, budící dojem masového souhlasu, cílit na naše zranitelná místa a udržovat nás ve stavu nadšených či naopak negativních emocí. V takovém prostředí jsou odbornost, zkušenost a osobní integrita nezajímavé. Rozhodující je přesvědčivost. Svou roli hraje i všeobecná nespokojenost většiny lidí s tím, jak klasické liberální strany řeší problémy globalizace a nerovnoměrné distribuce bohatství. Většina populace se v čím dál složitějším světě nevyzná a proto raději uvěří vůdcům, kteří nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů výměnou za naši loajalitu a poslušnost. Pokud ale oceňujeme charisma a přesvědčivost jako hlavní předpoklad pro výkon politické funkce, je třeba mít na paměti, že právě psychopaté, podvodníci a lháři jsou nejpřesvědčivější. To známe z běžného života. Lež vypadá často věrohodněji a zajímavěji než pravda. Kam loajalita k charismatickému vůdci může vést, vidíme na rozkladu dnešní americké společnosti, která byla dlouhou dobu pokládána za ukázkový příklad demokracie. Obdiv k silným vůdcům lze ale pozorovat i ve většině států východní Evropy. Všichni autoritářští vůdci velebili Viktora Orbána a je jen logické, že ho jeho vyzývatel nakonec porazil jeho vlastními zbraněmi. A po Slovensku jsme nakonec kouzlo charismatických vůdců objevili i my. Jejich půvab hrál rozhodující roli v loňských sněmovních volbách, protože strany, které složily vládu, ANO, SPD i motoristé, disponují vůdci, které jejich voliči poslušně následují. Současná opozice dosud žádného takového vůdce nenašla. Jako první se ku podivu tímto směrem teď vydali konzervativní lidovci, kteří na svém nedávném sjezdu odevzdali veškerou odpovědnost novému spasiteli Janu Grolichovi, který charizmatem a verbální přesvědčivostí nároky na vůdce v dnešním digitálním věku splňuje. Ovšem i v pravicovém táboře se projevuje trend hledání politické budoucnosti v charizmatickém spasiteli. Když se ODS, která má ve svém čele poněkud sterilního Martina Kupku, snaží konkurovat nová, víceméně populistická formace Naše Česko, v jejím čele stojí pro své voliče bezesporu charizmatický Martin Kuba. Není náhodou, že Grolich i Kuba koncentrovali ve svých uskupeních do svých rukou rozhodující pravomoci. Pokud budou chtít ostatní demokratické strany proti Andreji Babišovi uspět, budou si muset vzít příklad z Maďarska a také se sjednotit za někým, jehož osobní přesvědčivost minimálně vyváží přitažlivost Andreje Babiše. V současném digitálním věku nebude mít jakékoliv blouznění o návratu ke kořenům pravicové politiky naději na úspěch. Jak má ale demokratická společnost reagovat na vývoj, kdy většina voličů dává přednost osobnímu charizmatu politika před jeho kompetentností a ochotou respektovat pravidla? Minimálně se budeme muset, zejména u těch nejpřesvědčivějších vůdců, mnohem více soustředit na povahu jejich přesvědčivosti, snažit se verifikovat to, co předkládají jako fakta a odhalovat všechny manipulace a lži. Jinak brzy odevzdáme naše osudy zcela do rukou skutečných sociálních psychopatů.
7: Tolik Jan Vávra. Ministryně pro místní rozvoj Mrázová je podle některých médií podezřelá z různého zneužívání moci, a to ještě ve funkci starostky. A zástupci šéfredaktora Hospodářských novin Petru Honzejkovi se jeví co by ukázkový příklad svého druhu, včetně toho, jak se jí zastává její vlastně dvojnásobný šéf, totiž premiér i předseda hnutí ANO.
10: Ať už to s ministryní Zuzanou Mrázovou dopadne jakkoliv, představuje její případ nádherný studijní materiál. Dá se na něm vyučovat fungování jistého typu politiků, dají se na něm předvést PR-istické techniky v krizové komunikaci a lze skrze něj nahlédnout i do autentického uvažování nejmocnějšího muže v zemi. Celkově pak jde o prvotřídní demonstraci toho, jak se v Česku nezřídka nakládá s mocí. Nynější ministryně pro místní rozvoj léta v Bílině obývala 130-metrový městský byt a platila za něj velmi sociální nájemné 5000 korun. Na tom by ještě nebylo nic divného, kdyby to bylo v době, kdy se nacházela v nouzi. Leč byt obývala i v období, kdy už byla velmi slušně placenou starostkou města, které ji byt za hubičku dál pronajímalo. Malá domů, jak vyšitá. To ale není všechno. Zuzana Mrázová má navíc na svém pozemku v Bílině roky černé stavby, které město pod jejím vedením nijak neřešilo. A současně se její komunální úředníci chovali, řekněme, velmi vstřícně k podnikání jejího exmanžela. Ze tří příběhů se nám tak skládá obrázek, který by někdo mohl nazvat, jak v komunální politice funguje zneužívání moci. Jiný třeba jemněji, jak se dá využít funkce ve vlastní prospěch. Skutečně, politik nemusí rovnou vykrádat veřejné zakázky, aby si funkci radostně užil. Nakonec, když je ve funkci dostatečně dlouho, mu může přijít jeho jednání zcela standardní. Přece si za své oběti pro veřejné blaho nějaký ten extra burz zaslouží. A jeho údiv, že v tom někdo vidí nekalost, může být i zcela autentický. Zuzana Mrázová použila při své obhajobě PR-istickou klasiku. Neudělala jsem nic nelegálního. To je možná i pravda. Ovšem figura, stojící na předpokladu, že po vrcholných politicích máme chtít jen to, aby nepáchali přestupky a zločiny, je poněkud vachrlatá. Což vynikne zvláště v případě, kdy nás daný politik chce řídit v oblasti, ve které si sám přilepšil. Zde například vidíme političku, která léta bydlela v městském bytě za pár korun a nyní tvrdí, že chce vyřešit nedostatek bytů pro lidi, kteří jsou v sociální nouzi. Političku, která neřešila vlastní černé stavby a nyní připravuje zákon, který má mimo jiné legalizaci černých staveb usnadnit. Je to tak průzračné, že věta Mrázová ministryní pro místní rozvoj může úspěšně nahradit tradiční úsloví kozel zahradníkem. Ve funkci nicméně Mrázová pravděpodobně alespoň zatím zůstane. Premiér a její stranický šéf Andrej Babiš označil její prohřešky za, cituji, totální blbosti. Vše je podle něj, opět cituji, úplně v pohodě. Babišova reakce je přesto velmi užitečná. Dává nám totiž nahlédnout do premiérova vnitřního světa. Je příznačné, že člověk, který má se střetem zájmu takové zkušenosti, že by ho mohl vyučovat jako předmět na vysoké škole života, pokládá nehezké momentky z kariéry své ministryně za blbosti. Vždyť co je nějakých pár set tisíc korun na nájemném proti problematickým miliardám na dotacích pro Agrofert, které se nyní stát pod Babišovým vedením usilovně snaží nevymáhat. To je všechno přeci v pohodě, no ne? Celé nás to učí, jak se v Česku občas nakládá s mocí, a to na všech úrovních, od komunální po tu nejvyšší. Pro část politiků je veřejná funkce spíš než službou veřejnosti zdrojem osobních benefitů. Někteří s tím do politiky už jdou, jiné tímto způsobem politika časem promění, aniž by si toho třeba sami všimli. Čest těm, kterých se to netýká.
7: Říká zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk. V posledních letech investují mnozí bývalí sportovci, zakladatelé úspěšných e-shopů, továrníci, finančníci a ovšem i velkopodnikatelé do atraktivního oboru zdravého životního stylu, který by měl prodlužovat život. To je téma příspěvku publicisty Luboše Kreče.
11: Jeden z nejbohatších Čechů, Daniel Křetínský, se na konferenci Shifts přihlásil k pelotonu úspěšných podnikatelů, kterým učaroval fenomén známý jako longevity. Tedy nejen zdravý životní styl, ale i spousta dat a vychytávek kolem. A také peněz a biznisových příležitostí. A těch, co je následují, je čím dál víc. Mužem, který biznisový zájem o vědecký přístup k co nejdelšímu a nejzdravějšímu životu spopularizoval, je americký podnikatel Brian Johnson. Ten se pár let nazpátek proslavil tím, že najal tým vědců, kteří jej denně zkoumají a testují a dělají s ním experimenty. Třeba mu vstřekují krevní plazmu jeho syna s ambicí, že mu to pomůže mládnout. Ne vše, co Johnson dělá, je odbornou veřejností vnímáno pozitivně. Zároveň je z jeho snažení patrná snaha vydělat, takže svým fanouškům prodává drahá vína nebo olivové oleje s argumentem, že zrovna ty jsou nejlepší pro dlouhý a spokojený život. Jeho heslo je Don't Die, čili neumírej. Každopádně se mu podařilo kolem sebe vybudovat silnou komunitu lidí, kteří upřímně věří tomu, že si mohou svůj pobyt na zemi zásadně prodloužit a vylepšit. Je to nepochybně příznak jistého egoismu lidí, kteří jsou úspěšní a k tomu nutně potřebují silnou dávku sebestřednosti. Zároveň to je ale naprosto logická a pochopitelná sázka. S tím, jak se prodlužuje díky vědeckému poznání průměrná doba dožití, je zásadní otázkou nejen to, jak dlouho žít budeme, ale i jak kvalitně. A kdo se o nás bude v pozdějších fázích života starat? To všechno jsou otázky, které mají nejen silný etický a akademický fundament, ale i komerční přesah. Čímž se dostáváme k Danielu Křetínskému a dalším nejen českým biznismenům. Majitel fotbalové Sparty a průmyslové skupiny EP založil kliniku, která chce péči o zdraví hodně propojit s daty. V něco podobného věří například i Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlík. Ten totiž pod značkou Pilulka buduje cosi jako internetový longevity hub, kde si objednáte funkční doplňky stravy i vyřešíte testy DNA či krve. A nejsou zdaleka jediní. Do oboru v té či oné podobě v posledních letech investovali mnozí bývalí sportovci, zakladatelé úspěšných e-shopů, továrníci, finančníci. Všichni cítí, že to, co je samotné zajímá a baví, má přesah do celé společnosti. A že těch, kterým není jedno, co jí, jak se hýbou a jak kvalitně spí, bude čím dál víc. Naproti jim jdou dvě klíčové změny. Tou první je demografie. Naše populace stárne a zároveň bohatne, byť podle některých ne dost rychle. Starší a bohatší lidé se samozřejmě budou zajímat o to, jak být zdrav a soběstačný co nejdéle. Druhou změnou je nástup umělé inteligence a jejího vědeckého poznání. Je možné, že díky AI se dočkáme zásadních průlomů v boji s rakovinou, s Alzheimerem či s nemocemi srdce. A to zase prodlouží naše životy. Takže když slyšíte o tom, který další podnikatel chce naskočit do longevity vlaku, je to vlastně pořád tatáž písnička. Ano, jde o ego, ale hlavně jde o peníze. A o ty jde přece vždy až v první řadě.
7: Říká publicista Luboš Kreč.
12: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: 4 měsíce po vpádu americké armády do venezuelského prezidentského paláce a zatčení vůdce Madura i jeho manželky se nic zásadního nezměnilo a nadále v zemi zůstává vlivný narkobiznis, na kterém se přitom měl podle USA venezuelský prezident podílet. Více k tématu v komentáři hispanistky Leony Šmelcové.
13: Pád Nicolase Madura byl mnohými prezentován jako zásadní zlom v boji proti drogám ve Venezuele. Konečně měl zmizet muž, který byl roky symbolem takzvaného narkostátu. Jenže bezmála 4 měsíce po jeho zadržení se ukazuje, že realita je podstatně složitější. Americká operace z letošního 3. ledna byla oficiálně zdůvodněna právě bojem proti drogám. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa označila venezuelského šéfa státu za lídra narkoteroristické sítě a drogový biznis za klíčový důvod zásahu. Už tehdy někteří analytici upozorňovali, že tento argument je přinejmenším zjednodušený. Různé organizace, jako třeba Amnesty International, označily americký zásah za porušení mezinárodního práva a upozornili, že boj proti drogám se v tomto případě stal zástupným důvodem pro širší geopolitické cíle, včetně kontroly zdrojů a vlivu v regionu. Přece jen Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Každopádně i následující vývoj, který Maduro sleduje zpoza mříží amerického vězení, ukazuje, že drogový biznis nikdy nebyl řízen jedním člověkem, ani jedním režimem. Spíše fungoval a stále funguje jako síť propojených aktérů, bezesporu armádních struktur, lokálních gangů, korupčních elit a zahraničních geril. Typickým příkladem je jedna z nejsilnějších kolumbijských povstaleckých skupin, Národní osvobozenecká armáda, která dnes kontroluje části venezuelsko-kolumbijské hranice a fakticky tam nahrazuje stát. Nejenže organizuje pašování kokainu, ale zároveň v jistém smyslu spravuje celé území, kontroluje ekonomiku, těží tamní zlato a vybírá, řekněme, daně, případně výpalné, od místních obyvatel. Vedle ní působí i další aktéři, třeba gang Tren de Aragua, který vznikl ve venezuelských věznicích, ale nyní operuje v celé Latinské Americe i v Evropě. Podle vyšetřování se podílí nejen na kšeftování s drogami, ale i na obchodování s lidmi. A to ukazuje zásadní věc. Drogový biznis ve Venezuele je decentralizovaný a fragmentovaný a právě proto odolný. Venezuela sama o sobě není hlavním producentem kokainu. Tento úkol nese na svých bedrech Kolumbie, Peru a Bolívie. Skorumpovaná Venezuela roky slouží coby transitní uzel, křižovatka, přes kterou drogy směřují dál, často do Evropy. Nyní se ukázalo, že odstranění Madura, který čelí ve Spojených státech obvinění z narkoterorismu, automaticky neznamenalo odstranění drogového biznesu. Naopak, postupně se ukazuje, že jde o hlubší problém. I americká rétorika už se začíná posouvat od obrazu centralizovaného kartelu řízeného Madurem k popisu volně propojených sítí korupce a kriminality. Zkrátka se ukazuje, že drogové sítě se dokážou rychle adaptovat v prostředí, které jim nahrává, tedy tam, kde hraje roli výhodná geografická poloha, převládá korupce a kde mají slabé instituce. Bez ohledu na to, kdo zrovna sedí v prezidentském paláci. V případě Venezuely vidíme, že v této drogové válce není jeden nepřítel, ale celý systém. A pokud něco narkobiznis zvládá opravdu dobře, pak je to schopnost neustále se přizpůsobovat. Protože, jak ukazuje nejen Venezuela, ale i zkušenosti z jiných částí světa, odstranit jednoho lídra je relativně snadné. Rozložit systém, který ho přežívá, je podstatně těžší. A to platí dvojnásob u systému, který je mimořádně ziskový a týká se produktu, po němž je globální a trvale rostoucí poptávka.
7: To byla Leona Šmelcová. A poslední dva příspěvky tohoto vydání jsou reprízy komentářů tohoto týdne. Od příštího roku se stane 30. březen dnem české vlajky a to je téma Petra Hartmana.
14: Státní vlajka je základním symbolem České republiky. Vyjadřuje její nezávislost a svrchovanost. Zaslouží si zařazení mezi významné dny. Také tímto argumentem zdůvodňovali předkladatelé návrh novely příslušného zákona. Svůj záměr prosadili. Proto na 30. březen připadne každoročně Den české vlajky. Nepůjde o státní svátek, ale o významný den. Lidé se tak nemohou těšit na rozšíření pracovního volna. Většina občanů toto datum patrně vůbec nezaregistruje a českou vlajku u svého příbytku nevyvěsí. Podobně jako v případě jiných významných dnů, ke kterým patří například Den samizdatu nebo Den rodin a mnohé další. Celkem jich bude v kalendáři 20 a nové mohou podle libovůle zákonodárců přibývat. Datum pro nejnovější významný den nebylo vybráno náhodně. 30. března v roce 1920 byla oficiálně zákonem stanovena podoba československé vlajky. K bílému a červenému pruhu byl tehdy dodán modrý klín, údajně považovaný za symbol Slovenska. Vlajka společného československého státu neměla přežít jeho konec, alespoň v ústavním zákonu o zániku České a Slovenské federativní republiky se píše, že po jejím rozpadu nesmí nástupnické státy používat státní symboly federace. K ním vlajka bezesporu patřila. Navzdory tomu se bývalá československá vlajka stala v nezměněné podobě jedním ze státních symbolů České republiky. Její političtí představitelé tak de facto ignorovali znění zákona, který někteří z nich sami schválili. Není divu, že slovenským politikům se tento přístup nelíbil a protestovali proti němu. Ne však natolik silně a ne například žalobou k příslušnému mezinárodnímu soudu. Do sporu se Slováci nepustili patrně také proto, že měli už dávno jasnou představu o podobě vlajky slovenské. Ta se neodkazovala na tu československou. Navíc poprvé nad Bratislavským hradem zavlála v současné podobě už na začátku září 1992. Přirozeně se tak po rozpadu federace stala jedním ze státních symbolů samostatného Slovenska. Čeští politici se do tvorby nové vlajky nepustili a sáhli po československé bez ohledu na zmiňovaný zákon. Jedním z hlavních argumentů bylo tvrzení, že se necítí rozhodnutím federálního shromáždění vázání. Pro hladký zánik společného státu lze k tomu dodat, že naštěstí pouze v tomto bodě. Jejich počínání mohlo posílit dojem, že Češi považovali Československo de facto za svůj stát daleko více než Slováci. Proto vznik České republiky brali většinou jako pokračování tohoto státu, ze kterého naši dnešní východní sousedi sami dobrovolně odešli. A právě převzetí vlajky to mělo názorně demonstrovat. Pokud by tehdy byly dodrženy dohody a postupovalo by se v souladu se schváleným zákonem o zániku společného státu, měla by vlajka České republiky jinou podobu než ta československá. Mimo jiné by to znamenalo, že den české vlajky by velmi pravděpodobně připadl na jiné datum v kalendáři než na 30. březen, kdy se v roce 1920 zrodila oficiální vlajka nově vzniklého Československa.
7: A po Petru Hartmanovi ještě hovoří Jan Fingerland o palestinských volbách minulého víkendu.
15: Pro mnohé Palestince mladšího a středního věku jsou to vlastně vůbec první volby v životě, pokud nepočítáme volby do rad na univerzitách nebo v odborech. V Gaze se konaly jakékoliv volby naposledy v roce 2006. Na západním břehu se v ten rok konaly naposledy větší volby. Ty z minulého víkendu jsou malé. Jde o obsazení místních rad, které budou zodpovědné za běžný provoz, jako je vodovod nebo stav cest. Jejich význam je ale mnohem větší, a to z více důvodů. Některé hlasy zdůrazňují fakt, že se konají na západním břehu a také v jednom obvodu Gazy, tedy politicky a symbolicky spojují oba palestinské celky. Jiný důvod je v tom, že palestinský život trpí dlouhodobým demokratickým deficitem. Západní břeh ovládá hnutí Fatah, Gazu až dosud Hamas. Jde o jakýsi návrat k normalitě, i když trochu vynucený západními sponzory, kteří trvají na návratu standardních politických procedur. Záleží na tom, odkud se díváme, budeme-li hodnotit jejich demokratičnost. Hnutí Fatah prezidenta Abbase tvrdí, že vítězem je ono. Jeho kandidáti skutečně uspěli, ale k tomu je potřeba dodat několik věcí. Za prvé, podmínkou účasti ve volbách byl formální souhlas s principy dvojstátního řešení, tedy uznání Izraele a ukončení ozbrojeného boje. To by bylo pro Hamas nebo islámský džihad nepřijatelné. V některých obcích tedy byla v podstatě k dispozici jen jediná kandidátní listina. Jinde se střetli lidé blízcí Fatahu, ale šlo v podstatě o zástupce různých rodin, které soutěží o vliv na provoz větších a bohatších měst, jak tomu bylo v Hebronu. Současně je známo z vlastních palestinských průzkumů veřejného mínění, že hnutí Hamas si udržuje vysokou podporu, zejména na západním břehu. Je také veřejným tajemstvím, že Hamas poslal do voleb své příznivce coby nezávislé. Děje se tak v kontextu boje o to, zda se Hamás vzdá vlivu v Gaze, odevzdá zbraně nějaké neutrální politické síle a přestane existovat jako ozbrojené hnutí. Optimističtější pohled nabízí palestinský aktivista Samer Sinijlawi, který volby komentoval na X bývalém Twitteru. Podle něj se pod povrchem odhrává ještě jeden proces, a to nástup novější, mladší, pragmatičtější generace, která se prosadila právě v těchto volbách, zejména v menších obcích. Zatím totiž byla palestinská politika uvězněna v soupeření extremistického Hamásu a zkorumpovaného Fatahu, s tím, že 90-letý prezident Mahmud Abbas má kvůli korupci a neefektivitě palestinské autonomie velmi nízkou podporu. Tyto volby se konaly v atmosféře nedávné války v Gaze, nárůstu osadnického násilí vůči farmářům na západním břehu, ale také války v Iránu, která překresluje politickou mapu arabské politiky.
7: Repríza komentáře kolegy Jana Fingerlanda uzavřela nedělní Názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrád.

David Attenborough, Život na naší planetě. Mé svědectví a vize pro budoucnost. Díl druhý. Moje svědectví léta 1989 až 2020.

Rok 1989. Světová populace 5,1 miliardy. Uhlík v atmosféře 353 částic na milion. Zbývající divočina 49%. Deštné pralesy jsou nesmírně drahocenné biotopy, biologicky nejrozmanitější místa na naší planetě. V hloubkách zeleně tu žije více než polovina všech suchozemských druhů. Pralesy rostou ve vlhkých tropických oblastech, kde se hojně dostává dvou základních zdrojů, které potřebují téměř všechny rostliny – sladké vody a slunečního světla. Poblíž rovníku svítí slunce 12 hodin denně s takovou spolehlivostí, že tu prakticky neexistují roční období. Vzdušné proudy sbírají vodu z celých tropů a ročně zalévají pralesy až 4 metry dešťů. Navíc voda v pralesích cirkuluje. Jak se každé ráno slunce rozpaluje do plné síly, vlhkost vypařovaná miliardami listů stoupá v podobě mlhy vzhůru, jen aby nakonec zase spadla zpátky na zem jako déšť. Ohromná vstřícnost takového prostředí k rostlinnému životu vede k tomu, že se tu odehrává nejrozsáhlejší a nejdravější konkurenční boj o prostor, jaký je na zemi k vidění. Gigantické stromy se tyčí 40 metrů do výšky a do všech směrů roztahují mohutné větve, aby si urvali světlo pro sebe. Společně vytvářejí něco, co je na souši nesmírně vzácné, skutečně trojrozměrný biotop. Pod zeleným baldachínem se proplétají větve, které slouží nelétavým tvorům jako dálnice do ostatních částí pralesa. Na potemnělé zemi hluboko pod nimi dává statným kmenům oporu změť masivních kořenů i tenkých šlahounů. Mezitím vším se různými způsoby uchycují tisíce dalších rostlin. Některé ve snaze najít si místo na slunci šplhají po kmenech stromů. Jiné, jejichž semínka roznesli třeba ptáci, se zakořenují na zavalitých větvích. Další žijí v relativní tmě těsně u země a pomaloučku rostou z živin, které se jim podaří získat z koberce tlejícího listí. A všude v téhle změti vegetace se pohybují zvířata. Menší druhy výrazně přečíslují ty velké. Žije tu nesčetně bezobratlých, drobných savců a ptáků. Požírají semínka, okusují kůru, pijí mízu, sají nektar z květů, trhají plody, uštipují listy. Jejich vzájemně provázané životy spolehlivě uchvacují každého přírodovědce, který se je pokusí rozmotat. Vyskytují se tu vosy, které tráví většinu svého života uvnitř malinkatých fíků, třásněnky, které se zabalují do květů, půlci plovoucí ve vodě zachycené kalichovitými rostlinami, nebo ještěrky, které se maskují stébly a útržky kůže, takže jsou na kmeni naprosto neviditelné, dokud se nedají do pohybu. Deštné pralesy jsou zkrátka místem, kde se evoluce svými inovacemi a experimenty skutečně vyřádila. Ohromnou biodiverzitu deštných pralesů podtrhuje neuvěřitelná rozmanitost stromů. Bohužel zrovna tu teď likvidujeme. V průběhu let jsem při natáčení různých pořadů navštívil pralesy jihovýchodní Asie mnohokrát. V 60. letech 20. století začala nejprve Malajzie a po ní i Indonésie nahrazovat dechberoucí rozmanitost svých deštných pralesů jedním jediným druhem stromu – palmou olejnou. Když jsem Malajzii navštívil v roce 1989 při natáčení série Zázraky života, zabírali plantáže palmy olejné rozlohu 2 milionů hektarů. Vzpomínám si, jak jsme jednou při hledání nápadného primáta kahaua nosatého cestovali podél řeky. Obklopoval nás povědomý závoj zeleně. Každých pár minut vyletovala z houští hejna ptáků. Tehdy jsem se odvážil zadoufat, že je možná všechno v pořádku. Ale když jsme se vraceli letadlem, uviděl jsem, jaký je prales ve skutečnosti.
Ani ne kilometr široký proužek táhnoucí se podél řeky. Prales tak úzký a exponovaný, že se určitě musel den ode dne zmenšovat. Za ním se, kam až jsem z letadla dohlédl, netáhlo nic jiného než jeden jediný druh stromu. Palma olejná, úhledně sešikovaná do řádků. Smizením těchto bohatých a pozoruhodných pralesů se nedokážu snadno smířit. Obyvatelé jihovýchodní Asie přitom nedělají nic, co by obyvatelé Evropy a Severní Ameriky neudělali už dávno před nimi. Satelitní snímky obou těchto kontinentů krásně ukazují, jak dnešní krajinu tvoří izolované ostrůvky tmavozelených lesů, obklopené nedozírnými lány obhospodařovaných polí. Pravda je taková, že ke kácení lesů měli lidé odedávna dvojí motivaci. Hodí se jim jak vytěžené dřevo, tak uvolněná půda, protože na ní můžou pěstovat plodiny. Není tedy divu, že Homo sapiens je tak horlivým a tak výkonným ničitelem lesů. Odhaduje se, že dnes na světě roste o 3 biliony méně stromů než před vznikem lidské civilizace. To, co se odehrává dnes, je jen poslední kapitolou v procesu celosvětového odlesňování, který probíhá už tisíce let. Pralesy nemůžeme kácet věčně. A všechno, co nemůžeme dělat věčně, je z definice neudržitelné. Když budeme pokračovat v neudržitelných činnostech, škody se nakumulují do takové míry, že se celý systém v jednu chvíli zhroutí. Žádný biotop, i kdyby byl sebevětší, není v bezpečí. Rok 1997. Světová populace 5,9 miliardy. Uhlík v atmosféře 360 částic na milion. Zbývající divočina 46%. Největším ze všech světových biotopů jsou moře a oceány. Zabírají přes 70% zemského povrchu, ale díky své ohromné hloubce představují dokonce 97% veškerého obyvatelného prostoru naší planety. Je prakticky jisté, že život na Zemi vznikl právě v nich. Vedlejším produktem metabolismu prvotních mořských mikrobů byl metan. Ten probublával k hladině a pomalinku proměňoval zemskou atmosféru. Země byla tehdy mnohem chladnější. Metan je ale skleníkový plyn 25krát silnější než oxid uhličitý a jeho přítomnost v atmosféře způsobila, že se planeta začala ohřívat. Díky tomu se dařilo životu. Později si mikroskopické organismy zvané synice vyvinuli schopnost fotosyntézy a začaly při stavbě svých tkání využívat energii ze slunečních paprsků. Odpadní plyn tohoto procesu kyslík zažehl revoluci. Stal se standardním palivem pro mnohem účinnější způsob získávání energie z potravy a tím vydláždil cestu ke vzniku všech složitějších forem života. Synice dodnes představují významnou složku fytoplanktonu, který se vznáší v povrchových vrstvách moří. Vy, já i všechna zvířata, se kterými se dělíme o souš, v konečném důsledku pocházíme z mořských tvorů. Mořím vděčíme za vše. Na konci 90. let přišli scénáristé z přírodovědného oddělení BBC s návrhem, abychom natočili sérii věnovanou výhradně mořskému životu. Nazvali ji Modrá planeta. Její natáčení trvalo bezmála 5 let a zavedlo nás na téměř 200 natáčecích míst. Specializovaní podmořští kameramani natáčeli sépie, dvořící se v korálových útesech, mořské vidry, potápějící se promušle do podvodních chaluhových lesů,
Kraby poustevníky bojující o opuštěné ulity, stovky žraloků kladivounů, kteří se kvůli páření srocovali k podmořské hoře v Tichém oceánu, anebo, což bylo asi nejtěžší a zároveň nejúchvatnější, plachetníky a tuňáky lovící na otevřeném oceánu. V ponorkách jsme pátrali po nových druzích na hlubokomorských plošinách a pozorovali jsme, jak sliznatky cupují mršinu plejtvákovce šedého. Mým úkolem bylo poskytovat komentář. Jeden náš tým se 3 roky v ultralehkém letounu snažil obstarat záběry plejtváků obrovských křižujících po otevřeném moři. Výslednou pasáží jsme celý pořad zahájili. Konečně jsme si mohli prohlédnout největší zvíře, jaké kdy na naší planetě existovalo. Zvíře, které se jen málo kdy vidí naživo a o kterém jsme nevěděli téměř nic. Ale možná největším triumfem modré planety byly záběry dravců útočících na obrovská hejna lovných ryb. Přírodní dramata stejně ohromující jako cokoliv, co je k vidění na Serengeti. Tuňáci krouží kolem hejna drobných rybek, tlačí je k hladině, obeplouvají je a ženou je do stále namačkanější a namačkanější ustrašené koule. Až potom zaútočí. Bleskovou rychlostí proplouvají ze všech úhlů skrz naskrz hejnem. Do spěněného moře připlouvají skupiny žraloků a delfínů, aby se do vřavy taky zapojili. Delfíni na to jdou ze spodu, obkličují hejno závojem bublin, kvůli kterým se rybky stahují do ještě těsnější koule. A pak, když už si myslíte, že všechno to běsnění každou chvíli ustane, přiletí zhora terejové, střemhlav se noří do vody a stoupají vzhůru se zobáky plnými ryb. Nakonec se možná objeví velryba, která do gigantické rozevřené tlamy pobere to, co zbylo. Podobné masakry drobných lovných ryb se v oceánech musí odehrávat 1000krát denně. Přesto je před námi nikdo jiný nepozoroval pod vodou. Patří k nejhůř předvídatelným přírodním jevům, a tedy i k těm, které se nejhůř zachycují na kameru. Kdyby se sečetly všechny dny, kdy jednotlivé štáby modré planety na nic nenarazily, napočítali bychom jich 400. Ale když některý z nich přece jenom uspěl, odhalil nevídané drama. V 50. letech 20. století poprvé vypluly do mezinárodních vod velké komerční rybářské flotily. Jelikož se lovilo v dosud nevyužívaných vodách, byly úlovky zpočátku hojné. Ale po pouhých několika letech lovu ve stejné oblasti už rybáři vytahovali skoro prázdné sítě. A tak se flotily přesunuly jinam. Copak nebyl oceán rozlehlý a prakticky nekonečný? Kdybyste si dnes pročítali záznamy o úlovcích v průběhu let, viděli byste, jak byl jeden úsek moře za druhým zbavován prakticky veškerých ryb. V polovině 70. let už zbývalo jen pár posledních skutečně hojných lovišť u východní Austrálie, jižní Afriky, východního pobřeží Severní Ameriky a v Jižním oceánu. Začátkem 80. let se stal rybolov po celém světě tak nevýnosným, že velké flotily už přežívaly jen díky státním dotacím, čím jsme de facto platili rybářům za to, aby pokračovali v nadměrném rybolovu. Do konce 20. století vyhubilo lidstvo 90% velkých ryb ve všech světových oceánech. Současně kolaboval i mořský život v mělčinách. V roce 1998 narazil štáb modré planety na jev, o němž se tehdy příliš nevědělo. Korálové útesy ztrácely své obvyklé pestré barvy a ve velkém bělaly. Korály vděčí za své barvy symbiotickým řasám zvaným zooxantela, které se usídlují v tkáních korálových polypů. Mezi polypy a řasami panuje vzájemně výhodný vztah. Díky němuž se prostředí teplých, mělkých moří, které je jinak chudé na živiny, proměnilo v oázy života. Výsledná rovnováha je však nesmírně křehká.
K blednutí korálů, jehož svědkem se stal i štáb modré planety, dochází kvůli tomu, že korály se octnou pod stresem a začnou vypuzovat své řasy, čím se odhalí kostěně bílá barva jejich vápenatých schránek. Jenomže bez symbiotických řas polyp zahyne. Zpočátku zůstávala příčina blednutí záhadou. Nakonec ale vědci zjistili, že k blednutí korálů často dochází v místech, kde se oceán rychle otepluje. Už dávno předtím přišli klimatologové s varováním, že pokud budeme nadále pálit fosilní paliva a přidávat tak do atmosféry další uhlík a jiné skleníkové plyny, bude se planeta oteplovat. Spalováním fosilních paliv uvolňujeme v horizontu pouhých několika málo desetiletí tolik oxidu uhličitého, kolik ho do sebe navázali v průběhu milionů let pravěké rostliny. Živoucí svět se nikdy v minulosti nedokázal vypořádat s výrazným nárůstem uhlíku v atmosféře. Naše závislost na uhlí, ropě a plynu nás nasměrovala na trajektorii, při které vychýlíme životní prostředí z vlídného rovnovážného stavu a spustíme něco, co se nebezpečně podobá hromadnému vymírání, k jakému došlo v minulosti Země již pětkrát. Přesto až do 90. let existovalo jen málo nesporných důkazů o tom, že se tato katastrofa začíná odehrávat i nad vodou. Ano, oceány se sice oteplovaly, ale jinak zůstávaly globální teploty vzduchu poměrně stabilní. Mělo to ovšem děsivou příčinu. Teplota vzduchu se příliš neměnila, protože většinu nadměrného tepla z globálního oteplování do sebe vstřebával právě oceán, čímž se skutečný dopad našich aktivit maskoval. Rok 2011. Světová populace 7 miliard. Uhlík v atmosféře 391 částic na milion. Zbývající divočina 39%. Tématem další velké série, na jejímž natáčení jsem se podílel, Zmrzlé planety, se staly rozlehlé oblasti divočiny na obou koncích Země, v Arktidě a Antarktidě. Polární oblasti naší planety jsem v průběhu mnoha desítek let navštívil několikrát. Zdejší scenérii se nic jiného na Zemi nevyrovná. Žijí tu druhy uspůsobené k životu na hranicích možného. I tento svět se však najednou mění. Zjistili jsme, že polární léta se prodlužují. Tání dnes začíná dřív, zatímco zamrzání přichází později. Kvůli tání ledu se zářivě bílé plochy na obou pólech Země zmenšují. Tmavá moře teď pohlcují větší část slunečního tepla, čímž vzniká smyčka pozitivní zpětné vazby a tání ledu je ještě rychlejší. Naše planeta led potřebuje. Ze spodní strany mořského ledu rostou řasy vyživované slunečními paprsky, které ledem pronikají. Na řasách se pasou drobné rybky a bezobratlí. Ti se pak stávají základem potravních řetězců Arktidy i Antarktidy, které patří k nejplodnějším mořským oblastem na světě a poskytují obživu velrybám, tuleňům, medvědům, tučňákům a mnoha dalším druhům ptáků. Z této mrazivé plodnosti profitujeme i my. Každoročně vylovíme v mořích dalekého severu i dalekého jihu miliony tun ryb, které pak putují na tržnice celého světa. Teplejší léta vedou v polárních oblastech k delším obdobím bezmořského ledu. Pro lední medvědy, kteří led na hladině severních moří potřebují jako platformu k lovu tuleňů, je to zničující. Během léta bezcílně bloumají po arktických plážích, žijí jen z tukových zásob a čekají na návrat ledu. Jak se období bez ledu prodlužují, všímají si vědci znepokojivého trendu. Těhotné samice, které vyčerpaly uložené zásoby, dnes rodí menší mláďata.
Je dost možné, že jednoho roku přijde léto třeba jen o trošičku delší a to postačí k tomu, že mláďata narozená toho roku už budou příliš malá a nepřežijí svou první polární zimu. Celá populace ledních medvědů se pak zhroutí. Podobné body zlomu nejsou ve složitých přírodních systémech nic výjimečného. Další varovný signál nacházíme o kus dál po arktickém pobřeží Ruska. Mroži se živí především mlži, kteří se v Arktidě vyskytují jen na několika málo konkrétních úsecích mořského dna. Po každé lovecké výpravě se vysoukají na mořský led, aby si odpočinuli. Vhodná místa k odpočinku ale postupně odtávají a tak teď mroži musí plavat až na vzdálené pláže. Takových vhodných míst je jen pár. Proto se teď 2/3 populace mrože pacifického, desítky tisíc jedinců, shromažďují na jedné jediné pláži. Je na ní tak plno, že někteří jsou nuceni šplhat dál do svahu, aby je ostatní neumačkali a najednou se ocitají na vrcholku útesu. Na souši mají velmi špatný zrak, za to pach moře ležícího pod skalou hluboko pod nimi je nezaměnitelný. A tak se k němu pokoušejí dostat nejpřímější cestou. Pohled na třítu nového mrože, který se ze srázu kutálí vstříc smrti, jen tak nezapomenete. Nemusíte být přírodovědec, abyste pochopili, že tady se něco katastroficky zvrtlo. Rok 2020. Světová populace 7,8 miliardy. Uhlík v atmosféře 415 částic na milion. Zbývající divočina 35%. Dnes je dopad lidské činnosti skutečně celosvětový. Naše zaslepené drancování planety proměňuje samotné základy živoucího světa. Pojďme se podívat, jaký je stav naší planety v roce 2020. Každý rok vylovíme z moří přes 80 milionů tun mořských živočichů. Přes 30% všech rybích populací už jsme zredukovali na kritickou úroveň a z moří jsme odebrali téměř všechny velké ryby. Ztratili jsme kolem poloviny světových korálů v mělkých vodách. K dalším rozsáhlým blednutím dochází téměř každoročně. Různé projekty zástavby pobřeží nebo budování mořských farem zredukovaly rozsah mangrovových lesů a plochy mořských trav o víc než 30%. Náš plastový odpad je dnes k nalezení napříč celým oceánem. Plast se vkrádá do mořských potravních řetězců a přes 90% mořských ptáků

místům na Zemi. Momentálně pokácíme v každém roce přes 15 miliard stromů. Světové deštné pralesy se zmenšily o polovinu. Hlavním tahounem neustávajícího odlesňování je chov hovězího dobytka, druhým je soja a třetím jsou plantáže palmy olejné. Počty hmyzu se jen za posledních 30 let snížily po celém světě zhruba o čtvrtinu. Polovinu úrodné půdy na Zemi dnes obhospodařuje člověk. Zpravidla ji přitom přetěžuje. Mnohé půdy přicházejí o ornici a mění se z bohatých ekosystémů plných hub, žížal, specializovaných bakterií a spousty dalších mikroskopických organismů v udusanou, sterilní a pustou zem. 70% z celkového objemu ptáků na této planetě je domestikovaných. Drtivou většinu z nich představují kuřata. Ještě znepokojivější je skutečnost, že 96% celkového objemu všech savců na Zemi tvoří naše těla nebo těla zvířat, která chováme na jídlo. My samotní představujeme třetinu z celku. Naše domestikovaná zvířata, převážně krávy, prasata a ovce, tvoří něco málo přes 60%. Ostatní savci, všechny divoké druhy od myší až po slony a velryby, představují jen zbylá 4%. Od 50. let 20. století se populace divokých zvířat snížily v průměru víc než o polovinu. Divoké jsme nahradili ochočenými. Zemi považujeme za svou planetu. Planetu určenou lidem a spravovanou lidmi. Pro jiné zástupce živého světa toho moc nezbývá. Skutečně divoký svět, svět neovlivněný lidmi, už neexistuje. Zemi jsme si podmanili my. Lidstvo se na naší planetě dopustilo během mého života hrozných věcí, ale já sám si je musím aktivně připomínat. Konec konců, vždyť slunce nepřestává každé ráno vycházet a pošta mi pořád ještě nosí noviny. Přesto se nad tím aspoň trochu zamýšlím snad každý den. Ptám se sám sebe, nekráčíme jako náměsíční vstříc katastrofě. Z knihy Davida Attenborougha Život na naší planetě připravil Viktor Bezdíček. Přeložil Jiří Petrů, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Vladimír Krátký. Spolupracoval zvukový mistr Michal Dediana Boro.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Hasičům se stále nedaří dostat pod kontrolu požár lesa v Národním parku České Švýcarsko. Zítra dorazí na pomoc slovenské vrtulníky. Do rozhovorů o konci rusko-ukrajinské války by se podle premiéra Babiše mělo zapojit Turecko. Řekl to po jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským. Sparta porazila na úvod ligové nadstavby Jablonec. Plzeň zvítězila nad Hradcem Králové. A dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, teploty až 27 stupňů. Je pondělí 4. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartice na Děčínsku. Ohniska požáru v neděli ze vzduchu likvidovalo 7 vrtulníků. Hasiči využívají i drony a 4 kolky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří. Během pondělí by se situace mohla dál zlepšovat.
2: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka by hasiči mohli během dne dostat požár pod kontrolu.
3: Ten plán je takový, že bych chtěl, ať pro večera lokalizaci máme.
2: Jak mi řekl velitel zásahu Dušan Uhlík, počet hasičů zatím není nutné navyšovat.

0: fungovat. My počet hasičů nebudeme navyšovat, protože síly a prostředky jsou na místě dostačující. Letecká podpora je pro nás naprosto zásadní a je obrovským pomocníkem, protože samozřejmě šetří čas a síly zasahujících hasičů.
1: V pondělí se k 7 zasahujícím vrtulníkům přidají ještě další 2 ze Slovenska. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
2: Hoří taky na jiných místech v Česku. Třeba na Vysočině hasiči od soboty likvidovali desítky požárů. U Rusavy na Kroměřížsku zase hoří asi 2,5 hektaru mladého smíšeného lesa. Zasahuje tam 17 jednotek hasičů a platí třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Voda se na místo musí dopravovat kyvadlově. Příčinu požáru a rozsah škod hasiči společně s policisty zjišťují. Česko v neděli zažilo i zatím nejteplejší den letošního roku. V Plzni, Bolevci a Tuhani na Mělnicku teplota dosáhla k 29 stupňů. Celsia. Podle meteorologů hrozí zvýšené riziko požáru až do doby, než zaprší. Déšť na většině území republiky očekávají v úterý a ve středu. Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by podle českého premiéra mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy. Premiér Andrej Babiš to řekl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu. Bylo to jejich první setkání po opětovném návratu šéfa hnutí ANO do čela české vlády.
3: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a cez ten plynovod.
4: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí se taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraji summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Francouzská vláda povolila kompletní vyřazení jaderné elektrárny Fessenheim z provozu. Vyplývá to z dekretu, který podepsal premiér i ministr hospodářství. Francie vypnula elektrárnu Fessenheim poblíž německých a švýcarských hranic před 6 lety. Následovalo odebrání paliva a příprava na demontáž.
5: Vypnutí nejstarší jaderné elektrárny ve Francii bylo tématem prezidentských voleb před 4 lety a znovu se o něm mluví i teď před prezidentskými volbami příští rok. Kandidátka nacionalistů Marine Le Penová tvrdí, že bylo chybou Fessenheim vypnout a že bylo možné životnost elektrárny prodloužit. Vládní dekret počítá s rozebráním reaktorů i s detailním harmonogramem vyřazení elektrárny. Operace se bude odehrávat ve 4 etapách: demontáž, dekontaminace, demolice a obnova celého areálu. Práce mají být hotové nejpozději do června roku 2048. Energetická společnost EDF chce v blízkosti bývalé elektrárny postavit továrnu na recyklaci slabě radioaktivních kovů. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Záchranáři během nedělního pražského maratonu ošetřili 163 lidí, to je skoro 3x víc než loni. 35 z nich museli převést do nemocnice, 3 byli ve vážném stavu. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražské záchranky Karel Kies. Nepomohl ani brzký start závodu, kvůli letním teplotám začal už v 8 hodin ráno.
6: Bylo to moc fajn. Přijela jsem z Polska, kde žiju s přítelem. Táta bydlí ve Francii, tak jsme se sešli na půl cesty a zaběhli si spolu maraton. Akorát bylo fakt horko, to bylo náročné.
7: Řekla mi v cíli mladá francouzská vytrvalkyně. V závěru závodu bylo 27 stupňů Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
8: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
7: Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Nobelův výbor vyzval Irán k okamžitému propuštění nositelky Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadiové. Její zdravotní stav se podle nadace a rodiny výrazně zhoršil. V posledních týdnech laureátka 2x upadla do bezvědomí a měla infarkt. 53-letou Mohammadiovou režim v Iránu opakovaně vězní kvůli jejímu boji za lidská práva a zrušení trestu smrti.
9: Mohammadiovou v pátek urychleně převezli z vězení do nemocnice. Nobelistka ve vězeňské cele v Zanžánu v posledních dnech několikrát omdlela. Její nadace dlouhodobě viní íránský teokratický režim ze systematického zanedbávání zdravotní péče. Žena podle jejich příbuzných trpěla zdravotními problémy už v minulosti a měli by se jí věnovat specialisté v nemocnici v Teheránu. Režim to odmítá a ženu dál zadržuje. Laureátka Nobelovy ceny byla za svoje postoje odsouzena k celkem 31 letům ve vězení a 154 raným bičem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Plzní projel tradiční konvoj svobody do jedné z nejvýznamnějších akcí každoročních oslav konce druhé světové války se letos zapojilo asi 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli i oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
10: Hlavně se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
11: Mává tady koloně.
10: Majka Vatková.
11: Přihlížející lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
12: Je to perfektní.
11: Z Jižní Moravy přijala Marta Novotná.
12: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
11: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Sparty v prvním kole nadstavby šance ligy porazili Jablonec 2-0 a na vedoucí Slávii ztrácí 8 bodů. A Plzeň vyhrála 3-1 nad Hradcem Králové. Ve skupině o udržení Slovácko remizovalo v Teplicích 1-1. Čeští hokejisté prohráli se Švýcarskem 0-1 po nájezdech a na českých hrách obsadili druhé místo za vítěznými Švédy. A ve čtvrtek začnou švédské hry a trenér Radim Rulík na poslední přípravu před mistrovstvím světa pozval 7 nových hráčů, včetně obránců Floridy, Alšera a Hovorky.
13: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli a jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme v nějakým způsobem, hlavně Mikuláše Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z dvacítky, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa.
2: A volejbalisté Lvů Praha porazili ve čtvrtém finále extraligy Karlovarsko 3-1 na sety. O držitelích titulu rozhodne pátý zápas, který se bude hrát v úterý.
14: Omezení na pražském okruhu před plzeňskou dálnicí i na D1 u Jihlavy. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje za sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Už je to bez kolony, projíždí se plynule. S nočním omezením počítejte i na dálnici D1 z Prahy do Brna. U Jihlavy mezi kilometry 112 a 113 opravují vozovku. Uzavřené jsou oba pruhy, průjezdné je to pouze po kolektoru. Výrazněji se tam ale nezdržíte. A u nás Chodá pokračuje stavba kruhového objezdu na silnici 33 před hranicí s Polskem. Kvůli budovanému napojení přeložení silnice se teď přes křižovatku bude až do poloviny června projíždět Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Teď v noci má přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 18 8 stupni. Přes den čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a Beslezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
17: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
18: Víte, co je to pasy?
19: Naše země nevzkvétá.
20: To jsou všechno lži.
21: Slibuji věrnost České republice.
22: Že nikdy neodstoupím.
23: Nikdy.
15: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
24: Je rozdíl mezi spořit na důchod a investovat na důchod.
25: Spořit si může ten, kdo má peníze na zbyt, což prostě pro řadu českých domácností neplatí.
26: A Davide, jsou spravedlivé důchody?
27: Já si myslím, že spravedlivé nejsou.
24: V mým uvažování by byl systém spravedlivější, kdyby více než dnes kopíroval to, kolik si ty lidi vydělávali.
15: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
0: Tenhle díl podcastu natáčíme v pondělí 27. dubna 2026 v 10 hodin 4,5 minuty dopoledne, což je ale jedno, protože do vydání téhle epizody chyby systému se asi v oblasti důchodů nic nestane. Naším speciálním hostem je Vladimír Bezděk. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Ekonom, předseda představenstva investiční společnosti Avant, člen týmu externích poradců prezidenta republiky, předseda první i druhé Bezděkovy důchodové komise a také bývalý člen Národní ekonomické rady vlády, je to tak. Udělíme si terminologicky jasno, protože my budeme chvíli říkat asi důchody, chvíli penze, že v tom není rozdíl.
1: V zásadě pro běžnou řeč je to jedno.
0: Ale je tam takové to adjektivum starobní důchod, což nezní úplně dobře, vám řeknu jako důchodce. Nedá se to nějak změnit? Starobní.
1: Tak přiznám se, teď jste mě tou otázkou dokonale zaskočil.
0: To ani první, ani druhá Bezděkova komise neřešila.
1: Čekal jsem lecos, ale ne otázku na adjektivum. Jo. Nic mě nenapadá, přiznám do éteru.
0: To nevadí, vás asi taky ne, Apoleno a Davide. Apoleno, spoříte si na důchod?
12: No něco málo ano, ale přiznám se, že teda až v posledních letech jsem s tím začala, ne úplně přes nějaké ty pilíře nebo přes ty bankovní pobídky, kde jsem tam měla nějaké to důchodové připojištění od mé banky, ale spíš skrz to, že jsem se prostě rozhodla nějak trochu investovat a ten polštář si vyrábět tam, ale dala jsem si tam takové podmínky, že nechci investovat do fosilního průmyslu a do zbrojařství a tak dále, takže jsem si postavila takový, řekněme, udržitelný malý pilířek.
0: By mě zajímalo, co si myslí teď pan Bezděk, když tak jako udělal mimicky, zajímavé.
1: Napadlo mě, jako jste řekla udržitelný, mě běželo hlavou ESG, jo, ta populární třípísmená zkratka.
0: Davide, spoříte si na důchod?
3: Já si spořím, nebo respektive mám tři děti, takže všechno napínám na to, abych je nějakým způsobem dokázal uživit a přivít do dospělosti a nějak jsme to všechno všichni ve zdraví psychickém i fyzickém přežili. Ale spořím se a myslím, že jsem vlastně dobrý příklad toho, jak Češi jsou spořiví, vlastně starají se o sebe, akorát to nějak pak nevíde. Já si spořím asi 1500. Je to ta motivace, že škola, kde učí, mi k tomu dává nějaký příspěvek, tak to přiznám, že je to to hlavní. Takže to dohromady není vlastně zas tak málo peněz. Myslím si, že hodně posluchačů si spoří měsíčně méně než těch 1500. Akorát v tom doplňkovém penzijním spoření jsem v tom špatném fondu. Prostě místo, abych měl za sebou nějakou tu dynamičtější část, kdy mi to nějakým způsobem třeba skáče, ale něco to udělá v tom věku, kdy ještě vím, že prostě budu desítky let na trhu práce, tak vlastně jsem v tom nejkonzervativnějším, moc to nic nedává a už vím roky, že to vlastně mám změnit, ale je to přesně takové to, co podle mě má lecjaký posluchač, tak jsou tam ty příspěvky od zaměstnavatele, ten stát mi něco dá a pak už tomu stejně moc nevěřím. Takže na závěr z toho bude prostě nějaká ta pětistovka k důchodu a to je určitě to, co ten systém nechce a není to udržitelné.
0: Jediný důchodce v tomto studiu si spořil penzijní připojištění, tuším, že od 33 let. To znamená od nějakého roku 1993. Když tedy dovršil nároku na důchod, tak si jediný důchodce v tomto studiu řekl, že by si to mohl vybrat. Nebyla to nějaká omračující částka za ta léta. A ještě mi to chtěli zdanit 15%, pane Bezděku.
1: Opravdu?
0: Opravdu, jo. Ano.
1: A zdanili?
0: No ne, oni řekli, ať si to převedu, řekla ta společnost, ať si to převedu na jiný produkt, ještě chvíli jim to tam nechám a že už potom se to nezdaní a pak si to můžu vybrat jako celé. Aha. Tak jsem to udělal. No.
1: Takže jste to nezdanil.
0: Nezdanil no, nakonec, ne, ale tak jako, kdyby u nich nepřišla takhle velkorysá nabídka. Takže už tohle první kolečko otázek a odpovědí jasně dokazuje, že spořit si na, takzvaně na důchod není úplně jednoduchá věc, je to tak?
1: No, tady bych se toho slovíčka přidržel, spořit nebo investovat. Mm-hmm. Já myslím, že to, co říkal kolega, je spořit. Mm-hmm. Kdybych to měl posluchačům vysvětlit, tak opravdu ano, každý měsíc odkládám stranou nějakou částku, ale vlastně v té fázi zhodnocování těch peněz nepodstupuju téměř žádné riziko. Zaznělo zde, že kolega je v konzervativní variantě, čili velmi bezpečné, že je v ní už dlouho, navzdory tomu, že vlastně racionálně ví, že to není dobrá volba, tak místo, aby udělal investici a před 10, 15, 20 lety, kdy si ten produkt založil, nebo 10 asi, protože je to doplňkové penzijní spoření, tak aby šel do té dynamické strategie, kde ty výnosy budou přece jenom dlouhodobě v průměru vyšší, tak jde tou cestou jako při zdi toho spoření. Takže, abych nemluvil dlouho, je rozdíl mezi spořit na důchod a investovat na důchod.
27: Já pardon, si můžu do toho skočit, jestli to teď uvědomuju a probírám si to, jak vlastně máme v hlavě často oddělené to, že to doplňkové spoření je opravdu spoření a pak někde zkoušíme nějaké investice. Ono to má být jako nějakým způsobem dohromady a zase znovu dosvědčuju, ano, racionálně to vím, ale nedělám to. Někde mám nějaké investice, jsem ochotný tam něco tratit, zde jsem sleduju, co americký prezident vymyslí, nevymyslí, pak se přesvědčuju, že se na to nemám podívat, protože vím, co se tam asi stalo v těch investicích. Ale vlastně vůbec to nemám prolinkované s tím spořením, kde vím, že něco mi dává zaměstnavatel, něco stát, pak si to vezmu poplatky a vlastně ani o tom nepřemýšlím jako investici, což je špatně.
0: A Polena?
25: Ale to je myslím přesně ten důvod, proč já jsem se po nějakých letech, kdy jsem měla pocit, že to spoření mě vlastně nepřináší nic, nebo té rodině nepřináší nic, rozhodla pro ten, proto zas druhou variantu, která je samozřejmě na hrozně taky dlouhou trať, taky tam samozřejmě počítáme v rodině s tím, že to bude trvat třeba 30, 25 let, než se to začne nějak zhodnocovat, ale i ta možnost toho, že jsem třeba našla způsob, jak investovat z mého pohledu eticky, byl pro mě hodně důležitý a motivoval mě k tomu, že to můžu zkusit, byť jsem člověk, který si myslím, že má jako poměrně nižší finanční gramotnost a nikdy jsem tyhle ty věci úplně neřešila, ale ten konzervativní model, který mi někdy založili, pamatuju si rodiče, když jsem šla na vysokou a nakázali mi tady, jestli budeš 500 dávat měsíčně z brigád a tam nic nerostlo úrokově, tak nakonec mě hodil zase na tu druhou stranu. A vůbec nevím, co z toho je správný teďka.
0: Pane Bezděku, co vlastně má stát lidem ve stáří garantovat a kde začíná ta jejich vlastní odpovědnost?
1: No, to je dobrá otázka. Podle mého názoru, a je to jenom můj názor, není to určitě jako vytesáno do žuly jako nějaká pravda pravdoucí, tak já myslím, že stát by měl obecně, to znamená nejenom ve stáří, ale i ve stáří, by měl lidem a společnosti garantovat, že nepropadnou do nějaké chudoby. Že stát, alias společnost, kterou všichni a v některých oblastech vlastně pod hlavičkou státu vytváříme různé systémy, tak budou fungovat prostě jako nějaká záchranná síť. A v ideálním případě nejenom jako síť, kam propadneme a teď už se s ní neodlepíme, takže pak by to byla taková trošku jako lepidlo, bažina, ale jako trampolína. Že tam prostě něco se nám stane, přijde nějaká událost, šok, rodinný, ekonomický, síť nás zachytí a pomůže nám jít zase zpátky nahoru, když to doplníme nějakým vlastním úsilím a snahou. Tohle by podle mě měla být inteligentní sociální politika státu ve všech oblastech a tedy i ve stáří.
0: A ruku v ruce tedy i s nějakou individuální odpovědností.
1: Ano, a vytvořit pak podmínky k tomu, aby samozřejmě, jelikož to je jenom, když to použiju příměrem, to je jenom ten chleba v lepším případě s máslem, ale chleba s máslem se časem přejí, tak by bylo dobrý si na to občas dát třeba i nějaký džem, marmeládu, něco dalšího a ten přídavek. To bychom si každý měli udělat sám. A stát by nám k tomu, ano, měl vytvořit nápomocné podmínky, ale ne nás vodit za ručičku až jako do konce našich dnů a kroků.
0: I v odpovědi pana Bezděka byl kondicionál, byl tam podmiňovací způsob. Stát by měl, to znamená, Apoleno, podle vašeho názoru, tohle zatím nedělá?
25: No, určitě to nedělá, taky si myslím, že ten problém kolem toho individuálního důrazu na to spoření bude vždycky, dokud se třeba nějak chytře nezreformujou daně u nás, narážet na nějaké nerovné daňové zatížení a jednoduše se dá říct, že spořit si může ten, kdo má peníze na zbyt, což prostě pro řadu českých domácností neplatí. A my dnes víme, a věnovali jsme se tomu kolikrát i v chybě systému, že je možné třeba nastavit ten systém tak, aby tu daňovou zátěž nenesli třeba nízkopříjmoví pracující. A tím pádem se jim neprodlužovala až do toho stáří jako nějaká zátěž, kdy oni potom nesou dál tu zátěž chudoby. A myslím si, že v tomhle by ten stát skutečně mohl už během toho pracovně aktivního života těm lidem trošku pomoct, nastavit ty podmínky tak, aby ty nerovnosti snižoval. Připomenu tady třeba nedávný výzkum minimální důstojné mzdy, který se letos zaměřoval primárně na majetkové nerovnosti. Zkrátka, když ti lidé, kteří nemají momentálně z čeho spořit, dostanou prostor, aby spořit mohli, tak si myslím, že to jim pomůže a může to nějakým způsobem i posunout dopředu, ale my bohužel vidíme, že to se momentálně úplně neděje a že v nás potom i přetrvává taková automatičnost a samozřejmost toho nároku, že já jsem celý život tvrdě pracoval za neúplně důstojnou mzdu, odříkávali jsme se s rodinou a teď chci mít ten klid na stáří, zaplacenou nějakou jakž tak špenzi a už se o nic moc nestarat. A já to vlastně dost jako z hlediska nějaké psychologie toho daného pracujícího, chudšího, z chudší domácnosti chápu, protože on může mít pocit, že tomu státu investoval sám v tom svém fyzickém nebo pracovním kapitálu hodně a že najednou chce, aby ten stát mu to vracel. Ale my se samozřejmě důsledkem té demografie dostáváme do situace, kdy tahle úměra prostě platit nemůže. No.
0: Co by měl dělat stát, Davide?
27: No, určitě by měl nějakým způsobem udělat to, aby fungovala ta trampolína. Ona nefunguje. Pokud 80%, nebo teď nevím přesné číslo, pan Bezděk to bude vědět, 80% ze seniorů nějak tak osciluje kolem toho průměrného důchodu, občas teda v těch médiích, že někdo má tu rentu 240 tisíc, někdo teda, že opravdu má naprosto mizerný minimální důchod, protože se někde na něco zapomnělo, je tam díra, je tam chyba systému. Dobře, ale 80% je okolo toho průměru, proto mimo jiné taky vidíme politice to, co vidíme, protože je to strašně snadno uchopitelná skupina seniorů. Všichni i z mého okolí, všichni mají zhruba tak nějak ten stejný státní důchod, nic moc navíc. Možná si vybrali tu 500 z toho doplňkového spoření a to je tak všechno. A to se snadno uchopuje, ale vlastně nefunguje tam ta trampolína. Tam má být prostě, že občas opravdu slítneme, ale vymrštíme se nahoru a jsme nějakým způsobem motivováni, aby celý život jsme na to nějakým způsobem mysleli. Ano, rozumím, nízkopříjmoví nemají si z čeho odkládat, skutečně já jsem řekl tady 1500 odložit si, to je skutečně pro spoustu lidí jako nemožné si měsíčně odložit 1500, ale třeba možná se dostaneme k porovnávání poplatku a výkonnosti toho třetího pilíře na Slovensku a u nás, tam je opravdu chudší lidé dokáží nějakým způsobem to málo peněz, nebo mají systém, kde jim umožňuje si něco málo naspořit. Takže aby ta trampolína fungovala, tak je skutečně důležité vědět, že ne všichni budeme okolo toho průměrného důchodu, ale že občas opravdu slítneme dolů a tady v tom, abych pořád jenom nekritizoval, jsem rád, že v té minulé penzijní reformě, kterou teď současná vláda kousek po kousku rozebírá, tak je tam jeden princip, který se mně líbí a to bylo poměrně výrazné navýšení minimálního důchodu. To si myslím, že by mohla být, to bylo těch pár korun, které nikdo nemůže dostat, protože je to hluboko pod tou trampolínou, co říkal pan Bezděk. Tak teď je to tuším 20% průměrné mzdy, což je pořád, já nevím, 10 tisíc, něco takové, je to opravdu strašně malinko. Ale já si myslím, že by to mělo být výše. Ale jako to je ta trampolína. Tam slítnete, nebo s nějakými dalšími dávkami, a není to moc příjemný život a vy se musíte snažit celý ten život, abyste neslítnul do té trampolíny a přemýšlet o tom, pomůžu si tím třetím doplňkovým pilířem, ptám se, co má zaměstnavatel pro mě za produkty. V mnoha zemích je třeba funkční nějaká anuita z velkého bytu, kde prostě bydlím a pak nějakým způsobem vlastně dostávám nějaké peníze a je to vlastně navázáno na ten majetek, což je úplně jiné téma. Takže skutečně, ať ta trampolína funguje. A já si myslím, že teď nefunguje a jsem proto, aby se více pracovalo s tím minimálním důchodem. Ano, to je minimum, to vám stát garantuje, nejsme asociálové, ale na moc pěkný život to není, tak tam nespadněte.
0: V jakém stavu je vlastně teď třetí pilíř?
1: Třetí pilíř má dvě části. V té jedné, tomu říkáme ten doplňkový penzijní spoření od toho roku 2013, to je právě čerstvý teenager. 13. rok svého věku, takže čerstvý teenager a tak jako to známe z životu, tak i u teenagerů přichází čas z pozice těch rodičů k nim v tomhle věku v něčem to chování trošku změnit. Takže si myslím, že určitá reparametrizace a úpravy toho systému jsou na místě, možná se k tomu dostaneme. Ta druhá část je starší toho třetího pilíře, to je to, čemu říkáme dneska transformované fondy. Ty tady s náma jsou v podstatě někdy od roku 94, takže už víc než 30 let, byť taky si prošli historicky nějakou změnou a to je takový jako, obávám se trošku prostě přežitek, který nám efektivitě toho systému úplně nepomáhá.
15: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
0: Vy jste řekl to kouzelné slovo reparametrizace. Reparametrizace, reparametrizace.
1: Upravy.
0: Jak by tahle věc měla vypadat?
1: V podstatě máme tři takové oblasti, ve kterých potřebujeme tomu třetímu pilíři pomoct, aby plnil více tu roli, kterou pro ty lidi plnit má. První věc je, že do toho systému lidé vstupují relativně pozdě. My potřebujeme tam ty lidi dostat dřív, a to z toho důvodu, aby byť třeba jen kousíčkem, to nemusí hned být 1500 korun, stačí klidně 500 korun, jo. Ale aby začal fungovat pro ně složený úrok, když to řeknu odborně, když to řeknu fakticky, tak prostě exponenciála úročení v čase těch zůstatků. Každý rok, kdy do toho systému lidé stoupí v průměru dřív, z tohohle ohledu hraje velkou roli. Čili první věc, měli bychom dělat opatření, která napomůžou tomu, že tam nestoupíme v průměru ve 40 letech, ale třeba v 28 nebo ve 30 nejpozději. A lidé budou v systému v průměru o 10 let díl. Druhá věc je, aby si při vstupu do toho systému vybrali správnou investiční, podtrhu slovo investiční strategii. Když tam vstupuje třicátník, ať pro boha nejde do konzervativní strategie, o tom jsme se už tady bavili, ale ať jde do té dynamické, protože pro něho bude hrát 35 a 30 let pobytu v tom systému, ano, přijdou momenty, kdy z roku na rok přijde o 10, 15, 20, třeba i 30% toho portfolia, ale s vysokou pravděpodobností se mu to v tom čase prostě vrátí. Takže ať se nebojí trošku toho investičního rizika, to je druhá věc. Čas, efektivita investičního rozhodnutí a třetí věc, aby ten systém konzumoval méně na poplatcích. V kombinaci s tím, poplatky jsou jedna část nebo jedna strana mince a druhá strana té třetí mince je, aby asset manažeři, zejména v těch dynamických investičních profilech, dosahovali plus minus výkonnosti srovnatelné s globálními akciovými trhy. A tyhle tři věci potřebujeme zlepšit.
0: My se vám asi za Davida Klimeše omlouváme.
1: Že já myslím, že to je krásný příklad pro tu dnešní diskuzi. Tak
0: nevím, kam David půjde z tohoto
27: studia. Tak já už to převedu. Já rovnou ze studia už teda půjdu do té společnosti. No.
0: Může a má být vlastně každý z nás svým způsobem investor do akcí? Mají na to lidé patřičné znalosti?
27: No já nevím, jestli do akcí. Já prosím,
0: nebo do těch produktů, o kterých
27: jako
0: mluvíme.
27: Tady mají být nějaké, já nevím zase, jak to říct, česky defaultní možnosti, o kterých tak nějak víme, ať už nám to říká stát, ať už jsou to nějaké informace z rodiny, od známých, že jsou relativně bezpečné, oni si to oskoušeli, proč já bych to nemohl vyzkoušet. A právě nemá to končit tím, OK, všeho se bojím, hlavně ať to nemá prodělek a budu celou dobu investovat úplně konzervativně, to znamená s žádným výnosem. Jako kdo chce investovat do akcí, ať klidně investuje. Já se to bojím, takže jsem maximálně v nějakých jako podílových fondech, kde prostě je nějaká noha ta akciová, ale tady to, o čem se bavíme o tom penzijním spoření, tak tam je ta obrovská výhoda toho dlouhého času, přesně jak říkal pan Bezděk. Tím pádem tady by měly být, a vždycky to taky, ať je jakákoliv reforma, já už se teď nepamatuju, u kterých všech z těch reform pan Bezděk byl, ale prostě i když půjdeme k té Nečasovi, která vlastně skončila velmi neslavně, tak stejně i tam byl ten moment. Tady máte tři typy nějakých investic, my vám přesně neřekneme, jestli tam bude Apple, ČES, komerční banka nebo zbrojář, ale vy si vyberete a jdete dál a to v tomhle určitě může být a je to přesně ten, já doufám, že vzniknou nějaké ty fondy životního cyklu vlastně, to znamená opravdu na začátku investujete trošku agresivněji, protože to prostě za tou dobu vyrovnáte a pak ke stáru, kde už prostě jdete k tomu výběru nebo k té anuitě, tak prostě investujete konzervativně. To není žádná věda a já v tomhle tady připomenu, to je teď studie, o které se hodně odborníci, možná i veřejnost baví, vydala to Think Tank Idea při CERGE EI a myslím, že i ten název je dost jako takový vypovídající, klienti penzijních fondů v pasti nízkých výnosů a vysokých poplatků. Hmm. Tak to jsou ty dvě věci, které asi potřeba upravovat a mně se líbí ten příměr toho teenagera. No tak jako super, je tady s námi, je to fajn, jsme za to rádi, protože v tom systému já nevím, kolik 4 miliony Čechů, možná
1: méně.
27: Tak to je ale vlastně dobrý, jo? No. Jako, to je velmi dobrý.
1: To je jeden z největších úspěchů.
27: Takže teď jenom pojďme teenagera nasměrovat tak, aby třeba ty jeho těžká léta, která ho čekají, jako nebyly pro tu rodinu, to znamená pro nás úplně co nejnáročnější. A to se upravit dá, ať už na těch poplacích, anebo právě i na tom, že prostě nebudeme od 18. roku investovat tak, jako kdybychom si za 2 roky měli vybrat kompletně ten důchod.
0: No a není to tak, že ten nemalý počet teenagerů, který pravděpodobně teď poslouchá vydání podcastu Chyba systému, slyší dnes a denně, že na jejich penze nebude a že se fakt musí zajistit sám?
25: No to je podle mě ještě další kapitola, ale z těch studií, pokud se nepletu, tak my víme, že na ten důchod v Česku plně spolíhají jenom 4% lidí, jo. Takže to ukazuje podle mě trošku jiný příběh, než to, že Češi jsou finančně negramotní. Konec konců, když se podíváme i do nějaké historie, tak myslím, každý z nás se vzpomene na babičky a dědečky, kteří si spořili takzvaně na knížku. Myslím si, že vlastně nějaký příběh historický i v těch rodinách, i těch individuálních domácnostech o tom, že ty peníze se odkládají a spoří se na něco, aby se mohlo, samozřejmě v jiném ekonomickém systému, ale ten příběh je trošku podobný, odkládáme peníze, abychom dcerám potom mohli přispět na něco, zajistit jim trošku lepší život, tak ten známe všichni. A u těch mladých lidí já se bojím vlastně trošku něčeho jiného, protože oni můžou být mnohem víc v pasti vlastně takových těch lákadel rychlých finančních produktů, letadlových společností, které se tak trochu vrací a naopak ta finanční gramotnost, tak jak asi by se měla třeba učit na školách, tam vůbec přítomná být nemusí. Oni mohou vidět naopak nějaké parazitující vzory v zahraničí, které se tváří, že vydělat takzvaně rychle ty peníze je jednoduché a ty mladé lidi to může hnát vlastně do nějakého většího rizika. Takže já si nejsem jistá, jestli tohle to v té společnosti úplně je. Ale chtěla jsem jenom ještě navázat na to, co říkal David, protože to mně přijde důležitý. Ta studie Idea Cergek, ona vlastně, pokud se nepletu, tak ukazuje, že průměrný klient v Česku musí vkládat až 10x více prostředků než klient slovenských indexových fondů, aby dosáhl stejné renty. A tady si myslím, že je přesně trochu ta role toho státu, že třetí pilíř podle mě má existovat jako veřejně podporovaný produkt, ale ten stát by měl mít schopnost ho nějak jako nasměrovat, trošku regulovat a dát mu nějaký rámec, a aby to pro ty lidi dávalo smysl, protože to, jak je to teďka nastavené a ta studie o tom mluví dost komplexně, to úplně kolikrát smysl nedává, může to v těch lidech taky zbuzovat takovou tu až paranoidní nedůvěru, že stejně nás ty banky nakonec okradou a já jsem se tady spořila, vidíte, na těch poplacích jsem nakonec zaplatila tolik a tolik a možná by bylo dobrý s tímhle něco dělat, no.
0: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus, celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jak je možné, že někteří penzisté berou důchod vyšší, než byl jejich dřívější plat.
15: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.

0: Jak často se mohli v pravěku potkávat různé druhy lidí?
1: Potkávali se zcela jistě mnohem častěji než dnes, protože víme, že jich bylo víc.
0: A kdo se tedy setkat mohl?
1: Tak zcela jistě my a neandertálci. A potom ve středním pleistocénu ten je známý tím, že těch druhů lidí tam bylo docela hodně, takže tam se dá předpokládat, že ty vazby byly. A vlastně z těch genetických výzkumů třeba víme, že se to týkalo i denisovanů. Když bychom šli hlouběji do minulosti, tak australopitéci také velmi pravděpodobně.
2: Pravěk je velmi vlastně dlouhé časové období, kdy se ty druhy mohly setkávat, takže měli proto víc času i prostoru se sejít.
0: Hobiti byli téměř naši současníci.
3: Malí lidé, kteří žili na ostrově Flores, tak ty se těžko mohli potkat, třeba s neandertálci. Laboratoř.
4: První písmo jsou především opakující se zjevně numerické značky a k tomu nějaký obrázek, který značil, o co se jedná.
1: Na Blízkém východě, když se něco našlo, tak se řešilo, jestli to jsou neandertálci nebo moderní lidé.
4: Je teoreticky možné, že to opravdu byly dva druhy a přesto si ty znalosti předávali.
1: Doba, kdy jsme považovali ty neandertálce za bestie bez kultury, ta je dávno pryč.
0: Dnešní laboratoř tedy, jak patrno, věnujeme antropologii. Je to jednak antropolog Lukáš Friedl. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Student Daniel Hampl, který se věnuje témuž oboru, vítejte.
5: Dobrý den.
0: A Marek Špinka, především etolog, také učí evoluční psychologii.
5: Ano.
0: To se dnes bude hodit v našem pořadu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Hebrejská univerzita v Jeruzalém jako první důkladně prozkoumala jeskyni Tin Shemet ve středním Izraeli. Ta patří do známého komplexu jeskyní, který je už slavný, známý. Před 110 000 lety ve střední době kamenné. Tam žili pohromadě moderní lidé a neandertálci. Předávali si navzájem nástroje nebo strategie lovu, ale, a to bude významné, myslím, tady v téhle práci, sdíleli zřejmě i pohřební nebo jiné rituály. Vědce zaujalo třeba to, že se v té jeskyni hojně používal okrový pigment. Můžeme tohle téma hned otevřít, čím oslovuje vás jednotlivé naše hosty. Poprosím třeba Lukáše Frýda na úvod.
1: Tak mě ten text samozřejmě oslovil, protože ukazuje to, že ty dvě lidské populace nebo dva lidské druhy, Homo sapiens a Homo neanderthalensis, se tam s určitou vyšší pravděpodobností potkávaly, což je taková dlouho řešená otázka v antropologii, která dlouho neměla jasné odpovědi, protože je tam problém s datováním některých těch jeskyní. Potom ty lidské ostatky, které známe, tak někdy jsou nediagnostické a někteří antropologové tvrdí, že to je právě díky tomu, že jsou to hybridi. A tady je najednou nový nález zhruba po 50-60 letech nové kosterní ostatky, které byly nalezeny v kontextu toho, že jak kamenná industrie, tak i ty ostatní kulturní formy nebo kulturní projevy jsou poměrně univerzální a specifické pro to časové období a dá se předpokládat, že byly specifické nebo a že byly v takové konfiguraci právě proto, že přicházely od obou těch lidských druhů.
0: Něco máme z neandertálce, to je známo a v laboratoři jsme to opakovaně probírali, ale to vůbec nevadí, protože osvěžení toho tématu, jak jsme propojeni s neandertálci, stojí za to. A podle Marka Špinky zajímavé co?
4: Rozsah toho nálezu. Jednak ta řada těch kosterních nálezů, ale jsou tam stovky těch kamenných industrií, a to nejen těch hotových nástrojů, ale i těch zbytků při tom vyrábění a zároveň třeba těch okrových pigmentů jsou tam taky jako veliká množství, tuším, že vyšší stovky nebo dokonce tisíce těch různých druhů těch okrů. To dává skutečně jako novou databázi, kterou je možno podrobně z různých úhlů zkoumat ty souvislosti, porovnávat s jinými, aby se objasnily nějaké ty nejasnosti, nebo naopak se ukázaly některé věci, o kterých jsme byli přesvědčeni a teď se otvírají nové otázky, protože to do toho schématu nezapadá.
0: Třeba proč tam měli tolik barviček?
4: Jisté je, že prostě ta barva upoutávala ty lidi a používali ji, to znamená, byla to vyjádření jakéhosi estetického, nejen pragmatického vztahu k tomu místu, k té skutečnosti, k té události. Ten způsob pohřbívání je nějakým způsobem jako zjevně podle nějakého zvyku, ritu, standardu. To ukazuje na něco, že k tomu byl nějaký živý vztah, který se tradoval zjevně z generace na generaci. Musíme si uvědomit, že to je něco, tam jsou 10 000 let, čili jsou dlouhé generace, ale zřejmě i mezi těmi jednotlivými místy, které byly vzdáleny tak, že ti lidé spolu mohli obchodovat. Zároveň jsou tam i určité doklady o tom, že ty materiály, které ty lidi používali, jsou minimálně 10 kilometrů, některý případ více než 100 kilometrů daleko. Zjevně tam nějaké kontakty byly.
0: Je možné, tam se tady Daniel Hampla, že třeba z nějaké vzdálenější lokality připutovali lidé, kteří Přinesli těm obyvatelům jeskyně nějaké nástroje nebo nějaké jiné předměty?
2: Myslím si, že se právě předávaly spíše ty vědomosti. To mě i zaujalo, že v tom raném vlastně paleolitu tak byly určité specifické nástroje, zatímco v tom vlastně novějším už byly jiné, ale co se týče té oblasti, tak se velmi podobaly. Zatímco například v té Africe, tak tam byla větší heterogenita vlastně těch nástrojů.
0: Tady jsme opravdu minus 110 tisíc let, tak to je doba dávná, dávná.
1: No tam právě do toho vstupuje klima a jeho proměny. V dobách ledových neandertálci byli tlačeni z toho severně položeného umístění spíš na jih. V dobách meziledových zase moderní lidé byli tlačeni nebo měli tendenci vystupovat z Afriky ven. A že vlastně to byl takový jakýsi tavící kotlík, kde se pravděpodobně, a my dneska teda už víme, že se jednoznačně tam potkávali nejenom na základě téhle studie, ale i těch genetických studií, které ukazují, že k té genetické hybridizaci docházelo někdy v období kolem 80-100 tisíc let, ty odhady se různí, a nemohlo to být téměř vlastně skoro nikdy jinde než tady, protože v Evropě moderní lidé v té době ještě nebyli.
0: My jsme tady ještě nebyli. To je představa, že už někde na Blízkém východě už to žilo.
1: To jednoznačně. Na Blízkém východě to žilo a vlastně je to vždycky v minulosti, protože to je ta trajektorie, kudy se z Afriky dostanete na jiné kontinenty starého světa, tak vždycky to byl takový jako zajímavý region.
0: Já vím, že Daniel Hampo říkal, že se tam mohli předávat znalosti. Takže vlastně to know-how, no mohli se něco předávat, jo? Ale třeba si řekli, to, co máme, takhle opracováváme kámen, to už je dobré.
2: Já si myslím vlastně, že důležité bylo i to, že to mohli odpozorovat, ať už ten homo sapiens od těch neandertálců, nebo i naopak. Samozřejmě spolu mohli i spolupracovat, což víme i vlastně z těch nálezů, že tak bylo, že se vlastně i křížili a tvořili se ty hybridi. Ale důležité je vlastně možná i to místo, že jak už bylo zmíněno, že to byl důležitý most mezi Afrikou a tím Blízkým východem a dále vlastně do světa, ale vlastně i v následujících letech tak tam vznikl ten úrodný půlměsíc, že vlastně často byla to úrodného půlměsíce, takže myslím si, že i ta krajina byla o něco příhodnější vlastně pro ty druhy než jinde na světě.
0: Kdyby se vám podařilo dostat k těm novým nálezům, jo? Lukáš, kdy mi říkal, noví dva kompletní jedinci, že se tam našli, tak co by stálo za pozorování?
1: A já jsem hrozně zvědavý, protože tam je vždycky zatím otázka té druhové příslušnosti. Na Blízkém východě prostě to tradičně vždycky bylo, že když se něco našlo, tak se řešilo, jestli to jsou neandertálci nebo moderní lidé. To, že u některých těch fosilí nejsou jednoznačné závěry, je interpretováno buď právě tou hybridizací, a tady zatím o tom nic nevíme. Oni tam o tom nic nenapsali. Napsali jenom, že zástupce rodu homo. Ale jaký, to se budeme muset nechat překvapit. Dokládají, že vlastně kulturně na té lokalitě jsou ty prvky sdílené, tak já předpokládám, že buď se zatím nemůžou rozhodnout, a právě proto, že to třeba můžou být nediagnostické nálezy v tom smyslu, že to třeba jsou právě ti hybridi, anebo zatím mlží a chtějí nějakou mediální senzaci, tak zatím si to drží pod pokličkou a uvidíme, co nám potom řeknou.
0: A my jsme se toho tajemství chytli.
1: No.
0: Že té spolupráci neandertálců a homo sapiens zase tak člověk často nečte.
4: Na druhou stranu je teoreticky možné, aspoň z pohledu etologa, že to opravdu byly dva druhy a přesto si ty znalosti předávali. My dokonce víme, že prostě známe teda od druhů mnohem vzdálenějších ten fenomén enkulturace. Že můžete i druhy, které jsou nám méně příbuzné, to znamená patří i do jiné čeledi primátů nebo dokonce do jiného řádu, vlastně jim otevřít a naučit je nějaký způsob chování, který oni v přirozeném prostředí vůbec nepoužívají, ale potenciálně ten mozek tu kapacitu k tomu má. Jo, byť si výjimečně můžete naučit skutečně jako papouška aktivně vlastně používat několik slov, můžete naučit psa, aby rozuměl několika stovkám výrazů, slovních symbolů pro jednotlivé předměty, můžete naučit bonoba, aby si rozdělal oheň a on to sám používá a tak dále. Čili tady vidíme, že jsou tam dvě složky. Jedna je ten genetický a sociální potenciál toho a druhá je opravdu ta kulturní složka. To je to, co nás strašně zajímá. A tady je hrozně zajímavé to, jestli si to ty druhy právě mohly předávat i mezi sebou, anebo jestli se i k tomu křížili.
0: No, i to pohřbívání.
1: A jestli k tomu mohu ještě dodat, to je přesně ten problém, který se řeší v momentě, kdy moderní člověk přijde do Evropy o desítky tisíc let později, zhruba před 50 tisíci lety. Vlastně se potkává s těmi pozdními neandertálci v Evropě a vzniká něco, čemu se říká Shuttleperonian, jako specifická kultura, která dlouho byla interpretována, že to je doklad akulturace neandertálců moderními lidmi. Pak se objevily různé revize, tvrdili, že to je autochtonní vývoj něčeho nového a tak dále. Je to do dneška nevyřešené, ale to, co tady kolega zmínil, to je prostě reálně opravdu problém, protože akulturace samozřejmě možná je. Jsme si jako vlastně hluboce jistí, že to mezi lidskými skupinami nejenom v současnosti, ale v minulosti probíhá a probíhalo. Máme mnoho příkladů. A jak a kde a kdy na Blízkém východě to mohlo probíhat, to samozřejmě nevíme, ale je to vysoce pravděpodobné.
0: Jo, že by kultivovali ty neandertálci ty rané moderní lidi.
1: No spíš, já bych to spíš viděl obou straně.
0: Obou straně,
1: no,
0: by to
1: bylo taková pěkné. Ta doba, kdy jsme považovali ty neandertálce za ty bestie bez kultury, ta je dávno pryč, takže prostě byli to lidé jako my, jenom žili prostě v jiných ekologických podmínkách a konec konců i ty technologie vlastně odráží ekologii velmi výrazně.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Naší dnešní diskusi účinkují Marek Špinka, který je etolog, pak tu mám antropologa Lukáše Frýdla a jeho studenta Daniela Hampla. Počítačová analýza více než 1700 jazyků ukázala, že mají některé společné rysy. Takové prvky tvoří asi třetinu jazykové výbavy. V dnešní terminologii bychom mluvili například o určité příbuznosti v gramatice. Němečtí vědci, kteří stojí za tímto výzkumem, zdůrazňují, že vznik jazyků nebyl náhodný jev. V souvislosti s touhle zajímavou studií se dotkneme tématu evoluce lidské řeči. Více než 1700 jazyků, to si dali práci ti němečtí badatelé. Ale já když jsem nad tím přemýšlela, jak jsem si říkala, no tak my, jako jsme tady geograficky blízko Německu a máme sloveso jinde než Němci, tak v tom to asi nebude. Marek Špinka.
4: Němci to mají jenom tehdy, když používali perfektum, že máme pomocné sloveso na začátek a to vlastní sloveso na konec. A když použijí ten jednoduchý minulý čas, tak normálně říkají, ich hatte Angst, měl jsem strach, je to stejný jako u nás. Ale to, co je tady podstatné k tomu říci, že snažili se na téhle z té unikátně velké databázi ověřit, kolik z těch domnělých jednotných prvků, o kterých se domnívají jazykovědci, že jsou napříč těmi jazyky společné, opravdu nachází empirickou podporu v těch datech a zjistili, že jenom 1/3 nachází to podporu.
0: Či
4: 2/3 těch, o kterých jsme se domnívali, že jsou společné, tak společné ve skutečnosti nejsou. A to, co je zajímavé, co oni na tom rozlišili, že ty dva jazyky můžou mít, abych uvedl jeden příklad. Řeknu, já mám strach. A v některých jazycích řeknu, já strach mám. Záleží na tom, jestli ten objekt je za slovesem nebo před slovesem a ukazuje se, že tohle může souviset s tím, jestli se dává předložka před ten předmět nebo za ten předmět. Jo? Ono to prostě zmyšlenkově spolu souvisí. Takže to je jedna konkrétní úkaz, který se v té databázi hledal. A takovéhle jako pravidla můžou vzniknout dvojím způsobem. Buď to, že to u toho nějakého předka, společného předka těch jazyků prostě tak je a všechny jazyky to potom zdědí, anebo že je to něco, co se vyskytuje napříč těmi jazyky bez ohledu na tu příbuznost historickou, to znamená, je to něco, co opravdu jako strukturně zřejmě je účelné. A oni hledali právě to, co je strukturně účelné a odlišovali to od té příbuznosti jaký filogenetické nebo příbuzenského toho rodokmenu těch jazyků a tam došli k tomu, že skutečně asi u třetiny těch jevů se dá říct, že tam skutečně strukturně něco je, že ten jazyk tíhne k tomu vyjadřovat se určitým způsobem a to i v tom podmíněném způsobu, jak jsem říkal. Když to řadí takhle, tak pak předložky se dávají takhle, protože to je jeden způsob myšlení, kterýmu tomu rozumíme a ten je dobré uplatňovat napříč těmi větnými formami.
0: Daniel Hampel, jeho poznámky k této práci. No,
2: já musím říct, že vlastně každý specifický jazyk tak má svoji vlastní historii, což vlastně mi přijde zajímavé i k té práci. Když porovnám tu němčinu a češtinu, sice je to germánský jazyk, vlastně ta němčina a čeština spíš ten slovanský, ale musíme zmínit, že byli v kontaktu vlastně po staletí a tím se vlastně i přejímali některá slova a možná i tvorba věty toho slovosledu. A myslím si, že každý jazyk tak má vlastně svoji historii a prostě se tvořil podle sebe.
0: A to už je de facto moderní historie.
1: No, ale to je právě to, co oni tam se snažili odfiltrovat, že ta filogenetika jazyků vytváří prostě zdání toho, že řada jazyků má společné věci a že by si někdo mohl myslet, že to vlastně zakládá jakýsi důvod pro to myslet si, že lidské myšlení za tím jazykem je stejné. Tam byl takový hezký příměr, že oni zmínili, že teď neví, jestli ta 1/3 je vlastně málo nebo hodně. Jestli vlastně jako to je důkaz toho, že teda ty jazykové cesty jsou opravdu variabilní, nebo jestli je to důkaz toho, že Je nějaký kognitivní základ v naší mysli, který opravdu strukturuje to, jak se vyjadřujeme. Jazyk je symbolický systém. Je to prostě symbol, kterým my vyjadřujeme nějakou složitost vnímání našeho světa. A dává mi naprostý smysl, že symbolické systémy mohou být lepší a horší. Oni tam používají slovo harmonizace. Mně se to hrozně líbilo, že vlastně jako dojdou k tomu, že skrze tu harmonii pochopíme, že některé systémy symbolické jsou vhodnější pro vyjadřování toho, jak vnímáme svět. A tudíž já bych vůbec nebyl proti tomu, že ano, jazyky pravděpodobně s ohledem na naší evoluční psychologii mohou mít prazáklad, nějaký obecný základ toho, že dobře reflektují to, jak je strukturován náš mozek a jak funguje náš mozek.
0: Já jsem přemýšlela teď o tom, že někdy čteme, že přírodní národy třeba nemají pojem pro to či ono, jo, co my běžně používáme v moderní civilizaci, ale nechci to tam zavádět, protože spíš to míří tím směrem té harmonizace, že to je něco, co máme společného.
4: To je skutečně velmi různé. Pro některé pojmy některý jazyk má velmi málo výrazů a zase pro jinou skutečnost má takové bohatství těch výrazů, které jiný jazyk nemá. Pokud je ten jazyk jednoduchý, třeba ve své gramatice, tak je to obrovská výhoda, že se snadno předává, snadno se s ním někým dorozumíte. Ale to zároveň znamená, že neplní tu funkci té identity. Čili naopak ten jazyk, pokud je nějakým způsobem jako komplikovaný, tak to znamená, že se ho těžko může naučit někdo, kdo není rodilý mluvčí. A tím pádem vy zcela jistě víte, jestli ten člověk se prostě k nám teda přistěhoval nebo ne. A tyhle ty věci můžou být protikladu. Znamená, jako může být nějaká jako jednoduchost třeba té gramatiky oproti schopnosti té gramatiky něco zvýrazňovat a zdůrazňovat. Například to, jestli se skloňuje jinak životní a neživotní jména, je typická věc, která je prostě složitá, ale zároveň to umožňuje tím, že něčemu připisujeme tu životnost, takže zdůrazníme, jak je to důležité.
0: Tak asi jsme probrali docela důkladně.
1: Za tím článkem taky stojí ta otázka, že pokud máme nějaké gramatické univerzálie, tak bychom se měli ptát, jestli opravdu proto, že to je vlastní všem lidem, nebo jestli to vlastně není historická náhoda, že se vyvinuli u nějaké konkrétní populace nebo u skupiny populací v konkrétní době a že když by se ten jejich směr potom, ta jejich populace prostě se rozšířila a i s tím diverzifikovaly ty jazyky, jestli kdyby se to stalo v jiném místě, v jiném čase a tak dále, jestli by ty univerzálie gramatické zase nebyly právě trošku někde jinde. Jo, jestli je to opravdu striktně výraz té naší kognice, anebo jestli je to historická vlastně náhoda.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Další tajemství, které tady probíráme v dnešní rozhlasové laboratoři, ve které účinkují jednak antropolog Lukáš Riedl, student Daniel Hampl a etolog Marek Špinka. Před více než 40 tisíci lety dávno před rozvojem písma lidé, kteří žili v době ledové, už znali způsob, jak ukládat informace, používali kombinaci geometrických znaků, například křížku a čárek. Nová studie prozkoumala více než 3 tisíce takových geometrických symbolů z 260 různých předmětů z té doby. První obrázkové písmo se objevuje až o 40 tisíc let později v Mezopotámii. Takže my jsme teď u lidí v době ledové, první studii jsme mluvili o tom, jak ta doba ledová mohla ovlivnit to, jakým způsobem jsme se potkávali s neandertálci. Tady zase doba ledová mohla ovlivnit to, jak komunikujeme. To se mi docela líbí.
2: Člověk potřeboval možná i nějak komunikovat v tom prostředí, protože mohlo být i náročné vlastně pro to žití, takže musel se nějak dorozumět. Nebyl to třeba úplně jazyk, jako známe dnes, ale vlastně pomocí těch symbolů se mohl dopracovat k té spolupráci. Ale samozřejmě některé ty symboly mohou být i dekorativní, jenom protože se vlastně to líbilo tomu jedinci.
0: Nějaký člověk té doby před těmi více než 40 tisíci lety třeba chtěl dát své vyvolené nějaký hezkou nádobu a na té ji namaloval kombinaci křížku a čárek. Znamenalo to miluji trochu přeháním nebo ta symbolika mohla mít třeba takovéhle kontexty?
1: Tam jde o to, že se to vyskytuje na kulturních artefaktech, na figurkách, na nějakých člověkem zpracovaných materiálech typu kost, mamutovina a tak dál. Ten systém různých těch teček, křížků, čárek a tak dále, není úplně striktně náhodný. Je tam nějaká repetitivnost, že tam je nějaká míra entropie, nějaké nahodilosti v tom, ale že to není čistě náhodné. Spekulují, co to vlastně mohlo znamenat. Jestli to teda byly nějaké rané záznamy, které my bychom dneska mohli chápat jako protopísmo, byť oni argumentují velmi přesvědčivě, že bychom to neměli vůbec ani označovat jako písmo, ale nějaké záznamy, které mohly mít užitnou anebo symbolickou hodnotu. A teď ta užitná hodnota mohla být kalendářní záznamy, záznamy, početní záznamy, což tady, když navážu na Daniela, by mohlo mít opravdu praktický dopad. Třeba to, že sleduji lunární cyklus a podle něho se řídím, podle toho se řídí moje rozhodování, kdy půjdu lovit, kam půjdu lovit, co budu lovit, nebo se tím řídí reprodukční cyklus nejenom těch zvířat, ale i nás, lidí samotných. Menstruační kalendáře jsou běžnou součástí dnešní výbavy v našem světě. To, že to nějaký význam mohlo mít, mě absolutně problém nedělá, protože my se tady bavíme o prvních moderních lidech příchozích do Evropy. Období kolem 45 tisíc let, kultura Orinasien, o které my víme, že opravdu byla přechodem k tomu mladému paleolitu a že to byla nějaká kulturní změna oproti tomu, co tu dřív měli neandrtálci. A měli bychom si klást ty otázky vlastně, pokud teda to přišlo s jiným druhem člověka, pokud to přišlo ve specifické době a je to doprovázeno i změnou technologií, výroby kamenných nástrojů, loveckých technik a tak dále, tak to pravděpodobně je nějaká významnější kulturní inovace nebo nějaká prostě změna, která stojí za pozornost.
0: Jo, tak kromě toho, že jsme přinesli nějaké nové zbraně na lov, tak jsme ještě si čmárali na naše nádoby. Tak to je taky docela hezká představa.
4: Musíme si také uvědomit, že ty populace vznikaly a zanikaly. Jo? V té době kolem těch 40 tisíc let byly obrovské fluktuace v tom klimatu, že třeba na 600 let se kleslo o několik stupňů a vznikl permafrost všude a pak zase to vylítlo nahoru. Takže ty populace celé mohly zanikat a zrovna tak mohly zanikat takovéhle jako kulturní vlastně tradice, které mohly s tím zaniknout, zrovna jako schopnost číst velmi poklesla po pádu doby římské a tak dále. Takže to všechno je možné. Já si myslím, co je na tom ještě zajímavé, je, že skutečně v těch značkách oni objevili velikou repetitivnost a srovnávají to s tím klínovým a předklínovým způsobem zápisu. To první písmo, které je mnohem mladší, tak taky ze začátku se vyznačuje tím, že jsou to především opakující se zjevně numerické značky a čili nějaké počty něčeho a k tomu nějaký obrázek, který značil, o co se jedná. Ale poměrně rychle, jak ta kultura rostla do těch městských států nebo se to rozrůstalo, tak během několika set let se to písmo zásadně změní a už začínají převládat ty jakoby slovní symboly, které se pak vlastně postupně změní na hláskové symboly a těch početních symbolů tam ubývá. A tam vzniká něco, co se blíží už té naší řeči, kde ta repetitivnost je poměrně malá. Kromě toho, že někde opakujeme la la la la la nebo něco takového, tak obvykle se u nás neopakují slova za sebou.
0: Ale ještě nepočítali krávy, když nebyli zemědělci.
4: Mohli počítat nějaké i rituální slavnosti, kolikrát se něco jim podařilo udělat, kolikrát ulovili něco velkého, kolik ten lovec zaznamenal úlovku velkých, které byly vzácné, třeba jednou za několik měsíců a tak dále.
0: Asi ten systematik tenkrát nebyly ženy. Manžel šel lovit, ona to zapisovala. A že chodili lovit, to už se taky
1: stalo.
0: Jo,
1: třeba se řeší, kdo vlastně tvořil to paleolitické umění, ty nástěnné malby, kdo vyráběl ty figurky a tak dále. Jestli to jako byly ta tradiční představa, že dělat ti muži přijdou z lovu a teď začnou symbolicky přemýšlet a u ohně tam začnou vyrábět něco nebo malovat. I třeba z těch otisků dlaní se ukazuje, že vlastně velký podíl těch otisků patří dětem nebo malým jedincům, což my můžeme interpretovat ve velikostních kategoriích jako buď ženy nebo děti.
0: Pravěká školka, proč ne?
1: No, jednoznačně, no. A je to samozřejmě i v rámci, třeba když bychom se bavili o nějaké té kultuře a vzdělávání, jsou to nástroje, jak vlastně šířit určitou komunitní znalost, to, že vlastně někde něco maluju na zdi, vyjadřuje to, že sdílíme nějakou obecnou znalost o tom,

0: 50 let. Zrovna tak tohle jako nepochybně utkvělo v paměti a tím pádem to vytvářelo ohromnou vazbu právě jako ve vnějšku uložený, v tom umění uloženou, tak jako pro nás to umění nějakou identifikační věcí, která identifikovala kulturu. A k tomu zas právě evolučně člověk jako velmi nakloněn. Jednak má nějakou estetiku, že jo, to je zřejmé, prostě líbí se nám, máme náchylnost k zelené barvě, k nějakým cyklům pravidelným, třeba slunce a tak dále. Ale jednak máme opravdu to, že když nastane něco významného, tak si to velmi dobře zapamatujeme a je to někde uložené a můžeme, když tam přijdeme, tak se nám to znova vybaví.
1: Na něco důležitého.
2: Například na těch nástrojích, tak můžeme vidět, k čemu se používali, protože tam je více těch důkazů, ale co se týče vlastně těch značek, tak furt si můžeme vytvářet nové otázky, ale nemusíme zjistit, k čemu přesně fungovaly. Ať už to mohlo být nějaké rozdělení třeba sociálních rolí, nebo právě jenom zapamatování nějaké události, nebo mohlo to fungovat i jako ten kalendář.
1: Takže byste byl opatrný v té interpretaci, určitě. Co to bylo.
0: Zjevně je to krásné do dneška.
3: To se váže i jako ke dnešku. Jak rozpoznat umění? Za umění lze považovat banán přilepený ke zdi. A teď to vlastně, co z toho dělá umění, je úplně nějaká kategorie něčeho jakoby sociálního významu nebo z jiných, řekněme, oblastí lidských činností. I tady u toho křížku někde na figurkách si můžeme přesně úplně stejnou otázku položit, že možná to je objekt, který v sobě združoval mnoho funkcí. Ano, kouknu se na hezkou figurku, ale jindy spočítám křížky a vím, že jsem ji vytvořil před 6 měsíci a že před těmi 6 měsíci se přesně stala nějaká událost, ke které já se vztáhnu, ať už komunitně, rodině a tak dál, že vlastně ty funkce se slévají. No.
1: Tak to mám radost, že jsme se dotkli i krásy v umění dávných lidí, v tomto případě mladého paleolitu. A děkuji moc, že nám tyhle zajímavé studie interpretovali naši hosté. Antropolog Lukáš Riedl, děkuji.
3: Děkuji za pozvání.
1: Etolog Marek Špinka.
0: Děkuji.
1: Děkuji, že jste přišel. A student oboru antropologie Daniel Hampl, děkuji, že jste se k nám připojil.
2: Děkuji za pozvání.
1: Martina Mašková se těší na slyšenou v tomto pořadu zase za týden. Laboratoř. Laboratoř.
4: Výběr toho nejlepšího z Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Nejzajímavější rozhovory, nejpalčivější témata, podcasty, radioknihy, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, podívejte se na sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Odebírejte a lajkujte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu nebo čtěte, lajkujte a sdílejte statusy na Facebooku a síti X. Jsme pro vás také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Spojené státy začnou doprovázet lodě uvízlé v Perském zálivu. Fotbalisté Plzně porazili na úvod ligové nadstavby Hradec Králové. A dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: V Národním parku České Švýcarsko se hasičům daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Ten teď zabírá plochu menší než kilometr čtvereční. Už třetí den se ho snaží zlikvidovat přes 400 hasičů. České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
6: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do zítřka do večera.
5: Dnes dorazí 2 vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ty budou podle Vlčka zasahovat do soumraku a v noci budou hasiči pracovat na tom, aby se oheň nerozšiřoval. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a hlavně v lesích. Situace by se měla zlepšit tento týden. Během dneška se objeví první přehánky ve středu už by mělo pršet na většině území. Meteorologové zároveň oznámili, že letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Jen v sobotu hasiči zasahovali asi u 50 přírodních požárů. Spojené státy začnou hormuzským průlivem doprovázet lodě, které uvízly v Perském zálivu, oznámil to americký

0: Prezident Donald Trump, podle kterého tím jeho země reaguje na žádosti o pomoc celého světa. Nabídka se týká plavidel ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. Spojené státy by s eskortováním lodí měly podle Trumpa začít už dnes. Americký prezident to označil za humanitární operaci, díky které se budou moct námořní společnosti znovu svobodně věnovat svým obchodům. Kriminalisté se zabývají sobotní tragickou nehodou na traktoriádě v obci Libeř u Prahy. Zemřelo při ní dítě. Policisté teď vyšetřují, co přesně se na traktoriádě stalo, říká policejní mluvčí Michaela Richterová.
1: Kriminalisté budou prověřovat celou tuto věc pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Nicméně s ohledem na citlivost tohoto případu nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
0: A novým přírůstkem zoo Hluboká je mládě kočkodana husarského. Narodilo se v polovině dubna. Je už pátým kočkodaním mládětem, které se v zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat. Podle zooložky Markéty Jariabkové není jisté, jestli mládě v zoologické zahradě zůstane.
2: Pohlaví budeme zjišťovat v těch 2 až 3 měsících. Teď se samice chrání, pořád má přitisknuté na břiše, takže nějaký pokus o odchyt by byl riskantní pro všechny. Pokud by to byla holka, tak budeme jednat o tom, aby u nás mohla zůstat. Pokud to bude kluk, tak budeme řešit odchod do jiné zoologické zahrady.
0: Fotbalisté Sparty v prvním kole skupiny o titul v Šancelize porazili Jablonec 2-0 a na vedoucí Slávii ztrácí 8 bodů. A vítězně vstoupila do nadstavby také Plzeň, která doma porazila Hradec Králové 3-1 a udržela 3. místo v soutěži. Pátým Východočechům Viktoria odskočila na rozdíl 7 bodů. To mimo jiné potěšilo trenéra Plzně Martina Hyského, který byl rád i za to, že jeho svěřenci ve Štruncových Sadech zvítězili poprvé od poloviny března.
3: Takže to byla motivace podat dobrý výkon a udělat důležitý krok v té nadstavbě, odskočit Hradci o 3 body a to se povedlo. Samozřejmě já si uvědomuju, že rozhodně není vyhráno, rozhodně není konec. Je potřeba udělat za týden další důležitý krok.
4: Nehoda na D1 u Brna a překážka na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 vyšetřují nehodu u Brna ve směru na Ostravu. A v omezení na kilometru 196 havarovaly 2 kamiony. S opatrností je to průjezdné plynule. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za sjezdem na dálnici do Olomouce. Na 89. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště už projedete omezením za odbočkou na Stodůlky plynule. Na 21. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Levým pruhem projedete bez výrazného zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď v noci má přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni Celsia a přes den pak čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a Beslezku bude většinou polojasno a beze srážek, nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách bude většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Papež Lev XIV. Si připomene první rok ve funkci. Byl to rok, který změnil tón katolické církve i očekávání věřících? Zeptám se. Diakonie varuje. Péče o blízké v Česku se odehrává v tichu, vyčerpání a v osamění, často bez jakékoliv podpory systému. I tohle téma probereme. A Francie zpřísňuje dohled nad náboženskými komunitami. Nový návrh zákona míří na transparentnost a vliv uzavřených struktur. A přidáme detaily. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
5: Vertikála.
6: Rok ve znamení změn, očekávání i velkých gest. Papež Lev XIV. Bude už v pátek 8. května přesně rok v čele katolické církve. Za tu dobu stihl vzbudit naděje, ale i otázky napříč celým světem. Kam směřuje svůj pontifikát a jaký otisk zatím nechal? Tak na to už se zeptám historika a teologa z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Martina Vaňáče. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Tak jaký byl ten první rok pontifikátu papeže? Převládá spíš kontinuita, anebo nastavil nějaký nový směr?
7: Je dobré si uvědomit, že v papežském úřadě jde vždycky především o kontinuitu a já si myslím, že i tentokrát vidíme vlastně ještě silněji, než když jsme viděli v těch předchozích jaksi výměnách pontifiků. Je to zřejmé prostě i z toho, že pravděpodobně papež František si Roberta Prevosta, tedy současného papeže Lva 14. v podstatě i vybral, že si ho povolal z Peru a udělal z něj prefekta dikasteria pro biskupy. Ale vidíme to i ve způsobu, jakým papež Lev 14. vykonává ten svůj úřad. Třeba nyní se zdá, jakoby to byla taková znovu se vracet k těm tématům, které papež František vlastně přinesl, když teď se konalo to v lednu setkání kardinálů, ta takzvaná konzistoř, tak vlastně jedním z tématem bylo jaksi opětovné čtení toho dokumentu té apoštolské exhortace Evangelii Gaudium, Radost Evangelia, což byl programový dokument papeže Františka, tak jakoby se k tomu znova vracel a zdůrazňoval to téma misijního poslání církve.
8: Papež opakovaně zdůrazňuje téma míru, to je velmi aktuální v současné době. Dá se to označit třeba i jako redefinice role Vatikánu v té mezinárodní politice?
7: Tak to bych to asi nevnímala, nejsem politolog. To téma míru je zase stabilně přítomné v té vatikánské diplomacii dlouhodobě. A samozřejmě se proměňuje i díky kontextu, kterého jsme svědky. Papež František opakovaně třeba reagoval na válku v Sýrii, vyzýval k modlitbám, k půstu, vyzýval k míru a tak dále. Tady vidíme, jestli můžu u papeže Lva 14. drobný posun, ale ten je dán spíš těmi vnějšími okolnostmi, kdy opravdu svým způsobem, nevím jestli zostřuje, ale prostě zdůrazňuje to téma, které teď nedávno i zbudilo tu pozornost a prostě říká, nemůže být Kristovým učedníkem, tedy posla míru, nemůže být někdo, kdo třímá v ruce meč a kdo schazuje bomby. Takže jako ještě bych řekl, že zdůrazňuje to volání po míru i tím, že prostě křesťan nemůže se považovat za křesťana následníka Krista, pokud vyhrožuje válkou.
8: Vím, že se tomu bráníte, říkáte, že nejste politolog, ale přesto bych u tohoto tématu ještě ráda zůstala. Jak hodnotíte jeho konkrétní postoje k aktuálním konfliktům, k mezinárodnímu právu? Posilují anebo spíš oslabují diplomatickou roli Svatého stolce?
7: Tak papež Lev 14. opakovaně zdůrazňoval třeba i nyní na té své apoštolské cestě v Africe, že jeho posláním právě není to být politikem a komentovat konkrétní události, že vlastně jede setkávat se s lidmi a hlásat evangelium, ale zároveň zdůrazňuje, byl na to teďka tázán při cestě naspátek, že se vlastně setkává třeba i s politiky, kteří stojí v čele autoritativních režimů. On tam vysvětluje, že prostě to je ta jako jeho role, že je na jedné straně snaha Vatikánu udržovat diplomatické vztahy, pokud možno se všemi zeměmi, ale opakovaně už říkal, že v pozadí ve skrytu probíhají snahy, diplomatická jednání, že ta aktivita vlastně, která je hlavní náplní vatikánské politiky, že příliš není vidět. Tudíž papež často nevystupuje s nějakým radikálním odsouzením toho nebo onoho, ale udržuje ty vztahy a snaží se, aby ta diplomacie probíhala ve skrytu.
8: Jak potom číst papežovi postoje k citlivým tématům, jako jsou homosexuální páry, sexuální zneužívání a podobně?
7: To bylo taky zajímavé, vyjadřoval se na to při tom zpátečním letu z té africké cesty, kdy říkal, že je taková tendence stavět jednotu a rozdělení církve právě na těch sexuálních otázkách a říká, že by to tak být nemělo, jo? Že je tendence, když se řekne morální učení církve, tak se to automaticky převádí jenom na tu problematiku sexuality. On říká, že přitom je řada důležitějších témat vlastně, jako je spravedlnost, jako je rovnost mužů a žen a ta témata vlastně ze sociální oblasti. On tam reagoval na konkrétní dotaz, který je v Německu v diecézi Reinharda Marxe o jakýsi pokyn o žehnání lidem v neregulérních situacích nebo i homosexuálních párů, tak to budí drobné jako kontroverze.
8: Papež je první hlava římskokatolické církve, která se narodila ve Spojených státech. Hraje tohle třeba nějakou roli v té jeho současné politice, v jeho osobních postojích?
7: Nevím, nakolik v osobních postojích. Někteří to komentovali, to jeho zvolení, že on je sice rodák ze Spojených států amerických, ale tím, jak působil dlouhou dobu v Latinské Americe, hlavně v Peru a má i peruánské občanství, takže je takový jako v něčem odrodilý. Ale já tam vidím teda alespoň jednu zcela praktickou velkou výhodu a to je, že mluví anglicky, což je prostě jazyk dnes všeobecně komunikační, jak pro diplomaci, tak i pro odborné texty a další věci. Takže si myslím, že i toto umožňuje mnohem snadnější komunikaci a často u těch audiencí ta setkání vlastně jenom ve dvou bez potřeby tlumočníku. Takže si myslím, že to tu situaci ulehčuje. A druhá věc je na té diplomatické pozici. Myslím si, že se velmi dobře orientuje v té složité americké situaci, což je dneska potřeba.
8: Zajímavé je, že papež má podle mnoha průzkumů, například NBC News, agentury Gallup a nebo Fox News, vysokou důvěru americké veřejnosti. Dokonce vyšší než prezident Donald Trump. Čím se to dá vysvětlit?
7: Přiznám se, že nemám vhled do těchto amerických nálad, ale když se na to dívám takhle jako z té naší perspektivy, řekl bych, že to je docela logické, protože Donald Trump je vysoce kontroverzní osobnost. Myslím si, že má svoji skupinu jaksi nekritických příznivců, která je poměrně silná a vlastně mu promine úplně cokoliv, ale zároveň vzbuzuje ty negativní emoce, takže má i celou řadu jako odpůrců. Oproti tomu bych si troufal říct, že přece jenom papež Lev XIV. Vyjadřuje jakousi, no, nevím, jestli použít to slovo, klidná síla, ale prostě určitou stabilitu. Není to takové to, co se dneska jasně konstatuje u Donalda Trumpa, že vlastně něco řekne a my nevíme, jestli to za pár hodin už nebude úplně něco jiného, takže si myslím, že už jenom z tohohle praktického důvodu to tak je. A myslím si, že tam hraje i to téma války a míru. Je potřeba říct, že Donald Trump poměrně silně i se svými příznivci odsuzoval všelijaká vojenská dobrodružství v zahraničí. A já si myslím, že když se teďka do těchto dobrodružství sám pouští, takže ztrácí hlasy a přízeň i svých bývalých voličů.
8: Příznivců. Co rozhodne o tom, jestli bude pontifikát Leva 14. historicky hodnocený jako úspěšný?
7: Já si myslím, že na tohle to hodnocení ještě příliš brzo. Ten rok vlastně vůbec nic neznamená. Viděli jsme to u papeže Františka, který říkal, že bude tak, protože byl ve věku 76 let zvolen, tak říkal, že bude papežem tak 3, maximálně 4 roky. Nakonec byl 12 a vlastně se mu podařilo mnohé věci dotáhnout a papež Lev 14. v nich pokračuje. Je tedy mladší, k délce svého pontifikátu se nějak jako nevyjadřuje, takže si myslím, že si musíme ještě počkat, že ta doba ještě bude dlouhá a budeme hodnotit ještě později.
8: A kam se může tedy jeho směřování v těch následujících letech posunout?
7: Já si myslím, je to teda vždycky, když nastoupí papež, že svým způsobem pokračuje v té linii toho předchůdce svého, ale teď je to velmi jako zdůrazněné, protože opravdu dotahuje některé věci, které byly zahájeny papežem Františkem. Takže si myslím, že ještě dlouhou dobu to bude v tomto smyslu. Já si myslím, že papež František přišel s mnoha zajímavými podněty pro církev, mimo jiné i s tou synodalitou, a uvidí, jestli se podaří, aby se tyto myšlenky, aby se tento způsob vlastně jednání církve podařilo za papeže Leva 14. opravdu jako, aby pronikl a prosákl do církve na celém světě.
8: Za prvním rokem pontifikátu Leva 14. jsme se ohlédli společně s historikem a teologem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Martinem Vaňáčem. Děkuji za váš čas a návštěvu ve studiu.
7: Děkuji za pozvání.
8: Dvě pětiny lidí pečujících o své blízké jsou na všechno úplně sami. Většinou jde o ženy, které kromě péče ještě pracují a často balancují na hraně finančních možností, ale i vlastních sil. Nový průzkum Diakonie Českobratrské církve evangelické ukazuje, že realitu pečujících dnes vystihují hlavně tři slova: nejistota, vyčerpání a bezmoc. Co se musí změnit, aby péče doma nebyla pro rodiny rizikem? O tom už budu mluvit s náměstkyní Diakonie Zdeňkou Marešovou. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Jak už jsem zmínila, ten průzkum ukazuje, že až dvě pětiny pečujících jsou na péči úplně sami. Co považujete za hlavní důvody téhle izolace?
9: Na prvním místě bych asi řekla, že ta péče je prostě náročná. Je složité se od blízkého vzdálit, často taky ten blízký odmítá pomoc třeba profesionální služby, pečovatelky, nebo i to, že by se lidi z rodiny střídali. A zároveň starat se o blízké je pořád v naší společnosti tabu téma. Je prostě těžké sdílet ty starosti s lidmi, kteří tu situaci třeba nezažili. Lidi mají pocit, že je to přece normální se postarat o maminku, o tatínka, musím to zvládnout, nesmím si na to stěžovat. No a taky péče prostě prověří vztahy, kde byl třeba ten problém už dřív, například nějaké konflikty mezi sourozenci nebo mezi partnery. Pod tlakem toho stresu té nové situace se třeba objeví nějaké vztahové problémy.
8: Taky už jsem zmínila, že typickým pečujícím je podle dat žena, která kromě té péče ale ještě pracuje. Jak velkou zátěž to v praxi představuje, jaké dopady to potom má na zdraví pečující ženy a její životní situaci?
9: Ta žena se navíc často stará taky ještě o děti, které jsou školou povinné nebo potřebují nějakou podporu, takže je vlastně v té takzvaně sendvičové generaci. Zažívá často obavy ze zhoršení finanční situace, často si musí snížit úvazek anebo dokonce odejít do předčasného důchodu, případně z práce odejít. A trápí pečující taky osamělost, jak už jsme o tom mluvili, a psychické vyčerpání, až někdy zažívají i v podstatě vyhoření. Setkáváme se taky s tím, že pečující vlastně zanedbávají vlastní zdraví, odkládají preventivní prohlídky, nechodí na operace, protože nemají, kdo by je v té péči vystřídal.
8: A který z těch faktorů, o kterých jsme už mluvili, tedy nejistota, vyčerpání, vyhoření, bezmoc, považujete třeba za nejkritičtější?
9: Mně přijde zásadní říct, že každá situace je individuální a každý ten pečující může jako zátěž prožívat něco úplně jiného. Lidi na začátku péče často hledají zejména informace. Jsou ve stresu, pod tlakem, neví, jestli tu péči doma vůbec vládnou, co všechno musí zařídit, jak si vyřídit příspěvky a tak. Zejména pro tyhle pečující je tady opora diakonie, která jim pomůže nastavit ten plán péče a rychle se v té situaci zorientovat, ušetřit čas a získat nějakou jistotu. A lidi, kteří potom pečují dlouhodobě, tak ti hledají obvykle zejména odlehčení. Potřebují, aby je někdo v té péči mohl vystřídat, aby se mohli sami odpočinout, aby se mohli věnovat ostatním členům rodiny nebo péči o vlastní zdraví a mít taky nějakou jako vizi budoucnosti, co s tím mým blízkým třeba bude, až já nebudu moci pečovat, jestli se najde pro něj nějaké zařízení. Takže různí se to hodně podle té situace pečujícího.
8: Projekt Diakonie, který jste nazvali Opora, má tedy pečujícím pomáhat přímo v domácnostech. Jaké služby se v praxi nejvíc osvědčily?
9: Naší vizí je to, aby vlastně každý pečující dosáhl na tu podporu přímo v domácnosti. Nejčastěji to funguje tak, že se pečující obrátí na naši poradenskou linku nebo si vyplní průvodce na webu. A pokud v regionu, odkud je, máme středisko diakonie, tak mu můžeme nabídnout právě návštěvu třeba v poradně a případně i doma, když o to stojí. Doma se potom zaměřujeme třeba na bezbariérové úpravy, na plánování péče, tak aby se do toho zapojili i třeba ostatní členové rodiny nebo lidi z okolí a další služby, ale i pomáháme vyřídit žádosti o příspěvky nebo doporučíme vhodné pomůcky. To je zejména pro ty lidi na začátku péče a pro lidi, kteří pečují dlouhodobě, jsou velmi populární například online terapeutická setkání, kde můžou sdílet lidi své starosti s ostatníma pečujícíma a nemusí toho svého blízkého opouštět, můžou se připojit z domova. A velký zájem je taky o informační setkání na téma péče o lidi s demencí, protože vlastně polovina pečujících, kteří se na nás obracejí, se stará právě o seniora s demencí.
8: Upozorňujete na nedostatek financí a také neochotu krajů rozšiřovat síť služeb. Co by se muselo změnit, aby se dostupnost služeb opravdu zlepšila?
9: Zejména je to otázka, řekla bych, priorit. Kraje v tuhle chvíli hospodaří s určitým balíkem peněz, které stát na sociální služby dává z rozpočtu. A s každou novou službou, kterou takzvaně pustí do sítě, tak vzniká na ty finance tlak. A na to navýšení kapacit je potřeba výrazně více do těch služeb terénních investovat. A v tuhle chvíli převládá snaha otevírat pobytová zařízení, což je samozřejmě také potřeba. A zvlášť ta specializovaná péče třeba o lidi s poruchou autistického spektra, chováním náročným na péči nebo o lidi s demencí, tak rozhodně chybí a ty kapacity potřeba jsou. Nicméně ve srovnání s pobytovými službami ty terény jsou výrazně levnější a pokud podpoříme přímo pečující, tak je to taky vlastně prevence, zhoršení jejich zdravotního stavu, zhoršení stavu toho opečovávaného. A je potřeba přemýšlet při zřizování nových služeb taky nad těmi dlouhodobými dopady.
8: Diakonie přichází s projektem nazvaným Opora, ale zároveň plánuje rozšířit poradenství po celé České republice, případně vytvořit asociaci organizací. Jak daleko tyhle plány jsou a kdyby třeba mohly přinést první konkrétní výsledky?
9: My máme za sebou v tuhle chvíli rok od pilotního spuštění webu Opory Diakonie a už se nám podařilo rozšířit několik poraden, zejména díky podpoře nadačních partnerů nebo evropským grantům, například na Plzeňsku, Svitavsku, Mostecku nebo ve Vrchlabí. A jak rychle se naplní ta naše vize, že každý pečující dosáhne na pomoc přímo v domácnosti, tak to záleží na tom, zda vláda promění svoje deklarace o podpoře pečujících v konkrétní podporu.
8: Nejenom o projektech, které by měly pomáhat lidem pečujícím o své blízké, jsme mluvili s náměstkyní Diakonie Českobratrské církve evangelické Zdeňkou Marašovou. Děkuji za váš čas, ať se daří.
9: Já taky děkuji, nashledanou.
5: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Arcibiskup Jan Graubner, kterého minulou sobotu vystřídal v úřadu pražského arcibiskupa litoměřický biskup Stanislav Přibyl, se vrací do olomoucké arcidiecéze. Působit tam bude jako emeritní biskup. A co dalšího má ještě v plánu? To už zjišťoval kolega František Šedivý. Vítej.
10: Dobrý den. Jan Graubner chce být svému nástupci k dispozici pro výpomoc při biskupských funkcích a liturgických slavnostech. Před svým odchodem do Prahy Graubner vedl olomouckou arcidiecézi přes 30 let. Odchod do čela pražské arcidiecéze v červenci 2022 arcibiskup Graubner od počátku vnímal jako dočasné plnění úkolu. V budově nedávno opravené biskupské kurie v Olomouci má Graubner připravenou kancelář pro další činnost. Jako emeritní pražský arcibiskup už nemá žádné povinnosti.
8: V kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy v lednu roku 2024 krajský soud v Brně uložil obžalovanému mladíkovi dohromady 9 let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Tenhle trest také zahrnuje 2 roky vězení, které soud muži uložil za podporu propagace terorismu. Je tohle rozhodnutí pravomocné?
10: Ještě ne. Obhajoba i žalobkyně si ponechali lhůtu pro možné odvolání. Útoku na synagogu se podle žalobce muž dopustil s dalším nezletilým, který ale není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Podle rozsudku se pokusili zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.
8: I s takovými informacemi přišel do studia František Šedivý. Děkuji za to.
10: Díky, hezký den.
8: V polovině dubna rozvířil francouzskou politickou scénu návrh zákona, takzvaný Jadan. Týkal se sotiace v náboženských komunitách ve Francii. A o co přesně šlo? Na to už se zeptám Marie Sýkorové, naší stálé spolupracovnice. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jedná se o návrh zákona, takzvaného zákona Jadan. To podle předkladatelky poslankyně Caroline Jadan ze strany Renaissance, tedy strany prezidenta Emmanuela Macrona. Tato poslankyně jej ve Francii v Národním shromáždění předložila, a to, jak se vyjádřila, z důvodu zhoršující se situace, a to zejména nárůstu projevu antisemitismu ve Francii, a to po 7. říjnu 2023. Oficiálně se návrh zákona nazýval navrhovaný zákon zaměřený na boj proti obnoveným formám antisemitismu. Jedná se o text, který měl usnadnit v uvozovkách stíhání v případě zpochybňování existence státu Izrael. Navrhovatelka Caroline Jadon a s ní i následně podporovatelé, mezi nimi jsou třeba bývalí premiéři Gabriel Attal nebo Manuel Valls, oba jsou to pravicoví politici. K tomuto návrhu se přidali i další poslankyně a poslanci z pravicových nebo extrémně pravicových stran. Tak tato navrhovatelka upřesnila, že nezakazuje kritiku politiky Izraele, ale její zastánkyně a zastánci se domnívají, že jeho kriminalizace demoralizace, tedy srovnávání s nacistickým režimem a zpochybňování jeho existence, jde ruku v ruce s nárůstem útoků ve Francii. Ty, jak tvrdí navrhovatelka, po útocích z října 2023 skutečně narostly. Text měl tedy pobízet a v důsledku i sankcionovat třeba jen za náznaky toho, co by podle Caroline Jadon bylo považované za nesouhlas s Izraelem a tedy i židovstvím. Nesouhlas by byl v podstatě přirovnáván v uvozovkách k implicitní provokaci a tedy k teroristickým činům.
8: A jak se k tomu stavěla opozice?
11: Právě opozice a nejen ta, ale i občanská společnost se silně staví proti tomuto návrhu zákona a považují ho za sankcionování opozice. Totiž pokud bychom to vzali konkrétně a do důsledku, znamenalo by to například nemožnost projevit náklonost a solidaritu s Gazou a jejím obyvatelstvem, které v současnosti velmi trpí. I to by totiž mohlo být považované za provokaci a v konečném důsledku i za terorismus. Proti tomuto návrhu zákona se tak ve Francii postavila nejen opozice v čele se stranou LFI, tedy La France Insoumise, ale zvedla se proti tomuto návrhu zákona i společnost, když v polovině dubna předložila v Národním shromáždění petici, kterou podepsalo více než 700 tisíc osob. Lidé přitom vznesli zejména obavu z okleštění svobody slova a na to je společnost zejména ve Francii hodně háklivá. Svoboda projevu je totiž základní právo a to je ve Francii víc než chráněno občanskou společností. Na svobodu slova a vyjadřování se prostě v podstatě by se řeklo, se nesmí sáhnout. Otázky svobody projevu jsou tak tedy ve Francii velmi hlídány občanskou společností. Podobně se jej v minulosti snažili interpretovat po svém některé krajně pravicové nebo nacionalistické strany. V minulosti se takto podobně ukázaly také interpretace například v ruském režimu pod vedením Vladimíra Putina a odsouzení k terorismu například skupiny Pussy Riot. A jinak samozřejmě v současnosti to vidíme i u vládní strany a představitelů, když projevy nesouhlasu s jejich názory, s vládními názory označují automaticky za terorismus. To není podle francouzské opozice a velké části veřejnosti v souladu s demokratickými principy a popírá to svobodu slova.
8: Zákon byl tedy stažen a nebude přijat?
11: Ano, po přijetí této petice se navrhovatelka a předkladatelka tohoto zákona Caroline Jadon a s ní i její podporovatelé tedy stáhli a prý strana prezidenta Emmanuela Macrona předloží v červnu nový návrh. A to tak, aby prý opozice nemohla obstruovat v Národním shromáždění projednávání tohoto zákona. Zásadní ale je to, že kritika se ozvala nejen ze strany opozice, ale i občanské společnosti o nebezpečí kontraproduktivní neúčinnosti a hlavně ideologickém podkladu tohoto návrhu zákona mluví i právnička Cécile Ostier. Kritika ideologických návrhů a takovýchto podobných zákonů s obavami o stav demokracie se projevila tedy nejen z občanské společnosti, ale i od představitelek a představitelů Evropské unie.
8: Aktuální dění ve Francii pro nás sleduje naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkuji, zdravím do Paříže.
11: Děkuji a naslyšenou.
8: A naslyšenou se také příště těší na vlnách Českého rozhlasu Plus Naděžda Hávová.
5: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Českou neděli zažilo zatím nejteplejší den letošního roku, když v Plzni, Bolevci a v Tuhani na Mělnicku teplota dosáhla k 29 stupňů Celsia. Rekord zaznamenalo 11% ze zhruba 170 stanic, které zaznamenávají teplotu minimálně 30 let. Na síti X to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš věří, že rusko-ukrajinskou válku je možné ukončit, jde ale o to, kdo konec bojů zprostředkuje. Podle premiéra premiéra komplikuje situaci to, že se teď americký prezident Donald Trump zabývá krizí v Hormuzském průlivu. Do mírového procesu by se podle něj mohli zapojit lídři zemí Střední Asie nebo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. 7 zemí ze skupiny OPEC Plus se dohodlo, že v červnu zvýší své kvóty na těžbu ropy o 188 tisíc barelů denně, informovala o tom organizace zemí vyvážejících ropu. Zvýšení kvót je spíš symbolické, protože dodávky ropy z Perského zálivu zůstávají omezené v důsledku války Spojených států a Izraele s Iránem, upozorňují na to agentury Reuters a Bloomberg. A v Pardubicích vznikne kotviště pro lodě na Labi, a to v prostoru Dolní Rejdy blízko Zdymadla. Kotviště poslouží v budoucnu i velkým lodím, které začnou úsek řeky využívat v případě jeho splavnění. Práce by měly být hotové na konci září. Fotbalisté Lyonu porazili Rennes 4-2, zvítězili ve francouzské lize po čtvrté za sebou. Pavel Schulz naskočil do sestavy v 70. minutě. Adam Karabec zůstal mezi náhradníky. Lyon si dvě kola před koncem polepšil v tabulce na třetí místo, které zaručuje přímou kvalifikaci do Ligy mistrů.
4: Nehoda na D1 u Brna a omezení na Pražském okruhu u sjezdu na Stodůlky. Na D1 zvyšte opatrnost při průjezdu kolem Brna ve směru na Ostravu. Na kilometru 196 havarovaly dva kamiony. Provozu příliš nepřekážejí, takže se nezdržíte. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje za sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. A už je to bez kolony, projíždí se plynule. A s novým omezením počítejte na dálniční křižovatce u Olomouce. Ve sjezdu z dálnice D46 od Vyškova na D35 směr Ostrava budou silničáři až do večera opravovat vozovku. Průjezd bude zúžený pouze na jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď v noci má přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni Celsia. Přes den čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno a zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Nemoc, zvláště ta závažná, není jen diagnóza, ale může být i existenciální zkušeností. Dosavadní životní realita se při ní totiž často zásadně mění. V Česku je každoročně nově diagnostikováno více než 80 tisíc případů rakoviny. Jakými jistotami takto závažná nemoc otřese a musíme v ní nutně hledat nějaký smysl? I na to se ptá dnešní debata Vertikály s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
5: Vertikála.
12: A mými hosty jsou na dálku v pražském studiu řeholní sestra Andrea Hýblová z kongregace dcer svatého Pavla Paulínek. S onkologickou diagnózou má osobní zkušenost a také psychoterapeutka Martina Hazuková, spolupracující se spolkem Amélie. Ten podporuje onkologicky nemocné a jejich blízké. Dámy oběma z Brna do Prahy, pěkný den, vítejte v debatě.
13: Dobrý den, dobrý čas všem.
14: Hezký čas vám všem posluchačům.
12: V souvislosti s onkologickými diagnózami často čteme věty jako bojuje s náročnou nemocí, nevzdává svůj boj, nebo naopak prohrál svůj boj s náročnou nemocí. K tomu doplním třeba ještě větu, která v souvislosti s onkologickým onemocněním zazněla kdysi v mém blízkém okolí. Prostě jsem proti tomu nebo s tím přestal bojovat a od té doby se to přestalo zhoršovat. Dávám to jako téma, na které se chci ptát, takže jenom jako příklady. Nejprve psychoterapeutka Martina Hazuková. Jak to vy vidíte s tím bojem? Proč je to dáváno do nějaké té formy toho hrdinství? Jak to vnímáte?
14: Já si myslím, že je to nějaký přirozený narrativ, jako něco, co používáme velmi často i z historického hlediska, i v současnosti, zvlášť v tom 21. století, kdy možná právě to hrdinství, ten boj je něco, co se velmi často používá k nějaký jako motivaci k něčemu. Ale zároveň jako psychoterapeutka mám zkušenost s tím, že vlastně to moc nefunguje. Že v moment, kdy je to boj, tak mě to vysiluje, stojí to hodně energie. A to, komu to pomáhá, nebo pro koho je to ten boj důležitý, ho tak vnímat, jsou spíš lidé okolo, ale pacienti to často jako boj nevnímají. Ani to tak často jako nenazývají bojem. A já jsem za to ráda, protože si myslím, že i s nějaký jako podstaty boje a nastavení nervové soustavy do bojuj nebo uteč, tak je to něco, co nás stojí hodně sil. Princip stresu, jak funguje, tak se zapojuje prostě osa HPA, což znamená hypotalamus, hypofýza a nadledvinky, kde se právě vyplavuje kortizol. A pokud jsme v tomhle nastavení toho boje nebo utíkání, což může znamenat, že i utíkám před tou emocí a popírám jí, tak se vlastně dostávám do stavu, kdy se vyplavuje kortizol, jsem ve stresu a dlouhodobě i akutně má kortizol vliv na náš imunitní systém a snižuje ho. Takže pro mě, jako pro psychoterapeuta, je vlastně dobře, že mnoho pacientů nebojuje, ale spíš se snaží o trochu jiný přístup k nemoci a to vlastně mnohem víc funguje než ten boj.
12: Jaký přístup máte na mysli?
14: Přijetí, akceptaci, něco, co se mi v životě děje a co jako pacient s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním prostě přijímám a snažím se dělat třeba buď nějaký změny, anebo taky ne, jo, ale rozhodně to jednak nedoporučuji, ani to příliš nevidím, že by to jako fungovalo jako boj. Boj proti sobě, proti vlastním buňkám, proti svýmu imunitnímu systému, to vlastně jako nedává smysl.
12: Nemůže ale někdy, říkala jste, že to často příliš nevidíte, ale nemůže to na druhou stranu pro někoho být ten správný jazyk toho jeho postoje, že je to pro něho naopak zdrojem síly a pokud mu to ta společnost takhle dává, tak mu to dodává tu energii.
14: Může, rozhodně to respektuju, pokud to někdo takto má, ale je tam pořád ta stinná stránka. Jako v moment, kdy je to boj a já ho nevyhrávám, tak co to znamená, když se léčba nedaří? Tak pak mnoho pacientů je zklamaných a má pocit sami ze sebe zklamání, že oni nevyhrávají. A je nutno tady jako připustit, že někdy naše geny, okolnosti, jo, ať jsou jako socioekonomický, rodinný, jsou prostě tak náročný a stojí právě za naším onemocněním, že proti tomu nelze jako bojovat. To lze možná akceptovat a nějak jako se snažit s tím žít, ale možná je to něco, co jako nelze ani vyhrát. A proto ten narrativ třeba já nerada používám, protože to znamená, že někdo prohrává a někdo jakoby nejenom, že prohrává, ale že do toho nedává dost energie, že se dost nesnaží, že není dost dobrý. A jenom ještě bych chtěla jako říct, že to, co se ukazuje, tak lidi, kteří tohle označení používají, že bojují nebo chtějí bojovat nebo vyhrávají ten boj, tak vlastně tohle nastavení, tenhle scénář vlastně už mají mnohem déle. Je to nějaký jako scénář, jako který máme od dětství a který jako říká, hele, musíš to zvládnout, musíš být silný, překonáš to, zasloužíš si nebo nezasloužíš si péči. Jo, a to je prostě jako scénář, který možná není úplně funkční, který některý lidi, nechci říct, že všechny, ale některý pacienty právě přivádí ta aktivita, to snažení za jakoukoliv cenu. Musíš být silný, nesmíš se hněvat. To je něco, co ty vlastně klienty už stálo tolik sil, že kdyby znova teď se snažili bojovat, tak mám pocit, že už je to příliš a že to ani není funkční, jak jsem vysvětlovala.
12: V tuto chvíli možná Andrea Hýblová. Vy jste o své nemoci promluvila veřejně v dubnu roku 2025 pro deník N. Veřejně jste mluvila o diagnóze rakovina konečníku. Vy jste mimo jiné v tom rozhovoru uvedla. Patřím mezi lidi, kteří si vždycky mysleli, že tohle zvládnou. To je tedy citace. A dále ale dodáváte opět citace. Můj vzkaz zní, nedělejte ze sebe zbytečně hrdiny. Konec citace. Co jste tím přesně měla na mysli?
15: No, asi můžu navázat na paní Martinu, protože když popisovala, jak mají někteří lidé nastavený život, právě jako všechno musím zvládnout, zvládnu ještě víc, tak jsem si říkala, to asi mluví i o mně. A já jsem člověk, který rád prostě pracuje, rád tvoří, rád je s lidmi, ale když je toho hodně, tak to tělo prostě nějak reagovalo a hlásilo se, že potřebuje čas na oddech nebo být i sama. Ale já jsem se pořád cítila, že to musím vydržet, že to musím zvládnout a chtěla jsem to všechno zvládat. Takže možná v tomhle můžeme říct, že není nutno být hrdiny, není nutno vyjít všem vstříc, není nutné mít na všechny čas a dokonce, a to jsem se vlastně naučila až teď, jako dobrý říct, hele, teď to nezvládám nebo teď potřebuju pauzu, můžeš mi s něčím pomoct. Zní to jako hrozně klišovitě, ale já jsem tohle dřív neuměla a jsem ráda, že jsem se to teď naučila, nebo spíš se to pořád učím.
12: Je to dotýkání se těch vlastních limitů? Dá se to tak pojmenovat, že ta diagnóza odhalila nějaké ty vaše vnitřní nastavení, limity, které máte?
15: Je to tak. A nejenom jako limity fyzický, ale třeba jak to právě mám nějak nastavený od dětství, od výchovy, od stylu života. I to třeba, že od řeholní sestry se očekává, že pořád pro všechny nebo... Já jsem si myslela, že se to očekává. Ku podivu jsou lidé, kteří to ode mě neočekávají a za to jsem vděčná. A taky je to jako věk. Já mám pořád pocit tím, že nemám třeba rodinu a děti, že mi je pořád nějakých těch 20-30, ale ono mi je vlastně už 50 a to tělo si taky žádá svý.
12: Když jsme se teď bavili o tom, že na jednu stranu používáme ve společnosti v souvislosti s onkologickým onemocněním právě to slovo boj a na druhou stranu jste teď mluvila o tom, že jste si také uvědomila, že nemusíte všechno zvládat, tak jak vy pojmenováváte nebo jak jste se vy sama postavila vůči té nemoci, pokud jsme si řekli nějaký i ten extrém toho výrazného boje?
15: Já jsem si asi nepojmenovala, nedala jsem tomu žádný jméno, ani jako boj, ani jako rezignaci. Pro mě to bylo žiju teď, přítomnost, teď mi řekli diagnózu, někde prostě podvědomě bylo, postarají se o mě lékaři, moje tělo to taky zvládne, prostě jsem byla nastavená možná až moc pozitivně, ale já jsem pozitivní člověk, tak tohle mi pomohlo. A měla jsem důvěru, že to nějak půjde prostě krok za krokem a budu reagovat podle toho, jak se to bude vyvíjet. A v mém případě mě ještě pak čekala jedna jako operace, která nebyla tak vážná, udělali mi umělý vývod střeva, a moje pozornost se zaměřila tímhle směrem a to mi možná pomohlo, že jsem přestala tolik řešit nádor samotný, ale chvilku ta pozornost šla na řešení těch běžných denních povinností, prostě tady s tím vývodem. A prostě tahle ta všednost a šetření třeba i energie během té léčby, že teď jdu na procházku maličkou, ale pak už si lehnu. Prostě to zaměření se na ty malé denní věci mě pomohlo jít dál a dál.
12: Vy jste v tom zmiňovaném rozhovoru uvedla, že když jste šla na operaci, která původně nebyla ani braná jako nějaká závažná, nebo nebyla tam napřed ta závažná diagnóza, tak když vám po této operaci oznámili, že vám budou volat z onkologie, že to právě pro vás byl šok a že jste si začala vyčítat, že jste moc pracovala, protože jste nastavená na to hledat tu chybu u sebe, tedy jste hledala tu chybu u sebe i v případě nemoci. Můžete to pojmenovat, jak jste přijala tu změnu životní, diagnózu, zásah do těla, což už jsme nastínili?
15: Tak skoro jsem se chtěla k tomuhle okamžiku vrátit taky a jestli si můžu dovolit, trošku tam předskočím, proč pro mě to oznámení a buď boj nebo rezignace nenastalo, tak jsem chtěla říct, že pro mě smrt vlastně není konec a to si uvědomuju, tím, že žiju jako řeholní sestra, to znamená právě, že třeba nemám ty děti, nemám partnera, tak jsem nevnímala to, že po mně někdo zůstane, ať ty děti, nebo někdo, komu budu chybět. Takže tohle mi jasně pomohlo i přijmout fakt, že bych mohla zemřít. Ne, že bych si to nějak připouštěla, ale ten postoj k té smrti nebyl pro mě tak složitý, jak to vidím u jiných lidí, co se dozví diagnózu a přesně mají třeba malé děti. A také jsem zjistila, já jsem si tu smrt párkrát přála v okamžicích, kdy jsem byla na tom třeba psychicky daleko hůř, ale v tuhle chvíli jsem si ji nepřála. Je to jako zvláštní, že když bolí tělo, tak člověk chce žít, ale když bolí duše, tak vlastně jako o té smrti uvažuje jako o úniku.
12: Otřásla ta diagnóza něčím ve vás?
15: No, jako šla jsem to rozchodit do parku, ale mě to nedocházelo v tu chvíli. A taky jsem asi měla štěstí, že nejdřív ten nález byl malý a teprve až později zjistili, že je vlastně velký. Kdyby mi to asi řekli hned, tak to se mnou taky zatřese jinak. Já jsem to prostě měla dávkovaný po kouskách. Já v tom vidím nějakou boží péči, nebo prostě může se někdo myslet shodu náhod, ale ke mně to nějak přišlo postupně a až teď zpětně vlastně vidím, že to nebylo zas tak jednoduchý.
12: Tak možná to, co se nedostavilo v tu chvíli, tak zpětně vám něco došlo?
15: No zpětně je to neskutečná vděčnost. Změnilo se vnímání jako mě samotný vlastně. Vnímání, že ten život, jako ta úplná obyčejnost život a že je to krása. Že člověk prostě jenom to, že je, že funguje, že mu ty věci v těle, když mu fungují, jak mu mají fungovat, že to není vůbec jako běžná věc, že to tělo je jako dokonalý nástroj. Ani nevíme, že to všechno funguje, dokud se to neporouchá.
12: Martina Hazuková, tady zaznělo také od paní Hýblové to slovo rezignace. Když jste mluvila právě o tom přijetí, tak nemůže to právě sklouznout k té rezignaci nebo pasivitě a přeměnit se to vlastně v něco, co pak není účinné pro tu léčbu nebo pro ten život s tou diagnózou?
14: Já si myslím, že může, že u některých lidí, a zase souvisí to na mnoha faktorech, že třeba nemají podporu, nemají vlastně trochu motivaci nebo důvod k té léčbě, ale já si myslím, že jak už se bavíme o tom, jestli bojovat, nebojovat, rezignovat, nerezignovat, že to úplně není ta otázka, na co se zaměřit. Já si myslím, že je to víc o nějaký jako autenticitě toho člověka, o tom, jak on si dovolí vlastně konečně v té nemoci být sám sebou a jestli sám sobě začne věnovat větší pozornost a jestli taky druhým je nějak jako schopen si říct o pomoc, mluvit o svých emocích, mluvit o tom, co se s ním děje, jaký má obavy a vlastně autenticky říkat, co prožívám.
12: Na stránkách spolku Amelie, se kterým spolupracujete a který se věnuje podpoře lidí s onkologickým onemocněním a tedy podpoře také jejich okolí, tak je napsáno, že rakovina není jen akutní nemoc, ale často dlouhodobý životní stav. Můžete popsat, co to přesně znamená?
14: Je to vlastně, když si představíme angínu, tak většinou u angíny máme nějaký začátek a konec a taky nějakou rekonvalescenci, ale víme, že je to něco, co jako vyléčíme, co za třeba měsíc budeme v dobré kondici. U onkologických onemocnění nebo i dalších závažných onemocnění to jako bych nerada jako právě řekla, že se opět vracíme do bodu na začátek, na start nebo do bodu nula, protože to většinou už nejde i z důvodu toho, co sebou ta léčba, jako za jaký důsledky té léčby, co ona přináší. Jsou to nějaké fyzické změny, jo, ať po operaci nebo po odstranění nějaké končetiny. Jsou to důsledky chemoterapie, ozařování, hormonální léčby. Dost žen prostě na hormonální léčbě velmi přibere i změní se třeba proporce těla. Imunoléčba, pak ta chirurgická léčba, to všechno vlastně mění toho člověka, dělá mu vlastně v životě trošku buď nějaký trable, anebo bylo, že někdo to pociťuje i jako změnu identity, že se skutečně změnil. Takže to všechno vlastně je důsledek léčby a ta je dlouhodobá. A jako důsledek léčby, který se snad úplně nejvíc, ať na skupinách nebo v individuálních konzultacích objevuje, a to je, že velmi často je tam dlouhodobá, ale skutečně velmi dlouhá únava. A vlastně klienti, nejvíc jako klientky, který na skupiny navštěvují, tak vlastně popisují i to, jak už jim to v životě vadí, jak prostě, jako by chtěli žít ten normální život a vlastně učí se akceptovat novou normalitu, protože někdy se to na dlouhou dobu stává normalitou, že jsem unavený, nezvládnu toho tolik, co předtím. Takže to je vlastně to, že já se učím žít s tou nemocí dlouhodobě, protože její důsledky jsou většinou dlouhodobý. A někdy je to i celoživotní. Někdy se bavíme, jo, i když to může znít jako náročně, že jsou paliativní pacienti onkologický, ale to neznamená, že přijde brzy konec. Jo. V některých případech ano, ale v mnoha ne. V mnoha je to na několik let, kdy víme, že už k úzdravě nedojde, ale že může jako docházet k mnoha letům kvalitního života s nemocí, s kterou se potřebují naučit žít, aby ten život byl hezký.
12: Posloucháte Český rozhlas Plus na téma Čím vším otřese závažná diagnóza debatují řeholní sestra Andrea Hýblová a psychoterapeutka Martina Hazuková.
5: Posloucháte Vertikál. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Andrea Hýblová, když se podívám na ty vztahy, proměnily se v této souvislosti s tím, co jste prožívala, prožíváte nějak vaše blízké vztahy toho blízkého okolí s vámi a naopak?
15: Zjistila jsem, že někteří lidé mi zůstali na blízku, protože sami možná měli zkušenost s někým nemocným nebo s vlastní nemocí a zůstali mi na blízku podporou, nebo kdybych potřebovala podporou, nebo se sami nabízeli. A překvapilo mě u některých lidí, že to právě byli oni, a u jiných mě překvapilo, že to nebyli oni. A tak řeknu jeden hezký případ, třeba vztahy jenom s mými rodiči, které jsou dobré, ale tím, jak už žiju dlouho někde jinde a žiju jiný styl života, než který se jim třeba, řekněme, líbí, tak v tuhle chvíli nemoci mi mohly znova projevovat tu lásku těch rodičů vůči dítěti, kterou jsem třeba tak nevnímala asi v dětství, a teď jsem si ji mohla uvědomit, že ačkoliv už jsem dávno dospěla, na nich nezávislá, takže mě mají pořád rádi a co všechno udělali pro to, aby mě třeba přijeli navštívit nebo jak o mě prostě chtěli pečovat. To bylo vlastně moc hezký a takový uzdravující pro něco, co bylo kdysi v minulosti, a jak říkám, jako dítě jsem to nevnímala a určitě to z jejich strany nechybělo, ale teď jsem dostala na to takový razítko ještě.
12: Martina Hazuková, ty mezilidské vztahy, jak se proměňují, nebo je třeba v pořádku, když se člověk v nemoci některým vztahům vzdálí, i když dříve pro něj byly důležité?
14: Určitě. Já si myslím, jako obecně z psychologického hlediska, teď jako to trochu zgeneralizuju, ale vztahy jsou v našem životě to nejzásadnější. My se rodíme z těla do světa a vztahy nejdřív s matkou, s otcem nebo v rodině, ať už je sestavená z jakýchkoliv pohlaví nebo typu lidí, ať je ta rodina jakákoliv, úplná, neúplná, tak prostě ty vztahy, ta první náruč je pro nás zásadní. A to se nám line tím naším celým životem. Ukazuje se i v nemoci, jak velká zátěž je pro naše blízký nemoc toho jednoho člena. Takže ano, otře se to našimi nejbližšími, ať už se nazýváme rodina, komunita, společenství, blízkost jako taková, ty komunity je tam důležitá. Ukazuje se tam, jak moc ten člověk, jako jak mu na nás záleží, ale i na jeho dovednostech empatie. Protože si myslím, že jsou i lidé, kteří nás mohou jako pacienty mít rádi, ale nedokáží být tak empatičtí. Nedokáží nám být oporou, protože jsou i oni v té situaci poprvé. Takže zátěž to je obrovská. Sama pracuju v organizaci Edutera, která se zaměřuje na psychoterapeutickou podporu pečujících. A jako tam vnímám, jak se vlastně někdy i z dlouhodobě pečujících stávají právě onkologičtí pacienti, takže z pečujícího se stane pacient, který ještě má pečovat. A není to úplně výjimečný, proto o tom mluvím. A tam se vlastně jasně ukazuje, jak mi nemoc bližního, jak mi nemoc dítěte, partnera, sourozence, jak ho velmi jako těžce je pro nás jako snesitelný, nebo jak ho prožíváme velmi obtížně.
12: My už jsme se tam toho dotkli. Víra v Boha v tom zmiňovaném rozhovoru, teď opět Andrea Hýblová, kde jste tedy o své nemoci promluvila, tak dáváte právě tu svou nemoc i do souvislostí s vaší vírou v Boha. Je tam třeba to, že jste v tom uviděla zásah Boha, že krátce předtím jste ho totiž prosila, aby se ve vašem životě něco změnilo, nastala nějaká změna, nevěděla jste tedy, že to bude takováto změna, zároveň jste měla takovou vizi nebo heslo nepřežívat, ale žít, a nakonec se tedy opravdu něco změnilo. Dá se nějak říct, co to tedy znamená, že se to skutečně stalo, že nastala ta změna, byť měla ty parametry, které jsme nastínili, tak co se u vás změnilo, co přesně znamená to, že jste chtěla změnu a že jste ji dostala?
15: Ještě pořád si říkám, co se stalo a jak se to stalo, těžko říct, bylo to přesně tak a tak. Ale správně jste připomněla, že jsem si někdy v červenci dala takový heslo nepřežívat, ale žít, který vyjadřovalo nějakou moji hlubokou touhu, že jsem chtěla žít naplno, ale tím, co v sobě cítím, nebo jaký mám nějaký dary, nebo co si myslím, že bych chtěla dělat. Byla ve mně taková jakoby nespokojenost, možná i frustrace. Proto jsem si to pak hodně vyčítala, že jsem si tu nemoc i takhle přivodila, že jsem dělala spoustu aktivit, abych pak měla i čas na to, co mě vlastně baví a naplňuje. No a tu nemoc jsem dostala diagnózu na začátku září, takže tohle bylo na červenec. A s některými přáteli, když jsme se v létě bavili o tom, jak žiju, co žiju, tak mě asi ze dvou, ze tří stran přišlo, no tak se ale taky modli, ať ti Bůh dá nějaký znamení. Nejsem úplně takový charismatický člověk, co by jako věřil tomu, že když otevřu Bibli, že tam najdu, co mám dělat, ale prostě začala jsem takhle k Pánu Bohu volat, že teda ať mi dá znamení, protože opravdu jsem se rozhodovala, kudy dál. To neznamená, že odejít z Řehole, ale prostě potřebovala jsem nějakou změnu. Věděla jsem, že už to takhle nebudu zvládat, jak jsem do té doby žila. A když přišla tahle diagnóza, tak vlastně jsem věděla, že je to součást té boží odpovědi. Ne, že Bůh na mě seslal rakovinu, ale že je součást toho mého života, toho, kde se nacházím v tu chvíli. Takže jsem měla i právě ten klid, že nemusím bojovat, protože je to v tom božím plánu. A já teď s tím budu procházet a uvidíme, jak to bude dál, což teď po roce, roce a půl vidím, že vlastně to byla nějaká odpověď na to moje volání. Sice úplně, úplně jinak, než jsem si představovala, než bych to Pánu Bohu nadiktovala, ale je to odpověď.
12: Martina Hazuková, psychoterapeutický pohled, chci se ptát na ten smysl. Tady zaznělo nějaký konkrétní příběh, autentický příběh, konkrétní situace a konkrétní člověk. Tady nějaký smysl, dejme tomu, je spatřen, je viděn,

0: jako se zaměřujeme skrz svoje hodnoty na něco smysluplného a říkáme, to mi dává smysl v životě. Každý to máme nějak jinak. Někdo je víc zaměřený na nějakou tvorbu, na vztahy, někdo právě na jako spirituální věci. Ale my jsme ti, kteří ten smysl určují. Není to tak, že by na nás smysl z nebe spadnul a tohle je ten smysl života. Ale myslím si, že většina z nás ho potřebujeme a je velmi užitečný ho vnímat. Protože jo, takový to franklovský, když víme a máme v životě proč, tak to jak už není překážkou.
1: To znamená, to můžou být i jiné věci, než ty, které jsme teď slyšeli třeba v souvislosti i s vírou v Boha, důvěrou a podobně.
0: Určitě. Jo, velmi často to jsou vztahy. To, že nás někdo miloval, že my jsme milovali, že tu po nás zůstanou děti nebo nějaký jako vztahy další. To, že jsme něco vytvořili a něco tu po nás zůstane, to jsou jako další hodnoty. To, že jsme byli dobrými lidmi, to, že jsme byli až dokonce stateční ve smyslu, že jsme dělali nějak jako se léčili a procházeli tou nemocí a nepochybovali, tak to může být i smysl v tom utrpení franklovským pojetí.
1: Čím vším otřese závažná diagnóza, to bylo téma dnešní debaty Vertikály. V pražském studiu byly hosty řádová sestra Andrea Hýblová a také psychoterapeutka Martina Hazuková. Děkuji oběma za debatu a přeji hezký den.
0: Hezké dny i vám.
2: Za mě také.
1: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.

0: 2 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hasiči už třetím dnem bojují s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko. Situace zůstává vážná. Írán dostal prostřednictvím Pákistánu americkou odpověď na svůj návrh mírového plánu. Volejbaloví Lvi Praha vyrovnali finálovou sérii extraligy s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. A dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Na 400 hasičů se dál snaží dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň se už dál nešíří, dokonce se podařilo zmenšit zasažené území, ale situace zůstává vážná. Hasiči mají k dispozici i drony, velkokapacitní cisterny a 7 vrtulníků. Během dneška mají přiletět na pomoc další 2 stroje Black Hawk ze Slovenska.
3: Zásah komplikuje sucho, vítr i nepřístupný terén, popisuje generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
4: Není to úplně jednoduché, protože ta teplota je relativně vysoká, to znamená, že je třeba často střídat ty hasiče.
3: Nedaleko jednoho ohniska je domov pro seniory. Hasiči se ho snaží uchránit, zatím nemuseli nikoho evakuovat. Oblast kolem Rynartic na Děčínsku je uzavřená a platí nad ní bezletová zóna. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Letiště Karlovy Vary má nově přejít pod armádu. Ve videu na sociálních sítích o tom informoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Chce investovat do přistávací dráhy, která by se měla prodloužit a rozšířit. Letiště momentálně patří Karlovarskému kraji. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO kraj teď jedná s premiérem o podobě a podmínkách převodu. Změnu vlastníka ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Hejtmanství už uvedlo, že chce, aby letiště bylo vojenské s civilním provozem. Podle hejtmana s tím úzce souvisí i výstavba letecké záchranky, která zatím v kraji chybí. Spojené státy odpověděly na íránský návrh mírového plánu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média. Obsah odpovědi není zatím známý, komunikaci mezi oběma zeměmi zprostředkovává Pákistán. Írán uvedl, že teď americkou odpověď na 14-bodový plán k ukončení války vyhodnocuje. Americký prezident Donald Trump se k íránské